překvapil. Pod hladinou řeky je veliká louka a na ní jsem našel celé stádo mezků. Kdybyste tak nepospíchali a hodili mě do větší hloubky, mohl jsem si přivést mezků 10x tolik. Závistiví vesničané se rozběhli k řece a naskákali do největší hloubky.

0: koukněte, pletu sama na sebe a proto mě nezebe.
1: Jak vám slouží jehlice?
0: Děkuji, velice.
1: Vy jste tetka divoká, píchla jste mě do voka.
2: Tak pojď, honem, vidí. Pojď se posadit a poslouchej.
3: Už sedím, Hugo. Sedím na krouceném ocásku jako sluně na žížele. Povídej.
2: Tak co by si Spiggy myslel, kdyby ti řekl, že je někde Kocourkov?
3: Co?
2: Kocourko.
3: No, já bych myslel, že tam budou mít asi moc kocourků, že tam budou bydlet samý kocourkové, viď? To bychom se měli zeptat spíš kocourka Vojty, jestli mu o tom městě někdo už něco namňoukal.
2: Kdepak, vyhrál jsem bod.
3: To?
2: Poslouchej, co to byl Kocourkov. To bylo jedno malé městečko a v tom městečku měli velké trápení. Přemnožili se jim tam myši a kousali, div, že nesnědli i všechny obyvatele.
3: To se jim tam asi nežilo dobře.
2: No to opravdu ne. Naštěstí šel jednou kolem nějaký Němec a protože měl kocoura, obyvatelům městečka ho půjčil. No a milý kocour za pár dní všechny myši vychytal. Obyvatelé kocoura koupili a Němec šel dál svojí cestou. Sotva vytáhl paty, páni radní si vzpomněli, že vlastně neví, co takový kocour žere, když už nemá myši. Tak za pocestním vypravili posla. Posel běžel a jak byl udýchaný, Němec mu vůbec nerozuměl, na co se ho ptá a zeptal se ho, co? A to se německy řekne vas.
3: Vas?
2: Vas. No a posel se vyděsil, protože si myslel, že odpověď je vás.
3: Vás!
2: Jakože ten kocour pak bude lovit a žrát vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem.
3: Jada!
2: No a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourkov.
3: Ti byli ale hloupí.
2: No to jo.
3: Jo, aha. Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci. Že jo?
2: Přesně tak, Piggy. A o tom bájném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
3: To budou nějaké švandy, viď? Říkaj, co se povídá, říkaj.
2: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna.
3: Jo.
2: Takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
3: Nosili ho dovnitř.
2: Jo. V pytlích.
3: Beďo, to jsi teď vymyslel.
2: Nevymyslel.
3: To přece nemůže být pravda. Kocourkov!
4: O jedné sloní slečně. Každý malý slon se chce stát jednou velikým slonem. Aby se stal z malého slona veliký slon, musí hodně jíst a pít, často se válet v blátě a ještě častěji se koupat. Všichni malí sloni tohle dělají tak pilně a tak dlouho, dokud nevyrostou. A když konečně dorostou do té správné sloní mohutnosti, pokračují dál v tom, co už se jednou jako malá sluňátka tak dobře naučili. V tom, co si pamatují a co je v životě ze všeho nejvíce baví. Jedí, pijí, válejí se v blátě a pak se koupají. Jedna malá sloní slečna se také zrovna vyválela v černém, mazlavém blátě a ještě před koupelí se na sebe chvíli koukala do vody jako do zrcadla. Jmenovala se Odeta. A přemýšlela, čím by asi tak, až jednou vyroste, mohla být. Nejspíš tanečnicí, protože mám krásné nohy, uvažovala a zálibně si je v tom vodním zrcadle prohlížela. Dlouhé, štíhlé, růžové, opravdu pěkné. Ale jak to, že jsou jen dvě, já mívala čtyři. Polekaně se rozhlédla a uviděla plameňáka. Stál hned vedle ní a ty nádherné nohy byly obě jeho. Promiňte, ale nejdřív jsem myslela, že vaše nohy patří mně, oslovila plameňáka, protože se chtěla na ty jeho nohy důkladně vyptat, totiž co by měla udělat, aby měla taky takové. Jenže plameňák spal. Nohy měl z jedné části nad vodou a z druhé části pod vodou. Odetě i tak připadaly úžasné. Přesně takové, kdybych měla. Ovšem ne dvě, potřebovala bych čtyři. Vzdychala a byla tak rozčilená, že na koupání úplně zapomněla. Celá zablácená čekala na břehu, až se plameňák probudí. Procitl, když dostal hlad. Protáhl křídla, načechral si růžové peří a začal rázně přešlapovat, až se bahno zvířilo a voda zakalila. On tančí, vždyť on tančí, vykřikovala nadšeně Odeta a mohla na něm oči nechat. Jenže zrovna, když se ho chtěla zeptat, který tanec by jí pro začátek doporučil, plameňák strčil hlavu do vody a něco tam hledal. Až po delší chvíli se vstyčil a sloní slečna se konečně mohla zeptat. Promiňte, že obtěžuji, řekla zdvořile, ale líbí se mi vaše nohy a chtěla bych umět tančit jako vy. Co mám udělat, aby ze mne byla tanečnice? Plameňák se na Odetu zadíval, nejdřív dlouho mlčel a pak řekl.
5: Jsi moc tlustá. Nohy máš jako sloupy. To já několikrát denně tančím a jím jen, když něco najdu.
4: Co najdete? Zajímala se Odeta.
5: Něco malého. Nebo taky nic.
4: Odsekl plameňák a znovu ponořil hlavu do bahnité vody. Tentokrát asi nenašel nic a proto je mrzutý, usoudila Odeta a radši nečekala, s čím se plameňák vynoří. Šla domů a přemýšlela, co by měla udělat, aby byla jako plameňák. Maminka už na ní čekala s obědem.
6: Dneska jíst nebudu, protože chci být tanečnice,
4: prohlásila ta malá sloní slečna a předvedla pár tanečních kroků. Porazila přitom mladšího bratříčka a trochu si přišlápla chobot. Vůbec jí to však neodradilo. Druhý den se šla znovu podívat, jak plameňák tančí. Zdál se jí čím dál krásnější. Jeho štíhlé růžové nohy přešlapovaly v bahnité vodě rychle a lehce. Při tanci rozpínal hedvábná křídla a občas i klapl zobákem. Odeta vstoupila do vody, aby si s ním zatančila. Bohužel její sloní nohy se hned celé zabořily do bahna. Bylo jí jasné, že ještě není dost štíhlá a lehká pro tanec s plameňákem. Proto, když zase potopil hlavu pod vodu, tiše odešla domů.
6: Držím taneční dietu, řekla mamince. A nebudu jíst, dokud nebudu mít nohy jako plameňák, dokud si s ním nezatančím.
4: Sloní mamince se vždycky líbila veselá baculatá slůňata, která ráda jedla. Za to se jí teď vůbec nelíbila její malá Odeta, která pokukovala po cizím plameňákovi a hubla. A vlastně se jí nikdy nelíbili ani plameňáci.
7: Co na něm ta holka vidí?
4: Divila se a vydala se k vodě, aby si s ním promluvila. Jenže nenašla tam plameňáka, tanečníka jednoho. Byly jich stovky. Jeden jako druhý tančili a mávali růžovými křídly. Kvůli plameňákům ani nebylo vidět vodu. Pak najednou se všichni s náramným rámusem vznesli vzhůru a jako obrovský růžový oblak odletěli pryč. Po chvíli vylezl z vody mladý, spokojený hroch.
7: No, konečně to bude klid.
4: Usmál se na sloní maminku.
7: Radostí bych se snad dal i do tance, jenže nemám k sobě tanečnici.
8: Já bych jednu doma měla, řekla maminka. Ta je do tance odjak živa blázen. Představte si, že by byla tančila třeba i s Plameňákem.
7: Jo, to si teda představit neumím, smál se mladý hroch, až se mu bříško třáslo. Taneček, se mnou by vaší sloní slečně určitě slušel líp.
4: A jak to všechno dopadlo? Dobře, tak jak to v pohádce má být. Když Odeta dostala chuť si zatančit, čekal na ní vždycky u vody ten veselý mladý hroch a vůbec nechtěl, aby držela dietu. Tihle dva kamarádi se k sobě hodili, stanečku se radovali a tancovali moc krásně, i když neměli tak štíhlé nohy jako Plameňáci. Tančili, dokud se z malé sloní slečny nestal veliký, moudrý slon.

Řekl nám, že simuluje schválně, že se nečepíří. Prý to pozná podle toho barvami, že zdravě hýří. Náš pav stejně nebude zdrav.

Trubíž trvá. Představte si, děti, že by vaší mamince nebo vašemu tatínkovi rostly z dlaní místo prstů děti. Na každé ruce by rodiče měli 5 dětí a vy byste byli jedno z nich. Z vašich dlaní by zanedlouho také vyrostly prstové děti. A ty by pak měly na svých rukách další děti a tak by to šlo pořád dál, až by vznikla jedna obrovská propletená rodina.

0: ale považte. Hned, jak vypučel z ruky své maminky, už se mu tam nelíbilo. Moře bylo malé a nezábavné, žádné dobrodružství, žádná kultura, za to všude samý trubíš. Kája měl tisíce příbuzných, kteří se od něj nehnuli na krok. Pořád, jako by byli všichni u sebe na návštěvě. Společně jedli a spali, chodili si zaplavat a ustavičně zpívali hodně štěstí, zdraví, protože co chvíli měl nějaký trubíš narozeniny. Kája však měl vlastní, smělé plány. Snil o tom, že uteče do Tichého oceánu a založí si podmořské varieté. Budou mu tam zpívat běluhy a baletit závojnatky. Najme je nějakou hodnou chobotnici jako žongléra, sežene kouzelníka a ještě další zábavná čísla vymyslí. Trubíšovo varieté navštíví každý příkop a každou pánev v Tichém oceánu. Všude oslní gejzíry duhových bublin a sklidí bouřlivé ovace. Kája se proslaví, bude moc slavný. A tak jednou, když celá rodina spala, překousl náš trubíš chapadlo, které jej k ní pojilo, a uplaval sám daleko do moře. No děti, nebylo mu lehko. Věděl, že jeho nový život nebude snadný, že bude potřebovat poradit. Proto také nejdřív zamířil k nejmoudřejšímu tvoru Šalamounova moře. Byla to Zéva obrovská. Zéva je mlž, velký jako člověk, těžký jako kůň a starý jako kámen. Leží na mořském dně a zná odpověď na všechny otázky. Trubíš se k ní přiblížil a uctivě se zeptal. Moudrá Zévo, jsem trubíš Kája a odešel jsem od své rodiny. Chci něco dokázat sám, mám velké plány. Mířím do Tichého oceánu a rád bych tam provozoval podmořské varieté. Co myslíš? Jednám správně. Dáš mi radu? Zéva zvolna zavřela své obrovské lastury a dlouho se nic nedělo. Trubíš trpělivě čekal, než se lastury znovu rozevřely a Zéva promluvila pomalým, hlubokým hlasem.
1: Trubíš trvá,
0: řekla.
2: A zase se zavřela.
0: Trubíš znejistěl.
3: Počkej, jak trvá? Na čem trvá? Dokdy trvá? To je celé? To přece nemůže být všechno.
0: Ale Zéva už se neotevřela. Bylo to všechno.
3: Ta už je úplně mimo,
0: myslel si Trubíš, když zase vyplul směrem k oceánu. To je taky naposledy, co jsem žádal o radu starou Škebli. Uběhlo pár dnů. Trubíš už minul 300 Šalamounových ostrovů, ale do oceánu měl pořád ještě daleko. Byl už hodně unavený a připadal si těžší a těžší a tak se rozhodl, že si najde nějaké bezpečné místo, kde si pořádně odpočine. V podmořské skále našel záhy malou skulinu, do které se schoval a spal tam celou noc, celý další den a ještě jednou tolik. Když se pak probudil, s údivem zjistil, že mu z jeho chapadel pučí 6 dětí.
3: Ahoj, tati, máme hlad.
4: To snad není možné, zaúpěl Kája a nevěděl, má-li se radovat nebo si zoufat.
0: Celý den pak scháněl něco k snědku a dával pozor, aby jeho novou rodinu nezmerčila nějaká nenechavá ryba. Totéž pak dělal druhý den a k večeru mu bylo jasné,

jasné, že s plány na slavné varieté je konec. Malí trubíši byli šikovní a roztomilí, rychle rostli a zanedlouho byl Kája dědečkem. Měl 39 úžasných vnoučat. Rozdělili si mezi sebou úkoly. Někteří chystali snídaně, jiní obědy a večeře, další chránili rodinu před nepřáteli. A ostatní se starali o hygienu, vymýšleli, kam se bude plavat a podobně. Kája, jako nejstarší trubíš, hlídal kalendář. Sledoval, kdy má kdo narozeniny a řídil pak zborové hodně štěstí, zdraví. Trubíší rodina se den co den rozrůstala a Kája si často připomínal proroctví staré Zévy. Jednoho rána mu oznámili, že nejmladší z jeho prapraprapravnuků, který se také jmenoval Kája, překousl v noci chapadlo a utekl od rodiny. Neplačte, neplačte, chlácholil rodinu starý Kája. To se nedá nic dělat. Trubíš má občas své plány.

0: plazí se dva hadi. Najednou se jeden z nich zastaví a ptá se toho druhého.
1: Nejsme jedovatí.
0: Druhý odpoví. Ani nevím, proč?
1: Já jsem se totiž právě kousnul do jazyka.

0: to se máš opravdu čím chlubit, Máničko. Samé jednušky.
1: Od zhora až dolů.
0: To my jsme za našich školáckých let říkali jedničkám na vysvědčení biče.
1: Ju, a jak jste prosím říkali pětkám?
0: Různě. Puma, sardel, bomba.
1: Bomba?
0: Otřes a kdo ví, jak ještě.
1: To Hurvínek říká pětce baculatá placatice.
0: No, on si Hurvajs vůbec rád vymýšlí. No, jsem zvědav, kolik těch baculatých placatic přinese dneska na vysvědčení.
1: Žádnou.
0: Však bych taky vzal rákosnici a přeměřil ho po sednici a viděl by snářkovnici.
1: Tak to já raději půjdu, pane Spejble.
0: Klidně zůstaň, Máničko, já jenom žertuju. Hurvínek je po mně a já jsem ve škole vždycinky býval pilník.
1: A co jste prosím piloval?
0: To jako, že jsem se dobře učil. Ano, ano, dokonce tak dobře, že mě pan učitel kolikrát ani nechtěl pustit ze školy domů.
2: Tiše, tiše, tiše, Žery. Nestojím o velké vítání, rozumíš? Je ta Tulda dobře naloženej? Tak za chvilku nebude, až mu ukážu tohle vysvědčení. Ona je tady Mánička? No jo, naše chlubelka, že má zase samé jedničky. Tak to tam teprv nemůžu. Hele, pejsánko můj činanej, dones to vysvědčení taťuldovi sám, ano? Bude lepší, když u toho nebudu. Ježeričku, utíkej, dej to taťuldovi. Já tady počkám. Já na hrdinství moc nejsem.
0: Tak uslyším Hurvínka. Co myslíš, Máni?
1: Já nevím, pane Spejble.
0: Dáme se překvapit, jo? No. Tak co je s tebou, Hurvajs?
2: Já čekám.
0: My taky.
2: Co tomu říkáš, taťuldo?
0: A čemu?
2: Tomu, co máš před sebou.
0: Tomu vysvědčení?
2: No tomu.
0: No to, co mám před sebou, docela ujde.
2: Je, tati, myslíš to vážně?
0: No zcela vážně.
2: Tak to jsem rád, já už jsem si totiž myslel.
0: No tak jen pojď. A pochlub se taky. No podívej, tadyhle mám před sebou vysvědčení, které patří Máničce a jako vždycky samé biče. Chci říct jednušky. Tak předlož svoje vysvědčení, ať to můžem porovnat.
2: Já totiž žádné vysvědčení nemám, taťuldo.
0: Ale neříkej, prosím tebe, snad na tebe dokonce nezapomněli.
2: No ne, ale já jsem, vždyť jsem ti ho poslal, to vysvědčení, teď jsem ti ho poslal.
0: Dokonce? Ale pan poštovní doručovatel mi nic nedoručil.
2: Ne, pan poštovní, já po Žerikovi jsem ti ho poslal, to vysvědčení.
1: Po Žerikovi?
0: A proč po Žerikovi?
2: Já jsem si myslel, že to tak bude lepší.
0: Žeriku, co to má všechno znamenat?
2: Žeričku, kam zdal to moje vysvědčení?
0: Tak Žeriku, jsem s ním. Se mi zdá, že tu dnes bude rámusnice. A hele, on ho schoval do stolu. Dáš ho sem? Ukáž? Aha, tak tady to máme. No proto ty tajnosti, že se Hurvajs nestydíš přinést takovéhle známky.
1: Prosím, pane Spejble, to je přece vaš...
0: Ani se, Máničko, nedívej. Ta ostuda, jenom jedna jednička,
2: dvě
0: dvojky,
2: dvě jedničky,
0: dvě trojky,
2: ty jedničky dvě
0: a dokonce dvě čtyřky. No tohle...
2: Jedna čtyřka.
0: No tak prosím, Máničko, je to tak, jak to říkám, nebo ne? Podívej
1: no,
0: se tady.
1: No ano, pane Spejble, jenom, že
0: ty seš dobrota sama, Máničko, ale ten lajdák si nezaslouží, abys ho obhajovala. Taková ostuda. Když já si jenom pomyslím, jaké já nosíval v jeho létech známky domů, tak je mi až stydno. No prosím, hele... Čtyřku z přírodospitu, no, to je jedna, a tadyhle druhá z ručních prací chlapeckých s přihlédnutím k domácímu hospodářství.
2: Ale vždyť my vůbec takové předměty nemáme, tatí.
0: Jak, šmanko, to je Žeriku, co jsi mi to přines tohleto?
1: Sim, Žeriček si patrně spletl zásuvky a přinesl omylem vaše vysvědčení, pane Spejble.
0: Šmanko, ta ostuda.
1: Ale... Toho si nic nedělejte, pane Spejble. Když se bude Hurvínek snažit, tak může mít na konci roku samé jednušky. Zrovna jako já.
0: Ano, ano, máš úplnou pravdu, Máničko. Konečně, mně se to tehdy taky do konce roku povedlo, jak říkáš, vyžeričku.
3: Vigi básnička. Šedá myš. Malá šedá myš
4: ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa hejsa, hopsa hejsi a ty v kole taky nejsi.
5: A teď ještě jednou.
4: Šedá myš. Malá šedá myš ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa hejsa, hopsa hejsi a ty v kole taky nejsi.
5: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

světa. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

Děkuji vám, skřítkové. A abyste na nás hned tak nezapomněli, dávejte pozor. Ala, Gips. A tyhle si vemte na památku.

0: Konečně skončila ta dlouhá, předlouhá vojna s Turkem a vojáčci se vraceli domů. Tak tomu bylo i s Vojtěchem. Ve zlámané lhotě měl domeček po rodičích a už se docela těšil, jak zase pomaloučku začne hospodařit. Pár slepic si pořídí a psa, aby ho hlídal a dělal mu společnost. Jenže pak potkal Vojtěch přítele a ten mu vyprávěl o ostrovu blaženosti. Jaké rajské místo to prý je, kde žije každý docela bezstarostně. Nikdo tam nikdy nemá hlad, protože pečení holuby sami do úst létají. Z kašen tam proudí teplé mléko i studené víno a po celý den tam hraje muzika.
1: To by byl život,
0: nadchl se Vojtěch.
2: O, kolik lepší než ve zlámané lhotě.
0: A kde je ten ostrov blaženosti? Zeptal se přítele.
3: Ale ten jen rameny krčil, prý neví. Co slyšel, povídá dál. Snad na polední straně světa, kdo ví.
0: Vojtěch rázem zapomněl na sny o slepicích a psu a že půjde ten bájný ostrov hledat.
3: Co když jsou to jenom pohádky?
0: Zkoušel přítel, vida, že Vojtěch to myslí vážně.
3: O, neníž prochu, aby na něm nebylo pravdy trochu,
0: odvětil lehkomyslně Vojtěch.
3: Hůř než ve zlámané lhotě mi jistě ve světě nebude.
0: A dost možná, že ostrov blaženosti jednou doopravdy najdu. Už na nic nečekal, rozloučil se s přítelem a vydal se na polední stranu. Všude, kudy jeho cesta vedla, vyptával se na ostrov blaženosti, ale nikdo mu nedokázal dobře odpovědět.
3: Jaká pak blaženost na nějakém ostrově?
0: Smála se Vojtěchovi jakási babička.
3: Tu musíš v sobě hledat, synku, podívej. Já mám hodné děti a hodné vnoučky. Jsem zdravá a chutná mi jíst. Co bych si mohla ještě přát lepšího? Ale Vojtěcha ta odpověď ani zamák neuspokojila.
0: Tak obyčejná lidská radost? Co pak v tom tkví blaženost?
3: Dny, měsíce, ba i léta ubíhala a Vojtěch byl stále na cestách. Čas mu do vlasů kreslil stříbrnou tuštičkou a i nohy zdály se mu být čím dál těžší.
0: Posadil se konečně vysloužilý voják unaveně pod vysoký dub a než bys řekl švec, usnul jako špalek a měl nádherný sen. Byl v něm zase úplně malým klukem, který jen tak bos a s kalhotami s jednou kšandou běhal po zahradě domečku ve zlámané lhotě. Dokola voněly koláče s tvarohem, co je máma právě vytáhla z horké trouby, ale tu je, v červené zástěře s dlaněmi ještě poprášenými moukou. Vzadu na dvorku naklepává táta kosu.
3: Jaká blaženost.
0: Mámo, chtěl zavolat Vojtěch, ale v tom se probudil. Ještě tak chvíli seděl, díval se před sebe a po tvářích se mu skutálely dvě slzy jako hrachy velké.
3: Měla babička pravdu, pomyslel si ještě. Ostrov blaženosti není kdesi na samém konci světa. Ale doma, tam, kde se člověk narodil.
0: Cesta zpět do zlámané lhoty byla jaksi mnohem delší. Kameny pod nohama ostřejší, déšť studenější a mokřejší než kdykoliv předtím.
4: Pojďte, dědečku, pomohu vám přes lávku.
0: Nabídla Vojtěchovi mladá dívka a vysloužilý voják si uvědomil, že je doopravdy už starý. Že nejlepší roky svého života utratil v honbě za hloupým snem. Nakonec však do zlámané lhoty přece jen dorazil. Domeček už sice málem zarostl kopřivami a ve vsi si na Vojtěcha nikdo nepamatoval, ale už mu to tolik nevadilo. Byl rád, že konečně našel ten svůj ostrov blaženosti. Co nevidět, mu na trávníku před domem pobíhalo několik slepiček a ve zbrusunové boudě odpočíval pes Brok. No, to už je vlastně konec příběhu, neboť Vojtěch žil potom ještě dlouhý a takový obyčejný život, ale moc dobře věděl, že už má ten svůj ostrov blaženosti.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Výkupné nebo přijímací zkouška? Pan Vavřinec se včera v noci nemýlil. Ten pocit, že ho někdo sleduje, byl oprávněný. Tullamore junior se nemohl smířit s tím, že Hejlík byl pasován na rytíře podvazkového řádu.
2: Jak si vůbec takovou poctu zaslouží? A proč mu Dederon tolik důvěřuje?
1: On té Hejlíkově proměně v lupiče a desperáta ani trochu nevěřil. A teď měl důkaz. Viděl přece jeho přítelíčka, pana Vavřince, jak odnáší pytle. Hned ráno to oznámí. Už se nemohl dočkat. Kudla Dederon sice ještě trochu povlával ve svém dudlíkovém opojení, ale tahle zpráva ho vrátila na zem. Zašel se podívat do komory a když zjistil, že celý lup zmizel, začal se chovat naprosto chladnokrevně.
3: No, vidá, juniore, řekl. Teď si dokázal, že ti můžu věřit. S tím zrádcem Hejlíkem si to vyřídím. A ty, jestli chceš, můžeš jít.
2: Kam jít?
1: Vyhrkl Tulík. Takovou reakci vůbec nečekal.
3: Domů přeci.
1: Dederon ukázal ke dveřím.
2: Ale...
1: Začal Tullamore junior větu, kterou nedokončil. To nebylo jenom zklamání, to byl podraz.
2: Já domů nechci,
1: řekl zarputile jako malý kluk.
2: Už nejsem malej, mně se to líbí.
3: Tak chlapečkovi z bohatý rodiny se u nás líbí. Chtěl by mít propíchnutý uši, žít jako psanec,
1: pitvořil se Dederon, ale přestal, když Tullamore junior řekl hlasem, jakým se skládají přísahy.
2: Udělám všecko, co chceš, šéfe.
3: Tak dobrá, můžeš si vybrat. Výkupný nebo přijímací zkouška?
2: Přijímací zkouška,
1: odpověděl Tullamore junior bez přemýšlení. Dederon mu podal ruku.
3: Ale Hejlík se nesmí nic dozvědět. Vlastně vůbec nikdo. Nic si neviděl a nic si neslyšel.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Dneska je den, kdy nikdo nebude sněden. Je jen jeden svátek zvířecí.

0: Kapitola první. Pryskyřník. Jaro vzdouvalo vzduch jako krásnou plachtu. Toulala jsem se kolem potůčku, který teče za naší zahradou, a měla jsem takovou radost ze školního prázdna, že jsem hořela touhou vyprávět o svém štěstí ptákům. Najednou jsem na břehu uviděla zlatý pryskyřník. Spěchala jsem tam a už bych ho byla utrhla, když v tom se z jeho korunky ozval hlásek.
1: Slituj se, holčičko, a nech mě žít. Jsem první pryskyřník vyslaný na tuto louku. A utrhneš-li mě, padne na všechny mé bratry strašlivá kletba.
0: Údivem jsem znehybněla. A když jsem mlčela, pryskyřník naříkal dál.
1: Slituj se, netrhej mě, a já ti dovolím vstoupit do království květin.
2: Tak dobře,
0: řekla jsem, zvábena zvědavostí.
2: Ale jak to udělám, abych se tam dostala?
1: Ach, to je docela prosté. Stačí obrátit se zády k slunci a opakovat. Pryskyřníčku raný, jménem naší paní...
2: Jménem naší paní...
1: Otevř země brány.
2: Otevř země brány.
0: Sotva jsem pronesla ta slova, cítila jsem, jak se zmenšuje a zmenšuje čím dál víc, až jsem najednou vykřikla překvapením. Nejdříve jsem myslela, že to je jen kapka rosy, která sklouzla po stonku květiny, a pak jsem viděla, že to je výtah. Vstoupila jsem do něho a sjela jsem do zářivého sálu. Šla jsem k zlaté bráně v pozadí a bez děky jsem opakovala.
2: Pryskyřníčku raný, jménem naší paní, otevř země brány.
0: Brána se otevřela a za ní bylo křišťálové schodiště, tak dlouhé, že jsem ani nedohlédla konce. Začala jsem sestupovat dolů a schody pod mými kroky jemně zvonily jako zvonečky. Zrychlovala jsem nebo zpomalovala tu jasnou hudbu a dlouho jsem se tak bavila. Když jsem se pak otočila, zlatá brána zářila nahoře nad schodištěm už jen jako lesklý bod. A přede mnou, kam až jsem dohlédla, jen schody, schody a pořád schody, které se ztrácely v dálce. Začala jsem se trochu bát. Byla jsem už příliš unavena, abych se vrátila nahoru, a to schodiště, které jakoby rostlo pod mými kroky, mě děsilo. Začala jsem zase sestupovat a hudba zněla ještě líbezněji. Snad mi chtěla dodat odvahy. Doslova jsem se rozletěla po schodech dolů a zapomněla jsem na únavu. Najednou mi cestu zatarasila opona utkaná ze samých zelených ratolestí. Rozkvétalo na nich tisíce květinových kalíšků a ty tvořily písmena, která jsem přečetla s bušícím srdcem.
2: Království květin.
0: Opona se sama rozhrnula, když jsem došla až k ní. Přede mnou se prostíralo širé moře, jehož vlny narážely na poslední stupně schodiště. Široko daleko jsem nikoho neviděla. A tu mě přepadl strach. Křičela jsem splna hrdla, ale odpovídala mi jen ozvěna a já jsem s hrůzou myslela na to nekonečné schodiště, po kterém bych musela vystoupit nahoru.
2: Ach,
0: řekla jsem si,
2: to je msta toho pryskyřníku.
0: Rychle jsem se obrátila, abych se dostala zpátky za oponu. Ale ať jsem se do ní opírala, jak chtěla, ani se nepohnula. Byla pevná jako dveře vězení. Opřela jsem se do ní ještě víc, protože skrze větve jsem viděla lesknoucí se schodiště, po kterém jsem přišla. A pak jsem docela vysílená klesla na schod.

Zlatá husa. Byl jeden hospodář a ten měl tři syny. Nejmladšímu říkali pořád jen Truldík a doma byl jen pro smích, za nic ho neměli a při každé příležitosti ho odstrkovali. Jednou měl jít nejstarší syn do lesa kácet stromy. Nežli se vypravil, dala mu ještě matka dobrý sladký koláč z kolika vajec a k tomu láhev vína, aby neměl hlad a žízeň. Když přišel do lesa, potkal starého šedivého mužička. Ten pěkně pozdravil a povídá: dej mi kousek koláče, který máš v kapse, a nech mě napít vína. Mám takový hlad a žízeň. Chytrý syn však odpověděl: když ti dám svůj koláč a své víno, sám nebudu mít nic, klid se svou cestou. Nechal mužička stát a šel dál. Jak potom začal svůj strom osekávat, netrvalo dlouho a sekl nakřivo, sekera mu zajela do paže a tak musel honem domů a dát si ruku obvázat. Ale to nebylo samo sebou. Přivolal mu to ten šedivý mužič.

Potom zas šel do lesa druhý syn a matka ho vypravila stejně jako nejstaršího, dala mu sebou koláč a láhev vína. Také on potkal starého šedivého mužička a ten ho poprosil o kousek koláče a doušek vína. A druhý syn odpověděl taky náramně moudře. Co dám tobě, to ubyde mě. Klid se svou cestou. Nechal mužička stát a šel pryč. Ale trest ho neminul. Sotva několikrát zaťal do stromu, sekl se do nohy a domů ho museli odnést. I toto, toto, i toto, toto, i co pak se ti stalo, ty lakoto?

Zakrátko řekl Truldík: Tatínku, puste mě taky do lesa, nechte mě kácet. Otec odpověděl: Tvoji bratři se přitom posekali, nehrň se do kácení, stejně to neumíš, si nešika. Ale Truldík tak dlouho prosil, až otec konečně řekl: I tak si s pánem Bohem dí, když se ti něco stane, aspoň budeš chytřejší. Matka mu dala jen narychlo vodou zadělanou placku a láhev z větralého piva. Když přišel do lesa, taky hned potkal šedivého mužička. Ten ho pozdravil a povídá: Dej mi kousek své placky a dej mi napít ze své láhve. Mám takový hlad a žízeň. A Truldík odpověděl: Mám ale jenom obyčejnou vodovou placku a láhev z větralého piva, ale jestli tím vezmeš zavděk, sedneme si a najíme se. A tak usedli. Ale když Truldík vytáhl svou placku, byl z ní najednou dobrý sladký koláč a ze zvětralého piva ohnivé víno. Najedli se, napili a potom mužíček povídá: Protože jsi dobrosrdečný a ze svého daruješ ochotně druhému, pomohu ti ke štěstí. Támhle stojí starý strom, ten porazíš a mezi kořeny něco najdeš. Potom se mužiček rozloučil. Truldík šel ke stromu a skácel ho. Ale jak strom padl, podívejme. Mezi kořeny sedí husa a peří má z ryzího zlata. Vytáhl husu, vzal ji pod paždí, ale nevrátil se domů. Pustil se zaslíbeným štěstím do světa. K večeru zašel do jedné hospody, že tam přenocuje. Ale hospodský měl 3 dcery. Ty husu uviděli a jak byly zvědavé, mohli na tom prapodivném ptačisku oči nechat. Hlavně by byli tuze rádi dostali nějaké to zlaté pírko. Nejstarší si řekla: Však já už si vyčíhám příležitost, abych si mohla pírko vytrhnout. A když Truldík po chvíli vyšel ven, chytila husu za křídlo, jenže prsty i dlaň jí na tom křídle uvázly jako přismolené. Potom přišla druhá dcera a taky jen s tím úmyslem, že si vezme zlaté pírko. Ale jen o svou sestru zavadila, hned taky zůstala jako přismolená. Nakonec přišla i třetí sestra, taky pro pírko, a první dvě na ní křičely: Nechoď k nám, pro všechno na světě, jenom sem nechoď. Ona toť se rozumí nevěděla, proč by k ním neměla chodit, a myslela si, když jsou u husy oni, mohu tam já taky. Přiskočila a jak o sestru zavadila, už k ní zůstala přilepená. Tak chtěj nechtěj, museli tu noc přečkat u husy. Ráno vzal Truldík husu pod paždí, šel pryč a nic se neohlížel na milé 3 dívčiny, které byly k huse přichyceny. Pořád museli běžet za ním napravo nalevo, jak Truldíka nohy nesly.

i to, to, to, to, i to, to, to, to, ta husička, ta jim dala co proto. V polích je potkal farář. Vyšel si po ránu na procházku a když tenhle průvod uviděl, povídá: Styďte se, holky nehodné, takhle běhat po polích za tím mladým chlapcem, co pak se to sluší? A chytil tu nejmladší, co byla na kraji, za ruku a chtěl ji odtáhnout, ale sotva na ní sáhl, hned taky rukou uvázl a musel běžet pořád za.

I to, to, to, to, i to, to, to, to, ta husička, ta jim dala co pro to. Netrvalo dlouho a šel tudy kostelník. Když viděl, jak pan farář cupe v patách za třemi holčinami, podivil se a zvolal: Hele, pane faráři, kam pak tak naspěch? Nezapomeňte, že dneska máme ještě jedny křtiny. Protože se farář ani neobrátil, přiběhl kostelník k němu, vzal ho za rukáv a už byl taky pevně přichycený. I to, to, to, to, i to, to, to, to, ta husička ta jim dala co pro to. Za sebou jdou jako ze školky, husička a za ní tři holky. Kdo pak se to přilepil za ně, vždyť je to za farářem běží jako psík.

Jak těch pět klusalo jeden za druhým a Trulda s Husou je vedl jako na provázku, šli tudy dva sedláci s motykami, vraceli se z pole. Farář na ně zavolal, prosil je, aby jeho a kostelníka vyprostili. Sedláci přiběhli, ale sotva na kostelníka hmátli, už se taky nemohli odtrhnout a tak už jich bylo sedm, co běželi za Truldíkem se zlatou Husou.

0: Potom přišli do jednoho města. Tam panoval král, který měl jedinou dceru. A ta dcera byla tak zasmušilá, že ji nikdo nedokázal rozesmát. Proto král ustanovil, kdo princeznu rozesměje, ten, že ji dostane za ženu. Jak to Truldík uslyšel, vydal se s husou a celým jejím průvodem rovnou na zámek a pěkně to tam prováděl po nádvoří. Když princezna uviděla, jak těch 7 lidí pořád běhá za sebou a žádný se nemůže utrhnout, dala se do takového smíchu, že vůbec nemohla přestat. A milý Trulda měl najednou rozumu dost a hned se domáhal své nevěsty. Jenže otci nebyl tenhle zeťáček po chuti. Král si vymýšlel všelijaké kličky a námitky, až prohlásil, že mu nejdřív musí přivést člověka, který dokáže vypít plný sklep vína. Trulda si hned vzpomněl na šedivého mužička, že by mu mohl pomoci, a vydal se znovu do lesa. Došel až na místo, kde porazil strom, a vida. Seděl tam nějaký chlapík a tvářil se tuze strápeně. Truldík se ho zeptal, nad čím se tak trápí.
1: Mám ukrutnou žízeň, odpověděl muž, a nemohu ji uhasit. Studená voda mi nedělá dobře. Pravda, vypil jsem jeden sud vína, ale co to vydá, jako když ukápne na rozpálený kámen.
0: To já bych ti mohl pomoci, povídá Trulda. Jenom pojď se mnou, napiješ se jako houba. Vrátil se s ním na zámek, zavedl ho do sklepa a milý nedopita vzal ty veliké sudy útokem a pil, až ho v bedrech píchalo. Nežli se den se dnem sešel, měl piják celý sklep vypitý do poslední kapky. Truldík se honem hrnul ke králi a znovu se domáhal své nevěsty. Jenže krále zlobilo, že by si takový prostý chasník, kterému všichni ještě ke všemu říkají Trulda, měl odvést jeho dceru, a stanovil mu další podmínku. Nejdříve prý musí přivést takového chlapíka, který dokáže sníst na posezení celý kopec chleba. Truldík se dlouho nerozmýšlel, pustil se rovnou do lesa a vida, zase tam jeden seděl na stejném místě, stahoval si břicho řemenem, mrzutě se kabonil a stěžoval si. To je trápení, už jsem snědl celou pec dobře vypečených pochníků chleba, ale copak je to platné, když má člověk takový hlad jako já. Žaludek mám prázdný a musím se pořád jen stahovat řemenem, aby mě hlad neumořil. Truldík se zaradoval a povídá, i to je snadná pomoc, vstaň a pojď se mnou, najíš se dost a dost, co hrdlo ráčí. A hned ho vedl ke královskému dvoru. Král zatím dal svést všechnu mouku, co jí v říši bylo. A pekaři mu z ní napekli velikánský kopec chleba. Nedosyta z lesa si k němu stoupl, dal se do jídla a za jediný den celou tu horu chleba spořádal, že ani kůrka nezůstala. Truldík teď po třetí žádal o svou nevěstu, ale král se pořád ještě chtěl vyvléknout ze svého slibu a chtěl od něho loď, která by jezdila po vodě i po souši. To už je to poslední, řekl mu. Jak s takovou lodí přijedeš, hned dostaneš mou dceru za manželku. Truldík se obrátil na patě a zas rovnou cestou do lesa na staré místo. Tentokrát tam seděl onen starý šedivý mužíček, kterému dal svou placku, a povídá Truldovi. Pil jsem pro tebe, jedl jsem pro tebe, teď ti dám ještě tu loď. A to všecko proto, že jsi mládenec, který má slitování se starým člověkem. A doopravdy mu dal takovou loď, co jezdila po vodě
1: i po souši. Truldík do ní vsedl a ujížděl ke králi. Když jí král uviděl, už mu svou dceru nemohl dál odpírat a chtěji nechtěji jim vystrojil svatbu. Po letech král umřel, Trulda zdědil království a dlouho byl se svou manželkou spokojeně živ. A jak to dopadlo se zlatou husou? Když husa pomohla princeznu rozesmát, Trulda od ní prstem hladce odloupl ruku nejstarší hospodské dcery a ostatní hned byli také volní. Všech sedm uhánělo domů, až se jim hlava třásla. Zlatou husu pak vzal Trulda sebou do lesa, když tam šel hledat mužíčka, pěkně ji zas posadil mezi kořeny skáceného stromu a nechal ji tam. Zlatou husu potom už víckrát nikdo neviděl.

0: Digi hádanka. Teď mám těžkou. Studánka v kabátku, zamčená na zádku. Co je to?
1: Studánka v kabátku?
0: No, hádej.
1: Počkej, no, do kabátku, tam nemůžeš dát vodu, to by ti vytekla.
0: Co má zádku?
1: Zádku má... Láhev.
0: Láhev má zádku a kabátek je ze skla. A někdy se dává do skleněné láhve i...
1: Do umělohmotné.
0: Ano, a je v ní vodička jako studánka.
1: Průzračná.
0: Ano, láhev s vodou třeba.
2: Když Esmeralda osaměla, padl na ní strach. Lesu se nebála ani samoty. Měla za sebou už pár hlídek. Padl na ní strach z odpovědnosti. Jediná samotinka dostala do rukou osud své družiny v této velké hoře. Esmeralda se vyšplhala až na horní cestu a dala se do klusu. Najednou to v ní cuklo. Jsem to ale Káča. Já si běžím pohodlně po cestě, aby mě každý viděl už z dálky. V mžiku zapadla do lesa. Mezi stromy se nedalo běžet. Na takovém strmém svahu se šlo nepohodlně i krokem. Musela jít kulhavě, takže levou našlapovala výš a pravou níž. A když tak ušla 100 metrů, začalo se jí lepit tričko na záda a čelo měla samou krupičku. Najednou k ní zaletěl z dola z údolí jekot. Nejdříve se polekala, ale pak pochopila, co se stalo. Nějaká družina napadla ještěrky a snažila se jim vyrvat domělý poklad. Snažila se připravit ještěrky o bandasku. Až k ní dolehalo, jak lišák vavík udílí jakoby rozčílené rozkazy. Utíkej, my je zdržíme. Až k ní dolehal dupot, výkřiky a zvonění konve o kámen. Pak se zdvihl nový huronský řev. Do boje zasáhla další družina, zřejmě poštolky, protože poznala Lindušku vlas. Honička tam zuřila na plné obrátky. Obě cizí družiny zřejmě naletěly na vavíkovu léčku. Musím běžet. Pootočila se a v ten ráz zůstala jako zdřevinilá. 20-30 kroků od ní stála na cestě celá družina veverek. Hejkal i Kutilka, Tesařík i Karkulka, Mimi i Kociánek. Všechno je v trapu, blesklo jí hlavou, ale pak si všimla,

0: že ji nikdo z veverek nevnímá. Všichni zírali napjatě přes údolí a snažili se rozpoznat, co znamená lomos na protější stráni. Esmeralda se bála pohnout. Jen očima zakroužila kolem dokola, zda by se nedalo uniknout. Nedalo. Pustím míč, pleskl jí hlavou. Pustím míč ze stráně a pak pro něj slezu. Zastaví se v potoce. Ale uvědomila si, že si veverky míče všimnou hned, jak se rozkutálí. Rozhodně pod ním praskne větvička a jakmile pumlič udeří o strom, pustí se veverky za ním. Esmeraldě hučelo v hlavě od přemýšlení jako ve strojovně. Odlákám je, napadlo jí. Pustím míč a odlákám je. Veverky stále nehnutě luštili, co se na protější stráně děje. Esmeralda položila míč a ten se začal kutálet. Ale dřív, než nabral rychlost, vyřítila se na cestu. Ruce vzhůru a pokladcem, křikla na ně, až se vylekali. Šest párů očí se na ní s údivem otočilo. Co tu vyvádíš, Esmi?
1: Jsem babíková hlídka. Dejte sem poklad, nebo začnu křičet.
0: Esmeralda halasila, až jí lezly oči z důlku. Překřikovala míč, který letěl po stráně k potoku a občas zaduněl o smrk. Nikdo z veverek to však nepostřehl. Všechnu jejich pozornost upoutal v té chvíli malý, upocený, prskající křeček Esmeralda. Esmeraldy, nezdržuj, řekl jí hejkal a obrátil se na svou družinu. Na druhé stráně je zřejmě zápas o poklad. Támhle za zákrutou je stezka do údolí. Seběhneme dolů a vložíme se do toho taky. Esmeralda osaměla. Povedlo se mi to, šeptala si a celá se roztřásla rozčílením. Teď jenom najít ten míč. A pustila se po stráni dolů. Stráň to byla parádní, spíš pro horolezce než pro hledání míčů. Sestoupila o jednu třetinu a divý námahou nepopraskala lítka. Sestoupila o dvě třetiny a na čele jí naskočil šrám od suché smrkové větévky. Paže měla poškrábané do krvava od malinového houští a nohy opuchlé od kopřiv. Míč ležel v potoce. Esmeralda vlezla do studené vody až po kolena, aby si vychladila palčivé puchýře ožahavek. Pak si omila paže a tváře a bylo jí líp. Hluk honičky za babíkovou bandaskou se ozýval stále silněji. Když Esmeralda vystrčila hlavu nad podoční břeh, viděla houf tak blízko, až se polekala. Esmeralda sklouzla zpět do potočního koryta, vzala míč a pospíchala potokem k táboru. Na louku se z užlabiny neodvážila, to by jí mohl někdo zahlédnout. A žádný běžecký souboj by nevyhrála, protože po tom sestupu strání měla nohy jako z olova. Až těsně u tábora vyběhla z rokliny na palouk a běžela k Radimovi. Radim stál k ní zády a napjatě sledoval, jak se k táboru valí válka čtyř družin. Když ho Esmeralda zatáhala za rukáv a se slovy tady to je, mu podávala míč, nevěřil svým očím. No to je ale gól, vzmohl se konečně na slovo a pěti dlouhými hvizdy ukončil boj o poklad. Jeho signál naraz zmrazil válečnou vřabu. Družiny nechápali, co se stalo. Proč ten předčasný konec? Ještěrky to ovšem pochopili první. S Rikem a Jásotem se pustili tryskem k táboru. Viděli Esmeraldu a viděli Radima, jak stojí v bráně s míčem nad hlavou. Všichni najednou se na svou maličkou družku vrhli a s vděčností vyváleli v trávě, až byla zelená jak rosnička. Tak se na babíku v povel před ní všichni seřadili, třikrát jí zaskandovali hurá a pětkrát jí vyhodili do vzduchu. Hra Zachraňte poklad ukázala, že na všechno nestačí jenom dlouhé nohy a silné paže, řekl Radim, když průběh celé hry s družinami rozbíral. Výtečným dokladem toho je lest ještěrek a práce, kterou odvedla nejmenší z nich, Esmeralda, pak dal nástup k mimořádnému večernímu koupání. Lest s bandaskou byla jistě výborná, ale v celém oddílu nebylo kromě Esmeraldy člena, který by nepáchl po chemickém nátěru. Nikdo kromě Esmeraldy nemusel mít obav, že by ho v nejbližších dnech okusovala zvěř.
1: Až do večerky pak po stanech trvaly vzrušené rozpravy o tom, kdo za co může a co se mělo. Stichly teprve, když hlídka odpískala večerku.

0: Au, muy nos.
1: Kdák, kdák, kdák, snesla jsem vejce za pěťák. Hospodyni,

0: Trpaslíčku.
1: O trpaslíčkovi.
2: Byl jednou jeden trpaslíček.
1: A ten měl dlouhou zlatou niť.
2: A na té niti zlatý klíček.
1: Uměl s ním všecko otevřít.
2: Malinké zámky na ovoci.
1: Otvíral na zahrádkách v noci.
2: Zatímco sadař tvrdě spal.
1: Napil se šťávy a šel dál.
0: A teď ještě jednou.
2: Byl jednou jeden trpaslíček.
1: A ten měl dlouhou zlatou niť.
2: A na té niti zlatý klíček.
1: Uměl s ním všecko otevřít.
2: Malinké zámky na ovoci.
1: Otvíral na zahrádkách v noci.
2: Zatímco sadař tvrdě spal.
1: Napil se šťávy a šel dál.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: O kůzlátkách. Žila byla jedna koza. Postavila si v lese chaloupku a žila tam s kůzlátkama. Každý den odcházela za potravou a dětem přikazovala, aby se dobře zavřeli a nikomu neotvírali. Když se koza vrátila domů, trkla růžkama do dveří a řekla: Kůzlátka, děťátka, odemkněte dvířka. Matička vám přišla, mlíčka vám přinesla. Já koza v boru jsem byla, trávu hedvábnou jedla, vodu studenou pila, teče mlíčko po vemínku, z vemínka po kopítkách a z kopítek na černou zem. Když kůzlátka uslyšela matčin hlas, odemkla jí dveře. Koza nakrmila kůzlata a zase odešla na pastvu. Nedaleko chaloupky poslouchal kozu vlk a když odešla, přišel ke dveřím chaloupky a zapěl tlustým, přetlustým hlasem. Vy, děťátka, holoubátka, odemkněte, odemkněte. Vaše matka přišla, mléka přinesla, plná jsou kopítka vodičky. Kůzlátka poslouchala a pravila: Slyšíme, slyšíme, nepěješ ty hlasem naší matičky, naše matička pěje tenčím hlasem a takhle to neříká. A vlkovi dveře neotevřela. A tak vlk odešel s nepořízenou. Když se koza vrátila domů, pochválila kůzlata, že ji poslechli. Byli jste rozumné, mé milé dětičky, že jste neotevřeli vlkovi. To byl on a byl by vás všechny snědl.

0: rybáři přišel po rybný.
1: Jak to, že lovíte na zakázaném místě?
0: Já nelovím, já koupám červa, zní pohotová odpověď.
1: Ukažte, já se podívám. No, zaplatíte stejně pokutu.
0: Za co?
1: Ten červ má mít plavky.
0: Ha ha ha!

dnes bude třetí bál. A princ jen smutně vzdychá, a stejně tak pan král. Má prince krásná cizinka, ráda či nerada. Potom se právě kohoná, teď velká pohrada.

A koho to sem vede, pan rádce po schodech? Proč pak je v tváři rudý a zrychlený má tep? A nač ty velké sudy, a nač v těch sudech lep? Jen kolovrátku zpívej, a nic se...

0: Cockové a šmakovinky, vítáme vás s Piggym u dalšího vaření. Se mnou, tedy s Laskonkou.
1: A se mnou, já jsem Piggy, ahoj.
0: Každý ví, že jsi Piggy, Piggy. Na tebe se nedá zapomenout.
1: Ty si ze mě děláš legraci, viď?
0: To víš, že ne. Než začneme s vařením, chtěla bych vám, děti, všem poděkovat za vzkazy, které mi píšete přes www.piggy.cz. Piggy mi všechny vzkazy předává.
1: Já je roznáším moc rád všem kamarádům. Hedě, Hugovi, Pjárovi, Bibi, Egonovi i Justýně. Tohle dělám, no. To já roznáším. No. A kdo na to ještě nepřišel, můžete mě, Laskonce, i ostatním kamarádům poslat vzkaz přes Piggy.cz. Dělá se to takhle. Nahoře, tam, kde si zapínáte zvuk, můžete kliknout i na to místečko, kde je napsané napište nám. No a vy už víte, kdo my jsme, napište nám, tak to jsme my. Třeba Myšce Bibi můžete napsat, co má vyšmejdit na internetu. Tady Laskonce třeba můžete poslat nějaký váš báječný a přitom jednoduchý recept.
0: No, a
1: nebo nám napsat, co byste chtěli, abychom se všichni naučili vařit.
0: Mě by třeba moc zajímalo, co nejraději jíte, co vám nejvíc chutná.
1: Já jim všechno, ale něco radši.
0: Tak to si na tom asi stejně jako děti. Vážně, podle vzkazů, které jsem od vás už četla, to vypadá, že jste opravdu mlsotkové a šmakovinky. A že někdy máte pěkně mlsné jazyčky. Ale mlsat se musí jak, Piggy?
1: Mlsat se prostě musí, no. Mlsat se prostě musí, to jsi řekla správně.
0: Ale Piggy, tak já ti tu otázku ještě zopakuju. Mlsat se musí jak?
1: Sladce? No vlastně někdy mám i chuť zamlsat si slaně, a nebo někdy i kysele a občas i sladko-kysele.
0: Mlsat se přece musí s mírou a hlavně zdravě.
1: Zdravě? No to myslíš určitě jenom ovoce a tak, že? Žádné čokolády, bonbonky, tyčinky, zákusky, že jo?
0: Kdyby jedl pořád sladkosti, to by se za chvilku pěkně kutálel.
1: No.
0: A brzy by ti odpochodovaly i zoubky za něčím zdravějším.
1: A ty umíš něco, co by byla mlsotka? A bylo by to i zdravé.
0: Jistě. Když vás pořád honí mlsna a máte tolik rádi sladké, naučíme se společně připravovat nějakou sladkost, která bude jednoduchá na přípravu, sladká, takže zaženeme tu mlsnotu a přitom tahle mňomka bude náramně zdravá.
1: Jsem napnutý zvědavostí jak napínák. Co to je?
0: Přece domácí mysli tyčinky.
1: Mysli tyčinky? Já myslel, že se kupují jen v obchodě.
0: Samozřejmě si je můžeš koupit. Ale doma připravované budou chutnat daleko líp než ty kupované. Uvidíš, až ochutnáš. Navíc těch kupovaných je spousta zbytečného cukru a tuku. Když si něco vaříš doma, máš přehled o tom, z čeho vaříš a kolik tam čeho opravdu dáváš.
1: Aha.
0: My si upečeme takové mysli tyčinky, ve kterých budou vitamíny, důležitá vláknina a přece jenom méně cukru než těch kupovaných. Navíc se hodí i jako svačinka, ať už do školy nebo na výlet. Zaženou totiž hlad, zasytí a ještě dodají energii. Tak se do toho pustíme?
1: Pustíme!
0: Piggy, nachystej prosím tě tohle. Jeden hrnek ovesných vloček, obyčejných, přírodních.
1: Mám?
0: Půl hrnku mandlí a jiných oříšků, třeba lískových nebo kešů. Záleží na vás, jak moc máte tyčinky rádi oříškové. Půl hrnku vašeho oblíbeného sušeného ovoce. Tady opět existuje spousta variant. Můžou to být meruňky, rozinky, švestky, báječné jsou i brusinky. Nebo si ovoce můžete namíchat. Od každého trochu. Je to prostě jenom na vás.
1: Jú, to se dají vymýšlet pořád nové a nové varianty, viď?
0: Právě proto je to zábava. Nikdy to nebude stejné. Tak dál. Budeme potřebovat ještě malou lžičku z kořice, jeden měkký banán a asi 4 lžičky jablečné přesnídávky.
1: A čím to osladíme? To tam nedáme vůbec žádný cukr?
0: Já myslím, že nebude potřeba. Pokud bys chtěl ale sladší, můžeš přidat 1 nebo 2 lžíce medu. Teď mi zopakuj, co máme všechno nachystáno.
1: Ovesné vločky, sušené ovoce, oříšky, trochu z kořice, banán a jablečnou přesnídávku.
0: Správně. Ze sušeného ovoce si vybereme dneska třeba...
1: Mám tu brusinky.
0: Tak ty brusinky. Začneme tím, že Piggy vyloží plech pečícím papírem a na něj dáme vločky a mandle z oříšky.
1: Láskonko, víš, na co je pečící papír dobrý?
0: Nespálí se na něm pečivíčko.
1: No, to je možné, ale hlavně se do něj krásně bzunká, když hraješ na hřeben.
0: Piggy, já nevím, jak se hraje na hřeben. Musíš mi to někdy ukázat. Ale teď prosím tě, nehraj na nic a rozprostři mandle, vločky a oříšky na papíře po celé ploše plechu. Dáme asi tak na 10 minut péct, jen tak, aby trošičku zezlátl. A teď, Piggy, oloupej a rozmačkej banán. Musí být hodně zralý. Bude ale dobré, když odkrojíme špičky banánu. U takhle zralých banánů je to zdravější. Když je zralý, půjde ti lehce rozmačkat vidličkou. K banánu přidej 4 lžičky jablečného pyré, oříšky a sušené ovoce a všechno to zamíchej. Já zatím vytáhnu plech s vločkami a oříšky z trouby. Jej zapálí, pálí. Přisypuje do tvé směsi a ty všechno zamíchej dohromady. Směsí naplníme dno zapékací misky. Tuhle misku si také můžete vyložit pečícím papírem, ať je umývání nádobí po vaření pak snadnější. Snažte se, aby vrstva té směsi byla všude stejně vysoká, aby se to všude stejně propeklo. Tak a dáme do trouby. Pečeme asi půl hodiny na 180 stupňů.
1: Vypadá to skvěle, laskonko. Já bych si to klidně už teď nepečené.
0: Ještě budeš muset chvilku počkat, Piggy. Po vytažení z trouby to necháme chvilku vystydnout a pak já, u dětí doma maminka, nakrájíme tu hmotu nožem na tyčinky. Mělo by vám to krásně držet a nerozpadávat se při krájení. Jsem zvědavá, co na to Piggy řekne.
1: Já vezmu ochutnat kocouru Vojtovi. On má pořád hlad. Asi, že tolik běhá a skáče. No tak to by se mu svačinka určitě šikla. Pochutná si a nesloustne.
0: To je dobrý nápad. Napečeme do zásoby všem kamarádům, ať mají zdravé svačinky. A vy, děti, najdete recept i postup opět na www. www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Těším se na vás zase příště, mlsotkové a

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: My jsme čerti, extra čerti, čerti správně černý. Ve dne, v noci, v létě, v zimě, svému peklu věrný.
2: Morisi, Morisi, hu, hu, hu, ha, ha, ha. Takhle pěkně strašíme a vše, co peklu patří, pojď do pekla nosíme.
3: My jsme čerti, super čerti, stateční a smělí. Děláme svou práci vzorně, jak nám peklo velí.
2: Morisi, Morisi, hu, hu, hu,

0: Jenom blázen by to vzdával bez pokusu. Jestli to máš stejně, no tak dej mi pusu.
1: O myši, datlovi a klobáse. Žili spolu v chaloupce u lesa datel, myš a klobása. Datel létal každý den do lesa na dříví, myš nosila vodu, zatápěla a prostírala, klobása vařila. Dobře se jim vedlo. Datel nanosil dříví, myš zatopila v kamnech, až se voda začala v hrnci vařit a klobása připravila dobrou kaši. V poledne prostřela myš stůl, datel přiletěl z lesa, posadil se k talíři, klobása se dvakrát, třikrát protáhla kaší, otřela se o ní a taky omastila i osolila a nesla na stůl. Jednoho dne potkal datel v lese lišku a liboval si, jaké pěkné hospodářství s myší a klobásou mají. Liška se dala do smíchu. Jak jsi hloupý. Nadřeš se za myš i za klobásu. Zatímco létáš po lese a scháníš dříví, myš i klobása doma pěkně lenoší. Nebo si myslíš, že se klobása napracuje tolik jako ty? Datel neřekl tak ani tak, ale sotva přiletěl domů, spustil. Nevím, proč bych měl chodit na dříví jenom já. Ať jde jednou také klobása. A kdo bude vařit? Zeptala se klobása. Ať vaří myš, rozhodl datel. Můžeme se střídat. Druhého dne šla tedy klobása na dříví a myš vařila. Datel zatopil a pak si vyletěl ven. Klobása daleko nedošla. Za prvním smrčkem číhala liška, popadla klobásu a spolkla ji. Myš zatím vařila.
2: Musím se ještě kaší hezky protáhnout a otřít se o ní,
1: říkala si.
2: Abych ji omastila a osolila, jak to dělávala klobása.
1: Vklouzla do horké kaše a zadusila se. Datel se vrátil z lesa, volal, hledal myš i klobásu, ale nikoho nenašel. Jak létal v chaloupce sem a tam, rozházel dříví. Z kamen vypadl uhlík, zapálil dříví a za chvilku začalo v chaloupce hořet. Datel se polekal, chytil džber a pospíchal pro vodu. Nabral do džberu vody, ale džber ho stáhl pod vodu a datel se utopil. Tak skončilo pěkné hospodaření datla, klobásy a myši. Kde pak? Tam, kde si přátelé přestanou věřit a závidějí si, nikdy to dobře nedopadne.

asi občas život těžký. A kapr ho má nejtěžší. Každý má asi občas život těžký. A kapr ho má nejtěžší.

těžko nějakej rybář najde takovej dlouhý.

Sklonil se, aby zvedl kufřík, když v tom najednou padla tma. Jemine, pomyslel si Paddington, všechna světla zhasla. S nataženými packami tápal ke dveřím. Zkusil zatlačit na místě, kde si myslel, že by měly být, ale nic se nestalo. Zkusil se o kousek posunout podél zdi a znovu zatlačil. Tentokrát se něco pohnulo. Dveře měly zjevně pevnou pružinu a tak musel hodně zatlačit, aby se otevřely. Nakonec se mu přece jen podařilo pootevřít je natolik, aby se jimi protáhl. S cvaknutím za ním zapadly a Paddington zklamaně zjistil, že venku je stejná tma jako vevnitř. Začínal litovat, že nezůstal, kde byl. Otočil se zpátky ke dveřím, ale ty zmizely. Řekl si, že možná bude lepší, když si klekne na všechny čtyři a bude se plazit. Chvíli to šlo dobře, ale pak narazil hlavou na něco tvrdého. Zkusil to packou odsunout a protože se to trochu pohnulo, zatlačil znovu. V tom se ozvala rána jako zděla. A než se vzpamatoval, zřítila se na něj celá hora věcí. Bylo to, jako by mu na hlavu spadlo samotné nebe. Potom všechno utichlo. Chvíli tam ležel se zavřenýma očima a téměř se neodvážil ani dýchat. Od někud zaslechl vzdálené hlasy. A jednou nebo dvakrát dokonce zvuk, jako by někdo bušil na sklo. Opatrně otevřel jedno oko a podivil se, že světla znovu svítí. Alespoň něco. Rozpačitě si stáhl kapuci kabátu dozadu. Světla vůbec nezhasla. Když se schýbal pro kufr, nejspíš mu kapuce spadla přes hlavu. Paddington se posadil a rozhlédl se kolem sebe. Už mu bylo mnohem lépe. Ke svému překvapení zjistil, že sedí v malé místnosti uprostřed hromady plechovek, umyvadel a misek. Promnul si oči a vykuleně na to zíral. Za zády měl zeď z dvířky a před sebou veliké okno. Za oknem se mačkal dav lidí, kteří ukazovali jeho směrem. Paddington s potěšením konstatoval, že nejspíš ukazují přímo na něj. S obtížemi se postavil, protože stát nahoře plechovek není vůbec snadné, a povytáhl bambuli baretu, kam až to šlo. Dav zajásal. Paddington se uklonil, několikrát zamával a pak si prohlédl spoušť kolem sebe. Chvíli si nebyl jistý, kde se vlastně nachází. Pak mu to došlo. Místo, aby vyšel na ulici, otevřel dveře vedoucí do výlohy. Paddington byl všímavý medvěd a od svého příjezdu do Londýna již zahlédl mnoho takových výloh. Byly velice zajímavé. Vždy v nich byla spousta věcí ke koukání. Jednou viděl, jak v jedné z nich nějaký muž rovná pyramidu z plechovek a krabic. Vzpomněl si, že si tenkrát říkal, jaké to musí být krásné zaměstnání. Zamyšleně se rozhlédl. Ach, je. Zabědoval tak obecně nad světem. Už mám zase průšvih. Pokud srazil všechny tyhle plechovky a misky, což se podle všeho stalo, bude se někdo zlobit. Dokonce se bude zlobit hodně lidí. Některé věci se totiž lidem těžko vysvětlují. A oni nejspíš vůbec nebudou chtít pochopit, že mu spadla přes oči kapuce. Schýbl se a začal věci sbírat. Na zemi se válelo několik popadaných skleněných poliček. Ve výloze začínalo být horko a tak si sundal kabát a opatrně ho pověsil na hřebík. Potom popadl jednu skleněnou polici a zkusil ji vyvážit na vršku několika plechovek. Zdálo se, že to půjde, a tak navrch položil další plechovky a dřez na nádobí. Bylo to sice trochu vratké, ale okus ustoupil a prohlédl si své dílo. Vlastně to vypadalo docela pěkně. Zvenčí se ozval povzbudivý potlesk. Paddington davu zamával packou a zvedl další polici. Uvnitř v obchodě zatím vedla paní Fousková vážný rozhovor s místním detektivem. Říkala jste, že jste ho nechala tady, madam? Zeptal se detektiv. Přesně tak, potvrdila paní Fousková. Nebylo mu dobře a výslovně jsem mu říkala, aby nikam nechodil. Jmenuje se Paddington. P
Paddington, zapsal si detektiv pečlivě do notesu. O jaký druh medvěda se jedná? Má takovou zlatavou barvu. Na sobě má modrý kabát s kapucou a nosí sebou kufřík. Popsala ho paní Fousková. A má černé uši, doplnila Juditka. Toho si nemůžete splést. Černé uši, zopakoval detektiv a olízl si tušku. To nejspíš moc nepomůže, usoudila paní Fousková. Měl na hlavě zelený baret. Detektiv si přiložil ruku k uchu a zakřičel. Cože měl? Někde na blízku se ozýval strašlivý rámus. Každou chvíli zazněl bouřlivý potlesk a několikrát bylo dokonce zřetelně slyšet povzbuzování. Baret! Zakřičela na oplátku paní Fousková. Takový zelený a měl ho až přes uši. S bambulí! Detektiv rázně zaklapl notes. Hluk zvenčí rozhodně sílil. Omluvte mne, řekl stroze. Děje se něco zvláštního, musím to prošetřit. Paní Fousková s Juditkou na sebe pohlédli. Hlavou jim proběhla stejná myšlenka. Obě naráz zvolali Paddington a spěchali za detektivem. Paní Fousková se držela detektivova kabátu a Juditka zase jejího a tak se v řadě snažili procpat davem na chodníku. Jen co se přiblížili k výloze, ozval se bouřlivý jásot. Mohlo mě to napadnout, vzdychla paní Fousková unaveně. Paddington, zaradovala se Juditka. Paddington se zrovna vyškrábal na vrchol své pyramidy. Totiž vlastně to začalo jako pyramida, ale tak úplně pyramida to nebyla. Nemělo to žádný konkrétní tvar a bylo to velmi vratké. Paddington položil na vrcholek poslední plechovku a ocitl se v nesnázích. Chtěl slézt dolů, ale nešlo to. Natáhl pracku a hora se začala kymácet. Bezmocně se držel plechovek, kýval se sem a tam a obecenstvo ho napjatě pozorovalo. V tom se celá věž úplně bez varování zřítila. Rozdíl byl jen v tom, že tentokrát byl Paddington na vrchu a ne ve spod. Dav zklamaně zahučel. Nic lepšího jsem v poslední době neviděl, prohlásil muž poblíž paní Fouskové. Rád bych věděl, kam na tyhle nápady chodí. Udělá to ještě jednou, maminko? Zeptal se chlapeček z davu. Nejspíš ne, zlatíčko, usoudila jeho matka. Mám dojem, že pro dnešek už skončil. Ukázala směrem k výloze, odkud detektiv tahal zkroušeného Paddingtona. Paní Fousková a Juditka se hnali zpět ke vchodu. Uvnitř obchodního domu si detektiv Paddingtona důkladně prohlédl a pak se zahleděl do notesu. Modrý kabát s kapucou, zelený vlněný baret. Stáhl mu baret z hlavy. Černé uši. Já už vím, kdo jsi, prohlásil chmurně. Ty jsi Paddington. Paddington se překvapením málem posadil. Jak to pro všechno na světě víte? Podivil se. Jsem detektiv, oznámil detektiv. Je to moje práce, vědět takové věci. Neustále jsme ve střehu před kriminálníky. Ale já nejsem kriminálník, rozohnil se Paddington. Jsem medvěd a navíc jsem jen uklízel výlohu. Uklízel výlohu, ušklíbil se detektiv. To jsem zvědav, co vám na to poví pan Suchánek. Zrovna dneska ráno ji upravil. Paddington se stísněně rozhlédl. Spatřil, jak se k němu žene paní Fousková s Juditkou. Vlastně se jeho směrem blížilo víc lidí, včetně důležitě vypadajícího pána v černém saku a pruhovaných kalhotách. Všichni k němu doběhli zároveň a jeden přes druhého začali mluvit. Paddington se posadil na kufr a pozorovali je. Byly chvíle, kdy bylo lepší být ticha. A tohle byla jedna z nich. Nakonec zvítězil důležitě vypadající pán, protože měl nejsilnější hlas a mluvil, i když všichni ostatní už utichli. K Paddingtonově překvapení se sklonil, popadl ho za tlapku a potřásl mu s ní tak silně, až si medvídek pomyslel, že mu nejspíš upadne. Moc rád tě poznávám, medvěde, rozjařil se, strašně rád a gratuluji. To nic není, řekl Paddington nejistě. Příliš tomu nerozuměl, ale vypadalo to, že má ten pán radost. Muž se otočil na paní Fouskovou. Říkáte, že se jmenuje Paddington?
Přesně tak, odvětila paní Fousková. Určitě to nemyslel zle. Zle? Muž se na ní udiveně zadíval. Říkala jste zle? Drahá paní, vždyť díky tomuto medvědovi jsme tu dnes měli ten největší nával za posledních pár let. Telefon nepřestává zvonit. Mávl směrem ke vchodu do nákupního centra a hrnou se sem pořád další a další zákazníci. Položil Paddingtonovi ruku na hlavu. Obchodní dům Barkridge's je vám velmi zavázán. Mávl druhou rukou, aby si zjednal ticho. Rádi bychom vám projevili svůj vděk. Jestli je cokoliv v tomto obchodě, co byste si přál? Paddingtonovi zazářili oči. Věděl přesně, co chce. Viděl ji po cestě do oddělení oděvů. Stála úplně osamoceně na pultu v potravinách. Největší, jakou kdy viděl. Skoro tak velká, jako on sám. Prosil bych jednu z těch sklenic pomerančové marmelády. Tu velikou? Jestli to ředitele obchodního domu nějak překvapilo, nedal to na sobě znát. Uctivě se postavil ke dveřím výtahu. Tak tedy pomerančovou marmeládu, zmáčkl knoflík. Myslím, řekl Paddington, jestli vám to nebude vadit, že raději půjdu po schodech.

0: Když se pluhem pěkně zoře, zavlní se jako moře. Co je to?
1: Tak co? Už víte.
2: Když zafouká vítr, víš, co se vlní?
3: Ne.
2: Viděl jsi někdy, jak do obilných klasů fouká vítr a celé pole vypadá jako zlaté vlnící se
3: moře?
2: Když se pluhem pěkně zoře, zavlní se jako moře. Co je to?
3: Pole.
2: Pole s obilím, ano.
4: Tak co pak máte hurvínku na zítřek do školy?
5: Ale jen takovou bezvýznamnou nepatrnost.
4: No počkej, nepatrnost. Hezky mi všechno odříkej, o čem se máš učit.
5: O něčem důležitém, jenom o rybách.
4: No tak vidíš. A řekneš o ničem důležitém. Pěkně mi řekneš, co jsi o těch rybách naučil.
5: O rybách?
4: No ano.
5: Co jsem se naučil?
4: Samozřejmě.
5: Ryba. Ryba páchne od hlavy. Ani ryba, ani rak. Ryba a host třetí den. Mlčí jako ryba. Třeboňská ryba na třeboňský stůl. Tati, můžu jít ven?
4: Hele, ani nápad. Ještě jsme neskončili. Musíš mě říct, do které čelátky, chci říct, čeledi ryba patří, čím se ryba hlavně zabývá, tak podobně, že ano?
5: Ryba?
4: No bodeď.
5: Ryba se zabývá hlavně mlčením, což je o ní všeobecně známo.
4: A to je všechno? To je všechno tohle? Tak pěkně dál.
5: Dál na nejvýš občas šplouchne.
4: Počkej, podívej, musíš na to takhle. Pořád si mi ještě neřekl, kam ryba patří, jestli mezi obratlovce, plazy, sudokopitníky, no tak to s tebe musím tahat, jak...
5: Ryba je savec, protože pořád saje vodu.
4: No vidíš, no to chci slyšet. Z čeho se skládá?
5: Z čeho se skládá? No vpředu má hlavu.
4: No.
5: Vzadu ocas.
4: No a něco mezi...
5: A něco mezi tím, to má to ostatní.
4: No tak vidíš.
5: Dále si skládá hlavně z ploutví, které ji pohánějí z místa na místo.
4: Správně.
5: Potom, počkej, jak bych... Nejdál vpředu má ryba tlamu.
4: Ano.
5: A tato huba tvoří s tlamou uzavřený monoblok.
4: No vidíš, jak to pěkně zní. Kdybys tohle řekl ve škole, tak by se učitel radostí zřejmě neznal. No a co má ryba dál?
5: Dále má ryba už jenom několik maličkostí, které nestojí ani za řeč. Taťo, tohle můžu šít ven.
4: No tak počkej, pověs mi alespoň, které druhy ryb rozeznáváme.
5: Rozeznáváme ryby buď velké, to jsou velryba, ryby mrňavé neboli čurly, tati můžu jít ven.
4: No tak to je zhruba, ne?
5: Ano, to je tak všeobecně okolo, kolem si bych mohl jít ven.
4: No dobře, a které ryby znáš dál?
5: Dále znám kapry nebo štíky.
4: Kapry nebo štíky? No to snad ne.
5: Nebo štíky taky. Ti přece velmi často plavou v našich stříbropěných otrávených řekách. Jenomže já myslím kapry nebo štíky, rozumíš?
4: Jo, tak, jako nebo štíky.
5: Ne, nebo štíky, nebo zvlášť.
4: Jo, ne, aha, už rozumím, ano. A dále? No, co znáš ještě dál? Třeba filé, nebo ančovičky, nebo uzly, na ty jsi zapomněl, ne?
5: Jo, to mi nějak už tohle můžu jít ven.
4: No počkáš, tak to se doučíš tohleto a teď mě třeba pověz, čím se ryby živí.
5: Ryba se živí hubou, hele, můžu šít.
4: No, počkej pořád, tak tohle nemyslím, mně jde o to, co ryby jaksi požírají.
5: Ryby požírají všechno, co jim voda přinese před čumáček.
4: Hele, koukej, na mě si nepřijdeš. Hned mi přesně řekni, čím se živí třeba taková ryba akvarijní.
5: Ryba akvarijní se živí všemi.
4: Cože, čím?
5: No, žere vodní vši, čili se živí všemi.
4: Povídej radši o normálních rybách. Čím se živí? No, třeba kapři.
5: Kapři se živí bramborami.
4: Jo.
5: No, knedlíky a jinými pochutinami, které před ně házejí důvěřiví rybáři, přičemž vyplivují udice.
4: Kdo, rybáři?
5: A ne, kapři. Ale můžu šít ven?
4: No tak počkej ještě. A čím se živí třeba taková velryba?
5: No, velryba strašně otevře tlamu a nechá do sebe naplavat vodu i s rybičkami. Některé ryby se živí jonášem. Rybičky zachroustá a přebytečnou vodu vykejchne horem.
4: No tak vidíš, jak to pěkně umíš. A čím se živí třeba takový mořský dravec, jako je žralok?
5: Mořský dravec žralok se živí rovněž vodními zvířaty, ale když mu utečou, nepohrne ani člověkem.
4: No,
5: můžu už jít vám.
4: Počkej, ještě mě ne... A jak ryby dělíme?
5: Ryby dělíme nožem, když jsme z nich dříve odřeli všechny penízky.
4: Tak to nemyslím, chci vědět, podle čeho je rozdělujeme, že ano.
5: Ryby rozdělíme podle toho, v čem plavou.
4: Jak to?
5: No přece, když plavou...

0: nic, jen mě tak napadlo, co řekne učitel mé dlouhé nepřítomnosti ve škole.
1: No vidíš, Hodajsa, jsme tady, je to vodička. Není nad rybářský sport, chlapče. Jak jsme si krásně prošli lesem, viď?
0: Spíš proklestili.
1: Jak to?
0: S těmi tvými ohromnými pruty jsem skoro neprošel mezi stromy, každou chvilku jsem z nich měl hrazdu.
1: Hurváj, z dlouhý prut je předpokladem úspěšného lovu.
0: Jenže tohle jsou spíš telegrafní tyče a musím je vláčet na svých školou povinných bedrech.
1: Tak už neremcej a těš se z krásné přírody a meteorologicky předpověděné pohody. To je místečko, cohle? Sluníčko svítí, vlnky šplouchají, no, namoj si nohy do vody.
0: A komáři hryžou.
1: Tak se trochu oháněj, ale ne moc, ať nesplašíš zdejší rybstvo.
0: To není nic platy, au. To jsou komáři jak vrabci, dávají skoro žihadla.
1: Nenaříkej pořád, jsi při... Šmanko, ty, jsi u vody, žáno, na lovu, tak to ber sportovně. Něco musíš vydržet hele, podej mi ten chlebníček.
0: Který chlebníček?
1: Který, kolik jich máme? Přece stojí za tebou opřen o strom.
0: A málem ho vyvrací z kořenu. Tomuto tlumoku obrovitých rozměrů říkáš chlebníček? Vždyť je to jak malý autobus. Co v tom máš?
1: No co bych v tom měl? Přece krmí pro ryby, že ano? No?
0: To mají na 2 roky co jíst? Tatí nestoupne voda, když to tam naházíš?
1: Hele, moc nevykládej a radši mi ho pomoct rozbalit.
0: Snad bych měl do něj spíš sfárat, ne?
1: Takhle to úplně stačí, počkej, tadyhle, no, tak, tady je hrách, počkej, tadyhle kroupy, tadyhle v tom sáčku, no, to dej stranou, tak, tadyhle knedlík v novinách, to vyndej, no, brambor, těsto, ve spod ještě kolínka.
0: Vepřová nebo telecí?
1: Ale těstová pořád.
0: No, ty máš všechno jenom pro ryby a pro mě si k jídlu nevzal nic, veď.
1: Ale vzal buď bez starosti, jestli máš hlad, sáhni mi do levé kapsy u kabátu.
0: Vždyť ti z ní leze žížala.
1: Tak ji chyť a hned ji napíchni na háček. To je vnadidlo nejvíš přitažlivé.
0: Žížala je magnetická.
1: Nemluv hlouposti.
0: Tak proč je tak přitažlivá?
1: Protože sebou na udici vrtí, což brambor nedokáže, i kdyby se zbláznil. No a máme to. Teď jenom odjistím naviják, zatočím prutem. Počkej, 1, 2, 3. No a návnada letí do vody. Na prut dáme čihač, aby se poznalo, kdyby ryba brala.
0: Tati, co chceš vlastně chytat? Ryby nebo kosy?
1: Samo sebou, že ryby, proč se ptáš?
0: Protože vlasec se žížalou vůbec není ve vodě. Jak se s tou harpunou ohnal, namotal si ho za sebe na větev.
1: Ale vážně, koukejme se. To jsem se tím bičem moc rozmáhl. Tak co, stojíš, vylez na strom a sundej to.
0: No já jsem nevěděl.
1: No tak.
0: Já nevěděl, že rybařina bude spojena se stromolezectvím. Si připadám jak jeníček v perníkové chaloupce.
1: Hele, moc nemluv a dělej. Stejně to všechno podnikám jen kvůli tvé vzdělanosti. Tak, dej to sem.
0: No tady je to.
1: No a na druhou udičku dáme hrách.
0: Jestli chceš dělat rybám obloženou mísu, tak si zapomněl na okurku.
1: Ticho a dávej pozor, ať se něco přiučíš. Jak se tohle bílé tady lehne, ryba bere.
0: Co ti ryba bere?
1: Ale nic mi nebere, to se tak říká, když potahuje za návnadu, že bere. Vidíš, hele, vidíš, jak se to pohnulo?
0: No, protože si kopeš do prutu.
1: Tak se mi nepleť, mám tu málo místa.
0: Na to, jak se kolem sebe oháníš, bys kolem sebe potřeboval fotbalové hřiště. Pozor, teď se ten čihač vážně zatřásl.
1: A neotřás, to je věkem, už je starý. Radí mi pomoct tou druhou udicí, někde mi za něco drží.
0: Bolej by nedržela, když ji máš zapíchnutou vzadu v límci.
1: Tak vem nůž a opatrně to vyoperuj, ale s citem, ať mě neskalpuješ.
0: Tati, teď bych s tím počkal, ten prut se vážně kejklá. Taťuldo, hle.
1: Ale nehoďelá, co chce, radši táhej udičku z límce. Ježku, zraky, co to je, hurvajs, dělej něco, pomoc, prut je ve vodě.
0: Stáhla ti ho tam ryba, to je to, když jsem ti říkal, že se kejklá.
1: No co pak jsem tohle mohl tušit? Teď já, hurvajs, chodím na ryby už 20 let. Ale aby mi nějaká zabrala, to se mi ještě nestalo.

0: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
1: A teď ještě jednou.
0: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Sedlák milost pánem. Jeden sedlák byl movitý, měl hezkou ženu, ale všechno mu pán Bůh vzal. Na poli mu potlouklo, dobytek mu pošel, statek mu zhořel, žena mu umřela. Zůstala mu bída a nouze, bílá hlava a černé vousy. Šel tedy k panu správci, aby mu dal vysvědčení a pas, že půjde s prosbou ke králi, aby nějakou náhradu dostal. Správce se na něho podíval a když viděl jeho bílou hlavu a černé vousy, velice se tomu podivil a věřil, že asi měl sedlák velikou starost a bídu, protože mu tak mladému hlava zbělela. Dal mu dobré vysvědčení a sedlák šel s pánem Bohem do Prahy. Když přišel do zámku, nechtěla ho stráž hned pustit. Avšak posléze dala se obměkčit jeho milou, ale podivnou tváří a pustila ho před krále. Král se prý velmi podivil, když viděl bílou hlavu a černé vousy. Laskavě přijal jeho prosbu a poručil sedlákovi, aby přišel do hodovní síně, až bude panstvo u tabule. Sedlák toho nezmeškal. A když vstoupil do síně, vyvalovali na něho oči jako na divné zvíře. Nyní nám pověz, ptal se král, jak se to stalo, že máš bílou hlavu a černé vousy? Uhodněte to, vždyť jste chytráci, odpověděl sedlák. Pánové přemýšleli, ale žádný to uhodnout nemohl. Já ti povím, ozval se zase král. Když nám to povíš a bude-li se nám to líbit, uděláme tě milost pánem. No, za toto to už můžu hubou klápnout. Tedy slyšte. Vlasy jsem měl hned, když jsem se narodil, ale vousy mě teprv později narostly. Až budou ty tak staré, jako jsou vlasy, budou také bílé. Králi se odpověď líbila i udělal sedláka milost pánem. Hned ho dali odít do panských šatů a do ruky dali mu zápis na pěkný statek. Na němž sedlák pán až do smrti rošafně hospodařil.
1: Piggy vtip.
2: Maminka volá na Petra. Péťo, nevíš, kde je náš kanárek?
3: Někam zmizel, odpovídá Péťa.
2: A kam?
3: Nevím, já mu chtěl jenom vysavačem vyčistit peříčka a najednou byl pryč.

0: Proč třikrát ahoj? Jedno ahoj ti nestačí?
1: Nestačí, Piggy. Když zdravím svoje kuchaříčky a chci jim naznačit, že dnes budeme připravovat něco doopravdy hodně mňamkózního, tak mi třikrát ahoj přijde jako parádní pozdrav.
0: Jo, a co pak tak mňamkózního si dnes ochutnám?
1: Chtěl ses asi zeptat, a co pak ti, milá laskonko, můžu dnes pomoci udělat dobrého? Co?
0: No, původně ne, ale teď jako, kdybych se na to zeptal, jo, takže s čím ti můžu pomoct, abych to pak sloup?
1: A na co by se ti zbíhaly sliny nejvíc?
0: Na něco sladoučkého. A hlavně, aby to nebylo zelené. Jak je to moc zelené? Kouká z toho nějaká ta tvoje super zdravá a super zelená mňamka.
1: Ale vždycky si pochutnáš, tak se nedělej.
0: Jenomže ta zelená, zelenina.
1: No to snad nevadí. Zelenina je většinou co?
0: Zdravá, no.
1: No, zdravá. A dobře připravená je to i prvotřídní mňamka. To už bys mohl vědět.
0: Já to vím, ale dnes nejsem zeleninově naladěný.
1: A banánově naladěný bys byl?
0: No tak to určo.
1: Co je to určo?
0: No to říká Myška Bibi, určo. Znamená to určitě. Na banány jsem určitě úplně naladěný. Jako basá tydlidům banánům, tak jsem naladěný.
1: Dnes si připravíme takové banánové bombonky. Takové jednohubky. Prostě svačinku, která zažene mlsnou a udělá radost. A navíc třeba i parádu.
0: Takže by se dala tahle mňamka udělat i na narozeninovou oslavu?
1: No na narozeninové oslavy je jak dělaná.
0: Tak to jí budeme říkat narozeninový mls tydlidům banánům. Co ty na to?
1: No tak třeba když chceš, tak narozeninový mls tydlidům banánům.
0: Co na něj budeme potřebovat?
1: Připrav, prosím tě, 2 banány, arašídové máslo, šokoládu a trochu kokosového oleje. Dál pak připrav prkénko na krájení, kulatý nůž, dřívka na nanuky, rendlík a tác vyložený pečícím papírem.
0: Škoda, že se nedělá ječící papír. Ha, to by mě bavilo. Tak jen ten pečící. Všechno mám, co teď?
1: V prvé řadě je potřeba nakrájet banány. Oloupej je tady a nakrájej na kolečka. Tak, ani tlustá, ani tenká. Zkrátka tak akorát.
0: Takhle používám ten kulatý nůž, takže se nemůžu říznout. Dělám to dobře?
1: Ano, děláš to moc dobře, Piggy. Přesně tak. Teď musíme banánová kolečka slepit jako cukroví arašídovým máslem. Tady u arašídového másla jsem si vzpomněla na jednu věc. My ho spolu používáme docela často, viď?
0: No, protože je dobré.
1: No to je. Ale snažte se vybírat to máslo s vysokým obsahem oříšků. Dá se sehnat i 100%. To znamená, že je vyrobeno opravdu a pouze jen z oříšků. K dostání jsou nejrůznější druhy. Ale vyhledejte si to opravdu kvalitní, vyplatí se vám, jsou v něm zdraví prospěšné látky z oříšků bez nějakých zbytečných příměsí navíc.
0: Jasně, tak na narozeninový mstý lidům banánům jen to nejlepší arašídové máslo. Takže slepujeme banánová kolečka.
1: Ano, je několik možností, jak to udělat. Buď kulatým nožem namazání, Namažte jedno kolečko vrstvou arašídového másla a přiklopte ho druhým kolečkem. Ale při téhle metodě se může stát, že pak budete hodně upatlaní.
0: Já jsem upatlaný rád, aspoň je vidět, že jsem ti pomáhal.
1: Jenže to tvé upatlání pak všem kolem přidělává práci navíc, víš? A to my nechceme. Proto jsem vymyslela jinou věc. Pokud má doma maminka soupravu na zdobení cukroví, takový pytlíček s hubičkou, který naplníte krémem, nebo v našem případě arašídovým máslem, a pak ho opatrně hubičkou vytlačujete přesně tam, kam potřebujete.
0: Tak ten použijeme, že ty tu ten pytlíček s hubičkou někde máš, co?
1: Tady.
0: No jo, já to tušil.
1: Naplnila jsem ti ho už arašídovým máslem, takže jen opatrně vytlačuj máslo na připravená banánová kolečka.
0: Takhle.
1: Děláš to výborně. Ničeho se nebojte, kuchaříčkové. Je to opravdu jednoduché. Nezapomeňte přiklopit druhým kolečkem banánu. Vzniknou nám takové mini banánové sendviče.
0: Tedy, laskonko, já bych už skoro i ochutnal.
1: I ty jeden mlsoune. Vím, že je to lákavé. Skoro bychom to už mohli nechat takhle. Ale ještě to není všechno. Pokračujeme. Teď do každého banánového slepence zapíchni nanukové dřívko.
0: Že by to nakonec byl zmrzlinový nanuk, tydlidům, banánům.
1: Nech se překvapit. A dělej to opatrně, pomalu. Chce to trochu cvik, aby se vám banánová kolečka nerozjela do všech stran. Ale není to nic těžkého, určitě to zvládnete. No koukám, že Piggy už taky chytnul ten správnej gryf.
0: Co to je gryf?
1: No to znamená, že už víš jak na to.
0: No to vím, už jsem na to přišel, takže mám gryf, aho.
1: Přesně, skládej je na tác vystlaný pečícím papírem. Pak je dáme do ledničky nebo na chvíli do mrazáku. Potřebujeme je trochu zmrazit.
0: A vidíš, já to věděl, já to říkal, že to nakonec bude zmrzlina.
1: Vydrž, ještě nekončíme.
0: Jsou v ledničce, co teď?
1: Potřebujeme udělat čokoládovou polevu. Tedy, rozpustit čokoládu s kokosovým olejem. K tomu budete doma potřebovat pomoc dospělého. Do rendlíku nalámejte čokoládu a přidejte kokosový olej. Až bude směs tekutá, přelijte ji do skleničky, aby se vám banány lépe namáčely.
0: A proč k té čokoládě přidáváš ten kokosový olej?
1: To je takový trik. Kokosový olej totiž tuhne už při pokojové teplotě. Jakmile do rozpuštěné směsi namočíme zmrzlé banány, poleva velmi rychle stuhne a vytvoří bezvadnou křupavou krustičku.
0: Krustička? To bude takový kabátek na ty banánky, co?
1: Ano. Jakmile budete mít polevu připravenou, vytáhněte banány z ledničky a začněte namáčet. Po namočení je vracejte zpět na tác s pečícím papírem.
0: S ječícím papírem. A papír vám krásně zaječí. Takhle.
1: Piggy, nech těch bláznivin, prosím tě.
0: Promiň.
1: Komu by to obalení bylo pořád málo, může každý bombónek po namočení ještě posypat rozdrcenými arašídy. No a máme hotovo. Nechte mlz chvilku odpočinout, aby poleva opravdu stuhla. a můžete se do toho pustit. Piggy, ochutnej.
0: Já už ochutnávám.
1: No a co na to říkáš?
0: Jsem v banánovo arašídovém nebi. Narozeninovým tydlidům banánům, to je vážně mrsí.
1: Takže Piggy mu chutná. Jsem zvědavá, jak bude chutnat vám. Recept i postup najdete na www.piggy.cz. A nebojte se, i když vám to mohlo znít dneska složitě, nic složitého to není a za chvilku máte mňamku, jakou jste ještě nikdy předtím nejedli.
0: Já bych si dal ten mes klidně i ráno, třeba k snídani, anebo pak k svačince.
1: Uvidíte, že je to parádní start do nového dne. Tak ahoj!
0: Ahoj, ahoj, ahoj!
1: Ty jsi taky rozloučil třikrát.
0: No, když jsi třikrát s dětmi přivítala, tak jsem se třikrát musel rozloučit. Tu dá rozum.
1: To je pravda.

0: měsíc třetí pomůže ti.
1: Měsíc třetí pomůže ti.
0: Sledem k dobré duši její, chvilku jara

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal s sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha žárlivost. Moucha žárlivost nás zlobí svým bzučením, když pozná, že někomu nepřejeme nějakou věc, úspěch či pozornost. Někdy nám ale moucha pomůže, abychom našli uvnitř sebe sílu a dokázali to, co umějí tím. Kouzelný strom, aneb když to pořád klouže. Víš, kam půjdeme dneska, brácho? Zeptal se jednoho odpoledne Ferda Kuby.
1: Ne, kam?
0: Ke kouzelnému stromu.
1: Jak to myslíš, kouzelnému?
0: O ničem takovém ještě neslyšel. Uvidíš, vezmi si bundu a jde se, odpověděl Ferda. Vyrazili. Po cestě se k ním přidalo pár kamarádů. Kuba nevěděl, kam míří, ale líbilo se mu to. Měl příjemný pocit nervozity a zvědavosti. Kouzelný strom, to bude něco, říkal si. Netrpělivě přešlapoval, když se skupinka někde zastavila a popoháněl ostatní. Po chvíli všichni vyšli z Emušákova a zamířili do blízkého lesa. Už tam budeme, vyzvídal Kuba. Vydrž, ještě kousek. Cesta nebyla jednoduchá. Prodírali se křovím, přeskakovali louže, překračovali popadané stromky a Kuba byl dál a dál za ostatními. Krunýř mu připadal těžší a těžší. Když dohnal skupinku, zastavil se. Uviděl, jak opičák přechází po kmeni stromu, který ležel padlý nad řekou a spojoval oba břehy. Postupně přešli všichni. Kuba šel poslední. Trošku ho znervózňovalo, že už jsou všichni na druhé straně a čekají na něj. Když je pozoroval, jak ladně přebíhají po kmeni, myslel si, že to bude hračka. Spletl se. Sotva na kládu vyskočil, spadl do vody. Dělal jakoby nic, vylezl na břeh a zkoušel to znovu. Plesk. Zase byl ve vodě. No prkínka, proč musím padat jen já? Říkal si v duchu. Ostatní kládu zamazali blátem a mě to teď klouže. Ach jo. Co je s tebou? Pohni krunýřem! Volali ostatní. Běžte sami, já zůstanu tady. Volal na ně Kuba z vody. Jak chceš, za chvilku se vrátíme. Plyšáci zmizeli v křoví. Kuba zůstal sedět na kameni ve vodě a pozoroval, co se bude dít. Jaké kouzlo se stane? Od dubu se začaly ozývat divné zvuky. Paf, paf, paf. To bylo všechno. Za několik minut už utíkali plyšáci zpátky. Přeběhli po kládě na břeh, kde čekal Kuba, a smáli se. To bylo parádní. Kuba si všiml, že kolem proletěla moucha, která nepříjemně bzučela. Zdálo se mu, že se dokonce trošku posmívá. Bzz, bzz, kiš, kiš. Kuba byl zvědavý. Řekne mi už konečně někdo, co se tam dělo? Když dvakrát oběhneš támhle ten dub, staneš se na chvilku neviditelným.
2: A co je na tom tak skvělého?
0: Nechápal Kuba. Co asi? Už jsi byl někdy neviditelný, třeba jen na chvilku? Ostatní tě nevidí, ale ty je ano. Můžeš je oběhnout a pak na ně třeba skočit nebo bafnout. Vždycky se tam nasmějeme, řekl plyšový koník.
2: To bych chtěl taky zkusit, řekl Kuba.
0: Ferda mu navrhl, že spolu budou lezení po kládě trénovat. Před domem byla kovová trubka. Začali to zkoušet na ní. Takhle si na ní vlezeš, ukazoval Ferda. Narovnáš se, roztáhneš ruce, musíš se vyvažovat, zkus to. Kuba vylezl na trubku a bum, hned spadl. Zkus to znovu. Kuba zase spadl, zase a zase. Neposlouchal rady a byl naštvaný, že je Ferda takový rozumbrada. To musíš takhle. Ferda naskočil na trubku a jako by nic ji přešel. Hned na poprvé. I zpátky.
2: Tobě se to lehce řekne, když nevláčíš tohle. Kuba ukázala na krunýř.
0: Prosím tě, o tom to není. Že ne? Kuba zaběhl do domu a za chvilku byl zpátky i s batohem. Na, nasaď si ho. Teď se ukáže. Ferda si dal na záda batoh, do kterého Kuba nasoukal polštář a elegantně po trubce přešel. Vidíš?
2: No jo, no, ty seš chytrej.
0: Když Kuba viděl, jak to Ferdovi jde i s batohem, štvalo ho to. Proč zrovna on je takový kopyto? Ferdovi jde každý sport dobře. Je mrštnej a šikovnej, na zádech mu nic nepřekáží. Není to spravedlivý. Proč taky nemá těžkej krunýř? Uvažoval Kuba. Podíval se nahoru a uviděl, jak po parapetu okna posměšně poskakuje moucha, kterou znal z lesa. Vyplazovala jazyk a volala. Kýš, kýš, nešika, seš padavka, všem to jde, jen tobě ne. Budou se ti smát. Ferdovi jde líp všechno. Je prostě šikovnější. Blbá moucha žárlivost. Vždycky se objeví, když to nejméně potřebuju. Pomyslel si Kuba.
2: Tak znova, brácho, musíme to natrénovat. Povzbuzoval Ferda.
0: Když Kuba vylezl na trubku, podjela mu noha a svalil se na zem. Natloukl si krunýř.
2: Za to můžeš ty.
1: Jak já?
0: Bránil se Ferda.
2: To byl tvůj nápad. Jsem z tebe nervózní a nemůžu se soustředit.
0: Zlobil se Kuba na Ferdu, který ale za nic nemohl.
2: Víš co, tohle nemá smysl. Pokud nebudeš trénovat, nikdy v lese kmen nepřelezeš. Já jdu domů.
0: Ferda vzal batoh s polštářem a odešel. Kuba zkoušel znovu a znovu přejít trubku, ale pořád padal. Pořád se moc nesoustředil. Přemýšlel spíš o tom, proč to Ferdovi jde a jemu ne. Chvílemi si představoval, jaké by to bylo naopak. Kdyby to Ferdovi nešlo a Kuba by mu ukazoval, jak na to. Když za několik dní opět všichni vyrazili ke kouzelnému stromu, Kuba šel taky. Zastavil se u řeky a pozoroval Ferdu, jak přelézá.
1: Ať spadne a namočí se, abych nebyl jediný, aby věděl, jaké to je, když to nejde.
0: Přál si v duchu chvíli Kuba. Ferda ale nespadl. Když to dokážou oni, zvládnu to taky, řekl si nahlas Kuba.
2: Pomalu vylezl na kládu. Plyšáci už byli v trapu. Běželi ke kouzelnému dubu. Kuba našlapoval opatrně, pomalinku, jeden krok, druhý, bum, spadnul do vody. Břeh, na kterém stál dub, byl příkrý a vysoký, nedalo se na něj vyšplhat z vody. Takže musel Kuba doplavat zpět na začátek. Znovu přikázal sám sobě. Jak to říkal Ferda, narovnat, roztáhnout ruce a hlídat rovnováhu. Jeden krok, druhý, třetí, čtvrtý, ještě kousek, ještě dva krůčky. Podklouzla mu nožka, ale udržel se. Dokázal to, byl tam. Juhu! Volal Kuba na celé kolo a běžel za ostatními. Je, ty jsi to dokázal, jsi dobrý, radoval se Ferda. Kuba se uculoval a bylo mu dobře. Díval se na ostatní, měli taky radost, že to zvládl. Když se chtěl pohledem vrátit k Ferdovi, nemohl ho najít. Baf! To se slekl, co? Pojď si to taky zkusit. Oběhni dvakrát strom a uvidíme. Teda neuvidíme. Smál se Ferda.

0: Čarovná zahrádka. Když se pučmeloud oženil, daroval své nejmilejší pučmeloudce kamna. Na kamna postavil hrnec, do hrnce strčil vařečku. A paní pučmeloudové šlo vaření opravdu krásně od rukou. Měla jich tolik, že sama nevěděla kolik, a pučmeloud na nich mohl oči nechat. Ale kromě koukání neměl teď pučmeloud nic na práci, protože se slavně zařekl, že už nikomu nic nevezme a že bude dělat dobrotu.
1: Tak alespoň jdi a někoho postraž, řekla pučmeloutka, když se jí pořád při práci pletl.
2: Ale co pak se mě někdo bojí,
0: stěžoval si pučmeloud.
1: No když vybavneš z nenadání, lekne se každý a ty se alespoň před obědem trochu povyrazíš. Tak běž, budu ti držet všechny palce.

0: že... Pomyslel si Půčmelout. To bych mohl zase jednou zkusit postrašit čmeláky.
1: A šel a fouknul Čmeldovi a Brundovi do komína.

0: a Pučmeloudovo fouknutí protáhlo komín líp než kominická štětka. Sazí bylo tolik, že nastala tma jako o půlnoci a v té tmě ten mocný fukéř vyfouknul čmeláky z jejich domečku a odnesl je do čarovné zahrady. Takovým fofrem jsem v životě neletěl, povídal Brumda a udiveně se rozhlížel kolem sebe. Kde myslíš, Čmeldo, že jsme? No, nejspíš u protinožců. Hele, ty kytky, neznám ani jednu. A ty stromy, takové jsem ještě neviděl. Hele, had! No je to jasné, jsme v džungli. No, ten had na nás syčí, mračil se Brumda. Já nejsem had. Já jsem želva a nesyčím, ale říkám pst a pst, říkám, aby vás neslyšel kolibřík, řekla želva a vystrkovala přitom hlavu z malinkého jezírka. A proč nás nesmí kolibřík slyšet? Zajímal se Čmelda. Nemá rád cizí kolibříky. Hrozí vám nebezpečí. Pšt. Ale my nejsme kolibříci. No slyšíš, želvo? Pšt. Řekla želva a potopila se. No jo, ona neslyší. Má v uších vodu, usoudili čmeláci. Jak vypadá kolibřík, nevěděli, no a tak, že se alespoň porozhlídnou po té zvláštní zahradě. Těch barev, těch vůní a těch velikánských květů všude kolem, že by v každém z nich mohl čmelák bydlet jako ve vlastním pokojíčku. Hele, a tamhle, to je nějaký vyparáděný čmelák. Ahoj, bráško, jak ti říkají?
1: Co tu chcete? Koukejte zmizet!
0: Obořil se na ně ten cizokrajný tvor. Pšš, nekřič tolik, uslyší tě kolibřík, varoval ho Čmelda.
1: Já jsem kolibřík,
0: naparoval se ten cizokrajný čmelák.
1: Do botanické zahrady je cizím vstup přísně zakázán.
0: My sem nevstoupili, nás to sem přifouklo, hájili se čmeláci. Ale kolibřík jim nevěřil.
1: Každý by tu chtěl zůstat a to já nedovolím.
0: Zlobil se a zlostně do nich strkal.
1: V téhle zahradě není místo pro víc kolibříků.
0: Ale copak my jsme nějací kolibříci, my jsme čmeláci, kolikrát to máme ještě opakovat? Rozlobil se Brumda doopravdy. A nestrkej pořád do mě. Pozor, bráško, vykřikl Čmelda. Brumda uskočil a těsně vedle něho s hrozivým cvaknutím zaklapl svůj kalich masožravý květ. Ty jeden ničemo, vrhnul se Čmelda na kolibříka. Tvou vinou mohlo být po Brundovi. Kolibřík před rozhněvaným Čmeldou couval a tak si vůbec nevšiml jiného květu, který se právě za ním hladově rozevřel. Pak stačil poslední krůček. Ozvalo se opět známé cvaknutí a masožravý květ držel pevně kolibříka za ocásek.
1: Pomoc! Pomoc!
0: Naříkal kolibřík. Z jezírka vystrčila hlavu želva a zlomyslně se ušklíbla.
2: Kdo jinému jámu kopá? Že jo?
0: A opět zmizela pod vodou.
2: A, želva tě moc ráda nemá, viď kolibříku. Ale my ti pomůžeme, řekl Brumda. Aspoň poznáš, že čmeláci nejsou jako kolibříci.
0: A Čmelda s Brumdou popadli kolibříka každý za jedno křídlo a hej, rup! No a pak už jenom rup. A kolibřík byl zachráněný. Ale masožravce zůstal kolibříkův ocásek.
2: Teď vypadáš skoro jako čmelák, zasmál se Čmelda. Ale neboj se, však ona ti ta paráda zase naroste.
1: Zachránili jste mě a za to zde můžete zůstat, jak dlouho budete chtít. V mé zahradě je léto po celý rok,
0: řekl kolibřík.
2: To byste prve koukal, jak pěkně je u nás na louce, usmál se Brunda. Ale my už musíme letět. Víš, máme to daleko.
0: Inu, každý je doma někde jinde. Kolibřík popřál čmelákům šťastnou cestu a jako dárek jim dal semínka nejhezčích květů z té jeho čarovné zahrádky. Prý, aby si na něho vždycky vzpomněli jenom jako na kamaráda.

letí vždycky, vždycky, vždycky na sluníčko. Sázíme, sázíme, co vyroste, nevíme. Pod neprášky jsou to hrášky, bez

0: Ty nevídané velikánské květiny, které Čmeldovi a Brundovi vyrostly ze semínek od kolibříka, nejvíc obdivoval Pučmelout.
1: Nojo, konečně kytka, jak má být, aby se hodila k mé postavě i do mé domácnosti. A ona musí zrovna vyrůst u Brundibáru.
0: Pak ale uviděl něco malinkého na zemi.
1: Hele, to budou asi semínka. Když si je vezmu, co na tom? Hlavně, aby mě přitom nikdo nechytil. Překvapím svou Pučmeloutku. Ta bude koukat na ten zázrak v květináči.
0: No, jak ten popleta zasel, tak také sklidil. Z motýlých vajíček totiž ještě nikdy nikomu kytky nevyrostly. Leda tak housenky. A tyhle Pučmeloudovi byly náramně hladové. Snědli všechno, co paní Pučmeloudová uvařila, a nakonec okousali i ten prázdný hrnec. Za to Čmelda s Brundou se ze vzácných květů plných vůně a medu ještě dlouho těšili. Jejich spokojenou čmeláčí písničku bylo slyšet po celé louce od časného rána až do úplného setmění.

0: repetilky vrákosí, celý večer klábosí. Kdo pak ví? Repetilky vrákosí, celý večer klábosí. Co to děláš?
1: Radím ti.
0: No, ty repetáš.
1: Ano.
0: Kdo pak repetá takovým hláskem?
1: No.
0: Vrákosí, večer, oh, když je třeba u rybníka.
1: Tak,

0: To jsem zvědavá. Co mi řekneš, Hugo? Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak. To jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko, pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co to? Kdo jak kudy? Ovšemže, zde? No. Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Sesipu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je to nějak kapánek napjato, že jo? Že byste se zase pohádali, co? Že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to si v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lek a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, klap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Poraď mi

0: slovo, hodně.
1: Ale jaké? Jaké slovo?
2: Něžná a no, jaká a no?
0: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Co pak já vím? Oduševněla.
0: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si, jo.
2: Vážně?
0: Jo.
2: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a?
0: Oduševněla.
2: Ale jdi, to není pravda. Ty lichometníku jeden. Jakáže to jsem?
0: Oduševněla.
2: Je to poznat, věděla jsem to. Když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat. Ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš? Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
2: Vidíš? Přišel jsi na to.
0: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
2: Už jsme se tento nonc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševněla. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
0: Hugo, řekl jsi oduševněla. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
0: Takže se jde hádat.
2: Kvůli čemu?
0: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova. Jdeme louskat jazykový oříšek.
2: No jistě, jsem oduševněla. Jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
0: Řada byla na Justýně.
1: Ano, ano.
2: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
0: Jo, a mě žádný nenapadl. Och, co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justýna jeden pěkný oříšek přinesla.
2: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
2: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
2: To jsem nikdy v životě neřekla.
0: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Bod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
0: Lichometník, no.
2: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
0: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justýno, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
2: No. Říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
0: Licho a metník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
2: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
0: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
0: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
2: Metník. Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, pak si metník. To se říká.
0: No to se neříká. Říká se metař. Tomu, kdo mete, se říká metař.
1: No, mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
0: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
0: Ale my jsme upřímní.
2: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
0: Jsi.
2: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje. A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
0: Já vím. To je moje vina. Chudák Antonín. Toho ten klobouk sejme.

0: básničku.
1: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
0: A teď ještě jednou.
1: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Sweet.
1: Joldo.
0: Co je?
1: Můžu už usnout, nebo budeš ještě zpívat?
0: Pro pána, já dočista přehlédl, že už je ráno. Takže, Hurvínko, žádné spaní a šupej rychle z postele. Za chvíli začíná vyučování.
1: Já bych rád, Taťulínku, ale co pak si dočista zapomněl?
0: Na co?
1: Strčil si mi pod paží teploměr a nařídil jsi mi, že si mám změřit teplotu.
0: No, protože jsi mi tvrdil, že nepůjdeš do školy, protože jsi nemocný.
1: No, tak vidíš.
0: Jenže taky jsem ti nařídil, že si máš s tím měřením pospíšit. Protože když ti nic nebude, tak šupej to presto, pošupeš do školy.
1: Teď se měřím.
0: No tak se měř pořádně. Drž ten teploměr hezky pevně pod paží.
1: A kde jinde bych ho asi měl tak držet, co?
0: Co se směješ? Šmanko, ty chlapče, teplota se dá měřit i jinde než pod paží.
1: Kde? Jinde.
0: No to je různé.
1: Tak třeba, tati, třeba. Schválně, kde třeba?
0: No tak třeba v
1: tátí.
0: V puse. Třeba.
1: Nepovídej.
0: No jistě. Aha. Třeba v takové Anglii.
1: Jo.
0: Tam, když jsou lidé nemocní, tak jim pan doktor strčí teploměr do pusy.
1: A když jsou zdraví?
0: No tak jim ho zase vyndá, ne?
1: Páni, a to kdybych já byl Angličan, tak by mi ten doktor taky strčil teploměr do pusy?
0: No jistě, taky.
1: A co kdybych si zrovna pískal, he?
0: U doktora? No to bych ti dal.
1: Dobře, tak kdybych zrovna zíval.
0: To by ti spadl do krku.
1: Ale tam by se mi nevešel.
0: I vešel.
1: Nevešel. Určitě by mu koukala alespoň hlava.
0: Jaká hlava? Komu?
1: No doktorovi.
0: Prosím tě, proč by mu měla koukat hlava?
1: Kdyby mě přece spadl do krku ten doktor, jak jsem zíval.
0: Šmanku, te kluku nechápavá. Já nemyslel doktora, ale teploměr. Teploměr by ti tam spadl. Co pak máš tak velkou pusu, abys mohl spolknout doktora?
1: Nemám.
0: No tak, vidíš.
1: A co kdyby ho kousl?
0: Já ti dám kousat doktora.
1: Proč doktora? Teploměr, kdybych kousl a překousl.
0: To bys tomu dal. Teploměr je přece jedovatý.
1: A proč?
0: Protože má uvnitř rtuť. No, a ta je co?
1: A ta je co?
0: Ta je jedovatá. A kdybys do ní kousl, tak by ses otrávil.
1: No to bys mě teda otrávil.
0: Já ne, ale teploměr. Hele, a přestaň mě už otravovat s těma věčnýma otázkama. A raději se podívej, kolik jsi naměřil. A jestli nemáš teplotu, tak hajdi šupky do školy.
1: To nepůjde.
0: A proč by to nešlo?
1: Protože bych přišel pozdě. Vyučování právě začalo.
0: Jo, tak takhle to je. Zase se ti podařilo mě zdržet, co? Čvaňáš nesmysly a já bych psal další omluvenku, že ano? No, ještě teď, abych si vzpomněl, kam jsem dal tušku.
1: No to jsi mi strčil pod paží místo teploměru.
0: Tak prosím, mě na to neupozornil.
1: No, já myslel, že jsi to dělal schválně.
0: Jak schválně?
1: No, protože ten teploměr je jedovatý. A co, kdybych se otrávil? To bych pak nemohl jít do školy. A sám přece víš, že já do školy chodím tak

0: Muž zastaví u benzínové pumpy.
1: A ptá se, kolik stojí kapka benzínu?
0: Nic, odpoví překvapeně obsluha.
1: Řidič na to, tak to mi prosím nakapejte 10 litrů.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Planeta lampáře byla velice zvláštní. Bylo na ní místo jen pro lampáře a pouliční lampu. K čemu vlastně slouží planeta, která je bez domu a bez lidí, řekl si v duchu malý princ. Ale práce lampáře má alespoň smysl. Není tak zbytečná jako práce biznismena, který jen přepočítává hvězdy, které mu nepatří. Když rozsvítí svou lampu, jako by se narodila další hvězda nebo květina. Jeho práce je krásná a navíc užitečná.
2: Dobrý den. Proč jsi svou lampu zhasl?
3: Je to příkaz. Dobrý den.
2: Jaký příkaz?
3: Zhasnout pouliční lampu. Dobrý večer.
2: Ale proč jsi znovu rozsvítil?
3: Je to příkaz.
2: To nechápu.
3: Na tom není nic k nepochopení. Příkaz je příkaz. Dobrý den.
1: Lampář opět zhasl pouliční lampu a pak si otřel čelo kapesníkem s velkými červenými kostkami.
3: Je to příšerná práce. Když jsi byla rozumná, zhasínal jsem ráno a rozsvěcel večer. Zbytek dne se mohl odpočívat a zbytek noci spát.
2: A od té doby se příkaz změnil?
3: Nezměnil. Je to mnohem větší tragédie. Planeta se rok od roku otáčí rychleji a příkaz se nezměnil.
2: Takže
3: teď se otočí za minutu a já už nemám ani jednu vteřinu na odpočinek. Rozsvěcuji a zasínám jednou za minutu.
2: To je divné. Dny u tebe trvají minutu?
3: A to není vůbec divné. Zatímco spolu mluvíme, už uběhl měsíc.
2: Měsíc?
3: Ano. 30 minut, 30 dní. Dobrý večer.
1: A lampář opět rozsvítil lampu. Malý princ na něj hleděl. Líbilo se mu, že věrně dodržoval příkaz. Vzpomněl si na západy slunce, které kdysi pozoroval tak, že si postrkoval židli. Teď chtěl svému příteli pomoci.
2: Víš, znám způsob, jak by sis mohl odpočinout, kdybys chtěl.
3: Samozřejmě, že bych chtěl. Člověk může být věrný příkazu, ale i trochu pohodlný.
2: Protože je tvoje planeta malá, že by si obešel třemi kroky, stačilo by jít pomalu, abys pořád zůstal na slunci. Když si budeš chtít odpočinout, půjdeš a ten den bude trvat tak dlouho, jak budeš chtít.
3: To mi moc nepomůže. Já rád spím.
2: Tak to máš smůlu.
3: Mám. Dobrý den.
1: Lampář opět zhasl lampu, zatímco malý princ opouštěl jeho planetu. Uvědomil si, že je to asi jediný člověk, který mu nepřipadal směšný, tak jako král nebo biznismen. Je jediný, s kým bych se chtěl přátelit, pomyslel si. Ale jeho planeta je opravdu malá. Není na ní místo pro dva.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Alabastrová ručička. Do jedné vesnice přišli dva vysloužilí vojáci a prosili o službu. Jeden byl ještě dosti při síle. Druhý ale, nebožák, byl celý zmrzačený. Protož také službu nedostal a sedláci ho jen z milosrdenství mezi sebou podrželi. První dostal se ale hned k jednomu sedláku. Když nastaly přástvy, chodili tam oba dva a děvčata je ráda viděla. Ten starý uměl povídat lecjaké pěkné báchorky a příběhy a druhý prováděl šprýmy a taškářské kousky, které se byl na vojně naučil, že se začasté všichni smíchem div nepopukali. Mezi děvčaty byla také jedna stará pana, již to se veselý vysloužilec zalíbil. Měla sice chaloupku, ostatně ale nic jiného, než voják si myslel. Lepší trocha, nežli nic. Něco si vydělám, ona ze svého přidá a budeme přece živi. Namluvil si ji a také vzal. On sloužil, ona nádeničila a tak se dost bídně protloukali. Přitom při všem ale neztratili veselou mysl, ani když jim malá strávnička přibyla. Sedláci je měli rádi a silky pomáhali, kde mohli. A když děvče vzrostlo, nejedlo ani jeden den doma, protože si je pokaždé některá kamarádka k obědu pozvala. Léta ubíhala. Zuzanka kvetla jako luční kvítí a byla jí plná ves. Tak jako rodiče, měli lidé i jí rádi, neboť každému pomohla. Nechtí pobídl k jakékoliv práci. Nejvíce ale užila od starého Martina, toho mrzáka, co s otcem do vsi přišel. S nímž každé sousto chleba dělila. Jí kvůli seděl někdy na pasece třeba půl dne a povídal dětem pohádky. Nejmilejší vyražení Zuzančino bylo, když mohla v lese, po polích a po lukách běhat a zpívat. To jí bylo nade všecko. Nedaleko vesnice stál starý hrad, jehož zdi již mechem porostlé byly. Mezi těmi zdmi seděla Zuzanka někdy půl dne. Pletla věnečky a zpívala. Tak jí minul 15. rok. Bylo to večer před svatým Janem Křtitelem a po vesnici ozýval se hluk a křik chasy, která se hnala s dřívím pálit oheň svatojanský na vrchu nedaleko starého hradu. Nejprvnější nahoře byla Zuzanka. Když se hranice narovnala a zapálila, popadla se chasa za ruce a začala okolo ohně skákat a zpívat. Když pospívali, přeskakovali plamen. Tu se stalo, že Zuzanka do něčeho zakopla. Schýbne se, zdvihne to a vidí malou alabastrovou ručičku. Zahoď to, je to kouzlo, křičela chasa. Ne, ne, nezahazuj to, namítal starý voják, který se s chasou navrch přikulhal. Navlíkni si ji na něco a zavěs na krk. To ti přinese štěstí. Zuzanka moudrého rádce uposlechla. Navlékla si ručičku na pentli a zavěsila na krk. Bylo po ohni a děvčata i chlapci brali se domů. Holky, nechoďme ještě domů. Je tak krásná noc, pojďme na hrad. Nabízela Zuzanka svým kamarádkám, nemajíc chuti do úzké sednice se zavřít. Co tě napadá? Nevíš, že je svatojanská noc, kdy kouzelnice rejdy tropí? Odpovídala děvčata. Ale Zuzanka se nedala odstrašit.
šla s Chasou až do vsi. Ale potom se vrátila na starý hrad. Sedla na sedátko, které si sama udělala, a koukala na hvězdnatou oblohu, až jí oči zacházely. Tu slyší zdáli muziku, tak krásnou, tak vábnou, že se jí radostí srdce chvělo. Blíž a blíže zněly laskavé zvuky a ze starého hradu vycházeli skvostně odění hudebníci, kteří ze svých nástrojů tak libé tóny vyluzovali. Za nimi šla paní a pán. Na hlavách se jim leskly zlaté koruny a na sobě měli šaty drahé kmentové. Potom kráčelo služebnictvo. Po dvou, krásné pany a panoši. Všichni ve skvostném oděvu. Po stranách nesli sloužící planoucí pochodně. Když kolem dokola zámek obešli, zastavili se naproti Zuzance, která si ani vyložit nemohla, kde se tuto panstvo vzalo. Sličná královna zakývala na ní prstem a Zuzanka se ani chvilku nerozmýšlela, nýbrž přiskočila k tajné družině a šla po boku paní, která ji až do hradu za ruku vedla. Tu se otevřela v jednom koutě brána a panstvo tam vešlo. Několik kroků odráželo se světlo pochodní od třpitící se stěny klenuté chodby, která dolů vedla. Ale najednou se octli v krásné zahradě, v níž stál alabastrový zámek, zlatem vykládaný. Květiny té nejrozmanitější krásy a stromy tížené ovocem vydychovaly nejlíbeznější vůni. Zuzanka by se byla nejraději do měkkého trávníku vrhla a v těch vonných kalíškách tvář koupala, ale bála se královny. Jakoby naplněn dýmem voného jantaru, plynul tu lehký vzduch a Zuzanka ho celou duší do sebe sála. Zlaté dveře u alabastrového zámku se otevřely. Družina i s králem poklonila se královně a zmizela. Královna prováděla potom Zuzanku po zahradě. Vše to dálo se mlčky. Tu přišli k Mirtovému keři. Královna utrhla proutek, spletla ho do věnečku a položila Zuzance na hlavu pravíc. Ten věnec si nech ode mne na památku. Zítra jdi s otcem na hrad. A kde nyní stojím, tam ať kope. Žádnému nepovídejte, co najdete, a ve vesnici déle nezůstaňte. Po těch slovech vzala královna omámenou Zuzanku za ruku a vedla ji zase touž cestou ven až k staré bráně. Potom najednou zmizela a Zuzanka běžela domů. Milý bože, myslela si cestou, tolikrát jsem již ten hrad prolezla a nikdy jsem tu bránu neviděla. To je divná věc, kde se to všecko jen vzalo? Když přišla domů, rodiče již spali, neboť byla právě hodina z půlnoci. Potichmo sundala věneček, strčila ho pod polštář a lehla na lože. Slunce stálo již vysoko a svítilo do malých okének, když matka Zuzanku budila. To neví, kdy do lože a ráno se jí nechce vstávat. Huboval otec. Zuzanka si mnula oči a přemýšlela, co se jí zdálo. Já ani nevím, rodiče,
co se to se mnou dálo? Byl-li sen, a nebo se mi to opravdu stalo? Ale počkejte, vždyť jsem si ten zelený věneček pod hlavu strčila. Děvče sáhlo pod podušku a vytáhlo mirtový věneček z jednoho proutku uvitý. Ale ne zelený, nýbrž z ryzího zlata. Matka i otec spráskli rukama a teprve se Zuzanky ptali, kde byla a co se jí přihodilo. Kamarád ti dobře poradil, abys tu ručičku si nechala. Ta je pro štěstí. A na tom místě leží zajisté poklad, řekl na to otec. Jen jestli jsi to místo nezapomněla? O to se nebojte, pravila Zuzanka. A chcete-li, půjdeme tam hned. Ne, teď jsou lidé v poli a viděli by nás. Až v poledne. O pravém polední šla Zuzanka s otcem k starému hradu. Od brány se uhnula hned stranou, kudy v noci s družinou šla, a tu viděla mezi křovím ještě jednu nízkou zeď a v ní malý průchod, který se zdál být v noci branou. Sotva jim prolezli, octli se v kulatém dvoře, porostlém travou a nízkým chrastím. Zde stál ten stromek, řekla Zuzanka a postavila se k šípku na píď vysokém. Zde kopejte, tatíčku. Otec poslechl a začal ihned na tom místě kopat. Ale sotva trochu země odkryl, viděl truhlu železem kovanou. Byla hodně veliká a otec ji ani pohnouti nemohl. Ale jakmile se jí Zuzanka dotkla, odnesli ji beze všeho násilí. Ve dvoře narovnali na ní kamenů a šli domů, aby je žádný neviděl, co nesou. Teprv o soumraku pro ní došli a do chalupy odnesli. Truhla byla plničká zlata. Víš, co mi je nejvíce líto? Že nemohu dát z toho kamarádovi a těm sedlákům, co nám v nouzi pomohli. Řekněte, tatíčku, že jste dědil. A když ne jinému, aspoň dejte starému Martinovi několik zlatých. Máš pravdu. Zítra jdu do města, koupím koně a vy si to zatím zde složte. Až přijdu, řeknu, že jsem dostal v městě dobrou službu. Že tam půjdeme. A Martin, aby zůstával zatím v naší chalupě. Když se více nevrátíme, zůstane jemu. A po čase, kdo ví, co se stane. Ale huby si dejte na petlici, to vám povídám. Druhý den šel otec do města, koupil koně a vůz a najal si pěkný dům. Když přijel domů, bylo koukání, že si veze chudý chalupník koně a vůz. Slyší se, že dostal dobrou službu a že se do města odstěhuje, přáli mu to někteří. A někteří také ne, jak to již bývá. Vedle jejich chalupy stál statek a v něm bydlel sedlák a selka. Hrozně všeteční a závistivý. Těm to hlavu mátlo. Kde vzal asi soused peníze na koně a vůz? To nemůže být, aby mu je někdo byl zapůjčil. Za tou příčinou šla selka k sousedce a začala se jí naledacos ptát. A konečně ve vší důvěrnosti i na to, kde přišel soused ke koním a k vozu. Ale chalupnice měla rozum.
Inu, milá sousedko, já vám to povím. Ale neříkejte žádnému nic. Můj muž zdědil několik tisíc zlatých po jednom strýci. A tedy nám bude lépe. Vidíte, co to naše děvče tu kouzelnou ručičku našlo? Máme štěstí. A já bych ji nedala za mnoho peněz. Selka šla domů a řekla to sedlákovi, pobízejíc ho, aby si na Zuzanku počíhal a ručičku jí ukradl. Ten nebyl k tomu líný, neboť nepřál také ani božího světla nikomu. U souseda se zatím nakládalo na vůz a starý Martin si tam svých několik drchniček odnesl. Otec Zuzančin chtěl ještě večer do nejbližšího městečka dorazit a proto se také po práci se všemi loučil. Zuzanka plakala. A když měli již odjíždět, vzpomněla si ještě, že doběhne na starý hrad a naposled, že si tam zaspívá. Řekla to tátovi a zlý soused, který nedaleko stál, zaslechnuv to, otočil se honem a šel napřed. Myslil si, že se mu jeho záměr tam nejlépe povede. Ale to neslyšel, když ji táta od toho zrazoval a pravil, že se tam všichni zastaví a otčenášek za udělené dobrodění pomodlí. Sedlák stál u starého hradu schován a čekal. Tu slyší řehot koňský a vidí z dály zrovna k sobě běžet koně bez uzdého. Myslí si, že je to kůň z vesnice a že se splašil. Jde mu tedy naproti, aby ho chytil, a kůň, jako krotký, k němu kráčí. I pro pána krále, to ti je moje liska. Který čert tě pustil? Vykřikl sedlák a uchopil kobylu za hřívu. Ale kůň se s ním vznesl najednou do povětří. Třikrát s bezduchým sedlákem hrad obkroužil a zmizel, aniž byla kdy více po závistném sedláku jaká památka. Nedlouho potom stála na hradě Zuzanka s otcem a matkou a loučila se se svým nejmilejším místečkem. A děkovala v duchu dobré královně za její dobrodění. Martin čekal u vozu. A když i jemu s pánem Bohem dávali, plakali nejvíce. A otec mu dal několik tolarů na přilepšenou, povídaje mu pohádku o dědictví. Když přijela rodina do města, koupilo se hned nářadí, šatstvo, najali se služky a učitelky i učitelové pro Zuzanku, by se něčemu naučila. Než minula 3 léta, nebyl by žádný selské děvče v ní poznal. Byla moudrá v každém ohledu, přitom krásná a až příliš dobrá. Ač se s ní rodiče neukazovali a nedvořili, přece nezůstala ukryta jako fialka pod křovím. Mnoho ženichů se o ní ucházelo. A mezi nimi také bohatý a hezký šlechtic, který se Zuzance nejvíce zalíbil. Žádný nebyl proti tomu. A tedy se beze všech překážek vše smluvilo. A svatební den byl určen. Oblečena v drahém rouchu, ozdobena zlatým věncem myrtovým, jejž i s ručičkou co nejdražší památky chovala, jela Zuzanka na oddavky. Tu přistoupí na cestě k vozu chudý mrzák, prose o malý dárek. Nevěsta poručila, aby zastavili, bystře na žebráka pohlédla
a poznala starého Martina. Hbitě skočí dolů a vezme ho za ruku pravíc. Co pak mne neznáš, Martine? Já jsem Zuzanka. Pojď, pojď, sedni si k nám do vozu a povídej, jak se ti vedlo, co jsme se neviděli. Jak bych mohl držet tak krásnou, tak bohatou nevěstu za svou milou Zuzanku? Do vozu k vám nesednu. Ale plakal bych radostí, že jste si tak krásná pana mne chudého žebráka všimla. Pánbůh vám dá štěstí za to, že jste zůstala dobrá jako kdy jindy. Zatím skočil i otec s matkou z druhého vozu a srdečnou radost měli, když Martina viděli. Chtěj neb nechtěj, musel aspoň k ním si sednout. Kdyby byl ženich Zuzanku zrovna dost nemiloval, byla by jeho láska v tom okamžení jistě toho největšího stupně dosáhla. Neboť se opět přesvědčil, jak milé stvoření se mu za ženu dostane. Po cestě žaloval Martin svému kamarádu, že se mu po něm již tuze stýskalo. Že měl nouzy, a tedy že se vydal na cestu, aby jej do své smrti ještě jednou spatřil. Chaloupka, že je v dobrých rukou, tak ujišťoval. Kamarád mu ale povídal, aby se již o nic nestaral, že zůstane u nich do smrti. A tak se i stalo. Starý Martin se více do vesnice nenavrátil, neboť brzy na to umřel. Snad samou rozkoší. Zuzančin otec koupil vesnici, v které byla dcera zrozena, a nedaleko starého hradu dal vystavět pěkný zámek, v kterém potom všichni svorně a spokojeně žili. Sedlákům odplatil desateronásobně, co mu kdy dobrého udělali. Alabastrová ručička a zlatý věnec zůstali největší poklad rodiny.

Vysoko nad Řeckem létal orel. Plachtil a kroužil a závodil s větrem, když tu pojednou koukne dolů a tam hned vedle jeho stínu se mihne zajíc. Ha, tak ty bys rád byl rychlejší než můj stín, co? Popadl ho vstek, naklonil se do patřičného úhlu a jako blesk zamířil na zajíce. Zajícovo odposlouchávací zařízení zachytilo slabé svištění. Natočí oba slechy po směru a jaj, povídá si. Orel koukne nahoru a vidí, jak orel míří na něj. Prudce, jak se zvětšuje a zvětšuje, zajíc zabral, až mu zadní běhy prokluzovaly v sypkém poli, přidal a odstartoval skoro skokem. Orel to trošku vybral, párkrát mávnul větší silou a za zajícem. Ten se nekoukal, ale slyšel všechno. Zahýbal a uhýbal a zabrzdil a šroloval a už utíkal opačným směrem. Orel se však také vyznal. Klopil křídla div, že o zem nezavadil, měnil směr, letěl střemhlav a jen tak, že to vybral, když mu zajíc zahnul kolem balvanu. Už jednou dokonce spouštěl drápy spod vosku. Už ho lechtalo chmíří zaječí vlny vedlaní orlího spáru, ale to právě

0: jako když Véna u nás na vsi má ruku na zdi a nohy v holinkách, holinka přes holinku, je upřený u vrat a klábosí s Frantou o motocyklech. Kouká přímo do oka schvácenému zajíci, pak pohledne k nebi a povídá: Vorel, co?
1: Už nemůžu dál. Skovej mě tady někde.
0: Jo, u mě je to pro vás malý. A utíkat už nemůžete?
1: Nemůžu. Tady odsaď na všechny strany je to do kopce. Já už nemůžu.
0: A zajíc se rozplakal. To už přes chrobáky a zajíce se šmykl orlův stín. Za chvilku zas, pak zas, menší a menší, jak orel kroužil a pomalu níž a níž a z trupu spouštěl spáry. Přistál kousíček dál, složil křídla. Zajíc je jeho.
2: Ha, Jásku, pane orel, už jste ho dost vystrašil, nepřehánějte to.
0: Orel se na chrobáka ani nepodíval a vykročil.
2: No, neříkejte mě, pane orel, že to nebyla legrace, no. Takový ušlechtilý pták.
0: Orel jedním spárem se opírá o zajícovi plece.
2: No, s takovým rozhledem, z takových výšek, o kterých se nám ani nezdá.
0: Orel zabořil oba spáry do zajíčka.
2: S vaším zrakem, s vašimi křídly, vašimi tedy křídly, vy přece nemusíte.
0: Zdvihl pomalu hlavu a prudkým klovnutím zajíce zabil.
2: Bezbranej byl, teď byl bezbranej, vy jste se zbláznil, teď ho ani nesníte, ani hlad vás neomlouvá.
0: Orel snědl zajícův mozek, vyklovl mu srdce a spolkl je. Podívá se na chrobáka a povídá:
2: Což vaníš? Co se do toho pleteš, dosy?
0: No přece, chrobák.
2: Si myslíš ty. U mě a pro mě si hovnivál. A s hovniválemi, hovniváli,
0: opravil ho chrobák.
2: S hovniváli se orlové nebaví.
0: Zamával křídly a zvedl prach. Zamával na schvál víc, aby se víc zaprášilo, aby vítr odval chrobákovu kuličku, aby mu dalo práci najít a přikutálet, aby ho potrestal, aby zkrátka bylo jasno, co orel všechno může. U mě a pro mě si hovnivál. Chrobák si zacpával uši. Do země se zahrabal, do ticha, do tmy. A přece tenký hlásek v hlavě mu zpíval na jedné notě.
1: U mě si hovnivál, pro mě si hovnivál.
0: Vyhrabal se. Vyběhl do údolíčka mezi své kuličky a křičel:
2: No dobrá, no, někdo to odklízet musí přece, ne? Když budeme všichni lítat, tak kdo bude čistit Řecko?
0: Nebe bylo čisté. Orel vrhal svůj stín někde daleko odtud. A chrobáka chudáka nikdo neslyšel. Křičel, až ochraptěl, ale tenký hlásek v hlavě neukřičel.
1: To si myslíš ty, u mě a pro mě jsi.
0: Tráva sešedla, květy ztratily barvy, půda přestala vonět, oblaka přestala plout, chrobák přestal jíst. Přestal kutálet kuličky, čistit zemi a myslil jenom na jedno. Jak se pomstit?
3: Potupil mě. On mě potupil a já se musím pomstit.
0: To si opakoval celý den a druhý den a třetí den a dál. Přestal válet kuličky, ležel na zádech a pozoroval orla. Orel právě stavěl na skále hnízdo. No, a když se tam jednoho dne zabělela pod orlicí vajíčka, chrobák najednou dostal nápad. Počkal si, až orel ulétl, a pak se vyšplhal do hnízda a potom pod orlicí tichounce odvalil jedno vajíčko, potom druhé a dál, až byla všechna

okna z hnízda venku. A pak je strkal, trmácel se s nimi a potil a kutálil je, až spadla se skály a rozbila se. Jedna pomsta nestačí. Potupný hlásek pudil chrobáka po místech, kam se orel utíkal stavět nová hnízda. Nebylo takového místa, aby je chrobák nedostihl a aby nevykutálil a nezničil orlí vajíčka. Znovu a znovu msta mu nedala spát. A když už by byl usnul, hlásek ho probudil. U mě si ho vníval. Orla popadl najednou strach. Když už si nevěděl rady, zalétl na vysokou horu Olymp, kde seděl mocný vládce Zeus. A řekl mu tam o svém neštěstí a zhrnul to asi takto. Když to půjde takhle dál, můj orlí rod vyhyne. Mocní vládci mívají rádi všechno silné, dokonalé, odvážné a krásné. A protože tento z mocných vládců seděl vysoko nad zemí, na Olympu, takže mračna byla pod ním a většinou mu zahalovala rozhled, tak nepátral, neptal se po příčinách a nabídl orlovi svůj klín. U mě na klíně si postav hnízdo. Tady u mě na klíně budou vajíčka v bezpečí. A tak se stalo. Orel postavil hnízdo Zeovi na klíně, orlice snesla vajíčka a seděla na nich. Zeus hlídal. A dole pod Olympem chrobák nejedl, nepil a jen přemýšlel, jak na to. Hovníval si, hovníval, hlásek mu zpíval v hlavě. No dobrá, no tak dobrá, tak třeba jsem opravdu hovníval, tak co? A najednou se zarazil. A co když jsem? A utíkal k lidským obydlím a uválil z materiálů velice lidských kuličku. Popadl jí a frrr, otevřel krovky a dal se do letu. Stoupal a stoupal, slabý už byl, dyť pomsta mu spát nedala, chuť mu zahnala, v řídkém vysokém vzduchu sotva dýchal, ale letěl a letěl a výš a výš a výš a výš. Ještě výš než Olymp. Pak zatočil po větru a pozorně letěl, až byl přesně nad Zeusem. Namířil a pustil kuličku Zeovi rovnou do klína, přímo do orlího hnízda. Zeus sedí a kouká do kraje. Najednou ho ovane něco strašného. Něco strašně lidského. Příliš lidského pro božský Olymp. V hněvu a pohoršení vstane a chce to vytřepat z klína. Tak třepe togou, třepe rychle a vytřepe kuličku, orlici i vajíčka. Pochopitelně, že se rozbila na padrť, když spadla až z Olympu. Ale chrobák to už neviděl. Ten poslední let a jediná myšlenka na pomstu a řídký vzduch, to bylo příliš pro jeho malé srdce. Umřel tam nahoře vysílením a dolů padla jeho mrtvolka. Orel v kraji vyhynul. Zeus, no, ten z toho vyvázl. Avšak ne nadlouho. Lidé jej za nějakou dobu zrušili a na Olympu si postavili hotel. No a poučení je asi toto. I když si orel, neurážej chrobáky. Když jsi chrobák a když tě mrzí, že jsi chrobák, no tak dělej něco jiného. A nebo si zvykni. Když jsi zajíc, to se nedá nic dělat.

butter, butter, butter.

0: Frankovi krásně.
1: Pojďte, zoberiem vás na výlet a ukážem vám celé Spievankovo.
0: Let's go on a trip. We will show you the whole of Spievankovo.
2: Yeah! Figi hádanka.
3: Rád jím dříví, celý les mě živí. Nikdy, nikdy nezahálím. Říkají, že tuze pálím.
2: Už víte, co to je?

0: Ahoj.
1: Co to čteš?
0: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat. Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
1: Já jsem šel za tebou, že jsem si myslel, že dnes zase budeme, víš, po tom veverčím způsobu louskat jazykové oříšky. A ty jsi na mě asi zapomněl, když si čteš o zvířatech Afriky.
0: Naopak. Dnes jsem si pro tebe, Piggy, nachystal něco zajímavého.
1: Vážně? Tak jsem s tím, Maďo, Hugo, jsem s tím.
0: Tak Piggy, poslouchej, víš, co to je, když někdo roní krokodýlí slzy?
1: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla. Vrčí, když pláče, dělá...
0: Nevím. To nebude ono.
1: Nevím. Co to má znamenat?
0: Mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
1: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
0: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
1: Ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
0: To je pravda. Jenomže krokodýl, ten slzí jen proto, aby mu nevyschly oči. A s nějakým trápením nebo bolestí ani s tím tvým smíchem to nemá nic společného. Proto, když někdo pláče jen tak na oko, tak se říká, že roní krokodýlí slzy.
1: Je, to je taky hezký, co jsi řekl. Hele, pláče jen tak na oko. Jakože na oku se pláče. No a znamená to něco jiného, viď? Medio, já jsem vůbec nevěděl, že krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
0: No právě, to opravdu jsou. Dokonce se kdysi dávno v Egyptě povídalo, že krokodýly loví tak, že někde schovaní v rákosí napodobují dětský pláč. A když se tam někdo přijde podívat, chňap, a už ho mají.
1: A je to tak?
0: Ne, to si lidé jen tak vyprávěli. Byla to taková pověra. Ale víš, co jsem si ještě přečetl? A to je zajímavé, že krokodýl slzí, když poliká veliké sousto. Tak silně zcvakne čelist, že se rozslzí a vypadá to, jako když pláče. Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
1: Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo? To jo,
0: nevím,
1: a že trošku...
0: Nevím,
1: trošku,
0: Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
1: Vidíš.
0: Co mám vidět? Nebo...
1: No co jsi řekl, jo? Hele, přemýšlet za roh, to je taky takové divné, jo? Přemýšlet za roh, je, to já si představím, že můj mozek by měl nožičky a odešel by někam za roh a tam by si sedl na bobek a teď by se mračil a dělal by... Čekal by, než něco vymyslí.
0: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační. Když si to představím.
1: Já, Hugo, tobě tečou do opravdické krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty brečíš jako krokodýl. Nemáš v puse něco velikého?
0: Ne, já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam vysedí.
2: Vlk sedí v rokli, už

0: básnička.
1: Nejradši se pase vepř neboli prase, protože mu všecko chutná, kulatí se v pase. A teď ještě jednou. Nejradši se pase vepř neboli prase, protože mu všecko chutná, kulatí se v pase. Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Krásné povětří. Zhruba ve stejnou dobu jako Ramíkův otec chystal se k odchodu i Jihlíkův děda.
1: Otevři okno, chlapče, řekl slabým hlasem, a otevři i dvířka k panu Vavřincovi.
2: Bude průvan, namítl Jihlík, hrozně to venku fouká.
1: To je dobře, to je moc dobře. To je ten nejlepší způsob vytratit se v krásném povětří.
2: Dědo, takhle nemluv, bolí tě něco?
1: Právě, že mě už vůbec nic nebolí. Nevím, proč jsem si dřív tolik stěžoval. Svět je, jak má být. Nemůžeš si ho obracet jako rukavici. Děda se rošťácky usmál. Jihlíku, tak jsem slyšel, že jsou teď v módě ponožky jako rukavice. Lidi si do nich strkají prsty u nohou. To je co? Rád bych nějakou takovou ochutnal.
2: Tak já ji někde ve městě čmajznu,
1: zaradoval se Jihlík. Už je pozdě.
2: Jaký pozdě? Dědo, co to říkáš?
1: Už nebudu říkat nic, odpověděl děda. To nejlepší jsi mi stejně řekl ty. Viděl jsi rodiče a zvali tě k sobě. A Tulík je naživu a snad přijde k rozumu. A teď už konečně otevři ty dveře. Jihlík otevřel dvířka za diplomem. Pan Vavřinec cvičil na trumpetu. Dneska ho čekala velká svatba.
3: Zajdi za ním a popros, ať mi zahraje, ale nějakou jinou. Tahle se nehodí.
0: Jihlík poslechl. V kuchyni bylo chvíli ticho a pak se po celém domě a možná po celém městě rozlehly čisté tóny smuteční křídlovky. Za diplomem nejlepšího trubače hradní stráže se objevil Jihlíkův děda.
1: Sbohem, chlapče, řekl tiše.
3: Díky, pane Ekone.
0: Jak je vedchý, jak jemně se usmívá, viděl jen Jihlík. Egon slyšel to sbohem i díky, ale spatřil pouze bílý stín, který proletěl kuchyní na balkón a chvíli se vznášel v krásném povětří, než se dočista vytratil.

0: Piggy vtip.
1: Na zastávce stojí autobus a už se chystá odjet. Ze všech sil se ho snaží doběhnout jeden muž a prosí:
2: Pane řidiči, zastavte, jinak přijdu pozdě do práce.
1: Řidič chce odjet, ale na poslední chvíli si to rozmyslí a na muže počká. Chlapík doběhne k zadním dveřím a naskočí dovnitř. Dveře se zavřou, on si oddychne a říká:
2: Dobrý den, kontrola jízdenek, prosím.
0: To byl revizor. A byl v práci.
2: Revizor.

0: Tomáš, máte pomerančovou zmrzlinu?
1: Ano, mám, dáš si, chlapče?
0: Ne, tak to nechci. A máte citronovou zmrzlinu?
1: Ano, báječnou, vem si.
0: Ne, tak to ne. Máte pistáciovou zmrzlinu?
1: Ano, mám dva kopečky pistáciové.
0: No, tak to já taky nechci. Aha. Já si dám traktůrkovou.
1: Traktůrkovou, jistě. Traktůrkovou. Tady není traktůrková. Nemám traktůrkovou.

0: Zkušená oslice. Jeden rolník choval ve svém chlévě koně, oslici a vepře. Kůň a oslice museli od časného rána tvrdě pracovat a dostávali k jídlu právě tolik, aby nehladověli. Za to vepř si celý den hověl v slámě, ale žrádla měl víc, než stačil sníst. Kůň se cítil ukřivděně a jednou po práci si oslici stěžoval. Podívej, jak je náš pán nespravedlivý. Dřeme na něj na poli i v lese, ale píci nám přesně odměřuje. Za to vepř na práci nesáhne a přesto mu pán dává víc jídla, než nám oběma dohromady. Oslice s koněm nesouhlasila. Vepři není co závidět, řekla. Jen počkej, až se naplní jeho čas. Pán si vepře vykrmuje pro sebe a vepř za svou poživačnost krutě zaplatí. Netrvalo dlouho a slova oslice se stala skutkem. Když byl vepř nejtučnější, rolník ho zabil a jeho maso snědl. Oslice měla mládě, které slyšelo matčino proroctví. Mládě vidělo, že oslice mluvila pravdu a odmítalo žrát, aby je nepotkal stejný osud jako vepře. Oslice však své mládě konejšila. Nemáš se čeho bát, říkala mu. Klidně jes. K smrti nevede jídlo, ale lenost a zahálka.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala pum, pim. Je tu váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Učitel kouzlení a hříček se světlem a stínem, který vás učí dobře pozorovat svět kolem nás. Dnes vám prozradím, jak se dají roztančit obyčejné rozinky ve sklenici vody přímo před vašima očima. Že rozinky netančí? Tak poslouchejte. Pro tenhle trik budete potřebovat sklenici, dobře vychlazenou vodu nebo limonádu s bublinkami a hrstičku sušených rozinek. Do sklenice nalijte vodu nebo limonádu s bublinkami, vhoďte do ní několik rozinek a teď pozor, kouzlo začíná. Vidíte, jak se rozinky daly do tance? Hledají cestičky nahoru k hladině a zase padají zpět. Znova a znova. Jak se mohly rozinky dostat do víru tance v obyčejné sklenici vody nebo limonády? Přece by měly klesnout na dno. Já vám to prozradím, ale zůstane to mezi námi. Mohou za to bublinky v perlivé vodě nebo limonádě. Ty nesou rozinky nahoru ke hladině. Na hladině bublinka praskne a tak rozinka padá zase dolů, dokud ji nezachytí jiné bublinky, které by ji opět vynesly nahoru. A takhle pořád dokola, dokud bublinky ze sklenice docela nevyprchají. Je to kouzlo? Není to kouzlo? Co myslíte? Já myslím, že je to krásné, jemné, magické, neobyčejné kouzlo. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

0: Krásně je na horách. V neděli večer otočila Káťa kalendář a tam uprostřed příštího týdne stálo černé na bílém. Pololetní prázdniny. Hurá, pojedeme na hory, lítala Káťa po pokoji jako meteor. Já už se šíleně těším, taky se už tak šíleně těšíš. Škubánek seděl na koberci a drbal se packou za uchem.
1: Na horách jsem ještě nikdy nebyl, tak nemůžu vědět, jestli se mám těšit nebo ne.
0: Než se vrátím zítra ze školy, připrav seznam, co si vezmeme sebou. Když se druhý den Káťa vrátila domů, podal jí Škubánek hrdě velký list linkovaného papíru. Stálo na něm: seznam potřeb na hory. Za prvé špekáčky, za druhé špekáčky, za třetí špekáčky.
2: Nic jiného tě nenapadlo.
1: Ještě bychom měli mít lovecký salám, kdybychom se setkali s medvědem, a trvanlivý salám, kdyby nás zasypala lavina.
2: A co takhle třeba lyže?
1: Úplně jsem zapomněl. Ty musíme koupit nejdřív.
0: Škubánek si hrdě vykračoval domů s červenými lyžemi na rameně. Na plotě ležel kocour Luciáš a hned byl samý zájem.
3: Mňaucta, snad nejedete na hory, mládeži, mňau.
2: Zítra ráno pošlem ti pohlednici se sněhem, slibovala Káťa.
0: Konečně seděli ve vlaku a Škubánek hned rozbalil první špekáčky.
3: Dobré chutnání, sportovci, mňau!
0: Ozval se v rohu kupé za novinami známý hlas. Nebyl to nikdo jiný než kocour Luciáš osobně.
3: Mňau, rozhodl jsem se, že pojedu taky. Mňau, co v Praze o prázdninách, že?
0: Cesta rychle uběhla a už tu byla zastávka, kde se z vlaku vysypali všichni lyžaři. Sluníčko svítilo a sníh jiskřil, až to přivíralo oči.
2: Krásně je na horách,
0: zahalekala Káťa a Škubánek se radostí rozštěkal. A co teprve, až si vzali lyže, Káťa už byla na horách potřetí, ale Škubánek se nestačil divit. Vůbec nemusel běžet, ani zvedat, ani střídat tlapky a přitom se řítil z kopce rychlostí přímo kosmickou. Chyba ovšem byla, že ty lyže byly naprosto neposlušné a jezdili si, kam se jim chtělo. Nejraději si to namířili rovnou do lesa nebo do potoka. Jednou dokonce na střechu horské boudy. Ještě štěstí, že to byla bouda záchranné služby. Za oknem stál strejda Bernardín a dalekohledem pozoroval svěřený úsek. Jak viděl Škubánka, který zahučel ze střechy rovnou do závěje, pověsil si honem na krk soudek s rumem a běžel dávat první pomoc. Vyhrabal ho a dovezl na svém skibobu přímo ke Kátě.
4: Toho pejska si radši hlídejte, slečinko. Hory mají svá nebezpečí, která nesmíme podceňovat. A zvlášť letos, neslyšeli jste, že tu řádí yeti?
2: Co je to za zvíře? Zajímala se Káťa.
4: Kde pak zvíře? Yeti je sněžný muž. Něco mezi krakonošem a lavinou, vysvětloval Bernardín. Minulý týden zboural dvě horské boudy, překousl na silnici sněžný pluh i s řidičem a nakonec spolknul motor od lanovky. Teď strašně vrčí, ale to je štěstí, můžete ho aspoň slyšet. Dřív se totiž připlížil nepozorovaně a bylo po vás veta, poroučela se horská služba.
0: Druhý den ráno někdo zaťukal na dveře pokoje. Na prahu stál vepřík, koza a husa. Vepřík, který tříčlenou delegaci vedl, se zdvořile uklonil.
3: Vážená slečno, jménem karnevalového výboru spolku drobného hospodářského zvířectva na rekreační boudě Jitřenka, dovoluji si vás požádat, abyste přijala funkci rozhodčí při volbě nejlepší masky lyžařského karnevalového odpoledne.
2: Káťa přijala jmenování důstojně, ale když za zvířátky zapadly dveře, nebyla k zadržení.
5: Teď se musíme ukázat, Škubánku. Uděláš si nejkrásnější a nejvtipnější masku.
1: Tak dost,
3: zlobil se Škubánek.
1: Já jsem tu kvůli serióznímu sportovnímu tréninku a nebudu nikomu dělat maškaru. To je zábava leda pro kočku.
3: Já ti dám pro kočku, šklebil se Luciáš pod fousy.
1: To bude zábava pro kocoura a kapitální. Mňau, to si piš.

0: Nadešlo sobotní odpoledne. Na cvičné louce byla malá tribuna a na ní pod girlandami a lampiony trůnila Káťa po boku předsedy Vepříka. Káťa byla ve špatné náladě. Doufala, že přece jenom Škubánka přemluví, ale ten se nedal. Hudební skupina Ledňáčci začala hrát a na louku vjela první maska. V Kátě hrklo.
1: Vždyť je to Škubánek!
0: Ale byl to jen křeček za Škubánka maskovaný. Předváděl všelijaké krkolomné pády a komické jízdy pospátku. Diváci se smáli a tleskali originalitě nápadu. Jen Kátě to nepřipadalo příliš vtipné a tvářila se kysele. Vepřík už ohlašoval další masku. K úžasu diváků to byl zase Škubánek. Měl sice nepřiměřeně dlouhý krk a na nohou kopítka, což svědčilo o tom, že je to nejspíš kozel. Kozel Pepa. Ještě nestačil objet kolo a už se na louce objevil další Škubánek. A další a další. Malí, velcí, tlustí, tencí, samí Škubánci. Publikum už ani netleskalo a někteří dokonce pískali. Ačkoliv bylo 10:00, Káťa se spotila hrůzou. Jen kocour se šklebil. Plán se mu zdařil. Každý mu sedl na vějičku, že jako Škubánek bude mít u Káti jedinečnou šanci na výhru. A to už se ozval Vepřík.
2: Prosíme rozhodčí, aby vyhlásila nejlepší masku.
0: Káťa upadla do rozpaku.
1: Co mám dělat, když jsou všichni stejní?
0: V tom se ozvala fanfára a na louku vjelo 7 maličkých trpaslíků zapřažených do saní s rolničkami. Na saních seděla Sněhurka a posílala polibky na všechny strany. Ledňáčci začali pohotově hrát. Hej ho, hej ho, a trpaslíci jdou. Diváci propukli v jásot a volali: první cena, první cena. Sněhurka si nadzvedla masku a rošťácky mrkla na Káťu.
1: Vždyť je to Škubánek,
0: vykřikla Káťa a Vepřík mu slavnostně pověsil na krk věnec špekáčků. Škubánek si musel znova nasadit masku, všichni ho fotografovali a za zvuků pochodu jel čestnou jízdu po louce. Každému z trpaslíků hodil jeden špekáček a ti jej spolkli jako malinu. Vodeť ne, vždyť to nebyl nikdo jiný než maskované myši a to bylo něco pro ně. Vítězství je tak rozjařilo, že se pustili z kopce tryskem. Ale to byla chyba. Saně nabrali takovou rychlost, že myši před nimi nestačili utíkat, pustili opratě a ducha přítomně naskákali do závějí u cesty. Jen Škubánek Sněhurka se řítil sám na saních rovnou se sjezdovky. Náhle uslyšel podezřelé vrčení, jako by proti němu za nejbližší zatáčkou supěl traktor. Vrčení sílilo, Škubánek zavřel oči a čekal náraz. V tom ho něco měkce zachytilo, jako by byl jenom míček na hraní. Bylo to silné a chlupaté, funělo to a vrčelo.
2: To nebude strejda služba Bernardín, pomyslel si Škubánek. To bude něco většího.
0: Opatrně otevřel jedno oko, ale honem je zase zavřel. Nad ním se zubila tlama jako vrata plná bílých tesáků.
3: Já jsem Yeti, jak Yeti,
0: prohlásila tlama. A následovalo cosi, co mělo být nejspíš smích, ale znělo to jako cirkulárka.
3: Po tomhle pozdravu už obvykle každého slupnu, ale ty jsi taková miloučka, pěkňoučka, tebe hned nespapám, nejsi ty náhodou Sněhurka.
2: Jsem. A opravdu náhodou.
0: Špitnul Škubánek.
3: O, to je můj sen.
0: Rozářil se Yeti.
3: Sněžný muž a Sněhurka, my dva se k sobě báječně hodíme. Odnesu si tě do svého domečku a budeš moje nevěsta. Budeš mi štípat dříví a pusinky. Štípané mám totiž nejradši.
0: Yeti si hodil sáňky se Sněhurkou pod paží a dali se na cestu. Co krok, to 4 metry. Za chvilku byli doma. Vypadalo to tam jako v obrovské psí boudě. Byla tam zima, všude plno pavučin a na zemi kupa polen.
3: Tohle teď bude naše království, sliboval obr. Když budeš hodná, Sněhurka, ulovím ti k večeři nějakého turistu.
2: Musím vás zklamat, pane Yeti.
0: Osmělil se Škubánek.
2: Ale já byl Sněhurka jen pro dnešní karneval. Jinak jsem pes z Prahy 6 a říkají mi Škubánek.
3: Tak ty jsi mě chtěl napálit.
0: Začal vyvádět Yeti.
3: Já chci Sněhurku, já jsem tak nešťastný, já jsem tak rozzuřený.
0: A mlátil kolem sebe tlapami, popadl ohromnou sekiru a zaburácel.
3: Teď se těš, nadělám z tebe sekanou.
0: Škubánek nečekal, uskočil stranou a sekira dopadla jen na borové poleno na zemi. Rázem bylo na 2 kusy. A když se chlupatec proti němu znovu napřáhl, rychle mu podstrčil další špalek. Hop sem, hop tam, Škubánek přeskakoval polena a dříví jen praštělo. Než Yeti ho přešel první nával zlosti, měli naštípáno na týden.
2: Sněhurka sice nejsem, ale když chvíli počkáš, můžem spolu povečeřet.
0: Nabídl mu Škubánek a zapálil v krbu. Yeti mu tím vstekem tak vytrávilo, že ho zmínka o večeři zaujala. Škubánek sundal z krku špekáčky, napíchal je na vidle a začal je opékat. Linula se z nich taková vůně, že se Yeti mu zbíhaly sliny.
3: Mňám, mňám, to je dobrota. Něco takového jsem ještě nejedl. Mňám, to je báječné. Dej mi ještě.
2: Takový velký a neumí poprosit,
0: napomínal ho Škubánek a předvedl Yetimu, jak se panáčkuje. A tak jedli a jedli, a než dojedli celý věnec, uměl Yeti i lehni a sedni a dávat pac. Když špekáčky došly, obr zesmutněl.
2: Víš co?
0: Navrhnul Škubánek.
2: Odnes mě na Jitřenku, já jim řeknu, jak jsi mě zachránil na sjezdovce a za odměnu dostaneš špekáčku, kolik budeš chtít.
0: A tak běželi, co skok, to 10 metrů. Na Jitřence zatím všechna zvířátka hledala Škubánka, ale že byli všichni oblečení za Škubánky, pořád se pletli a toho pravého ne a ne najít. Bernardín už posté propátral okolí. Najednou uviděl, jak se blíží od lesa cosi obrovského. Zamířil na to dalekohled a omdlel jako špalek.
1: Pomoc! Zachraňte záchranou službu!
0: Volala Káťa.
2: Už běžím!
0: Halekal Škubánek, který seděl Yetimu na ramenou.
2: Tohle je můj kamarád Yetík. Neboj se, už je ochočený.
0: Bernardínovi dali loknout z vlastního soudku a když se probral, myslel, že si přihnul víc, než bylo třeba. Před ním panáčkoval Yeti a dával mu pac.
2: Přivedl jsem vám nového člena horské záchranné služby,
0: oznamoval Škubánek.
2: Lepšího nikde nemají. Platit ho můžete ve špekáčkách, ale to ti povídám, Jetíku, turisty už necháš na pokoji.
3: Abych se přiznal, já turisty stejně moc nerád.
0: Omlouval se Jety.
3: Ty sjezdové boty strašně tlačí v žaludku. Špekáčky jsou mnohem lepší. Mňam, mňam.
0: A tak, než nadešel poslední večer na horách, všechno dobře dopadlo. Káťa našla Škubánka, Jety dobře placené zaměstnání a záchranná služba nového strážce hor první velikosti.

O Krištůvkovi, který se schoval v mixéru. Byl jeden malý, mlsný chlapeček. Jmenoval se Krištůfek a ten měl ze všeho nejraději šlehačkový dort. A teď si představte tu náhodu. Maminka ho právě pekla tetičce Anežce k narozeninám. A Krištůfek si v duchu zpíval. Sláva, sláva, peče se šlehačkový dort. A nehnul se z kuchyně, i když mu maminka říkala, běž raději cvičit na piano. Slíbil si tetě Anežce, že jí zahraješ zvonečku, ty modrý, sladce zvoň. Ale Krištůfek si myslel, to tak, půjdu hrát na piano, zrovna když se peče šlehačkový dort. Někam se v kuchyni schovám a maminka mě nenajde. A protože byl opravdu malý, schoval se do mixéru, kde byla šlehačka. A tak ji jedl plnou pusou. Jenomže maminka nemohla vědět, kde Krištůfek je. Spustila mixér. Mixér udělal... A tak se stal Krištůfek šlehačkovým dortem. Ani nevěděl, jak. Byl krásně upečený. Nahoře měl šlehačku s třešněmi, uprostřed marmeládu. A krásně voněl. To vám byla vůně. A pak ho dali do krabice. Krabici převázali růžovou mašlí a šlo se k tetičce. A Krištůfek ležel v krabici a říkal si, vede se mi docela dobře. Nesou mě v krabici, voním jako šlehačkový dort. Nahoře mám třešně a šlehačku, uprostřed marmeládu. Co kdybych se trochu ochutnal? A tak se ochutnal. Ochutnal se nahoře a ochutnal se uprostřed. Zkrátka, trochu se snědl. A když tetička Anežka otevřela krabici, začala.

přestala křičet. Co má tohle znamenat? Proč mi dáváte okousaný dort? Vypadá jako od myší. Tohle přece nebudu jíst. A Krištůfek řekl. Nikdo vás nenutí, tetičko Aneško. Když nechcete, nechte být. Já se s ním sám. A opravdu by se byl málem snědl. Ale tatínek naštěstí řekl. Dost, už ani sousto. Slíbil si přece tetičce, že jí zahraješ na piano. Ale tetička křičela. Když je Krištůfek šlehačkovým dortem, nemůže hrát na piano. Zamaže mi klávesy. A kdo to bude čistit? Ale tatínek řekl. Jen klid, tetičko. Přines mixér a uvidíš. A tetička přinesla mixér. Tatínek dal dort do mixéru, pustil mixér pospátku. Mixér udělal... A než bys řekl švec, vylezl z něho Krištůfek, jenomže o trochu menší. Tak, a teď si sedni a hrej, řekl tatínek. A Krištůfek si vylezl na židličku a hrál. Zvonečku ty modrý, sladce zvoni. Ale hrálo se mu špatně, protože měl krátké nožičky a nedosáhl na pedály. Jak je to možné? Divil se Krištůfek. Jsem menší než včera? Ale tatínek řekl. Jak pak bys nebyl menší, když ses málem snědl? Aspoň vidíš, kam to vede, když se někdo schová v mixéru.

Mám pocit, že svět kolem zběsile pádí a medvěd klenožce lne. Úplně nejlepší to mají hadi, vždyť had si jenom lehne a už jde. Tisíckrát lepší než pachtice v klusu je stránku po stránce číst, než plnit si vítězným pokřikem pusu. Já další otočím list, sušenek pár a čokoláda. Kamarád Čuník, můj posluchač, příběhy čtu

spisuju román. Už mám dvě strhanky, medvěd se nevzdává. K čemu hrát fotbal a dávat branky? Psát, to je zábava. Kdo hodně čte, ten bývá hlava. Ví lecos o světě. Když něco nevíte, a to se stává, v knihách to najdete. Sušenek pár. A kamarádi, čas na román. A tichý kout. Čtení je dar, co tiší hladí. Na stránkách knih chci jak v moři plout. Myslím, že nejlepším sportem budou šachy. Nep medvěd umí dát mat. Ocením vtip, ne prázdné plachy. S knihami chodím spát. Všechno je v knihách, jen umět hledat. Jsem fanouškem atlasů. Tak čtěte všichni, číst není věda. Pěstujte cit pro krásu. Sušenek pár. A šálek čaje. Hudba tichá. Zní pokojem. Ať kolem si rychlý svět své hry hraje. V leže je medvěd. Vždy spokojem. Jen ať se mi smějí.

0: List. List.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Zdá se mi to, nebo nezdá?
2: Po obloze padá hvězda.
1: A hned jinde za ní letí stejně rychle druhá, třetí.
2: A než zmizí její pád.
1: Rychle zkus si něco přát.
3: A teď ještě jednou a pomalu.
1: Zdá se mi to, nebo nezdá?
2: Po obloze padá hvězda.
1: A hned jinde za ní letí stejně rychle druhá, třetí.
2: A než zmizí její pád,
1: rychle zkus si něco přát.
4: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.piggy.cz a tam

0: Dále.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Spejble.
0: Dobrý den. Kde pak jste byli tak dlouho, co? Je čas k obědu, Žano, a vy nikde.
1: My jsme byli, pane Spejble, u nás. A už jsme po obědě.
0: Jak to po obědě?
1: No, už jsme.
0: Já to tady připravuju od rána a vy jste po obědě?
1: Ano.
3: Jsme, tati, jelikož Manička musela obědvat, a já žábech si prý vzal taky, že aby jí to víc chutnalo,
1: ano.
3: Ta slepice.
1: Ano.
0: Jaká slepice?
3: Jsme dostali takovou slepici, co asi dost pamatovala. A to je lepší, když jsou na rozkousání dva, tati.
0: Jo? A podívejme si, ty dostaneš zadarmo najíst a ještě nad tím budeš ohrnovat nos. Ještě budeš tvrdit, že slepice byla moc stará?
1: Když mi radši kuře, pane Spejble. Kuře ti se dá ukousnout noha a slepici moc ne.
0: Kuře?
1: No.
0: A myslíte, že já se mohl za mlada myslet na kuře? To bylo jenom pro lepší lidi, kuře.
1: Vy jste jedli za mlada jenom samé slepice, vidíte?
0: Samozřejmě. My jsme už z toho div nekvokali. A vůbec nám nevadilo, když byli trošku tuší, že ano, kde pak kuře? My jsme ani nevěděli, jak takové kuře vypadá. A jak jsme byli vděční i za tuhou slepici.
1: Hurvínek se o slepici prý učil ve škole, pane Spejble.
0: No to jsem zvědav, co mu z toho v hlavě vlastně zůstalo. Co vůbec o slepici víš?
3: Já?
0: Ovšem, že ty, koho se ptám?
3: Já o slepici vím, že například slepice, když... Já o ní vím skoro všechno, tati. Já toho vím tolik, že si na všechno nemohu ani vzpomenout.
0: Nemůžeš si vzpomenout. Protože nemáš v myšlení systém.
3: Mám, tati, jenom že...
0: Myšlení ti není k ničemu, když v něm nemáš systém.
3: Když já myslel, tati, že...
0: Když jsi myslel, to je to, co povídám. Já, synáčku, nikdy moc nemyslel, ale měl jsem v tom systém, rozumíš? Slyšel jsem slepice, tak jsem si řekl nejdřív, co?
1: Asi kokodák, pane Spejble, že?
0: Tak jsem si nejdřív řekl, že slepice je hrabavec, že ano?
1: Ano, protože hrabe, vidíte?
0: Ovšem.
1: No, podle toho se pozná, vidíte?
0: Velice správně, Máničko.
1: Ano.
0: Jenomže se podle toho nepozná.
1: Nepozná.
0: Jelikož slepice není co, Hurvínku?
3: Jelikož slepice není hrabavec, viď, tatí?
0: Ale teď jsem povídal, že je hrabavec, ale slepice není jediný hrabavec. Slepice nehrabe sama.
1: A kdo hrabe ještě, pane Spejble?
0: Kdo ještě? No kdo, například takový jezevec. Řeknete si, slepici poznám snadno. Slepice prostě hrabe, že ano. A chyba. Přijdete do lesa a tam nachytáte jezevce.
3: Jak si hrabe noru, viď?
0: No právě. Naštěstí se dá ale slepice od jezevce snadno rozpoznat, protože co?
3: Protože kdáka.
0: Ale kdáka, ne kdáka.
3: Kdáka, o cože kdáka?
0: Kdáka, ale já chci slyšet, že nemá přední nohy.
1: Kdo, pane Spejble?
0: Slepice.
1: Aha.
0: Jezevec má přece přední nohy a slepice ne. Slepice je dvounožec. Chápete to?
1: Chápeme. Slepice například nemůže udělat stojku, když nemá přední nohy. Zatímco jezevec ano, protože je má.
0: Ale stojku, nač by jezevec dělal stojku?
3: Jelikož má přední nohy, tatí,
1: ano.
3: Tak si řekne, mám přední nohy, co kdybych udělal stojku?
1: Já bych ji rozpoznala od jezevce podle křídel, pane Spejble. Když uvidím, že něco má křídla, tak si řeknu, že je to slepice a ne jezevec.
3: A to si zrovna neříkej, protože to nemusí být slepice, ale dvouplošník nebo sup, vy, tatí.
0: Ale jaký pak sup? Jak by si mohla Mánička splést slepici se supem? Supa pozná snadno,
1: ano,
0: že ano.
1: Ano?
0: Když někde leží chcíplý slon, tak nad ním krouží vždycky hejno supů a ne hejno slepic.
1: Jak to krouží?
0: Protože supy krouží, Máničko, krouží tak, že skoro nepohybují křídly, že ano. Mají je natažená, takhle, dívejte se na mě, ať vidíte, jak mají supy natažená křídla, no. Supy je mají natažená, kdežto slepice s nimi třepotají.
3: Asi takhle, tatí, viď?
0: To víc, kde pak takhle.
3: Takhle, tatí, viď?
0: No takhle zase ne, takhle netřepotá křídlama slepice, ale skřivánek.
1: Skřivánek nad chcípnutým slonem, pane Spejble, vidíte?
0: Samozřejmě.
1: Ano.
0: Ten skřídly třepotá, že je ani nevidíš.
3: Od čeho chcípnul, tatí?
0: Kdo? A nepoužívejte slova chcípnul, nýbrž pošel.
1: Ten slon, pane Spejble, co popošel?
0: Ale od ničeho, vždyť vůbec nepošel. Kde vidíte nějakého pošlého slona poznat?
1: Pod těmi supami, pane Spejble.
0: Říkám jsem přece, že to nejsou supy, ale slepice.
3: Nahoru si říkal, že to skřivánek, tatí.
0: Tak hejte se, dost řečí, dost řečí a ke stolu.
1: No, když my už jsme po obědě.
0: Jo, jo, a to, co jsi mu uklohnil já, to si mám strčit za klobouk, nebo co?
3: Já na nic nemám chuť, tatí, mě líto toho slona.
0: Já vám dám slona. Slona vám je líto a mě vám není líto, co?
3: Protože ten slon chcípnul a ty jsi...
0: Slon chcípnul, ale nevařil vám od rána slepici k obědu, jako já.
1: Vy máte taky slepici, pane Spejble?
0: Samozřejmě a podle toho, jak dlouho jsem jí musel vařit, tak myslím, že přišla na svět o dobrých 15 let dřív než já. Tak bez řeči, vidličky a nože a ke stolu a dobrou chuť.
1: Dobrou chuť.
2: Figy hádanka.
4: Na podzim svlékne šaty.
5: V zimě je nahá.
4: Z jara si oblékne šaty nové.
5: Kdo je to?
2: Kdo pak ví?
6: Bude sněhulák.
2: Ne. V zimě je nahá, na podzim svlékne šaty, tak na podzim něco sundá.
6: Spadne to z ní.
2: Podzimní měsíc se jmenuje listopad. Takže svlékají šaty.
6: Hadi.
2: Na podzim listopad.
6: A listí. Aha. To bude

proč žáci a žákyně skákali po lavicích. Brzy budou zase Vánoce, těšíte se? Řekla paní učitelka jednou před zvoněním. Ano, křičeli žáci i žákyně. Před Vánocemi maminka gruntuje, peče, má plné ruce práce a vy ji doma jen překážíte. Ano, křičeli zase děti. Abyste doma nepřekáželi, pojedu s vámi na hory. Ano, radovali se všichni a radosti skákali po lavicích. Potom zazvonilo a bylo po škole. Protože úplně všechny děti doma překážely, sešla se u autobusu celá třída. U klábníku překážel taky jezevčík Ferda a dále ze stejného důvodu se k autobusu dostavil tatínek Beco, ale toho paní učitelka nevzala. Cestou se v autobuse zpívaly veselé písně a druhý den hned po snídani stoupali děti pod vedením paní učitelky řadou horskou plání jako pašeráci v opeře Carmen a za nimi se bořil jezevčík Ferda. Nahoře pod lesem paní učitelka zastavila, seřadila děti a promluvila k nim. Děti, v horách se snadno zabloudí a na lyžích při sjezdování ještě snáz. Rozdám vám teď pískátka a když se ztratíte, zmačknete tento knoflík, přístroj začne vysílat záchranný signál a horská služba vás podle toho najde. Rozdala jim pískátka a děti si je hned vyzkoušeli. Dohromady pískátka vydávala velmi hlasitý zvuk a z lesa vyrazil medvěd, protože ho zvuk probudil ze zimního šlofíku a vylekal ho. Paní učitelka byla k lesu zády a medvěda neviděla. Za to děti ho hned spatřili a rychle sjížděli dolů svahem. Děti, ještě ne, až řeknu, volala za nimi učitelka. Ale žáci a žákyně se řítili dolů, padali, sníh se na ně nabaloval, měnili se v koule, kouleli se strání a někteří mizeli v lese v údolí. Když se medvěd přehnal kolem učitelky, byla z něj už taky sněhová koule a medvědu se nepodobal. Paní učitelka vystoupila na špičky, přiložila ruce k ústům a hlasitě volala: děti, vysílejte! Z různých stran se ozývala pískátka. Jako kdyby hory zpívaly, pomyslela si paní učitelka a rozjela se dolů. Jela prudce, neboť neuměla brzdit a kromě toho spěchala na pomoc žákům. Tak se stalo, že nabourala velkou sněhovou kouli. Koule se rozlomila a byl v ní medvěd. Medvěd strašlivě zařval, jednak protože se lekl, jednak protože mu učitelka přejela nohu. Paní učitelka se blížila k lesu na spodní straně horské louky, odkud se ozývalo nejsilnější pískání. Po lese bylo roztroušeno plno sněhových koulí a koule vydávaly signály. Paní učitelka pojížděla od koule ke kouli a u každé se zeptala: je tam někdo? V každé byl žák nebo žákyně a brzy byla třída zase pohromadě. Nakonec zůstala jediná koule, která nepískala. Vypadala jako bomba se zapalovací šňůrou a šňůra sebou mrskala. V kouli byl jezevčík Ferda od klábníků. Teď už byli opravdu všichni a vydali se na zpáteční cestu k horské chatě. Při večeři vešli do jídelny stateční muži horské služby a na nosítkách nesli medvěda. Medvěd fňukal a vyčítavě ukazoval na svoji pracku. Paní učitelka se medvědovi omluvila, pracku mu pofoukala a obvázala obinadlem z příruční lékárničky, kterou jsou pedagogové na školních výletech vybaveni. Vykázala mu čestné místo v čele stolu a k večeři mu poručila lesní med.
Žadstvo si pochutnalo na karbanátkách, medvěcí polévkovou lžící nabíral lesní med a u stolu bylo veselo. Byla to předzvěst veselých Vánoc.

netopíří kouzlení. Simsala bum, bim. Teď jsem tu s vámi, netopír Pierre, kouzelníček s vytříbeným smyslem pro všechno líbezné, čarokrásné a udivující. Dnes jsem si pro vás připravil sladké lentilkové kouzlíčko. Naučíme se na něm zase něco o barvách. Ach, barvy jsou tak fascinující, nemyslíte? Tahle duhová kouzlíčka, těch není nikdy dost, ale asi už se ptáte, co budete potřebovat. Dnes to bude jednoduché. Nachystejte si jenom mělký, tedy nemoc hluboký talíř. Krabičku lentilek. Každý z vás je zná, jsou to barevné bonbonky. A vodu ve čbánku. Nejprve je potřeba lentilky rozstřídit podle barev. To není těžký úkol, že? Od každé barvy nám na dnešní trik budou stačit 3 lentilky. Co uděláte se zbytkem, nechám na vás. Vezměte talíř a na něj rozmístěte lentilky podle barev kolem okraje talíře. Vždy ty 3 stejně barevné k sobě. Takže 3 červené, o kousek vedle 3 zelené. Nechávejte mezi nimi několika centimetrové rozestupy. A vedle zase 3 žluté a tak dál a tak dál. Až budou lentilky na svých místech, vezměte čpán s vodou a opatrně lijte vodu doprostřed, opravdu jenom doprostřed talíře, ale jen tolik vody, aby lentilky nezačaly plavat. Musí být jen trochu ponořené, jen po bříško. Vodu lijte pomalu, aby se vám lentilky nerozutekly po celém talíři, ale aby zůstaly pěkně na svých barevných hromádkách. A teď, co teď? Teď pozorujte, co se bude dít. Za malý okamžik se cukrový obal lentilek začne rozpouštět a začne tak obarvovat vodu kolem sebe. Lentilky pro vás udělají na talíři nádherné barevné představení. Co na to asi řekne vaše velevážené domácí publikum? Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: Jednou do roka přijdou Vánoce a zazvoní nám u dveří. A kdybyste se nás zeptali, jak doopravdy vypadají, řekli bychom, jako šťastná a veselá tetka s nůší na zádech, ve které má kapříka a sníh.
1: A rolničky? A zelený stromek?
0: Ano, a taky vánoční ozdoby. Ty jsou velice důležité, protože zelený stromek bez vánočních ozdob je jenom docela obyčejnou borovičkou, jedličkou nebo smrčkem.
1: Ano, ale ozdobami nazdobený zelený stromeček, ten už je opravdovým vánočním stromkem.
0: A teď vám prozradíme jedno velké tajemství vánočních ozdob.
1: Ozdoby na stromku se nejenom třpití, oni umí ještě něco. Umí vyprávět pohádky.
0: Když hodiny o štědrovečerní noci ukazují, že za 12 minut bude půlnoc, ozdoby se 12krát zhoupnou. A rozesmátý šašek, parádní ozdoba z červených a modrých korálků, zvolá.
1: Na Vánoce dlouhé noce, pro nejdelší povídání, a že jsou jen jednou v roce, rychle spuste dámy páni.
0: A kdo začne?
1: Začne ten, na koho já, aleluja, myslím celý štědrý den.
0: To je ale napínavé, vzdychnou ozdoby, na koho pak asi myslel. A hned se to dozví. Šašek totiž ukáže prstem dolů nebo nahoru, vpravo nebo vlevo a jako na lesy vykřikne na celý vánoční stromek, která ozdoba to je.
1: Každý rok myslí na ozdobu jinou a my vám teď prozradíme, na koho myslel vloni. Na hvězdu betlémskou jsem myslel, vykřikl a ozdoby zacinkaly. Ach jo.
0: A hvězda betlémská, která zdobila samou špičku stromku, začala vyprávět svou pohádku. A jakou?
1: No přece vánoční a hezkou.

0: hvězdy betlémské. Byly bílé Vánoce a na staroměstském náměstí ve stoježaté Praze zářil vysokánský vánoční strom a ze stánků vonila skořice a klobásky a čokoláda.
1: Kote, byly Vánoce a na ty klobásky a čokoládu přišlo každý den 5000 dědečků a 4205 babiček a 20,5 tisíce vnoučat. A když šel pan primátor na magistrát, divil se, co má Pražanům.
0: Ale na staroměstském náměstí nebyly o Vánocích jenom Pražané.
1: Proti domu u kamenného zvonu stála ohrádka, vysypaná pilinami, a v té se z Vánoc radovali tři vesničánci. Černý poník, modrý kozlík a běloučká ovečka. Byli tam kvůli dětem. Poník je vozil, kozlík je rozesmával a ovečka se dávala hladit a kudrnkami hřála jejich zmrzlé prstíky.
0: No a tak to šlo celých 14 dní a než se kdo nadál, bylo tu štědré odpoledne, štědrého dne a Pražané pospíchali domů, aby našli pod stromečky všechno to, co jim Vánoce nadělili.
1: Ovečka se za Pražany dívala a mávala jim a kozlík na ně volal mek, mek, mek, pěkné svátky a poník povídá: jak jsem tak chodil pořád do kolečka, mám hlavu celou zamotanou. Nešli byste se mnou chviličku rovně?
0: Ale proč ne, povídá ovečka. A víte co? My bychom mohli jít rovně celou Prahou, abychom ji trochu poznali. Až se nás ve vesnici zeptají, co je v Praze nového, budeme samá novinka a nebudeme koukat jako bulíci. Tak jdeme, jo.
1: A tři vesničánci vyšli z ohrady, řekli ošetřovateli Pepínkovi, že jdou a do hodinky budou zpátky a vydali se rovně za nosem. Šli kolem radnice a ulicí Karlovou a kolem domu u Modré štiky, až došli na Karlův most.
0: A najednou uviděli nad Prahou hvězdu s dlouhým zlatým chvostem, čili ocáskem. Ovečka zvolala: Černoušku, Modrásku, to je přece hvězda betlémská a zvěstuje nám, že se narodilo Jezulátko.
1: V Betlémě zamekal modrý kozlík, který si pamatoval, že se o tom narození zpívá v koledách. V Betlémě na seně, přikývl černý poník.
0: Ale kde pak? Zavrtěla hlavou ovečka. V Betlémě se kdysi narodil Ježíšek. Tohle Jezulátko se narodilo právě teď a tady, v Praze. A hvězda betlémská pražská nás za ním posílá, abychom se Jezulátku poklonili, abychom ho oslavovali a ve všem mu posloužili.
1: No jo, ale kde se budeme klanět? Zarazil se kozlík. Nevíme, kde se Jezulátko narodilo. No, přece v jesličkách na seně, zařechtal poník.
0: No to se ví, že na seně a v jesličkách Jezulátka se ani nikde jinde nerodí. Kozlík myslí, že neznáme tu adresu, povídá ovečka.
1: Hvězda s ocáskem musí zvěstovat ulici i číslo jesliček a taky jméno na zvonku. Bez jména na zvonku v Praze nikoho nenajdeme, rozčepířil se kozlík. A malé Jezulátko už vůbec ne.
0: Tak na hvězdu zavoláme. Hej, hvězdo, hvězdičko, my hned za Jezulátkem pospíšíme, ale nevíme kam. Zvěstuj adresu a taky pověst, jestli si to zvěstovala i oslíkovi a kravičce, poněvadž ti dva musí na Jezulátko dýchat, aby ho zahřáli.
1: Hvězda betlémská se zhoupla a cink, sedla si na hlavu kamenného svatého Jana Nepomuckého. Oslíka a krabičku a tři krále a tak dále budete muset najít vy, jen vám jsem zvěstovala.
0: A co ta adresa? Řekla tak trochu přísně ovečka. Tu vám zvěstovat můžu. Kopec Vyšehrad, číslo 2/3. A na zvonku je jméno Josef Tesař.
1: A jak se na Vyšehrad jede? Zeptal se Kozlík.
0: Metrem A a pak metrem C a jste tam. Já na vás počkám u domu.
1: A hvězda se vznesla a putovala nebem rovnou nad Vyšehrad.
0: Zvěstovala nám a teď si frnkne, zlobila se ovečka. To mi teda pověst, kde my teď najdeme ve velkoměstě oslíka a kravičku a tři krále.
1: Já vím kde, já to vím, vykřikl Kozlík. V zoologické zahradě.
0: A opravdu, v zoologické zahradě v Troji totiž taky slavili Vánoce. A když ovečka řekla panu řediteli, proč přišli, pan ředitel povídá...
1: Oslíkovi dáme červená pouzdříčka na uši a kravičce zvonek na krk, když je posíláme na takovou slávu. Jen nám musí hvězda betlémská prominout, že to nebude česká kravička stračena, ale kravička tibetská, která se jmenuje jak? S tvrdým i na začátku. Kde ale najdete tři krále, to nevím. Můžu vám půjčit akorát velblouda, ten, jak jistě víte, vezl Ježíškovi královské dary.
0: Je, dary, řekla ovečka nešťastně. My žádné královské dary pro Jezulátko nemáme.
1: Ale máme, pohladil jí pan ředitel a vzal z knihovny slabikář, ze kterého se Jezulátka učí číst, a ze šuplíku vyndal flétničku, na kterou se Jezulátka učí hrát, a pak ještě přidal kladívko. Jezulátko je kluk a klukům se kladívko hodí vždycky.
0: Děkujeme moc pěkně, řekla ovečka. A nakonečné před zoologickou zahradou nastoupili do autobusu oslík a kravička jak a velbloud, který měl mezi hrby truhličku se slabikářem, flétničkou a kladívkem, a za nimi pak nastoupili kozlík a poník s ovečkou. Pan řidič se na ně vánočně usmál a povídá: vy mi připomínáte můj Betlém. Oslík s kravičkou, velbloud s truhličkou a vy tři jste jako tři králové.
1: Opravdu? Opravdu, zaradoval se Kozlík. Myslíte, že bychom mohli dělat Jezulátku tři krále? No, to mohli, přikývl pan řidič a vytáhl z tašky zlatý řetěz na stromeček. Spletu vám z něj královské koruny, co říkáte? A zastavil autobus a pletl a pletl a pak nasadil ovečce, poníkovi a kozlíkovi takové koruny, že by jim je i praví králové záviděli.
0: Když vystoupili tři králové s velbloudem, oslíkem a kravičkou z metra C na Vyšehradě, trošinku sněžilo. A nad vyšehradskými hradbami svítila hvězda betlémská a volala: tady to je, tady.
1: Kozlíček zazvonil a když Josef Tesař otevřel, řekla mu ovečka:
0: my se prosím jdeme poklonit vašemu Jezulátku, pane Josefe Tesaři.
1: Je s maminkou Marií v ložnici a spinká, řekl potichu Josef a otevřel dveře do kořán. Nejdřív vešli oslík s kravičkou a postavili se k posteli a dýchali na Jezulátko teploučko. a pak vešel velblouk s truhlicí a nakonec i tři králové se zlatými korunami. Hluboce se poklonili a předali dary a slavnostně zaspívali.

0: tatínku Josefe, a jak se to vaše jezulátko jmenuje?
1: Optala se ovečka.
2: Matěj, Matěj, usmál se Josef.
1: A maminka Marie špitla Matějíček.
2: A jak se tak všichni na Matěje pobožně dívali, tatínek Josef povídá, jsme jako jesličky. Vyfotografuje si nás na památku samospouští.
1: Fotografický aparát postavil na stojánek a rychle utíkal k posteli, aby z něj nebyla na fotografii jenom půlka. Sklonil se nad Matěje a Marii a ještě než se ozvalo cvak, cinklo slavnostní cink. A nad jesličky se na lustr posadila hvězda betlémská. A pak už si aparát cvaknul a vyšehradské jesličky byly vyfotografovány, a to jednou provždy.
2: Druhý den na Boží hod vánoční se celá vesnice ptala ovečky, kozlíka a poníka, co je v Praze nového. No, co by? Je tam přece nový Matěj, zamekal kozlík. A jaké má rodné číslo? Zeptal se ošetřovatel Pepínek.
0: No, jaké asi? Podivila se té otázce ovečka. Šťastné, Pepínku, šťastné.
1: A tři králové se těšili, jak za rok přijde Matěj za nimi na náměstí, poník ho povozí, kozlík rozesměje, a ovečka mu zahřeje prstíky.

0: Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole? Ptá se paní učitelka.
1: Pepíček na to. Ty jste říkala, že kdo nebude mít domácí úkol, tak ať se tady ani neukazuje.

0: jak větříčci učili lítat ptáčata. Bylo slunné jaro a ptačí tátové a mámy vyváděli děti z hnízd. Malá ptáčata ještě neuměla lítat. To není jen tak, pustit se hnízda, když je pod vámi taková spousta vzduchu a pod vzduchem tvrdá země. Můžete žuchnout rovnou na zobák. A tak se ptačí rodiče vydali za větříčky a třemi ptačími jazyky, vlaštovčinou, špačtinou a pěnkavštinou, zaštěbetali. Poslyšte, mládenci, když už vás tu máme, pomozte těm našim holátkům. Napoprvé je trošku nadnášejte, než si na život ve vzduchu zvyknou. A kdybyste viděli, že nějaký ten mrňou spadá, tak ho potržte. Radovánkovi a Vichurovi se moc nechtělo, totiž, abyste rozuměli, když bratříčci zrovna nedělají vítr, hrají si jako úplně normální kluci. Nejraději s Jajdou, která je sice lidská holka, ale neskazí žádnou legraci. S Jajdou chodí do třídy takový hromotluk. Říkají mu dělbuch, protože vyrábí bouchací kuličky. Když na kuličku někdo šlápne, bouchne to hůř než rána z děla. Každý zaječí leknutím a to dělbucha baví. Hrozně rád děsí slabší děti. Prvňáčkům nastavuje nohu, kočkám přivazuje na ocásky roští a holkám hází do vlasů kudly babky. Tak se ve větrné lhotě říká květům lopuchu. Nikdo toho kluka nemá rád a všichni se ho bojí. Jenom Jajda ne. Jajda se totiž dělbuchovi líbí. Proto dělbuch žárlí na větříčky. Chtěl by s Jajdou kamarádit jen on sám.
1: Jajdo, mám spoustu bouchacích kuliček. Pojď se mnou k potoku, budeme plašit ryby, jo?
0: Ale to Jajdu ani nenapadlo. Seděla na louce a zdola koukala na bratříčky, jak kolíbají ptáčata. Moc ji to bavilo. Taky by ráda vyletěla k nebi a nechala se houpat jako pírko. Radovánek foukal opatrně a ptáčci lehounce klouzali po větrném proudu. Za to Vichura s nimi pěkně rošťačil. Občas jim tak foukl pod křidýlka, že svištěli nebem jako vrtulník.
1: Jajdo!
0: Dupl dělbuch a aby viděla, jak je silný, mrskl bouchací kuličkou oplacatý kámen.
1: Pojď se mnou, nebo ti něco provedu.
0: Neplaš ptáčky, zavolal Radovánek z nebe a Vichura zahrozil.
2: A Jajdu nech na pokoji, Jajdu chráníme brácha a já.
1: Sklapněte, vy tajtrlíci.
0: Houkl dělbuch.
1: S váma se nebavím, vy dva jste pro mě vzduch.
0: Větříčci se po sobě jen podívali. Očima jim přeplul mráček, ale pak v nich zajiskřilo slunko. Tak vzduch, říkáš. No dobrá, když vzduch, tak vzduch.
2: Jajdo, chyť se nejbližšího stromu,
0: zavolali.
2: Pořádně se drž a něco uvidíš.
0: Jajda pevně objala mohutný dub. Vichura mrkl na vyjevené ptáčky.
2: Mrňata, teď si taky něco užijete. Bude to jako bojová hra?
0: Bratříčci se snesli k zemi a foukli ze všech sil. Mocný vítr podebral dělbucha a vynesl ho až nad koruny

0: stromů.
1: Ne, nechte mě!
0: Kvičel děl Bůh a mával rukama jako vyděšený pták. Vichura ho odfoukl k lesu a Radovánek zase nad potok. Přehazovali si ho tam a zpátky jako nafouknutý balón. Pak ho obrátili hlavou dolů a Tělbuchovi se vysypaly z kapes všechny kuličky. To byl randál, až zaléhaly uši. Jajda se vší silou držela dubu, zatímco Dělbuch lítal jako pometlo. A co dělali malí ptáčci? Smáli se, tak se bavili, že úplně zapomněli na strach a lítali v tom zmatku, jako by to uměli odjakživa. Konečně snesli větříčci Dělbucha zpátky na zem. Všechno se uklidnilo, stichlo a Jajda pustila kmen dubu. Tak co, Dělbuchu? Ptali se větříčci. Pořád jsme pro tebe vzduch? Ale Dělbuch nemohl ani mluvit. Oči mu lezly z důlků a klepal se po celém těle jako nastydlý jezevčík. Ještě jednou podrazíš někomu nohy a my tě s bráchou odfoukneme až někam do Tramtárie, řekl docela mile Radovánek. A tam sídlí náš strejda Tajfun a ten je stokrát silnější než my. Uplácá si z tebe Mičudu a bude si s ní pinkat o zem. Zašklebil se Vichura. Běž domů, Dělbuchu, poplácela ho po zádech Jajda. Myslím, že už se ti plašit ryby nechce, viď?
1: To tedy opravdu nechce,
0: pomyslel si Dělbuch a na roztřesených nohou ťapal pryč. Pochopil, že vzduch je velká síla. A taky poprvé na vlastní kůži poznal strach. Ulítaní větříčci si sedli do trávy k Jajdě a Jajda jim pletla věnečky z pampelišek. A když se pak vrátili ptačí rodiče domů, nestačili žasnout, jak už ti jejich drobečkové lítají. Ptáčata rejděla vzduchem jako letadílka. Byla to prostě paráda. Tak moc děkujeme, větříčkové! Zaštěbetali pěnkavsky, i vlaštovsky, i špačsky. Rádo se stalo, řekl Vichura a Radovánek dodal. Příští jaro si nás zavolejte zase!

0: písnička.
1: Pavučinka. Nad tím naším paloukem mluví pavouk s pavoukem.
2: Co to vidím, drahé dítě? Kdo tě učil soukat nítě? Tohle má být síť? Kdo si myslíš, že se chytí do tak potrhaných sítí? Všechny mouchy uletí ti, ty jsi truhlík, viď?
0: A ten malý pavouk na to. Když já strašně škytám, táto. A jak škytnu? Škyt! Přetrhnu si nit.
3: A teď ještě jednou.
1: Pavučinka. Nad tím naším paloukem mluví pavouk s pavoukem.
2: Co to vidím, drahé dítě? Kdo tě učil soukat nítě? Tohle má být síť? Kdo si myslíš, že se chytí do tak potrhaných sítí? Všechny mouchy uletí ti. Ty jsi truhlík, viď?
0: A ten malý pavouk na to. Když já strašně škytám, táto. A jak škytnu? Škyt! Přetrhnu si nit.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: To se staly takové dvě nehody. Víle a Málce o nich pověděli pěničky. Lítají po lese, očka mají jako jehly a tak všelicos uvidí. Přiletěli k Amálce, když si chladila v rose nohy unavené od tance. Přihnali se a spustili: Amálko, ohnivý muž stůně. A co pak je ohniváčovi? Lekla se Amálka. Pěničky že prý nevědí, ale že ji k němu dovedou. Jak se k ohniváčovi blížili, bylo pořád víc horko. Usíchala od něho tráva a listí na stromech se kroutilo do kornoutku. Nakonec pěničky řekly: popálilo by nám to peroutky. Dál už musíš, Amálko, sama. Amálka si postříkala závoj vodou z potoka a jde dál. Horko je pořád větší, v trávě vyskakují plamínky. V tom se za skálou ozval nešťastný hlas. Amálko, jestli uděláš ještě krůček. Amálka opatrně nakoukne za skálu a on tam na holých křemínkách leží ohniváč. Rozpálený je jak zoun. Křemínky kolem něho pukají žárem. Co pak ti je, ohniváči? Zavolala za skálou Amálka. Ale já si mám horečku, povídá ohníváč a míchá slova z plamínky. Rozpálil jsem se a nevím, co s tím.
1: Co kdybych zavolala vítr, aby tě ochladil, řekla Amálka.
0: Vítr mě neochladí, voda neuhasí, já už si nevím rady. Sténal horce ohniváč.
1: V tom přiletěli ze skálu k Amálce pěničky. Amálko, už se nám roztonal druhý. A kdo zas? Lekla se Amálka. Obr Hrompac, řekli pěničky.
0: Amálka začala pro Hrompace schánět nějaké byliny.
1: Kde pak? Byliny mu nepomůžou. Je to něco horšího.
0: Volali jedna přes druhou. A že tam Amálku dovedou. Čím byli blíž, tím bylo divněji. Země se třásla a kameny se přesýpaly jako hrách.
1: Pěničky řekly: dál neletíme, už se třese i vzduch a neunese nás.
0: Amálka šla sama. Na konci cesty se přikrčila za horu a dívá se do údolí. V údolí hospodaří obr Hrompac. Ale jak hospodaří? Bije skálou do skály, až prýskají balvany. S Hrompacem nikdy nebylo dobré sousedství. Říkalo se o něm, že nemá srdce. Bije skálou o skálu a nezná se zlosti.
1: Nač pak stůněš, Hrompaci?
0: Musela v tom burácení třikrát zavolat Amálka. Hrompac si otřel z čela vědro potu a vzdýchl, až to krajem letělo jako vichřice.
2: To je tak, Amálko. Já mám srdce zarostlé tuhle do skály. Tak se pro ně dobývám. Jenže mi to nejde.
1: Já něco zkusím, řekla víla Amálka. Zamávala na pěničky a poprosila je, aby třikrát silně zaspívali ohníváči.
0: Pěničky zaspívali a za chvíli tam přišel rozpálený ohníváč.
2: Co mi chceš, Amálko?
1: Aby ses přitiskl na tu skálu, řekla Amálka.
0: Ohníváč se přitiskl. Plameny od něho jen lítají.
1: Musíš ještě víc, volá Amálka. Musíš tu skálu rozpálit jako bílé železo.
0: Ohníváč přidal na žáru a skála pukla. Vykutálelo se z ní Hrompacovo srdce. Obr Hrompac si ho zasadil do prsou, srdce uhodilo a Hrompac povídá:
2: Zrovna jsem zaslechl zpívat pěničky. Ohníváčovi bylo taky dobře. Všechen divoký žár

0: Tiki hádanka.
1: Ať je malá nebo větší, celý život jenom bečí.
0: Co pak to je?
2: Já už vím, to bude miminko.
0: Ne, ne, to není miminko.
2: Proč ne?
0: Tak si to představ. B, b,
2: no, b. Takhle dělá Anička.
0: Ne, ne, ovečka.
2: Aha.
0: Je to ovečka.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jej, Pidlík tu spí. Ozvalo se za malou chvilinku odkud si zhora. Několik broučků a mušek kroužících ve vzduchu poznalo Pidlíka a hned se všichni snesli k zemi. Koukejte, jak si odfukuje. Vydá ho o spalce. Co pak se mu asi zdá?
2: Rokovali, chodili kolem něho a přitom všichni šlapali v rozlitém inkoustu.
3: A co je to tady?
4: Zarazili se před bílým papírem přichystaným pro plány.
3: To vypadá jako nějaké cvičiště. Zacvičíme se na něm.
2: A za chvíli broučci a mušky seřazení v řady pochodovali, otáčeli se, běhali útokem a cvičili prostná po bílém papíře a ovšem dělali za sebou nohama čáry od inkoustu, že tam za chvíli nebylo skoro ani místečka čistého.
3: Pro pánečka, koukejte se, co jsme to provedli, vykřikl najednou jeden mol
2: a když to všichni uviděli, sebrali rychle nohy na ramena, roztáhli křídla a zmizeli na všechny strany zrovna v pravou chvíli. Neboť právě se vracel starý tesařík s mladým, aby se podívali, jak je Pytlík se svou prací daleko.
5: Koukejte ho, chlap jeden líná, chrápe tu místo, aby dělal, zvolal hrubě starý tesařík.
6: Otče můj, co to díš, odpověděl vzdělaně syn. Nelaj Pytlíkovi a pozři na jeho rysy.
5: Co mám pozřít jeho krysy? Ptal se nechápavě otec.
6: Pozřít máš, podívat se máš na jeho rysy, jak to narýsoval, ký to umný plán, kružnice, přímky, spirály, smyčky, takového plánu jsem si, otče, vezdyž dál, jásal mladý tesařík nad počmáraným bílým papírem. Ký to div, že se po také práci oddal snům. Otče, chutě do práce, nemeškejme podle toho plánu stavěti.
2: Starý tesařík se v tom plánu nijak nevyznal, no, ten mladý také ne, ale začali stavět, nosili třísky, svazovali je trávou, sekali větvičky, rozkousávali kůru, dávali jedno přes druhé, no, kroutili to podle toho, jak se broučci na papíru otáčeli. Chvilku jim to padalo na jednu stranu, tak to tam podepřeli, chvilku zase na jinou, tak to podepřeli na druhé straně a za hodinku byli to. Pilní chlapíci měli stavbu ne jako prašnou bránu, ale jako opravdovou popletenou babylonskou věž. Odevšad něco trčelo, všude něco překáželo, všude něco viselo a padalo, ale bylo to vysoké a dole to mělo díru jako vchod a to jim stačilo.
6: Nuž, necht nyní náš bohatýr procitne, řekl mladý tesařík zářící pýchou nad zdařilým dílem a zatahal Pytlíka za nohu.
5: Co je? Kde je plán?
2: Vyhrkl Pytlík a začal hmatat kolem sebe. Tesaříci čekali, co řekne, až uvidí postavený dům, ale Pytlík najednou jakoby skameněl. Chaloupky si vůbec nevšímal a jen očima doširoka otevřenýma hleděl přímo před sebe na cestičku. Hrůza! Po cestičce vážně kráčeli. Potemník, krtonožka, chroust a splešťule blátivá rovnou k němu. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Začala najednou krtonožka, tesaříci mysleli, že je to nějaký kulomet a utekli pryč. Ta-ta-ta-ta-ta-tam! Dokončila koktavá krtonožka a ukázala na Pytlíka.
5: Za ním,
2: zavelel potemník, který už ho také spatřil a už se zahájil ohromný útok na Pytlíka. Kam se honem schovat? Pytlík viděl díru do babylonské věže a vletěl dovnitř. Pro následovatelé za ním. Pytlík viděl v babylonské věži jakousi skulinku, tak honem ven. Ale jak vyrážel ven, srazil podpěry, trámy a třísky a bumbu, rumbu, třísk a prásk. Celá stavba se zřítila. Spadly kamínky, kůra, sloupy a stropy, všecko křížem krážem na potemníka, krtonožku, chrousta a splešťuli blátivou tak prudce, že ani potemník neměl čas nad všemi roztáhnout deštník. Tesaříci, kteří k té spoušti polekaně přiběhli, měli co tahat, když je chtěli dostat ven.
6: Teprve když si nešťastníci narovnali údy, ohmatali boule, když zjistili, na kterou nohu kulhají a kterým prstem nemohou hýbat,
1: začali se ptát po pytlíkovi.
6: Ale ten už byl pryč, daleko, daleko pryč.
1: Právě se procházel u růžového keře.

0: Poslíš, Máni, nebolí tě už ruka?
1: A proč by měla?
0: No jak třímáš vysvědčení? Teď už ho můžeš klíďo pijo strčit do tašky. Stejně už každý ví, jaké máš prýmovní známky. Pokud ovšem nechceš, aby se s tebou radovali všichni Pražané a všechny Pražky.
1: Tedy nechápu, proč ti to tak vadí.
0: Protože tím provokuješ.
1: Koho, prosím tě?
0: Žáky, kteří z různých důvodů na tom nejsou právě nejlépe, co se známek týče.
1: Ha, já vím, koho tím myslíš, žáku. Ale nezapomínej, že jsem ti nabízela, abychom se učili spolu. No, a kdo frajeřil?
0: Tak přesně tyhle řečičky mám ze všeho nejraději.
1: Jak si přeješ, vysvědčení mizí v mé aktovce. A mám pocit, že ty sám bys byl nejraději, kdyby tvé vysvědčení zmizelo vůbec. Dvojky, trojky, dokonce čtverec. Hurvinku, to jsem teda moc zvědavá, jak to vysvětlíš panu Spejblovi.
0: To já taky.
1: Tedy přitom bych být nechtěla.
0: To já jak by smet.
1: Slibovali jsme si, že to letos budou ty nejkrásnější prázdniny.
0: To víš, sliby jsou chyby. Hold budou o něco horší.
1: Pokud nebudou přímo ty nejhorší. A připravil jsi pana Spejbla vůbec na to, co ho čeká?
0: Právě že ne.
1: A proč ne?
0: No protože bych to schytal hned na dvakrát.
1: Jak to?
0: No poprvé přeci, když bych ho na to připravoval a pak, až bych mu to vysvědčení ukázal.
1: No, to je pravda. A nechceš mu aspoň zatelefonovat?
0: A co bych mu asi měla říct?
1: No tak třeba, že se někteří tvoji spolužáci vyloženě bojí vrátit domů a že ty, na rozdíl od nich, si vůbec nepropadl. No, a pak řekneš, jaké máš známky.
0: No, a taťula se rozuří a překousne šňůru od telefonu, veď.
1: A tím se uklidní a než přijdeš domů, tak už bude v klidu. No, co ty na to? No,
0: že nejseš jenom šprtka, ale že ti to i myslí.
1: Bude.
0: Někdy. Máš koňuru?
1: Tady máš.
2: Zdravím každou volající, každého volajícího.
0: Ahoj, taťulko.
2: Právě jste se dovolali, jak jistě podle hlasu poznáváte, do bytu pana Josefa Spejbla, který však osobně není doma,
0: taťulko,
2: a je navíc pryč.
0: To jsem já.
2: Přesto však ani nezoufejte, ani nezavěšujte, ale počínejte si, jako by tu byl a navíc ani nebyl pryč.
0: Jak to, že nejsi?
2: Až uslyšíte změnu šumu či podobný praskot ve sluchátku, řekněte vše, co si přejete, proč vlastně voláte a co si od tohoto hovoru slibujete.
0: Já nevím, co
2: vaše
0: to je,
2: přání mám. Bude zaznamenáno a panem Spejblem, přesněji mnou,
0: tati,
2: po návratu zde bydlícího majitele bytu neprodleně vyřízeno. Loučím se s každou volající a s každým volaným upozorněním, že váš vzkaz nesmí být delší než půl minuty. Pak prosím zavěšte.
1: Tak co? Pan Spejbl už to ví.
0: Ale ne.
1: Tak proč si mu o tom vysvědčení nic neřekl?
0: Nešlo to.
1: Proč ne?
0: Připadal mi takový divný.
1: Co?
0: To nemohl být on.
1: Pan Spejbl?
0: No kdo jiný? Byl takovej sádrovej.
1: Prosím tě, jak sádrovej?
0: No jak, mluvil pořád a nezastavil se, abych mohl mluvit já? Už chápeš?
1: Ne.
0: Počkej, to znamená, že musíme mít doma nějakou novou mašinu.
1: Co mašinu?
0: No, tak nějaký takový přístroj, který nahradí člověka. Rozumíš? Komputer. Prostě počítač, no. Taťulda si na takový ty technický serapatičky začíná na starý kolena zvykat.
1: Je, Horvínku, abyste tak doma měli nějakého robota.
0: No, řeknu ti, ani to nevlučuju. Jen si vzpomeň, Máni, když jsme hráli v Japonsku, tam takový domácí roboty prodávají v každém obchoďáku.
1: No jo, já si vzpomínám, Pindě Mrňavej nebyl větší než náš kuchyňský robot na těsto. Jak on se jmenoval?
0: Jo, myslíš ten šufu, no, hospodinka.
1: No, myslím, že ano, protože uměl zastřihnout a zalít květiny na stole.
0: No, nebo přinést a nalejt víno.
1: No, víno, páni, to seš celý tyč. Prcku nevyspělej.
0: Hele, komu říkáš prcku nevyspělej? Co seš ty, prosím tebe?
1: Patrně uniká tvé pozornosti, že kluci jsou vyvinutí mnohem později než děvčata. No, prostě chlapci dospívají později. Hele, já bych se strašně ráda na ten váš telefon, nebo na tu mašinu, nebo přístroj, nebo co to vlastně doma máte, já bych se na to hrozně ráda podívala, kdybys dovolil.
0: Jdeme!
3: Konečně.
0: Je.
3: Konečně.
0: Někdo tady je.
1: Orvinku, pojď pryč.
3: Konečně přicházíte. Příště ze školy rovnou domů.
1: Je.
0: Rytmáni, neboj.
1: Co budeme dělat, Orvinku?
3: Dobrý den, děti.
1: Dobrý den.
0: Kde jste? Kdo jste a co tu chcete?
3: Jsem tvůj nový domácí přítel. Jsem nedaleko tebe a chci, abyste konečně oba odpověděli na můj pozdrav, Hurvínku.
1: Já, on tě zná.
3: I tebe, Máničko.
0: Vidíš někoho?
1: No, právě že ne.
0: Musíme jít po hlase. Tuším, už tuším, odkud vychází.
1: Počkej, Hurvínku. Tady za skříní, co říkáš?
3: Samá voda.
0: To ne za skříněné, to spíš
1: skříněné.
0: Pod stolem.
3: Přihořívá.
1: Je, nevychází ten hlas z té pootevřené zásuvky.
0: Hoří, máni, hoří.
1: Orvinku, nechoď tak blízko.
0: Risk je zisk.
3: Bala, bum.
1: Já, to jsem se lekla. Co je to za divného tvorečka? Dobrý den.
0: Vypadá jako holící strojek v konzervě od vepřového ve vlastní šťávě. To Čulda.
1: Bábinka.
3: Zavřete urychleně zásuvku, jsem zde připraven jako překvapení. Díky.
4: Vždyť jsem to říkala, pane Spejble, Mánička bude u vás.
0: Dobrý den, paní Kateřino. Ahoj, tati.
1: Dobrý den.
5: Myslel jsem, že budeme doma dřív než vy ze školy.
0: Vám odpadla v divadle zkouška?
4: Pan ředitel nás na dopoledne uvolnil, když je tak mimořádný den, že?
0: To jako v divadle?
5: Končí přeci školní rok, ne?
0: V divadle?
1: Ve škole přece, Hurvínku.
5: No to víš, Máničko, Hurvínek už zase na nás zkouší své osvědčené žertíky.
0: A to ne.
5: A přitom ani zamák netuší, jaké mám pro něho překvapení.
1: No, to on pro vás taky, pane Spejble.
0: Máničko,
5: dokonce jaké radostné překvapení. Dech se v něm zatají a oči mu polezou z důlků.
1: Vám asi taky, pane Spejble.
0: Myslím, tačulko, že bys neměl naše hosty zdržovat, když se musíte ještě vrátit do divadla.
5: Kdybyste se zdrželi, že bych mu před vámi předvedl to překvapení, abyste jako byli přitom.
4: A to mi dokonce rádi, viď, Máničko?
1: No to ano, jenomže pak ho Hurvínek předvede své překvapení a přitom my být nemusíme. Rozumíš, bábinko?
4: Aha, ano, už rozumím.
1: Naschledanou.

0: Tak už se pochlup.
1: No, jaké je?
2: Myslíš vysvědčení?
0: No, počasí asi.
2: No, přiznám se.
1: No.
2: Ujde.
0: No tak, kolik pak máme dvojčiček?
2: Žádnou, babinko.
0: Trojčička?
2: No.
0: Snad ne.
2: Prosím tě, to ne, ale...
0: No, tváříš se, jako bys... Čtverec?
2: Ne.
0: No tak to tedy znamená...
2: Jasňačka.
0: Samé.
2: Se podívej.
0: No ano, tedy... Tedy, Máničko, udělala jsi mi opravdu radost. To ano. Kolik bylo samých u vás ve třídě?
2: No, ještě dvě holky.
0: A kluci žádní?
2: Tentokrát ani jeden.
0: No a co Hurvínek? Jak ten dopad?
2: Až na zem, bábinko, bohužel. Až na zem, no.
0: Ajeje.
2: Teď mi prosím tě vrať to vysvědčení. Já si ho založím, víš, aby se tady nepovalovalo.
0: Počkej ještě, okamžik. Půjč mi ho. Ještě se podívám. No, tadyhle.
2: Co je, babinko?
0: No počkej, kde jsi vzala tolik zameškaných hodin? Vždyť ty jsi vůbec nestonala.
2: Totiž ona mě, paní učitelka, často... Někam pro něco pošle, víš, protože ona říká, že na mě je největší spolehnutí, víš, takže napíše hodiny, které jsem tím zameškala.
0: No.
2: No, ale hned mě zase omluví, víš, já jsem si ani nevšimla, jak jsem jí často užitečná, no.
0: No, tak hlavně, že je s tebou spokojená.
2: No a co ty, bábinko?
0: No však ty víš. Ale, Máničko, smůla je, že letos nemůžeme nikam na prázdniny. Musíme hrát v Praze, víš?
2: A tak s tím si nelám hlavu, bábinko. Zůstanu doma. Pro jednou se svět nezblázní, že jo?
0: Ale víš co? Já jsem si na tebe přece jenom něco vymyslela. A teď za to tvé pěkné vysvědčení.
2: Ty mě napínáš.
0: Prostě mám dojem, že už seš, abych tak řekla.
2: No?
0: Dospělá.
2: Jo.
0: No nebo lépe řečeno, dospívající slečna.
2: Tedy kdyby tě ten chlapec slyšel.
0: Hurvínek?
2: No ten by se divil, co to o mě říkáš. On totiž nechápe, že jsem vyspělejší než on. Ale prosím tě, nedej se rušit, pokračuj.
0: Tak jsem tedy pojala plán, že tě začnu seznamovat se způsobem hospodaření v domácnosti, víš?
2: Aha.
0: No, abys pomalu pronikla do tajů, jak zacházet s penězi.
2: To přece vím. Vždyť chodím nakupovat do samoobsluhy.
0: Tak tedy jinak, podej mi naši kovovou pokladničku.
2: Tohle?
0: No, tu. A vedle v hrničku je od ní klíček. Máš?
2: Ano.
0: Tak, postav ji tady na stůl a odemkni ji. Vidíš?
2: Proč je tu tolik obálek, bábinko?
0: Tak čti, co je na nich napsáno, no, no.
2: Vydání za stravu, maso, tuky, mléčné.
0: No, no, dobře, to nemusíš číst všechno. A na téhle obálce?
2: Byt, zařízení, údržba.
0: Dál.
2: A na další obálce oblékání.
0: No, dál. A tady, na té, vidíš?
2: Zábava, vzdělání, prázdniny.
0: No, a právě do téhle obálky jsem dávala korunku ke korunce a uspořila ti na tvou prázdninovou zábavu.
2: Já tě teď, bábinko, nerozumím. Co mám s těmi penězi dělat?
0: Co chceš, Máničko? No to je ten můj plán, rozumíš? Celá obálka teď patří tobě. No je to jednak odměna za vysvědčení a pak taky zkouška, jak rozumně s těmi penězi naložíš.
2: A kolik v té obálce je, bábinko?
0: No tolik, aby si užila hezké prázdniny. To koukáš, co?
2: No to koukám, jako pníček na chodníček.

0: Tadyhle máš korunu, Hurvínku, seber se a jdi mi zatelefonovat z budky, ano?
1: A to jako proč?
0: Protože taky umí telefonovat.
1: Dokonce tvým hlasem.
0: A jak to víš?
1: Protože už jsem dneska domů volal.
0: Tak mi tu korunu laskavě vrať.
1: A čím to je, tati, že někdy mluví tvým hlasem a jindy zase takovým tím robotovským?
0: No to ti nezodpovím tohle, to chci pořádně prostudovat návod, víš?
1: Ty jsi ho ještě nečet?
0: No, začal jsem to, ano, už jsem na straně 312, ale to není ani třetina.
1: A proč teď nic neříká?
0: Protože jsem ho vypnul.
1: A proč?
0: Protože moc žere.
1: Tenhle malinkatej robotek, že žere?
0: No, tak myslím tím, jako když se napájí ze sítě.
1: Já myslel, že se napájí z lahve a on zatím žere, když se napájí ze sítě.
0: Děláš si šprťouchlad, nebo jsi tak nechápavej?
1: No promiň, no.
0: Mluvím o jeho velké spotřebě energie, proto do něho z úsporných důvodů cpu raději baterie, nežli akumulátory, chápeš?
1: Nechápu, ale to není důvod, abych o tom pochyboval.
0: No proto.
1: Můžu ho tedy zapnout, tati. Rád bych začal hrou s ním rozšiřovat své vědomostní obzory.
0: No prosím, zapni si ho.

0: dokud nedosáhnu u provození teploty. Jsem schopen provozu.
1: Tak hurvej, zdaví otázky.
2: Nejhodnější učitelka na naší škole?
0: Krásová.
2: Senza. Já myslím, že je to jenom automat a on snad ví a umí všechno.
0: Omyl, jsem zcela nepoužitelný pro sporty, při kterých se mění místo, jako jsou běhy, kopaná a dostihy. Mám sice dálkové ovládání, avšak nemám dostatečně dlouhý kabel.
2: Je, taťuldo, ono mu to myslí.
1: No, pokud si nemyslí, že si z nás může dělat čůvky. Nějak mi ty jeho kabely, baterky a dálkový ovládání neštimujou.
2: Musíme se prokousat návodem, nedá se nic dělat.
1: Zanech úvah a klaď otázky, ať se něco dozvíš.
2: Tak dobře. Který stát má nejvíce obyvatel?
0: Čína. Počet se neustále zvyšuje.
1: Translations. Hele, překlady. Je to tak dobře?
0: Ist es so gut questwaben? Možno tak. C'est bien. Is this all right?
2: Páni, on válí ve všech jazycích, dokonce i v japonštině.
1: No a proč taky ne, když je to jeho mateřský jazyk?
2: Co jsi to zmačknul, tatí?
1: Tadyhle wash up, pots and pans.
2: Tak to je pokyn k mytí nádobí. No to je jasán, musím zjistit, co se mačká na leštění a čištění dřeváků a jsme rázem osvobozená domácnost.
1: Asi má dobrou náladu, že má co dělat a jak mu jde práce od ruky, nebo co to má takový ty chapadýlka.
2: Myslíš, tati, že bych s ním mohl jít na procházku?
0: Odpovím sám. Procházky mi prospívají, musíte však předem stisknout tlačítko locator.
2: Jo, hledám, ale nevidím.
0: Psáno locator.
2: Jo, to je jiná, tady je locator. Tak když ho stisknu, tak se stane co?
0: V tom případě se vždy vracím na výchozí místo, odkud jsem vyšel.
2: Tedy domů, že ano?
0: Ano, domů, jak vy říkáte.
2: Mě můžeš klidně tykat.
1: Zkusím zmačkout tadyhle information. Aha, informace. Jo, teď jsem si uvědomil. Ještě si mě, hurvinku, neinformoval o vysvědčení.
0: Pane Spejbele, v divadle právě po vás začala scháňka.
1: Už letím. Tak to vysvědčení, Hurvajs, hned, jak se vrátím. Připrav mi ho na stůl.
2: Díky ti, zachránil jsi mě před výpraskem. Jak ti mám říkat, kamaráde?
0: Jmenuji se Robot Robby.
2: Čau, Robby, přátelé mě říkají Hurvajs.
0: Čau, Hurvajs.
2: A teď mi promiň, že tě na chvíli vypnu, aby ses mi tu zatím nenapájel ze sítě. Jdu totiž pro Máničku.
3: Co koukáš, chlapečku?
2: Pojď sem. Kdo ti takhle zřídil?
3: No co, no. Udělala jsem si fasádu. Jdu do společnosti.
2: To tedy zírám.
3: No tak zírej, když tě to baví. No, co ještě?
2: No už nic. Hmm? Já jsem tě chtěl pozvat, jestli by ses nešla podívat na Robbyho. Je prostě klasa.
3: Jaký je Robby?
2: No ten robot přeci umí spoustu věcí, je fakt senza, zachránil mě i od výprasku, pojď, nechám tě s ním hrát.
3: No já nemůžu, fakt, já jdu na dýzu.
2: Co je to?
3: Dýza, jo, diskotéka.
2: tě někdo pozval?
3: Dovol, mě nemusí nikdo zvát, mám svoje peníze. Plnou obálku. Za vysvědčení, víš?
2: Povídali, že mu hráli. Kde bys tu zázračnou obálku vzala, prosím tebe?
3: Tadyhle, chlapečku, hele.
2: Páni, kolik je v té obálce?
3: No tolik, že můžu celé prázdniny chodit večer co večer na dýzu. A teď promiň, musím se jít oháknout.
2: Takže já?
3: Ty se vrať hezky domů a hraj si s tím svým robotkem. A nezlob se, jo, to víš, já už mám přece jenom jiné zájmy. Říkala jsem ti přece, že dívky dospívají dřív než chlapci.
2: Jo, jo, rozumím. Ale kdybys přeci jen někdy něco potřebovala, tak víš, kde bydlím.
3: Snad až zase budu potřebovat odnést do školy tašku s učením. Zatím si jdi hrát, jo?
2: Tak já jdu.
0: Kde máš svou kamarádku, Máničku?
2: Nemám. Asi jsem ji ztratil, kamarádku.
0: A nepůjdeme ji hledat?
2: Ne, nepůjdem, protože to nemá význam.
0: Nerozumím, proč to nemá význam.
2: No, protože i kdybychom ji našli, tak bychom ji znovu ztratili.
0: Proč?
2: Asi proto, že dívky dospívají dřív než kluci.
4: Hele, buddy.
5: Ha?
4: Pěkný kousek támhle ta holčinka.
5: No, trochu mrňavá.
4: Neboj, vyroste.
5: Jenomže musíš být trpělivej, co? Ale fakt je pěkně vyzdobená.
4: Jo, by mohla něco zaplatit.
5: No třeba nás pozve.
4: Jo, a bude v maléru, viď? Teď je to ještě mrně.
5: Co se bojíš, Mikuláše, v létě, siroto?
4: Co, jaký siroté, ty? Počkej, strouhanko, sušená.
5: Slečno!
6: To volá mě, asi jo. Nikdo jiný tady není.
5: No tak slečno.
6: Ani ještě nikdy nikdo mi neřekl slečno. Stačí pár maličkostí a hned člověk vypadá dospěle.
5: Vy neumíte mluvit, slečno?
6: A vykají mi. To jsou jiný formáti než urvínek.
5: Slečno, pojďte s náma na diskotéku.
6: Co mi mám odpovědět? Nic mi nenapadá. Co kdybych utekla domů? Ani nápad. Co peněz stály jenom náušnice, letěnka, lak na nechty a co teprve tričko?
5: Tak půjdete s náma nebo ne? Co?
6: Chtějí mě pozvat. To za mě chtějí asi taky zaplatit vstupné. Musím něco říct, abych nevypadala jako malá holka.
5: No to vám mám podrazit nohu, abyste si nás všimla.
4: A nechybej, ty to vidíš. Ještě malá.
3: Náhodou. Já už mám pro dnešek program.
4: Jehle, ona mluví.
3: No co, no.
4: No tak to my vás, slečno, doprovodíme.
5: Jo.
4: No pojď, buddy, slečna nás zve.
3: Jo.
5: Neříkej Freddy.
4: No, říkám, buddy. A když to říká Freddy, tak to co?
7: No tak platí.

0: Máničko, Máni, už spinkáš? Asi ano. Postel prázdná a Mánička nikde. Hle, co to tady je? Dopis, že by od Máničky. Milá bábinko, neměj starost, asi přijdu později. Jdi klidně spát, Mánička. Ale to víš, děvenko, že se bát nebudu. Asi je s Hurvinkem, jaký znám. No, taky s kým jiným, že ano. Kdo je?
1: To jsem já. Nezlobte se, že jdu tak pozdě.
0: Nemusíte šeptat, pane Spejble.
1: To já kvůli Máničce, abych ji nevzbudil.
0: Máničce? Ale Mánička, ta má tvrdé spaní. Spí, jako když ji do vody hodí.
2: Dobře, paní Kateřino, moc dobře. Ještě jednou se omlouvám, že jdu tak pozdě, ale chtěl jsem s vámi hovořit o samotě. Jak se říká, mezi čtyřma očima. Našel jsem Hurvinkovo vysvědčení.
0: No, ano, dnes je děti přinesli, že?
2: Ano.
0: No, podívejte se. Mániččino. A moc mě potěšila holka zlatá. Má samé, představte si.
2: No, tak tohle já o Hurvinkovi říct nemůžu. Nikdy jsem ani nemohl a do budoucna si taky nedělám žádné iluze, že bych snad někdy mohl. Přesvědčte se sama.
0: No, není zrovna nejhezčí, že? Ale to víte, oni chlapci v učení nejsou tak zdatní jako děvčata. Aspoň se to říká.
2: Poraďte, paní Kateřino, poraďte bezmocnému otci. Co vy byste dělala, kdyby vám Mánička přinesla takovéhle vysvědčení, no?
0: Já vám něco řeknu, pane Spejble, upřímně, jo?
2: Buďte tak hodná.
0: Já bych to prostě nenechala tak daleko dojít.
2: Prosím.
0: No, byli jste se na Hurvinka vůbec někdy zeptat ve škole, no? No, vidíte, no, tak se nedivte. Já jsem Máničku vždycky ve všem držela pěkně zkrátka. No a dnes mohu říct, že je vzorná ve všem. Já se nechci chlubit, ale dětské duše já rozumím až příliš dobře.
2: Moc vás obdivuju, paní Kateřino.
0: Že vám skáču do obdivu, chci říct do řeči. Podívejte, takový příklad. Já Máničku i teď o prázdninách vychovávám, aniž cokoliv pozoruje.
2: Ale kde berete ten čas? Vždyť jsme celé dny spolu v divadle.
0: No, vidíte, to je právě to výchovné umění, že? Tak já právě teď učím Máničku hospodařit.
2: Jenom mi vysvětlete, jak to děláte, paní Kateřino.
0: Dala jsem jí všechny naspořené peníze a úplnou volnost, jak s nimi naloží.
2: To, že jste.
0: No, přesně tak. A jak ji znám, tak já věřím, že s nimi naloží správně.
2: Asi máte pravdu, dělám jednu chybu za druhou. Dokonce jsem koupil Hurvinkovi takovou dost nákladnou hračku, aby si hrou rozšiřoval tyhle ty vědomostní obzory, jak se říká, schola ludus, jakože škola hrou, jak už dávno před námi hlásal Jan Amos Frištenský.
0: Komenský, no.
2: Ano, máte pravdu, no. Ten taky.
0: No
2: nic, nebudu vás déle zdržovat, je to můj problém, tak dobrou noc a ještě jednou mi promiňte, prosím, že jsem tak pozdě obtěžoval. Dobrou noc.
0: Dobrou noc a hlavu vzhůru, kolego. Božinku, já tady hraju komedii, že Mánička spí. Vychloubám se, jak ji úspěšně vychovávám a přitom o ní mám strach. Ach jo.
3: Zapal si cigáro, ať vypadáš jako chlap. To bylo dobrý, co?
4: Díky, no.
5: Yeah.
4: No co, no?
5: Ty si toho v životě ještě moc nevyhulila, co?
4: Ale ne, já jich normálně vybáním tak... Co? 10-15 denně.
5: Jo.
3: Vážně? Jsi ve formě.
4: No, asi ne.
3: Hele, tak se vysmrkej a připrav si prachy.
4: Kolik?
5: 3 5, ne?
4: Cože?
5: No, jak?
4: Co?
5: Jo, ona neví. 30 korun.
4: 30 korun? To, tolik stojí lístek?
5: Ale ne, 3.
4: Ale já chci jenom jeden, Freddy.
6: Jo, ty chceš jenom jeden, jo? A co já, buddy?
5: Jo.
4: 30.
7: A co ta holčička? Kam pak jdeš?
4: Já?
8: Komu tykáte, madam?
6: Slečna za nás platí.
7: A kolik je ti, no? No totiž mám, no holčička.

0: 30 korun, v pořádku. A pozdravujte Hurvínka.
1: Koho?
2: Nějakýho Hurvínka, nebo co já vím. Umíš složit písničku?
3: Bez problémů. Návod je na straně 412.
2: Aha, už to hledám. Už to mám. No jo, jenomže tady je to anglicky.
3: Zmáčkni translation, přeložím.
2: Jo.
3: Nejdříve natočím bicí. Ty si zatím připrav nějaká slova, než dokončím základní snímek hudebního doprovodu. Přidávám basovou kytaru.

0: Jsou na řadě akordy.
1: Je. Mám začátek, robot robí třikrát, sláva, komputer a chytrá hlava. Ještě mě něco určitě napadne. Robot robí třikrát sláva, komputer a chytrá hlava, která všechno vyřeší. Tady knoflík a tam páčka, je to užitečná hračka, pomůže i potěší.
0: Robot robí.
2: Babinka si myslela, bohví, kolik mi nenaspořila a vší, obálka je prázdná. A to jsem Fredovi a Badymu slíbila, že večer přijdu zase na dýzu. A to mám jít bez peněz. No asi jo, co mi zbývá.
3: Ta holka s obálkou nejde.
4: Asi už jí má prázdno.
3: Teď ona se najde jiná obálka.
5: Očkej, plná.
3: Hele, jestli ono jí neporazilo to cigáro,
6: co? Myslíš, jo? Když říkala, že jí kouří 15.
5: Ale prosím tebe, takový děcko.
3: Je, hele, tamhle stojí u vchodu.
5: Tu? Asi si sama netroufá, dojdi pro ní.
4: A mně se to nějak přestává líbit.
3: No, lidi, je to snad jen taková junda, nebo ne?
4: No, jak myslíš, Freddy, já už pro ní teda jdu.
7: Budete se vracet, mladý pane?
4: Sámo, dámo. Hele, proč nejdeš dovnitř? Ať tě pustí?
2: A ne, to ne, to... Já jsem vám přišla říct, že dneska nemůžu. Snad někdy jinde, víš to.
4: No přeci, když už jsi jednou tady, tak... A... Kam bys chodila, jen po?
2: Ne, já vážně nemůžu. To jsem si sebou nevzala peníze.
4: Žádný strach, jdem. Už jsme zpátky, paní pokladní.
8: A co pak, slečna dneska neplatí.
4: Aj, to je jedno, nezastavuj se, pokladní je rozumná.
2: Aby mě nenechala vyvést.
4: Ale řečičky. Hele, a za to, že jsem tě sem propasíroval, mám u tebe panák.
2: Co? A?
4: Ale velkýho, jasný.
2: No, jasně, dík, buddy.
5: Čau, Buchto.
2: Čau, Freddy.
5: A jak ti teda mám říkat?
2: Já jsem má... Totiž... Mary.
4: Tak čau, Mary.
5: Jo.
4: A co budeme bumbat?
2: Já nemám žízen.
5: Aha. Prázdná obálka, že jo?
6: No tak se teda napij ode mě.
2: Ne, to ne.
4: A co cigáro? Cigáro?
2: Ne,
4: chceš?
2: Ne.
5: Ne,
2: hele. Já bych si raději zatancovala.
4: Ne! Slyšel jsi něco, Freddy?
5: Jo, slyšel, ale... No. Znělo to tak nějak... Jako kdyby Marie ruplo v bedně!
2: No, Pánové, pojďte si se mnou někdo zatančit.
5: Ale jo, to víš, že jenom musíš chvilku počkat, víš, až budu hrát kolo Mlýnský, nebo spadla žička do kafíčka.
6: To bylo dobré.
2: Včera jste se ke mně chovali úplně jinak.
5: No jo, včera.
3: Když my věříme na kouzelnou obálku. A kdo ví, kdyby se taková obálka objevila, jestli bych se nedal k takovému tanečku přemluvit.
2: Jo, fakt

0: taková ta obálka. Tak vy byste si se mnou fakt zatancovali.
1: No jo, až jo. Na bílýho, vyčtevi.
2: No, ale taky by moc záleželo na tom,
0: no,
2: kolik by v té obálce bylo.

0: jen aby se bábinka neprobudila. Obálka s nájemným. No, tu nesmím ani sáhnout. Z jídla by se možná něco ubrat dalo. Ale hlavně tady, hlavně z obálky s nepředpokládanými výdaji. No ovšem, to by snad muselo přijít nejméně zemětřesení, že? Mám, nemám? No, ale co, no, zábavě se musí něco umět obětovat, že? No, pak konečně hospodařit se teprve učím. Tak co? A ještě pár drobňásků na taxíka, aby mě Freddy a Buddy zatím neutekli.
1: Čověče, Buddy, já se snad propíchnu mokrým ručníkem. Ona je zpátky. Ať jsme do pokladní nějaký prachy. Pro ramenatýho bivoje. Není těch peněz škoda.
2: Freddy. Začínám mít chuť na dobrý pití. Mám takový tušení, že se blíží naditá kouzelná obálka.
3: No to s ní ale budeš muset jít tancovat, hele.
2: No to hledáš zasnou. Ale máš těšina. Už je na dostřel.
4: Pánové, a jsem tady.
3: No to my vidíme, Mary, že jsi tady.
4: No.
3: Ale co si dáme, Mary? Ha?
4: Dejte si.

Aničko, co mi to děláš? Už zase není doma. Kdo se mi tu přehraboval v pokladničce? Obálky jsou zpřeházené. No, ale jsou všechny. Já snad fantazíruju, či co? A musím zajít ke Spejblům. Ti rozhodně ještě nebudou v posteli, jak je znám. Snad mi to pomůžou vysvětlit.

0: Takhle dávej pozor, Hurvínku, podle návodu založíš tuhle destičku, jo, jo, a Robi začne věštit budoucnost. Do počítače stačí potom naťukat místo, datum a hodinu narození. A paní Katka, no to jsou k nám hosti. Hurvínku, postav na kávičku.
1: Ale kde pak, pane Spejble, teď na noc? Ani nápad.
0: Jaká pak noc? My jsme tadyhle s Hurvínkem právě v nejlepším. No, viď, Hurvájs?
1: Víte, no já bych se přiznala, já jsem se s vámi chtěla jenom poradit, ale...
0: Super.
1: No to ani nespěchá. Vidím, že jsem vás vyrušila, já se omlouvám. Já raději půjdu, ne?
0: Ale ne, ať vás ani nenapadne vzít do zaječích. Jen pobuďte, představím vám našeho Robiho. Zrovna jsme ho s Hurvínkem naprogramovali na horoskopy.
1: Prosím vás, snad tomu nevěříte, pane Spejble.
2: Ale věříme, jeho předpovědi jsou totiž založeny na přísně vědeckém základě.
0: Ale... Ano, ano, ano, paní Kateřino, stačí mu dodat základní údaje a tady Robi vám sdělí, co vás čeká a co vás nemine.
1: Prosím vás, jak by mohl?
2: No má ve své paměti postavení hvězd v kterýkoliv okamžik naší přítomnosti.
0: Ale i minulosti musíš dodat.
2: A budoucnosti musíš dodat.
0: No všem, jak říkáme, rozhodující jsou data.
1: Přesvědčili jste mě. Kam mám ty údaje zapsat?
0: Docela jednoduše tady na tu klávesnici. Je to právě tak jednoduché, jako kdybyste psala na psacím stroji.
3: Naprogramovaná osoba je dobrodružné povahy se silnými sklony k laciné romantice. Přesto je vůči svému okolí snášenlivá. Ve svém životě uzavřené jméně třikrát manželství.
0: Paní Kateřino.
3: Je pracovitá, ale se sklonem k povrchním zábavám trochu parádivá, značně lehkomyslná.
1: Začínám tušit.
3: V celku však dobromyslná.
1: Ještěže tak.
3: Prodělá značně bouřlivé mládí, bude mít 3 děti v zaměstnání, dobré společenské postavení, příznivý vztah k umění a poklidné stáří.
0: Paní Kateřino, mírně řečeno, no překvapujete mě, Věru, překvapujete.
1: No, abych se přiznala, já jsem překvapená. Tak vám moc děkuji a přeji dobrou noc.
0: Podívejme se na ní. Bude mít ještě 3 děti.
2: A proč ne? 3 děti není ani tak moc.
0: V tomhle věku?
2: Co v tomhle věku? Až vyroste.
0: Paní Kateřina?
2: Mánička. Paní Kateřina zapsala datum narození ne svoje, ale Máničky.
0: A to se podívejme.
2: Které tlačítko je na doplňující informace?
0: Proč to potřebuješ vědět?
2: Protože se mi zdálo, že chce Robi ještě něco dodat.
0: Už se dívám. Tadyhle, co je napsáno komplement. Jo, to se čte. Komplement, jo. Tady to zelené tlačítko.
3: Zjišťované osobě hrozí právě dnes veliké nebezpečí.
0: To je nesmysl. Doma, jaké nebezpečí by jí mohlo hrozit?
2: A kdo ti řekl, že je Mánička doma? Robi, kamaráde, kde Máničku hledat?
3: Baterie, náhradní akumulátory a dálkové ovládání s sebou, jestli smím prosit, kamaráde.
2: Ty smíš všechno, kamaráde.
4: To snad není pravda. Nejdřív mi sem začne chodit holčička, která jako by Máničce z oka vypadla. Já to snad nemám v hlavě v pořádku.
5: To je přeci Hurvínek!
2: Jsem to opravdu já. Paní pokladní, prosím vás, neviděla jste náhodou Máničku?
6: Jak by ne? Tamhle sedí.
2: Ti dva mládenci k ní patří.
6: Ano, ano, přišli společně.
2: Ale podívejte, vždyť oni ji ubližujou. Proč ten frajer kroutí ruce za záda?
6: Oni už jsou takoví surovci.
2: Tak proč je sem pouštíte?
6: Mají zaplaceno. Co můžu dělat?
2: Dát je vyvést. Copak nevidíte, co s Máničkou dělají?
6: To by si slečna musela stěžovat.
2: Sama vidíte, že nemůže. Nemůže se dokonce ani hnout.
3: Hurvájs, já to zařídím.
2: Ale jak?
3: Stránka 588 návodů. Odklop záklopku, danger, to jest nebezpečí, a zamiř paprsek na násilníka.
2: Ale oni jsou dva.
3: Nejprve na jednoho, pak na druhého. smáčkni spoušť.
2: To projde i sklem.
3: Dělej.
7: Je, co to? Aha.
3: Ještě toho druhého.
2: Co to do nich vlastně šiju?
3: BNS.
2: Je to poštovní novinová služba?
3: Nikoli paprsky nejvyšší svědivosti.
2: Tak to máš.
7: Já se
8: Body, já snad se šílím.
7: Co to je?
8: Já se můžu udrbat.
7: Já taky, Freddy. Člověče, jako kdybych ležel v kopřivách, nebo co? Prosím, podrbej mě tady na zádech.
8: Kdo bude drbat mě?
7: To chce vodu. Hodně vody.
8: Možná, jo.
7: Moře vody, já už to nevydržím.
8: Body, neblázni, tady se nesplíkej.
7: No, tak co?
2: Co je vám, pánové?
8: Jak co? Co? To by nic není?
2: Ne.
7: Jak
8: je to možný?
2: No, ale paní, tohle to vám povím já. Trochu jste se mě znelíbili, hošani, tím, jak jste se chovali k mé přítelkyni Maňce.
7: Vy jsme nic toho
2: dělali. Já jsem vás vyříděl. A kdybyste neměli dost, tak vám ještě mohu přidat.
7: Ne,
2: já vám můžu.
9: Díky, Hurvínku.
2: Tvé díky, Máni, patří tady Robinu.
9: Můžu si ho pohladit?
3: Ne, nedotýkat se drátu i mých na zem spadlých.
9: Jem? Ono to doopravdy mluví. A já jsem si myslela, že to jsou jenom taková Hurvínkova šprtouchlata.
2: Ono to taky zpívá. Kdyby pan disk žokej dovolil. On neslyší. Tak co, tak ho ustřílá. Robot Robi. Třikrát sláva,
9: kompjuter a chytrá hlava,
2: která všechno vyřeší.
9: Tady knoflík
2: a tam páčka,
9: to je užitečná hračka.
2: Pomůže i potěží.
1: Pane Spejble, já jsem vám lhala.
10: Co pak? A jděte, paní Kateřino.
1: Mánička i včera večer nebyla doma. A já vám řekla, že spí. Určitě se jí něco stalo. Kdo to může být?
10: Mám se podívat?
1: No, jestli se nebojíte.
10: Já? Něčeho se bát? Ale to je přeci náš robot Robi. Co pak se mu stalo? Nesvítí.
1: No, jestli je to váš robot, pane Spejble, kde jsou potom děti?
10: Šmankot, máte pravdu, paní Kateřino.
9: Já ti, Hurvínku, slibuju, že už se na tebe nikdy nebudu vytahovat, že jsem dospělejší a tak. A ve škole ti budu dávat opisovat.
2: Není třeba, Máni. V příštím školním roce budu soběstačný.
9: Jak to?
2: Robi mi zábavnou formou pomůže s domácí přípravou. A i když si na samé jedničky netroufám, bude to určitě lepší než letos.
9: Víš, co jsme si slíbili?
2: Co?
9: Že spolu letos prožijeme ty nejhezčí prázdniny?
2: Já vím. Já byl vždycky pro.
9: Ale vlastně ono to nepůjde.
2: Proč?
9: Já jsem vzala bábince nějaké peníze.
2: Nevěž hlavu, Máničko. Prázdniny jsou dlouhé, peníze vyděláme. Ale nikdy jsem se tě na to neptal. Když jsi ve škole chyběla, kde jsi vlastně byla?
9: No tak víš, já jsem třeba jen tak chodila po ulicích, po obchodech a představovala jsem si, že jsem velká.
2: No, velká tedy seš.
9: Ale moula, viď?
10: Co kdybychom mu dali umělé dýchání z úst do no jo, ale do čeho? Asi tadyhle do téhle trubice, ne?
1: A to vám, pane Spejble, neporadím.
10: No je po něm, no. Vybil si baterky.
2: Jaké pak je po něm? Tak ho strčte do zásuvky.

0: hračka?
1: Je to užitečná hračka.
0: Pomůže i potěší.
2: Robot Robby.
3: Je!
2: Robot Robby. Robot Robby.
4: Když jsem husy pásala, zimou jsem se třásala. Teď už husy nepasu a zimou se netřasu.
5: Mám pro vás novou Piggy básničku.
6: Tati, kup mi pejska. Nejlepší je štěně. Budu ho brát na procházku třeba 100krát denně.
5: Naučím ho štěkat. Pro mě to nic není. On mi bude na oplátku radit při učení.
6: A teď ještě jednou a pomalu. Tati, kup mi pejska. Nejlepší je štěně. Budu ho brát na procházku třeba 100krát denně.
5: Naučím ho štěkat. Pro mě to nic není. On mi bude na oplátku radit při učení.
7: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.piggy.cz a tam

Málem jsem to sem dnes nestihla včas. Ještě, že jsem tak rychlá, že by pro mě byla hračka vyřídit se klidně během chvilky až třeba do 50. patra. Víte, proč mě napadlo zrovinka 50. patro? Protože mi včera přišel dotaz. Jejda, mané, já jsem se ještě nepředstavila. No jo, tak kdo pak asi jsem, že jo? Ahoj, myšáčata. Zdraví vás vaše kámoška, internetová myška Bibi, co je děsně hustej internetovej rejdič. Tak k tomu dotazu. Napsal mi Rostia S, že je z Rumburka, že prej v Rumburku nemají mrakodrap a on žije na mrakodrapy úplně divej. Kachna Justýna, jak ji znám, by řekla, že je z těch mrakodrapů úplně hin. A ať prej najdu něco hodně zajímavého o mrakodrapech. Že bude poslouchat. Tak jo, Rostio, tak jsem na to vlítla a něco jsem vyšmejdila. Mrakodrap je název pro vysokananánskou budovu. Říká se jí správně budova výšková. Ale aby bylo jasno, vyhlídková věž, rozhledna ani vysílač mrakodrapem nejsou. První mrakodrapy vznikly v Americe ve druhé půlce 19. století a pak se začaly stavět ve velkých městech po celém světě. Anglicky se mrakodrap řekne skyscraper. V překladu to je něco jako drápač oblohy. Mrakodrap. No, nejvyšší současný mrakodrap a zároveň nejvyšší stavba světa je, no počkejte, mám to tady napsaný, jmenuje se Burj Khalifa a je ve Spojených arabských emirátech. Postavili ho v roce 2010 a do vejšky to dělá 828 metrů. Ty jo. Zajímavý ale je, proč se mrakodrapy začaly stavět. Ten důvod je jednoduchý. Kvůli děsně drahým pozemkům nebylo možné sehnat dost velký kus půdy na postavení velikého domu u země, tak se použil malej kus půdy, udělala se do něj hlubokánská jáma, zabetonovaly se ukrutně pevný základy a pak se z betonu a litiny a oceli stavělo vzhůru do mraků. Taky bylo důležitý, že v té době už lidi uměli postavit výtahy. Pěšky zdolávat tolik pater by bylo děsně namáhavý. To by se nikomu nechtělo. Do nejvyššího patra by to byl rovnou celodenní vejlet. Svačinu sebou. S mrakodrapama je ale i pár potíží. Třeba při požáru se z nich moc špatně utíká. Dál je složitý zabezpečit mrakodrapy dobře před zemětřesením, proti větru, rozdílným teplotám a jiným vlivům. No jo, ale zase, jaký je z nich krásný pohled. Je to jako dívat se z letadla, když jste v tom vysokánském patře nahoře a koukáte dolů. Jeden by se skoro bál, že je to taková vejška, že by ten barák vůbec nemusel vydržet a že by se mohl skácet. A říkáte si pak, klid, Miško, je z oceli a betonu a to znamená, že toho vydrží děsně moc. Jo, z oceli a betonu, to beru. Jenže teď se chystají zajímavější mrakodrapy. Ze dřeva, fakt. To koukáš, Rostě, co? Jedna z nejvyšších dřevěných budov už stojí v Londýně. Má skoro 30 metrů do vejšky. A proč se stavějí mrakodrapy ze dřeva? To vám povím hned. Dřevěný budovy vyjdou totiž o hodně levnější než ty z betonu a oceli. A taky jsou rychleji postavený. První dřevěný mrakodrap na světě se má postavit ve Vídni. To je od nás docela blízko, tyjo. Bude prej stát do 3 let a bude se jmenovat legračně. Ho, ho. No fakt. Bude mít 24 pater. A vysoký má být 84 metrů. Zvenku má být dokonce obložený stromovou kůrou. Nebo něčím, co jí bude připomínat. Fíha! No, to by teda sova Heda koukala. Mrakodrap ze dřeva. Ta by se určitě chtěla hned nastěhovat do toho nejvyššího patra. Tak, Rostio, dnes jsem hledala mrakodrapy. Jak jsi spřál? Jo a...
Když si do vyhledávače zadáš seznam mrakodrapů, vyjdou ti ty nejznámější a nejkrásnější. Určitě na ně mrkněte i vy ostatní. A já už zase letím šmědit dál. Mějte se písklatá. Pí!

0: Zajíci a žáby. Poslouchejte bajku o tom, jak slabost jedněch může být pro druhé útěchou. Ušatí zajíci, kteří celý dlouhý čas bezstarostně hopkovali po polích, zesmutnili. Všechna zvířata se nám smějí, opovrhují námi, že jsme zbabělí. Nikdo si nás neváží, každý spor prohrajeme, z boje vždy utečeme. Kde kdo nás přemůže? Naříkali. Opravdu jsme zbabělí. Nejlíp bude, když svůj bídný život skončíme. Rozhodli se nakonec k hroznému činu. Chtěli všichni najednou skočit z vysoké skály rovnou do jezera. Potupný život, jaký vedli, nemohli déle snášet. Jednou o půlnoci, když měsíc jasně svítil, stanul smutný průvod na vrcholu skály. Pod ním se v hloubce leskla hladina jezera. Žáby sedící v rákosí na břehu zaslechly dupot zaječích tlapek a tuze se polekali. Jedna po druhé ve zmatku naskákali do vody. Žbluňk, žbluňk a žbluňk a žbluňk, znělo tichou nocí. První zajíc v řadě to uslyšel, šťastně se rozesmál a zvolal. Stůjte, přátelé, není třeba vrhat se do propasti. Život je krásný, vždyť jsou na světě tvorové daleko zbabělejší než my. Po těch slovech do zajíců, jako když střelí, rozprchli se do všech stran a od těch dob si už žádné starosti nedělali.
1: Urvínek na Piggy!

0: ne vrce, nebo budeme padat my, ale z těch saní.
1: To jsou fíšty!
0: Vidíš, teďka jsme se vymázli.
1: Vstávej, taťolínku.
0: Co pak můžu, když mi sedíš na hlavě?
1: Jo, to jsi ty. Vypadáš jak sněhová koule.
0: Brr, za krkem sníh. V nose sníh. V puse sníh. S tebou taky sáňkovat.
1: Pojdeme ještě jednou.
0: Už jsem řekl, že ne a dost. Tadyhle si vezmi příklad z Žerika. Tadyhle máš sáňky, tamhle máš kopec, proč nejezdíš sám?
1: Protože sáňky jsou dole, kopec je nahoře.
0: A já jsem lenoch, Žáno.
1: Je, to jsem nevěděl.
0: Co jsi nevěděl?
1: Že seš lenoch.
0: Ale ty seš lenoch. Nechtěl bys, abych tě na ten kopec vytáhl?
1: Právě.
0: Jak je pak právě?
1: Že bys to ani nedokázal.
0: Říkáš nedokázal?
1: Říkám nedokázal.
0: Slyšíš ho, Žery?
2: Jo.
0: Říká nedokázal.
2: Jo.
1: Říkám nedokázal.
0: Tak já ti ukážu, co dokážu. Sedni si na ty sáně. Na takovej kopeček vyběhnu jako srneček, Žano.
1: Už sedím, tak je, srnečku.
0: Já ti dám srnečka, že z toho budeš jelen. Ale dokážu ti... Už mám, kde to je tíha? Neměl jsi k svačině slona? Já ti dokážu, co dokážu.
1: S taťulínkem se to musí umět.
0: Fuj, to byl kopec. Tak co? Dokázal jsem to?
1: Čáry máry, fuk, a už jsem nahoře.
0: Jo, tak já ti ukážu, čáry máry, fuk. Takhle strčím do těch saní a už si to podrandíš dolů.
1: Tati, tati, já neumím brzdit. Pomáč!
0: Šmanko, to je nemehlo ten hurvajs. Hurvinku, vždyť jdeš na chaloupku. Hurvajs, běhni se. Chalupa se nevyhne, to musíš ty.
1: Já do ní vrazím. Já do ní vrazím.
3: Tohle nechci vidět. Šmanko, to bude řacha.
1: Propáníčka, sněhulák tu je, ale ta chaloupka stojí na moří noze. Copak jsem v pohádce, copak jsem v pohádce. Jo, kdo to sem jde? Ježkovi zraky, dva dvořani nesou na nosítkách pana krále. Tak tu jsem teda určitě v pohádce. Radši se schovám honem, tam, třeba tadyhle.
4: Zastavit. No tak, kývale chytrolí, nepomozte mi vystoupit. Tak, brr, to je zajímavé, že tady venku je větší zima než doma u krbu. Čím to může být, nevíte?
5: Ano, nevím, pane králi.
6: Ale já to nevím ještě mnohem víc, než kýval, pane králi.
4: Jak byste to taky mohli vědět, když to nevím ani já, který jsem nejmoudřejší v celé zemi?
1: To bych chtěl vidět, jak asi vypadáte nejhloupější.
4: Já se kolikrát až divím, jak jsem moudrý. Divíš se taky, kývale?
5: Divím, pane králi.
6: Ale já se divím ještě mnohem víc, než kýval, pane králi.
4: Já mám rád, když se někdo diví. Divit se teď?
6: Yeah. Ono ne.
4: Dívejte se hezky, tak to mám rád. Ještě.
6: Ono ne.
4: Stačí. Víte, proč jsem dal zastavit? Nevíte, toť se ví. Mně se zalíbila tadyhle ta socha. Já ji chci.
1: Socha, sněhulákovi říká socha, to je truhlík.
4: To je věru překrásná socha. Jistě mistrovské dílo. A já tomu rozumím.
1: Jako koza Petrželi.
4: Rozumím, povídám. Kývale chytrolíne, naložte tu vzácnou sochu na nosítka. Vezmu si ji do zámku a postavím ji hezky ke krbu. Tak, už ať je socha na nosítkách. Teď si k ní sednu já, tak. Ta je studená. Zvednout nosítka a vykročit.
7: Sláva, sláva, sláva.
1: Chce postavit ke kamnům. To si nesmím nechat ujít. Najdu taťuldu a pak oba hajdy do zámku.
2: Slavnostní kanone pal, ať žije sto let velebný kmet náš moudrý.
4: Zastavit, tak. A teď tu vzácnou sochu opatrně postavte sem ke krbu. Ale pozor, aby se nepoškodila. I tak, to je krása. Aj, to je krása. A jaká je to vzácnost? Ale taková vzácnost se musí řádně opatrovat. Hnedka přiložte do krbu. Ještě polínko. Teď to pěkně hoří. Taková vzácná socha totiž potřebuje teplo. Hodně tepla. Moc tepla. Ještě víc tepla. Aj, ta potřebuje tepla.
7: Že já se vždycky nechám umluvit, to je nápad vloudit si do královského zámku a zrovna do trůní síně, co když nás tady pan král načapá.
1: Tak mu něco namluvíme. Takovému čulpasovi se dá namluvit všechno.
7: A co třeba?
1: Třeba, že ty jsi Mikuláš a já čert.
7: Šumanko, to je, ještě ty mě stráš. Žeriku, hlídej, kdyby někdo šel.
1: Ale tatí jsme by ses nebál.
7: A bál, abys věděl, bál. Ne pana krále, ale té jeho hlouposti. Protože nic není tak nebezpečné, jako lidská hloupost. Té se bojím.
1: A kvůli tomu? Kvůli tomu bychom měli přijít do tuhle grandu, akorát.
7: Sůjde, Žeriku, už. Někdo jde? Šmanko, jde, někdo jde.
1: Někdo jde.
7: Honem, schoj se.
1: Kretáno.
7: Třeba tady.
1: Tady za ten trůn, tatí.
7: No, za trůn, honem. Popočkej, no, trůn.
1: Tady sem se vejdeme všichni, pojď sem, Žery. Pojď sem, pěkně se skrčíme. Žery, kůl.

0: taková vzácná socha by mohla přilákat zloděje. Jenomže sem se nemůže nikdo vloudit.
1: To tady nemůže.
2: Jak to, že ne?
0: To mám radost, že má vzácná socha je v bezpečí. Já mám radost. Zajásej, kývale. Já mám větší radost. Zajásej ty, chytrolíne. Stačí. Hlavně, že si mohu být jistý, že se sem nemůže nikdo vloudit.
1: To se ví, že ne.
0: Vždy to povídám. A je to pravda. Vlastně, kdo to kýchl? Bylo to tady nebo vedle? Snad se moje vzácná socha nenastydla.
1: To bylo vedle.
0: Aha. Mému královskému uchu se zdá, že to bylo tady. Je tady někdo?
1: Kde pak? Nikdo tady není.
0: Tak proč kýchá, když tu není? Já nemám rád, když kýchá někdo, kdo tady není.
3: Vždyť já tady jsem.
1: Teď si tomu dal, taťulo, proč jsi ukazoval?
0: Co? Co tu děláte?
3: Ale nic, pane králi.
1: To se ví, napřed nic a potom si to ještě zopakujem.
4: Ale my tě nebudeme zdržovat, pane králi. Máš jistě moc práce, musíš králičit, totiž královat, že ano, my zase půjdem. Pojď, Hurweis.
0: Stát. Nechtěli byste mi náhodou uloupit mou vzácnou sochu?
4: No vidíš, Hurweis, už je to tady. Co tě nemá, pane králi, taková špatnost by nás ani ve snu nenapadla. Co bysme s ní dělali? No, řekni, Hurweis.
1: A co mám říct?
4: Co bysme s tou sochou dělali?
1: No, co bysme s ní dělali?
0: Nevymlouvejte se. Už to mám. Moje královská hlava dostala nápad, že nechá vaše zlodějské hlavy useknout. To je nápad, co? Vy se nedivíte? Já se zlobím.
4: To jsem zvědavý.
0: Já se moc zlobím.
4: Když je to tak jednoduchý.
1: No co,
0: strašně moc zlobím.
1: Taťule, už to mám. Ten sněhulák už určitě roztál. Takže si zahraju na kouzelníka.
2: Mamko, de Hurweis, nepřeskočilo ti?
0: Já se velice hrozně moc zlobím.
1: Ale já se zlobím ještě strašně hrozně příšerně víc.
2: Hurlínku, máš rozum, prosím tebe. Kluku,
1: místo, abys mě slavnostně uvítal, strašlivě si mě urazil, pane králi.
2: Šumanko, ty kluku, co to povídáš?
0: Kde jsem tě urazil?
4: No, ty, já jsem si
0: vypadáš jasi celý. A proč bych tě měl slavnostně vítat?
4: A teď vám
1: plásá. Proč? Protože jsem veliký kouzelník a černokněžník čáry máry fuk.
4: Ty jsi se zblázil.
1: A za tu strašlivou urážku tě strašlivě potrestám tím, že odčaruju tvoji vzácnou sochu.
2: Hurweis.
0: Ne, to ne. Očaruj třeba kývala nebo chytrolína, ale sochu ne. Sochu ne, to bych se ještě víc zlobil. A radši to ani neskoušej, stejně bys to nedokázal.
1: Ty pochybuješ o mé moci?
0: Nedokázal.
1: Tak uvidíš.
0: Nedokázal.
1: Zaklínám tě, temná sílo, začni i hned svoje dílo.
0: Nedokázal.
1: Zaklínám tě, temná moci, přijď mi i hned ku pomoci.
0: Nedokázal.
1: Ať se vzpění krev i žluč, vzácná socha, ať je fuč.
0: Já se tam jdu podívat, ale jestli bude fuč, tak si mě nepřej. Tak si mě nepřej.
5: Sláva, dlouho živ buď náš.
1: Ježkovi zraky, jde sem.

0: co mám dělat? Co si počnu bez své vzácné sochy? A já vím, co udělám. Jmenuji tě královským dvorním kouzelníkem. Buď vítán na mém zámku. Budeš se vyhřívat v paprscích mé přízně.
1: No, abych nedostal úpad.
2: To nejde, pane králi. Teda kouzelník to on je, to ano, jenomže my tady nemůžeme zůstat. My musíme na sněm Ježíbaba Ježidětku a zmeškali bychom poslední koště. Pojď, Hurvajs.
0: Dvorní kouzelníku, tvůj slouha si dovoluje obtěžovat moje královské ucho svými šplechty? Mám ho dát rozčtvrtit? Nebo lámat kolem?
2: Šmankote.
1: Slouha. Taťulinek je můj slouha. To se mi líbí. Pane králi, prokaž mu tu milostivou milost a milostivě mu dovol, aby mi dále slouhoval.
2: Já ti dám slouhu.
0: Tak tedy slouhuj, slouho. Pojď sem, kouzelníku. A teď, když jsem tě jmenoval královským dvorním kouzelníkem, mohl bys mi prokázat malinininkou službičičku? Když jsi dokázal sochu odčarovat, jistě ji umíš zase přičarovat. Že mi ji přičaruješ, viď? Já tě tu nechám o samotě a přičaruješ ji, ano? Přičaruj ji, dvorní kouzelníku. Přičaruj, dvorní kouzelníku.
2: No, vidíš.
1: Neboj, slouho. Každé malé dítě ví, že uplácat nového sněhuláka je úplná maličkost.
2: Ale každé malé dítě také ví, že otci se neříká slouho.
1: Tak už se nezlob, slouho.
2: Hurvajs.
1: Taťuldo, vlastně jsem tě zachránil před rozčtvrcením. Já, královský dvorní kouzelník.

0: čestá. Já nechci dělat šaška, bůh ví komu.
1: Ale tati.
0: Alou domů vypadnem a tím to vadne.
1: Ani mě to nenapadne.
0: Varuju tě.
1: Už jsem řekl, mě se nechce na spátek. Mě ale těsně hoví, život v zemi pohádkový. Kdo jako já říši z matky může klidně do pohádky.
0: A doma pust nebyt.
1: Vtipně nikdy nikde nedal práci, chce to jenom zachovat si klid.

0: To chci vidět.
1: Ty vole, chytrolíne.
2: Poroučíš, pane králi?
1: Poroučíš, pane králi? Moje vzácná sucha zmizela.
2: Yeah.
3: Ono ne.
1: Divíte se, co? Tak se divte. A nebo ne, žádné divení. Kouzelník sochu odčaroval. Ale co, když ji už nedokáže přičarovat?
0: Ano, dvorní kouzelníku.
3: Pospíš, král čeká.
1: Už jde. Už jsi mi přičaroval mou vzácnou sochu, dvorní kouzelníku?
3: Ještě ne, pane králi.
1: Já to tušil, ale moje královské oko ji chce vidět. A to hned. A když ji hodně rychle neuvidí, a to hned, hlava se ti skutálí z krku. A to hned.
0: To tedy nevím, Hurvajs, jak by se ti čarovalo bez hlavy.
3: Pane králi, ke svému čarování potřebuju kouzelnickou knížku, jedlovou šišku, zrzavou lišku, šedivou myšku, půl zaječí pacinky, usušené mydlinky, čarodějné bylinky a proto musím do kouzelné kuchyňky.
1: Pošli proto svého slouhu.
0: Už letím, už pádím, už abych byl pryč.
3: Slouha by to popletl.
0: Ale nepopletl.
3: Ale popletl, dojdu si proto sám.
0: Ale nepopletl, pro pět ran do čepice, a co já?
3: Ty budeš zatím bavit pana krále, slouho. Pojď, Jeryčku.
1: Kývale, chytrolíne, rychle za ním. Musíte okouknout, jak tu sochu vyčaruje. Když to vyzvíte, bohatě se vám odměním.
4: Děkujeme, pane králi.
1: Jo, a abych nezapomněl, když to nevyzvíte, dám vás popravit. Tak jděte.
2: Já nechci vidět. Hurvajs, jak tohle to dopadne.
3: A jsme na místě. Tady u chaloupky postavím tak krásného sněhuláka, že mě pan král v tu ránu povýší na vrchního dvorního kouzelníka. Co máš, Neruš? Musím rychle čáry márovat, nebo mě pan král nechá zmenšit oket lubínek. No, co chceš? Co? Někdo jde? A hleme, tamhle na vršku si to metelí velectěný pan Kýval. Že on si pan král vymyslel nějakou kulišárnu a poslal ho za mnou. Jole, co dělá? Teď zakop a kulí se dolů.
5: Padám, letím, kulím se, popadím se do sluhu, pomoct.
3: Jele, Žeričku, nemůžeš zastavit, koukni, už je z něj úplná sněhová koule. A kutálí se zrovna sem, už je tady, vždyť je to úplný sněhulák. Podívej, fuj, nalízej ho, Kýval není zmrzlina. A když pan král chtěl udělat kulišárnu, já mu ji provedu taky. Tomuhle přikutálenému sněhulákovi ještě přidělám nos, oči, tak. A vzácná socha pro pana krále je hotová. A bez práce. Co je? Ještě někdo? No jo, chytrolín, taky mě mohlo napadnout, že nebude daleko od Kývala. Schováme se a koukneme se, jak se bude tvářit. Sem, Žeričku, za tu muří nohu.
4: Nikdo. Ať hledím, jak hledím, nikdo. O, co to vidím? Socha je vyčarovaná. Když ji panu králi přinesu, odměnu dostanu já a ne dvorní kouzelník. Takže ji co? Odnesu.
3: Tak, chytrolí mě chce taky podfouknout, Jerry. Myslíš si, že na mě vyzrál, jenomže neví, jakou sochu si odnesl.
4: Tak, tady u krbu tu vzácnou sochu postavím. Pane králi.
1: Socha, moje vzácná socha. Dále je ještě krásnější, ještě nádhernější a ještě vzácnější. Říkal jsem ti přece, že taková vzácná socha potřebuje teplo. Ještě polínko. Ještě jedno polínko. Ano.
0: Ale kde Hurvajs? Chci říct,
1: dvorní kouzelník. Když mám svou vzácnou sochu, nepotřebuju dvorního kouzelníka. Ještě by mi ji zase odčaroval. Chytrolíne, hoď tam ještě polínko, ať se oheň hezky rozhoří. Tak.
0: Ale pane králi, ten oheň...
1: Ani muk, nebo... A hlavička se ti skutálí z krčíčku. Tak, abys věděl a abys měl o čem přemýšlet, než se vrátím.
0: Ach jo, že my jsme se chodili. Sněhulák zase roztaje a ten tulpas si bude myslet, kdo ví co.
3: A já sám, vždycky sám, co je třeba.
0: Tady seš, Hurvajs. Víš, kam toho sněhuláka zase postavil?
3: Ke krbu, to dá rozum. A dal přiložit, že ano. S tím se právě počítalo.
0: Hele, Hurvajs, teď je čistý vzduch. Co abychom vzali nohy na ramena?

0: Už vůbec nepotřebuju tvoje čáry, dvorní kouzelníku. Svou vzácnou sochu mám i bez tvého čarování. Nedivíš se, že mám svou vzácnou sochu, dvorní kouzelníku?
1: Ani ne. Jen aby ses nedivil ty, pane králi.
0: Myslíš, že mě ji zase odčaruješ? Ba ne, zavolám stráži, aby se ti náhodou zase nezachtělo kouzlit. Mlčíš. Přešla tě řeč, co?
1: O něm já jsem zděšením na tvoji opovážlivosti, pane králi. Mě, velikého černokněžníka a kouzelníka Charlie Mary Fuka, chceš nechat hlídat? Uvidíme, kdo se bude divit. Zaklínám tě, temná sílo, začni i hned svoje dílo.
0: Nech toho.
1: Zaklínám tě, temná moci, přijď mi i hned ku pomoci.
0: Nech toho.
1: Tvoje chvíle nastala, proměň sochu vkývala.
0: Ne. Já se tam jdu podívat, ale jestli tam ta socha nebude, uvidíte, co s vámi udělám. A marš hezky přede mnou. Hezky přede mnou. Místo sochy je tu kýval.
1: Divíš se, pane králi?
0: Divím, dvorní kouzelníku.
1: Tak se div, já mám taky rád, když se někdo diví. Divit se teď?
0: Div se za mě, kývale. Říkám ti, aby se zdivil a nedrkotal zuby. Div se. Tak ty se nebudeš divit? Ne, nebudeš? Já tě plácnu žezlem. Ty budeš utíkat? Nedivíš se, drkotáš, až ty utíkáš? No,
1: ten ho hnal. No vidíš, Taťuldo, to bylo pořád strachu.
2: No jen, aby tě ta veselost brzy nepřišla, ty, dvorní kouzelníku. Ty si myslíš, že ti pan král tohle odpustí, že to tak nechá? To bych se tedy moc divil.
1: Tak se div. Já mám rád, když se někdo diví. Divit se teď. Je. Ono ne. Je. Ono ne.
0: Socha je zase pryč, chytrolíne. Já se zlobím, já se strašně zlobím, já se strašně hrozně moc zlobím. Nevidíš, jak se zlobím, kývale? Zaklej za mě. To je málo. Já se zlobím daleko víc. Chytrolíne.
3: Mordidy, pasma, terenty, chytrolíne.
0: Tohle dvornímu kouzelníkovi nedaruju. Ty do toho nemluv, psisko. Kývale, chytrolíne, ke mně. Řeknu vám, co s kouzelníkem provedeme. Ty neposlouchej, psisko. Víte, co s ním uděláme? My mu prostě a jednoduše dáme...
1: No, když se to vezme kolem, a taky okolo a ještě dokola, máš pravdu, Taťulínku. Taťulínku, můj zlatý, mně se to nějak přestává líbit. Žerek je nějaký vystrašený. Něco na nás šijou, vidžeričku.
2: Takže nejvyšší čas, abychom se podívali...
1: Kde nechal ty sardíru, žáno, Taťulínku?
2: Tak žádné rozmýšlení. Utečme a sejdeme se dole u chaloupky.
4: Poplach, stráže. Poplach.
1: Uprch, Taťulínku.
5: Neutíkej.
1: To běžíte.
2: Uhrý, uteč.
5: Nezukuj se mnou.
2: Uteč na druhou stranu.
5: Zase si vytáhl, pane králi.
2: Uhrýnku,
5: zdej se.
2: Utíkej.
5: Máš to, marmy.
6: Pane králi.
5: My tě naučíme.
4: Už ho máme.
1: Nechte mě, puste mě.
5: My si s tebou poradíme.
1: Puste mě, kam mě tu táhnete. Puste mě.
5: Nekousej.
1: Nechte mě, dejte pokoj.
0: A mám tě, dvorní kouzelníku.
1: Aspoň Taťulda, že jim zdrhnul. Co pak o to? Mě máš, ale suchu nemáš, pane králi.
0: No jo, to je pravda. A ty mi ji vyčaruješ?
1: To bys musel být moc hodný.
0: A to já budu. Nebudu zlobit, budu si mít uši. To se budeš divit, jak budu hodný. A popravit tě nechám parádním mečem, památečním, abys viděl, jak si tě považuju. Tak mi ji vyčaruješ, jo? Bude socha. Mně je veselo, kývale, chytrolíne, nevidíte? Radujte se za mě.
3: Ano, pane králi.
6: Bude soka, bude soka.
3: Ano, bude.
6: Kouzelníky
3: postaví. Pan král se s ní bude kochat a potom ho popraví.
1: To víš. Na památeční meč mě akorát nachytáš.
0: Tak čaruj. Na co čekáš?
1: Jenomže znáš to. Lišky, šišky, myšky, mydlinky, bylinky. Musím do své kuchyňky. A cestou se zdejchnu.
0: Tak už jdi. Pospěš si.
1: Tak já už běžím.
0: Snad. Kýval s chytrolínem, vezmou nosítka a půjdou s tebou, aby se té soše nic nestalo.
2: Ať o tom přemýšlím, jak o tom přemýšlím, nedovedu si to vysvětlit. Prostě mě nejde na rozum, že ten kluk nejde a nejde. Říkal jsem přece, že se sejdeme tady u chaloupky, ne?
4: Jo.
2: Že by se dal chytit? Takový nešika přece hurlínek není. Počkat. Když mě budou pronásledovat, budou mě hledat kde? Ano, tady v chaloupce na Muřínoze, že ano. Ale nenajdou mě kde? Ano, tady v chaloupce na Muřínoze, že ano. Protože nebudu kde? Ano, tady v chaloupce na Muřínoze. Poněvaj se schovám. Kam? Na střechu. Pěkně tam po té Muřínoze. Vyšplhám. Tak už jsem nahoře. Je mě vidět, Jerry?
4: Ne.
2: No, jen abych nežuchl dolů. No, v nejhorším bych se skutálel do sněhu. A koukněme. Kdo pak to sem jde? Jerry, schovat!

0: mluv. Jestli taťulda neohluchl, tak mě musel slyšet. Rámusu jsem dělal dost, takže se jistě schoval.
1: Hurvajs.
0: Ale jak se zbavit těch mamlasů?
1: Neslyší.
0: Leda, že bych je drobátečko vystrašil. Tak vy chcete vidět, jak vyčaruju sněhu... co jsem to chtěl říct? Jak vyčaruju sochu?
2: Ano, chceme, dvorní kouzelníku.
0: A je, to je mě vás líto. To je mě vás líto, protože každý, kdo se dívá na čarování, oslepne. No jo, kouká, najednou vidí, že nevidí. A někdy nejenom oslepne, ale přijde taky o zrak.
3: Ty na milost, dvorní kouzelníku.
1: Dobře to dělá ten kluk. Kde pak ten hurvajs, to je šikula.
0: To se nedá nic dělat. Čáry jsou čáry. Leda, že byste zavřeli oči.
2: Já je zavřu, dvorní kouzelníku.
3: Ale já je zavřu ještě mnohem víc než kýval, dvorní kouzelníku.
1: Výborně, ten hurvajs je vynikající.
0: Tak dobře, zavřít oči teď.
1: Hurvajs. A on se sem nepodívá. Budu se muset nějak vyklonit, abych mu dal znamení. Hurvajs.
0: Tak pozor, čaruje se. Zaklínám tě, temná sílo, začni i hned svoje dílo. Tati, kde seš? Zaklínám tě, temná moci. Taťuldo, slyšíš? Přijď mi i hned ku pomoci. Taťuldo, ukaž se.
1: Jo, ukaž se, když koukáš na druhou stranu. Snad když se pořádně vykloním.
0: Vezmi prázdnou punčochu a proměň ji na sochu.
1: Já se neudržím. Ještě, že je tu tady ten sníh, ale budu jak sněhulák. Pomoc, padám.
0: Už se to tady kutálí. To je sněhulák. A šup. A rovnou do nosítek. Tak šup. Už ať je ta socha u pana krále. Odneste ji, že se dávám pěkně poroučet. A dejte si ji hezky do tepla. To provedl taťulek úplně vynikajícně. Jak to, že ne? Taťuldo, tatí, už jsou pryč, už se nemusíš schovávat. Než ten sněhulák panu králi roztaje, budeme dávno v čudu. Jak to, že ne pořád? Co pak taťulda tady není? A kde tedy je? Tady se neschovává. On není v chaloupce? Ne. No co pak je holub, aby seděl na střeše? I ty svatej, dindindone, tak to byl taťulda, ten sněhulák. No jo, skutálil se dolů, obalil se sněhem a stal se z něho sněhulda.

0: A zase mám svou sochu. A tahle je ze všech nejkrásnější, nejnádhernější a nejvzácnější. A jaká je studená chudinka. Okamžitě přiložit do krbu. Ještě Polínko. Za chvíli ti bude teploučko, moje krásná socho, ale teď už si dám pozor, abys mi nezmizela. Teď už se sem nevloudí ani myška. Ale pro jistotu ohlédnu všechny stráže. Pozor, přehlídka stráží!
1: Hodnej žeriček. Schrabává ze mě sníh, no hodnej. No a teď už to půjde, vyloupnu se z toho sněhu jako pecka z blůmy. Ale stejně žeričku, viď? Napřed je ze mě slouha, potom sněhulák, to jsem zvědavý, jako co nakonec skončím. Asi jako šípková růženka, viď? Ale budu se rozčilovat? Nebudu. Co je? Co? Poslal tě Hurvínek? Jo? Tak běž za ním a řekni, že jsem připravený k útěku. Jo? A že se zatím schovám tadyhle v tom rytířském brnění, jo?
2: To mi nejde na rozum. Kde ten žerich vězí? Doufám, že si s taťuldou domluvili. Ješkovi zraky, jde sem pan král, honem schovat za trůn.
0: Jak se dvorní kouzelník snažil, když mu můj královský prst pohrozil.
2: Ho obizvat jste na kyselo.
0: Ale já ho můžu nechat popravit, když tu není.
2: Ješko.
0: Stráže, lapněte ho, přijmete ho, tak jsem s ním. Já ho tu chci mít.
2: No konečně, tady se žeričku. Taťule už je připravený? A kde je? Cože? V rytířském brnění? No to je nápadíček.
0: Aha! Naposledy se ptám, kde je dvorní kouzelník?
2: Volal jsi mě, pane králi?
0: To jsem se lekl. Snad si mě nechtěl vystrašit, dvorní kouzelníku. To já nemám rád. Když mě někdo straší, šmik, a už nestraší.
2: Pane králi, nezapomeň, že jsem kouzelník, jestli začnu zase čarovat.
0: Jen to zkus.
2: Ty si myslíš, že si netroufnu? Zaklínám tě, temná sílo, začni i hned svoje dílo. Zaklínám tě, temná moci, přijď mi i hned ku pomoci. Třeba si je to k nevíře, proměň sochu v rytíře.
0: Ne, to ne. Jestli si to udělal, tak uvidíš. Já...

0: nič. Proměnil je v toho rytíře? Já se zlobím. A nebo ne, já se nebudu zlobit, já budu zuřit. Neslyšíš, kývale, zazus za mě. Já nezuřím tak málo. Já zuřím daleko víc. Chytrolíne, zazuř ty.
1: Hodli.
0: No, tak strašně zuřím, že ze mě jde ale hrůza, co? Až jsem se sám sebe polekal. Ale to já tak nenechám. Tentokrát se to musí stát.

0: hlavu, protože nikdo se nesmí beztrestně protivit mé královské vůli.
1: Nerozčiluj mě, pane králi, nebo se rozčilím a všechno tady začaruju. Budeš se divit, jak všechno začaruju.
0: No, já mám rád, když se někdo diví.
1: Takhle plácnu do toho brnění.
2: Opatrně, že si na to nevezmeš kladivo, vždyť mě roznejtuješ v obleček.
1: Tiše to, Duldo. Plácnu po druhé.
2: Always.
0: Radši toho čarování nech.
1: Plácnu po třetí.
2: Buď samá modřina.
1: A oživím to prázdné brnění. Jdi na něj, tati.
0: Ne.
1: Tak co je, tati, nestůj tady, jdi na něj.
2: Co pak můžu, když vidíš, zasekl se to v koleně, nemůžu hnout nohou. Nejde to ani sem, ani tam, asi je to rezatý. Pomoz mi, nekoukej, vem tamhle tu sekeru.
1: Já to zkusím.
2: Tím tupým koncem, nebo mě rozporcuješ jak pečenou husu.
1: Já jsem, tati.
2: Manku, ty opatrně, vevnitř jsem přece já, ty se nemehlo, tak dělej něco.
1: No to by se řekne dělej, ale co, to bych musel být doupravdický kouzelník.
0: Ty nejsi.
2: Šmanko, ty teď se spodřekl.
0: Aha, čarovat neumíš. Aha, mě neošulíš. Já jsem chytrý. Ajajajajaj, já jsem chytrý. Já jsem tak chytrý, že se kolikrát až divím, jak jsem chytrý.
1: Ale nevíš, že venku je větší zima než doma u krbu. Nevíš, že když zavřeš oči, nemůžeš nic vidět. A nevíš ani, že sníh v teple taje. A to já všechno vím, takže jsem daleko chytřejší než ty, pane králi.
0: A podívejme se, jenomže v mém království není nikdo chytřejší než já. A víš proč? Protože každému takovému a hlavička kutulululululu. Chopte se ho, na něj.
3: Na něj, na syn, meče.
0: Chyte ho a hlavu dolů.
1: Pomoz. Tati, pomoc! Ne, nesekejte! Nesekejte! Ne, nesekejte! Nesekejte mi hlavu. Co je? Kde tu jsem? Tati? Tatuldo?
4: No, kde bys byl? Při tom sáňkování se zdrobátko bacil do hlavy, ale to nic nebude. Ale šupka to byla pěkná, co? Vsadím se, že jsi viděl všechny svaté, viď?
1: Všechny svaté ne, ale celou pohádku. No jo, pana krále Dvořany. A ty jsi byl, taťulínku, můj slouha.
4: A to by se ti líbilo, to vím.
1: Ba ne, tatí, protože...

0: nechat každou pohádkovou zem.
1: Všechna kouzla, co je jich,
0: je mi svět, co patří všem.
1: A ty máš spokojený smích.
0: To vám říkám já.
1: To vám říká on, šlaníčkové.
0: To vám říkám
1: já.

0: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: A teď ještě jednou.
0: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Milí posluchači, vítám vás u své pravidelné rekreace, totiž relace, tedy u svého podřadu, totiž pořadu. Jsem vaše známá, oblíbená domácnostní kachna Justýna, odpornice, odbornice na domácnostní práce všeho druhu, jakož práce venkovní a výšivkové. Dnes jsem si pro Piggyho nachystala něco zajíkavého, zajímavého. Ale kde je ten růžovka ušatá? Jeden. Už tady měl dávno být. To je nepořádek. Pořádek a tento nonso...
1: Justýno, už jsem tu.
0: No, pozdě, Piggy.
1: Já jsem se zdržel, protože jsem se zastavil u slečny učitelky Hedy Okaté a ona mi vysvětlovala rozdíl mezi šnekem a slimákem a dostala se od nich ke kapustě a od kapusty, ani nevím jak, k letajícím balónům a pak řekla, ať počkám, že mi ukáže obrázky dinosauru a pak přiletěl netopír Pierre a ona mu šla ukazovat nějakou knihu o tropických rostlinách a já jsem tam čekal a představoval jsem si ty dinosaury, jak letají v balónech a pak se ty balóny změnily ve šneky a dinosauři taky měli ulity na zádech a kolem létaly kapusty a na nich seděli slimáci a pak mě Pierre probudil, protože jsem usnul. Tak jdu pozdě, promiň.
0: Usnul? No toto, dinosauři v bombónech.
1: V balónech.
0: No jistě, v balónech. To jsou věci. To by rovnou mohli létat na avokádu.
1: Proč na avokádu?
0: Já nevím, proč mě napadlo avokádo. Proč místo balónu avokádo. Vlastně vím. Vím, my si dnes, Piggy, totiž zasadíme balón.
1: Zasadíme si balón. Aha, dobře.
0: A proč bychom zasazovali balón? Co to zase plácáš?
1: Já nic neplácám. Ty jsi říkala, my si, Piggy, dnes zasadíme balón.
0: Já jsem určitě řekla, zasadíme si avokádo. Proč bych říkala balón, když zasadíme avokádo? Avokádo jsem říkala. Já jsem si jistá.
1: Ty jsi si tím jistá?
0: Samozvážně. Totiž samozřejmě. Já se přece nikdy nepotento. Nepletu.
1: Tak jo, tak avokádo, mně je to jedno. Já bych bral i ten balón. Dneska je stejně takový zvláštní den. Tak avokádo, to je taky zvláštní. Je, avokádo používáme občas na vaření u laskonky, ale že bychom ho mohli zasadit, to mě nenapadlo. To je něco. To až řeknu laskonce, že jsme zasadili avokádo. Je! A to, když ho zasadíme, tak bychom taky mohli pěstovat svá vlastní avokáda. A měli bychom avokádový obchod. A já bych měl zástěru. A byl bych paní prodávačka. A prodával bych, že jo? Jo?
0: No, Piggy. Hezky si zase sedni a uklidni se. Avokádo zasadíme, ale přeci jen bude nějakou dobu trvat, než vyroste. Takže sklízet hned tak ke dluben. Totiž nebudem.
1: Já se už tak těším.
0: Dnes si zasadíš kecku. Chci říct pecku. Řeknu ti, jak na to.
1: Mám to ale nějak stručně, Justýno. Stačí, že jsem čekal u Hedy a teď budu čekat na ty avokáda. Já tak nerad čekám. Připadám si jako na pustém ostrově. Jako ten Robinson, víš, jak ten Robinson měl pátka a čekal tam a čekal, než si po ně někdo dojede.
0: Piggy, poslouchej. Nebo pak zase nebudeš vědět, jak to bylo. Tak, vezmi si tady plot avokáda. Co o avokádu víš?
1: Já vím. Od veverky laskonky vím, že avokádo je ovoce. To jsem se divil. Já myslel, že když je to zelené, tak je to zelenina. Ole Laskunka říká, že botaníkové.
0: Botaníkové. Správně, tedy odborníci, kteří rozumějí hodinám, totiž rostlinám, ti řadí avokádo k ovoci.
1: A má zelenou a vrásčitou slupku. A na to, že je to ovoce, moc ovocně nechutná. Má máslovo oříškovou chuť.
0: A že je avokádo lidem prospěšné, ale nesmí se dávat papouškům, ani kanárkům, ani pejskům, ani kočičkám. To víš?
1: No, nevím.
0: Obsahuje látku, která je pro některá zvířátka jedovatá.
1: A pro lidi?
0: Pro lidi je avokádo léčivé. Když někdo potřebuje přibrat na váze, nebo je hodně unavený po velké práci, avokádo ho posílí. Má smělé, totiž skvělé účinky při nejrůznějších zdravotních potížích, třeba s kůží nebo se srdcem.
1: Takže lidi by nemuseli brát léky, kdyby jedli víc avokáda.
0: Kdyby lidi jedli zdravě a necpali by do sebe tolik jedovatostí, jen proto, že jim chutnají, určitě by tolik nasklamali. Totiž nestonali. Kdyby ti sova Herda, totiž Heda, nevyprávěla o dinosaurech s ulitami, ale o důležitých věcech, tak bys už taky dávno do sebe nechtěl cpát barevná žvejkátka a bublinkové přeslazené mlátičky, totiž ty limonádičky, že? A všechny ty hnusníčky a fujtají blíčky, co mají barevné obaly z obrázky a přitom dětem tyhle otraviny, totiž potraviny, nedělají vůbec dobře.
1: My jsme Verkou Laskonkou, ale vaříme zdravě, víš, tak se nemusíš rozčilovat.
0: Já se nerozčiluju. Já sázím pecku z avokáda. Avokádo, když se rozkrojí, tak má uprostřed co?
1: Pecku. Ale krásnou pecku.
0: A tuhle pecku teď co?
1: Zasadíme.
0: Musíme ale pecku očistit od všech zbytků dužiny. Dužina je co?
1: Nevím.
0: Dužina je vrstva, kterou jsme co?
1: Kterou jsme co?
0: No snědli.
1: Když jsme ji snědli, tak už tam není, ne?
0: Zbytky tam ale ještě zůstaly. Aha. Takže pecku otři a pak ji omyj pod studenou vodou.
1: Provedu.
0: Kdyby tam nějaká dužina zůstala, víš, co by se stalo, Piggy? Časem by na pecce začala hnít a přerušila by tím proces kvíčení, klíčení samozřejmě. Ale co jsem to, už vím. Ta avokádová pecka má tvar trochu jako vajíčko.
1: Avokádová slepička snesla vajíčko.
0: Vezmi si pecku tak, aby její špičatější část byla nahoře. Z té špičičky porostou lístky, víš?
1: Už jí mám špičkou nahoru. Co teď?
0: Teď si vezmi tady ty 4 párátka, co jsem ti připravila, a zapíchni je po stranách do pecky. Proti sobě je zapíchni. A tak hluboko, aby párátka pecku udržela.
1: Proč?
0: Protože dáme pecku do sklenice s vodou a drápátka, totiž párátka, budou držet na okraji sklenice, takže ta kecka, pecka, no, ano, správně, pecka, nespadne tak docela dovnitř.
1: Ta pecka je snad ze dřeva, já tam nemůžu se ale, tam dopíchnout.
0: Ale neboj, Piggy, ta pecka je jenom obalená takovou dřevnatou vrstvou. Kdyby vám to nešlo, děti, někdo starší vám určitě pomůže. Ukaž, Piggy, no, dobré je to, dobré.
1: Mám v pecce párátka. Je, kdybych pokračoval, vyšel by mi z toho ježek nebo sluníčko.
0: Ty jsi jeden chodící vejmysl. Nesmysl. Vezmi sklenici a naplní vodou. Šup.
1: A mohl bych na to vzít i hrnek?
0: Hrnek, misku, lednici. Ale sklenici samozřejmě. To je jedno. Cokoliv, kam se pecka tak akorát vejde.
1: Mám sklenici, mám.
0: No, párátka, která jsou kolem pecky, opřeme o okraj sklenice tak, aby pecka byla ponořená ve vodě jen do poloviny.
1: Ve vodě? Justino, a neměla by ta pecka být zasazená v hlíně?
0: Ty jsi dnes vážně netrpělivý seš. A já jsem domácnostní kachna Justína a už jsem toho zasadila a vypěstovala tolik, ano, že mě opravdu nemusíš poučovat o tom, jestli semínko patří do půdy nebo ne.
1: No, mi to přijde zvláštní. Vždycky sázíme rovnou do hlíny.
0: Avokádová pecka z půlky ponořená do vody nejdřív krásně naklíčí a teprve potom se bude zaklapovat. Zasazovat. Sklenku s peckou postav tady na okno, aby k ní mohlo co nejvíc denního světla. Musíme kontrolovat, jestli má pecka pořád dost vody. Musí být pořád jedním koncem obnošená. Totiž ponořená.
1: No. Takže voda se musí pravidelně dolévat.
0: Přesně. A když se o tuhle svou pecku budeš, Piggy, dobře starat, tak asi tak za měsíc nahoře jukne. A nejukne, lupne, praskne a začne z ní růst stonek a první dírečky.
1: Dírečky?
0: Lístečky. A ze zdola vyroste kořínek a až potom se co?
1: Potom, aha, a až potom se zasadí.
0: A až kořeny zaplní většinu sklenice a z pecky bude čouhat vysoký stonek, pak teprve můžeme avokádo překvapovat. Přesazovat do květináče. Tak, do zeminy se pecka zasadí jen tak zlehka. Většina jí musí zůstat houkat. Koukat nad zemí.
1: Avokádo houká. A jak se mám o avokádo pak starat dál?
0: To je jednoduché, jako o každou jinou rostlinu. Když moc poporoste, přesadí se do většího klepetáče. Květináče. Zalévat se musí do hlíny, hlavně, aby nestála voda v klepičce. Totiž v mističce. A pozor, nepřelévat. Když avokádo přeliješ, zhnědnou mu okraje písku, lístku samozřejmě, a pak opadají.
1: Tak, pojď vysadit avokáda aspoň dvě. Jedno moje a jedno tvoje. A uvidíme, kdo se o ně líp postará.
0: Piggy, já jsem domácnostní kachna Justína a vyprošuju si, abys o mých zahradnických schopnostech pochyboval. Já ti dokážu, že moje avokádo bude úplně nejlepší, nejúžasnější.
1: Já vím. Hele, to nejavokádovatější avokádo ze všech avokádových avokád. Řekni to.
0: To nejdákavější advokávo ve všech advokát.
1: No právě.
0: No, to jsi vymyslel spláchně. Schválně, že? Schválně. Já se nenechám nachytávat na ty tvoje slovní chmatanice. Chytanice. Na tohle si hraj s Hugem, ten ti to šprtí. Strpí. Já jsem docela mostní machna pustína a každý ví, co to zmatená. Znamená.
1: No právě, na tebe nikdo nemá, ty jsi totiž nejlepší.

0: Zlato a železo. Zlato se jednou vydalo do světa. Šlo a šlo, až na jednom místě uslyšelo u silnice nářek a vzdychání. Co je to, řeklo si zlato. Přišlo blíž a spatřilo kovárnu, ve které kovář velkým kladivem bušil do rozžhaveného železa. Železo při každé ráně sténalo a jeho utrpení nebralo konce. Proč tolik běduješ? Zeptalo se zlato železa. Všechny kovy jsou tepány a i já, vzácné zlato, mám stejný úděl. Lidé po mně dychtí, ale byto jsem stejně jako ty.
1: Jak můžeš srovnávat náš osud?
0: Vydechlo železo hořce.
1: Jsem sice kov jako ty, ale přesto je mezi námi rozdíl. Tebe tepe železo, ne zlato, a trpět od cizince je běžné. Mně však bije vlastní bratr a takové bolesti se žádná jiná nevyrovná.
2: Velký šéf a špetka historie. Ramses a Tulamor junior byli hoši z lepší rodiny. Jejich otec Tulamor senior si nadělal ohromné ponožkové jmění v časech, kdy lichožroutům hrozil hlad, žaludeční potíže a málem i vyhubení. Byla to doba, kdy maminky a babičky přestaly mít čas a náladu na štupování děravých ponožek. Musíš pořád kopat do té meruny, koukej, zase se ti vyklubal palec, zlobili se. Jenomže palečky se klubaly z ponožek i holčičkám a slečnám, které už chodily na rande, a také rozvážným tatínkům a dokonce i těm maminkám a babičkám, co s brýlemi na nose a s hříbečkem v jedné ruce a s jehlou v druhé ruce ty děravé ponožky po večerech zašívaly. A tak vědci vynalezli umělé vlákno a továrny začaly chrlit ponožky, které se jen tak nerozklubou. O ty bavlněné a vlněné najednou už nikdo nestál. Pro lidi to byla móda, ale pro lichožrouty hotová pohroma. Silon, nylon, dederon a jak se všechny ty umělotiny jmenují, se nedali rozkousat a strávit. A když je chudák lichožrout z hladu spolikal, měl z toho břicha bol a ošklivé sny. Naštěstí i lidi si začali stěžovat, že se jim v nových umělých ponožkách potí nohy a že je všechno svědí. A tak se svět pomalu začal vracet ke staré, poctivé bavlně. Otec malého Ramsese a Tulamora juniora se v časech té silonové módy stal hlavou gengu, který podnikal loupežné výpravy do bazarů a domácností, kde ještě měli ty staré nemoderní bavlněné ponožky. Brali je po celých párech a tím porušili první lichožroutí zákon, který zní: nikdy nevezmeš celý pár. Ale to jim nestačilo. Nakonec se spojili s tlupami pašeráků, loupili ve skladištích a přepadali kamiony a nákladní vlaky. Z Tulamora seniora se stal velký šéf, neboli padre. Nashromáždil takové množství ponožek, že zabrali celou půdu v jedné staré vile, která patřila panu profesorovi Kadeřábkovi. Ten obýval celou ohromnou vilu sám, jen přízemí pronajal vdově Voráčkové a jejímu Bernardínovi Hubertovi. Jinak tu žil samotářsky a všechen čas trávil v pracovně, kde bádal, spal a psal učené pojednání o lichožroutech. Teď už o nich věděl víc než kterýkoliv jiný badatel na světě. Až na jednu maličkost, že mu jistá blahobytná lichožroutí rodina bydlí už řadu let rovnou nad hlavou. Ale jak se to měl dozvědět, když na půdu nikdy nechodil? Ani padre půdu neopouštěl. Co potřeboval, To si vyřídil telefonem. Pořád měl ve městě své lidi, i když s podnikáním skončil a vedl počestný život. Byl tak tlustý, že se pohyboval jen s největším úsilím a po smrti své krásné manželky Mochity už jenom seděl na hromadě ponožek a svých synů si moc nevšímal. Ramses a Tulamor junior měli v kopcích ponožek četné chodby a rozličné skrýše. V nich se dalo číhat a pak se přepadat nebo si hrát na schovávanou. Ale když trochu dospěli, našli si zábavu ve hře na šikanu. To si vyhlídli na ulici osamělého lichožroutka a nutili ho, aby skákal po jedné noze, nebo ho v parku přivázali ke stromu a pak chtěli, aby zpíval nějakou sprostou písničku. A tak různě a podobně. A protože takový malý, zatoulaný lichožrout mýval obyčejně kromě strachu i hlad, dali mu nějakou chutnou bavlněnou ponožku. Proč? Výměnou zamlčení. Musel jim slíbit, že to šikanování doma nepráskne. Ale teď nejraději pokoušeli pana profesora Kadeřábka, což se jim jednoho osudného dne nevyplatilo.
3: Zvony, zvony, zvony, zvony, zvony, zvony, zvony.

0: se děje?
1: Host se blíží přes závěje. Přichází k nám potichu paní Zima v kožichu.
2: Sáně, brusle, lyže, sáně,
0: lyže,
3: brusle,
0: sáně,
3: lyže,
0: brusle,
2: lyže,
4: brusle,
2: sáně,
4: brusle, lyže, boby.
0: Spoustu sněhu do zásoby.
2: Spoustu sněhu do zásoby.
0: A na večer pohádku o sněhovém děvčátku. Den se kloní, zvony zvoní, kouř se vyne z komína a pohádka začíná.
5: Žili byli muž se ženou. Pod střechou svou zasněženou usedali k večeři. Žili skromně, jindy lépe. Jednoho dne, kdo si klepe, stáří, stojí ve dveřích.
6: Jen pojďte dál, vzácný hoste. Pohoštění bude prosté. Poslužte si. Chléb a sůl.
5: Když přidáte srdce půl...
7: Odpusť, stáří neveselé, jsem-li příliš otevřený, ale srdce ponech celé. Je to srdce mojí ženy. Nelze z něho rozdávat.
5: Chápu. Chápu, máš jí rád. Že děkuju za almužnu, byla dobrá. Byla sytá. Víc už nejsem vítán v domě, tedy už k vám nezavítám. Žijte jeden pro druhého. Když vám stáří nevoní, pro mládí se obětujte, než vám navždy odzvoní.
6: Pro mládí se obětovat? Jak, když děti nemáme?
7: Ještě není všem dnům konec. Snad se přeci dočkáme.
6: Nedočkáme. Minul čas. Zešedivěl. Jak náš vlas? K čemu náruč plná lásky?
7: Psst, neslyšíš dětské hlásky?
6: Chasa jede na saních.
7: Je tam krásně.
6: Padá sníh.
7: Jak se jiskří, pojďme ven.
6: Nedělej si dobrý den. Vyhasne mi v kamnech oheň.
7: Nevyhasne, pojďme honem.
6: Co tu venku, prosím tebe? Já chci domů. Mě tu zeber. Au.
7: To nic, dostala si koulí. Děti se tu koulují, nebudeš mít bouli.
6: Muži, já tě varuji.
7: Toho sněhu, až to láká, postavit si sněhu láká.
6: Měl jsi pivo nebo rum?
7: Proč?
6: Že jsi přišel o rozum.
7: A ty přijdeš o svou duši. Tuze, málo ti to sluší, když se na mě mračíš. Šťastnou tě mám radši.
6: Blázny jeden, chceš mě svádět? Se sněhem si zadovádět, jako když jsi za mlada?
7: To bývala paráda.
6: Sliboval jsi sněhuláka, ale mě to nebaví.
7: Děťátko si uplácáme?
6: Co ti vlezlo do hlavy?
7: Děvčátko si zkusme slepit, vždycky jsem si dcerku přál.
6: Nikdy bych se nenadála, že by se o ní taky stál.
7: Nožky bílé jako kněžna.
6: Prsty křehké, ručka něžná.
7: Tílko útlé, hlavně v pase.
6: Už se klube v celé kráse.
7: Ještě pěkná hlavička.
6: Nejhezčí sníh na víčka. A pod víčka modré oči, po jakých se chlapci točí. Tvářičky jak sněžný prach.
7: Začínám mít o ní strach.
6: A sněhovou pusinku.
7: Zamysli se chvilinku, je třeba jí vybrat jméno.
6: Psík.
7: Pozdrav, pánbu, ženo.
6: To je sněhu.
7: Sněhu je... Sněhu?
6: Sněhu. sněhu.
7: Sněhu?
6: Sněhurka se jmenuje. Muži, koukni. Vždyť je živá. Sněhurečko, moje milá. No, přece bys neplakala. Za chvilku jsme pod střechou. Sněhurko, má útěcho.
7: Slyšíš zvonky, cinkinky, už jsi v teple u maminky. Dva tři krůčky zavraty, asi doma u táty.
6: Splnilo se naše přání.
7: Je to boží požehnání.
6: Máme spolu miminko.
7: Je to zázrak, maminko.

0: Teto Marie, já vám nesu koláče. Dnes je svaté Lucie.
1: Lucko, pst!
0: Kdo se to dal do pláče?
2: Tiše, tiše, tichonce.
0: Víš, teto Marie, po vsi běží novina, že prý máte maličké, že jste zkrátka rodina. Je to pravda?
2: Lucko, kuš. Vzbudila si Sněhurku. Probouzí se i můj muž. Běž už.
0: Vzbudila jsem Sněhurku? Kde má komůrku? Co papá ta malička? Potřebuješ vajíčka? Nebo skočit pro mléko? Však to není daleko. Na rybnice zmrzá led. Přiběhnu ho. Jsem tu hned.
2: Že děkujem za koláče.
3: Teta, kdo to u vás pláče?
2: Ach, Honzíku, to je Sněhurka.
3: Je.
2: Má asi hlad. Já už musím utíkat.

0: Co je? Co je, Honzo?
1: Co se stalo?
0: Sněhurka se narodila. Já ji viděl. Celá bílá, jenom vlásky ze zlata.
1: Nekasej si, kaďata. Co ty jsi viděl, starou Belu?
0: Pozor, ať ti nenamelu.
1: Honzo, na růženku nesahej.
2: Jen ať mluví Vítku. Povídej.
0: Za okénkem leží v koši. Tedy já vám řeknu, hoši, že je krásná jako sen. Vlásky hebké jako len. Oči modré, líčka bílá.
3: Komu by se nelíbila?
1: Vítku, já ti nestačím. Mě máš přece nejradši.
4: Žádlíš na ně, růženko? Je to ještě miminko.
0: Vždyť je přece ještě malá.
4: Co ti k čertu udělala?
1: Nehádej se.
0: Zrovna dnes
1: štěkáš na ně jako pes.
0: Podívejme toho meska.
1: Já jsem přece taky hezká.
4: Vždyť já ti to neberu.
0: Tu tvou vzácnou nádheru.
1: Černé vlasy, černé oči.
0: Těma si nás nezotročíš.
4: Ticho bude, říkám dost. Máme jinou povinnost. Dnes je svaté Lucie.
5: Lucie. Lucie, noci upije.
6: Lucie, Lucie.

0: Sláva Lucce!
1: Co si přeješ?
0: Pro mě ani kůrku. Všechny dárky pro Sněhurku.
1: Dobrá, ale jaké dárky?
2: Vždyť mi máme čerstvé škvarky. Letím pro ně, jsem tu hned.
3: Pozor, abys neupadla. Je tam led?
0: Já donesu mísu sádla.
3: A co já?
0: Ty, Vítku, vem košík chvojí, ať má teplo po pokoji. Ať má plnou světnici vůně po borovicích.
1: Tak já běžím, Lucie.
0: Mám to letos zvláštní svátek. Samý hon a schon a zmatek. K tomu mráz až v duši zebe. A to dítě spadlé z nebe. Vymodlené, vytoužené, šarmocí narozené, krásné prý jak hvězdička. Jenže je to holčička.
4: Táto, pojď sem. To je prostě pravý zázrak. Malá roste.
5: Jen ať roste, jako z vody. Děcka to mají od přírody. Co je na tom divného?
6: Joj, pro boha živého.
7: Tatínku můj, maminko má, to jsem ráda, že jsem doma. Kde jsem se to toulala?
6: Po Hajanech, má malá.
7: Zdálo se mi divné snění o mracích a chumelení.
5: Vrať se na zem, má milá, čas, aby ses vzbudila.
7: Je to pravda, venku sněží.
4: Vyspinkaná, pěkná, svěží. Půjdeš s dětmi chvilku ven? Už se probuď. Dobrý den.
8: Dobrý den.
0: Nesem dary pro to děcko.
7: To je pro mě. Tohle všecko. Moc pěkně vám děkuju.
0: To je ona?
7: Sněhurka se jmenuju.
0: Proč je takhle veliká?
5: Inu, život utíká. A vy taky utíkejte.
4: Jen mi na ní pozor dejte, na děvenku nevinou. Mám jenom ji jedinou. Chovám ji jako oko v hlavě.
0: Teta.
1: My ji zvládne.
0: Hravě.
1: Svezeme ji po ledu.
0: Naučíme koledu. Hádanky a písně k tomu.
7: Já se těším.
5: Přijď včas domů.

0: ten čas letí. Sotva vzdychneš po dítěti, už tě zase opouští. Žena je jak na poušti. Věčně čeká, věčně sama.
1: No, jako každá máma.
2: Honzo, Vítku, puste mě ven, sotva dýchám.
3: Šáteček mám pomačkaný.
4: To je toho, já zas nohy zamataný.
5: Co to slyším? Buďte sticha.
3: Nedělní zvon.
6: To už zvoní.

Odkud ji znám? Čím to voní moje dávná vzpomínka? Kde jsem žila? Čí jsem byla? Kdy jsem byla malinká?

0: Sněhurka se směje.
1: Hodíme ji do závěje.
2: Mráz, zanechty se mi vkrádá.
3: Já mráz ráda, tuze ráda.

0: Lucie, ty krásně zpíváš. Vítku, zas už po jiné se díváš.
1: A proč by se nedíval? Ty jsi tedy žárlivá. Růženko, co ti pořád vadí? Můžem se mít všichni rádi.
2: Jasně.
0: Má pravdu.
3: A že pěkně zpívá, to jí přej. A věčně se nehádej, nebo z tebe budu smutná.
0: Tak si buď, mně je to putna, Sněhurko.
3: Proč se na mě rozlobila?
1: Nepláč. Vždyť jsi celá bílá.
3: Slíbila mi koledu.
1: Nebul.
4: Vsadím stoku jedné, že to zvládnem odpoledne.

0: Co pak, dítě? Nechutná ti?
1: Ale chutná, chutná, máti.
2: Zažehneš nám postní svíčku?
1: Nechci oheň, pan tatíčku.
2: Nad talířem nespí malá.
0: Jáhli, už si ochutnala?
2: A což hvězdu v jablíčku?
1: Mám dost, věř mi, tatíčku.
0: Dítě, vždyť jsou Vánoce. Nač pak suším ovoce, nač oříšky, mandle v mléce. Tak si vezmi, vem si přece.
1: Tolik mlsků u oběda. Nemůžu.
2: Je trošku bledá. Už ji nenuť, nemá hlad. Snad to spraví slunovrat.
1: Slunovrat? A co pak je to?
2: Když za horou zívne léto.
0: Den se dlouží, noc se krátí.
1: Já se bojím, mami, tati, až mi k srdci stoupá chlad. Chci za dětmi, chci si hrát.
2: Tady ji máš, to je strachu. Hned je chorá, hned zas v prachu. Příliš rychle rozkvétá.
0: Co mužský, to popleta. Vždyť ty tomu nerozumíš.
2: Porad jí, jak sama umíš. Skočí na dvůr pro chrastí.
1: Oblaka jak koušť a stín. Bude sněžit. Žijo, mami.
0: Baže bude. Pán Bůh s námi. Ztratíme se v závějích.
1: Sláva, sláva, padá sníh.
0: Dítě, dítě, vrať se přece. Brzy bude štědrý večer. Nepustím tě ani krok.
2: Nech ji. Vzpomeň, loňský rok, jak jsme byli osamělí. Letos máme, co jsme chtěli. Vlastní dítě u stolu.
0: Kéž jsme navždy pospolu.
2: Navždy? Nejsi nejskromnější. Bude se chtít jednou vdát. Navždy ani chleb ve zdejší nevydrží. Nemám rád matky, co jsou dětem v cestě.
0: Co hned mluvíš o nevěstě? Běž přiložit, ale sip.
2: Dobrá, svaříš punč, zas bude líp.

0: Viděla jsem Jezulátko s celou svatou rodinou. Byl to zázrak nad zázraky. Zamával mi Boží syn.
1: Hej, hej, povím vám, co pak? Narodil se Kristus Pán.
2: Kde pak?
1: V městě Betlémě, jen tam pospěšme.
3: Počkej, Vítku, počkej trochu, jen co vlezem do kožichů.
1: Hej, Sněhurko, pojď hned s námi.
3: Pust se sukně svojí mámy.
2: Sklouzneme se po ledu,
1: zaspíváme koledu o tom, co se v skutku stalo, že se lidem narodilo děťátko.
0: Mami, tati, já mám hlad.
4: To jsem ráda.
5: To jsem rád.
0: Teď zavřete oba oči.
4: Už?
0: Ne, ještě ne. Teď, tu máš, mami.
4: Co pak to je?
0: Sáček s křížalami.
4: A ten druhý?
0: Nepovím. Překvapení tátovi.
4: Taky jsme ti přichystali. Táto, kam pak jsme to dali?
0: Nána. Náno, moje náno, to jsi šťastná, že mě máš. Pohrajem si zítra ráno. Teď se u mě vyspinkáš.
5: Sama od sebe jdeš spát? To ti musím něco dát. Šťastnou cestu na hajánky.
0: Sánky. Táto, já mám sánky.
5: Díti, kotě, vem si hračky a běž spát. Mamo, pojď zaspívat.

0: se u mě vyspinkáš.
1: Přišlo jaro do vsi. Kde jsi, zimo? Kde jsi?

0: vyvezli ho na saních.
1: Tati, mami, kdy je mráz?
2: Zalila ho jarní hráz.
1: K čemu tahle proměna?
0: To je jaro, jaro je tu.
2: Je tu vesna zelená.
1: Viděla jsem ve snu. Ve snu byla celá ze zlata. Z náruče i ze životku drala se jí poupata. Byla horká a ta vůně. Bože.
2: Táto, vždyť nám stůně.
0: Stůně spíš dospívá.
2: Ježíš Maria, táto, ať se na mě podívá.
0: Dones vodu. Vodu, slyšíš? Ať je pěkně ledová. Na mou duši mě naspravdu, sněhurka nám omdlívá. No tak, děvče, vzpamatuj se.
2: Pojď sem, máma pochová.
0: Pochovat bys ji chtěla a není to předčasné, milá zlatá, to se dělá jen když život vyhasne. Už je velká do náruče, už musí být statečná. Hleď, nadýchla se, srdce tluče, vstávej, holka nevděčná. Ty jsi nás ale vystrašila.
1: Já nechtěla, kde jsem byla?
3: Hej, Sněhulko,
4: kde pak jsi?
3: Nesem zimu po návsi.
1: Jakou zimu? Kde je zima?
0: Tam, ta smrtka. Jen běž s nima, snad by ses jí nebála.
2: A ne, aby ses uhřála.
0: Co ji balíš jako starou? Vždyť jdou vítat jaro. Jaro.

0: Kam nesem tu bílou panu?
1: Do potoka, už je v pánu, už dovládla zubatá. Už je konec pro Moranu. Vítej, vesno copatá.
2: Hej, hej, rup!
0: Paní Zimo.
3: Nechy plavat, chřipku s rýmou. Nechy plavat. Co ti chybí? Chtěl jsem...
0: Co pak, Vítku?
3: Jen, že se mi líbíš.
1: Hola, hola, slyšíte? Proč pak se nás straníte?
4: Růženo, sleduješ nás jak ten pes?
1: To se dozví celá ves. Vítek chodí za sněhulí, za tou chudinkou, co bolí, ani vlastně neví proč.
4: Mlč!
1: Jen si klidně povyskoč, však si na mě ještě krátký. Já nevěřím na pohádky.
4: Pusu drž!
5: Poslyš, Vítku, správný muž k žádné dívce není sprostý.
4: Tohle slyším nejmíň postý.
0: Teď má pravdu Lucie. Však si ještě užijem starostí a dospělosti. K čemu spěchat?
6: Za radostí!

0: jara. Připadám si strašně stará.
1: Ohně hoří, ohně hoří, svatojánské ohně hoří. Ohně svítí holky, sypte do nich klítí. Ohně hoří, ohně svítí.
0: Tolik slunce, až se dusím. Musím s nima, asi musím. Jsem tak sama, strašně sama.
2: Sněhurko! Sněhurko! Sněhurko!
0: Musím s nima a jsem jiná. Kde je moje paní zima?

0: Sněhurko, vyskoč vzhůru jako rybka, blízkni se jak zlatá šipka.
1: Nechci Vítku, já se bojím, nepřeskočím, neobstojím. Kouř se valí, oči pálí, v srdci jako by se vzněly oranžové plameny. Nechci.
0: Jaká závrať letět vzhůru, kde tě země netíží, letět ohněm vzhůru k nebi.
1: Mlč už, vždyť mi ublížíš.
2: Pozor, letím na koštěti. Chyťte si mě, milé děti, kdo polapí kouzelnici, která lítá na trdlici.
3: Chytíme ji.
0: To se ví.
2: Trdla, trdla, trdlatá, kdo bude můj pan táta?
4: Vstali pak se dívají. Já to zkusím potají. Neslýcháno, že se bojím. Zkušenost mi za to stojí.

0: Podívejte, hvězda stoupá.
1: Jak by mohla stoupat, hloupá?
0: Hleďte, tam u lesa. Nevidíte? Zvolna klesá. Ale před chvílí šla vzhůru.
2: Slyším píseň jako z kůru.
0: Prosím vás, mně se na tom něco nezdá. Je to vločka nebo hvězda?
1: Vločka? Počkat, to je snadné. Z vás to nikdo neuhádne, ale za to Sněhurka.
2: Kde je?
1: Kde je moje Sněhurka?
2: Kde je naše Sněhurka?
3: Snad jste mi ji nestratili.
2: Odpusťte nám, lidé milí.
4: Tušení má každá máma.
2: Ztratila se vlastně sama.
4: Kterým směrem?
2: Vzlétla k nebi.
4: Není vás tu zapotřebí. Běžte raději. Volejte ji, hledejte ji. Nestrácejte naději.
5: Potěš pánbu, hospodáři.
4: Poznávám, že ty jsi stáří.
5: Nepřicházím po chuti?
4: Proč? Když není vyhnutí, musíš přijmout vlastní osud. Chlap ví, co dal a co má dáti. Jenom moje žena dosud.
3: Vrátí se. Víš, že se vrátí.
4: Co se vrátí? Naše mládí, naše dcerka? Ach, ženo, dost si stará, dost si velká, aby ses mě na to ptala. Hodně sis už poplakala.

0: své o tom děvčeti. Na přes rok zas přiletí jako svěží bílá vločka. Do té doby třeba počkat. Věřte v pohádky a zkazky. Nikdy není konec lásky. Věřte písním, věřte dětem. Bez konce se toulám světem, znám, co vám je neznámé. Láska nikdy nesklame. Ani smrt tu neobstojí. To se lidé jenom bojí za svou láskou pevně stát. Ale kdo má v skutku rád, věčně láme chléb ve zdejší, stále jej má komu dát.
1: Stáří, ty jsi nejmoudřejší.
2: Na světě se dějí divy.
0: Zpět s pánkem spravedlivých. Čar mocí odletěla, čar mocí přiletí.
2: Štědrý den nám znovu vrátí sen o našem dítěti.
3: Ohně hoří,

0: Křemílek a Vochomůrka seděli na lavici před pařezovou chaloupkou. A Vochomůrka najednou povídá.
1: Víš co, každého, kdo půjde kolem, pozdravíme. No a užijeme si zdravení,
0: řekl Křemílek. Za chvilku šla kolem myška Filipka. Křemílek a Vochomůrka smekli čepičku a Filipka udělala pukrlátko, co se mu říká myšrlátko. Potom šel tamtudy jezevec Burdych. Kývá se z nohy na nohu a mračí se, jako by mu bylo všechno k zlosti. Křemílek a Vochomůrka smekli čepičku, ale jezevec Burdych se ani nepodíval.
1: To nevadí, počkáme, až půjde zpátky,
0: povídá Křemílek. Čekali a dočkali se. Burdych se vrací a mračí se ještě víc. Zlobí se, nekouká na cestu a najednou vrazil nosem do pařezové chaloupky.
1: Mordios, povídá. Kdo mi tu chaloupu postavil do cesty?
0: Křemílek s Vochomůrkou pomohli Burdychovi na nohy a řekli,
1: tu chaloupku nikdo nepostavil. Ona vyrostla sama, protože je pařezová.
0: Jezevec Burdych to poslouchal a hladí si tlapkou naražený nos. Už neřekl nic, ale začal chaloupku obcházet a mračil se, jako by mu všechno bylo 9x k zlosti.
1: To on asi něco vymýšlí,
0: špitali si Křemílek s Vochomůrkou. Burdych se zastavil a zadupal.
1: To se ví, že něco vymýšlím. Vymýšlím, jak tu chalupu nejlíp zbořit.
0: V Křemílkovi s Vochomůrkou se zarazilo srdíčko.
1: No, to nesmíš,
0: křikl Vochomůrka.
1: To je naše chaloupka. Ta chaloupka není ničí, protože tu vyrostla sama.
0: Zabručel jezevec Burdych a odešel do houští. Za chvíli vystrčil z houští svůj jezevácký nos.
1: A zbourám ji, a zbourám, přesně v 7 hodin.
0: Křemílek s Vochomůrkou se rozeběhli do světnice. Na zdi visí hodiny, kyvadlo lítá nahoru dolů.
1: Je, už je za 5 minut 7.
0: Lekl se Vochomůrka.
1: Co teď?
0: Povídá Křemílek. Vochomůrka se pro větší chytrost podrbal pod čepičkou.
1: Víš co? Postrčíme hodiny zpátky a bude to.
0: Stoupl si na stoličku a postrkuje ručičky dozadu. Jenže hodiny řekly tikťakovým hláskem.
2: Ne, ne, my jsme hodiny spravedlivé a musíme ukazovat pořádně.
0: A plácli Vochomůrku ručičkou přes ruku.
1: Za 2 minuty nám jezevec zboří chaloupku a to je moc smutná věc,
0: povídá Křemílek. Vylezl si na stoličku a popadl hodiny za kyvadlo. Ale hodiny zase řekli tikťakovým hláskem.
2: A stejně bude 7 hodin a strčili do Křemílka kyvadlem.
0: V tom tam přiběhla myška Filipka.
3: Co to tu vyvádíte?
1: No, radši jdi pryč,
0: řekli Křemílek s Vochomůrkou,
1: protože za chvíli rozboří Burdych chaloupku na třísky.
3: A proč by jí bořil?
0: Diví se Filipka.
1: Protože je zrovna 7 hodin,
0: povídá Vochomůrka a v tu chvíli se všecko ve světnici zatřáslo. Hrnečky v polici zvonily jako na neštěstí. Když to trochu přestalo, Filipka řekla.
3: Pozor, jezevec se hrabe pod chaloupkou.
0: Všecko se zatřáslo podruhé, až se vysypal popel z pece.
1: Do třetice už to bude docela naposledy,
0: řekl smutně Vochomůrka. Ale myška Filipka vklouzla do dírky pod pařezovou chaloupku, kde hroncuje jezevec Burdych. Jezevec už podstrčil pod chaloupku tlapky a chce jí vyvrátit jako sochorem. Jenže v tom se mu u nohy vyvalila hrudka a je tam dírka. Vyběhla z ní myška Filipka, vběhla Burdychovi pod tlapku a polechtala ho drápkem. A takhle mu zahospodařila pod všema čtyřma nohama, až z toho Burdychovi bylo do tance. A protože v díře pod chaloupkou nedokázal udělat ani krok, vyběhl na paseku a chvíli motal jezevácký tanec. Pak se zamyslel a povídá,
1: co jsem to vlastně chtěl?
0: Už nevěděl, protože když se jezevec dá do tance, protancuje, co chtěl i co nechtěl. Zabručel a odešel do houští. Myška Filipka přiběhla ke Křemílkovi s Vochomůrkou a řekla,
3: už je 7 hodin a minutka, srovnejte si hrnečky v polici a zameťte popel u pece. Už je všecko v pořádku.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Hurvínku. Hurvínku.
2: No, co je?
1: No to jsem já, Nanička.
2: Proč jsi mě zbudila? Zrovna když se mi zdál tak krásný sen. Já mám takovou smůlu. Mohl jsem si ho užít, kazí světko.
1: A co se ti zdálo?
2: Vykoukl jsem z okna a uviděl jsem nádherné červánky.
1: Páni, odkdy ty jsi romanticky?
2: Tak jsem se šel podívat blíž a bylo to ještě krásnější, než jsem si myslel. Nebyly to červánky. To hořela. Škola!
1: Ha, máš smůlu, byl to jen sen. Škola stojí, ale ty jsi v ní dnes chyběl. Proč?
2: Zaspal jsem.
1: A prospal celý den. Co pak nemáš budík?
2: Mám.
1: No tak si ho snad natáhni, když se jdeš natáhnout, ne?
2: To mi nemusíš radit. Já ho natahuju, jenomže on zvoní, když ještě spím.
1: Tak to já ti zítra přijdu zbudit, jo?
2: To ne, opovaž se. Budu stonat. Jsem nemocný.
1: Chudáčku, jak se ti daří?
2: Dobře, jsem nemocný.
1: A co ti je?
2: Jsem nachlazený.
1: A to nic není, jen jak říkala babinka, při nachlazení musíš pít hodně tekutin. Má na to recept. Nejdřív vanu teplé vody a pak hned šálek heřmánkového čaje.
2: No, řeknu ti, vypít ten čaj bych svedl, ale vypít ještě k tomu plnou vanu, to už bych nedokázal.
1: Hele, děláš ze sebe tululum, nebo je to vážně s tebou tak vážné?
2: Je to se mnou vážné.
1: Hurvínku.
2: Vážně. Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
1: Moje vysvědčení nepomohlo.
2: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
1: Aj, aj, co mu pan Spivl říkal?
2: Mám vynechat neslušná slova?
1: Určitě.
2: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
1: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
2: Máni.
1: Jaké máni? Znám tě. No schválně, když se tady celý den povaluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
2: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
1: Nelži.
2: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
1: Ty jsi brepta.
2: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
1: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole?
2: Jako vždycky, domů.
1: Ale já myslela, co budeš dělat.
2: To co vždycky, spát.
1: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Hurvínku.
2: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
1: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
2: Bodejť, šprtka.
1: No, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
2: Já jsem zase první ze školy doma.
1: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
2: No vidíš, no. A my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prkno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny.
1: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
2: Ne, proč?
1: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
2: Na hlavu?
1: No. A třetí hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
2: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
1: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
2: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
1: Jo, jo.
2: Opravdu?
1: Kdalže ten ze zelená, řekl Hurvínek a obrostl mechem.
2: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelenej.
1: Cože?
2: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
1: Jo, tak to já raději jdu.
2: Jdi.
1: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
2: Teď jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
1: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
2: Ano.
1: No.
2: Já ti jak pozoruju, už je mi líp.
1: Takže bys šel ještě dneska ven.
2: Jo.
1: No, a kdy se sejdeme?
2: Buď v 5 u pošty, jo.
1: Platí. A kdy přijdeš ty?
2: To se uvidí.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: O Konrádovi, který psal nosem. Byl jednou jeden chlapeček, jmenoval se Konrád a ten pořád lhal. Dostal od maminky k narozeninám plnicí pero, ale sotva přišel do školy, už vykládal, že si to pero upekl sladké mouky na pánvice a děti si pero prohlíželi a říkali, to přece není možné, Konráde, ty určitě lžeš. Ale Konrád se ani trochu nezačervenal, krčil rameno, říkal, tak mi sáhněte na nos. A děti mu na nos sáhli, ale nic nepoznali, protože Konrádův nos byl dlouhý, špičatý a krásně rovný. A Konrád se v duchu smál a myslel si, s takovým nosem můžu lhát, jak chci, a nikdo nic nepozná. Ale představte si, jednou hrál Konrád na hřišti kopanou a plnicí pero ztratil. Když přišel do školy, řekla paní učitelka dětem, vyndejte si sešity a pera, budeme psát úlohu o tom, jak voní květiny. A rozdala dětem azálky, karafiáty a jeřiny. Děti dali sešity na lavici, vzali pera, vonili ke květinám a psali. Ale Konrád marně hledal své nové pero, faktovce nebylo, v kapse také ne, a tak řekl Zuzance, která seděla vedle něho, Zuzanko, půjč mi něco na psaní. Mému peru narostly včera večer nohy, uteklo s kočkami na střechu a ještě se nevrátilo. Ale Zuzanka řekla, Konráde, to není možné, ty určitě lžeš, nic ti nepůjčím. Pojď mi sáhni na nos, řekl Konrád, ale Zuzanka neměla čas sáhat Konrádovi na nos. Psala úlohu o tom, jak voní květiny a tak řekla, já vím, že máš špičatý a rovný nos, ale teď mě nech, mám práci, píš si, čím chceš. Dobrá, řekl si Konrád, mám krásný, rovný, špičatý nos, budu tedy psát nosem. A namočil si nos do inkoustu a psal. Konráde, řekla paní učitelka, když to viděla, nepiš nosem, je to nezdravé. Musím tak psát, řekl Konrád. Můj nos mě o to včera celý den prosil a já jsem mu to na čestné slovo slíbil. Konráde, řekla paní učitelka, tohle ti nevěřím. Odkdy se nosy zajímají o psaní? Tak mi sáhněte na nos, řekl Konrád. Ale paní učitelka viděla, že Konrádův nos je celý od inkoustu, nechtěla si špinit ruce, tak řekla, dobrá, piš si tedy, čím chceš, já ti jen říkám, že je to nezdravé. A měla pravdu. Psát nosem je skutečně nezdravé. Nos se za chvíli celý upíše, je menší a menší, nedá se s ním vonět ani psát, a tak Konrád marně čichal ke karafiátu, necítil vůbec nic, řekl si tedy, no píšu, že květiny nevoní, ale když chtěl tohle napsat, nešlo to, protože nos byl pryč. A Konrád se hrozně polekal. Není to jen tak, být najednou bez nosu, nos mají všichni, nos má i kočka, i slon, bez nosu se nejenom nedá vonět, bez nosu se nedá ani kýchat, bez nosu vypadá člověk velice divně a Konrád si řekl, nějaký nos musím mít, něco si tam musím dát a šel ze školy rovnou na půdu, kde je plno starých krámů, lyže a houpací židle a starý gramofon a Konrád přemýšlel, co si dát místo nosu. Lyže jsou trochu veliké, myslel si, houpací židle by nevypadala hezky, dám si tam kliku od gramofonu a opravdu. Dal si místo nosu kliku od gramofonu a šel k obědu. Poslouchej, Konráde, ty máš nějaký divný nos, řekla mu přídle maminka, nestalo se ti něco? Ale, řekl Konrád, stalo se mi taková nepříjemná věc. Můj nos se domluvil s mým novým plnicím perem, že si půjdou do cukrány na trubičky se šlehačkou a když přecházeli ulici, přejel je parní válec. Poslouchej, Konráde, to není možné, řekla maminka. Odkdy chodí penicí pero s nosem do cukrárny? Nemají přece zbytečné peníze na masaň. Ty určitě lžeš. No, tak mi tedy sáhni na nos, řekl Konrád. A maminka mu sáhla na nos a nos byl docela křivý, jako každá klika od gramofonu. A maminka řekla, Konráde, ty lháři, za trest budeš bez oběda. A Konrád seděl u stolu, kručelo mu v břiše a myslel si, tak, a mám polhaní, nedá se nic dělat. Psát nosem se opravdu nevyplácí.
0: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
2: O slepičce Pepičce. Žila byla slepička Pepička. Kropenatá, černooká, hrabe zobá, krásně kvoká. Zobá zrní na dvorečku, chválí dobrou potravu. V tom jí ořech z ořešáku spadl rovnou na hlavu. To se ví, že se slepička Pepička lekla. Zatočila se jí hlava. Kouká zleva, kouká zprava. A hned zagdákala na celý dvůr. Jejda, pomoc pro Boha, padá na nás obloha. Kokokokodák! Hafík Rafík se polekal a zaštěkal. Už se blíží konec světa, brzy bude po všech veta. Myška, myška se polekala a zapištěla.
3: Nebe padá níž a níž, najděte si všichni skrýž, pišty, fišty, písk.
2: Koza Róza se polekala a zamečela.
3: Zachraňte se, líné kůže, už nám nikdo nepomůže. Mé, mé, mé.
2: Vepřík Petřík se polekal a zachrochtal.
4: Otíkejte do lesa, zřítila se nebesa. Hro, hro, hro.
2: Jak se lekli, tak se lekli, hned se všichni rozutekli. Slepička Pepička se schovala do kurníku, Hafík Rafík do sklepa, Myška, Myška do myší díry, Koza Róza do stodoly, Vepřík Petřík do křoví. Jen Kravka Slávka a Volek Bolek dál klidně přežvikovali. Kravka Slávka zabučela.
5: Nešlo by to bez křiku, nemám ráda paniku.
2: Volek Bolek se přidal.
6: Ty jsi zdravá, já jsem zdravý, co se zláme, to se spraví.
2: Kravka Slávka pokývala hlavou.
5: Já ti ráda pomohu, podepřeme oblohu.
2: A jak řekli, tak udělali. Vzali nebe na rohy, každý půlku oblohy. Zvedli nebe nahoru, vidíte, jak pěkně drží od obzoru k obzoru? Slepička Pepička vylezla z kurníku, Hafík Rafík ze sklepa, Myška Myška z myší díry, Koza Róza ze stodoly, Vepřík Petřík ze křoví. Dali se do tance a zpívali. Obloha už nepadá, sláva nazdar, tradadá. Tak Volek Bolek a Kravka Slávka zachránili celý svět. Ale kdo ví, jak by to dopadlo nebýt slepičky Pepičky? Ta si přece všimla první, že padá obloha. Sláva, sláva, sláva, ať je dlouho zdráva.
7: Král Hub.

0: Jednou si lidé vyšli do lesa na houby. Rostlo jich hodně, hnědé i žluté, bílé i strakaté, velké i malinké s čepičkou ještě schovanou v jehličí. A pod hřibem, s hlavou jako kolo od vozu, našli stařečka velkého jako prst. Za to svou si dlouhými, až je coural po zemi. Stařeček se před nimi dal do běhu. Cupital malýma nožkama, ale daleko nedocupital. Lidé ho chytili a začali se udýchaného stařečka vyptávat. Kdo jsi? A co tu v lese děláš?
1: Jsem král hub. Vládnu všem houbám, co jich kde v širém světě roste.
0: A co si myslíte, že lidi napadlo? Říká, že je král, tak ho dáme našemu králi, snad si spolu budou rozumět. Král se zaradoval a dárce štědře odměnil. Už se těšil, jak se mužíčkem pochlubí při nedělní slavnosti vzácným hostům z dalekých krajin. Ale protože nevěděl, co je stařeček zač, raději ho nechal zavřít do sklepa, aby mu neutekl. To odpoledne si králův synáček hrál na nádvoří se zlatým oříškem. A jak si tak hrál, oříšek se mu přes mřížku zakutálel do sklepa, kde byl zavřený maličký stařeček. Ten oříšek zvedl a přes mřížku ho ukázal chlapci.
2: Dej mi ten oříšek,
0: poručil malý princ.
2: Dostaneš ho, ale musíš si pro něj přijít,
0: řekl stařeček.
2: No a jak se mám k tobě dostat? Dveře jsou určitě zamčené.
1: Dojdi do komnaty pro klíč a odemkni dveře.
0: Chlapec přinesl klíč, odemkl dveře do sklepa a vešel dovnitř. Stařeček mu oříšek podal, ale než se princ vzpamatoval, nepozorovaně mu proklouzl mezi nohama a frrrr, už byl venku. Princ se lekl, protože věděl, že se král bude velice zlobit. Rozhodl se, že to raději nikomu neřekne. Když přišla neděle a s ní velká slavnost, na kterou přijeli králové z 9 zemí, panstvo ze širokého okolí a všechen lid z podhradí, chtěl se král pochlubit svou zvláštností stařečkem, který se prohlašuje za krále hub. Ve slavnostní chvíli poslal král ministra do sklepa. Ministr odemkl, ale ať kouká, jak kouká, sklep byl prázdný. Po chvíli se přiběhl podívat sám král. Ale stařeček byl opravdu pryč. To bylo výsměchu. To bylo ostudy. Ale výsměch za čas přejde. Na ostudu se zapomene. Přešlo mnoho let a z malého prince se stal švarný mládenec. Ten jednou při snídani otci vyprávěl, co se tehdy přihodilo se zlatým oříškem a králem hub. Královský otec ale na velkou hanbu, kterou kdysi díky svému synkovi utrpěl, nezapomněl. Rozčílil se i po tolika letech a vyhnal syna z domu. Aby nešel úplně sám, nechal se obněkčit a poslal s ním svého generála. Princ s generálem vyšli do světa. Ale generálovi se vůbec nelíbilo dělat princi sluhu. A tak čekal na první příležitost, jak věci změnit. Jednou měl princ velikou žízeň, ale voda se leskla hluboko ve studni. Generál princovi poradil, ať se přiváže na provaz, že ho spustí k vodě do studny. Až se dost napije, že ho pak zase vytáhne. Princ se nechal k vodě spustit, napil se, ale když chtěl vytáhnout, generál si dal podmínku.
3: Vytáhnu tě, když si vyměníme svoje místa. Já budu princ. A ty za mnou půjdeš jako můj sluha.
0: Co měl princ dělat? Ve studni zůstat nechtěl, musel souhlasit. Zanedlouho přišli k nádhernému královskému zámku. Generál se představil jako královský syn a prince jako svého generála. Král pozval generála do svých komnat, ale prince poslal mezi služebnictvo a musel na pastvu vyhnat koně. Jak tak seděl na louce a přemýšlel o svém neradostném osudu, zjevil se mu král hub, který mu kdysi utekl ze sklepa. Stařeček mu pokynul a řekl:
1: Způsobil jsem ti potíže, za to se ti odměním.
0: luskl prsty a ocitli se v měděném zámku, kde žila stařečkova dcera, měděná královna. Nejstarší dcera krále Hub ho pozvala k měděnému stolu s měděným ubrusem a pohostila ho jídlem v měděném nádobí. Čas jim rychle ubíhal, až je král Hub přerušil.
1: Musíš se vrátit ke svým koním, princi, ale návštěvu se sluší něčím podarovat. Ať ti tedy přivedou měděného koně.
0: Čtyři sluhové přivedli měděného koně, který byl tak silný, že ho nemohli udržet. Ale co budu sám dělat s koněm, kterého čtyři sluhové neudrží? Nevěděl si rady princ. Na tomu král Hub nalil do čtyř skleniček kouzelný elixír, po kterém se cítil tak silný, že by zvládl čtyři silné koně. Kromě koně dostal princ ještě měděnou píšťalku, kterou mohl koně přivolat, ať byl, kde byl.
1: Ale to ti říkám, dobře tu píšťalku opatruj. Kdyby jsi ji ztratil, i o koně přijdeš.
0: A nakonec mu ještě předal měděné brnění. Princ si oblékl brnění, nasedl na koně a pustil se k lesu. Večer koně pustil do lesa, brnění odložil do jeskyňky a vrátil se se svými koňmi z pastvy do zámku. Další den se všechno opakovalo, ale král Hub ho pozval ke své prostřední dceři, stříbrné princezně, která žila v zámku celém ze stříbra. Usadila prince ke stříbrnému stolu, na stříbrnou stoličku, na stole na stříbrném ubruse ležely stříbrné mísy plné těch nejlepších pokrmů. Když byl čas vrátit se na pastvu, podarovali ho stříbrným koněm tak silným, že ho ani 8 sluhů nemohlo udržet. Král Hub mu nalil 8 skleniček kouzelného elixíru a princ byl po jejich vypití tak silný, že by zvládl skrotit 8 bujných koní. Pak dostal stříbrnou píšťalku, na jejíž zapískání stříbrný kůň přicválá, ať je kde je, a nakonec ještě stříbrné brnění. I třetí den se mu na pastvě zjevil král Hub. Vzal prince do zlatého zámku ke zlatému stolu se zlatým ubrusem, kde na zlatých mísách bylo nachystáno tolik jídla, že by se 100 lidí najedlo do syta. Po jídle přivedlo 12 sluhů koně tak bujného, že se jim už vytrhával. Pak dostal princ vypít 12 odlívek kouzelného elixíru, po kterém skrotil koně sám jedním pohledem. Nescházela zlatá píšťalka a ani zlaté brnění nechybělo.
1: To tě zachrání, až ti bude nejhůř,
0: kladl mu na srdce král Hub. Když hnal koně z pastvy, překvapilo ho, že celé město je zahaleno černým suknem. Nejstarší princezna na nádvoří plakala, protože zítra měl přiletět mořský drak, který si ji má odvést do své sluje. Princ ji utěšoval, jak mohl, a nakonec slíbil, že se určitě najde nějaký statečný princ, který ji zachrání. Když na druhý den vedli královu nejstarší dceru vstříc drakovi, zapískal princ na měděnou píšťalku. Za chvíli už seděl na měděném koni, v měděném brnění a spěchal na mořský břeh. Mořský drak právě vylézal z moře. Lidé před ním prchali a rozprchl se i princeznin doprovod. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, před princeznu se postavil měděný princ. Začal lítý boj. Nakonec princ usekl drakovi hlavu, vyřízl mu jazyk, schoval ho do torby a ujel, ani se nerozloučil. Druhý den město zase v černém sukně zahalené a na zámeckém nádvoří plakala prostřední dcera. Když prý neuspěl jednohlavý drak, zítra si pro prostřední princeznu přijde 3hlavý. Princ ji utěšoval, jak mohl. Ráno pískl na stříbrnou píšťalku, nasedl na stříbrného koně ve stříbrném brnění a byl na pobřeží dřív, než tam dorazila prostřední princezna s plukem královských vojáků. Tu se začalo moře bouřit a země se otřásat, jak z moře vylézala trojhlavá obluda. Když ji vojáci z princezní na doprovodu uviděli, rozprchli se a do boje se pustil jen stříbrný princ. když drakovi usekl všechny tři hlavy jako hlávky zelí, vyřízl jim jazyky a zmizel. Ani se pak nedivil, když město zůstávalo v černém hávu a na nádvoří plakala nejmladší princezna. Když neuspěli slabší ze tří mořských oblud, zítra si prý nejmocnější šestihlavý přijde pro nejmladší princeznu. Hned za rozednění pospíchal princ do lesa. Zapískal na zlatou píšťalku a ve zlatém brnění se na zlatém koni rozjel na mořský břeh. Když přicházela princezna, zedmuly se vysoké vlny, obloha zčernala a z moře začala tryskat horká pára. Tentokrát tam královskému vojsku velel sám král. Ale když viděl tu hrůzu, nezbylo mu, než vydat rozkaz. Zachraň se, kdo můžeš! Jediný proti příšeře se šesti hlavami zůstal na mořském břehu zlatý princ. Ale šestihlavý drak už znal všechny princovy úskoky. Byla to bitva bitev. Ve chvíli, kdy se zdálo, že prince některá z hlav už chytí do chřtánu, objevil se vedle zlatého prince malý mužíček s dlouhým bousem a vhodil před draka zlaté vejce. Sotva na zem dopadlo, vyhrnulo se z něj celé zlaté vojsko, spousta mužů chrabrých jako zlatý princ. Draka udolali, princ z dračích hlav vyřezal všech šest jazyků a zase zmizel beze stopy. Ale byl tak unavený, že na paloučku, kde pásl koně, usnul a spal tři dny a tři noci. Pak ho vzbudil král Hub.
1: Obleci zlaté brnění, vezmi sebou všechny tři koně a chvátej na zámek.
0: Na zámku se právě princův generál chvástal, že to on zabil všechny tři draky. Ukazoval všechny dračí hlavy a dožadoval se královské odměny. Když ale princ vytáhl z torby do všech dračích hlav jazyky, pravda vyšla najevo a král dal podvodníka generála potrestat. Chtěli princovi nabízet princezny, chtěli mu nabízet zlato, stříbro, ale princ jako by se do vody propadl. V tu dobu už seděl za zlatým stolem se zlatým ubrusem u nejmladší a nejmilejší dcery krále Hub. Zadívali se do sebe a zanedlouho sám král Hub strojil velkou svatbu. A co se jedlo? Ty nejlahodnější pokrmy z hub, co jich kde na širém světě roste. Z hub hnědých a bílých a strakatých. A když byla svatba u konce, stařeček král Hub zmizel. Hledali ho všude po lesích a vyhlásili to do celého světa. Až dodnes lidi chodí po lesích a hledají pod hlavičkami hříbků kouzelného mužíčka, krále Hub.

0: jak Rumcajs kočíroval Sumce. Příští den seděl Rumcajs před jeskyní a pročesával si hřebenem na borůvky vousy. Lesní včely mu mírně kroužily okolo hlavy. Rumcajs přemýšlel, čím dobrým by Volšovečkovi vynahradil trápení se špuntem. Manka zatím krmila z ošatky hejno lesních holubů. Nejste nám tu v lese na nic dobrý, povídá, ale pomějte se. V tom přiběhl mezi stromy tenonký potůček vody a pořád ho přibývalo. Manka uskočila, poplašení holuby se rozletěly a Rumcajs povídá, aby se tak nahoře u Volšovečka strhla rybniční hráz, to by bylo pěkný nadělení. Včera Volšoveček div neusknul v prázdném rybníce a dnes, aby ho tak divoká voda kdo ví kam odnesla. A Rumcajs se rozběhl proti proudu k lesnímu rybníku. Hráz byla celá, ale na vrbě seděl vodník Volšoveček a plakal tak vydatně, že to vydalo za potok. Tak už zaráz, nebo mi vytopíš jeskyni, povídá Rumcajs. Volšoveček smutně popotáhl nosem. Tobě se řekne, neplač, ale podívej se, co se mi urodilo v rybníce. Rumcajs se podíval a zbledl pod vousy. V rybníce leží sumec Holdegrón. Takový sumec byl v Čechách jen jeden. Zalehl rybník od česel až k čepu. Hubu měl Holdegrón širokou jako stavidlo a oči jak mlýnské kameny. No, ty jsi mi krasavec, povídá Rumcajs a přidržel se vrby. A hned ale spustil přísně na Volšovečka. Kdybych byl vodník jako ty, tak bych si pořádně dovedl poradit s každou rybniční záležitostí. Sumce vyžeň a vlesi do rybníka místo něho. A neskusil bys to nejdřív sám? Otočil řeč Volšoveček. Rumcajs se opřel nohama pevně do hráze a spustil na Sumce. Holdegróne, nerad tě tu vidím. Mrskni ocasem a odkormidluj, odkud si připlaval. Sumec pootočil po Rumcajsovi oči a líně hnul ocasem. Udělala se taková vlna, že to Rumcajse i s Volšovečkem popadlo a odplavilo až do lesa k jeskyni. Vítám vás, povídá jim Manka. Jak vidím, dobře jste pořídili. S Holdegrónem není kloudná řeč, řekl na to Rumcajs. Boreď by s rybou byla řeč, povídá Manka. Rumcajs se mrzelo, že takhle dopadli. Postavil Volšovečkovi pod šos vědro, aby jim nenakapal po jeskyni, a sám se zhluboka zamyslel. Za chvíli luskl palcem o prostředníček a sáhl do přítruhlíku pro klubko provazu. Můžeme jít. Odvedl Manku s Volšovečkem k rybníku, podal Mance klubko a zeptal se, dovedla bys z toho provazu udělat pořádnou síť? Manka uvázala provaz mezi vrby jako osnovu, a protože Volšoveček byl malý jako kudlička, podala mu druhý konec provazu a on tou osnovou proskakoval jako člunek. Síť byla za chvíli hotová. Sumec Holdegrón se na to líně díval hned jedním, hned zase druhým okem. Teprve když síť rozprostřeli na hrázi, ušklíbil se velikou hubou.
1: Já, nejdřív byste mě do té sítě museli dostat.
0: Depak, na toho nic neplatí, povzdechl si Volšoveček. Ale v tom Manka zatleskala a hned tu bylo hejno lesních holubů. Každý popadl do zobáku jeden provázek a rovnou nad rybník. Tam spustili síť na Holdegrona. Holdegron se pocítí trochu ošil a znova.
1: Lámali jste si zbytečně hlavu i prsty. Nejdřív by se musel najít někdo, kdo by se mnou hnul.
0: Jen domluvil, pohladil vodník Volšoveček dlaní vodu a ze všech stran rybníka se seběhly ryby. Přijeli pomalí siláci kapři, divoce se přihnali štiky, hladce připluli líni a pak už se čekalo jen na rybí drobotu. Ryb byla síla a každá z nich vzala do huby jeden provázek od sítě. Ale protože se přitom mleli na všechny strany, nemohli síť utáhnout. Sumci Holdegrónovi to až přišlo k smíchu.
1: To by nejdřív to spřežení muselo mít kočího, zehonil se. Kočí je tuhle, křikl Rumcajs, utrhl si ve vrbový prut a skočil z hráze Holdegrónovi rovnou na hřbet.
0: Rybí spřežení v tu chvíli pořádně zabralo a už se jelo strouhou proti vodě. Rumcajs kočíroval. Když dojeli do řeky Labe, zarazil Rumcajs rybí spřežení a povídá Sumci. Plav si kam chceš, Holdegróne, tady je už místa dost. Za dvě neděle na to připlavala s truškou Rumcajsovi do studánky poštovní rybička. Vorvani a jiné velryby po ní vzkazují, že Holdegrón vjel u města Hamburku do moře. A jestli sahal v rybníce od česel až k čepu, není prý ho teď v moři ani od krajíčku ke krajíčku.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Dobrý večer, děti. Budu vám vyprávět o městečku Jankově a zvlášť o Zuzce Všetečné, známé taky pod jménem Zuzka Knoflík. Žádný div, že ji tak říkají. Zuzka Všetečná má na šatech vždycky mnohem víc knoflíků než kdokoliv jiný a ještě je nosí po kapsách, schovává v krabičkách a všemožných jiných skrýších, zkrátka Zuzka knoflíky miluje. Obyvatele Jankova samozřejmě zajímalo, co Zuzka na knoflících vidí, ale vždycky, když se jí na to zeptali, Zuzka jen pokrčila rameny. Zkrátka mě baví, proto je sbírám a v každém najdu kus potěšení. Ale když se někdo nenechal odbít, vyzvídal dál a žadonil, jako to udělala jedna Zuzčina, zvlášť neodbitná teta, Zuzka se přece jen rozpovídala. Tak za prvé, knoflíky jsou hezké. Je to roztomilá ozdůbka. Za druhé, knoflíky jsou užitečné. Vždyť nám drží šaty. Jenom si zkus představit svět bez knoflíků. Za třetí, knoflíky jsou důležité. Když se nemůžu rozhodnout, jestli mám něco udělat nebo ne, rozpočítám si to na knoflících. A za čtvrté, knoflíky plní přání. K tomu ovšem potřebujeme ještě kominíka. A za páté, knoflíky vypravují příběhy. Nevymýšlej si, řekla přísně teta, když si vyslechla Zuzčinu chválu knoflíků. Souhlasím se vším, co jsi řekla za prvé až za čtvrté, ale že by knoflíky vyprávěly. Zuzka se zasmála a zachrastila krabicí z knoflíky. Slyšela jsi je, tetičko? Teď dokonce promluvili všechny najednou. Já jsem jim tedy nerozuměla, broukla teta. Ale ať mi něco řekne sám, třeba tenhle maličký. A ukázala namrňavý perleťový knoflíček ve tvaru sedmi krásky. Chvilku bylo ticho, až se zas ozvala teta. No prosím, nemluví. Jenže Zuzka hned hbitě vysvětluje, ten mluví tak tenkým hláskem, že ho musíš poslouchat jen tenkýma ušima. Tak tenké uši má, myslím, jen Zuzka Všetečná, řečená knoflík, a ta si moc ráda vymýšlí, už klíbla se teta. Za to Zuzka se usmála a pak nabídla. Jestli chceš, povím ti, co mi ten knoflíček vyprávěl. No to se víš, že chci, jinak se nic nedozvím. Nemám totiž tenké uši, zabručela teta trochu závistivě a Zuzka začala vyprávět. Tenhle perleťový knoflíček ve tvaru sedmi krásky byl kdysi přišitý na hedvábné noční košilce malé princezny Blanky. Časem princezna z košilky vyrostla, ale s knoflíčkem se nechtěla rozloučit, tebe si schovám, řekla mu něžně, protože s tebou jsem měla nejlepší sny. A opravdu ho nosila pořád u sebe a tvrdila, že to je její knoflíček pro štěstí. Jednou se princezna Blanka učila poklony. Učila se je proto, že se měla vdávat a musela umět jinou poklonu pro ty prince, které odmítne, a jinou zas pro toho, který se jí zalíbí. Ukláněla se a ukláněla a přitom jí vypadl z kapsy její perleťový knoflíček pro štěstí. A protože byl kulatý, musel se kutálet. A protože královský zámek stál na kopci, dokutálel se daleko, nakonec zůstal ležet v prachu královské silnice. Po téhle silnici se brzy začaly sjíždět princové. Ale princezna Blanka, nešťastná z toho, že ztratila knoflíček pro štěstí, se na každého sotva podívala. Ledově se mu uklonila a pak už se jen mračila a kabonila. A tak princové zanedlouho zas odjížděli po královské silnici domů a jeden druhému vykládal, že princezna Blanka je sice moc krásná, ale moc smutná princezna a že by s ní asi byl moc smutný život. Když jejich řeči slyšel perleťový knoflíček, jenom se ošklíbal. S vámi by princezna taky neudělala štěstí. Nikoho z vás ani nenapadlo zeptat se jí, proč je smutná. Pak jednou k večeru zas klusal po silnici jezdec. Mířil do zámku. Jeho kůň šlápl právě na perleťový knoflíček a ten v tu chvíli řekl, co kdybych se vmáčkl do škvíry mezi kopytem a podkovou. Tak dojedu do zámku a tam už se mi nějak podaří dostat se k Blance. Jinak zůstane navždycky smutnou princeznou. Jezdec si brzy všiml, že jeho kůň kulhá. Co pak je, koníčku? Že ty máš v podkově oblázek, řekl, seskočil z koně a našel ve škvírce pod podkovou perleťový knoflíček ve tvaru sedmi krásky. Zalíbil se mu na první pohled. Tebe si schovám, zvolal. Budeš můj malý talismán. Pojedeme spolu k princezně Blance a kdo ví, třeba s tebou u ní udělám štěstí. Moc rád s tebou pojedu a dokonce se za tebe přimluvím, řekl spokojeně knoflíček. A protože tenhle jezdec byl princ s tenkýma ušima, slyšel to a hned vyzvídal. Co pak ty znáš princeznu? Znám, kývl knoflíček. Pak třeba víš, proč je smutná. Jen co se my dva spolu u ní objevíme, všechen smutek jí přejde, smál se knoflíček. To ti slibuju, princi, a taky slibuju, že budu nosit

0: sama princezna Blanka, vážně. Potkala jsem ji jednou na procházce a ona mi povídá: Zuzko, mně už tenhle knoflíček přinesl štěstí dost a dost. Ty sbíráš knoflíky, tak si ho vem a hezky si ho užij. Taky chodím na procházky, ale princeznu Blanku jsem nikdy nepotkala, prohodila teta. Tetičko, člověk musí vědět, kam se jít procházet. Teta si povzdychla, to ví, myslím, jen Zuzka všetečná řečená knoflík. A ta si moc ráda vymýšlí, pak mávla rukou, však ty z toho jednou vyrosteš. Ale Zuzka zachrastila krabicí z knoflíky a řekla vážně, kde pak tetičko? Nevyrostu, slyšíš? Knoflíky to sami říkají. Já jsem zkrátka všetečná Zuzka knoflík.
1: Už je to dávno. Málem se zapomnělo, že se to doopravdy stalo. A co se stalo? Stalo se, že jeden mládenec, říkali mu Janek, vyskočil ráno z postele. Ale to není všechno. On, ten Janek, když z postele vyskočil, popadl hůl a že prý ji o vlastní záda přelomí, jestli se hned do světa nevypraví a nepotká tam štěstí. Svět je kulatý jako pecen chleba. A když Janek ušel z toho světa první krajíček, potkal kočku. Kam to šlapeš, Janku? Zeptala se kočka. Cože nejsi v posteli? Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptala se kočka. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. A tak tedy šli. Jak se říká, nazdař Bůh, jednou tam a jednou sem, ale pořád za nosem. Ušli z toho světa druhý krajíček a potkali psa. Kam to šlapeš, Janku? Zeptal se pes. Cože nejsi v posteli? Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptal se pes. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. A tak tedy šli. Jak se říká, nazdař Bůh, jednou tam a jednou sem, ale pořád za nosem. Ušli z toho světa třetí krajíček a potkali kozla. Kam to šlapeš, Janku? Zeptal se kozel. Cože nejsi v posteli? Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptal se kozel. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. A tak tedy šli. Jak se říká, nazdař Bůh, jednou tam a jednou sem, ale pořád za nosem. Ušli z toho světa čtvrtý krajíček a potkali krávu. Kam to šlapeš, Janku? Zeptala se kráva. Cože nejsi v posteli? Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptala se kráva. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. Ušli z toho světa pátý krajíček a potkali slepici. Kam to šlapeš, Janku? Zeptala se slepice. Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptala se slepice. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. A tak tedy šli. Jak se říká, nazdař Bůh, chvíli tam a chvíli sem, ale pořád za nosem. Už je to dávno, málem se zapomnělo, že se to doopravdy stalo. A co se stalo? Stalo se, že najednou sluníčko zašlo a měsíček vyšel. A jinak všude tma. A v té tmě narazil Janek na chaloupku. Kde je chaloupka, tam bývá i postel. Pomyslel si a přikázal svým přátelům, aby počkali na kraji lesa. Sám se podívá, co je tam čeká za štěstí. Podíval se a viděl. Na stole hromádka peněz a nad ní čtyři hlavy, tak ježaté a tak všelijaké, že nemohly patřit nikomu jinému než pobertům a zlodějům a dost možná i loupežníkům. To jsou mi pěkní ptáčci, pomyslel si Janek. A ještě si pomyslel, že by nebylo špatné ty ptáky vyplašit. A tak se vrátil na kraj lesa, potichu přivedl své přátele až k chaloupce a tam jim přikázal, ať každý spustí tu svou, ale pěkně najednou a pěkně nahlas. To byla muzika. Kočka mňoukala, pes štěkal, kozel mečel, kráva bučela, slepice kdákala a ti pobertové a zloději a dost možná

loupežníci vyskákali oknem do lesa. Janek a jeho přátelé vešli dveřmi. V chaloupce bylo teplo a hromádka peněz na stole. Ale co, když se pro ní ti pobertové vrátí? Řekl si Janek a hned věděl, co udělá. Kočku usadil do křesla, psa pod stůl, kozla poslal do síně, krávu do sklepa, slepici na střechu a sám si ustlal v posteli. Loupežníci se zatím třásli strachy pod osikou a když se dotřásli, poslali toho nejhloupějšího kaloupce na výzvědy. Kdo ví, co se tam tehdy přihodilo? Ale když o tom ten strašpitel začal loupežníkům vyprávět, byla to hotová básnička. Vejdu tam a achich ouvej, v křesle sedí babice, v rukou drží jehlice, plete páté přes deváté a přitom mě pořád drápe, jak divoká kočka. Skočím pod stůl a tam kovář, proč jsem tam jen les, stisknul mě do žhavých kleští, no byl na mě jak pes. V síni zase čeledín popadne mě za nohy, nabere mě vidlemi jako kozel na rohy a ve sklepě na mou věru strachy ve mě zrovna hrkne, je tam obr, má sekeru, zabučí a jak bík trkne. A ještě venku jeden chlapík čekal na mě na střeše. Chyťte ho, než uteče, křičel, volal. Kde mám vák? Strčím ho tam, kokodák. Není divu, že loupežníci vzali nohy na ramena. Nebo nevzali? Jisté je, že Janek vyskočil ráno z postele a když z té postele vyskočil, popadl hromádku peněz na stole a že prý půjde zase domů. Světa už si užil dost. A nevzal bys nás sebou? Zeptala se kočka a zeptal se pes a zeptala se kráva a zeptal se kozel a zeptala se slepice. Když nás bude víc, budu žít jak princ, řekl Janek. A tak tedy šli domů. Ale kde pak, nazdař Bůh, jednou tam a jednou sem. Teď šli rovnou za nosem.

0: Pustým bodem.
1: Probíhá přepočet trasy. Jedete opačným směrem.
2: Děda nemůže usnout. Často se stává, že toho o nás mnohem víc ví kamarád nebo kamarádka než vlastní rodiče. S některými věcmi se rodičům nesvěřujeme z různých důvodů a někdy i z dobrých důvodů. Třeba proto, aby o nás neměli strach. Tak to chodí u lidí i u lichožroutů. Ani Hihlík se dědovi nesvěřil s tím, do jakých nebezpečných dobrodružství se pustil. Ale jak už to bývá, čím míň toho děda věděl, tím větší měl starosti. Když Hihlíkovi rodiče odjeli tak dobrodružně za africkými lichožrouty, děda jen doufal, že Hihlíkovo jablko padlo trochu dál od stromu. Hrozně si přál, aby z něho vyrostl spokojený lichožrout, který povede spokojený lichožroutí život, vezme si spokojenou lichožroutí ženu, s kterou vychová pár spokojených dětí, a když se naplní jeho lichožroutí čas, spokojeně se vytratí. Krátce řečeno, doufal, že se mu povede to, co se nepovedlo jemu, protože Hihlíkův děda žádný spokojený život nevedl. Už ty jeho děti. První syn, Tulamor, už jako kluk namísto počestných malých krádeží začal loupit ponožky ve velkém a nakonec se z něho stal mafián. To mladší Ramon, Hihlíkův táta, každé ráno cvičil, pomáhal slabším a ke starším lichožroutům se choval zdvořile. Ale ani on se doma moc nezdržel. Všechen čas strávil v klubovně jednoho skautského oddílu, na punčocháčích se učil vázat námořnické uzly, lovil bobříky odvahy a nakonec se stal misionářem někde v Africe. Děda zahnal dávné vzpomínky a začal počítat ovečky. Když Hihlík nebyl v noci doma, nedokázal usnout a přitom vždycky spal, jako když ho do vody hodí. Lidi mají někdy tak hloupá přirovnání, pomyslel si. A pak si ještě pomyslel, že už dlouho nenavštívil pana domácího. Dřív k němu na návštěvu dost často chodíval, tedy když pan Vavřinec nebyl doma. Stejně dneska neusne, tak proč by to měl odkládat? Pootevřel dvířka, poodsunul diplom a docela křepce skočil dovnitř. Z přirozené lichožroutí zvědavosti otevřel jednu zásuvku prádelníku. Pan Vavřinec si na pořádek moc nepotrpěl. Ponožky tu měl halabala v jednom chumlu a většinou samé licháče. Už chtěl zásuvku zavřít, když si všiml něčeho, co do prádelníku nepatří. Nějaké fotografie v rámečku. Usmívala se na ní hezká slečna. Tak si ji prohlédl. Byla mu povědomá. Určitě ji už někde viděl. Živou, ne na fotce, ale kdy a kde to bylo. Pic. Najednou si tu událost vybavil. Ta slečna seděla hned vedle šoféra toho kamionu, který vezl do Afriky nějaké léky a Hihlíkovi rodiče s dvěma pytli ponožek.
3: Uf. To je teda zápletka, jako z nějakého špatného románu, napadlo ho.
2: Řekl si, že tohle přirovnání náhodou sedí a že by snad mohl konečně usnout.
4: Ty
0: Gigi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Pohádka o Frantíkovi, který dělal všechno naopak. V jedné zemi žil chlapec, který se jmenoval Frantík. Tento chlapec byl zvláštní tím, že všechno dělal naopak. Když měl vstávat do školy, zalezl pod peřinu a spal. Když měl jít spát, skákal jako opice. Když měl jíst, vrtal se v nose a běhal po kuchyni. Když se měl vysmrkat do kapesníku, seděl jako pecka a chtěl jíst. Když měl odpovídat na nějakou otázku, tvrdohlavě mlčel. Když ale měl mlčet, mluvil 9:05. Když měl psát domácí úkol, chtěl jezdit na kole. Když ho posílali jezdit na kole, chtěl si kreslit. Když maminka napekla buchty, on chtěl makový závin. Když byl makový závin, plakal po buchtách. Maminka s tatínkem Frantíkovi často domlouvali a na kolenou ho prosili, aby se polepšil, ale nic nepomáhalo. Frantík dál dělal všechno naopak a občas se zdálo, že to dělá záměrně, aby potrápil svoje laskavé a ustarané rodiče. Jednoho dne zavolal tatínek Frantíka do kuchyně a řekl mu:
5: dnes večer bude po domě chodit muž, který se jmenuje Krum. Je to takový tlustý černý chlap, který chytá děti, strká je do pytle a odnáší někam pryč. Musíš být sticha a v žádném případě nechoď ke dveřím ani je neotvírej, protože Krum tě chytí a strčí do pytle.
4: Samozřejmě, že Frantík udělal všechno naopak. Jen co se setmělo, už se postavil ke dveřím, poslouchal u nich a křičel:
0: už jde, už slyším Kruma!
4: Občas dveře dokonce pootevřel, podíval se do temné chodby, potom je rychle zabouchl a křičel:
0: už je tu, už je tady!
4: Dělal to celý večer a jeho laskaví, ustaraní rodiče z toho byli velmi nešťastní. Seděli v kuchyni a trpělivě čekali, až Frantík přestane vykřikovat, sedne si ke stolu a navečeří se s nimi. Potom to Frantíka omrzelo. Naposledy se podíval do tmavé chodby a právě když chtěl dveře zabouchnout, vstyčila se v nich temná postava. Frantík strnul. Chtěl zakřičet, že přišel Krum, ale už bylo pozdě. Velká chlupatá ruka ho chytla za košili a vtáhla do chodby. Slyšel podivné funění a mrmlání, někdo ho zdvihl a strčil do pytle a potom ho rychle odnášel někam pryč. Laskaví rodiče ještě dlouho čekali, že Frantík přijde. Ale když se jim začala z hladu točit hlava, otec nabral do talířů a pustili se do jídla. Frantík však už nikdy nepřišel. Nikdo ho víc neviděl a ani o něm neslyšel. No, milé děti, když chcete dělat všechno obráceně, dávejte si pozor, abyste neskončili jako Frantík. Ha!
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Jednou seděl Čepeček na stavidle a slunce pálilo, až se Čepečkovi kalil vodnický rozum. Já musím do městečka pro klobouk, povídá si. Slezl ze stavidla a zadem lukami došel do ulice, kde má krám Čepičář Bedránek. Zastavil se před výkladem a vyhlíží si zelený klobouk. Tom cinkne zvonec a vyjde Bedránek. Jdi radši dál, Vasrmánku, jdi, aby mi z tebe nenavlhlo. No a já přišel pro klobouk, řekl Čepeček a ukazuje na dlani perličku, co ztratila Škeble. Čepičář Bedránek si perličku poválil v prstech, strčil ji do kapsy a hned všecko rozhodl. No, když jsi Čepeček, nač by ti byl klobouk? Dostaneš čepec. A krok do krámu, krok zpátky a je tu s čepcem, co nosí báby. Nasadil čepec Čepečkovi na hlavu a nechal ho tam stát pro tradedé městečku. Čepeček chce čepec sundat, ale nejde to. Stužka byla křížem vázaná a takovou věc vodník nerozmotá. Kdo šel kolem, ten se vodníkovi v babím čepci vysmál. Čepeček šmydl rukama a prosil: lidi, copak v nikom není kousek smilování, vždyť budu v rybníce pro smích i podoustvím. Jeden se vodníka bál, jiný byl škodolibec a tak tam Čepečka nechali stát. Až vyšla Bedránkova dcera Márinka. Děvče to bylo do týdne navdávání a pěkná, pěkná byla, až srdce trnulo. Zastavila se u Čepečka a řekla: kdyby si trochu postál, já bych ti ten čepec sundala. Bez čepce dostal Čepeček znovu svou vodnickou důstojnost a povídá: tuhle máš, Márinko, rybí penízek. Až ti budou ubližovat, pohlaď ho mezi prsty. Márinka věří nevěří, schovala penízek do kapsy a Čepeček odešel do rybníka. Za týden byla ta svatba. Ženichem byl Honzík, chlapec rovna jako k Márince soustruhovaný. Přijel v kočárku, vpředu jde bílý kůň. A Honzík povídá: tak si, pan táto Bedránku, přicházím pro Mariánku. Dejte mi ji a já si ji odvezu na svatbu, aby se nic nezmeškalo. Jenže čepičář Bedránek na to: jak se na tebe, Honzíku, dívám, je tu jedna věc, pro kterou se svatba maličko pozdrží. No, podívej se na sebe. Honzík vytáhne zrcátko, ale nemůže na sobě najít chybu. No, co ten tvůj klobouk? Křikl Bedránek. To, že je nějaký svatební klobouk, není na něm ani plíšek, ani cingrlátko. Honzík zastrčil zrcátko zpátky do kapsy. A to já vám tedy, pan táto, opici v klobouku z plíšky dělat nebudu. V tu chvíli se čepičář Bedránek tuze urazil pro klobouk, co zvlášť vyšmukoval pro ženicha Honzíka. Nechceš klobouk? Nedám ti ani Márinku. A aby svatba nemohla odjet, skočil do dílny pro nůž a přeřezal bílému Valáškovi postraňky. Alá! A Valášek karé přes ring a pryč. No, za chvíli bude svatba zmeškaná, rozplakala se Márinka. A Honzík domlouval: mějte rozum, pan táto, nechtěl si klobouk, nedostaneš ani Márinku. Jinou písničku čepičář neznal a pořád s ní dokola. Slzy máčely Márinčin závoj na hadírek a do Honzíka začala vstupovat zlá zlost. To teda mordios! Ale když už té svatbě bylo málem amen, Márinka si vzpomněla. Sahla do kapsy pro rybí penízek a pomnula ho v prstech. V tu chvíli tam po mokré cestě přiběhl vodní Čepeček. Jen se rozhlídnul a už se ve všem vyznal. Převrhl se přes hlavu, řekl tajné slovo a je z něho bílý kůň jak z císařovy maštale. Oprať a postraňky má ten šimlík vinuté ze zelené řasy. Ženichovi Honzíkovi nikdo nemusel dvakrát. Skočil, přitahl šimlíka ke kočárku a už se šimlík nese s kočárkem prostředkem silnice. Márinka s Honzíkem se vezou v polštářích jako císařovna s císařem a rovnou na tu svatbu.

0: až jednou. Víte, co udělám, až jednou bude na zemi všechno v pořádku? Až budou žít všichni lidé rozumně a bude věčný mír? To budu mít svou bílou štíhlou loď. A s tou bílou štíhlou lodí popluji až tam, co je to zelenomodré, čistounké moře. To moře bude prohřáté od slunce a uprostřed toho moře zastavím. A potom začnu tichounce pískat jednu takovou tajemnou písničku. A tu začnou odevšad připlouvat duhové rybičky a budou naslouchat. Až jich bude mnoho, přemnoho, začnou vystrkovat z vody růžové tlamičky a začnou tu tajemnou písničku tichounce zpívat. I začneme pomalu plout od ostrova k ostrovu, od pobřeží k pobřeží a stále budeme všichni zpívat tu tajemnou písničku. A všude budou přibíhat na břeh lidé a děti a zvířátka, budou přilétat ptáci a motýly a všichni budou s podivem naslouchat té tajemné písni a budou pozvolna přidávat své hlasy k našim hlasům. Když tak obeplujeme všechno kolem dokola, bude tou písní znít celý svět a každému bude, jako by tu píseň pradávno znal, jako by ji měl odjakživa uloženou v srdci. A všichni se přitom budou usmívat a budou se držet za ruce. A i když bude mít každý jinou tvář, v srdci budou mít všichni společnou radost a lásku. Nad námi budou zářit zelené, stříbrné, zlaté i rudé hvězdy a bronzový měsíc a jasné, hřejivé slunce. Ale my budeme všichni dobře vědět, že ze všech nejkrásnější je naše země. A potom, v kterou si chvíli, otočím svou štíhlou loď a pojedu domů. Protože to nejhezčí místo na světě bude vždycky doma. U maminky.
1: Jednou ráno chodila maková panenka po makovém poli a sbírala do kapsy u sukně kapky rosy. Motýl Emanuel zatím lítal od květu ke květu a všude smekl cylindr a řekl: přeju rozkvetlé, dobré jitro. Když maková panenka nazbírala plnou kapsu rosy, trochu se nad tím zamyslila a řekla: tak opravdu nevím, proč vlastně jsem tu rosu sbírala. Jen dopověděla, přiběhl od lesa žalud. Neměl čepičku, byl poděšený a celý zelený strachem. Pro pětran, Emanueli, honem mi půjč cylindr. Ten já nikomu nikdy nepůjčím, povídá motýl Emanuel. Hned mu dej ten cylindr, řekla maková panenka. Co pak nevidíš, že někde ztratil čepičku? Emanuel smekl cylindr a žalud šup s cylindrem na hlavu. Vypadal teď jako souce a stalo se to právě včas. V lese zapraskaly větvičky, ozvalo se klení a hromování a z houšti vyběhl loupežníček Burásek. Hromcí baba prsk, z lesa mi utekl žalud a někde tady je. Burásek nebyl větší než větívka mechu, ale rozlížel se tak ostře, až to přesekávalo stébla trávy. Žalud opatrně ustoupil do stínu a postrčil si cylindr do očí.
2: Hromcí baba prsk, povídá Burásek makové panence. A já si ten žalud najdu.
1: A co kdybych ti zatancovala, řekla panenka, aby Buráskovi odvedla myšlenky od žaludu.
2: Pche, neřekl tak ani tak Burásek.
1: Panenka se dala do tance, až bylo z červené sukničky kolo. Vznesl se taky motýl Emanuel a vyváděl ve vzduchu vybrlata, aby loupežník zapomněl na žalud. Jenže loupežníček Burásek se na to všechno díval a nedíval a občas mávnul rukou.
2: Hromcí baba pask!
1: Očima prohledával trávu a v tom uviděl smrtelně bledý žalud, jak se opírá o stéblo třeslice. Jenže ten žalud měl na hlavě cylindr jako souce.
2: Burásek se úctivě uklonil. Klaním se, pane souce. Neviděl jste tu někde žalud? Utekl mi z lesa a já ho musím chytit.
1: Žalud by byl nejraději zmizel celý v cylindru. Burásek se na něj dívá pořád ostřeji.
2: Hromcí baba prsk. Něco se mi na vás nezdá, pane souce.
1: A Burásek sahá souci po cylindru. V tom ale motýl Emanuel vrazil do kytky, co tam kvetla tak prudce, až se zaprášilo zlatým práškem. A všecko to bletělo Buráskovi do očí.
2: Hromcí baba prsk, co jsi mi to Emanueli hodil do očí? Křikl Burásek a zlostně dupl.
1: A jak dupl, udělalo to v zemi jamku, žalud do ní skočil, panenka na něj přihrábla hlínu a zalila ji rosou z kapsy u sukně. Na tom místě pak vyrostl vysoký dub. A ať pod něj loupežníček Burásek přišel za větru, nebo včas, kdy se nehnulo ani holubí pírko, hodil po něm ten dub tvrdým žaludem.
3: Jak chtěl Trautenberg dát Kubu na vojnu. Tentokrát si podzim přispíšil. Stromy byly strakaté jako šátky o jarmarce, šípky a hlohy jako korále. Ale co všechny krásy světa, když oči pláčou a srdce neutěšíš? Anče, co chvíli slzama zem kropila, polívku solila. A Kuba se jí raději obloukem vyhýbal, aby nemusel držet vyčítavé pohledy. Marně pak s Hajným vedli dlouhé řeči, jak a co a kterak. Hlavu měli jako vosí báň, ale nic kloudného nevymysleli. A práce jim nešla ani šejdrem.
4: Po svačince si Trautenberg vždycky schrupl a probudil ho až poledne z rokytnické věže. Koukne na stůl a tam nic, ani smítečko. Vlítl do kuchyně jako kulový blesk.
5: Himmlaudon, co je to za moresy? To se mám prosit do oběd? Poledne už odzvonili.
4: Poledne odzvonili a taky je požních.
5: Co mají žně dělat s mým obědem?
4: S vaším obědem nic, ale s naší svatbou. Kolikrát jste už říkal, až bude požních, až jaká bude úroda. Urodilo se, že sýpky praskají a my s Kubičkem jen čekáme. Kubo, řekni taky něco.
3: Ale Kuba mlčí jako ten špalek, co na něm štípe dříví, rameny krčí, očima uhýbá. Svatej by s ním ztratil trpělivost.
4: To mám v tobě pěknou oporu. Všechno, aby ženská na tomhle světě vydržela a vyustovala, když chce kousek toho štěstí. Co pak to dělám pro sebe?
6: Tobě se to mluví, ale co pak to jde? Poroučit milost pánovi.
4: A kde už se mám dočkat zastání, když ne u tebe?
3: Milost, pane, ráčej odpustit, ale sliby se mají plnit.
5: Jaký sliby? A vůbec, co je tobě do toho?
3: Ráčej odpustit, ale je a není. Příkladně, kdybych teď s vaším dovolením byl na vašem místě A Krakonoš se mě zeptal, kdyže bude ta svatba. Co bych mu řekl, když jsem tedy, jako vy, tu svatbu dávno svatosvatě slíbil?
4: Hajnej, jak měl ruce breptavý, tak tohle byla trefa. Nad lidi Trautenberg to byl pán, ale s Krakonošem měl vítr, i když se ho snažil tu podfouknout, tam ošidit. Navíc mu teď kručí v břiše, outroby se hladem kroutí a to člověk kejvne na všecko.
5: Pro mě, za mě, ať je teda ta svatba třeba od neděle za týden. A teď chci oběd, nebo si mě Himmellaudo nepřejte.
3: Jako když kočár odšlajfuje či vantroky spustí. Kuba rozsekl jednou ranou dva bukové špalky, rozhycoval kamna. Anše vařila, pekla, smažila a hajný nestačil běhat starýři, pekáči a mísami, sečbány a lahvemi, aby se milost pán do té svatby samým hladem neroznemohl, nebo si to nedej pánbů nerozmyslel. Jenže svatba trvá den, život do smrti. A tak Anče ze starostí nevychází.
4: Jak jen my si ten život budeme richtovat? Vejbavu mám nachystanou. Drobek toho nádobí jsme si pořídili o jarmarcích. Pár kousků nábytku jste s hajným stloukli už na předloňskej podzim. Ale co je to všechno platný, když nemáme kde hlavu složit? Natož nějaký to štáchlový.
3: Jedna rada by tu byla pěkně, prosím. A hajný vyložil co a kde a jak a kterak. Poslouchali ani nedutali. Anče ti nejdřív oskly oči, pak se jí v nich rozsvítila světýlka a když hajný domluvil, popadla ho kolem krku a dala mu z každé strany štípanou.
6: No jo, ale co milost pán?
4: S tím já si poradím. Já vím, jak na něj. Tu máš, Kubíčku, taky pusu, aby ti neukáplo na srdíčko. Tisíckrát prosím za odpuštění, milost pane, že jsem se omeškala s obědem. Už se to víckrát nestane.
3: Trautenberg si nacpal teřich jako o velikém svátku a tak měl dobrou náladu. Ne, že by se usmíval, nebo snad dokonce poděkoval či pochválil. Akorát neulákal.
5: To bych prosil. Aspoň budu dřív večeřet.
4: Vidíte, milost pane, já samou starosti nevím, co vám k ty večeři udělám. Vždyť my se, milost pane, po té svatbě, co nám ráčíte tu druhou neděli vystrojit, nemáme kam podít.
3: Chodit na Trautenberka se starostmi, když chce v klidu trávit, to je jako přivolávat bouřku. Popadne ho zlost, a zlost je na trávení to nejhorší. Trautenberg to ví a vsteká se tuplem.
5: To si vás mám nastěhovat do salonu.
4: I kde pak, milost pane, my jsme jen obyčejní lidi. Ale kdybyste nám ráčil nechat ten vejměnek, co v něm bydlel neboštík šafář vašeho neboštíka, milost pan táty, my bychom si ho s Kubíčkem porychtovali.
5: Kým, Lauron, co si myslíš, krucajz element? Dneska vám dám vejměnek, zítra budete chtít barák.
4: Nestálo by vás to ani krejcár. Ale vy tomu jistě ráčíte rozumět líp. Tak my se s Kubičkem poohlídnem po něčem ve vsi.
5: To bych tu měl být přes noc sám. A co když se mi udělá zlé? Nebo budu mít hlad? Himmelhergot, jednou mě sloužíte, tak si ten vejměnek vemte.
4: Máko,
5: ale budete za něj platit. Kam bych přišel, Donnerwetter.
4: A je kolem vejměňku jeden schon. Kuba vyměňuje staré došky, aby nezatejkal. Hajnej bílí stěny zevnitř i zvenčí. Anče drhne, smejčí, uklízí. Kde by jí zbyl čas na nějaké vyvařování? A tak má Trautenberg k snídani chleba s tvarohem, k obědu studenou flákotu a k večeři, co je zrovna po ruce. I pro pivo musel do sklepa sám.
5: Nejdřív zařizování, potom cukrování a nakonec jim ještě budu sloužit já. Ale počkejte, ještě jste z kostela nepřišli a já se postarám, abyste tam ani nešli.
3: Vymyslet něco kalého pro hospodářství nebo snad pro lidi, na to Trautenberga neužil. Za to pro darebnosti nemusel chodit daleko, jako by měl v hlavě jarmárku se samým neřádstvem. Vytáhl struhlý papír, přiřízl brk, psal, dopsal, zapečetil a schání se po hajném, že půjde se psaním.
4: Milost pane, nemohlo by to počkat do večera? On má hajnej bílit ještě jednu zeď?
5: Himlaudon, slouží u mě nebo u tebe?
3: Hajný honem nechal zeď zdí, navlékl si čistou kazajku a upaluje, co mu nohy stačí, ještě aby milost pán ze samého vzteku mladým ten vejměnek vzal.
7: Kam s tím kvaltem, hajnej?
3: Uctivý pozdravení, jemnost pane Krakonoši, nesu psaní na poštu. Milost pán nařídil, že ještě dneska musí poslat spěšného kurýra na císařskou kancelář. Tak to bude něco důležitýho.
7: No, to bude. Císařský kanceláři se nepíše pozdrav pánbu a jak se pořád máte. No, když to tak pospíchá, stavím se ti s tím psaním v jílemnici u poštmistra. Mám to při cestě.
3: Úctivě děkuju, jemnost pane Krakonoši. To mám štěstí, že jsem vás natrefil. To já ještě do večera dobílím celý vejměnek i s podezdívkou, aby do pozejcka vyschl a mladí přišli z kostela rovnou do svýho. Ale jestli můžu ještě prosit, jemnost pane Krakonoši, kdybyste do té doby ráčil nechat pěkný počasí, ono to líp schne.
7: Bez starosti, jajnej. Sluníčko bude pálit jako ožních. A na svatbu jim přichystám vodňavej deštíček, aby jim napršelo štěstí.
3: Na 100 000krát děkuju, jemnost pane Krakonoši.
7: Neděkuju, a běž, aby ti na to bílení nestvrdlo vápno. Ať tady do smrti nekrakonošuju, jestli Trautenberg nechystá nějakou špatnost.
3: Krakonoš přivolal vítr a ten jedním fukem rozbalil psaní i s Trautenbergovou pečetí. Cizí psaní se číst nemají. Ale má-li člověk hasit sousedovi stodolu, musí šlápnout na jeho trávník a dobrému úmyslu je předem odpuštěno.
7: Tímto oznamuju jejich excelencím císařské kanceláři, že na mém panství nachází se Pacholek
5: Kuba, urostlý a statný, jehož tímto ze svých služeb propouštím pro čest a slávu císařského vojska, jakož i pro odměnu, která za jednoho každého vojáka jeho pánu přísluší. Tak.
7: Tak, tentokrát se Trautenbergu odměny dočká.
4: Uběhl týden. Druhý už se taky valil z kopečka. Anče zadělala na svatební koláče a honila hajného i Kubu, aby jí nosili borové koráby. Na těch se upečou koláče jako dech. když tu do dvora mašírují čtyři vojáci a v čele kaprál jako hora.
7: Jeho excelence, pán Strautenberka?
8: K vašim službám, pane důstojník, pán Strautenberka osobně.
7: Vyhlašuje se tímto, že Kuba, poddaný pána Strautenberka, je odveden k císařskému vojsku, kde bude věrně sloužit 14 let.
4: Co? Možný.
6: To není možný.
4: Milost, pane, vždyť se máme na pozejtří brát.
8: Máte, nemáte. Proti císař pánovi jsem já, malej pán. Je to pro mé panství velká čest a doufám, že nebudu škodnej. Můj Kuba vydá za 10 vojáků.
3: Anče ti tečou slzy dvěma proudy. Spíná ruce před Trautenberkem. Ten jen krčí rameny a má co dělat, aby se neušklíbl. Klekne před vojáky.
4: Pro lásku boží, to nemůže být pravda. Pane důstojníku, vy jste se určitě spletli.
3: Vojáci zmizeli i s kaprálem a místo nich tu stojí sám Krakonoš.
7: Nikdo se nesplet. Trautenberg chtěl prodat Kubu na vojnu.
8: Já ne. Vždyť já ho potřebuju. Kde budu teď schánět pacholka?
7: A kdo psal tenhle list? Kdo nabízel Kubu za vojáka císařské kanceláři?
8: A když oni se starají víc o sebe? Vejměnek si štafírujou, pořádního jídla se dočkat nemůžu.
4: A proto jste nám chtěl zkazit život? Tak tohle vám, milost pane, do smrti nezapomenu.
7: No, Trautenberku, říkal, že Kuba stojí za 10 vojáků. Tak ty teď těch 10 vojáků zaplatíš.
8: Kde bych vzal tolik peněz?
3: Z okna Trautenberkovy světnice vylétla truhla, co jí hajný s Kubou sotva uzvedli, žuchla o zem, až víko odskočilo a uvnitř hromada kamení. Jen na vrchu se třpití 10 zlatých dukátů.
4: Mankote.
7: Zvírej, Kubo, jsou tvoje. Vydáš přece za 10.
8: Jsem žebrák, úplný žebrák.
7: Vždyť jsi to prorokoval, tak si nestěžuj.
8: Ale jak já k tomu přijdu?
7: A to je málo chtít tak hanebně okrást dobrý lidi o kousek toho štěstí a trochu radosti. Zasloužil bys, abych na tu vojnu poslal tebe.
8: Mne? A proč mne?
4: Kubíčku.
8: Anče.
4: Já tomu ještě pořád nemůžu věřit. Jemnost, pane Krakonoši, jak se vám odvděčíme?
7: No, pozvete mě na svatbu. Ať se tak jednou najím svatebních koláčů.
3: Trautenberg ještě dlouho naříkal a lamentoval nad prázdnou truhlou a marně si hlavu lámal, jak mohl Krakonoš přijít k jeho dopisu.
4: A vůbec ho nenapadlo, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní spadne. Protože člověk, ať už je svět všelijaký, nakonec si vždycky lehne, jak si sám ustlal.

0: Čendova maminka dobře vaří. Vždycky, když si u ní děti hrají, pozve Čendova maminka Eva na něco dobrého. Třeba na palačinky, nebo na puding s meruňkami, nebo na ovocný salát z oříšky. Mařenčina maminka vaří taky dobré věci, jako třeba nudle se špenátem nebo květák s vajíčky, ale takové lahůdky, jako teta Eva, nedělá. A tak Mařenka chodí ráda k Čendovi domu na svačinu a hrát si s Čendou a s medvědem. Strejda Jirka, teta Eva, Čenda, Tereza, která už chodí do 6. třídy a hraje na klavír, Mařenka a medvěd sedí u stolu a jedí polévku. Je moc dobrá a plavou v ní písmenka. Jak se dělají písmenka do polívky? Zeptá se Čenda. Strejda Jirka mu odpoví. Na to je takový zvláštní psací stroj. Musí se udělat těsto a vyválet, až je tenké jako papír. Pak se vloží do toho psacího stroje a píše se. Napíše se třeba, dneska bych měl chuť na polívku, ve které budou plavat kousky mrkve, hrášek a zelená petrželka. Pak se u toho stroje dole otevřou taková dvířka a vypadnou písmenka. Ta se hodí do vody a je z toho přesně taková polívka, jak bylo na tom stroji napsáno. Terezo, zvedni hlavu, couráš si vlasy v talíři. Tereza zvedne hlavu a teta Eva vstane a zaplete Tereze vlasy vzadu do copu, aby se jí nemáchaly v jídle. Nám ve školce dělají polívku s rýží. Vypadá to jako zuby. My jí říkáme zubová. Já ji nemám rád, řekne Čenda. Správně, to taky je zubová polívka. To jsou po světě takové sběrny, kam lidi a děti nosí zuby, které jim vypadnou, stejně jako my vozíme do sběru železný šrot, když něco vyměníme na autě. Musí to ale být zuby zdravé. A víc se platí za zuby mléčné. Ty se pak dlouho vaří ve vodě, až změknou, a to je ta zubová polívka, kterou ty, Čendo, nemáš rád. Já se ti ani nedivím, řekne strejda Jirka a odstrčí talíř. Ale když si budete schovávat zuby, které vám odteď vypadnou, tak já vám z nich uvařím polívku, kterou slupnete jedna, dvě. Mně vypadl jeden zub a ztratil se mi, řekla Mařenka. A mně vypadly dva, ale ten jeden byl zkažený. Mám je v krabičce, řekl Čenda. Ze zkažených zubů ovšem polívku nevařím, to doufám, chápeš, řekne strejda Jirka. Musíte vést takové řeči u oběda, zeptá se teta Eva. Tereza vyprskne, zakucká se a musí odejít do koupelny. Je slyšet, jak teče voda. Když tak slyším, jak teče voda, tak si uvědomuji, že vy určitě nevíte, jak se dělá polívka s kapáním, pokračuje strejda Jirka. No, to vzniklo za starých dávných časů, kdy se často člověku stalo, že byl zavřen do hladomorny. V hladomorně, jak známo, nedostávají vězňové nic k jídlu, aby byli co nejdříve umořeni hladem. Jenomže jeden velmi důvtipný rytíř zjistil, že v té jeho hladomorně kape ze stropu a nastavil k tomu místu svou přilbici. Voda, která ze stropu kapala, protékala předtím královskou zahradou a nasákla do sebe výživné látky ze všeho ovoce a zeleniny, co se tam pěstovalo, a dokonce i z ptačích vajíček, protože v té zahradě žilo mnoho ptáků a někteří měli hnízda při zemi. Tahle výživná voda zachránila rytíři život do té doby, než jeho přátelé dobili hradu, kde byl rytíř uvězněn, a vysvobodili ho. Jistě nemusím zdůrazňovat, že byl živ a zdráv a krásnější než předtím. Na památku toho divu se v celém světě vaří polévka s kapáním, která je obzvlášť výživná. A co budeme mít jako druhé jídlo? Zeptá se Čenda. Mařenka kulí oči a poliká slzy, protože při vyprávění o uvězněném rytíři si vzpomněla na maminku, uvězněnou v nemocnici, a její dopláče. Bramborové šišky, řekne Eva Čendova maminka. No to je výborné, ty já mám hrozně rád, raduje se strejda Jirka. Teď nás může těšit, že jsme se v létě dobře starali o zásoby a nazbírali jsme si dost těch bramborových šišek, zrovna když byly zralé. Haha, teď stačí jenom sáhnout do mrazáku a máme oběd.
1: Tato, nech už toho, nebo se udusím,
0: řekne s plnou pusou Tereza a honem zase musí do koupelny. No co, Mařenko, ty přece nejsi tak hloupá jako naše Tereza a určitě víš, že bramborové šišky jsou plodem stromu bramborovníku a že se musí sbírat při slunce západu přesně ten den, kdy z bramborovníku spadnou. Potom totiž přijdou sisly, ježci a myši a všechny šišky sežerou a odtahají do svých děr.
2: Strejdo, to není pravda, usměje se Mařenka.
0: Je to pravda, přísahám. Bramborové šišky se ovšem dají také napodobit. To se vezmou brambory a uvaří se a nastrouhají a do toho se přidá mouka a vajíčko a z toho těsto a z toho těsta se pak vyválejí šišky. Ty napodobené však nikdy nejsou tak dobré a zdravé, jako ty pravé, sebrané pod stromem bramborovníkem. Tak se do nich pojďte pustit, ať vidíte a ochutnáte, že si vůbec nevymýšlím. Pustili se do bramborových šišek s mákem a byly opravdu mnohem lepší, než když je mají k obědu v jídelně ve škole a ve školce. V jídelně určitě dělají ty napodobené. Kdo by taky sbíral šišky pod bramborovníkem o prázdninách? Slyšel jsi to, medvěde? Pošeptá Mařenka medvědovi do ucha. Medvěd sedí u stolu, ale nejí, protože on je divoké zvíře, které nikdy nejí v přítomnosti lidí, dokonce ani v přítomnosti dětí ne. Bylo to moc dobré, řekne strejda Jirka tetě Evě a pohladí. Abychom dali najevo uznání, umyjeme s Terezou nádobí. Mařenka a Čenda si půjdou na chvíli lehnout a maminka jim přečte pohádku. Až budeme s Terezou hotovi s nádobím, přijdeme si vás zkontrolovat, jestli všichni tři pěkně spíte. Všichni čtyři, řekne Čenda a zvedne ze židle medvěda. Teta Eva přečetla dětem jednu pohádku a při druhé už spala.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Pohádka o Anče, která se nemila a smrděla. Každý, kdo Anču znal, řekl: no, to milé a slušné děvčátko, jen se nechce mít a smrdí. A byla to pravda. Anča chodila celá umouněná, špinavá a smradlavá, protože si nemila ruce, obličej ani krk. Každý by mohl říct, že za to mohou Ančini ustaraní rodiče. To však nebyla pravda. Starostliví rodiče se každý den myli. Dokonce i babička a dědeček se myli, i kočka Čičínka se myla, jen Anča se nemila. Nechtělo se jí. I Ančiny hračky byly celé špinavé. Panenka a plyšový medvěd byly pokryty vrstvou lepkavé špíny a každý, kdo vstoupil do Ančina pokoje, hned odtamtud utíkal, protože si myslel, že vešel do plechu zlého, umouněného zvířete, které spí v posteli a hraje si s panenkami. Starostliví rodiče jednou za čas všechny panenky a medvěda umyli, ale bylo to zbytečné. Jen co se Anča vrátila ze školy, všechno zašpinila a uválela a oni mohli začít znova. každý, kdo znal Ančiny starostlivé rodiče, říkal: takový milí a slušní lidé a neumějí si poradit se svojí ušmudlanou dcerou Ančou. Byla to pravda, neuměli. Vyzkoušeli všechno, co se dalo, ale za chvíli byla Anča opět špinavá a smrděla. Rodičům to vlastně ani nevadilo. Na Ančin zápach si už zvykli, ale vadilo to učitelkám ve škole. Každý, kdo znal učitelky ze školy, říkal: takové přijdou na kontrolu, ani se člověk nenadá. A byla to pravda. Učitelky jednoho dne zazvonily u dveří, přísně se dívali skrz brýle, dávali podivné otázky a všechno si zapisovali do tlustých učitelských zápisníků.
5: Vidí starostliví rodiče, jo, že jejich dcera Anča se nemije a smrdí?
4: Zeptala se jedna z nich. Starostliví rodiče zmateně přikývli. Učitelky sevřely rty do tenkých přísných čárek.
5: A vědí starostliví rodiče, že smradlavé děti do školy nepatří.
4: Rodiče jen sklopili hlavy. My jsme si mysleli, že Anča smrdí jen doma, odpověděl nesměle otec.

0: si s panenkou. Anča měla špinavé ruce, obličej a krk. Špinavá byla i panenka, plyšový medvědi a všechno, čeho se Anča dotkla. Učitelky ten strašný pohled nemohly vydržet a s křikem vyběhly ven, zapomněly a postrácely učitelské zápisníky, kabelky a čepice a utíkali někam pryč. Každý, kdo znal Anču, říkal, ta si neumeje ruce, ani kdyby jí měli špínou upadnout. A byla to pravda. Anče se nechtělo mýt ani po události s učitelkami. Ležela v posteli, dívala se na svoje špinavé ruce a sledovala, jak se starostliví rodiče vedle v kuchyni hádají. Otec křičel, takhle už to dál nejde, ty za všechno můžeš. Maminka naříkala,
1: ale strýčka Pilku odvezli popeláři, protože si ho spletli s domovním odpadem.
0: Nastalo hluboké ticho. Anča nastražila uši, ale nic neslyšela. Potom se jí zdálo, že slyší šeptání. Tatínek s maminkou se o něčem potichu dohadovali a Anča se polekala.
2: Určitě vymýšlejí nějaký plán, abych si umyla ruce, obličej a krk.
0: Druhý den zazvonil u dveří ředitel školy. Každý, kdo znal ředitele, říkal, takovýhleho ředitele bych teda nechtěl mít. A byla to pravda. Ředitel byl obludný chláp se zůřivě vyvalenýma očima.
3: Víte o tom, že vaše dcera Anča se nemije a smrdí?
0: Řval na otce, který mu otevřel dveře. Otec se překvapením celý rozklepal.
3: A víte o tom, že ve škole je zakázáno nemít se a smrdět?
0: Pokračoval ředitel.
4: My jsme vyzkoušeli všechno, co se dalo.
0: Plačtivě naříkal otec. Maminka lomila rukama.
4: Naše Anča se myje, ale cestou do školy se zašpiní.
3: Chcete snad říct, že za vaši smradlavou Anču může naše škola?
0: Rozčilil se ředitel. Starostliví rodiče se vylekaně přikrčili.
3: Zakazuju vaší Anče chodit do školy. Smradlaví žáci nemají v naší škole co hledat.
0: Křičel ředitel slavnostně, až se třásla okna. Rodiče se rozplakali. Ředitel se otočil, odpochodoval pryč a ze schodů se ještě dlouho nesly jeho rozčilené výkřiky.
3: To jsem v životě nezažil, smrduta, Anča, hamba.
0: Večer, když celý dům stichl, Anča opět slyšela z kuchyně hlasy. Otec křičel, a kdo teď bydlí v chlívě pastříčku Pilkovi? Maminka naříkala.
4: Nikdo, všichni se míjí. Do chléva se jim nechce.
0: A jsi si jistá, že strýček Pilka se nevrátí? Maminka naříkala.
4: Prohledali jsme všechna smetiště a strýčka Pilku jsme nenašli.
0: Nastalo ticho. Anča se vylekaně schovala pod svou smradlavou postel. Opět se jí zdálo, že rodiče kují nějaký plán.
2: Například, že přestěhují Anču z jejího pokojíku do koupelny, tam ji budou zamykat a ven bude moc vyjít jen tehdy, když bude umytá. Spát bude ve vaně a jíst z umyvadla. Nebo každý den stačí Anču do pračky a vyperují.
0: Ale Anča se mýlila. Každý, kdo znal starostlivé rodiče, říkal, však oni tu smrdlavou Anču nějak doběhnou. A byla to pravda. Jednou v noci naložili starostliví rodiče Anču do auta a odvezli ji kamsi za město. Tam našli prázdný chlév po strýci Pilkovi, Anču do něj zavřeli a potom odešli pryč. Už měli dost Ančiných špinavých rukou, obličeje i krku. Už měli dost Ančina smradlavého pokojíku. Už nechtěli, aby je kontrolovali přísné učitelky a zuřivý ředitel školy a stejně se jim nechtělo vymýšlet nové a nové způsoby, jak naučit Anču čistotě. A tak zůstala Anča ve chlevě. Nemusela se mýt a mohla smrdět, jak chtěla. Starostliví rodiče ji každou neděli navštívili a povídali jí, co je nového. Přinesli koláče, brambory a řízek a spokojně se dívali do chléva dírou v dřevěných deskách a radovali se, jak Anče chutná. Občas jí dali i čokoládu nebo sladkosti, ven jí však nepustili. Každý, kdo znal Anču, říkal, je to milé a slušné děvčátko, jen se jí nechce mít a smrdí a proto musí být zavřen.

A ve chlévě. Nuže, tak to skončí. Všichni umouněnci a smraďoši, milé děti. Ha!

0: 6 hodin.
1: Mami, jsi ráda, že máme Beníka?
2: To víš, že jsem. Jdi se umít. Už si nehraj.
1: Pojď, Beníku, ať jsi fešák.
2: Luboš má v Kamenici tatínka. Mají králíky. A taky kocoura. Vepříka. Jel bys dědu. Dědu jsi si vždycky přál, ne? Tak a už toho mám dost. Zkazit něco hezkýho to dovede každej. Třeba i já nebo Luboš. Ale ty jsi přece prima kluk. A s těma kartáčkama to byl docela dobrý nápad. V každý rodině mají být tři.
1: Teď my taky jsme. Ty, já a pes.
3: Zase jsem měla ten naléhavý pocit, že ne já, ale všichni kolem mě si osobují právo rozhodovat o mém životě. Proč mě vždycky všichni chytí do pasti a já musím dělat, co oni chtějí? Proč se jen Luboš vrátil a zasáhl do našeho života jako uragán? Proč se s ním vůbec musím bavit? Abych neranila malého chlapce, musím ho ještě hájit. Už to nesnesu.
4: Poslední generálka, třetí jednání, prosím se o listy na scénu, na scénu.
5: Začne postupovat panstvo. Dole bude legrace. Spartaka nám zapíchnou a Frigie pozvedne meč.
2: Co se děje?
6: Dneska jsem čekal 2 hodiny.
2: Nemůžu Vaška nutit násilím, abyste mluvil.
4: Prosím solisty, Spartakus Frigie na scénu.
6: Ani se neukázal. Zrádnější než 8000. Ano, já už to prostě nevydržím.
2: Vašek na tebe čekal 8 let a ty to nevydržíš pár dní.
6: Jenže já musím ráno na vlak.
4: Frigie, na scénu.
2: A co kdyby si ty hory nechali jednou plavat?
6: Nemůžu nechat ve štychu celou výpravu.
2: Vždycky se přiřítíš jako lavina.
6: Už byla si mě ty, Anu. Já bych nedokázal. Přečíš si v novinách, že se někdo šťastně vrátil, že žije a rovnou mu vysrojit funus.
2: A co jsem měla Vaškovi říct, když se začal ptát po tátovi?
6: Ty jsi na mě čekala ještě rok, než začal mluvit.
2: Ještě 3, než začal myslet.
6: Jestli po tomhle světě chodil kuň, tak jsem to byl já.
2: Nemusíš se omlouvat, dneska jsi mi úplně lhostejný.
6: To neříkej. Na trucování máme 8letýho kluka.
4: Haničko, výstup.
3: Moje nervy napjaté k prasknutí povolily. Na scénu jsem nevtančila. Po točitém schodišti jsem letěla dolů a zůstala viset v provazišti.
7: Moment. Návštěvy jsou ve středu.
6: Já tu mám ženu.
3: Se zlomenou nohou jsem skončila v nemocnici.
6: Vašek se ztratil.
2: Co si to vymýšlíš?
6: Tak jsem zazvonila a řekl jsem mu, že jsi si zlámala nohu, jako by ho popad amok. A než jsem stačil zbalit věci, tak byl kluk v trapu. Hodinu jsem ho hledal po sídlišti.
2: Prosím tě, nejanči, teď už je dávno doma.
6: On už tady byl. V Praze je Bůh ví kolik nemocnic a on se trefí do tý jediný správný. Máme to chytrý dítě, viď? Proč se na nás tak dívá?
2: To je moje matka. Dohlídni, ať má úkoly v pořádku, a než odjedeš, tak dej klíče do schránky. Jdi už.
7: To jsou způsoby. Tak vy spolu máte dítě, jo? No to mi teda vysvětlí. To byl ten rošťák?
2: Jestli se ti dva nesmíří, já to nepřežiju.
8: Mírném vlahem večerním svitu se k sobě řadí nepřehledné řetězy vrcholů. Poslední oblaka se převalují nad ledovými velikány. Jen 10 minut si horolezec Hermann Bůhl dopřeje na vrcholu, o který se bojovalo 50 let.
6: Proč si mi neřekl, že máš v nemocnici babičku? Už jakou jsem měl o tebe starost?
8: Na 8000 leží černočerná noc, jedinečná v boji o himalajské velikány. Mezi skalisky, bez stanu, bez jídla a pití, musí přemožitel vrcholu vyčkat do svítání. Ani vánek se ho nedotkne, ani sněhová vločka se mu nepoloží na ramene. Mráz neklesne hlouběji než na 20 stupňů pod nulou. Tak nějak divně, docela divně se chová osmitisícovka, která se právě musela podat noze člověka. Zuřiví bohové Nanga Parbatu spí.
6: Zůste na tu přes noc, aby si nemusel k Valentům.
8: Vnitřní slunce zalilo sněhová pole. Opatrně vedou paprsky vyčerpaného horolezce dolů. Ale ta cesta zpátky, což pak je bez konce. Ne, kamarádi, jdou mu naproti. Ještě 100 metrů, 50, 10. Padnou si do náruče a po tváři jim stékají slzy radosti. Byl jsem nahoře, kamarádi. Byl to nejkrásnější den mého života.
1: Já jsem dneska nemohl přijít.
6: Proč?
1: Byl jsem po škole.
6: Ale, Maler, co?
1: No, mě nemá přijít do školy.
6: A proč?
1: Nechtěl jsem psát co.
6: Tak víš co? Já půjdu do školy místo maminky.
1: Ty přece jedeš zítra ráno do Alp.
6: Zůstanu tady s tebou.
1: Pojedeš. No. Já to s mámou zařídím. Mají totiž holky. Nemají o kamarádství ani potuchu.
6: A ty jo?
1: Já jo. Já už jsem ten sloh napsal. Co dělá táta? Můj táta je náčelník horské služby. Co řekne, to udělá. Čeká ve 3 na mě u školy. Je na něj spolehnutí. Koupil mi psa. Má zkušenosti, neboť je horolezec. Vylezl na 8000. Překonává všechny překážky. Je to dobrý kamarád.
6: Víš, jak se vytrhne klokanovi zub? Sestrojíš vodnické jeřa. Načasuješ nálož dynamitu a...
1: To nebyl klokan, ale verliba.
6: To je přece jedno.
1: Není, protože verlibě musíš dát dynamit. Kam by přece šel k zubaři.
0: 3, 2, 1.
3: Když se dnes ohlížím zpět, přepadá mě tichá nostalgie a taková zvláštní měha. Možná je to vděčnost mému malému Kolombovi, že se nevzdal a donutil mě všechno přežít a vrátit naše rozdělené životy na společnou cestu.

0: Nemyslete si však, že Pitlík byl na tom o mnoho lépe. Klepal se po tolikerém namočení zimou, když ho včely zavírali do jedné komůrky a teprve, když ho zalilo příjemné teplo, usnul. Ale o hladu vůbec nic mu nedali k večeři a také ráno marně čekal, že ho nějaká včela nakrmí. Kde pak? Nepřišla žádná, protože na vrátkách jeho komůrky bylo napsáno: tady spí Pitlík, nekrmit. Na to, že má několik koláčků v kapse, ani nevzpomněl. Jak také? Vždyť tenkrát ani nevěděl, že si něco bere. Tak co teď měl dělat, když mu nic nedali? Byl aspoň rád, že je mu teplo a prospal v komůrce celý den. Teprve večer, když včely utichly, odvážil se ven. Kde pak je kuchyně? Našel jí po tmě. Ale byla prázdná, jako vymetená, tak aspoň do spižírny. Kde pak mají včely met? Jistě v některých těch komůrkách. Tak Pitlík začal pátrat po komůrkách. Kdyby aspoň mohl do některé nakouknout. Ale včely jakoby věděli, že tam bude Pitlík šmejdit, všechny komůrky zavřeli. Tak to zkusím, nazdař Bůh, co se mi může stát, řekl si nakonec a začal otvírat jednu velikou komůrku. Buď tam bude medu, že se najím, až prasknu, nebo praskne něco jiného. Říkal si, když vylamoval vrátka. A prasklo. Najednou bác a romský chlape, co mě tu budíš? Nevidíš, že ještě spím? A jak se to tu kroutíš? Nevíš, jak máš stát před pánem? Zval na něj kdosi takovým bzučivým hlasem, jako nějaká trumpeta. A tu se celý úl probudil. Pro pána krále, vždyť Pitlík probudil trubce včelího samečka. A vzdal to kozel, co o jednoho trubce stalo se něco horšího. Vzbudili se i ostatní trubci. Teprve se v komůrkách proměňovali z červíčků ve včelí samečky. Bylo jich tam habaděj, plno plničko, ale teď všichni lámali dvířka svých komůrek a drali se ven. Pro pána krále a paní královou, kdo pak nám vzbudil trubce? Bědovali zděšené včely, vždyť měli ještě celé dva dny spát. Zkrátka úl nebyl na narození trubců ještě vůbec připraven. Byl z toho strašný poprask, trubci troubili jako o posledním soudu, dělnice klopítali přes košťata, dvě kuchařky spadly do hrnců, jedna komorná natrhla královně křídlo a tři strážkyně už mysleli, že našli viníka a počali ve tmě omylem tlouci do sebe. No povídám vám, Pitlík měl štěstí, že byl blízko dveří a jak lítalo všechno sem a tam, vylezl nepozorovaně ven, roztáhl křídla a frr pryč. Třeba mu kručelo a pískalo v břiše, jako v rozbitém rádiu. Najednou se v letu do čehosi zamotal, kolem krku se mu otočily nějaké provazy, o hlavu kleplo několik trámů a prásk, bumbu, rumbu, jako po nějakém zemětřesení se zřítilo jakési lešení i s Pitlíkem na zem. Pitlík ležel vzhůru nohama, na hlavě měl káč s maltou, na noze napíchnuté pokreslené papíry. Usta tisíc hřebíků a pěti krokvic, zaklel kdosi učeně nad tou spoustou. Hroma mi do toho vrtáka bacil, zahuboval někdo druhý zase docela neučeně. Pitlík si utřel oči od malty, rozhlédl se trochu a málem vykřikl hrůzou. Nad sebou viděl dva veliké chlapíky s hrozitánskými vousy, se sekerami v rukou. Jeden byl starší, měl tak trochu bříško a druhý mladší s brýlemi učeně nasazenými na nose.
1: Byli to dva tesaříci, kteří tu stavěli domek.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Luboš, Michal a Prokop. Pan Vavřinec by si po včerejším podivném seznámení s Jehlíkem rád pospal, ale nemohl. Dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek ráno, chodil do základní umělecké školy. Měl tam tři nadané kluky, kteří se chtěli naučit hrát na trubku. A že byl právě čtvrtek, stačil si jen loknout horkého čaje, popadnout trumpetu a běžet. Luboš, Michal a Prokop už na něho ve třídě čekali.
0: Kluci, sadíme se, jaký bude mít, jo?
1: To navrhl Luboš.
0: O co? Zeptal se Michal. O párek v rohlíku, řekl Prokop. Ty, co prohrajou, se musí složit a koupit ho vítězi. Platí? Platí. Červenou a zelenou, křikl Luboš. Béžovou a hnědou, mínil Michal. Bílou a modrou, přisadil si Prokop.
1: Sotva učitel vešel do dveří, oči jim sjeli k jeho nohavicím a co uviděli, je pořádně zmátlo. Vždyť on měl obě ponožky černé. Zklamání žáku bylo tak očividné, že by trklo i slepého. Pan Vavřinec pochopil a vyhrnul si nohavice. Ponožky, jak vidíte, obě černé. A víte proč? Protože jsem včera v noci chytil lichožrouta do paskičky na myši. Luboš, Michal a Prokop koukali jako moped na Harleje. To byla noc, odfoukl si pan Vavřinec. Úplněk a měsíc jak poklice na hrnec. No, a co vy, kluci? Cvičili jste stupnice? Tak si vybalte nástroje. Kluci poslechli, ale pořád po sobě zmateně pokukovali.
0: Hihihihlíku, máš ponožku v rendlíku.
1: Zanotoval si pan Vavřinec a hned tu kratičkou melodii také vykouzil z trumpety.
0: Líbí? Zeptal se.
1: Teprve teď si všiml vyděšených obličejů svých žáků, odkašlal si a řekl přísně.
0: Tak, dost. Legrace? Začíná hodina.
1: Ještě dlouho po vyučování si Luboš s Michalem a Prokopem o něčem vzrušeně povídali, divoce gestikulovali a ukazovali si na hlavu. Pan Vavřinec si s ničím hlavu netrápil. Bylo mu tak lehce, ale zároveň tak teskně, jako už dávno ne. Hrozně rád by si s někým popovídal.
0: Jak je to dlouho, co jsem měl doma nějakou milou návštěvu, zavzpomínal. Ale bylo to tak dávno, že se při pomyšlení na ten čas a na slečnu Helenku málem rozplakal.
2: Pane, něco stalo? Moc smutný, usmíval se Karlík, když zasmušlý pan Vavřinec přecházel kolem jeho krámku. Ponožky dáme?
0: Dneska ne, Karliku. Asi si koupím láhev vína.
2: Vína, rozzářil se Liku. Vína mám a různý, bílý, červený i sladký pro slečna.
1: Pan Vavřinec popadl bez rozmýšlení láhev nějakého moravského. Víno mu vlastně nic neříkalo, za to v konzervách se vyznal. Tentokrát si vybral pravé anglické fazole v tomatové omáčce.
2: Pán má chuť, řekl uznale Liku.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

nehodí. Arara. Chrotačuník, pašík, kňourek, kaneček a prasátko. Když máš kolem kamarády, si veselé zvířátko. Chrotačuník, pašík, kňourek, prasátko a kaneček. Kdo jen bručí, kdo se mračí, ať si balí ranečky.

0: čumáče, pro mě je déšť, milý host. Krochtačumí, pašik, pňourek, kaneček a prasátko. Šmejdím, kde se co dá slupnout, dortík nebo lízátko. Krochtačumí, pašik, pňourek, prasátko a kaneček.
1: To jsem já.

svým kruhým. Krochtačuní pašik, kňourek, prasátko a kaneček a bříško šup sem šup tam. Každý den je jenom jednou berl jako dáreček.

0: Ach jo, vždycky abych čekala já na něho.
1: Mani, ty už seš tady?
0: Ne, nejsem, jak vidíš.
1: Čekáš dlouho?
0: Nečekám vůbec.
1: Tak co tu děláš?
0: Přemýšlím.
1: A na co myslíš?
0: Na nic.
1: Škoda, já myslím, že na mě.
0: No teď.
1: Aha, tak to já zase půjdu.
0: Ne, počkej, Ringo, pojď sem. Nikdo. Pojď, budeme dělat hlouposti.
1: Tak jo. Hele, převrátíme tuhle tu lavičku.
0: Ale ne, tak jsem to nemyslela.
1: A jak teda?
0: No, všimni si těch dvou na vedlejší lavičce, no.
1: Já koukám na ně, no, a co?
0: Hádej, co dělají, no?
1: No, nevím, no. On jí chce ukradnout z pusy žvejkačku.
0: Ale ne. Hurvinku, co ti dává pan Spejbl před spaním?
1: Multivitamínovou tabletku.
0: Ale to taky. Ale co? Pusu. Pusu ti nedává?
1: No, když je ještě vzhůru, když se vrátím domů, tak jo.
0: A líbí se ti líbání?
1: Ne.
0: Proč?
1: Vždyť je to nehygienické.
0: Jak to?
1: Pak to. Taťulda pořád líbal našeho kanára. A ten z toho pošel.
0: A co taková láska? Tatě nic neříká.
1: Co je s ní?
0: No, kdyby se chtěl oženit.
1: Já se ženit nebudu.
0: A proč ne?
1: To bych pak měl děti. A ty by mě ukradli všechny moje hračky.
0: Ach jo, s tebou není vůbec žádná zábava. Tak já už raději půjdu.
1: Počkej, kam jdeš?
0: K jednomu milionářovi na večeři.
1: Páně, a kam to bude?
0: K McDonaldovi.
1: A s kým tam jdeš?
0: S Jarouškem.
1: Páni, s tím třeba s prdélkou?
0: No co? Pusu? Tu mi ještě nedal. Ale brýle mi už rozbil třikrát.
1: Hele, a můžu jít s vámi?
0: Jo, ale až budeš vědět, co je to láska, měj se, haha.
1: Páni, asi si ji přece jenom vezmu. Je to třída. A navíc se jí líbím, takže má vkus. No jo, ale Lucka má zase tak krásně chlupatý morče. Ach jo.

0: Pasáček prasat. V zapadlém koutku světa bylo docela maličké království. Panoval v něm princ, který se, ačkoliv měl tak nepatrnou zemi, osmělil požádat o ruku císařovy dcery. Byl totiž tak moudrý, že se sláva jeho jména roznesla široko daleko a mnoho princezen by bylo šťastných, kdyby si je zvolil za ženu. Nyní vám povím, co udělala císařova dcera. Na hrobě otce tohoto prince vyrostl růžový keř, který kvetl pouze jednou za 5 let a vždy vyrazil jen jednu růži. Byl to však podivný květ. Pak měl princ také slavíka, který dovedl zpívat všechny písně světa. Princ vložil růži a slavíka do stříbrných skříněk a poslal je darem princezně. Princezna se právě bavila se svými dvorními dámami různými hrami, když císař nařídil přinést dary do sálu. Princezna zatleskala radostí a ihned otevřela první skříňku.
1: Jaká nádherná růže, zvolala.
2: Jak je umělecky provedená, divily se dvorní dámy.
3: Je obdivuhodná a okouzlující, řekl císař.
0: Když však princezna vzala růži do ruky, div se nerozplakala.
1: Ale otče, zvolala, vždyť je to jen skutečná růže, není umělá.
2: Opravdu je jen skutečná, opakovali dvorní dámy s opovržením.
3: Podívejme se ještě do druhé skříňky, snad je tam něco lepšího.
0: Navrhl král, otevřel ji a hle, byl v ní krásný slavík, který zpíval tak nádherně, že se opravdu nemohli na dárce.

0: jaká krása, jaká nádhera, žvatlali dámy jedna přes druhou.
1: Zpívá jako hrací tabatěrka vznešené zemřelé císařovny, pravil starý dvořenín.
0: Opravdu, vzlikl král a rozplakal se.
2: Vyrobil ho skutečný umělec,
3: podotkla princezna. Ale posel, který dary přinesl, řekl.
1: Vznešená princezno, to není umělý pták, nýbrž skutečný.
2: Je-li skutečný, pusťte ho, ať lítá,
1: nařídila princezna a pohněvala se tak, že zakázala princi, aby se představil u dvora. Princ však provedl vždy to, co si umínil. Zašpinil si obličej, oblékl roztrhané šaty a zabouchal na bránu zámku. Náhodou mu otevřel sám císař a princ se ho zeptal, zda ho může přijmout do služby. Císař se chvíli rozmýšlel, podrbal se na hlavě a pak řekl.
4: Nevím, jestli se vám to bude zamlouvat, ale potřebuji pasáka prasat. Máme jich veliké stádo.
1: Princ se nerozmýšlel, službu přijal a tak se stal pasákem prasat. Nastěhoval se do bídné komůrky nad chlévem a celý den pilně pracoval. Jakmile nastal večer, byl s prací hotov. Vyrobil krásný hrníček ozdobený zvonečky, jenž kdykoliv se v něm vařilo, zpíval.
5: Jeníčku, jeníčku, už je po všem.
1: Ale to nebylo vše. Když někdo přičichl k páře, která z něj vystupovala, i hned věděl, co kdo ve městě vaří dobrého. Princezna šla s dvorními dámami na procházku a zaslechla zpěv. Zastavila se a naslouchala, protože píseň znala a dovedla ji i zahrát, byť jen jedním prstem. Poslala k pasáčkovi dvorní dámu, aby se ho zeptala, zač ten nástroj prodá.
6: Zač prodáš ten hrníček?
1: Ptala se dvorní dáma.
6: Za nic jiného než za 10 hubiček od princezny,
1: odpověděl pasáček.
2: Ach, můj ty bože, vzdychla dáma a odběhla. Co chce?
1: Ptala se princezna.
2: Ach, nemohu to říct, je to strašné,
1: odpověděla dvorní dáma.
2: Tak mi to pošeptej do ucha,
1: nařídila princezna. A tak dvorní dáma pošeptala pasáčkovu odpověď princezně do ucha.
2: To je drzý chlapík,
1: zvolala princezna a odešla. Po několika krocích se však zastavila, protože opět zaslechla písničku.
5: Jeníčku, jeníčku, už je po všem.
1: Poslala k pasáčkovi druhou dvorní dámu, aby se zeptala, jestli by se nespokojil s hubičkami dvorních dám. Pasáček však poděkoval a vzkázal princezně, že pokud nedostane 10 hubiček od ní, hrníček si ponechá.
2: To je velmi mrzuté,
1: řekla princezna,
2: ale já ten hrníček musím mít. Postavte se tak, aby nikdo neviděl, že líbám pasáka.
1: Dvorní dámy se tedy postavily do kruhu, roztáhly sukně a pasáček dostal od princezny 10 hubiček a ona za to hrníček. A hrníček musel celý den vařit, aby princezna a dvorní dámy věděli, co má kdo ve městě k obědu. To byla zábava. Pasáček nezahálel. Opět celý den pracoval a večer měl krásného vlka, který, když se roztočil, hrál všechny valčíky, polky a kvapíky, co kdy byly od počátku světa.
3: princezna šla opět s dvorními dámami na procházku a zaslechla hudbu. Ihned poslala dvorní dámu, aby se pasáčka zeptala, co za vlka chce.
2: Ale líbat ho nebudu,
3: podotkla. Dvorní dáma se vrátila a pravila.
2: Neprodá vlka za nic jiného, než za 100 hubiček od princezny. Asi se zbláznil, zvolala princezna hněvivě.
3: Ale sotva učinila několik kroků, zastavila se a řekla druhé dvorní dámě.
2: Jdi a vyřiď mu, že jsem ochotna mu dát 10 hubiček, ale zbytek mu dají mé dvorní dámy.
3: Pasáček však nechtěl. Vzkázal princezně, že buď dostane, oč žádal, anebo si vlka nechá. A tak se dvorní dámy opět postavili do kruhu a princ líbal princeznu. Císař se díval z okna a spozoroval u prasečího chlívku zběh lidí. Nasadil si brýle a tu vidí, že to jsou dvorní dámy. Jistě tam tropí nějaké neplechy, pomyslel si. Obul si trepky a pospíchal dolů. Když přišel do dvora, pěkně po špičkách se připlížil k dvorním dámám. Ty počítali tak poctivě, že císaře nezaslechli. A tak císař spatřil, jak se princezna líbá s pasáčkem. Leknutím div neomdlel. Ale pak si sundal trepku a pustil se do obou. Byl tak rozhněván, že vyhnal princeznu i pasáčka z říše. Princezna plakala, pasáček proklínal a z nebe lilo jako z konve.
2: Že jsem si raději nevzala toho prince, co mi poslal tak krásné dary,
3: bědovala princezna. Jakmile to pasáček uslyšel, šel za strom, umyl si špínu z tváře, svlékl roztrhaný oděv a před princeznou stál princ. Byl tak krásný, že se mu princezna hluboce uklonila.
4: Pohrdám tebou, řekl princ.
2: Skutečného prince si nechtěla, jeho darům si neporozuměla, ale pro hračku si líbala pasáka prasat. Nyní máš, co si zasloužila.
3: Po těch slovech odešel do svého království a zavřel za sebou dveře na 10 západů.

to šlo jednou 5 kluků do školy. Oni ovšem chodili do jiné školy, než do jaké děti chodí. To nebyla ani první třída, ani druhá třída, ale úplně jiná škola, jakou nikdo ani nezná. Tak šli a šli a cestou uviděli ve vysoké zdi z kamenů starou železnou bránku, celou rezavou. Tu zeď však nebylo vůbec vidět, protože byla taková zarostlá psím vínem, že vypadala jako pralesová zeď a ne obyčejná. A říkalo se také, že všichni psi ze širokého okolí, a to bernardíni, křepeláči, stavěči, setři, jezevčíci, pudlíci, foxteriéři, vlčáci a dokonce pes Čau Čau, kterého ještě nikdo neviděl, chodí v noci k té zdi a psí víno trhají a dávají si je do rendlíčků, skleniček, hrnečků a pijí je na svatbě, když ovšem svítí měsíc úplněk. No, a těch 5 kluků se zastavilo u té branky a řeklo si, že se podívají dovnitř. Ale hned viděli, že to nebude nic lehkého. Dvířka byla těžká, rezavá, s velkým zámkem a velikánskou železnou klíkou, na kterou ani skoro nedosáhli. Pánové, vyndejte všechno z kapes, povídá jeden kluk. A všichni vyndali všechno z kapes a položili to na cestičku. Tak tam byli 2 hřebeny, jeden velký a ohnutý, jeden malý žlutý a 1 foukací harmonika. Ta však nehrála, byla zalepená fialkovým cukrovým a přivázaná na provázku a byl to vlastně parník. Pak tam byly 3 klíčky různě veliké, které se nehodily k žádnému zámku na světě. Taky kus drátu, tvrdá kůrka chleba s máslem, která se vždycky hodí, 4 různé knoflíky, 1 koník ze šachů a 2 živí mravenci, ale o těch se nevědělo, zdali jsou z kapsy nebo už na cestičce byli. Nikdo z kluků se k ním nehlásil. Panové, zkusíme to z klíčky, povídá jeden kluk. A strčil malý klíček do zámku. Klíček hned spadl dovnitř, protože byl asi od pokladničky. No to byl můj, řekl druhý chlapec a dal se do pláče. Nebréč, povídá mu ten první. Až se dostaneme dovnitř, tak ho najdeme. A možná, že ještě lepší, nebo taky poklad. Podejte pro vás. Podali mu pro vás a on ho vsoukal do klíčové dírky. Vsoukal, až pro vás úplně zmizel. Zmizel. Další věci podávejte. Podávali, až tam naházeli všechny věci, ale dveře nic. Když cpali do zámku harmoniku, nemohla se tam vejít. Tlačte všichni, volal jeden kluk. A ti ostatní tlačili a najednou se branka malinko pohnula. Kluci se lekli a přestali tlačit. A nic. Bylo ticho. A tak ten jeden do té branky strčil prstem, ale docela malilinko a takovým malým prstíčkem, že byl div, co se pak stalo. Udělala branka a pomalu se otevřela. Ona totiž nebyla vůbec zamčená, ale nevypadala na to. No, jak to má kluk vědět? Tak a zase bylo ticho. Uvnitř bylo vidět spoustu vysoké trávy, šla klukům až nad hlavu a taky nějaké keře a dosti šero. Pod jedním keřem stál kamenný trpaslík a usmíval se. Měl čepici ještě trochu červenou, ale ostatní barvy už byly pryč, deště je vzali. No, prosím, ještě, že trpaslík byl kamenný. Toho se žádný kluk nemusí bát. Ale v tom. Kluci vyletěli z branky ven a třásli se. Co to bylo? Pod keřem vedle trpaslíka byla roztrhaná žiněnka, lezl z ní seno a z toho sena se vynořil starý zlostný kocour. Byl dosti vypelichaný, ale přesto hrozný.
protože to byl zlomyslný kocour, samotář a občas sprostě nadával. Teď však nenadával, jenom se drze chechtal a chechtal. To jsem vás vylekal, vy darebáci! To je hloupost, řekli všichni kluci. Teď, když o vás víme, tak se nelekáme. Podívejte se na nás. A to není slušné na někoho vyuknout. Vy jste asi vůbec neslušný kocour. Jste-li vůbec kocour, protože vypadáte spíš jako starý smeták. Kdo je smeták, vy uličníci, vy darebáci, vy smetáčci, vy lopatky, kbelíčky, vy vysavači, vy rohošky. No tak to vidíte, už nadává. Je to sprostý kocour. S vámi se vůbec bavit nebudeme, řekli vážně hoši a úprkem se hnali od branky, z níž bylo slyšet řev kocoura. Vy knedlíci, vy lívanci, vy rohlíci, vy brambory, až se všecko ztrácelo v dálce. Kde je můj klíček? Plakal jeden kluk. A kde je můj provázek? Moje knoflíky? Moje harmonika parník? Plakali všichni kluci a přitom pořád utíkali. A kolik je hodin? Plakal ten, co neměl vůbec nic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Odbili hodiny na věži a si ho slyšeli. Už 8 hodin, zaplakali všichni kluci a utíkali rychleji. To přijdeme pozdě do školy. Plakali a utíkali. A když běželi přes mostní náměstí, potkali 5 slonů. Ti také utíkali a přidali se k ním a říkali, vy si hrajete na honičku, že? My si budeme hrát s vámi a dáme vám babu. Byli to hraví slonové, ne nějací divocí. My si nehrajeme na honičku, my utíkáme do školy a pláčeme, protože přijdeme pozdě a škola už bude zamčená. Když to sloni slyšeli, začali také plakat, protože jim bylo kluku líto, a tak všichni běželi a plakali. A když utíkali školní ulicí, povídá jeden slon. Jak vám jenom pomůžeme? Kde je vaše třída? V prvním poschodí, plakali kluci. Tak to my víme, jak vám pomoci, začali se usmívat hodní sloni. A už doběhli ke škole, kde byly dveře zavřené a bylo slyšet zvonek, že už začala škola. Bylo jej slyšet dobře, protože všechna okna byla otevřená. Sloni chytili každého kluka kolem bříška, naráz je zvedli a oknem je posadili do třídy do lavic. Šlo to snadno, protože je posadili na prázdná místa, ale protože nevěděli, kde kdo sedí, posadili je trochu přeházeně. Ten, co seděl ve druhé lavici, seděl v páté a tak naopak. Ostatní kluci se chtěli podívat, co se děje, ale už nemohli, protože sloni měli v okně jenom choboty a byli strašně rychlí. Tak ti kluci nevěděli, co se stalo, protože taky zároveň vešel pan učitel, položil na stůl knihu a kytičku petrklíčů, nasadil si brýle a řekl: na konci hodiny mě vysvětlíte důvody svého přemístění. A dal Petr klíče do kalamáře s inkoustem, protože si mezi tím sundal brýle, aby viděl na kluky, no a tak zas neviděl na stůl. Tak to je celé o těch slonech.

Pelikán a zlatá rybička. Být pelikánem není vůbec legrace. Být pelikánem je otrava. Být pelikánem, to je velký průšvih. Tak nějak si pro sebe brumlal před dávnými a dávnými časy jeden pelikán, když svět se vším, tedy i s pelikány, teprve začínal. Pelikán šel na ryby a už napřed věděl, že jeho úlovek bude mizerný, protože tenkrát ještě měli pelikáni malý, krátký zobák. A tak i když lovili od rána do noci, nikdy nenalovili dost, aby se pořádně najedli. Byli stále trochu hladoví a proto stále trochu mrzutí. Pelikán měl hnízdo hustém rákosí, všude kolem byl močál. Zatím se mu na světě moc nelíbilo. Když konečně prolezl rákosovým houštím, dostal se k vodě, kde byly ryby. Začal lovit. Ale co chytnete do tak malého zobáku? Zase jen malou rybku. To je pro velikého pelikána jako malina pro slona. Ke všemu nechytil ani tu, jen co si lesklého, nejspíš kus plechu. Chystal se úlovek hodit zpátky do vody, ale naštěstí to neudělal. Plech promluvil. Když mě pustíš, splním ti tři přání. Jsem kouzelná zlatá rybička. Pelikán se teprve teď pořádně podíval, co to vlastně ulovil. Opravdu to byla hodně malá ryba, ale jemu se hned zlepšila nálada. Věděl totiž přesně, co by chtěl, co by potřeboval. Větší zobák. A tak jakmile pustil rybku zpátky do vody, zobák se mu hned prodloužil a ještě k němu dostal navíc praktickou kapsu, kdyby si potřeboval nalovit ryby do zásoby. Když se potom na sebe podíval do zrcadla, měl dojem, že mu nový zobák s kapsou dokonce i sluší. Druhý den šel na ryby, už zvesela a překvapilo ho, že tu malou kouzelnou rybu chytil zase. Dneska ti

S novým zobákem stejně už nebýval hlad a šel za ostatními pelikány. Dohodli se, že budou lovit společně. To byla dobrá rada a dobrý nápad. Od té doby totiž pelikáni skutečně občas pořádají hromadné výlovy. Plácají do vody křídly, užijí přitom spoustu legrace a ryb mají, že by je mohli prodávat. Třetí den chytil pelikán zase tu zlatou rybku a najednou, ačkoliv vůbec neměl hlad, dostal na ní chuť. Co by si spřál do třetice? Zeptala se ryba. A protože tušila, jaké má pelikán úmysly, řekla ještě. Ale rozmysli si to dobře, abys jednou nelitoval. Teď chci tebe, klapl zobákem bez dlouhého přemýšlení pelikán a už ji měl v kapse. Její poslední slova byla. Tak za tohle tě bude doma čekat překvapení. Ale pelikán je pustil jedním uchem tam a druhým ven. Při veselém chytání ryb s ostatními pelikány na to dokonce úplně zapomněl. Doma v hnízdě na něho čekal malý synek pelikánek. Roztomilé překvapení, roztomilé holátko. Pelikán měl radost, ale i trochu špatné svědomí. Neměl jsem tu rybu jíst, tolik toho pro mě udělala. Na poslední chvíli mě ještě i obdarovala. A jak to vůbec myslela, když řekla, abych nelitoval? Mám teď přece toho nejkrásnějšího synáčka, pelikánka, pochvaloval si pelikán. Každý den mu nosil jednu rybičku a dal mu jméno Sipo. To, aby na něho mohl volat, když by si spolu někdy hráli. Malý Sipo si ale zatím moc hrát nechtěl. Chtěl hlavně jíst. Zahrajeme si, až trochu vyrostu. A vyrostu jen, když budu víc jíst. Jedna ryba je málo, řekl tatínkovi věčně hladový Sipo. Starý pelikán teď od rána do noci chytal ryby a od rána do noci krmil malého pelikánka, který opravdu pěkně rostl. Jenže čím byl větší, tím měl větší chuť k jídlu. Pelikán mu nosil ryby v zobáku i v kapse a pořád to nestačilo. Aby se malý Sipo naobědval, musel starý pelikán letět pro ryby dvakrát, aby se navečeřel dokonce třikrát a k snídani nezbyla ani ploutvička. Máš moc malou kapsu, táto, pořiď si větší, křičel a zlobil se Sipo. Mám hlad. Pelikán měl svou kapsu od té spousty ryb už vytahanou jako starou nákupní tašku. Často teď vzpomínal na kouzelnou rybku a vzdychal. Ta mi dala, už vím, jak to myslela. Ta se mi pořádně pomstila. Ale i když takhle naříkal, měl svého Sipa moc rád. A zároveň si představoval a těšil se, že jednoho dne jeho hladový synáček vyroste, zesílí, začne chodit na ryby sám a bude je nosit domů svým dětem ve své vlastní kapse. Po té spoustě ryb rostl malý pelikán jako z vody a starého pelikána hodně přerostl. Byl urostlý, byl statný, jen tu kapsu na ryby neměl o nic větší než tatínek. Ale možná, že byl trochu chytřejší. Nejdřív, pravda, se pokoušel chytit kouzelnou rybku, aby mu darovala ještě jednu kapsu. Ale druhá zlatá rybka nebyla k nalezení. A tak protože už měl své vlastní hnízdo a v něm svého vlastního synka, strašně hladového malého pelikánka, dostal nápad. Pořídil si batůžek. Silný byl dost, snadno ho unesl, ale to byl první a také poslední případ, kdy nějaký pelikán, kromě v kapse pod zobákem, nosil ryby i na zádech v batohu. Druhý Sipo se zkrátka od té doby nenarodil. Také kouzelnou zlatou rybku už pelikáni víckrát neulovili. Musí se spokojit se zobákem, jaký mají, a vystačit s jedinou, za to velmi praktickou kapsou, která jim sluší.

Ten ranní ptačí koncert nebyl v první chvíli po probuzení ani trochu příjemný. Vlastně to žádný koncert nebyl. Spíš takové pískání, houkání, švitoření a hlavně překřikování, jak se jednotliví zpěváci snažili nad ostatními vyniknout. Chlapec nejprve nechtěl otevřít oči, ale pak si uvědomil, že tohle ráno není jen tak ledajaké. První prázdninové ráno. To je víc než nějaký svátek. Škola je zatím ještě daleko a s ní také všechny povinnosti. Chlapec odstrčil modrou pruhovanou peřinu a vyklonil se z okna. Všude kolem byl jenom les, rovné kmeny smrků, mladé doubí i světlounce zelená modřínová mlazina. Jak první sluneční paprsky prohřívaly mokrý mech a jehličí, zdálo se, že se ze země kouří. V trávě pod malinovými keři se červenaly lesní jahody. Tak tady budu celé 2 měsíce, povzdychl si chlapec. Bez televize, bez počítače a hlavně bez kamarádů. Co to jen toho tátu napadlo? Vytáhnout ho z města do hájovny uprostřed lesů. Mohl být s maminkou a babičkou na chatě. Ale táta si prosadil svou. Prý ho tu bude potřebovat. A hned první den ho nechá samotného. Vašek vzal dalekohled ležící na stolku pod oknem a snažil se najít ve větvích stromů některého ze zpívajících ptáků. Na samé špičce vysokého smrku seděl kos. Kos nebo drost? To chlapec ještě nerozeznal. Jo, kdyby tu byl táta, ten by jistě věděl. Zná spoustu ptáků a zvířat a jejich fotografování je jeho povolání. Teď se schovává někde v maskovaném úkrytu a fotí ptačí hnízdo. Vašek zahlédl u kmene pohyb. Do dutiny zalezl strakatý pták s červenou čepičkou na týlu hlavy. Určitě strakapout. Vašek čekal, kdy se zase objeví, ale v tom se zatřásla větev na staré třešně u plotu. Podíval se dalekohledem, jenom trošinku se pohnul a divo ho nepustil, jak se lekl. Pestrá sojka, která přišla na třešně, spustila takový křik, jako by jí chtěl ublížit. Pak se přidali ještě její neviditelné kamarádky a rázem bylo po klidném ránu. Vašek na chvilku vlezl do vyhřátých peřin a přemýšlel, jestli má natrhat vonavé lesní jahody nebo se jít podívat po prvních houbách. Kdyby tak měl hajný nějakého pořádného psa. Nebo alespoň voříška. Ale na hájovně nežila ani kočka. Vašek zavřel oči a představoval si, jak jde lesem a kolem něho pobíhá lovecký pes.

Náhle se mu zdálo, že venku zaslechl šramot. Zatajil dech, aby lépe slyšel, a právě když se už chystal nadechnout, se zvuk ozval znovu. Vstal, vykoukl ven, ale nic zvláštního neviděl. Zdálo se mu však, že z verandy u vchodu slyší tiché kňourání. Otevřel dveře a hned mu padla do oka velká papírová krabice. Rychle odklopil víko a málem se mu překvapením podlomila kolena. Na dně se k sobě choulila dvě malá štěňátka. Vašek je opatrně vytáhl a přivinul k sobě. V hájovně je položil na peřinu a zálibně se na ně díval. Štěňátka po sobě nemotorně lezla a zdálo se, že jich modrá kukadla pořádně nevidí. Když je Vašek od sebe oddělil, jedno štěně hlubokým hlasem zavrčelo. Chlapec dal štěňátka na zem, aby se proběhla, ale ona to ještě moc neuměla. Spíš se jen tak batolila a válela po podlaze. Pak se na chvilku zastavila, malonko se otřásla a udělala loužičku velkou jako hospodský tácek. Vašek vzal hadr a hned tu ostudu uklidil, to kdyby se vrátil táta. Štěňátka se schovala pod postel, za chvilku zase vylezla, přištrachala se ke svému novému kamarádovi, přitulila se mu k nohám a usnula. Ani se neprobudila, když každého cvaldu opatrně zdvihl, obrátil na záda, podíval se mezi zadní nožičky a nakonec oba složil k sobě do klína. Tak jsou to bráškové, žádná holka, řekl si s úlevou. A pohladil spící štěňátka po širokých čelíčkách. Kukačky na stěně právě odpočítali druhou hodinu, když se vrátil z lesa Vaškův táta. Tak mi to fotografování začalo pěkně smůlovat, odpověděl na chlapcův pozdrav. A je, napadlo Vaška, to budu mít asi se štěňaty problémy. Jestli pak uhodneš, co to je, pokračoval k synovi a opatrně otvíral velký batoh. Vašek nakoukl dovnitř a rozzářil se. Vrány! Kde pak, ty mají přece větší zobáky. Tak tedy straky? No prosím tě, a kde mají to bílé peří? Jak by tohle mohly být straky? To jsou přeci kavky. Měli hnízdo v dutém kaštanu a bouřka v noci strom zlomila. Tahle dvě zůstala živá. Postaráš se mi o ně? Jinak mám po fotografování. Co to tady kňourá? Vašek vzal tátu za ruku a odvedl ho k posteli. Na peřině se zrovna probouzelo něco moc roztomilého. Vašek rychle položil štěňata na zem a sotva to udělal, už se pod nimi začala objevovat malá potopa. Než stačil táta něco říct, popadl hadr a obě loužičky utřel. Pak si sedl mezi štěňata proti otci a čekal. Kde jsi je vzal? Zeptal se až nezvykle klidně fotograf. A dopis tam nebyl? Řekl opět zamyšleně, když mu chlapec dovyprávěl, jak ráno štěňata objevil. Vašek se ve chvilce vrátil s bílou zalepenou obálkou. Pane fotografe, začínal dopis, postarejte se o ta štěňátka a buďte na ně hodný. Bude to lepší pro ně i pro vás. A žádný podpis. Štěňata jakoby tušila, že právě teď se rozhoduje o jejich dalším osudu. Přelezla špičky tátových gumovek a sápala se po nich vzhůru. Otec je chtěl pohladit po čumáčcích, ale jedno štěně mu chytlo ukazováček do tlamičky a začalo s mlaskáním sát. Mají hlad? Musíš jim dát najíst. Ohřeju jim mléko z krabice, řekl chlapec. To bys tomu dal. Štěňata mléko od krav pít nesmí, dostala by veliké bolení bříška. Ale dole u řeky na sádkách mají domácí kozy a jejich mléko by jim udělalo dobře.

Vašek vzal bandičku a rozběhl se kamenitou lesní cestou dolů z kopce. To víš, že ti dám mléko. Máme spoustu kůzlat, ale ta trocha jim určitě chybět nebude. Ale mám pro tebe jeden úkol. Musíš si to mléko sám nadojit. Paní vzala Vaškovu bandičku, usedla na nízkou stoličku a zatáhla kozu za dlouhé cecíky. Jako bílý paprsek vytrysklo z nich mléko a zazvonilo na dno nádoby. Tak a teď ty sám. Byla to veliká bitva, kterou musel Vašek s kozami vybojovat. Nejprve nechtěli stát, všelijak mu uhýbali, strkali do něho a když je zatáhl za vemínko, nic neteklo. To musíš takhle sevzít a zmáčknout a jde to samo. Ale nešlo. Až po chvíli vymáčkl pár kapek, pak víc a náhle Vašek věděl, co a jak má dělat. Celé osazenstvo dvora se na něho přišlo podívat. Slepice, kachny, husy a také kočky. Ty přišly loudit svůj díl.

Když se vrátil domů, štěňata vřískala, jako by jim ubližovali. Vašek nalil ještě teplé mléko do lahve pro miminka, nasadil dudlík a strčil ho jednomu štěněti do čumáčku. To jej rychle vyplivlo, chytlo Vaška za prostředníček a přicuclo se. Když mu opět vsunul dudlík do tlamičky, snažilo se jej vytlačit jazykem. Ale pak mu asi pár kapek vklouzlo do krku a štěně se přisálo. Pilo tak hltavě, že Vašek mohl sledovat, jak se mu plní bříško. Když se dost napilo, štěňátko od lahve odpadlo a usnulo. Druhý pejsek svého brášku dokonale napodobil. Fotograf měl z šikovnosti svého syna radost. Vyhráno ale nemáme. Teď mohou dostat průjem nebo zácpu. A později různé nakažlivé nemoci, třeba psinku. Jsou to ještě moc malá štěňátka. Prohlédl jsi je dobře? Nebylo ti na nich nic divné? Vašek zakroutil hlavou a trochu se bál, že mu táta jedno vezme a někomu dá. Tak já ti řeknu, co si myslím. Ta štěňata mají barvu jako vlci, tlapy jako vlci a také mají vlčí oči. Nic bych nedal za to, že jsou to štěňata vlků, vlčata. Mám dokonce takové tušení, jak a od koho se tady objevila. Myslíš, že to zvládneš? Vašek přikývl, ale moc jistý si nebyl. O vlcích skoro nic nevěděl. Vždyť už samotné slovo vlk znělo jako výhruška. Pak ho napadlo, že jedinou odbornou knihou o vlcích, kterou kdy přečetl, byla Červená karkulka.

0: liška a vinice. Před velkou vinicí stanula hladová liška. Při pouhém pomyšlení na sladké hrozny se jí zbíhaly sliny, ale vinice byla obehnána vysokou zdí a ať se liška snažila sebevíc, zeď přelézt nedokázala. Liška bezradně obíhala kolem vinice. Pojednou si všimla, že ve zdi je nevelký otvor. Hned se jim pokusila protáhnout na druhou stranu, jenže díra byla příliš úzká. Co bych se honila za potravou, řekla si liška. Počkám, trochu zhubnu a až se do vinice dostanu, najím se dosyta. Liška nejedla a nepila celé 3 dny. Její boky se zúžily a liška pak dírou lehce prošla. Jen se octla uvnitř vinice, začala trhat hrozny. Polikala jeden za druhým. A teprve, když měla břicho plné k prasknutí, chtěla z vinice odejít. Liška však špatně počítala. Zatímco otvor ve zdi zůstal stále stejně velký, její tělo stloustlo. Liška v díře uvázla a nemohla se z vinice dostat. Co liška udělala? 3 dny nesnědla jediné sousto. Zhubla a potom už bez potíží vyšla z vinice ven. Vinice, vinice, řekla liška roztrpčeně. Jak jsi krásná na pohled a jak chutné jsou tvé plody. Prospěch však z tebe není žádný. Hladová jsem k tobě přišla a hladová od tebe odcházím. Ani s člověkem tomu není jinak. Nahý na svět přichází a s prázdnýma rukama ho zase opouští.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Z pekla štěstí. Zhruba tou dobou sehnal noční ulicí i Hubert. Paničce nikdy neutíkal, na to byl příliš líný a teď se dal do běhu jen proto, aby se zbavil toho lichožrouta, který se ho držel zuby nechty. Ulice se svažovala k řece, na nábřeží kotvil parník, vlastně spíš starý, rezavý a opuštěný vrak. Na vodě se pohupovala loďka s osamělým rybářem, svítil si na splávek baterkou a Hubertovi se najednou také rozsvítilo. Skočil po hlavě do řeky, prudce krauloval, funěl, převrátil se na záda, udělal kotrmelec a pocítil náramnou úlevu. Konečně toho lichožrouta uprostřed řeky vytřásl z kožichu. Několika tempy se dostal ke břehu, vylezl z vody, oklepal se a honem domů. Panička Květuš si už určitě zoufá. Až na rybáře, který rád chytal v noci, spalo už celé město. Ten v pramici také trochu pospával. Najednou po hladině začal hopsat splávek a prudce mu v rukou cukal. Rybář se široce rozkročil a tahal. Jistě ho čeká pěkný úlovek a tak vší silou zabral a něco s plesknutím dopadlo na dno pramice. Co to bylo? Nemohl tomu přijít na jméno, ale jméno to mělo. Dokonce vznešené Tulamor a měl z pekla štěstí. Žádný lichožrout neumí plavat. V rybníku, v řece nebo i ve vaně vodou hned nasákne, stěžkne a jde ke dnu. Kdyby se náhodou nechytil na háček, určitě by zůstal u dna. Dneska už to zabalím a půjdu se vyspat. Ryby neberou, říkal si rybář pro sebe. A ten divný úlovek popadl a vyhodil na břeh.
3: Malá čarodějnice hlavně přemýšlela, jak si zahojit nožičky. umíchala mast z žabích vajíček a myšího trusu, zamíchala do ní hrst netopířích zubů a nechala to povařit na otevřeném ohni. Když tou mastí potřela bolavá místa a zamumlala přitom kouzelnou průpovídku, povídá: tak, to bychom měli. Potom si obula boty a punčochy.
4: Ty někam jdeš?
3: Podivil se Havran.
4: Ano, a můžeš jít se mnou, řekla malá čarodějnice. Jdu do vsi, chci si koupit koště.
3: Do vsi se šlo lesem, přes kořeny a přes balvany, přes výmoly a přes stráně zarostlé ostružiním. Byla to mizerná cesta.
4: Dobrý den, vedete prosím košťata?
3: Zeptala se malá čarodějnice, když vstoupili do krámku hokynáře Peprníčka.
5: Ale ovšem, ovšem, řekl pan Peprníček. Smetáčky, smetáky a košťata, samozřejmě taky pometla. A jestli snad potřebujete péřák na prach?
4: Ne, ne, ne, děkuji, já chci koště.
5: S násadou, anebo bez?
4: S násadou,
3: žádala malá čarodějnice.
4: Násada je to nejdůležitější, ale nesmí být moc krátká.
5: Jak pak by se prosím hodila tahle?
3: Úslužně nabízel pan Peprníček.
4: No, myslím, že bude stačit,
3: řekla malá čarodějnice.
5: Mohu vám koště trochu svázat? Ptal se pan Peprníček. Lépe se vám ponese.
4: Ne, jste velmi laskav, řekla malá čarodějnice. Ale není potřeba.
5: No prosím, prosím, jak si přejete?
3: Pan Peprníček přepočítal peníze a vyprovodil malou čarodějnici ke dveřím. Byl nám ctí, naschledanou, úctivý. Služebník chtěl ještě dodat, ale v tom mu došel dech. Viděl, jak jeho zákaznice vyskočila na koště, něco zamumlala a koště uletělo s ní i s Havranem.
1: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!

0: nevrátím.
1: To se tedy vrátíš, jinak ti namlátím šošolku.
0: Cože? No dovol, Taťuldo, proč mě chceš mlátit? Vždyť to všechno je jenom hra.
1: Já se splet. Já nechtěl říct šošolku, ale

0: zahraj džunu, džunu, džunu, džunu.
1: No, no, no, to je něco jiného. Namlátit mě nebo šošovičce, to je rozdíl.
0: To tedy je? Šošovičku nemusím honit po bytě.
1: Hele, Taťuldo, a co je to vlastně ta šošovička?
0: No co asi, čočka.
2: Teda, pane Spejble, vy jste tak vzdělaný.
0: No.
2: Kdo by to do vás řek?
0: No.
2: Kam vy na ty vědomosti chodíte?
0: Když jsem byl mladý, tak jsem sloužil u sedláka.
1: Jo?
0: To nevíte?
1: To tedy ne.
2: Vyprávějte.
3: Přehánějte.
0: Poslouchejte.

0: pomoze.
1: Bodejť by neplakala. Vždyť je to k pláči. Za rok služby si vysloužit jedno kuře. To se spíš divím, jak jste při takovéhle chudobě mohl najít děvče.
0: Jak by ne? Já byl paní Kateřino Fešák.
1: Ano?
0: Když jsem sloužil v Miloticích, měl jsem nové šaty. Kabát jsem měl papírový, slaměné kalhoty a střevíčky z husí košky. Punčošky ze sítí, každičky se zastavoval, jak se mě to svítí. Klobouk jsem měl z pavučiny, za ním myší pírko. Když mě nechceš, vem si, co chceš, má zlatá panenko.
1: Jo, tak to ano. To jste byl opravdu fešák.
0: A nejenom já. I ten sedlák, u kterého jsem sloužil, se uměl vyparádit. Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou. Sedlák, sedlák, sedlák, sedlák, je velký pán. On má pás na břiše a na svým kožiše. Tuli, tuli, tuli, tuli, tuli, pán.
2: Koukej, koukej, koukej, jak je sedlák.

0: je hloupej.
1: To tedy je, jen si to poslechněte.
2: Vzal si sedlák, selku slepou, klicnu hlukou, kosu tupou, sečetra. Mu za chalupou, sečetra, mu za chalupou. Tráva suchá, selka slepá, klicna hluchá, kosa tupa, sedlák seče. Jen to lupa, sedlák seče, jen to lupa.
0: No, tak to se tedy sedlák se selkou moc nenajedli.
1: No, to tedy ne. A když si na to ta selka stěžovala, uklidňoval ji sedlák.

0: zdravíme.
1: Chudák Selka.
2: Jo, člověk si musí moc dobře rozmyslet, koho si vezme.
1: A nejenom člověk, bábinko, to i takový komár.
2: Nepovídej.
0: Vážně? Povídej.
3: O Sněhurce. Žili král a královna. Měli všeho, nač si vzpomněli. Mnohý člověk jim záviděl, ale do srdce jim neviděl. Královští manželé spokojeni nebyli. Chtěli mít děti a neměli. Byli by za dítě dali celé království. Jednou v zimě stála královna u okna a dívala se, jak venku pod zámkem skotačí ve sněhu cizí děti, koulují se a veselé výskají. Kéž by jedno z těch dětí bylo naše, povzdychla si královna a chtěla od okna odejít. Tu spozorovala u brány ženu, oblečenou v lehké hadříky, mrazem promodralou. Poslala komornou, aby ženu přivedla. Odkud jsi? Ptala se jí. Zima mě vyhnala z lesu, jdu prosit o trochu jídla a kousek šatstva. Královna jí dala velký koš jídla, teplé šaty a střevíce a vyprovodila ji na nádvoří. Tam si teprve všimla krvavých šlep její ve sněhu. Žena byla bosa a nohy jí zábly. Jak si mohla jít bosa v takové zimě? Ptala se královna. Mám děti a pro děti udělá člověk všechno, aby neumřeli hladem. Já bych za dítě dala život, povzdechla královna. To se říkat neměla, pravila žena. Brzo se ti narodí dcerka, bílá jako sníh, s líčky červenými jako krev mých šlépějí. A sama si to chtěla. Za její život dáš svůj vlastní. Než se královna mohla zeptat víc, vítr zdvihl sněhový sloup a v jeho víru žena zmizela. Neuplynul ani rok a královně se narodila dceruška. Byla nad sníh bělejší a tvářičky se jí rdělí jasnou krví. Matka jí sotva stačila políbit. Zavřela oči a navždy usnula. Tak se králi na dobro pokazila jediná radost, na níž se celý život těšil. Dívenka rostla a všichni měli rádi. Cizí ruce jí převinovali a kolébali, cizí hlas jí začal říkat Sněhurka, že se narodila v zimě a měla sněhobílou pleť. Ale nebyly to ruce tvrdé, byly laskavé, nebyl to zlobný hlas, byl to hlas plný lásky. Byly to ruce a hlas hodné chůvy. V tom království žila krásná kněžna. Nutili krále, aby si ji vzal za ženu. Král poslechl a s tou kněžnou se oženil. Nová královna se mu stavila do očí, slíčnou tváří a medovým hlasem mu učarovala. Netušil, jaká zlá žena se z ní vyklube. Královna měla jedno tajemství. Ráno, jak vstala, postavila se před zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Nebylo to zrcadlo obyčejné, bylo kouzelné. Ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo. Ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna se pyšně usmála, jako by se to rozumělo samo sebou a celý den byla v dobré náladě i pro Sněhurku měla milostivý úsměv. Tak to šlo den po dní, měsíc po měsíci, rok po roce. Král věřil, že znovu našel ztracené štěstí. V královně se jen viděl, ale viděl se i ve Sněhurce. Ta rostla do krásy a že měla dobré srdce, měli ji všichni rádi. Jen královna ji tajně nenáviděla. Tušila, že ji spanilá Sněhurka brzo krásou předčí. Jednoho rána, v ten den zrovna bylo Sněhurce 15 let, postavila se královna jako obvykle před zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo ji neukázalo v celé její kráse. Zakalilo se a pravilo. Odpusť, paní. V zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna měla 100 chutí zrcadlo rozbít. Lžeš ty, střepe, vzkřikla a znova se zrcadla ptala. A zrcadlo jí odpovědělo totéž. Královna se dlouho narozmýšlela. Zavolala myslivce. Zavedeš Sněhurku do lesa a tam ji zabiješ, poručila mu. Abych viděla, že jsi mě nezradil. Přineseš mi její srdce. Myslivec se zhrozil, co se po něm žádá, ale neodvážil se královně odmlouvat. Vyzval Sněhurku, aby s ním šla do lesa, že jí ukáže srnky. Nemusel jí dvakrát říkat, šla do lesa ráda. Myslivec ji zavedl hodně hluboko. Zde si sedně řekl jí, když přišli na kraj malého paloučku a ani se nehni. Za chvíli se srnky objeví. Sněhurka si sedla, ani nedutala a čekala. Zatím se myslivec odplížil a spěchal zpátky do zámku. Neměl to srdce, aby spanilé a hodné Sněhurce ublížil. Cestou zabil laňku, vyňal z ní srdce a donesl je královně. Pochválila ho. Myslila, že je to opravdu Sněhurčino srdce. A té noci se jí dobře spalo. Sněhurka čekala, ale srnky nepřicházely. Už se začalo smrákat. I scháněla se po myslivci, volala ho, hledala na všech stranách a zacházela do lesa ještě hloub. Tu se les rozestoupil, Sněhurka se octla na mítině a tam stála hezká chaloupka. Přespím tu, řekla si. A ráno mě myslivec najde. Jistě se v lese dobře vyzná. Musela se sehnout. Dveře u chaloupky byly velmi nízké a vešla dovnitř. V malé světničce stál dlouhý stoleček. Na něm bylo 7 talířků. U každého talířku leželi lžička, vidlička, nůž. Před talířky stálo 7 skleniček. U stěny stálo v řadě vedle sebe 7 čistě uslaných postýlek. Sněhurka měla hlad, neodolala a z každého talířku si vzala kousek jídla, z každé skleničky se trochu napila. A že byla hodně unavená, chtěla si odpočinout, ale do žádné postýlky se nevešla. Všechny byly úzké a krátké, i natáhla se přes všech 7 postýlek. A jak se hlavou dotkla peřiny, hned usnula. Večer za tmy přišli páni té chaloupky. 7 trpaslíků, co v horách dobývali stříbro. Vešli dovnitř s rozsvícenými kahanci a hned si všimli, že tu něco není v pořádku. Kdo odstrčil mou stoličku? Ptal se první. Kdo jedl z mého talířku? Zvolal druhý. Kdo mi nakousl chlebíček? Ptal se třetí. Kdo se tu postil do mého medu? Skřikl čtvrtý. Kdo jedl z mých jahůdek? Ptal se pátý. Kdo si bral z mých borůvek? Zvolal šestý. Kdo mi upil malinové šťávy? Ptal se sedmý. Kdo to leží na našich postýlkách? Zvolali všichni, když se rozhlédli. Posvítili si kahanci a spatřili krásnou dívenku. Čelo se jí bělalo jako sníh a líčka se jí rděla jasnou červení. Ta je hezká, divili se, ale tiše, aby neprobudili. Rozložili se po zemi, kde se jen dalo. A ještě dlouho si o tom spanilém děvčátku šeptali, až také usnuli. Sněhurka se ráno vzbudila a hrozně se polekala. Trpaslíci už byli vzhůru a zvědavě na ně kulili očka. poznali, že se jich bojí, a aby ji upokojili, začali dovádět. Jeden dělal kotrmel se, druhý skákal na jedné noze, třetí chodil po rukou, čtvrtý se vozil na dvezích, pátý se šestým se přetahovali za vousy, sedmý přeskakoval stoličky, bylo hodně křiku a smíchu. Rozesmála se i Sněhurka. Když trpaslíci celý udýchání přestali, ptali se Sněhurky, jak se jmenuje. Sněhurka, odvětila. To jméno se jim líbilo. A jak ses dostala k nám do chaloupky? Pověděla jim, jak se šla s myslivcem podívat na srnky a jak se jí myslivec ztratila. Odtud se jen tak nedostaneš, pravili trpaslíci. Víš co? Zůstaň u nás. Budeš nám vařit, prát, postýlky stlát. Sněhurka řekla, že zůstane ráda. Tatínek mě jistě dá hledat. Počkám zde, dokud mě nenajdou. Král dal opravdu Sněhurku hledat, ale hledali ji marně. Už se nevědělo o Sněhurce rok. Jednou ráno se královna špatně vyspala a rovnou z postele běžela ke kouzelnému zrcadlu. Postavila se před ně a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo ji neukázalo v celé její kráse. Zakalilo se a pravilo. Odpusť, paní. V zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna se vztekem začala dusit. Kde je? Vypravila za sebe. Zrcadlo odpovědělo. Za devíti lesy žije a den pod ní krásnější je. Rozuřená královna poslala pro myslivce, ale ten už ke královně nešel. Tušil, že něco není v pořádku a utekl. Královna se přestrojila za starou kramářku. Začernila si obličej sa zemi a vydala se do lesu za Sněhurkou. Za devátým lesem přišla na mítinu, uviděla tam hezkou chaloupku a za chaloupkou Sněhurku, jak věší prádlo a zpívá. Svíť, sluníčko, svíť, usluž každou nit. Svíť, hlásek Sněhurce zaskočil hrdle a kolíčky vypadly z rukou, když spatřila cizí ženu. Neboj se, děvenko, pravila přestrojená královna změněným hlasem. Jdu se zbožím a jsem už hrozně utrmácená. Prosím tě, dej mi krapet vody. Sněhurka běžela pro skleničku a nabrala ve studánce vodu. Cizí žena se napila a řekla. Za to, že jsi tak hodná, dostaneš něco z mého zboží. Nechceš tuhle modrou tkanici do životku? Vidím, že už se ti tvoje trhá. Sněhurka přikývla, že ano. Ukáž, hned ti ji zkusím, nabídla se cizí žena. Sněhurka se před ní postavila a žena jí utáhla tkanici tak pevně, že Sněhurka padla na zem jako bezduchá. Královna se obrátila a spěchala domů. Trpaslíci našli večer Sněhurku, jak leží za chloupkou jako mrtvá. Tuze se polekali, začali křísit. Tu si všimli, jak těsně má utažený živůtek. Přeřízli rychle tkanici. Sněhurka vydechla a přišla k sobě. Pověděla trpaslíkům, co se jí přihodilo. Musela jim slíbit, že se z chaloupky ani na krok nehne, když budou pryč. Královna se vyspala do růžova a hned, jak vstala, běžela k zrcadlu. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo se zakalilo a pravilo. Odpusť, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna se už neptala, kde Sněhurka je, věděla to dobře. Nemeškala, namalovala si tváře cihlovým práškem, zamoučnila si vlasy, hodila na sebe staré šaty a s rancem na zádech se vydala k chaloupce trpaslíků. Našla chaloupku zavřenou. Ve světničce u okna viděla stát Sněhurku. Zrovna zalévala květiny a zpívala. Potřebuješ, kytičko, vodičku i sluníčko, potřebuješ... Nedospívala. Spatřila venku stařenu. A ta stařena chraplavým hlasem volala. Mám hezké zboží na prodej, kupte si! Sněhurka pootevřela okénko a řekla. Děkuji, nepotřebuji. Ale podívat se můžeš, pravila stařena. Tenhle hřebínek hezky češe. Vyndala z kapsáře zlatý hřebínek. Skloň hlavu, ukážu ti to. Sněhurka vystrčila z okna hlavu a stařena jí vrazila hřebínek do vlasů napuštěný jedem. Jen trochu Sněhurku škrábl a ta se skácela na zem bez ducha. Královna se obrátila a spěchala domů. Naštěstí už nebylo daleko k večeru a zanedlouho tu byli trpaslíci. Nemohli do chaloupky dveřmi. Sněhurka, hned jak ráno odešli, zavřela dveře na závoru. I vlezli do světničky oknem. Našli Sněhurku ležet na zemi. Hned si všimli zlatého hřebínku ve vlasech. Hřebínek vytáhli a Sněhurka přišla k sobě. Sněhurko, buď opatrná, volali jeden přes druhého. Neotvírej ani okénko, když jsme pryč. Sněhurka jim to slíbila. Jak přišla královna domů, schodila ze sebe staré hadry, omila si tváře, vyčesala si mouku z vlasů a běžela k zrcadlu. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo se zakalilo a odpovědělo. Odpusť, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna zbledla a zapotácela se. Celou noc nespala, nemohla se dočkat rána. S prvním úsvitem se přestrojila za selku a s košíčkem jablek se vydala za 9 lesů k chaloupce trpaslíků. Dveře i okna byly zavřeny. Královna se tiše přikradla chaloupce a slyšela, jak si ve světničce Sněhurka zpívá. Ať pavouček nosí štěstí, pavučinu musím smésti. Běž pavoučku v sítě přísti, mezi jehličí a listí. Někdo zaklepal na okénko. Sněhurka přistoupila k oknu, ale neotevřela. Nikoho nepustím a nic nechci, volala na cizí ženu. Jdi si svou cestou. Nepouštěj, nevadí, pravila ta cizí žena hodně nahlas, aby Sněhurka slyšela. Takováhle dobrá jablíčka vždycky někde udám. A ukázala Sněhurce košík s krásnými jablky. Sněhurka, co byla u trpaslíků, jablko neviděla. Měla na ně laskominy, ale neotevřela. Žena vzala z košíku jedno jablko, to nejlákavější, a položila je na výstupek před oknem. Potom Sněhurce zakývala jako na pozdrav, že odchází, a opravdu zašla mezi stromy, ale nedaleko. Schovala se za silnou borovici a čekala. Za chvilku viděla, jak Sněhurka pomalu otvírá okno, bere jablko a zase je pokládá. To by bylo, aby se mlsná holka nechytila, řekla si pro sebe královna. A nemýlila se. Sněhurka zase jablko vzala a tentokrát je nedala zpátky, ale s chutí se do něho zakousla. Jak spolkla první kousek, skácala se na zem. To jablko bylo otrávené. Když královna přišla domů, schodila přestrojení a honem běžela k zrcadlu. Celá udýchaná se ptala, pověz, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo, ty jsi, paní, v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější. Královna jako by se znovu narodila. Ještě ten den uspořádala ples a tančila a veselila se až do rána. Trpaslíci Sněhurku marně křísili. Nepozbili ji však do černé hlíny. Udělali skleněnou rakev a do ní Sněhurku položili. Sněhurka vypadala jako živá. Tváře jí plály jasnou červení, hrty měla rudé jako třešně. Trpaslíci donesli rakev se sněhurkou do kalinového loubí a denně se na ní chodili dívat. Jednou zabloudil na lovu mladý král a dostal se na mýtinu. V chaloupce nikoho nenašel, aby se zeptal, jak se z lesa dostane. Išel dál a přišel ke krásnému loubí, kaliny zrovna kvetly a všechno tam zvalo k odpočinku. Vešel do loubí a uviděl skleněnou rakev. V ní ležela dívka tak sličná, že se do ní rázem zamiloval. Ta nemůže být mrtvá, řekl si. Odkryl víko a zvedl k sobě sněhurčino tělo. Jak jí hlava klesla na jeho prsa, vyskočil jí z krku kousek otráveného jablka a sněhurka otevřela oči. Než se večer trpaslíci vrátili domů, sněhurka a mladý král se umluvili, že se vezmou. Těžko se trpaslíci smířili s tím, že je sněhurka opustí. Přáli jí i jejímu snoubenci hodně štěstí a zdraví a vyprovodili je na kraj lesa. Tam se rozloučili, trpaslíci se vrátili do chaloupky na mýtině a mladý král si odvedl sněhurku do svého zámku. Začali přípravy k slavné veselce. Pozvali také sněhurčina otce. Koho si bude ten mladý král brát? Ptala se královna. Král pokrčil rameny, netušil, že se bude vdávat jeho vlastní dcera. Královna se oblékla do nejdražších šatů a ověsila se šperky. Pak se postavila před kouzelné zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo. Ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna byla zvědavá na nevěstu i zeptala se, jaká je ta, co se vdává? Zrcadlo se ke královnině hrůze zakalilo a odpovědělo. Tvoje krása, tvoje sláva vedle její opadává. Královna si zula střelíc a vztekle jim mrštěla do zrcadla. Rozbilo se na tisíc kousků. V tom už jí volal král, že je kočár připraven. Líčidlem zastřela na tváři stopy hněvu a vztekleho pláče. Nasedla do kočáru a na tu slavnou veselku se jelo velmi nevesele. Mladý král uvedl hosty do vyzdobeného sálu a představil jim svou nevěstu. Jak ji královna spatřila, obrátila se a prchala ze zámku, pominula se rozumem. Jako štvaná běžela cestou necestou, pustými lesy. 9 nocí na ní pršelo kamení a 9 nocí trní, až padla na zem bez ducha a bylo po ní. Král, otec sněhurčin, se radoval, že konečně našel ztracenou dceru. A svatba byla 100x krásnější a veselější, než jakou ji chystali. Sněhurka na ní chtěla pozvat také trpaslíky. 100 myslivců křížem krážem projížděl lesy a nikde ani památky po mýtině a hezké chaloupce. Já jsem ji také hledal, ale nenašel. I kdybych však o ní věděl, nikomu bych, kde je, nepověděl.

Myší svatba. Dávno, velmi dávno žil bílý myšák Kanemochy. Celý národ bílých myší si ho vážil, protože myšák byl bohatý a moudrý. Měl vznešené sídlo, bydlel v díře pod podlahou chrámu, který byl zasvěcen bohu bohatství. Myšákova žena se jmenovala Onaga. Měli pěknou a chytrou dceru Hatsaku. Byla tak krásná a bílá, že se jí široko daleko nikdo nevyrovnal. Rodiče byli na ní hrdi a chovali ji jako oko v hlavě. Když dospěla, měla mnoho nápadníků z myšího národa. Ale otci myšákovi se žádný z nich nelíbil. Vyhlásil proto, že svou dceru, bílou myšičku, provdá jen za velikého a mocného pána. V myší říši dlouho nevěděli, kdo je nejmocnějším pánem světa, až konečně starý myšák usoudil, že nejmocnějším pánem je slunce. Máš pravdu, zašeptala matka, ale slunci jí dát nemůžeš, schořela by mu v náručí. A co bys řekla měsíci, řekl otec na to. Měsíc je snad mocnější než slunce, souhlasila matka. Vždyť slunce nemůže v noci svítit a měsíc ano. Kanemochy si tedy oblékl sváteční šat a za krásné měsíční noci vystoupil před chrám, v němž přebýval. Měsíc byl právě v úplňku a stál nad chrámovou střechou. Starý myšák zdvořile pozdravil, uklonil se a dal se do řeči. Slovo dalo slovo, až se rozhovořil o krásné bílé dceři. Říkal, že je poslušná, dobře vychovaná a že pro ní hledá ženicha, který by byl ze všech nejmocnější. A to jste vy, vážený pane měsíci. Vy i v noci svítíte a to ani slunce nedokáže. Proto bych vám rád dal svou dceru za manželku. Vážený měsíc se podíval na starého myšáka a jeho kulatá tvář se rozesmála. Potom řekl, já, že jsem nejmocnější na světě? Kdo vám to namluvil, vážený myšáku? Jen se rozhlédněte po obloze. Vidíte tam ten oblak? Šine se sem ke mně a já za chvíli zmizím za ním. Jako by mě pohltil drak. A skutečně, za chvíli připlul oblak a zastřel měsíc. Měsíc má pravdu, řekl si myšák. Oblak je skutečně silnější. A protože byl oblak na blízku, myšák ho zdvořile oslovil a důvěrně mu svěřil, že by mu rád dal svou dceru za manželku, nebo ho považuje za nejmocnějšího vládce. Co vás napadlo, vážený myšáku? Já a nejmocnější? To neznáte vítr? Ten má takovou moc, že mne zažene kam chce a může mě docela rozfoukat. V tu chvíli zadul vítr a užhnal před sebou oblak po obloze s neuvěřitelnou rychlostí. Myšák se ani nenadál a už byl oblak pryč. Nic z něho nezbylo, jen vítr šíleně dul, vrcholky stromů se ohýbaly a suché dřevo v chrámové střeše praskalo. Když se pak vítr na chvíli utišil, obrátil se na něho myšák. Vážený větře, rád bych vám dal svou dceru za manželku, protože jste nejmocnější na světě. To se mýlíte, vážený myšáku, odvětil vítr. Já sice dovedu rozfoukat oblak, ale podívejte se tam na ten sloup. Do toho mohu foukat od rána do večera, třeba až do noci a ani se nepohne. Sloup je jistě nejmocnějším pádem na světě. Ten odolá i větru. Myšák už byl docela popleten. Ohlédl se tam, kde stál silný dřevěný sloup, podpírající střechu chrámu. Nezbývalo mu nic jiného, než aby se zdvořile otázal, zda by si sloup vzal bílou myšku Hatsaku za manželku. Vážený sloupe, ty jsi na světě nejmocnější, ty i větru odoláš, uctivě šeptal myšák a upřeně zíral ke sloupu. Vážený sloup se smál, až se prohýbal. Já, že jsem nejsilnější. Já? Kdepak? Větru sice odolám. Stačí však, aby mě začaly hryzat myši. Těm se neubráním. Starý myšák Kanemochy se zamyslel.
Vida, zašeptal sebevědomně. Nakonec jsme my myši přece jen nejmocnější. Máš pravdu, přisvědčil vážený sloup a usmál se. Nepotřebuješ hledat ženicha po světě, najdeš ho ve svém národě.

Byl celý bílý jako sníh, očka měl červená a ocásek růžový. Ten se ucházel o Hacaku. Poněvadž byl z dobré rodiny, dali mu ji. A byla slavná myší svatba. Mladí manželé žili spolu šťastně a starý myšák Kanemochy byl pyšný, že našel dceři ženicha mezi nejmocnějšími.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednoho dne mi Bose řekl, dnes v noci budu s Lasem spát na seníku. A Ole taky, když mu to doma dovolí. Na seníkách líhají jenom tuláci, řekla jsem. Náhodou vůbec ne, řekl Bose. Ptali jsme se už mámy, jestli smíme. Utíkala jsem hned k Britě a Aně a řekla jsem jim to. Tak my budeme spát na našem seníku, řekli, a ty s námi, Liso. A tak jsme to ujednali. Čiu, to bude legrace. Jen jedna věc nás zlobila, že si to vyspomněli kluci a ne my. Hned jsem utíkala k mamince zeptat se jí, jestli mi to dovolí. Maminka myslela, že by malé holčičky neměly spát na seníku, ale já jsem odpověděla, že by i holky měly mít nějakou legraci a ne jenom kluci. A tak jsem směla. Sotva jsme se dočkali večera. Lase řekl, hele, vy chcete taky spát na seníku? O co, že se neodvážíte? Co, když přijdou strašidla? To se teda odvážíme, řekli jsme. A pak jsme si nachystali chlebíčky, abychom měli něco k jídlu, kdybychom v noci dostali hlad. A kluci si hned taky udělali chlebíčky.

0: V 8 hodin večer jsme šli. Kluci šli spát na Melangordenský seník a my na Norgordenský. My holky jsme si každá vzala koňskou houni. Ole Kolifink si sebou vzal Svipa. Ten se má, že má psa.
1: Dobrou noc, tulácká bando, řekl tatínek. A maminka řekla, ať se ráno u nás ukážete a koupíte si mléko, to dělají všichni tuláci.
0: Když jsme dávali dobrou noc klukům, řekl Lasse,
1: tak se dobře vyspěte, jestli vám to půjde. V loni našli na Norgordenském seníku zmii. No to bych rád věděl, jestli tam ještě nějaká bude i letos.
0: A Bose řekl, no možná, že jo, možná, že ne, ale spousta polních myší je tam určitě.
2: Fuj, ty jsou hnusný.
0: Ha, chudáčkové, řekli jsme klukům, vy se bojíte polních myší? To uděláte nejlíp, když půjdete hezky domů a lehnete si do postýlek.
3: Pak jsme odešli se svými houněmi a namazanými chlebíčky. Venku bylo světlo, ale na seníku byla už skoro úplná tma.
0: Já budu ležet uprostřed, vykřikla jsem. A tak jsme si ustlali v seně. Vonělo to moc hezky, ale píchalo to. Když jsme se pak ale zabalili do pokrývek, leželo se nám opravdu moc pěkně. Leželi jsme a povídali si a představovali jsme si, jaké by to asi bylo být opravdovým tulákem, který spává ve stodolách. Anna říkala, že si myslí, že by to bylo prima. Spát se nám nechtělo ani trochu. Ale měli jsme hlad a tak jsme honem snědli všechny chlebíčky, dokud nebyla ještě úplná tma. Až nakonec byla kolem nás taková,

a tma, že když jsme si drželi ruku před očima, tak jsme ji neviděli. Byla jsem ráda, že jsem si lehla mezi Britu a Anu. V seně to nějak divně šustilo. Brita a Anna se přitiskly blíž ke mně. Představ si, že by sem teď přišel opravdový tulák a lehl si tady, šeptala Brita. A nikoho by se neptal, jestli smí. Leželi jsme sticha a chvilku jsme o tom přemýšleli. A tu jsme najednou zaslechli vytí. Hrozné, strašlivé vytí. Bylo to jako kdyby najednou zavilo tisíc strašidel. Umírali jsme strachy. Ale neumřeli jsme, jen jsme hrozně křičeli. Je, to se Lasse, Bosse a Olena smáli, protože to oni tak vyli. A taky oni šustili předtím v seně, když se k nám plížili. Brita říkala, že je to moc nebezpečné, když se člověk lekne, protože mu může v žilách stuhnout krev. A řekla, že to poví mamince. Ale Lasse řekl, adi, to byla přeci jenom legrace. A Bosse řekl, žalobníček, zvoneček, postavil si domeček. Anna řekla, že se jí zdá, jako by jí ta krev v žilách už trochu tuhla. Potom se kluci vrátili na svůj seník. Rozmýšleli jsme se, jestli se tam nemáme připlížit a postrašit je taky, ale už bychom to byli nedokázali, tak jsme byli ospalé. Probudilo nás kokrhání na Norgordenu a také to, že nám bylo zima. To bylo zima. Nevěděli jsme, kolik je hodin, ale zdálo se nám, že už je čas vstávat. Právě když jsme vystrčili hlavu ze vrat, Lasse, Bosse a Ole vycházeli z melangordenské stodoly. Taky jim bylo zima. Běželi jsme se ohřát do naší kuchyně. Představte si, že nikdo ještě nebyl vzhůru. Všechno to spalo. Protože bylo teprve půl páté. Ale naštěstí brzy zazvonil Agdin budík, protože musela vstávat a jít dojít. Dala nám teplé mléko a žemle. Jé, ty nám chutnali. Potom jsem si honem vlezla do postele, protože jsem ještě chtěl ospát. Byl to určitě moc chytrý člověk, ten, co vynalezl postele. Protože ve své posteli se každý vyspí opravdu líp.

Fuji. Pohádka japonské poštovní známky. Výrobce zrcadel v městě Edu měl syna, ale otcovo řemeslo se chlapci valně nelíbilo. Postavím se před zrcadlo a v zrcadle se ukáže můj obraz. Poodstoupím od zrcadla a obraz zmizí. Chtěl bych se vyučit umění, které obraz uchová. Tak vstoupil Katsushika Hokusai, jak se chlapec jmenoval, do dílny mistra Shunsho, tiskaře a učitele kresby. Pod jeho vedením kreslil na papír návrhy divadelních kostýmů a tisků podobizny herců a hereček. Ale ani tady se mladíkovi nelíbilo. Papír, i když nese obraz všelijaké rozmanité krásy, je smrtelný. Rozhodl se proto, že se vyučí umění uiko-e. Umění uiko-e bylo umění vznešené. Buddhističtí mniši vyřezávali výjevy z Buddhova života do dřevěných špalíčků a ty přetiskovali jako doprovodné obrázky k textům posvátných náboženských knih. I když je papír smrtelný, obraz vyřezaný do dřeva má život delší a dá se tisknout znova a znova na další papír. Obraz, byť výjev ze života pomíjivého, prchavého, zůstane ve dřevě jako stálé poselství o tom, co umělec řezbář viděl a cítil. I vstoupil mládenec do dílny, kde se rodily knihy. Rodili se ze souhry čtyř. Malíř maloval, rytec ryl kresbu do dřeva, tiskař přetiskl dřevořezbu na papír a vydavatel se postaral o konečnou podobu knihy. Mladík byl v tiskařské dílně malířem i dřevorytcem. Kreslil tenkým štětcem na hedvábný papír, ten nalepil na špalíček sakurového dřeva a pak svou kresbu do dřeva přeryl. Tiskař přenesl dřevořezbu na papír s vlákem čínského papírovníku. Vybarveny do barevné krásy byly ty listy příbuzné kráse japonské přírody, proměnlivé od jara do podzimu i jemné jako brokátové látky. Postavy dřevorytů ožívaly v mysli mladého umělce v příběhy. Černovlasé krasavice v květovaných kimonech mu kynuli na pozdrav, vábili ho do světa krásných snů, vystupovali z obrázků a odcházeli do pohádkových světů. Květy na jejich kimonech se rozvíjely, vonily, měnily se v zahrady plné kouzel a mladý umělec zatoužil vyjít z dílny zavisněnými příběhy ven do široké krajiny. Tak se stal tulákem v ostrovní říši. Společníky mu byli štětec, tuš, ostrý nožík, souprava dlátek s hlubšími i jemnějšími žlábky a dřevodala spanilá sakura. V pohádkové říši, kam se odstěhoval z obyčejného světa, rozprávěl s vílami, které si hráli ve vodopádech, až doputoval k posvátné hoře Fuji. Když se chystal nakreslit horu, aby přenesl její podobu na špalíček sakury, poslala k němu hora spanilou dívku. Umělci se zdála krásnější než všechny gejši, které v čajovnách nalévali unavenému poutníkovi čaj. Dívka řekla, jsem poselkyně hory Fuji. Má paní, hora Fuji ti vzkazuje, abys nedělal marnou práci. I když tvé nožíky mají jemnost a ostří měsíčního paprsku, nedokážou vyrýt do dřeva krásu hory Fuji.
Katsushika Hokusai odpověděl. Věřit své paní hoře Fuji, že umělce vábí krása tím víc, čím těžší je ji dostihnout. Podíval se k hoře, která vstávala do nebeské modři, jako by tanečnice zdravila zdviženými pažemi vycházející slunce. Fuji je krásná. Vybarvím jí suknici sytě červenou barvou tan a zasněženou hlavu vybarvím jemně růžovou barvou beni. Slunce ji oprášilo zlatým pelem. Až přitisknu dřevoryt na hedvábný papír, popráším list měděnými pilinami. Pokračoval v práci a sám se podivoval tomu, jak se od hodiny k hodině podoba hory mění. Však už tu byla poselkyně znovu. Lupiči krásy, moje paní hora Fuji, posvátná všem lidem ostrovní říše, se zlobí černým hněvem. Umělec odpověděl. Hněv tvé paní je černý jako vlasy gejš a blesky z něj trčí jako jehlice, jež poutají účesy žen. Pro větší lesk jsem namíchal barvu s kryhem. Zálibně se díval na první i druhý list s obrazem hory Fuji. Hora Fuji po ránu, Fuji před bouří. Krásná v obojí podobě. Než slunce přeplulo oblohu, byla u Katsushiky víla poselkyně s třetím vzkazem. Má paní, hora Fuji ti vzkazuje, aby ses nepokoušel uvěznit její krásu v dřevěném obraze. I kdyby ti sakura dala dobré dřevo a ty si je vyhladil do hladkosti zrcadla, nebude vězněm hora Fuji, ale ty sám. Věz, že moje paní má bohatší šatník než všechny císařské milostnice a ty se budeš honit za jejími proměnlivými podobami, až se k hoře Fuji připoutáš k nevysvobození. Víla rozevřela svou náruč. Znáš pohádky o vílách? Já jsem jedna z nich. Vezmi si mne a nepokoušej se polapit do svého díla horu Fuji. Ale Katsushika Hokusai neměl oči pro její krásu. Miluji horu Fuji, řekl víle. Má paní, hora Fuji ti posílá poslední varování. Chceš-li být doživotně milencem hory, věz, že má paní je žárlivá. Promění na tvých obrazech vlny mořských příbojů, které si maloval v ramena chobotnice a těmi zahubí každou krasavici, kterou bys v budoucnu namaloval. Umělec odpověděl. Teď neruš. Chci zachytit horu Fuji v převleku z měsíční záře. Buď tedy doživotním vězněm hory Fuji. Tak se stal dřevorytec Katsushika Hokusai doživotním poutníkem za krásou hory Fuji. Když byl na konci své životní pouti, zůstalo po něm album 100 podob hory Fuji a poslední vzkaz hoře. Má paní Fuji, chtěl jsem ve dřevě zachytit krásu té země, již si císařovnou. Síly mi vyschly a suchý, lehčí než podzimní list, se vznesu do volnosti. Zůstaneš věčně krásná a listy v mém albu jsou odleskem krásy prchavých

a do jeho podoby hory Fuji se dostaly na japonské poštovní známky a jejich bezpočet. A na všech

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Máme tady čtvrtou radu.
2: Jak se umíš chovat, když jdeš nakupovat?
3: To je nějaké umění. Prostě přijdu, nakoupím a odejdu.
4: Jo, bez placení.
2: No je snad samozřejmé, že zakoupené zboží musíš zaplatit.
1: Ano, ale ledacos pro každého samozřejmé není. Máničko, ty jsi například řekla, přijdu.
3: No, a to se mám připlazit.
4: To ne, ale pozdravit.
3: Jo. Já kolikrát v samoobsluze pozdravila, plno lidí tam bylo a ani človíček mi neodpověděl. No, tak proč bych zdravila?
4: To je fakt, proč bych zdravila?
1: No počkejte, poněvadž ve veřejné místnosti zdraví pouze ten, kdo přichází a odchází.
2: Ano, tak je to správně.
3: Ale v malé prodejně mě prodavačka přivítat má. Jsem přece zákaznice.
1: No, a to ti má postavit slavobránu.
2: Jo.
4: No, ručičko líbá, milostivá slečinečko.
1: Ale no tak.
4: Račte za 20 haléřů družníčka. No, mám vám to donést z domu, abyste si neunavinkala. Nožičku líbá.
3: No, nahodu, nožičku líbá. Mě říkat nemusí.
2: A to ostatní, ano, Máničko. Prosím tebe, ty přece nakupuješ, ona prodává. Mezi vámi je normální vztah, jak si...
4: Člověku.
1: Ano, správně. A proto i tady platí pravidla slušného chování.
2: Já bych dal takový příklad, paní Kateřino.
1: Ano, prosím.
2: Například přijdeš do uzenářství, že ano, a postavíš se tedy před toho prodávajícího a neřekneš jeden párek.
3: No jasně, to vím. Dva párky. Musím pamatovat taky na bábinku, že? Když ponesu tři.
2: Když řekneš prosím dva párky. Rozumíš, to prosím tam hraje.
3: Ano.
2: Slyšíš to, cítíš to.
1: Ano, správně. A nebo, když stojí v samoobsluze fronta na košíky, Máničko,
3: postavím se na konec, no jo.
1: A proč tak mrzutě, Máničko? Máš zdravé nohy? Máš? Jsi nemocná? Nejsi? No tak tu chvilku tady stát vydržíš, ne?
3: No jenomže každou chvilku tě někdo odstrčí a postaví se před tebe.
4: To je fakt.
1: Přede mne?
3: No já stojím ve frontě a tebe odstrčí. Tebe by nikdo neodstrčil. Ale malou holku? Oje.
4: No jo. A když se lze uslyší, že se nemá hádat, že snad nejde k ohni, že je drzá, nebo
3: ano,
4: dokonce, že je...
3: Jo, to říkají, Urvínku. Mluv radši slušně.
2: Počkejte, no tak hádat se pochopitelně nesmíte, ale požádáte nějakou důvěryhodnou paní, aby...
3: Aby mě pustila před sebe.
2: Ne, myslím to tak, Máničko, že... No tak když už chceš požádat zrovna ty, tak požádáš, aby se tě zastala.
1: Ano.
2: Žáno, to...
1: A Máničko, ty bys nikoho před sebe nepustila?
4: To by byla hloupá, paní Kateřino.
1: Vane, ohleduplná.
4: Ohleduplná?
1: No jistě.
4: To jako, že ráno by se postavila na konec fronty a večer by tam ještě stála, jo? Tomu říkáte ohleduplná.
1: Ano, ale ne.
4: Byla hloupá.
1: To ne. A nebude přece dávat přednost každému. Ale pustit před sebe starého, nemocného člověka nebo budoucí maminku.
3: No, tak to je něco jiného, ale to si neřekla.
4: Jo.
1: No.
2: A co máš vědět, než jdeš do obchodu schválně?
3: No to prosím, jestli mám peníze.
2: No,
1: ale Máničko,
2: tak samozřejmě, no ale především, Máničko, musíš vědět, co chceš koupit.
1: Ano.
4: No jo, aby si nešla k řezníkovi pro mlíko.
2: Počkej, tak jsem to nemyslel. Já to myslel jako, aby s dlouhým vzpomínáním nezdržoval, rozumíš?
4: Jo tak, jako že bych si to měl...
2: No, že bys si to měl třeba napsat na papírek.
3: No, na papírek.
4: Jo takhle, no tak to jsem zkusil. A řeknu ti rovnou, tatí, vůbec mi to nepomohlo.
1: Přece si na něco zapomněl.
4: No, na ten papírek.
3: No.
2: A taky si pamatuj, Hurvínku, že při placení není žádná neslušnost přepočítat si účtenku, ovšem pokud...
4: Umím počítat.
2: No tak bez toho by to snad nešlo.
4: To je fakt.
2: Ovšem pokud součet nesouhlasí, bylo by zase neslušné...
4: Na to upozornit?
2: Ale...
4: Tak proč to mám přepočítávat?
3: No přece, aby ses pocvičil v počte.
2: Ne, nemyslím. Prostě upozorníš na to, ale slušně.
4: Slušně? Jak můžu někomu slušně říct, že mě lohnul, tatí?
2: A jinak to vyjádřit nemůžeš?
4: No, mohl by taky říct, že mě vzal na hůl.
2: Ale Horvinku, no. Nejde to obsat nějakou otázkou?
3: No, tebe taky nic nenapadne, Horvinku.
2: No, Máničko, zkus to ty.
3: Zeptáš se. No? Ano, prosím, promiňte, nechci se vás dotknout, ale nepropadl jste náhodou z počtu.
5: Ale Máničko, prosím.
2: Máničko, radši. Moc hezký z toho řekla, no, ale takhle taky ne. Tak stačí snad říct, promiňte, prosím, nezmýlil jste se, nebo nezmýlila jste se, protože zmýlit se, no, může každý.
1: Ano.
2: Tím končíme s nakupováním.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
6: Taťuldo.
7: Cupank.
6: Taťuldo, jestli pak víš, že budu mít brzo narozeniny.
7: Jen jestli si nevymýšlíš. Máš je nějak moc často, Hurvajs.
6: Nic si nevymýšlím, to je přece kalendářový fakt, s tím se nedá nic dělat.
7: No dobře, no. No a co má být?
6: Domnívám se, že budeš mít hlavu plnou starostí, co mi koupíš.
7: Jen se nic o mé hlavě nedomnívej, něco dostaneš.
6: Já vím, punčoch jako posledně.
7: No a co, nebyl to snad dárek?
6: Nebyl. To byla součást rodičovské ošacovací akce. Stejně bys mě byl musel koupit. Foukalo mi na paty.
7: Kluku nevděčný. A co bys tedy chtěl?
6: Já bych chtěl nějakého živého tvora do domácnosti.
7: No a nemáš tu snad mě? Nejsem dost živý tvor?
6: Já nemyslím tebe, myslím nějaké zvíře, třeba kanárka.
7: Ani nápad. Co pak nemáme na hodinách kukačku?
6: Ale kukačka přece nespívá.
7: Tak ti zaspívám já, že ano. A je to, hele. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
6: Tati, zadrž tento nápor na můj ubohý sluchovod. Chtěl bych něco, co by kolem mě poskakovalo. Třeba bílé myšky, Taťuldo.
7: Tak dost, Hurvajs. Nepřipustím, aby kolem našeho rodinného krbu poskakovaly bílé myšky. Dalo mi to dost práce, než jsem pochytal ty šedivé.
6: Tak mi kup morče, Taťuldo. Má takový roztomilý čumáček a 4 nožičky.
7: Ať si má roztomilých čumáčků a nožiček, kolik chce, do bytu mi to nesmí. Copak jsem krotitel?
6: Stačilo by mi taky koťátko, takové malé, co ještě ani nevidí.
7: A já bych to pak vodil za ruku, ne? To pust z hlavy.
6: Tak mi kup alespoň žabku rosničku, co leze po žebříčku. Když vleze nahoru, tak je hezky, víš?
7: Já vím. A co když nepoleze nahoru? Bude sedět dole jako pecka a pořád bude pršet. To zrovna.
6: Taťuldo, už to mám. Rybičky.
7: No rybičky, no tak proč to neřekneš hned, Hurvajs? Koupím ti jedny olejovky a je to.
6: Je, tati, já myslím živé rybičky, co plavou ve vodě.
7: No to vím taky, že plavou ve vodě. Jen mě pořád nepoučuj. Ale poslyš, Hurvajs, nedělá to randál?
6: No nějaké to šplouchnutí ploutví jim snad promineš, ne? Jináče jsou němé jako ryby.
7: No tak dobře, Hurvajs, budeš je tedy mít, když si to přeješ.
6: Je sláva, hurá!
7: Počkej, to ti povídám, půjdu je vybrat s tebou, ať vidíš, jaké má tvůj otecko rybologické znalosti.
6: Taťuldo, pojď se podívat, jak se ty rybičky v akváriu krásně hemží.
7: Budeť by se nehemžili, však to taky bylo drahé. Za ty peníze bych se taky hemžil, Hurvajs.
6: Když mluvíš o těch penězích, Taťulinku, tak bych ještě prosil o 50 haléřů.
7: Už zase? A na co prosím tě?
6: Budu jim muset koupit vši.
7: Blázníš? Chceš to kramarium zaneřádit?
6: Ale tati, já jim chci koupit vši vodní.
7: Od koho?
6: A ty mi nerozumíš. To jsou vodní vši, potrava pro ryby, víš?
7: Ale nic jim nebudeš kupovat. Zbyly nám od oběda 2 knedlíky, tak jim je tam hoď a hotovo.
6: Kde pak, Taťuldo, to by nejedli?
7: Tak nedostanou nic. Já je naučím si vybírat. Podívejme se na rybajzny.
6: Ach jo, tati, vždyť mě pochcípají.
7: Nic se neboj, až budou mít hlad, řeknou si sami.
6: Je, tati, podívej, jedna rybička schází, ta malá.
7: Tak se asi někam schovala, vidíš, Hurvajs, říkal jsem ti, vyber si větší. Koukej, jak se ta veliká, jak se má k světu.
6: až moc. Podívej, jak tu malou hoň. Je ta Tulda, že jí chce sežrát.
7: To snad ne. Necháš jí? Hele, čc, fuj, lehni.
6: Pořád za ní jezdí ta Tulda honem.
7: Tak dělej, nastav jí nohu nebo tak. Já kvačím procedník a vylovím jí.
6: Měl si poslechnout tu paní v obchodě. Říkala, že je to dravec.
7: Dravec, nedravec, vylovím jí a dostane výprask. Takhle po ní mávnu.
6: Já ta Tuldo, proč mě polejváš?
7: Honím rybu, tak ty takhle. Počkej, já tě dostanu.
6: Vždyť už nám teče voda pod postel. Já si jdu vzít radši plavky.
7: Že tě nechtím, no? No počkej, ne?
6: Tati, nespadně tam, neumíš plavat.
7: Ale jen se neboj, však já toho žravce chytím.
6: Vždyť už jsi jako vodník, kape ti voda ze šosu.
7: Co mi do toho pořád mluvíš? Už jsem ho mohl mít. Koho k nám teď čerti nesou, hurvaj, zdi otevřít. Počkej, už vím jak na tebe. No počkej, překvapím tě. Jediným mohutným skokem. Raz, dva, tři a chňap. Jezusko, ty mankote. Co? No, nazdar.
6: Tatuldo, přišel pan Novák. Je, co jsi to udělal?
8: Prosím vás, co to tu děláte? Máme promáčený celý strop. Vy máte akvárium?
6: Omyl, pane Nováku. Už nemáme akvárium. Jak vidíte, máme z něj materiál pro sběrnu surovin.
9: Léčení hrom do police. Jednoho jarního dne byla ráno ještě tma a pršelo. Ale když se Šárka odpoledne vracela ze školy, ukázalo se sluníčko. Šárka se před domem rozloučila s kamarádkou a vrazila do branky, div, že ji nevyvrátila z pantů. Schýbla se k Jezevčíkovi a přitom jí do mokré trávy vyklouzla knížka půjčená z knihovny. Šárka se rozběhla ke dveřím, drcla do nich, až se rozlétly do kořán, zabouchla za sebou, odkopla boty, schodila pláštěnku a vpadla do pokoje. Vůbec jí nevadilo, že tam maminka zrovna má na návštěvě paní Zelinkovou. Hupla jí na záda a vlepila jí mlaskavou pusu. Mamince vyskočil z ruky hrneček s čajem, přeletěl celý pokoj, dopadl na malý stolek a rozletěl se na 100 kusů. Čaj vyšplíchl na koberec. Maminka si povzdechla. Dávej pozor, holčičko, vidím, že mě máš ráda, jen se musíš přitom taky dívat, jestli něco nedržím v ruce. Pozdrav paní Zelinkovou a upaluj do kuchyně pro hadr. Přitom sbírala střepy rozbitého hrnečku. Byl to za tenhle týden už 11. Z kuchyně se ozvala další rána. Maminka se běžela podívat, co se děje. Šárka seděla uprostřed kuchyně na zemi v hromadě rozbitých skleniček a rozházeného koření. Starožitná polička na kořenky visela na zdi jen na jedné skobě. Dolní přihrádku měla zlomenou. Co to tady provádíš? Kdybys dávala trochu pozor, nebyla bys jako hrom do police. Myslela jsem, že jdeš pro hadr, spráskla ruce maminka. Šárka jí s nevinným výrazem vysvětlila, že hadr visel na háčku kousek od poličky a když ho chtěla sundat, vzpomněla si, že v horní přihrádce jsou bombóny. Vylezla na sporák a nohou se trošku opřela o poličku. Vážně netušila, že to spadne. Šárka se rozběhla pro koště. Začala zametat rozsypané koření, jenže si v tom chvatu neuvědomila, že v jedné kořence byl pepř. Maminka se právě vracela pro další konvici čaje a sotva vkročila do dveří, nametla jí Šárka dávku pepře rovnou do obličeje. Maminka kýchla, až jí zadrnčelo víčko na čajové konvici. Šárka se dál rozháněla koštětem. Trvalo chvíli, než se zastavila. Promiň, mami, já jsem si tě nevšimla, nezlob se. Maminka jí ledovým hlasem přikázala, aby šla do svého pokoje. Šárka se opřela do dveří, dveře povolily a porazili paní Zelinkovou, která se šla právě zeptat, jestli jim nemůže s něčím pomoci. vykřikla a zašátrala kolem sebe rukama, protože jí spadly brýle. Šárka se k ní vrhla a pod nohou se jí ozvalo křupnutí. Moje brýle, zaúpěla paní Zelinková. V 6:30 přišel tatínek, otevřel dveře dětského pokoje a zavolal Šárku k večeři. Ta mu skočila kolem krku a málem ho porazila. U večeře si na sebe dávala pozor a tak nepřevrhla židli ani stůl, když si sedala. Při odklízení nádobí byla tak opatrná, že ukápla mamince na šaty jen maličko omáčky. Držela se, i když pomáhala s nádobím, a tentokrát neotloukla a nerozbila jediný kousek. Konečně bylo všechno hotovo. Maminka řekla, že už se nezlobí. Šárka pospíchala dát dobrou noc tatínkovi, jenomže v tom spěchu zalomcovala dveřmi, které nešly otevřít. Nakonec povolili. A děvče se kutálelo až ke stolku u okna. Ten se převrhl a třísk. Červená čínská vázička s bílými hyacinty byla na kusy. Maminka se rozplakala. Tu vázu dostala jako svatební dar. Tatínek se zlobil na lajdáka truhláře, který jim opravoval dveře. Šárka brečela, že už zase zkazila rodičům náladu. Ti se spolu radili, jak by dcerce pomohli. Maminka vymyslela, že by ji mohli přihlásit do baletu, aby se naučila ladným pohybům. Tatínek pravil, že bude lepší, když za každou zničenou věc vysolí pokutu z kapesného. Maminka na to řekla, že děti, které prodělali plané neštovice, mohou trpět poruchou rovnováhy. Tatínek připomněl, že Šárka si odbila plané neštovice už před 4 lety a podle jeho názoru je to nesmysl. On tvrdí, že pokuta za každou rozbitou věc a možná ještě zákaz nedělního kina bude to pravé. Ráno svítilo sluníčko, na stromě za okny seděl drost, naparoval se a povykoval. Šárka vyskočila z postele a rozběhla se k oknu, jenomže včera pohodila uprostřed pokoje kolečkové brusle. Chudák drost se vyplašil, když viděl, jak o ně zakopla a vrazila do okenní tabule, div je nerozbila. Drost uletěl a Šárka se rozbrečela. Začátek dne se moc nevydařil. Tatínek dostal nápad, že zavolají paní Láry Fáry a poprosí ji o radu. Maminka ho pochválila, ty jsi ale hlavička. Vtiskla mu polibek a tatínek celý rozzářený odešel do práce. Paní Láry Fáry vyslechla maminčiny nářky a prohlásila, tomu se říká hrom do police, je to běžná dětská choroba. Snad se u mě najde něco, čím se to dá vyléčit. Mám takový kouzelný prášek. Stačí jim před spaním maličko poprášit postel. V noci se prášek vstřebá a až bude Šárka ráno vstávat, všechny pohyby se jí zpomalí. Pošlu vám dávku na 2 dny. To by mohlo stačit. Odpoledne Šárka navzdory svým předsevzetím převrhla mléko, šlápla mindě na tlapku, rozbila okénko u sklepa a rozšlapala 2 výhonky maminčiny pnoucí růže. Sice se zadušovala, že si příště dá pozor, jenomže za 5 minut krach, bum, bác. Druhý den ráno upustila lívanečník, převrhla sirup, vrazila ve dveřích do maminky, která právě nesla talíř, a vzduchem začaly lítat nožičky párků jako malé vzducholodě. Šárce přistál na ofině šplíchanec o mastku. Otočila kohoutkem v kuchyni a voda vytryskla tak prudce, že jí postříkala novou halenku a skládanou sukni. Pak Šárka bouchla dveřmi, až se celý dům otřásl a z parapetu se zřítil maminčin filodendron. Květináč se rozbil a hlína se rozsypala po celé předsíni. Jestli ten kouzelný prášek od paní Láry Fáry nezabere, prohlásil tatínek, Budeme se asi muset přestěhovat do betonového krytu, dokud ta holka z toho nevyroste. Maminka namítla, že by ji přece jenom měli přihlásit do baletu. Už vidím, jak kolem sebe kope, šlape ostatním na nohy a strká do nich. Jen s tím rozdílem, že to bude provádět v rytmu hudby. Tatínka ta představa pobavila. Odpoledne přinesl Láďa šedivý balíček od paní Láry Fáry. Byla v něm kulatá dózička se sypátkem. Na ní se černal nápis proti hrom do policii a stručný návod. Při prvním použití je třeba tímto práškem lehce posypat postel postiženého. Totéž opakujte i následující večer. Maminka utíkala Šárce rozestlat. Vyběhla do jejího pokoje a poprášila jí polštář, deku i prostěradlo. Najednou zjistila, že v dozičce už moc prášku nezbývá, ale řekla si, že začátek je nejdůležitější. Toho dne si šla Šárka lehnout a netušila, co jí čeká. Zdály se jí krásné sny. Za to tatínka s maminkou tlačila noční můra. Co když jejich ubohá holčička upadne do moci kouzel? Šárka se ráno probudila a podivila se, že oba rodiče stojí u její postele a upřeně se na ní dívají. S úzkostí v hlase se zeptali, jak se cítí. Jsem ospalá, zívla velice pomalu Šárka. Maminka řekla, ať se oblékne a přijde do kuchyně na palačinky. Ano, zaradovala se Šárka a chtěla vyskočit. Ke svému údivu však majestátně vyplula pokojem jako královna. Ruce a nohy měla příjemně malátné, jako by kráčela velkou vodou. Sedla si do houpacího křesílka a stále měla pocit, jako by se pohybovala ve zpomaleném filmu. Dřív si cpala nohu do ponožky tak neurvalé, až se jí čas od času proklubal palec. Dnes ráno bylo všechno jiné. Noha se k ponožce blížila zvolna. Polehoučku. Šárka si počínala tak opatrně, jako když si maminka navléká silonové punčochy. Šárka přišla na snídani. Opatrně si odsunula židly, o nohu od stolu ani nezavadila. Rozložila si na klíně ubrousek a pustila se zvolna do jídla. Po snídani sklidila ze stolu a opláchla nádobí. Maminka nevěřila svým očím, když viděla, že její dcera nenacpala talířky se zbytky do ledničky, jak bývalo jejím zvykem. Za chvilku se pro ní stavily kamarádky, že si půjdou společně zajezdit na kolečkových bruslích. Maminka vždycky říkala, že je ostrach se na Šárčino bruslení jen dívat. Teď se ovšem její dcera vznášela ulicí pomalu a zlehka jako víla. Před obědem opatrně odemkla branku a zase ji za sebou tiše zavřela. Brusle si hned uložila do botníku. U jídla nehltala, nenabírala si vařící polévku a neprskala. Místo toho počkala, až jí to trochu vychladne. Měla pocit, že se přímo vznáší. Dala mamince pusu a šla se převléknout. Neproletěla dveřmi jako tornádo, ani nedupala po schodech jako slon, ani nevtrhla dovnitř jako velká voda. Maminka uvažovala, že si snad už konečně může vybalit starožitné vázičky a hrnečky, které před Šárkou poschovávala, a vrátit je na poličky. Zavolala paní Zelinkové a pozvala ji zase na čaj. Paní Zelinková se opatrně blížila k domu. Nebylo divu, že po své poslední návštěvě trochu znejistila. Šárka byla už na odchodu do kina, ale schválně se chvilku zdržela, aby ji pozdravila a ještě jednou se jí omluvila za rozbité brýle. Paní Zelinková se na ní dívala a nevěřila svým očím. Maminka jí vysvětlila, co se stalo. Paní Zelinková poslouchala a nakonec se zeptala, jestli by si mohla špetku toho kouzelného prášku taky vypůjčit. Její manžel totiž hraje fotbal. Tuhle o kousek minul bránu a považte, začal rvát jako tygr a ze vzteku na sobě roztrhal tričko, letos už druhé a to je teprve duben. Maminka jí tedy zbytek prášku přenechala, protože Šárka už ho nejspíš potřebovat nebude.

0: Další den pomalu končil a Pavouček za celý ten den nezažil nic mimořádného. Postěžoval si strýčkovi a ten se jen ušklíbl. Jo, to si měl potkat Piši Škvora. Koho? Divil se Pája. Buď rád, že ho neznáš, odpověděl strýček pochmurným hlasem. Buď šťasten, že si nikdy na Piši Škvora nenarazil. Jak vypadá? Odkud je, co dělá? Tak ty bys rád věděl, jak Piši Škvor vypadá a odkud se vzal. Dobrá, povím ti to. Nebo ještě líp, já ti to zarecituju. Strýček sekáč se vypnul a spustil mocným hlasem. Piši Škvor je strašný tvor. Přišel rovnou z třetí hor nebo ze dna dávných moří, jako všichni hrozní tvoři, škvoři, úhoři a tchoři. Zahučeli ostatní pavoučci. My se bojíme. Strýček se zamyslel. Milánkové, na vlastní oči jsem viděl, jak Piši Škvor vyděsil a zahnal táborníka, který měřil nejmíň 2 metry. Divili se pavoučci. Bylo tehdy takové deštivé léto, vyprávil strýček. Potuloval jsem se v lese u řeky. Kousek dál měl ten táborník velký stan. Celý den hrozně lilo. Vklouzl jsem k němu do stanu a pod střížkou jsem si upletl malou pavučinu. To ses nebál, divil se Pája. Neměl jsem na vybranou, když celé dny lilo. Musel jsem se někde schovat. A Piši Škvor taky. Viděli jsme stan a tak šup dovnitř. V noci mě ale probudil řev. Ten 2metrový táborník, co s námi ve stanu bydlel, najednou začal řvát a poskakovat a pak vyrazil ven a už se nikdy nevrátil. Co se mu stalo? Zeptal se Pája. Piši Škvor mu vlezl do ucha. Úplně se mu tam zavrtal, řekl strýček ponurým hlasem. A bylo ticho. Všichni si tu hrůzu představovali a už se vůbec na nic neptali. A v tom tichu bylo najednou slyšet, jak praská kůra a jak celý smrk skřípe, jako kdyby ho někdo podřezával. A najednou se ozval křik. Ty lháři, ty prášile, ty pomlouvači, tohle si s tebou vyřídím. Pavoučci se strachy rozutekli a Pája se schoval v rohu své pavučinky. A sakra, lekl se strýček, to je on. Kde se tu vzal, Hrome, kde se vzal? Kdo? Zašeptal Pája. Piši Škvor, zašeptal strýček. Byl to on. Nohy měl jako pilky a klepeta jako louskáčky. Za chvíli byl nahoře a piliny kolem jen lítaly. Kde jsi, srkáči, kde se schováváš, křičel. Rozsekám tě nadrobno, rozstříhám tě na kousky.
1: Neblázni, kamaráde, no přece se domluvíme, ozval se strýček tichým hlasem.
0: Tak to ne, žádné domluvy s tím, kdo o mě šíří pomluvy, zařval Piši Škvor. Já přece nikomu do ucha nelezu.
1: Ale říká se to, namítl chabě strýček.
0: Ty to říkáš, vztekal se Piši Škvor. A teď se to rozneslo všude. Děti se bojí jezdit pod stany, raději bydlí s rodiči v hotelu. A kam se mám já, chudák, schovat, když prší?
1: Piši Škvor se vydrápal až ke strýčkově pavučině.
0: Cvak, cvak, pavučina byla v mžiku na drobné cáry.
1: Strýček sekáč přeskočil na vedlejší větev a Pája skočil po hlavě do trávy.
0: Málem dopadl na rosničku, která právě hopkala kolem.
1: Nevěděla, co se děje, a hned spustila Ale to je úžasná náhoda. Právě tě jdu, Pájo, pozvat na večeři. Chystám mouchy na puškvorci. To je úžasně aromatické koření. Jen si přivoň. No není to úžasná bylina, brebentila pražská rusnička a nebyla k zastavení. Například takový pišiškvor. Pišiškvor? Skočil jí Pája do řeči. Vy znáte pišiškvora? No jistě, kdo by ho neznal, podívala se rusnička a brebentila dál. Například takový pišiškvor se může po puškvorci doslova utlouct. Vážně, podíval se Pája. A hned mu v hlavě svitl nápad, jak strýčka zachrání. Odláká pišiškvora na puškvorec. Ale to už pišiškvor sám zavětřil tu úžasně aromatickou bylinu a lezl po kmeni smrku dolů. Puškvorec, křičel, čichám, čichám, puškvorec. Co jsem říkala, radovala se rosnička. Pišiškvor se může po puškvorci doslova umlátit. A než to dořekla, pišiškvor jí puškvorec vytrhl a hned na místě tu dobrotu schroustal. Pak se zatvářil ohromně míru milovně, ba přímo blaženě. Zavrtal se do suchého jehličí a spokojeně usnul. Rosnička odhopkovala domů a Pája se vrátil do své pavučiny. Strýček Sekáč si mlčky pletl novou síť. Měli hotovou dřív, než se setmělo. Teprve potom promluvil, rozhlédl se po všech okolních pavučinkách a pravil: Dobrou noc, mládenci. Dnes jsem vám spolu se svým starým kamarádem Pišiškvorem předvedl názorně, jak to může dopadnout s tím, kdo si vymýšlí nebo dokonce o někom šíří pomluvy. Vezměte si z toho ponaučení. A Pája měl zase o čem přemýšlet.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Dobrý večer, děti. Tak si představte, co se zase jednou přihodilo. Vy jste byli úplně malé. V postýlce jste leželi a maminka s vámi byla pořád doma. A jednou povídá tatínkovi. Už jsem z toho celá tumpachová, musím taky jednou ven mezi lidi. On ani tatínek v tu dobu moc nikam nechodil, na nejvíc do práce a pak zase domů. Tak už se mu taky trochu chtělo do světa. Ale byli jste tu vy. Kdo nám pohlídá děti? Jsou ještě tak malé, sami je přece nechat nemůžeme. Někoho najdeme, s jistotou pravila maminka. A taky jo. Já už dneska nevím, koho našli. Jestli vás hlídala babička nebo nějaká teta, kamarádka nebo kamarád, který by to s dětmi uměl. Prostě někdo se opravdu našel. A tak domluveno, projednáno, zařízeno, oba se pěkně oblékli a vyrazili. Venku se maminka zarazila. Já, hloupinka, vždyť už jsem z těch dětí tak popletená, že vyjdu z domu, jdu a ani nevím kam. Tatínek hrdě kráčel vedle ní, nastavil loket, maminka se ochytla pod paží a tatínek pronesl. Jdeme do divadla. Tak ne teda tančit, užít života? Tichým hlasem řekla maminka. Ne, ne, do divadla. Nastavit životu zrcadlo. Uvidíš, bude se ti to líbit. Je to o tom, jak se měli dva rádi a jak, nebo nebyli dva? Ale myslím, že ano, prostě měli se rádi a nějak se to zapletlo. Však uvidíme, oni nám to předvedou. Už jsem pořídil lístky. Tak to jsem teda zvědavá, co jsi to vymyslel. Poznamenala maminka a šli. V divadle se usadili do řady a za chvilku už to začalo. A skutečně to bylo tak, jak říkal tatínek. Dva se do sebe zamilovali, byli sice ještě mladí, možná až moc. Ale láska je láska, to se nedá nic dělat. Jenomže to nešlo tak hladce. Jejich rodiče se navzájem nějak neměli rádi a tak jim bránili, ale oni se scházeli tajně. Maminka tiskla tatínkovi ruku, tatínek vzdychal a šeptal mamince do ucha: mají se rádi, jako my. A políbil maminku za ouško. Ona ale: no, však až budou mít děti, to je vrátí na zem. To už nebude žádné lození po balkónech a ponocování. Budou rádi, že si chvilku pospí. A šlo to dál, oni ti dva se tajně vzali, u toho si maminka trochu i poplakala. A hned po svatbě se nějak jejich kamarádi porvali a dokonce u toho někdo přišel o život, no hrůza hrůz. Normálně to tak nebývá, ale na divadle se to někdy trochu přehání, to se tak dělá, aby to lidi chytlo. A taky, že ano. Maminka dorážela na tatínka, to je neštěstí, zrovna teď, když se vzali, vždyť oni by to ti jejich rodiče snad nějak pochopili, my bychom to taky pochopili, kdyby třeba naše děti a děti od... Ticho, nemluvit, napomenul je pán, co seděl za nimi. Vy nemáte srdce, vyhubovala mu maminka, asi nemáte děti. Ale pak za chvíli mlčela a s napětím s tatínkem sledovali, co bude dál. On musel pryč, ale ti mladí po sobě toužili, posílali si nějaké ty dopisy. Na co je člověku dopis, když má někoho rád a nemůže ho obejmout, dloubl do maminky tatínek. A pak zase jeden dopis nepřišel. Oni se měli nějak sejít a on se to nedozvěděl. Taky se to zas tak hloupě zapletlo a zaplítalo se to čím dál víc. Božičku, to je pech, to je smůla, naskakoval v sedadle tatínek. Já tam snad půjdu a řeknu jí, co se stalo a jak. Počkej ještě chvilku, snad se to vyjasní, vždyť jsou lidi, mají pusu, tak se domluví, zdržovala ho maminka. Vždyť vidíš, že jsou jak praštěni do hlavy, na to tatínek. Zezadu zas už rozlobeně znělo: ticho už, běžte se bavit ven. My se nebavíme, my se radíme, odsekla maminka, už se ani neohlížela. Tak co budeme dělat? Vždyť se na to podívej, to neskončí dobře, oni se řítí do maléru. Tatínek kroutil hlavou, já to nechápu. Co pak tam není nikdo, kdo by jim poradil? Co pak jim nikdo nemůže říct, jak se věci mají? Snad už dostanou rozum. A mezi tím další hrůzy. Ta mladá paní tam ležela jak mrtvá, on za ní přijel a myslel si, že je doopravdy mrtvá, takže bez ní nemůže žít, to se mamince líbilo, praštila v té ráži tatínka do kolene a zařvala: to je jako my! A tatínek s tím sice souhlasil, ale zakřičel jenom au! A ten mladý pan manžel, jak z toho byl celý pryč a myslel si, že se té jeho milované něco stalo, takže se taky zabije. A teď se k tomu začal chystat, přemýšlel co a jak, a to už teda maminka nemohla vydržet, slzy jí tekly proudem a stiskla tatínkovi ruku a zavelela: běž! Tatínek vyrazil z řady, volal na celé divadlo: zastavte, nedělejte to, já vám pomůžu, ono to není tak, jak myslíte. A vtrhl na jeviště a začal toho mladého pána přesvědčovat, ať neudělá nějakou hloupost, že by toho mohl pak litovat. Trošku se začali přetahovat, do toho se ale už probudila i ta mladá paní. Lidi tleskali a pískali a volali, bylo to úplně jak na fotbale. A tatínek říká nahlas na celé divadlo: tak vidíte, mladý pane, že tady ta vaše už je taky vzhůru, že není mrtvá, tak běžte a buďte spolu šťastní, jako my tuhle s maminkou. A nebojte se, až budete mít takové hezké děti, jako máme my, tak je ukažte těm vašim rodičům a uvidíte, že to pochopí a ještě budou nakonec rádi. A do té doby se už nějak protlučete, já vám věřím. A lidé volali:

přišli tatínek s maminkou domů, poděkovali za hlídání a šli už taky spát a byli zrovna tak zamilovaní jako ti v tom divadle. Dávali si taky pusinky a měli se rádi a maminka říkala ty a pak usnuli. A vy už taky běžte spát, ať jste zítra tak šikovní a silní jako ten váš tatínek. Dobrou noc.

0: O malé víle plavůňce. Malá víla plavůňka se z lehounka pohupovala na huňatém stvolu kapradí a hrála na stříbrnou flétnu. Slunce se zvolna snášelo za špičky borovic a všude kolem v lese, v lukách a na pasekách se právě probouzeli skřídci, šotci, trpaslíci a všelijací různí diblíci a pidžvíci. Pod strouchnivělým mechovým pařezem se vzbudil také zlý had zmiják. Otevřel jedno oko, chvíli přemýšlel, jestli má otevřít i druhé, zazýval a v tom okamžiku mu hlady zakručilo v břiše, jako když se otvírají zrezivělá vrátka.
1: Jejda, jejda, to mám dneska hlad,
0: podivil se tomu škrundání. Teda, já mám ale dneska strašný hlad. Vystrčil hlavu spod pařezu, rozhlédl se do všech stran a pak se vyplazil hledat něco k snědku. Prošustil spadaným listím, vyšmejdil kdejaké křoví, nakukoval do děr v zemi i pod ulámané větve.
1: Čmuch, čmuch, čmuchy, čmuch,
0: pohuhlával si a čenichal, ale nikde nic na svůj mlsný jazyk nenašel. A tak se dostal až na kraj lesa, tam, kde začínala louka. V tu chvíli k němu větřík donesl perlivé tóny stříbrné flétny.
1: A copak, kdo pak nám to tady hraje?
0: Zmiják se postavil na špičku ocasu, aby byl větší a lépe viděl do dálky a začichal. V tom okamžiku spatřil malou lesní vílu. Houpala se na kapradí zády k lesu a bezstarostně pískala na flétnu. Zapadající slunce jí ozlatilo plavé vlásky a její pavučinový závojík zvolna povlával ve vlahém večerním vánku.
1: Mňam, mňam, mňam.
0: Zmiják se mlsně olízl, přikrčil se a začal se potichu blížit k víle. Když se doplazil pod kapradí, blesku rychle se vyšrouboval do výšky, otevřel tlamu s tím svým rozeklaným jazykem a v tom malá víla plavůňka přestala hrát a otočila hlavu.
1: Ty jsi hád?
0: Zeptala se a usmála se do široka rozevřené hadí tlamy, nad kterou seděly dvě vypoulené oči jako dvě veliké bobule. Zmiják byl tou otázkou tak překvapen, že stuhnul s otevřenou tlamou a vypadal jako do země zabodnutá vývrtka. Když přišel zase trochu k sobě, sklapl čelisti a rozpačitě zahuhlal.
1: Jo, já jsem had.
2: A já jsem plavůňka,
0: řekla malá víla a znovu se usmála.
2: Počkej, já ti něco zahraju, ano?
0: Přiložila stříbrnou flétnu ke rtíkům a zahrála melodii rozbublaného lesního potůčku.
2: Jak se ti to líbilo?
0: Zeptala se plavůňka, když dohrála a upřela tázavě na hada své veliké něžné oči, orámované jemnými smetáčky řas. Zmiják se nezmohl na nic jiného, než že

0: Na prázdno hlasitě polknul. Klinkal hlavou sem a tam a nevěděl, co má dělat. Malá víla si vysvětlila hadovu vyjevenost, jako že se mu to moc líbilo a velice jí to potěšilo.
1: No, kdybys chtěl, mohli bychom si spolu také hrát,
0: řekla a lásky plně pohladila svou malou sametovou ručkou zlého zmijáka po čenichu. Had skoprněl. Tohle se mu ještě nestalo. V tom okamžiku zašustila nedaleko tráva a vyběhl skřítek kacafírek. Když zahlédl hada, zarazil se a strachem jakoby celý zdřevěněl.
1: Zakoktal. Já tady vlastně vůbec nejsem.
0: Zmijákovi zakručilo znovu v břiše a tomu připomnělo, proč je vlastně tady. Upřel na skřítka své uhrančivé oči, olízl se, až to mlasklo a pomalu se pohnul. Ale do toho se ozvala malá víla plavůňka.
1: Ale nic se, kacafírku, neboj,
0: zavolala na skřítka.
1: To je můj kamarád.
0: A obejmula zmijáka kolem krku a důvěřivě se k němu přitiskla. To hada zmijáka dorazilo. Ucítil něžný stisk hebkých prstíků na své studené kůži, na čenichu ho zašimraly jemné vlásky a v tu chvíli ho začalo tak nějak divně svědět za očima, až začal blahem šilhat. Někde uvnitř kolem srdce se mu rozlilo takové podivné zvláštní teplo. Celé jeho napnuté hadí tělo počalo měknout a zvolna se skládalo do trávy. Nakonec položil zmiják na mechový trn hlavu i s plavůňkou. Malá víla z něho ladně seskočila. Odvázala si z vlasů velikou mašli, pohladila ležícího zmijáka ještě jednou po čenichu a zašeptala mu do ucha. Počkej, něco ti dám. A uvázala tu mašli hadovi na krk. Nabrala do dlaně kapku večerní rosy a přidržela mu ji před čumákem jako zrcátko.
1: Podívej, jak ti to sluší.
0: Zmiják ležel v trávě jako ochablá hadice. Měl zavřené oči a jenom předl. I v břichu mu přestalo kručet. Pootevřel jedno oko, zaostřil ho do kapky rosy a zavrněl. Pěkné, moc pěkné. Moc se sice v tom zrcátku neviděl, ale nechtěl víle zkazit radost.
1: Ale teď už musíš jít domů,
0: řekla najednou docela přísně plavůňka.
1: Jen se koukni, jaká se udělala tma a kde vlastně bydlíš.
0: Zmiják se probral ze slastného vrnění a zabručel. V mechovém pařezu. Terénu.
1: Je, tak já vím, kde to je,
0: zaradovala se malá víla.
1: Za třemi borovicemi doleva, kolem pavoučí sítě a hned za rohem, co by motýl dvakrát mávnul křídly.
0: Vzala hada za mašli u krku a jemně za ní zatahala.
1: Tak už pojď a neboj se, já tě tam dovedu.
2: No, možná, že bych trfil i sám,
0: namítl nesměle zmiják, ale plavuňka zakroutila hlavou.
1: Kde pak? Musím dávat pozor, aby se ti po cestě nic zlého nestalo.
0: Zmiják už neodporoval a nechal se vést jako na provázku. Když vešli do hadího brlohu pod mechovým pařezem, spráskla plavůňka ruce.
1: No tedy, ty tady máš ale nepořádek. To se ani trošku nestydíš.
0: Zmiják sklopil oči, koukal do země a vypadalo to, že se opravdu stydí. Já jsem nevěděl, že budu mít návštěvu, huhlal. To bych samozřejmě uklidil.
1: Jo, to známe,
0: řekla plavůňka a hned se pustila do práce. Zametla podlahu, vysmejčila všechny kouty a nakonec utřela zmijákovi na hlavě prach. Ale jen tak zlehounka, opatrně, aby mu neohnula jeho jediný vlas. Potom odběhla na skok do lesa, že natrhá něco na vůni. Zmiják se chtěl v té chvíli nepozorovaně vytratit, ale než se vzpamatoval, byla malá víla zase zpátky a přinesla kytičku kociánku.
1: Tak a hotovo, řekla. A teď do postele.
0: Zmiják ani nemukl. Vlezl pod peřinu, jenom pokukoval. Plavůňka mu ještě chvíli hrála na stříbrnou flétnu a pak si k němu sedla na kraj postele a vyprávěla pohádku na dobrou noc. Ještě nebyla ani uprostřed a had zmiják usnul, ale taky možná omdlel hlady. Malá víla plavůňka vyšla po špičkách z mechového pařezu a ještě venku slyšela zmijákovo hlasité chrápání a jak mu přitom kručí v břiše. Když ho druhý den přišla navštívit, v díře pod pařezem nikdo nebyl. A třetí den také ne a ani v příštích dnech se zmiják neukázal. Nikdo nevěděl, kam a proč zmizel. Třeba se mu pod mechovým pařezem přestalo líbit a odstěhoval se. Ale možná taky, že se styděl, že chtěl malé víle plavunce ublížit. Kdo ví? Jen se proslechlo, že v hájku, v polích, kde nikdy žádní hadi nebyli, se nějaký had objevil. Byl prý hrozně hubený a chroupal piškot. Jo, a na krku měl uvázanou mašli. Ale kdo ví?
3: Celá horečně se chvíju, snad odvahou svou. Něco je tu známé, jako sen, který prodírá se tmou.

0: Šašci jedou na výlet. Slunce svítí jako 100milionová žárovka a šašouři jedou na kole na výlet. Kolo mají dlouhé, předlouhé, asi 15 nebo 30 jich šlape do pedálů a na spoustě nosičů si hoví šašouří batolata, děti a buclaté šašourky. Polovina jich má nosy červené, polovina nosy oranžové. Jedou, přijedou ke křižovatce, na které svítí zrovna zelené světlo. Hlavní šašour vesele zazvoní na zvonek a s výskotem vjedou do křižovatky. Jenomže kolo je dlouhé, předlouhé, ještě neprojela ani polovina kola a je oranžová a hned za ní červená. Polovina kola šlápla do pedálů, druhá polovina zabrzdila a kolo se roztrhlo vejpůl. O, to byla havárie. Všude se kutálejí šašouři, malí, kulatí, dlouháni i hubeňouři. Zleva jen tak zastavil nákladák s melouny, ale melouny nezabrzdily, kutálejí se mezi šašoury, nejprve zelené, pak červené, jak se půlí, čtvrtkují a dortíkují. O, to je mela. Napřed se do melounů pustili malí šašouři špuntíci, pak i ti velicí. Kdo by odolal sladkým melounům? Tu se objevil policista. Zapískal na píšťalku a hned všechno utichlo. Jak to, že má policista žlutý nos? Že by někde čichal k pampeliškám? Na odpověď není čas, neb přísně nařídil, aby se křižovatka okamžitě uvolnila. Ku podivu ve chvilce byla prázdná, odšašourovaná i odmelounovaná. Jen roztrhnuté šašouří kolo se tam povaluje a trochu se z něj kouří. Policista nad ním stojí, bradu si podrbává, ale potom vytáhne z brašny vrtačku, kladivo, pilku na železo a ve chvilce z polámaného kola udělal zábradlíčko kolem chodníku. Pak se rozhlédl, zda je na jeho křižovatce všechno v pořádku a protože bylo, odešel domů na oběd. Dal si polévku s nudlemi, nudle s mákem a mák s tvarohem, potom se spokojeně protáhl, v koupelně si vyčistil zuby, aby je neměl ve službě zamakované a šel zase na svoji křižovatku. Tam se velice podivil, neb zábradlíčko bylo pryč. Šašouři si totiž zase kolo narychlo slepili a jeli dál na výlet. Když svítí slunce jako 100milionová žárovka, je nejlepší jet na výlet. To musí uznat i policista. O, svět je překrásná a zajímavá věcička.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Mezi tuláky. Tulamor junior ležel jako odhozená hadrová loutka v trávě u nábřežní zdi. Byl v mrákotách, sotva dýchal. Chtěl zavolat o pomoc, ale zvuk, který vydal, připomínal plácnutí mokré utěrky o nálevní pult. Tak to ho nechal a upadl do dlouhého spánku. To, co se stalo, jako by byl jen ošklivý, zmatený sen a všechno, i on sám, jako by po vlnách odplouvalo do dálky. I hlasy, které se teď nad ním ozývaly, jako by přicházely zdaleka. Je po něm? Ptal se jeden hlas. Ne, tak docela. Je hodně mladý a dobře živaný, ale měl na mále, řekl jiný hlas. Jak se sem vůbec dostal? Ten určitě nějaký domov má. Dokonce hádám, že má bohatýho papínka Nobl Matinku. O, právě takový, z domova rádi utíkají, mudroval jiný hlas. Tulamor junior ty hlasy slyšel, ale neměl sílu otevřít oči. Pak ucítil, jak ho někdo bere za ruce a někdo za nohy. Dáme ho pod střechu, musí uschnout, rozhodl dlouhý hubeňour. Z hlavy mu visely plstěné copánky. Jasně, Karlosi, Bylo vidět, že ho ostatní poslouchají. Carlos byl, jako všichni tady, tulák bez domova a když řekl pod střechu, znamenalo to pod most. Teď se vám možná zdá divné, že mezi lichožrouty se najdou tuláci a bezdomovci, ale je to tak. Bydleli kdysi v řádných podmínkách, bohužel u lidí, kterým se život nějak vymkl z ruky. Přišli o práci, o byt, o přátele, o svou rodinu a nakonec i o své lichožrouty. Tihle lichožrouti bez domácích pánů se začali toulat a našli v tom životě bez střechy nad hlavou dokonce potěšení. Červen přinesl horké dny a řeka lákala k vykoupání. Tuláci si pochvalovali, že lidi mají vedle spousty špatných zvyků i jeden dobrý. Koupali se bez ponožek. A až přijde zima, opustí město a potáhnou jako ptáci na jih. Carlos vpravil do toho málem utopeného nešťastníka pár soust. Roztrhal na drobné kousky růžové dupačky. Ukořistil je minulý týden, když je tu jedna maminka nechala ležet na dece. Šla své batole trochu vyráchat a když se vrátila, dupačky byly pryč. Miminkovské dupačky jsou jemné, ale přitom ohromně výživné. Však také Tulamor junior už po několika soustech otevřel oči, ale hned je zase zavřel. Vylekal se těch zarostlých, chundelatých hlav, které se nad ním skláněly.
3: Už přichází k sobě, zašeptal Carlos.
4: Kde jsou všichni? Proč mě nehledají? To se na mě vykašlal i Ramík,
2: říkal si lítostivě Tulamor junior, ale oči neotevřel. Dělal, že spí. Po chvíli ho však přemohl opravdový spánek. Tak ho tuláci přikryli cárem deky a rozešli se do svých kutlochů.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Za lesy hlubokými a kopci oblými rozkládá se Česká kotlina. Je to země pěkná. Rolníci tu v potu tváře orají, řemeslníci jsou proslulí svou fortelností, ale jsou tu také loupežníci. A nejukrutnější z nich je arciloupežník Lotrando.

je voškubem. Jou, pežníci spolu volání to, schopáni to jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádné jiné řemeslo, nikdy to jim neneslo. Pod dubem.

jdou. Vykoupí chytrá kloupí, dej. Jsem cukr, dej, jsem kroupy, seď. Formáku na houni, pře. Padli tě v ráhouni, lou. Pešník je nesmlouvavý, lou. Ten ho strašně baví, co? Šlo hned to nevydá, jelikož je nelida.

0: Je vaškupem.
1: Že vám není hamba, cházko nenechává. Kloudná práce vám nevoní, jen ta zlodějna. Puj.
2: Starej se o sebe, drvoštěpe!
0: Špatná věc se podařila, hru bazíla zvítězila, tak to chodí na světě, na zdorivší osvětě. Loupežníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni. Loupežníci z profese, nejlepší jsou v okrese.
3: Dobře jsme si zaloupili.
4: Dobře.
3: Žádná krev netekla.
4: Ne. Ani kapka dneska.
2: Když to nemusí být, tak se nemá ani střílet, ani zapichovat. Když to ale musí být, tak se hol střílet a zapichovat musí. To si pamatujte, tyhle ty zásady.
5: Škubánkovi narozeniny.

0: Káťa měla plné ruce práce a plnou hlavu starostí. Škubánek měl zítra narozeniny, třípatrový dort už měla upečený. Ale to hlavní jí pořád chybělo. Nemohla vymyslet žádný pořádný dárek. Škubánek seděl zrovna u televize a s nosem na obrazovce sledoval finále psího šampionátu v boxu. Svalnatý boxer Mohamed Alík právě knockoutoval v pátém kole bývalého velmistra těžké váhy Bernardína Honzu. Diváci jásali, odnášeli Alíka na ramenou, házeli mu květiny a kolečka salámu. Škubánek vyskočil a předváděl Alíkovi vítězné výpady.
1: Škoda, že nejsi boxer, zasněla se Káťa.
2: Jak můžu být boxer, když jsem čistokrevný vořech?
0: Vzdychnul Škubánek a zhasnul televizi. A v tom se Káťa rozsvítilo. Druhý den se vrátila z nákupu se spoustou krabic a balíčků. Všechno zabalila do papíru s kytičkami a oslavy narozenin mohly začít. Na tuhle chvíli čekal kocour Luciáš. Už dlouho nakukoval oknem a jakmile Káťa vyndala dort z ledničky a zapálila svíčky, zazvonil u dveří. Když Škubánek otevřel, uviděl bujné zelené roští, za kterým bylo Luciáše sotva tušit.
2: Mňaucta! Dovolil jsem si k narozeninám malou kytičku. Uvidíte, jak si s ní užijete. Mňau! Trocha zeleně v bytě potěší.
0: Postavil kořenáč na stůl a sám se strategicky usadil k dortu.
2: Slečna sama pekla. To tedy nemohu odmítnout.
0: A valil si na talíř jednu porci za druhou.
2: Než ochutnám to druhé patro. To je ovšem vynikající. Měl by se Škubánek pochlubit, jaké dostal dárky.
0: Škubánek byl poněkud v rozpacích, když v prvním balíčku našel trenýrky a v druhém sportovní obuv na zadní tlapky.
2: Musíš hned vyzkoušet, jak ti to bude. Já bych zatím s dovolením načnul to ořechové přízemí. To je tedy materiál. Škoda, že ten dort nemá ještě suterén.
0: Mlaskal Luciáš.
2: To by se ti hodilo,
0: mrzel se v duchu Škubánek.
2: Já ti budu dělat módní přehlídku, bof, a zbydou na mě už jen ty svíčky.
0: A honem rozvázal další krabici. Ležely v ní boxerské rukavice.
2: Přivoň, není to krása?
0: Kocour cítil, že bude lepší se odporoučet.
1: Vzbuzuješ respekt, Škubánku,
0: jásala Káťa.
2: Rukavice jsem měl rozbalit první, nemuseli jsme přijít o celý dort,
0: vzdychal Škubánek.
2: Co takhle dát si jitrničku?
1: Napřed rozbal ten největší balík, pobídla ho Káťa,
0: ale v balíku byl jen velký vycpaný pytel se dvěma tkanicemi.
1: To je trenažér, vysvětlovala Káťa. Na tom budeš každý den cvičit údery, a já budu tvoje trenýrka.
0: A pověsila pytel mezi dveře. Škubánek se zatím hrnul do ledničky pro jitrničku, ale Káťa mu ji vzala a položila na stůl.
1: Při tréninku se nejí. Půl hodinky cvič, pak budeš mít odměnu.
2: Kvůli tomu trenažéru se snad ani nenažéru,
0: brblal Škubánek pod fousy, protože na své narozeniny nechtěl odmlouvat nahlas. Začal tedy s vervou poskakovat kolem pytle a bušit do něj jako mlátička. Přesně v těch místech pod prahem měla svou dvougarzoniéru myší rodinka. Jedna místnost sloužila jako spižírna a v druhé byla prostorná rodinná postel. Měli právě nejhlubší půlnoc a najednou rány, jako když hřmí. Pod pruhovanou peřinou se probudil táta myš i máma myš i synek, který se jmenoval po dědečkovi Zámyš, ale kterému říkali Miky podle toho slavného filmového herce.
2: Skoč se podívat, co se to tam děje,
0: poslal táta synka.
1: Ten pes ze zhora má narozeniny, tak nejspíš tancujou.
0: Vložila se do toho máma, která vždycky všechno věděla nejlíp. Miky byl v mžiku zpátky.
1: Ten ořech se snad zbláznil. Pere se tam s pytlem. Na zadních má trenýrky a na předních takhle velké palčáky.
0: Třeba mají maškarní, kombinovala máma, ale táta vyskočil z postele a Miky se hrnul za ním.
2: Radši tam nelezte, kluci, co když se ho chytá vzteklina,
0: sejčkovala máma, ale sama pospíchala, aby byla přitom.
2: Ten vořech sedal na box,
0: žasnul táta, když vystrčil hlavu z díry.
2: Tak ho pěkně knokautujem, hecovala máma.
0: Táta vylezl na futro dveří a začal přehryzávat poutko trenažéru. Máma zatím našla v koupelně kus mýdla a namydlila parkety u dveří. Při nejbližším úderu poutko prasklo a pytel praštil Škubánka do hlavy. Ten zavrávoral, nohy mu ujeli po namydlené podlaze a už ležel všechny čtyři nahoře.
2: 8, 9, 10, knockout,
0: odpočítal táta.
2: Jste vyřízenej, tak už dejte pokoj, mějte ohled na ostatní nájemníky,
0: přisadila si máma a všichni vítězně odpochodovali do myší díry.
1: To by pro dnešek stačilo,
0: brblal Škubánek a chtěl se potom mleknutí posilnit. Ale na talířku místo jitrničky ležely jen dvě špejle. Zavil Škubánek a Káťa vystrčila hlavu z kuchyně.
1: Už máš po večeři?
0: Zeptala se líbezně.
1: No, to tedy mám po večeři. Někdo mi jí snět? Nejspíš ty zatracené myši.
0: Žaloval pejsek a tvářil se tak nešťastně, že mu Káťa dala honem novou jitrničku.
1: To vám nedaruju,
0: zavrčel Škubánek do myší díry. Ale když si sedl ke stolu, vytřeštil oči.
1: To snad není pravda, druhá jitrnička je pryč.
3: Tohle na mě neskoušej,
0: mračila se Káťa.
3: Vyčistit zuby a do postele.
1: Ach jo, to zas byly narozeniny,
0: vzdychal Škubánek, když se s prázdným bříškem ukládal na svůj polštářek. Myši už nešli spát, těšili se, jak vymetou zbytky po narozeninové hostině. Sotva se nahoře zhaslo, už se kradli k ledničce. Táta se rozkročil, máma se mu vyšvihla na ramena, vždyť taky zamlada jezdila s myším cirkusem. Na ní vyšplhal Miky a už táhnul největší jitrničku z mísy. V tom, co si zasvištělo vzduchem, ve světle otevřené ledničky jim nad hlavou prolétlo podivné zelené chapadlo, popadlo jitrnici a zmizelo ve tmě pokoje. Něco mlasklo, pak co si lehonce zašumělo a bylo ticho.
2: Já bych to dál nepokoušel,
0: pobízel táta k ústupu. Jenže v tom Miky zahlídnul, že na okně visí štanglička u heráku a už se šplhal po zácloně. Vedle v pokoji se probudil Škubánek. Našpicoval uši a zavětřil.
1: Káťo, vstávej! V kuchyni jsou zloději!
0: Káťa přiložila oko ke klíčové dírce.
3: Pojď honem, myši nám kradou salám!
0: Škubánek rozrazil dveře. A teď se to semlelo ráz na ráz. Salám upadl a začal se kutálet. Miky šel po něm, ale v tom se ozvalo zasvištění. Luciášova rostlina natáhla dlouhý stvol se zeleným květem a chramst. Spolkla salám jako malinu.
3: Vždyť je to masožravá kytka!
0: Sotva to Káťa vykřikla, květ se natáhl podruhé a popadl Mikyho za ocásek.
3: Pomoc! Pištěl Miky.
0: Máma myš honem přiskočila a chytla ho za packy. Táta popadl mámu a táhli až se jim podařilo Mickeyho zachránit. Všichni naskákali do myší díry, ale v zápětí začali vyhazovat kufry, tašky a uzel s pruhovanou peřinou.
2: Fuj, tak odpornou past jsem ještě neviděl, odplivnul si táta.
3: Vypadali jako slušná partaj a pořídí si takovou potvoru a ještě k narozeninám, sadisti,
0: láteřila máma. Sotva rodinka zmizela, Škubánek se vyklonil z okna.
3: No nazdar, stěhujou se do kůlny, ke kocourovi.
1: To se za chvíli budou stěhovat znova,
0: sázela se Káťa. Ale všechno bylo jinak. V kůlně byla tma a myši vlezly oknem kocourovi rovnou do pelechu. Rozespalý Luciáš se posadil a vytřeštil oči. Kocour zíral na myši a myši zírali na kocoura. První se vzpamatoval Mickey. Zaťal pěstičky a jak to okoukal od Škubánka, elegantním výpadem praštil kocoura do nosu.
2: Mňau, pomoc, myši bijou kocoura, mňau,
0: zaúpěl Luciáš a tak, jak byl, v noční košili vyskočil do zahrady.
2: Mňau, to byl ale sen a to já mám vždycky, když se přejím šlehačky, mňau, vajs, proč já to dělám?
0: Skučel a hnal se stichlou ulicí.
3: Podlehl v prvním kole,
0: chechtal se Škubánek.
3: Ještě jsme mu měli hodit na hlavu ten jeho kořenáč.
1: Proč? Ta kytka je docela hezká,
0: hájila ji Káťa.
1: Aspoň si k nám myši netroufnou a nějaká ta jitrnička se pro ní najde.
3: Když je řeč o jitrničkách, teď by nějaká bodla,
0: olíznul se Škubánek. A tak Káťa znovu prostřela. Škubánkovi, sobě a taky jeden talířek pro tu podivnou kytku. A všem náramně chutnalo.

0: Aničko, prosím tě, vypni to rádio. Já se teď musím pekelně soustředit.
1: A nemůžeš se, Hurvinku, pekelně soustředit? Někdy jindy.
0: Tak to si tedy uhádla. Nemůžu. Dej to rádio míň.
1: No. Když ale teď budou vysílat hajaju a to je moje.
0: No, to si celá ty, to je moje. Že já se musím pekelně soustředit, to je ti jedno.
1: Ale jedno mi to není. A když já bych ho chtěla poslouchat právě teď, a dej to rádio víc.
0: Proč právě teď, když já se potřebuji pekelně soustředit taky právě teď?
1: A na co se, Hurvinku, tak pekelně soustředováváš?
0: Myslím tě, to je otázka, na co? Na co?
1: No, na co?
0: No, vidíš, na co? Můžu vzpomenout.
1: To muselo být, Hurvinku, něco moc geniálního, když si najednou nemůžeš vzpomenout.
0: To je tím, že mě pořád ručíš. Jak já se potom můžu pekelně soustředit?
1: No, tak si teď, když si stejně nemůžeš vzpomenout, můžu toho hajaju poslouchat, Hurvinku.
0: Můžeš, Máni.
1: Jo.
0: Ale musíš mi slíbit, že pak už mě nebudeš rušit.
1: Nebudu, Hurvinku, nebudu. Do příštího hajaje.

0: Taťulinko, ty už seš tady.
1: Dobrý den, pane Spejble.
2: Dobrý den, děti. Co pak děláte? Hrajete si?
1: Ne, my si prosím nehrajeme. My chceme upéct dort.
2: Upéct dort, říkáš, Maňko? No tak to se mi líbí. Hned se podívám, jestli máme doma všechno, co je potřeba.
1: A to ne, to...
0: Já tedy nechci srážet tvoji iniciativu, milý otče, ale asi všechno doma mít nebudeme.
1: To nebudeme.
2: Jak to nebudeme?
1: To nebudeme, no, nebudeme. To ne.
2: My máme doma třeba i to, co netřeba.
0: Pane, tohle, tati, to ne. To nebudeme mít.
2: Jen pěkně říkejte, co máte v receptu, no?
1: No tak... Když jinak, pane Spejble, nedáte... Tak...
2: Nedám, Maničko, no tak povídej.
1: Já začnu.
2: No začnu.
1: No tak, potřebujeme vajíčka, oříšky, med, smetanu...
0: Máni, nezapomeň na tu myš.
1: Jo, myš.
2: Pro pána krále, na co potřebujete myš?
0: No přece do toho dortu.
1: Do dortu.
2: Panenko, skákavá myš do dortu?
0: Simano.
2: A co si rečky, ty by se vám nehodili?
1: No jo.
0: A víš, že jo, taťuldo.
2: No. Cože?
0: No. Teda, taťulinko, ty jsi hlavička.
2: Sirečky do dortu?
1: No.
0: Jmenujeme tě velitém kuchyně. Kdo je pro?
1: Já.
0: Prosím, všechny dva hlasy jsou pro. Jeden se zdržel hlasování.
2: Prosím tě, a kdo pak?
0: No přece žery.
1: No, prosím, on tady není, protože hlídá venku toho psa.
2: Jakého psa, Máničko?
0: Přece toho, co mu chceme upéct ten dort.
1: Ne.
0: Já mu dám a ten dort mu upečem z té nejhrubší mouky a opepříme to.
1: Ano.
0: A očistekujeme to.
1: Ano.
0: A ocibulíme to.
1: A... No, a příšerně to osolíme.
2: Tak dost.
1: Ha?
2: Konečně vám trochu rozumím. Vy jste četli povídání o pejskovi a kočičce, jak pekli dort,
1: no,
2: co?
1: Ano.
0: No to ano.
2: Ale mě teď nejvíc zajímá, kde jste vlastně nechali Žerika.
1: Přece u toho psa. U toho, co mu chceme upéct ten dort.
2: A co pak vám ten pes udělal? Co vám udělal, že ho teď musí chudáček Žeriček hlídat?
0: Sežral nám Jumbo.
1: Jumbo, no.
2: Jumbo?
0: Ano.
2: Tak se přece jmenuje ten slon v zoologické zahradě. No to bych rád viděl psa, který by ho dokázal sežrát.
1: Ale ne. To ne slona, Jumbo. Možná by nesežral. Ale moje Jumbo spolknul i se Špejlí.
0: Ten měl tatí hubu jako v chodometra.
1: Jo.
2: Cože?
0: A ještě potom Máničce olízl brejle, takže neviděla. A jak neviděla, tak mě vyrazila z ruky moje Jumbo.
1: No a ten pes ho také sežral i se Špejlí.
2: Tak jestli vám dobře rozumím, tak Jumbo to je... Jumbo je takové to...
0: Cuc na kládě v čokoládě.
1: No to.
2: Jo, tohle.
1: No.
0: A ono to do toho psa padalo jak do rokle, tatí. A proto my teď musíme vykonat dílo pomsty.
1: Ano.
0: Máni, jdeme péct ten dort a ať se třese psisko nenažrané, protivné a chlupaté.
1: No jo, no, když nám ale hurvínku chybí do toho dortu, ještě ta myš, ta husí hlava a taky bušty.
2: Bušty nedám, ty jsou Žerikovi.
1: Ale no,
2: vykonává pro vás těžkou strážní službu a vy byste ho připravili o dobrotu.
1: No. On by nám to Žeriček odpustil. Veď, Hurvinku?
0: To se ví, přece se pro pár buštů nezblázní.
2: Koukejme se. Tak Žerik se pro pár buštů nezblázní a vy byste za jedno Jumbo, za jedno jediný Jumbo...
0: Za dvě, taťulinku,
1: za dvě. Za dvě, no.
2: I kdyby to bylo za čtyři, tak byste měli mít víc rozumu než ten pejsek.
1: No,
0: Máni, drž mě. Já padám. On řekne pejsek.
1: Co?
0: Ten, kdyby neštěkal, tak bych si myslel, že je to tele, tatí.
1: No, to já bych si to, prosím, také myslela.
0: Veď, Máni.
1: No. Jak to ale teď uděláme s tím dortem?
2: Jako velitel kuchyně se ujímám velení a ten dort upeču.
1: Ano?
0: Vážně, tatí?
2: Ano, ale ne pro toho pejska.
0: Tak pro koho, tatí?
2: No, když se vám stala taková nenahraditelná ztráta, tak pro vás a pro Žerika.
1: A vy si myslíte, pane Spejble, že máme tomu psisku odpustit?
2: Já si myslím, že takový pes to má těžké, Máničko.
1: Jak to?
2: Má rád Jumbo jako vy, ale do krámu nesmí. Říct si o to neumí.
0: Je,
2: Čemu se směješ?
0: Já jsem si jen představil, taťulko, jak by paní pokladní v naší samoobsluze spadla pod pokladnu, kdyby takový bednoidní hafan blafnul do ouška, že chce jumbo.
1: No.
2: Takže já si myslím, Hurvínku, že se pomsta odkládá.
1: Moment! A co Žeriček? Ten je ještě ve službě.
0: Víš, Máni, já si stejně myslím, že Žerik si už dávno s tím polikačem jumba hraje někde okolo patníku na babu. No, co jsem říkal?
1: Je to pravda.
2: Já si to, Hurvínku, teď už myslím také. On náš Žerik je...
0: Je zkrátka náš Žerik.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Zatímco děti z města se učí hře na klavír nebo na housle, venkovští kluci a holky chodí do klavíru nebo do houslí. Vítek do nich chodil třeba, že ho to srdečně nebavilo, protože neměl hudební sluch. A ten je na housle moc potřeba. Jenže do houslí chodili všichni jeho starší sourozenci, po nichž zbyly nejen housličky 3/4 koupené před léty na náchodském jarmarku, ale i spousta notových sešitů. A tak Vítek do houslí chodit musel, aby se to všechno náležitě využilo. Pan Seberát, jeho učitel, byl muzikant na slovo vzatý. Však taky prošel s muzikantskou bandou půlku světa, ne-li celý. Odešel tam z trucu, protože mu nechtěli dát jeho milou Mařenku. Ta na něho však počkala a když se milý Jeník vrátil a vysypal před její rodiče pytlík nastřádaných zlatek, rublíků, forintů a guldenů a všelijakých jiných stříbrných a zlatých mincí, byla svatba. Teď učil pan Seberát kluky hrát na housle, psal jim do sešítků stupnice a žil jako vážený studnický soused. Středa odpoledne, kdy nebyla škola, byla pro Vítka dnem utrpení. Musel vzít své housličky a zajít za panem Seberádem, aby tam s ním přefidlal, co se naučil. I pro pana Seberáda to bylo utrpení. Dávno poznal, že z kluka muzikant nebude. Ale ty dva pytle brambor, co dostával za vyučování od Vítkova tatínka, nebyly k zahození. Vítek se snažil, poctivě se naučil, že když je nota namalovaná pod notovými linkami a je přeškrtnutá, že musí stisknout krajní nejtlustší strunu prsteníkem. Ale proč se té notě říká zrovna C, to nemohl pochopit. Stalo se jednou, když už prázdniny byly na dohled, že pan Seberát měl ve středu nějaké jednání v České Skalici a trochu se opozdil. Paní Seberádovou zastihl Vítek sedět v kuchyni na otomanu. Měla na uších sluchátka a tvářila se nepřítomně. Když Vítek zaklepal a vstoupil, nadzvedla jedno sluchátko a pravila, že právě poslouchá koncert z Prahy. Dávají zrovna prodanou nevěstu od Smetany. Však jste se o něm učili, Vítku, ne?
2: Jo, učili, ale neučili jsme se, že by to bylo z Prahy slyšet, tak jsem, zapochyboval Vítek.
1: To je přece rádio, pravila paní Seberádová. Vyslovovala spisovně a krátce. Nejnovější vynález, pojď si to poslechnout. A nabídla Vítkovi jedno sluchátko. Vítek si je nevěřícně přiložil k uchu a na mou duši. Ve sluchátku zněla hudba. Pak mu paní Seberádová řekla, aby zatím šel do zahrady a počkal tam, což Vítek přivítal. Věděl, kde mají Seberádovi třešeň chrupku. Když zkontroloval zralost třešní, lehl si do trávy, housličky položil vedle a bylo mu blaze. Kéž by pan Seberád nebyl doma každou středu. Jak tak klimbal ve stínu třešně, představoval si, jak by bylo krásné, kdyby nemusel chodit do houslí. Mohl by se třeba jít koupat do rybníka Pincláku, nebo do tůně pod skálou. A nebo by mohli s klukama hrát na návsi fotbal, nebo na zaháněnou. Všecko, všecičko je lepší, než chození do houslí, když z nich nevydám poctivý tón, jak říká pan Seberát. Jak tak přemýšlel a uvažoval, nevšiml si, co se mezi tím s jeho housličkami stalo. Když pak pan Seberát zavolal, že už je doma, popadl Vítek housle a kráčel na popravu. Koncert ve sluchátkách už zřejmě skončil, protože paní Seberádová připravila notové pultíky a oba muští se dali do hraní. Vítek nasadil housličky pod bradu, stiskl hmatník, nasadil smyčec a táhl. Ozval se tón, ale pro pána Jana on nebyl sám. Byli dva. Pan Seberát zbystřil pozornost. Co to hraješ?
2: Já nevím, prosím, hraju tu první notu.
1: Tak hraj čistě. Ještě jednou, poručil učitel. Jen co Vítek popotáhl smyčcem, opět zazněly dva různé tóny.
2: No tohle? Že by ty housle byly začarované? Zahraju tón, ozvou se dva?
1: To mi neříkej, divil se pan Seberát, že už umíš dvojhmaty a že hraješ dvojhlasně. Poslechni, nemáš ty v těch houslích čmeláka?
2: Prosím, to je možné, já jsem je prvé odložil do trávy, jak jsem na vás čekal, připustil Vítek.
1: Tak syp ven a ty čmeláky z nich vytřepej. V kuchyni je nepotřebujem.
3: Pan Seberát se ani moc nezlobil.
1: A vracet se nemusíš, dneska toho necháme. Jsem po té cestě nějaký utáhný.
3: Tohle byla řeč, jakou Vítek slyšel ze všeho nejraději. Honem zbalil noty, sebral housličky, způsobně pozdravil a hajdy ven. Celé odpoledne je před ním, ještě možná stihne vykoupání v pincláku. Před Seberátovi s chalupou si u cesty sedl na bobek, obrátil housličky otvory dolů a začal vytřepávat ty miloučké čmiláky, co mu dnes tak pomohly. A jak tak třepe housličkami, opravdu z nich něco vylézá. Ale pro pána Jána, oni to nejsou čmeláci, oni to jsou hrozitánští sršáni, co mají žihadla jako šavly a píchají, že se na to může i umřít, jak říká babička. Se sršány není žádná legrace, to Vítek dobře ví. Lekl se, až to v něm cuklo, a bez rozmýšlení odhodil housličky i se sršni daleko, co nejdál, rovnou doprostřed cesty. Stalo se, že v té chvíli přijížděl od České Skalice automobil. Tenkrát, to nebylo jako dnes, tenkrát projel vesnicí automobil tak jednou za dva měsíce. To, když skalický pan doktor Kordina spěchal za pacientem. A těch pacientů, co si zavolali doktora, tenkrát taky moc nebylo. Ale dnes, zrovinka dnes, tu ten automobil jel a právě ve chvíli, když před jeho kola dopadly Vítkovi housle. Kdyby tu byl nejel, snad by se jim nic nestalo, snad by se jim trochu odřeli. Ale takhle, křuplo to, a naráz byla z nich jenom nalakovaná prkenka a pokroucené struny. Když to Vítek uviděl, obešla ho hrůza. Co tomu řeknou doma? Co táta, co maminka, bude mazec? Mám brečet už teď, anebo až potom? Když to doma všechno poctivě vysvětlil, usoudili, že je lepší být bez houslí, než poštípaný od sršňů. Ale nové housle už tatínek nekoupil. A Vítek se proto ani nezlobil. Byl rád, že nebude muset chodit do houslí. Ale aby to tak nevypadalo, začal kamarádům vyprávět a brzy se rozneslo po celé studnici, že je vlastně škoda, že už nemůže pokračovat, protože mu to náramně šlo. Že se i sám pan Seberát divil, jaký je Vítek kabrňák, že už umí dvojhmaty a že hraje dvojhlasně.
4: Jednoho dne došli Runcajsovi žaludy do pistole, vzal pytel a povídá mance, musím se podívat, jestli už dozráli letošní, aby bylo čím nabíjet. Když došel k dubu na křižovatce, vidí, že na nejvyšší větvi sedí jičínský podučitel Očičko, prohlíží si zvětšovacím sklíčkem žaludy a píše si o nich něco do knížky. A v tomu vyklouzlo psací olůvko z prstů, Očičko po něm sáhne a zvrtla se mu nešikovná podučitelská noha. Vzal pochopa a jen tak, že uvízl za přesku na větví, visel tam a křičel strachy na celý les řáholec. Runcaj skočil lehkým loupežnickým skokem k dubu, zatřásl a Očičko se mu šťastně sesypal do náruče. Díky, povídá, jsem Očičko, podučitel, lučebník a silospitec z Jičína. Kdybyste někdy potřeboval radu, najdete mě ve škole. Runcaj vyvedl Očička na kraj lesa a ukázal mu, kudy se chodí císařskou silnici do Jičína. Potom se vrátil k dubu. Tam už čekala manka s košíkem vypraného loupežnického prádla. Chtěla jsem věšet prádlo, ale zapomněla jsem v jeskyni kolíčky. Nepočkal bys mě, Runcaj, si u košíku? Runcaj skývl a manka odběhla. Aby se mu čekalo pohodlněji, opřel se Rumcajs o dub vedle toho očičkova. Snad to byl dub naražený od blesku, snad se na něj Rumcajs příliš spolehl, v dubu to zapraskalo a skácel se. Zbyla tam po něm díra. Manka, která zatím přiběhla z kolíčky, se nad ní zastavila celá vjevená. Z díry vede někam dolů podzemní chodba. Ať mi tam, Manko, ani nevkročíš, povídá Rumcajs. Přinesl si smolnou louč, křísl nechtem onehet a louč zapálil. Slezl do díry a jde dál a dál.

kosu se mu ohnivě hulí. Hrumcaj s honem uhasil louč. Trak se pohnul, začal zle zeleně světilkovat, krajní hlava mrká a povídá. Sestřičky, hlavičky, probuďte se, někdo tu je. Druhé dvě hlavy si Hrumcaj se prohlídly a prostřední povídá. Ho, ho. Hrumcaj se nedál a taky zahoukal. Ho, ho. Jenže všecky tři hlavy spustili dohromady. Ho, ho, ho, ho, ho. No nebudeme tu přece takhle na sebe křičet, zkusil je upokojit Hrumcaj. S kým to vlastně mluvím? Hlavy na něho zle spustili jedna přes druhou. Mluvíš s drakem, co si zítra touhle dobou přijde pro manku? Ajejejejejejejeje. Hrumcaj vylezl z díry a řekl mance, neplač, neplač, ale zítra si pro tebe přijde drak. Draci jsou lítací a v povětří si nohu o nic neopřu, no co, popadnu se s ním i tak. Manka zbledla jako měsíc. Hrumcaj, já tě nepustím, krucíš. Málem se na ní rozlobil Hrumcaj. Ledaže bys to zkusil u očička, špitla manka. Když Hrumcaj přišel do jičínské školy, prováděl lučebník a silospítec podučitel očičko svého hokus pokusy. Hrumcaj ještě ani pořádně nezačal o tom, co ho přivedlo, a očičko mu povídá, tuhle máte na draka aparátek a už jděte. Hrumcaj si odnesl aparátek do jeskyně. Byly to dvě nafouklé měchuřiny svázané k sobě řemínkem a když se to pustilo z ruky, ulítlo to rovnou ke stropu. K tomu patřilo ještě dřevěné veslo. Hrumcaj na to kouká a potom najednou povídá, aha, ha, ha, ha, už vím, na čí je ten verk. Druhý den v tu nešťastnou hodinu se přihnal drak. Netrpělivě přešlapoval před jeskyní a huhlal, kde je manka? Hrumcaj vyšel ven a povídá, šla si do Jičína pro pentle, aby se ti líbila. A přitom na sebe pomaloučku navlíkal ten aparátek, co mu dal podučitel očičko. Co sebou pořád vrtíš a co to pořád motáš? Rozrobilo se všech šest dračích hlav. Co motám, to motám a už jsem domotal, řekl Hrumcaj, zavázal na řemínku poslední uzel a vzal do ruky dřevěné veslo. Jestli pospícháš, nastav záda a můžeme letět pro manku. Drak nastavil záda, Hrumcaj se na ně posadil a drak vyrazil do povětří. Letí k Jičínu a všude kolem sebe dělá plameny a kouř. Hrumcaj se veze, jen musí dávat pozor, aby mu plamen neošlehl měchuří. Přeletěl Jičín, ale manka nikde. Drak se na Hrumcaj se vztekle ohlídl. Kde je? Mám jen dvě oči, povídá Hrumcaj, a ty máš oči šest. Drak po něm sekl, tak kde je ta manka? Kdybys nerámusil a radši se pořádně díval, viděl bys ji. Támhle na tebe čeká u rybníka, povídá Hrumcaj a ukázal dřevěným veslem dolů, kde se v lukách blýskal rybník. A drak si k němu zamířil. Když byli nad rybníkem na jednu skřivánčí míli, spustil drak znova. Já tam žádnou manku nevidím. Musíš níž, ona tam na tebe čeká pod vrbou, povídá Hrumcaj. Drak níž a níž. Když byli asi tak na vrabčí hon nad rybníkem, zahlídl se v něm drak všema šesti očima jako v zrcadle. Zařval, kdo je to tam dole? Hrumcaj se vyklonil a povídá, vidá, nějaký drak, to on už si vzal manku před tebou. A drak ze vší síly rovnou na toho druhého. A vletěl do rybníka. V poslední vteřince, než drak vrazil nosem do vody, sklouzl mu Hrumcaj ze zad. Měchuřiny od silospice očička

nabrali a vynesli ho málem až do mraků. Rumsajs pluje nad Jičínem jako na obláčku a dřevěným veslem vesluje k lesu Řáholci. Tam už na něho čekala Manka. Jak bylo, Rumcajsi, povídá celá ustaraná. A Rumcajs na to, hehehehe, všecko se to obrátilo, nám je hej, ale tomu drakovi už ne.

má kůrko dvojí, ptáček se z hnízda vyletěl. Trochu se těší, trochu se bojí, cože ho čeká ve světě. Kam složí hlavu, co když se ztratí, kdo pak ho vezme pod křídla.

0: princezně palace, ať k svému štěstí doletí.
1: A bylo jaro. Všecko, všecko kvetlo. A brouček letěl a svítil a svítil. Celou noc pěkně svítil. A když letěl ráno domů a když už byl za potokem a už ve stráni u samého jalovce tu slyší: tatínku, tatínku. A takový roztomilý malounký brouček batolil se mu naproti. Tatínku, tatínku, co pak mě neznáte? Vždyť já jsem váš broučínek a už na vás čekám. A Jadínka na vás také čekala. A když jste tak dlouho nešel, tak šla domů. A vidíte, tatínku, tu starou kolíbku mě dáte pěkně obarvit. Maminka ji snesla z půdy, ale už je taková škaredá, vidíte. Tatínek byl celý vyjevený. A Beruška stála u chaloupky ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smála. I ty můj broučinku, i ty můj broučinku. A hned si tatínek sedl, vzal broučinka na kolena a počal si ho prohlížet. A on vám měl oči jako tatínek a nosíček jako tatínek a všecko na vlas jako tatínek a tolik toho napovídal. No, to byla radost. A měli se rádi. Tatínek svítil, maminka s broučínkem hospodařila a učila ho hezounké modlitbičce. O můj milý Bože, dej, ať jsem pěkně poslušný. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl zás jednou domů a když byl za potokem a už ve stráni, tomu přiběhl broučínek naproti. Tatínku, tatínku, máme malininkého broučínínka. Vidíte, on vám jde naproti. A broučínínek mu šel naproti. A tatínek už ho měl v rukou a zdvihl ho do povětří a tolik se smál. A Beruška stála ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smál. Ach, to byla radost. A měli se rádi. A tatínek svítil a maminka hospodařila a broučci si před chaloupkou hráli. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl jednou zas domů a byl už za potokem. Tomu běželi broučínek a broučinínek naproti. Tatínku, tatínku, my máme Berušku, takovou hezonkou. Vidíte, ona vám jde naproti, ale ještě neumí moc běhat. A dlouho to netrvalo a měli zas malounkého broučka. A zas to dlouho netrvalo a měli malounkou Berušku. A tatínek měl radost a mamince srdce plesalo. A dlouho to netrvalo a měli broučíčka a měli Janouška a měli Janínka a měli Svatojánka a měli Berušku. 10 jich měli, 7 broučků a 3 Berušky. A měli se rádi. Tatínek svítil a maminka hospodařila. Berušky jí pomáhali a broučci se učili lítat. Však už hodně uměli. A byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo. A tak tatínek, že už nikam nepoletí. A seděli kolem kamen, jedli a pili a povídali o kmotřičce a kmotříčkovi. A jak to bývalo za starých časů, a jak tatínek ponejprv letěl oknem do toho velkého krásného domu, tam za městem v zahradách, jak ten na tom lešeníčku kázal, aj poslouchati lépe jest, nežli obětovati. A jak tatínek pak byl přece neposlušný. A byli rádi. ještě se pomodlili. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodine. A už leželi, a už spali, a spali, a spali. Panečku, to se jim to spali.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jak kolíček napínal strunu E. V jednom domě všem na dobrou noc hrají housle u kolébavku. Talíře, hrníčky, nože a vidličky, lžíce, hrnce a pokličky se po večeři umíjí a čekají na ní v kredenci. Smeták a lopatka mají taky už uklizeno a čekají jen na ukolébavku. Oči se jim klíží, protože v domácnosti je pořád moc práce a brzy ráno začínají zase s úklidem. Za to lahvička na voňavku se fintí a všechny jen zdržuje. Budík, ten se u kolébavky nikdy nedočká, neboť budík je starý ospalec a taky musí vstávat ze všech nejdřív, aby ostatní vzbudil. Jen kalendář vstává ještě dřív, zrovna o půlnoci, protože právě o půlnoci začíná nový den a kalendář musí obrátit list, aby všichni věděli, že už je zítra. A přesto si kalendář vždycky na ukolébavku počká. Housle umějí hrát krásné ukolébavky, třeba halí, belí, koně vzeli a hříbátka v Petre želi. To má nejraději lustr, neboť ani koně, ani hříbátka jakživ neviděl a jen si je představuje. Sotva housle začnou, zhasne lustr všechny svoje žárovky, protože pod mě si každý může víc a líp představovat. Tak jakou pak u kolébavku si zahrajeme dneska? Zeptal se smyčec.
2: Zahrajte mi u kolébavku o tom, že budeme dělat jitrnice jako nohavice, řekl hned pekáč, aby ho nikdo nepředešel.
1: Pekáči, to přece není žádná u kolébavka, namítl smyčec.
2: Ať si není, jitrnice mám k smrti rád, odpověděl pekáč a všichni se smáli.
3: Já bych prosila u kolébavku o tom, jak letěla bělounká holubička. Je to něžná píseň a dobře se hodí, radila lopatka na smetí a každý jí dal za pravdu. Smyčec nasadil, pohladil struny a housle vyprávěly o tom, jak letěla bělounká holubička. A najednou smyčec přestal hladit struny a povídá, copak struno E, hraješ falešně.
4: Jak bych nehrála falešně, když mě kolíček drží málo napnutou, řekla struna E a skoro plakala. Jak by také neplakala, když se kazí tak pěkná ukolébavka.
1: Kdo to snad neví, na houslích jsou 4 struny a každá jinak hraje a jinak se jmenuje. Jmenují se struna G, struna D, struna A a ta nejtenčí, co hraje nejvyšší tóny, je struna E. Právě struna E hraje tóny vysoké jako nebe, kde ta holubička potkala toho andělička. Aby struna nehrála falešně, musí být správně napnutá. Ani málo, ani moc. Každou strunu napíná jeden kolíček. Kolíčky sedí houslím za krkem. Opírají se a táhnou. Na tom moc záleží. Jakmile povolí, jejich struna hned hraje falešně a písnička se zkazí.
5: Co to povídáš? Já že tě málo napínám, bránil se kolíček.
1: Asi to bude pravda, řekl smyčec. Není to poprvé, co si nám pokazil u kolébavku.
5: Povídali, že mu hráli, odsekl kolíček.
1: Jen se nevymlouvej, ty jsi známý lenoch, přidali se ostatní struny.
5: Já vám ukážu, kdo je lenoch,
1: urazil se kolíček a táhl.
4: Ouvej, přestaň, to bolí,
1: naříkala struna E.
5: Ať se vidí, jestli já jsem lenoch,
1: na to kolíček a táhl ještě víc. Struna E sténala čím dál vyšším hláskem.
5: Hned přestaň, nebo ji přetrhneš,
1: rozkázal smyčec, ale už bylo pozdě. Struna praskla. Její poslední vzdech rozezněl housle a odlétal jako ta bělounká holubička. Od té doby housle nemohly večer hrát u kolébavku. Všichni se na kolíček zlobili. Byl z toho, co provedl, velice smutný. Byl tak smutný, že jednou o svém neštěstí napsal houslaři, který ho přivedl na svět. Když nastal vánoční čas a za okny se sypal sníh a hvězdy jiskřily jako prskavky, obrátil jednou kalendář list a celý mrzutý zabručel. Zítra máme štědrý večer a housle nám ani nezahrají koledu.
3: Potom někdo zaklepal na dveře a vstoupil pošťák.
2: Bydlí tu nějaký pan Kolíček? Nikdo takový tady není, mrmlal pekáč ze sporáku.
4: Jak to, že není? Tady jsem, tady!
3: Ozval se hned Kolíček od struny E. Nesu vám něco, řekl pošťák a podal mu docela malý balíček. Na Štědrý večer se rozdávaly dárky. Housle dostali ten docela malý balíček a honem ho rozbalili. Je! Vykřikli s velikou radostí, protože v balíčku byla nová struna E, kterou poslal pan houslař. Housle si strunu nasadili, Kolíček jí napnul ani moc, ani málo a housle zpívali o té novině, že v Betlémě se narodil Ježíšek.
6: Ráno se už zdálo, že po mrazivých dnech konečně přijde i do hor obleva, ale brzy se obloha zatáhla a začal padat sníh. Velké sněhové vločky se nejprve snášely k zemi jako tiché pozdravy z nebes, stále jich přibývalo, až nakonec začala pořádná chumelenice. Jak tiše sněžení přišlo, tak po chvilce i odešlo, jen les byl náhle jakoby uklizen. Z protější stráně se ozval táhlý nářek motorové pily, na chvilku stichl, aby jej vystřídal praskot a lámání. Třeba tam najdu nějaké zajímavé záběry, napadlo mne a pustil jsem se hlubokým sněhem za dřevorubci. Jako fotograf zvířat a přírody jsem je neměl moc v lásce, ale nevím ani proč, dnes mne za nimi něco táhlo. Parta lesních dělníků odklízela pod hřebenem kopce ve starém lese polomy. Mokrý sníh před několika týdny zlámal vršky starých smrků, a na některých místech pak vítr nakupil přes sebe neproniknutelnou změť větví, kmenů a kořenů. Je to nebezpečná práce uklízet takovou spoušť. Dělníci si mne nevšímali a já se za chvíli věnoval spoceným koním, kteří tahali uvolněné klády k nedaleké lesní cestě. S ohromnou námahou se opírali do postraňků, kouleli očima, frkali, až jim šla pára od nozder. Zdáli se mi být nervózní, ale snad to způsobili ohně hořící kolem polomu. Náhle se jeden kůň začal divoce vzpínat a přes pobídky se nehýbal z místa. Kočí jej chtěl vzít za postroj na hlavě, ale v tom si všiml velké stopy, křižující dráhu koně. Pojďte sem honem, tady šel maco. Za chvilku se nad stopami medvědích tlap sešli snad všichni dřevaři i lesníci. Odkud šel, stopa vede z polomu, řekl vousatý hajn s kulovnicí. Jdi se podívat, třeba tam měl zimní brloch a my ho probudili. S připravenou puškou se vydal lesník k hromadě větví, ze které vedla stopa. Opatrně nahlédl dovnitř, pak odložil zbraň a zmizel. Pojďte sem, to jste ještě neviděli, zvolal vzrušeně. Než jsme k němu došli, už zase lezl ven. V ruce držel podivného tvorečka, který rozhodně nepřipomínal medvěda. Jsou tam ještě dva, řekl celý rozjásan a zase zmizel. Držel jsem v ruce malé medvědí mimínko, kňourající a kroutící se zimou, nepříjemným hlukem i pachem, který jej obklopoval. Uložil jsem ho do batohu a k němu i jeho dva další sourozence. Jsou moc malí, stejně nevydrží, ozvali se hlasy dřevařů. Já na ně nemám čas, nevím, co dřív, namítl hajn. Tak je pošleme někam do cirkusu. Já bych to tedy zkusil, slyšel jsem hlas a byl to můj hlas. Co s nimi? Zbláznil ses, říkal mi zase někde v hlavě jiný můj hlas. Pro mě, za mě, vezměte si je, ale s ochranáři si to vyřiďte sám, řekl lesník. Zůstanu s nimi někde na vesnici, do města nemohu a stejně fotografuji pořád v přírodě. S batohem, ve kterém se zmítala a vřískala tři medvíďata, jsem se vracel z lesa. Hajný mne doprovázel, kdyby to zaslechla medvědice, ale stejně je divné, že utekla. Medvědí mámy brání děti i před přesilou nepřátel. No, třeba byla mladá, neskušená, bála se ohňů a lidí. Ani jsem nevěděl, že mám v revíru medvěda. Asi přišel před zimou ze Slovenska a už tady zůstal. Asi to nebyla dobrá máma, rozumoval Hajný. Po cestě jsme se domluvili, že zůstanu nějaký čas u něho na hájovně. Prý je sám a polovina domu je prázdná. Ubytoval mne v sednici s postelí s ohromnou pruhovanou peřinou, starými kamny a několika trofejemi na zdech. Zatopil jsem a chvíli choval malé medvědí caparty. Pak jsem je položil na peřinu a odešel ohřát mléko. Když jsem se vrátil, Míšové spokojeně spali. Nechtěl jsem je budit a proto jsem ulehl na starou kožešinu u postele. Tak, první noc vám to ještě prominu, ale zítra už ne, říkal jsem si a cítil, jak mne pomalu přemáhá medvědí spánek.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Rodičovskou schůzku svolal Radim do klubovny na 7:00, ale oba na schválnici tam seděli již od půl. Nikdo si jich nevšiml. Oba byli přece neviditelní. Ale sami s velkým napětím sledovali každého, kdo vkročil dovnitř. Oba byli totiž zvědaví, zda přijde aspoň pár otců či maminek, co za mlada také jezdili na tábor.
1: Kamaráde, to je přece kulich. Že je to kulich?
2: Tohle, že je kulich, škudibíku. Kulich přece chodil vždycky rozcuchaný jako stodola a tenhle má na hlavě 4 vlasy.
1: 5, Mezulánku. 5, protože se mu narodil malý kulich. A ten není o nic lepší, než bývával on sám, tak se nediv.
2: Je, a není tohle Kociánek, škudibiku?
1: To bude určitě on. Pamatuješ si, jak na táboře kopal sklep na mléko? Jak ho překryl drnovou střechou? A jak se ta střecha nacucela při prvním dešti a spadla na mléko a na maso? A na všechno, co ve sklípku bylo?
2: Je, jak bych si to nepamatoval, kamaráde. Ten červotočivý trámek na tu střížku se mu přece podstrčil já.
0: Pak ale Radim povstal, přivítal rodiče a řekl: sešli jsme se, abychom se poradili o letošním prázdninovém pobytu vašich dětí. Jak víte, v posledních letech trávil náš oddíl prázdniny na Jitřence. Jitřenku máme zajištěnou i letos. Jenže vaše děti se nadchly pro tábor. Pro tábor v přírodě, který by si postavili sami podle svých představ. Pro tábor, který by byl odříznut od světa a kde by spali pod stany. Pro žádného z rodičů to nebyla docela novinka. Všechno už jim děti doma vyzvonili. Jakmile tedy Radim skončil, zvedla se v klubovně celá řada rukou. První dostala slovo Esmeraldina malinka. Víte, ona je to moc hezká věc, stany na louce, žáno a kolem plno koloušku s černýma čumáčkama, kukaček, hříbku a jiné lesní zvěře. Jenže o prázdninách nesvítí jen sluníčko. On taky prší déšť a taky jsou mlhy. A naše Jarunka je velice náchylná na angínu a bronchitidy. Kdyby se něco stalo, byl by na Jitřence doktor za pár minut, ale kde vás bude hledat doktor někde v lesích? S angínou si ovšem budete možná vědět rady, navázala na její slova Natašina maminka. Ale co když na takovém táboře, dejme tomu, dojde k úrazu? Co když na některé dítě padne ku příkladu strom? A nebo víte, jak nebezpečné je takové bodnutí do jazyku? Kdo mi zaručí, že naši Natašu nebodne na takovém táboře vosa do jazyku? To vám zaručím já, povstal Kulichův otec. Podívejte se. Vyplázal na všechny jazyk a ukázal ho kolem dokola celé klubovně. Tenhle lízák se měl na všech táborech sebou. Už ani nevím, kolik jich bylo, jestli 13 nebo 15. Ale ať jich bylo, kolik bylo, vosa mě do něj nepíchla ani jednou. Tak proč by měla píchat vaší Natašu? Celá klubovna se prostě rozdělila na dva tábory. V jednom byli ti, co jim bylo líto, že se dětem vystavěli moderní ozdravovny a děti teď budou trávit léto v nějakém kutlochu na lesní pasece. A v druhém byli ti, kdo hanobili panelová sídliště a tvrdili, že mnohem zdravější je žít v lesní sluji a ve vykotlané lípě. Potom povstal vedoucí oddílu Radim. Myslím, že jsme slyšeli nejdůležitější důvody pro i proti. Promluvte si o tom ještě důkladně v klidu doma. No a na tábor pojedou jenom ty děti, které od vás přinesou písemné svolení. Bude-li většina proti táboru, pojedeme na Jitřenku.
3: Jak pan král přemohl draka a vzal si paní královnu. Milé děti, jistě si pamatujete na vyprávění o Mourince, o tom, jak byla často sama a jak jí bylo smutno. A jestli jste neusnuli ještě předtím, než vám maminka nebo tatínek pohádku dočetli do konce, tak jistě víte, že to všechno dobře dopadlo a že si pan král s paní královnou udělali čas na to, aby si s princeznou hráli a četli jí pohádky a vyprávěli o tom, jaké to bylo dřív, ještě než se narodila. A tady je příběh o tom, jak pan král přemohl draka a vzal si paní královnu. No ano, je to ten příběh, který vyprávěl pan král u Lojzíkových, když jedli brambory na loupačku a potom ho ještě často musel vyprávět Mourince, ona by bez toho jinak neusnula. To bylo tak. Když byl pan král ještě princem Vilemínem a paní královna princeznou Stázičkou, vůbec se neznali. Žili každý v jiném království a každý z nich měl svého tatínka a svou maminku, které musel poslouchat. A princ Vilemín i princezna Stázička poslouchali. Byli to totiž moc hodné děti, nejmíň tak jako vy. Chodili pro mléko a do sklepa pro brambory nebo pro uhlí, podle toho, co bylo právě potřeba, a nikdy neodmlouvali. Pilně se učili vyňatá slova a kreslili slepou mapu a dokázali vyjmenovat celý rodokmen, včetně těch nejvzdálenějších bratranců a sestřenic. Kromě těchto všeobecných znalostí se princ Vilemín cvičil v jízdě na velbloudu, v umění jíst švestkové knedlíky a kralování. Princezna Stázička pak vynikala ve vyšívání rodinných erbů na prostěradla a v konverzaci s pohádkovými bytostmi. I stalo se jednoho dne, že do království Stáziččina otce přiletěl drak. Byl to drak sedmihlavý a ti jsou nejhorší. Mají totiž sedm hlav a na každé té hlavě dvě oči jako kola od žebřiňáku a jeden obrovský chrtán, který chrlí oheň. Přes den spí a vylétají hlavně v noci. Živí se převážně princeznami, ale když je jich nedostatek, nepohrdnou ani žábami nebo jablky. Na celé království padla hrůza. Jak by také ne? Vy byste se, děti, nebáli, kdyby se za garážemi utrati usídlil hrozný drak? Tak vidíte, báli. Já bych se také bála. Ale nejvíc ze všech se báli rodiče Stázičky, pan král a paní královna. Bodejť by ne? Všichni rodiče své děti milují a moc se o ně strachují, aby se jim nestalo něco zlého. Aby si třeba jejich dcera nemusela vzít za manžela sedmihlavého draka nebo něco podobného. A tak pan král svolal všechny učence, co jich v království bylo, na velikou konferenci ohledně života draků se zvláštním zřetelem na ty sedmihlavé. Konferencovali 3 dny a 3 noci, ale nevykonferencovali vůbec nic. Zkrátka je nic nenapadlo. A tak dal pan král povolat učence z celé Evropy, ale ti také nic nevykoumali. Až nakonec musel pan král pozvat učence z celého světa a teprve jeden turecký učenec na to přišel. Nejprve si posunul fes více k pravému uchu, potom zase trošku víc k levému, a když si ho posadil tak akorát doprostřed hlavy, povídá. A proč, pane králi, nedáte vyhlásit, že kdo zachrání vaši dceru, tomu se dostane za odměnu její ruky a půl království k tomu? U nás v Turecku se to tak dělá běžně. No ano, to je nápad, zaradoval se pan král a hned dal tureckému učenci vyplatit 1000 dukátů. Učenec hlasitě a zdvořile poděkoval, potom se po orientálním způsobu uklonil a vzdálil se. A hned začali všichni ti ostatní učenci křičet a překřikovat se. Oni, že to také věděli, že má pan král vyhlásit, že kdo mu zachrání dceru, dostane ji za manželku a k tomu půl království. Ale bylo jim prý hloupé to navrhnout, když je to tak jednoduché, že si to může kdejaké malé dítě přečíst v knížce od Boženy Němcové. Třeba. A nebo od Karla Jaromíra Erbena. Třeba. A nebo od někoho úplně jiného. Třeba. A docela přitom zapomněli, že malé děti ještě číst neumějí a pohádky jim čtou maminka a tatínek. Tak své rodiče poproste, ať vám také nějakou pěknou pohádku o drakovi přečtou. Třeba tuhle, ta je nejpěknější. A pan král se na všechny ty učence rozhněval a dal je vykázat ze zámku a jim na truc dal vyhlásit, že dá za ženu svou jedinou dceru Stázičku tomu, kdo ji vysvobodí od lítého draka a návdavkem, že mu ještě přidá půl království, jak to stojí a běží, ať škoduju. Pak už nezbývalo, než čekat. Pan král byl z toho čekání celý nervózní a otíral si čelo batistovým kapesníčkem. A paní královna musela na noc brát valeriánské kapky. A když už takhle čekali celý týden a nemohli se dočkat, najednou někdo zaklepal na bránu zámku. A teď, milé děti, hádejte, kdo to byl. Můžete třikrát. Ne, princ Bajaja to nebyl. Nebyl to ani princ Charles? A jiného prince, že už neznáte? Dáte se podat? Tak se podržte. Byl to čadský princ Vilemín. Chodil totiž do skauta a tam v něm od mládí pěstovali smysl pro kolektiv, kamarádství, čestnost a udatnost. A tak jakmile se princ doslechl, že je sousední král a jeho dcera v nouzi, nemohli ho doma udržet. Jeho maminka sice trochu hubovala to, že má z toho, že pan tatínek král podporoval jeho spády a co když se Vilemínovi něco stane a ona, že se na to nemůže ani dívat. Ale pan král jí řekl, Inu, Vilemín už je veliký a každý správný mladý muž musí vykonat nějaký hrdinský čin, tím spíš je-li to princ. Tak už se, ženo, upokoj, on se nám vrátí a navíc ověnčen slávou, uvidíš. A paní královna řekla, že tedy dobrá a že ji bolí hlava a ať si vezme Vilemín rezervní prádlo a šla zapít aspirin. A proto teď Vilemín tloukl na zámeckou bránu. Princezna Stázička se zrovna dívala z okna a byla to ona, kdo prince Vilemína uviděl jako první. Moc mu to slušelo. Měl na hlavě veliký zelený baret s pravým pavým pérem a šaty nejnovějšího střihu s takovými těmi kraťoučkými pumpkami, co končí vysoko nad koleny, a na svých udatných nohou měl bílé punčošky a na zádech vak s rezervním prádlem, ale ze všeho nejvíc měl nivý pohled. Ach, jak ten byl nivý. Takový pohled ještě Stázička nikdy neviděla. Ani ve filmu. A hned se rozhodla, že si vezme tohohle prince a žádného jiného. To, že bude mnohem lepší, než mít za manžela sedmihlavého draka. Kdo by také, prosím vás, pořád kupoval ty kartáčky na zuby, že? To by princezna brzy přišla na buben. A tak princezna Stázička dělala jakoby nic, jakože ona o Vilemínovi ani neví, a vyšívala rodinné erby na prostěradla a čekala, co a jak. Prince Vilemína zatím uvedli do králova přijímacího sálu a pan král si od něho nechával vysvětlovat, jak chce Vilemín toho draka přemoci. A když byli zrovna u nějakého technicky velmi zajímavého detailu, tak vešla paní královna a povídá. Vy si tady plánujete a ani se nezeptáte té naší holky, co tomu říká. Nezapomeň, muži, že je vychována v duchu emancipovaném, a že má do toho tudíž také co mluvit, tak pro ní pošlete, ať zanechá toho Richelieu, až Štandopéde přijde. Astázička přišla a velmi staromódně klopila zraky a červenala se. Ono, potkat takového junáka v bílých punčoškách, to je trochu moc i na emancipované princezny. A skoro vůbec nemluvila, jen tak jako pípala. A princi Vilemínovi se tolik líbila, že se až zajíkal. A proto veškerou domluvu museli obstarat pan král s paní královnou. To už v takových případech bývá, že zamilovaný člověk úplně stumpachový a není schopen souvislé řeči, natož myšlénky. U nás, obyčejných lidí, to nevadí. My můžeme tumpachovatět, pípat a zajíkat se, jak chceme. Ale jde-li o hlavy pomazané, tam jde všechna legrace stranou. Tam jde o státní zájem. Proto mají panovnické rody zvláště cvičené domlouvače sňatků a ti se vůbec nezajíkají, natož aby pípali. Ti prostě domluví svatbu, mladí se vezmou a je to. Pokud ovšem nepřiletí do království sedmihlavý drak, to je potom všechno jinak. A jak? Inu třeba jako u nás. Pan král a paní královna se domluvili, že když má Vilemín rezervní prádlo, bude pro něj jistě hračka toho draka přemoci. I dali nachystat ten největší vůz na seno, co byl v celém okolí k sehnání, a na něj naložili všechno, co by podle jejich názoru mohl Vilemín k tomu přemáhání saně potřebovat. A já vám řeknu, co všechno tam naskládali, to pro případ, že byste se, milé děti, někdy také chystali na draka a nemohli v knihovně sehnat příručku Lovec draků amatér, protože si ji vypůjčil princ z vedlejšího království. Takže byl tam stan pro dvě osoby, Týpí a Jurta. To kdyby museli přenocovat mimo královský domov, tak aby si mohli vybrat. A paní královna, která vždycky myslela na všechno, jako každá maminka, tam přibalila ještě instantní iglů v sáčku. To pro všechny případy, protože jeden nikdy neví. Teď tedy měli kam hlavu složit. A co tam budou jíst? Starala se dále paní královna, neboť jí výživa obou mladých lidí velmi ležela na srdci. Musí mít přece s sebou něco do žaludku, vždyť jsou ještě ve vývinu. Rychle jdu uvařit rýžový nákyp a yorkshireský puding. A šla. A kromě rýžového nákypu jim s sebou zabalila, co jí tak náhodou přišlo pod ruku. Takové ty běžné věci, jak už tak v domácnostech bývají. Půlku telete z biofarmy, 20 pecnů chleba, 5 litrů dižonské hořčice, 5 litrů jahodového syrupu do vody, 15 kilo brambor a stejné množství jablek a krom toho značné množství další zeleniny, ovoce a mléčných výrobků. Než to všechno naložili, trvalo to 2 dny, ale 3. dne z rána už Stázička a Vilemín seděli na té hromadě výživných, zdravých a přitom chutných potravin a vyráželi vstříc svému osudu. A jeli a jeli a jeli a vůbec nedávali pozor, kam jedou, měli totiž plné ruce práce s tím, aby si vypověděli, jak je to zvláštní, že si tak ohromně rozumějí a že si ještě nikdy s nikým tak báječně nerozuměli. No znáte ku příkladu ještě nějakého jiného prince, než je Vilemín, který by s takovým zaujetím 3/4 hodiny nejen poslouchal výklad o vyšívání rodinných erbů na prostěradla, ale sám dokonce uměl přispět tu a tam nějakou drobnou radou? Že ne? A nebo nějakou jinou princeznu, než je Stázička, která by nejen dokázala ocenit Vilemínovi výkony v oboru jedení švestkových knedlíků, ale dokonce je sama dokázala konzumovat jedouc na velbloudu. Tak vidíte. Z toho plyne, že Stázička a Vilemín jsou pro sebe stvořeni a to dá rozum, že se musí vzít. Jenže drak o tom všem ještě vůbec neví, že jsou pro sebe Stázička a Vilémín stvořeni a že se musí vzít. Proto sedí ve sluji před zrcadlem a zkouší si vázat kravaty. A než jich všech sedm uváže a pak zas rozváže a složí do skříně, aby si je nepomačkal, už je tu manikérka, která na to nic nehledí, že má před sebou lítou saň, pro nás je zákazník jako zákazník a už se chápe jeho pravého spáru a jíme se mu pilovat drápy. A drak u toho rozmýšlí, koho pozve na svatbu a jaká ta princezna asi bude a neměl-li by ji přece jenom raději sežrat, když tu náhle před jeho komfortní slují tři plus káká, co si zarachotí, a to žebřiňák plný výživných, zdravých a přitom chutných poživatin a na nich ti dva mladí blázínci, kteří si vůbec nevšimli, že je koně sami dovezli až sem, před dračí jaskyni. Drak přerušil manikýru, vyšel před své obydlí a zaujal zvláště malebnou pozici, ve které vyniklo všech jeho sedm profilů najednou. Ale ti dva na něho ani jedním očkem nepohlédli a štěbetali jako jiřičky. Drak tedy jemně zakašlal, aby na sebe upozornil, protože to by byla velká škoda, kdyby si nevšimli, jak mu to sluší. Bylo to takové jemné dračí ehem. Ale oni nic. Drak tedy zakašlal o něco hlasitěji. Bylo to takové hlasitější dračí. Ehem. A oni zase nic. To ovšem draka poněkud dopálilo a žádné další ehem už nedělal. Nýbrž přistoupil k princi Vilemínovi a poklepal mu na rameno. A to neměl dělat. Vilemín se totiž ukrutně lekl a zaskočilo mu v hrdle sousto sojového suku, které mu právě vnutila stázička a následkem této nehody omdlel a byl pro další běh událostí, tak říkajíc, nepoužitelný. Stázička pohlédla vyčítavě na draka a povídá: to od vás věru nebylo pěkné takhle vylekat mého společníka? Víte, kdo já jsem? Princezna. A víte, jak mají princezny těžký život? Víte, že jsem skoro pořád sama a nemám si s kým popovídat. A teď, když k nám konečně přijel nějaký pořádný princ s pořádnými punčoškami, tak vy mi ho takhle vylekáte. Nestydíte se vy, jeden draku? A drak se opravdu styděl. Vyňal ze záňadří lahvičku s čpavkem, dal Vilemínovi přivonět a ten se probral a drak začal natahovat moldánky.
4: Ach, to je mi tak líto, že jsem vám pokazil piknik. Víte, já vám rozumím, milá princezno. Já jsem také skoro pořád sám. Jak někam přiletím, hned si všichni myslí, že chci skonzumovat princeznu a pošlou na mne nějakého udatu, který mne přepere. A přitom já ani nemám zuby. Hele! Všechnu stravu musím mít dobře uvařenou nebo nejlépe mixovanou. A já bych si tak rád s někým popovídal.
3: A Vilemín mu na to odvětil. Pane draku, tak už neplačte. Měl jste si čistit zuby a chodit na pravidelné prohlídky k dentistovi. Teď už to pláčem nezachráníte. Podívejte se. Můžete si popovídat se mnou a tadyhle stázička vám zatím umixuje půlku telete z biofarmy a uděláme si piknik všichni dohromady. Co vy na to?
4: No to by bylo báječné.
3: Veď se na to onen drak a už se mu sliny zbíhají na tu delikátní krmy. A tak před tou dračí slují mixovali a povídali si a dělali piknik a pozvali i tu manikérku a večer už si všichni tykali a drželi se kolem ramen a zpívali bednu od whisky. A když už byli hodně unavení, tak si postavili stan pro dvě osoby, týpí a jurtu a krásně se vyspali. Ráno se dlouho loučili a princezna plakala a zvala draka na návštěvu, že prý by ho její maminka jistě ráda poznala a slečnu manikérku také. A když se mnohonásobně ujistili, že se budou navštěvovat a vyměnili si telefonní čísla, odjeli stázička s Vilemínem domů a měli tam svatbu. Pozvali na ní draka a slečnu manikérku a ještě dlouhá léta udržovali přátelské styky. Posílali si pohlednice k Vánocům a k narozeninám, často si telefonovali a jezdili spolu na dovolenou a zvali se na křtiny a tak. A nikdo už nikdy nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.
5: Dobrý večer, děti. To bylo tak. Sedláček Kuba zdědil kdysi po pantatíkovi políčko jako dlaň a chalupu na spadnutí. Na poli se rodilo jen kamení a bodláčí. Do chaloupky foukalo ze všech stran a když zapršelo, zatékalo Kubovi střechou rovnou za krk, jako by seděl pod cedníkem. Celé dny se Kuba lopotil na tom svém kamenitém úhoru a místo odpočinku nestačil po večerech opravovat rozedrané stavení. Není divu, že si stýskal. Čert mi byl takový život dlužen. I ten ptáček v kleci je svobodnější než já. Když nic jiného, alespoň mu páni nasypou do krmítka. Ale já vím, co udělám. Se vším tady praštím a přestěhuju se někam na konec světa. Když se Kuba jednou rozhodl, nevytáhl by mu to umanutí z hlavy ani párem koní. Narazil si beranici, naposled se rozhlédl po světnici, řekl s pánem Bohem a přirazil za sebou vrátka. Šel cestou necestou po horách, po dolinách. Co si tak srdnatě vykračoval, uslyšel za sebou divný hřmot. Dup, dup, buch, buch. Zrovna jako by mu za patami slídil hromotluk. Kuba nebyl žádný strašpitel, ale když se ohlédl, brada mu leknutím poklesla. Za ním se valila jeho rozedraná chalupa. Kuba se zastavil, chalupa se zastavila. Kuba udělal krok, chalupa taky. Jedeš domů, křikl sedláček. A sehnul se pro kámen, ale chaloupka jako by neslyšela. Zamrkala na Kubíčka jedním okem, jako dobrácké psisko, jen ocáskem samou přítulností zavrtět. No tohle, podrval se sedlák pod beranicí, ale počkej, však já se tě brzy zbavím, křikl a dal se do běhu. Ale marná sláva, kam jen se vrtnul, tam mu byla chalupa v patách. Z posledních sil konečně doběhl k divoké řece. Vedla přes ní úzká dřevěná lávka. Sláva, konečně se tě zbavím, ty zatrápená došková chýško, zajásal a honem přeběhl na druhý břeh. Chaloupka ani chvíli nezaváhala a hrnula se za ním. Dup a dup a buch, dusala si to. Takovou tíhu lávka na svém hřbetě nehodlala snášet. Zapraskalo to, zaskřípalo a chalupa se poroučela do vln. Kuba se radostí dal do skoku. V tom, kde se vzali, tu se vzali, pluli po řece voraři. Hleďte na toho chudáka, jak tam na břehu zoufalstvím vyvádí. Chalupu mu asi podemlela voda, musíme mu ji zachránit. Bez meškání natáhli z voru svá bydla a dostrkali chaloupku ke břehu. Chalupa už na nic nečekala a štrachala se oddaně z vody ke Kubovi. Chudák sedláček se dal zoufalstvím do pláče, jenže slzami se ještě žádná smůla z podrážek neodlepila. Kubovi nakonec nezbylo, než rázovat dál s věrnou chalupou v patách. Jak si tak vyšlapuje, potká pastýře se stádem ovcí. Dostal spásný nápad. Poslyš, bačo, nekoupil bys moji chalupu? Prodám ti ji za homolku ovčího síra. Bača se podrbal za uchem, aby odtud vyškrábl trochu pastýřského rozumu. Co by ne? Povídá po chvíli. Je to sice stará chatrč, ale na přespání za nepohody se pro mne a pro ovce docela šikne. Dal Kubovi od cesty homolku síra a protože se zrovna schylovalo k dešti, zahnal stádečko do chalupy. V tom za ním zaklapla vrátka na 7 západů a chalupa se s ním i s ovcemi rozeběhla za upalujícím Kubíčkem. Za chvíli mu byla zase v patách. Pomoc, zloděj, křičel v chalupě popletený ovčák a Kuba si raději zacpával uši, aby ten povyk neslyšel. Uslyšeli ho ale loupežníci. Zrovna ze své zbojnické výpravy nesli ukradené pytle zlata a drahokamů. Podívejme, bratr od řemesla, řechtali se, když viděli Kubu. Musíme nakouknout, co ten kujon ve staré barabizně vlastně schovává. Vyrazili vrátka a hrnuli se dovnitř. Ale chyba lávky. Jen vstoupili, vrátka se za nimi sama přibouchla a zamkla na 7 západů. Chalupa se dala hned zase do běhu jako splašená, trada za Kubíkem. Zrovna v ten čas stáhl krajem generál Laudon s císařskou armádou. Halt, zahřměl, když zmerčil schváceného Kubu. To je tvoje chalupa? Zabavuje se pro potřebu vojsk jeho císařské milosti. A když tak tu paličatou chalupu ke Kubově radosti po generálsku zrekvíroval, nakázal kvartírmajstrovi, aby v ní ubytoval vojska, co se do ní vejde. A už to začalo. Napřed dovnitř mašírovali tamboři, potom dudáci, po nich praporečníci, za praporečníky huláni s kobylami, potom granátníci s kanony, pak za skirisníci, zkrátka se tam vedrala celá vojenská čeládka. Kubovi spadl kámen se srdce. Vesele si poskočil a pelášil dál. Ale co to? Chalupa se za ním štrachá zas. Ovce v ní bečí, bača láteří, zloději se hádají o dukáty, generál Laudon huláká rozkazy. Zkrátka učiněný Babylon. V posledním tažení s jazykem na vestě se chudák Kuba od neznámého pocestného doslechl, že sám císař dá za manželku svoji jedinou dceru tomu, kdo jí svatebním darem přinese největší bohatství. Ej, chuchu, výskl si sedláček a namířil si to do císařského města. Císař pán se div leknutím nepřevalil na záda, když mu rovnou před trůn přivandroval Kuba a za ním jeho věrná chalupa. Nejmilostivější císařský pantatíku, drmolil jako Spartesu. Přináším pro jemnost slečinku náramně drahocený prezent, svoji vlastní doškovou chalupu. Líběji mi dát dcerku za ženu. Potom Kuba otevřel vrátka a z chalupy se vyhrnul sám generál Laudon s celou císařskou armádou. Generál salutoval, šarže křičeli vivat, trubači troubili a hulánské kobily pouštěli z té slávy koblišky na křišťálovou podlahu. Za armádou se vyplížili loupežníci, padli před císařem na kolena, sypali mu do klína zlato drahokamy a slibovali, že už to víckrát neudělají. Za loupežníky vyběhlo stádo ovcí, za nimi pastýř. Ovečky bečely, pastýř láteřil a z krvavé zlosti práskli jeho císařské veličenstvo ovčím syrečkem rovnou do císařského nosu. Joj, to byla vůně. Císařská slečinka se tak hyhňala, jako by si zrovna šlápla na rozum. A hned, že v té chaloupce bude bydlet do smrti a basta. Co měl Kuba dělat? Nakvartíroval se tam k ní. Však už mu došlo, že své chalupě neuteče. Tak jak je pak copak? Kdo chce kam, pomozme mu tam, povzdechl si nad nimi císař pán. A odskočil si naproti do hospody na žejdlík piva a partičku lízaného mariáše. A tak v tom císařském městě dodnes stojí zlatý palác, v tom paláci rozedraná chalupa a v té chaloupce bydlí Kuba se svou císařskou paničkou. No což, aspoň jim tam střechou nezatéká.
6: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Byl jednou jeden rybník a v tom rybníku jsem tam nějaký kapr. Každý kapr roste jako z vody. První rok váží asi jako půl špekáčku, druhý rok mívá i jako 5 špekáčků a třetí rok se lidé o něj přetahují, aby byl zrovna u nich na štědrovečerní večeři. Když mu však pán Bůh požehná a dožije se 4. století, je tak těžký, že se nedá vytáhnout ze dna. Dožije-li se 100 let, promění se v kámen. A za 300 let kámen pukne a vylíhne se z něj vodník. Takhle složitě je to na světě pro vodníky zařízeno. Žabák má žábu, mlynář mlynářku a kačer kačku. Jenom vodník chudák nemá žádnou vodnici, která by se s ním hádala, které by dělal nepořádek a která by mu přiváděla na svět malinkaté vodníčky. Nikdo mu je nepřivede na svět, zrovna tak, jako mu nikdo nepřipraví snídani, nikdo se s ním nevítá, když se od někud vrátí a nikdo se ho nezeptá, jestli si nezapomněl kapesník, když se někam vypravuje. Ovšem jen tak pro krásné oči se nový Hastrman z toho kamene přece jenom nevylí.

Řádný rybník na Černovickém potoku. Vamberák je sice větší, ale vackovský rybník vždycky uživil mlýn a dvůr. Opálka žil v chatrné haluzně za mlýnem a vodník Hrouzek v rybníku pod kořeny prastaré vrby. Skamarádili se nejspíše, že na tom byli oba stejně. Vodník neměl vodnici, protože tu nemá žádný vodník, ale ani košíkář neměl košíkářku, která by mrmlala, že u nich hastrman zacamrá podlahu. On tedy žádný košíkář nebývá pro ženskou obzvláštní terno, ale která viděla opálku, říkala: Pánenko svatohorská, toho bych si vzala, jen kdyby bylo opravdu nejhůř, kdybych nedej pámu přišla o nohu, o oko nebo o rozum. A jak léta běžela, pro žádnou nikdy nebylo nejhůř. A tak byl košíkář nakonec rád, že se skamarádil s vodníkem. Skamarádili se tak dávno, že už si ani nemohli vzpomenout kdy. Ale bylo to v zimě, protože pod Svidníkem jsou zimy jako břitvy. Tam často zamrzají potoky až na dno a rybníkům k tomu moc neschází. A takové zimy neměl vodník Hrouzek rád. Tak se v těch mrazech vyškrábal na led dírou, kterou mlynář prosekával, aby se v rybníku všechno neudusilo. Chodil po břehu a po hrázi, měl zmrzlé vousy i vlasy a obočí a chrastil, jak z něj při každém kroku padal led. Jednou takhle chrastil před košíkářovou haluznou, když opálka náhodou vyšel před dveře. Pojď se trošku ohřát, řekl vodníkovi. A ten šel a rád. Od té doby k němu chodil nejmíň dvakrát v týdnu. Na jaře s ním sedával hastrman na dvorku, nejraději, když košíkář drhal pruty, když jim loupal kůru a ještě raději, když košíkář pruty vařil. To je vůně, pochvaloval si vodník a nasával tu vařenou vrbovou vůni do nosu stejně, jako lidé nasávají vůni pečené husičky. Opálka pletl košíky, přidávačky a nůše sice také z neloupaných prutů, ale z loupaného proutí vydrželi dvakrát tak dlouho. Proutí na ně musel ovšem vařit ve staré plechové vaně. Loupané košíky i nůše dělali parádu, protože jim nabarvil kolem dokola dvojitý štráfek buď červeně nebo modře. Častěji však chodil hastrman ke košíkáři v prosinci, lednu a únoru, kdy to někdy bylo pod ledem k nevydržení. Jestliže byla obzvlášť psí zima, dal opálka Hrouzkovi ke štokrleti teplou vodu do škopíku a hastrman se zul, strčil si do škopíku nohy a za chvíli byl v náladě. To toho napovídal, že by z toho šla kdekomu hlava kolem. Ale opálkovi ne. Jednou na jaře, když mu hastrman vyprávěl, kde co, zeptal se ho košíkář. A co malej? Malej to byl kapřík, kterého si hastrman vybral a pěstoval na budoucího vodníka. Malej, zamyslel se Hrousek. Pak mávnul rukou a řekl, je moc rozmazlenej. I ne, divil se košíkář a vodník na to, i jo. Pořád by se jenom houpal. Od rána do večera musím dělat na rybníku vlnky. Nic jiného ho nebaví, jen se houpat a jen se houpat. To víš, je to ještě dítě, konejšel ho košíkář. Pak přišla zima, hastrman seděl u opálky, nohy ve škopíku s teplou vodou a když vyprávěl kde co, zeptal se ho zase košíkář. A co malej? Malej zlobí, mávnul rukou Hrouzek. Pořád omrzuje s tím houpáním. Já se nevyspím, on se nevyspí. To víš, je to pořád ještě dítě, konejšil ho zase košíkář. Jak mám dělat vlnky, když je na rybníku led tlustý jako slamník? A co kdyby ho houpal na kolenou? To by mu nestačilo? Stačilo. Ale kdo to má vydržet? Až do rána přemýšlel košíkář, jak by se dali dělat vlnky na zamrzlém rybníku. Ráno si nabrousil pilu a hoblík a dal se do práce.
Do oběda měl nařezáno, do večeře ohoblováno, do druhého oběda měl hotové červené.

0: čepy a kolíčky, do druhé večeře měl všechno sesazíno a do týdne mu na tom uschly barvy. Vodník Hrouzek netušil nic, jenom říkal, smrdí ti tu fermeš. Sedmý den se košíkář zeptal. A co malej? Pořád zlobí, mračel se Hrouzek, pořád omrzuje s tím houpáním. Tak ať se houpá. Zdvihl se ze židle opálka a vyšel ven. Jak když je na rybníku leď tlustý jako dva slamníky, volal za ním Hastrman. Košíkář se vrátil a postavil před Hastrmana kolébku. Je z olšového dřeva. To vydrží pod vodou 400 let. Dalo mi to týden práce. Hastrmanovi dojetím div nevstoupily slzy do očí. Ta je krásná a je vodnická, je natřená na zeleno. Co pak si ji mohu vzít? Co tě to napadlo dělat si takovou škodu? Jakou pak škodu? Olšová prkna se válejí mlynáři ve stodole už druhý rok. A firmež i barvu jsem si od něho půjčil.
1: No jo, ale ona se asi na dně neudrží, polekal se Hrouzek. Ona asi vyplave, když je dřevěná.
2: Nevyplave, na to jsem taky myslel, vysvětloval mu opálka. Udělal jsem jí hlubokou. Do spod naskládáš kameny a ty budou držet kolíbku u dna. A na ně teprv nasteleš kapírkovi prameničku, lakušník, přesličku či stolístek, aby ho to netlačilo.
0: A bude se houpat a houpat jako hraběcí synek.
3: Ty můj kamaráde, popadl Hastrman kolébku, za tohle ti na jaře vypěstuju na svých vrbách takové proutí, že si ještě letos budeš moct koupit kozu. Ať každý, kdo přijede sem do Vackova mlít, pukne závistí.
0: Oba měli pravdu. Kolébka ze dna nevyplavala, Hastrmanův kapřík se v ní houpal jak hraběcí synek a dal pokoj. Hastrman pak hnojil vrby hvězdným prachem a vypěstoval na nich pro košíkáře takové proutí, že si opravdu mohl koupit kozu. Harckou. A ta netrkala a dojila divné jako kráva. A jestli neumřela, dojí tolik dodnes.

Na kraji mlází, kde se protínaly lesní cesty, rostla mladá jedlička, hezká jako panenka, a všem pro potěšení voněla. Kolem ní se pořád něco dělo. Srnky přeběhly na pastvu, veverka cvičila skoky z větve na větev, přešel hajný a při něm šmejdil jeho pes s nosem jako vysavač a nasával všechny pachy. Někdy taky přejel lesní traktor a ten neměla ráda. Trochu se ho bála. Rachotil jako hromobití, vykuřoval, ačkoliv se to v lese nesmí, a nestydatě páchl. Nikomu neuhnul. A co mu stálo v cestě, na to šlápl. Za to jedlička měla ráda červeného ptáčka Křivku. Křivka si nejraději pochutnávala na semínkách ze šišek. Pořádala jednu za druhou, až se jí z vytahování semínek skřivil zobáček, že vypadal jako pokažené nůžky. Křivka zrovna přilítla s novou šiškou a usadila se s ní na jedličce, když se zpovzdálí ozvalo rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof. Ach, už zase jede rufuflák, vzdychla jedlička. A táhne klády. To zase rozryje celou cestu, řekl červený ptáček. Traktor supěl přes kořeny, přes kameny a čoudil. Za ním šel hajný a volal na něj: na křižovatce si nadjeď, ať při zatáčení neodřeš stromky. Ale kde pak traktor? Do křižovatky vjel jako Formule 1 a řízl jí nejkratším směrem. Dej pozor, vykřikla Křivka, a leknutím pustila šišku. Ale bylo pozdě. Klády už dřely jedličku, ozvalo se prasknutí a jedlička zasténala. Její dvě nejdelší větve vláčel traktor za sebou. Nemehlo, takový krásný stromek zmrzačíš, zlobil se hajný, ale sebevětší zlobení neštěstí nenapraví. Moc to bolí? Ptala se jedličky Křivka. Přišly srnky i veverka a všichni ji litovali, dokonce hajného pes, který spíš na každého vrčel, jedličku litoval. Rány jedličku bolely, ale daleko víc jí bolelo, že je z ní mrzáček. Trápilo jí to pořád a snad by se utrápila, kdyby nebylo červeného ptáčka. Neber si to tak, podívej se, jaká já jsem šereda. O nic z toho nedělám, řekla Křivka a pitvořila se a nastavovala jedličce k podívání svůj křivý zobáček zprava zleva. Nejsi žádná šereda. Jsi krásný červený ptáček. A ty jsi pro mne zase moje hezká jedlička. Čas obracel listy kalendáře a jednou ráno bylo všude bílo. Blížily se Vánoce a děti se těšily na stromeček. Vánoční stromečky vybírá hajný a přišel taky k mlází, kde stála jedlička. Tuhle jedličku taky, ukázal na ní, stejně tady jen překáží a pořádný strom z ní už nebude. Já nechci, bránila se jedlička. Prosím vás, já nemohu. Mám tady červeného ptáčka. Málo kdo rozumí řeči stromů a tenký hlas jedličky už vůbec nebylo slyšet. Dřevaři jí podkasali větve, jak se to s vánočními stromky dělá, a naložili ji na nákladní auto. Jedlička tiše plakala a ronila krůpěje pryskyřice. Křivka ji ale slyšela a řekla: nepláč, pojedu s tebou. Mně by tady bez tebe taky bylo smutno. Sedla si na nákladní auto a jeli. V městě čekala jedlička s ostatními stromky. Borovičky, smrčky i jedle rozkládali větve, aby každý viděl, jak jsou pěkně rostlé a košaté. Jedlička z kraje mlází zůstala však podkasaná, aby nikdo nenašel Křivku, schovanou v jejich větvích.
Obě se bály chvíle, kdy se budou muset rozloučit. K jedličce ale přistoupil muž, ani ji nerozbalil a rovnou řekl, krásně voníš, tebe si vezmu. Nesl jedličku domů a křivka ve větvích ani nedutala. Doma postavil stromek do pokoje a zavolal, maminko, vybral jsem dětem jedličku, pojď se podívat. Žena přišla do pokoje, rozhrnula trochu větve a napůl zklamaně, napůl s výčitkou řekla, táto, kam zdal oči, vždyť je to mrzáček. To neříkejte, vykřikla rozlobeně křivka a vylétla z úkrytu. Něco takového jsem ještě nezažil, divil se muž. Maminko, otevři okno, ať může ven. Jen si leď, ptáčku, usmívala se žena a otevřela okno. Ale křivka lítala po pokoji a nakonec zase usedla na jedličku. Když chceš, můžeš zůstat, krčili oba rameny a usmívali se. Muž potom usadil jedličku do stojanu, jako by ji obul do střevíčku a začal ji strojit. Ověsil ji stříbrnými šiškami a skleněnými ozdobami, které byly červené jako jahody, žluté jako pampelišky a modré jako voda ve studánce. Jedlička byla jako lesní princezna. Moc ti to sluší, řekla křivka. Jsem šťastná, šeptala jedlička. Jsi opravdu krásná, řekla křivka. A byla to pravda, protože krása kvete ze štěstí. Když na Štědrý den večer jedličku uviděli děti, měli tak velkou radost, že se nevešla do pokoje. A bylo slyšet až na ulici, máme nejhezčí vánoční stromeček a sedí na něm červený ptáček. A skutečně, nikde jinde neměli stromeček krásný jako lesní princezna s červeným ptáčkem.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Na kopci ponožek. Profesor Kadeřábek trval na tom, že svého lichožroutího přítele dovede až domů, aby se mu náhodou něco nestalo. A Ramsesovi dalo hodně práce, než se z té nabídky vykroutil. Nemohl přece prozradit, že celá rodina bydlí v jeho vile na půdě. Proto nechal profesora zajít domů a chvíli se ještě procházel. Bál se, jak ho otec uvítá, když přijde s tou smutnou zprávou. Jistě bude zuřit a může mu říct, že se ukázal profesorovi Kadeřábkovi, že spolu kamarádí. To rozhodně ne. Dobře věděl, co si jeho otec o lidech myslí.
2: Lidi, ať jsou sticha,
1: křičel pokaždé, když na to přišla doma řeč.
2: Krademe jim ponožky, no a co? Jsme přece lichožrouti.
1: Ale
2: sežral snad někdy lichožrout jinýho lichožrouta?
1: Někdy v celý historii našeho rodu. A lidi? Lidi jsou lidožrouti. Vážně? Divil se pokaždé Ramses i jeho bratr. To jako lidi žrou lidi? Za hladu? Otec se tvářil smrtelně vážně.
3: Snad to dělali i z hladu, ale hlavně jen tak z plezíru. Nejdřív někoho zajali, pak ho přivázali ke kůlu, bobunovali a tancovali kolem něho různý tance a nakonec si ho uvařili a snědli.
1: Ale teď už lidožrouti nejsou, že ne?
3: Jsou. Jenom se to víc tutlá.
2: Je pořád lepší, že se požírají mezi sebou, než aby jedli nás.
1: Končíval otec vždycky debatu. A ještě přidal poučení.
2: Pamatujte, hoši, že my, lichožrouti, si lidi chováme jen kvůli tomu, že nám dávají ponožky. Nic víc. A proto žádný kamaráčovty s panem domácím. Co pak si myslíte, že se ten náš profesor kamarádí s nějakou krávou? Jen proto, že mu dává mlíko? Nekamarádí, ale mlíko pije. Že jo?
1: I když to otec říkal naprosto přesvědčivě, neuměl si Ramses představit, že by pan Kadeřábek zajal paní Voráčkovou, přivázal ji ke kůlu a tančil kolem ní různé tance a pak si ji uvařil. Tohle se Ramíkovi honilo hlavou a takhle otce doma našel. Velký šéf seděl uprostřed místnosti na kopci ponožek a vydával zvuk, jako když uchází přehuštěná pneumatika. Táto, Ramses se hrozně vylekal.
4: Ramíku, kde jsi byl? Měl jsem o tebe strach.
1: Tohle tedy nečekal. Táta mu řekl Ramíku. Dokonce měl o něho strach. A tak se k otci na ten kopec ponožek vyšplhal a všechno mu pověděl. I o Jihlíkovi mu řekl jen profesora Kadeřábka si nechal pro sebe.
4: Tak Kudla Dederon, říkáš?
1: To jméno si dvakrát zopakoval. Pátral v paměti, jestli o něm někdy slyšel.
4: Kdo to sakra je?
1: Ramses si nebyl jistý, zdali má říct, že o něm Jihlík něco ví. Také byl strašně ospalý. Oči už nedokázal otevřít a hlava mu padala. Otec si toho všiml.
3: No nic, zabručel.
4: Tak běž, Ramíku, spát. Ráno si na to výkupný posvítíme.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Moravská pohádka Čtverobratří. Jeden myslivec měl čtvero synů a ti, jak povyrostli, chtěli jít do světa. Co měl tedy otec dělat? Dal každému po stovce a koně a synové jeli potom daleko a daleko až do hor. V těch horách se dělily čtyři cesty. Každá vedla v jinou stranu od buku, jenž tam rostl ze země. U tohoto stromu se bratři zastavili a nejstarší z těch synů řekl: tady se rozejdeme a půjdeme každý jinou cestou hledat štěstí ve světě. Do toho buku zabodneme každý svůj nůž a do dne a do roka se tady zase sejdeme. Čí nůž bude rezavý, bude to znamení, že ten, komu náleží, je mrtvý. A čí nebude rezavý, ten, že je živ a zdráv. Ostatní bratři poslechli a šli cestou, kterou si zvolili. A nejstarší učinil také tak, když si byli slíbili, že každý z nich bude hledět, aby se přiučil nějakému řemeslu. A tak se také stalo. Jeden se učil správkařem, druhý chytačem, třetí hvězdářem a čtvrtý myslivcem. Když uplynul rok, vraceli se do svého domova. Nejstarší přišel k tomu buku, vytáhl svůj nůž a když viděl ostatní tři nože, ještě tam zaražené, ale čisté, řekl si: chvála Bohu, moji bratři jsou také naživu, ale ještě se nevrátili, kde asi vězí? Když přišel domů, tázal se ho otec: kterému řemeslu si se ve světě vyučil? A syn odpověděl: tatíčku, já jsem se učil správkařem. Správkařem? Podivil se otec. To je tolik jako příštipkářem. Kvůli tomu si, věru, nemusil chodit do světa. Ale tatíčku, já nejsem jako jiní správkaři. Ať je cokoliv roztrhaného anebo rozbitého, jen řeknu a už je to spraveno, odpověděl syn. Uvidíme, co umíš, pravil otec. Vidíš tu díru na loktě mého kabátu? Sprav ji, když to dovedeš. Syn se nedal pobízet a řekl: ať je zase loket jako nový. A byl opravdu, takže po díře a po záplatě nebylo ani památky. Na druhý den přišel druhý syn k onomu buku. Vytáhl svůj nůž a když tam viděl ostatní dva nože čisté, řekl: nejstarší bratr už je doma, druzí dva jsou ve světě. A šel také domů, kde ho otec přivítal. A kterému ty ses přiučil řemeslu? Já, otče, jsem chytačem, odpověděl syn. Chytačem? O takovém řemeslu jsem nikdy ani neslyšel. Snad si se nestal pobertou, hrozil se stařec. Moje řemeslo není hříšné, neboj se, tatínku, ujišťoval syn. Však vím, co smím dělat a co ne, abych nepohněval Pána Boha. To jsi hodný, hochu, ale abych věděl, co umíš, chytni tam toho běžícího jelena, řekl otec a ukázal oknem ven na stráň, kde jelen právě vyskočil z houští. Syn hned řekl: ať je tady ten jelen. A hned u nich byl. Přišel třetí syn k dubu, vytáhl tam svůj nůž a vyda tam toliko jeden jediný, řekl. Moji dva starší bratři už jsou doma a ve světě jest toliko nejmladší, ale chvála Bohu je zdráv, tak půjdu také domů. I šel. Otec i jeho přivítal a potom se ho hned otázal. A kterému řemeslu ty ses naučil? Já, otče, já jsem hvězdářem, odpověděl syn. To je přece něco kloudného, povídá otec. Ovšem, vždyť kdykoliv se podívám na oblohu, hned vidím, kde jest co i na celé zemi, pochlubil se mladý učenec. Otci se to sice nezdálo být pravdou, ale tentokrát neříkal nic. Čtvrtého dne přišel k dubu nejmladší a vyda tam jenom svůj nůž řekl. Moji bratři už jsou doma a proto půjdu také. Doma uvítal ho otec a hned se tázal. A kterému řemeslu ses ty ve světě přiučil? Já, otče, jsem myslivcem, odpověděl syn. To jsi hodný, pochválil ho otec, že jsi nepohrdnul mým povoláním a následoval si mého příkladu. Ale já nejsem takovým myslivcem jako ty, otče, vysvětloval hned nejmladší. Já vše dovedu jinak, neboť nepotřebuji teprve stříleti, ale jen řeknu bác a už to leží. Tomu otec přece věřit nechtěl a proto ukázal oknem ven na zajíce, který právě vyběhl na mítinu a řekl, tak ho zastřel. Nejmladší syn ukázal také tím směrem a jen řekl bác. Už zajíc opravdu udělal dva anebo tři kozelce a zůstal někde ležet. Ale kde? Pochybuje otec. Já ho nevidím. Syn hvězdář hned řekl. Za keřem se natáhl. Ale otec pochyboval dále. Ale jak ho dostaneme? Syn chytač povídá. Ať je tu. A byl. Jeho kůže však byla plná děr. To je škoda, praví otec, že ta kůže jest tak rozstřílena. Kdo nám za něco dá? Syn správkař, jak to slyšel, hned řekl. Ať je celá. A opravdu kůže se zacelila, takže otec pravil. Nyní vidím, hoši, že něco umíte a že se jednou uživíte, až mne tu nebude. I byl rád a proto nic nenamítal proti tomu, když jeho synům z domova se nechtělo. Tak to trvalo nějaký čas, až se do myslivny donesla zpráva, že králi se ztratila princezna a že král slibuje své království dát tomu, kdo mu ji přivede. Když to uslyšeli oni čtyři synové myslivcovi, hned šli ke králi a nabídli se mu, že ji zcela jistě najdou a přivedou. Ale kde je? Pochyboval král. To ti povím dnes večer, až hvězdy vyjdou, slíbil hvězdář králi. A opravdu, jak slunce zapadlo, už oznamoval králi. Tvou dceru unesl drak a vězní ji na ostrově za Červeným mořem. Ráno se pro ni vypravíme. Král sice nedůvěřivě pokyvoval hlavou, ale přece se čtyřmi bratry druhého dne dosti srdečně rozloučil, když se vydali na cestu. Šli dlouho až přišli k moři, kde sedli na loď a jeli přímo k onomu ostrovu, kde princezna přebývala. Když se dostali až k tomu ostrovu, viděli ji tam se procházet. Drak patrně nebyl doma. Ale jak je uviděla, už na ně kývala dávajícím znamení, že je s nimi zlé. A opravdu, drak se právě vracel, ale bratr chytač přece zvolal, ať je princezna na naší lodi. A tak se skutečně stalo. Princezna však tím více se třásla úzkostí, neboť myslela, že všichni zahynou. Loď však jela pryč, ale drak, jakmile to vše spozoroval, letěl za nimi jako divý. Hvězda zpovídá myslivcovi: bratře, zastřel ho! A bratr myslivec se nedal dvakrát pobízet a křikl: ať je zastřelený, bác! Drak opravdu spadl dolů bez ducha, ale nešťastnou náhodou padl na lodičku a prorazil ji svým ocelovým křídlem. Tu bratr myslivec zvolal na bratra správkaře: zalátej honem tu díru, sice nám voda do lodičky nateče a my se utopíme. Bratr správkař zvolal: ať je naše loď spravena. A opravdu, po díře nebylo ani památky. Takže se dostali šťastně na břeh, kde vsedli do kočáru i s princeznou a ujížděli ke králi. Cestou se sice trochu pohádali, komu princezna bude z nich náležet i s celým královstvím, ale že byli dobře vychováni, řekli si: nechme to, jak král to rozhodne. Ten ovšem měl nesmírnou radost, když svou dceru uviděl, i vyptával se, jak a kdo ji zachránil. Když mu to bratři poctivě pověděli, pravil: víte, mládenci, všem vám dceru dát nemohu, a proto, ať jejím manželem se stane hvězdář. Neboť kdyby on vám nepověděl, kde je, jak těživy byste ji nezachránili. Ale s mým královstvím to udělám jinak, když každý z vás se o zachránění její přičinil. Rozdělím je na 4 díly, abyste všichni mohli královat v tom dílu, který komu z vás připadne. A bratři byli spokojeni. A proto i bratru hvězdáři přáli tu princeznu. To se rozumí, že svatba byla slavná. A hvězdář, když bylo po svatbě, hned si zajel domů pro otce, jenž také přijel a měl velikou radost z toho, že se jeho synové stali panovníky. Ale ti ho chtěli mít u sebe, takže byl brzy u toho syna, brzy u onoho a všude se dobře měl a já s ním. Ale co jsem kde dostal, s tím se nepochlubím, třeba že by mi to nikdo nezáviděl.
1: Vigy básnička.
2: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví: je to vdova ponorkovi.
3: A teď ještě jedno.
2: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví: je to vdova ponorkovi.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Kapitola 12. Ztracena. Jak jsem byla zklamaná, když jsem sestoupila po schodech dolů a nenašla tam starou jabloň. Octla jsem se na křižovatce tří cest. Kterou se dát? Jestliže se zmýlím, pomyslela jsem si, může mě to stát život. Zmocnila se mne strašlivá hrůza. Rozběhla jsem se nazdař Bůh tak rychle, jako kdyby mě honil sousedův pes. Za několik minut jsem uviděla květinku sedící na kraji příkopu. Nabyla jsem trochu naděje a v přestávkách mezi vzliky jsem se jí zeptala.
1: Nevíte, prosím, kde je stará jabloň?
2: Moje maminka? Právě ji narychlo zavolali ke královně a nevím, kdy se vrátí.
1: To je neštěstí. Ale snad byste mi mohla ukázat cestu k domku, kde bydlí pšenice.
2: Bohužel ji neznám. Ale proč byste nemohla počkat chvilku tady? Maminka jistě brzy přijde. Jen aby to nebylo něco vážného.
0: Při těch slovech mě znovu ovládla touha utéci. Připadalo mi přece jen velice nebezpečné rozběhnout se tak bez cíle a přes všechen svůj strach jsem si sedla vedle květinky. Sbírala v trávě kapky rosy a navlékala je jednu po druhé. Navrhla mi:
2: Nechtěla byste si udělat také korálky na krk, zatímco zde budete čekat?
1: Ano, ano,
0: odpověděla jsem. Ale ruce se mi tak třásly, že jsem nemohla navléknout ani jedinou kapku. Jakmile jsem na některou sáhla, hned se mi roztekla do trávy a v duchu jsem se ptala sama sebe, jak to ta květinka dělá, že s nimi zachází tak obratně. Měla náhrdelník dávno hotový a já jsem dosud nenavlékla ani jednu kapku. Všimla si, jak jsem nešikovná, a protože se její maminka nevracela, řekla mi:
2: Ale teď si vzpomínám. Mohla byste se zeptat také třešní, které stojí právě za ohybem cesty. Ty budou jistě vědět, kde je domek, v kterém bydlí pšenice.
3: To bych opravdu mohla zkusit,
0: odpověděla jsem. Poděkovala jsem jí a rozběhla jsem se na cestu. Jak mě třešně spozorovali, obklopili mě, smáli se splna hrdla, a když jsem je prosila, aby mi ukázali cestu, jedna z nich zakoktala:
4: Domek, kde bydlí pšenice? Zeptej se matky Flintové.
3: Ale já ji neznám.
4: To máš tedy štěstí. V tomhle kraji se nehází.
3: Ale co se nehází?
4: Povídám, že v tomhle kraji se nehází flinta do žita.
0: Zarazila jsem se a nevěděla jsem, mám-li se znovu zeptat, ale v tom jsem si všimla, že třešně drží v rukou láhve s likérem.
3: Jaká smůla,
0: řekla jsem si.
3: Jsou opilé.
0: Už jsem chtěla jít dál svou cestou, ale ta třešeň, která mi odpověděla, mě najednou chytila a vyhodila do výšky. Byla bych se jistě zabila pádem na zem, kdyby mě jiná třešeň nechytila do náručí. Myslela jsem si, že mě už pustí, ale ona mě vyhodila ještě výš. Tentokrát jsem křičela hrůzou, avšak opilé třešně se smály tím bouřlivěji a dlouho mě znovu a znovu vyhazovali a zase chytali. Když mě konečně ta poslední postavila na zem, bolelo mě celé tělo, jako kdyby mě stloukli holí. Třešně se o mne už nestarali, připíjeli si dál z lahví a já jsem s pláčem utekla. Za chvilku jsem doběhla k čtyřem pampeliškám, které seděly u studny a hrály karty. Když viděli, že jsem celá uplakaná, chtěli mě potěšit. Byli tak přívětivé a chovali se ke mně tak pěkně, že jsem se jim vyspovídala, jak na radu excelence šedozelené hledám domek, kde bydlí pšenice, abych se ukryla před hněvem královny Flóry.
5: Domek, kde bydlí pšenice,
0: zvolali.
5: Ale kde pak? Ten není v tuhle stranu. A bohužel jsi vybrala zrovna nejnebezpečnější cestu, po které probíhají královští poslové. Potká-li tě některý z nich, jsi ztracená.
1: Proboha, co mám dělat? Co jen mám dělat?
0: Naříkala jsem. Byly zřejmě velice rozpačité. Dívali se na sebe a netroufali si zasáhnout v tak vážné věci.
1: Prosím vás, vysvoboďte mě! Excelence šedozelená se vám odmění! Vysvoboďte mě!
0: A chytila jsem se zoufale jejich šatů. Radili se a pak ta největší řekla.
6: Ale vydávali bychom v nebezpečí svou hlavu.
0: Můj pláč je však asi obměkčil a navrhli mi, že bych se mohla studní dostat do začarovaného lesa. Tam přebývá krtek něžně černý, nejlepší přítel šedozelené. S vděčností jsem jejich plán přijala.
1: Ale jak se stoupím dolů do studně?
0: Ptala jsem se.
1: Nevidím zde ani vědro, ani pro vás.
0: Probudili kočku, která spala dál na okraji studně. Ve svém rozčilení jsem si ji ani nevšimla. Ostatně bych ani nebyla poznala kočku v té veliké černé kouli, obtočené dlouhým lesklým provazem. Ale ne, nebyl to provaz, nýbrž ocas kočky a měřil jistě víc než dobrých 5 metrů.
2: Tak rychle, čičkolapko!
6: Dělej rychle!
7: Téhle holčičce jde o život!
0: Křičeli pampelišky. Černá kočka navinula svůj dlouhý ocas na hřídel a chytila mě pod paždím. 2 pampelišky otáčely zvol na klikou a já jsem sestupovala pomalu dolů do tmy.
8: Tak s Bohem a mnoho štěstí.
9: Mňau.
0: Přála mi čičkolapka, když se se mnou loučila. Byla jsem sotva minutu dole, když jsem zaslechla ze zhora dupot kopyt. Někdo tryskem přijížděl. Zastavil se u studně a tvrdým hlasem se ptal.
10: Neviděli jste na cestě holčičku se žlutou kostkovanou zástěrkou?
1: Už je to tady. Objevili mě.
0: Myslela jsem si. A všechna krev, jako kdyby mi zledovatěla v žilách.
5: Jsme nikoho neviděli,
0: zněla odpověď.
10: Vždyť mi tvrdili, že šla po téhle cestě,
0: pokračoval drsný hlas.
10: Víte přece, jaký přísný trest by vás stihl, kdybyste nemluvili pravdu, ne?
0: Dlouho panovalo mlčení a se mnou se všechno točilo.
5: Nikoho jsme neviděli,
0: odpověděli všechny pampelišky sborem. Znovu se ozval dusot a pak zanikl.

0: vznikne, když se dá dohromady světluška a stonožka.
1: No co?
0: Lampionový průvod!
2: Malý princ šel dlouho pískem mezi skalami a stalo se, že objevil konečně tu správnou cestu. A všechny cesty vedou k lidem. Ale teď se ocitl v zahradě plné růží.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Kdo jste?
4: Jsme růže.
3: Aha. Moje květina mi vyprávila, že je jediná svého druhu ve vesmíru. A tady je jich nejméně 5000 v jedné zahradě. Jedna jako druhá. Moc by jim mrzelo, kdyby to viděla. Moc by kašlala a dělala, že umírá, jen aby nebyla směšná. Myslel jsem, že mám jedinečnou květinu. A zatím mám jen obyčejnou růži. Růži, 3 sopky, které mi sáhají po kolena. Z nichž je jedna možná vyhaslá. To ze mě nedělá moc velikého prince.
2: Malý princ si lehl do trávy a plakal. Slzičky mu stékaly po tváři jen do chvíle, kdy se z nenadání objevila liška.
6: Dobrý den.
3: Dobrý den. Kdo jsi?
6: Jsem liška.
3: Jsi moc hezká. Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
6: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočená.
3: Tak promiň. Co to znamená ochočit?
6: Ty nejsi zdejší. Co tu hledáš?
3: Hledám lidi. Co to znamená ochočit?
6: Lidé mají pušky a loví zvířata. A pěstují slepice. To je jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
3: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
6: To znamená vytvořit pouta.
3: Vytvořit pouta?
6: Ovšem. Ty jsi pro mě jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuji tě. A ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mě jediný na světě. A já zase budu pro tebe jedinou na světě.
3: Začínám chápat. Znám jednu květinu. Myslím, že si mě ochočila.
6: To je možné. Na zemi se dá vidět všelicos.
3: To není na zemi.
6: Na jiné planetě.
3: Ano.
6: Jsou na tvé planetě lovci.
3: Nejsou.
6: To je zajímavé. A slepice?
3: Také ne.
6: Nic není dokonalé. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice si jsou navzájem podobné. A také lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život prozářen sluncem. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Ochoč si mě, prosím.
3: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit nové přátele a poznat spoustu věcí.
6: Známe jen ty věci, které si ochočíme. Lidé už nemají čas, aby někoho poznávali. Chceš-li přítele? Ochoč si mě.
2: A tak si malý princ ochočil lišku. Ale v tu chvíli se přiblížila hodina jeho odchodu.
6: Budu plakat.
3: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého. Ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
6: Ovšem.
3: Ale budeš plakat.
6: Budu plakat. Jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Až mi přijdeš dát s Bohem, dám ti jako dárek jedno tajemství.
2: Malý princ se bez rozmyšlení běžel podívat na růže, které byly z jeho přítomnosti trochu zaražené.
3: Vy se mé růži nepodobáte. Vy ještě nic nejste. Nikdo si vás neochočil a vy jste si taky nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to liška podobná 100 000 jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně. A teď je pro mě jediná na světě. Jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Je možné, že by si o mé růži obyčejný chodec myslel, že se vám podobá.

0: co je důležité, je očima neviditelné.
1: Co je důležité, je očima neviditelné.
0: Lidé na tuto pravdu zapomněli, ale ty na ní nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži.
1: Jsem zodpovědný za svou růži. Jsem zodpovědný za svou růži.
2: A malý princ si větu opakoval stále dokola, aby si ji jednou provždy zapamatoval.

0: Piggy cvičení a jdeme na to! Holky a kluci, je tady s námi Hanka, takže budeme cvičit!
1: A není tady jenom Hanka, je tady taky Piggy. Ahoj, Piggy. Kluci a holky, možná je některý z vašich rodičů lékař, jiný zahradník, další třeba právník, ale mým povoláním je předcvičování aerobiku. Třeba právě předcvičuji pro vaši maminku, babičku anebo tetičku a já vás teď chci společně tady s prasátkem Piggy naučit kousek ze své profese. Souhlasíš?
0: Já jsem rozhodně pro, Hanko.
1: Tak výborně, takže mě dobře poslouchejte, jak vy děti, tak ty, Piggy.
0: Teď jsem se jedno naučíme, velké prasečí úško.
1: Ano, teď se naučíme jeden z kroků, které určitě vaše maminka, která byla se mnou cvičit, umí. A je to cvik, kterému se říká jumping jack.
0: Jumping jack, počkej, co by to mohlo být jumping jack?
1: Vůbec na to nemyslím, zapomeň to, co jsem řekla, to je povel pro tvoji maminku. My tomu budeme říkat, že budeme skákat panáka. Souhlasíte, děti?
0: Dobře, dobře. Super. No, já už jsem si vzpomněl, proč mi to znělo povědomě, Hanko.
1: Tak povídej, povídej.
0: Protože jump, to vím od sovy, to je skákat.
1: Výborně.
0: Jumping je skákat

0: Výborně, a jdeme tedy rychle k nácviku. Připravte se, až řeknu teď, poslouchejte, ne dřív, až řeknu teď, tak vy musíte, nebo můžete, udělat to, že skočíte s nohama do roznožení, dáte je mírně od sebe do stran a ruce přitom vypinknete do úrovně ramen.
1: Super. Jasně.
0: Takže stojíme ve snožení, nohy jsou u sebe, rukama si držíme stehínka, čekejte na povel, 3, 2, 1, teď. A máme roznožení a zase dáme rychle nožky k sobě. Hop. Tak a jdeme 4x po sobě. Od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě. Figy děti, zrychlujeme tempo. Od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě. Stojíme ve snožení, nadechneme, vydechneme. Bezva. Piggy, to bylo tempíčko, viď?
1: No to bylo tempíčko, říkala si 4x.
0: A pak jsem si říkala, když ti teda krásně šlo, že bych to mohla zrychlit. Piggy, mám další otázku, prosím tě, na tebe. Můžu tě naučit ještě lyžování, respektive takovou kamufláž lyžování, kterou
1: jako
0: můžeme tady...
1: schovávačkovanou lyžovačku?
0: Ne, schovávačkovanou lyžovačku, ale je to takový pohyb střídavě po skoku pravé a levé nohy dopředu. Aha. Já to děti chci naučit tím, že si jako můžou představit, že lyžují. Co říkáš?
1: Jo,
0: tak jo. Takže zase ten základ je v tom, že stojíme ve snožení. Nohy máme u sebe. A teď skočíme pravou nohou dopředu. Teď levou máme vzadu. A teď to vyměníme. A hop, levá je dopředu. Piggy, a teď k tomu přidáme pohyb rukou, jako opravdu, když vidíš ty běžkaře v horách.
1: A to já si pamatuju.
0: Proto jsem říkala to běžkařské lyžování. Jdeme trénovat děti, trénujeme lyžování.
1: Mám ruce v pěstičkách, jako kdybych držel ty hůlky.
0: Výborně, děkuju. Ano, ruce máme v pěstičkách, jako bychom drželi hůlky.
1: Ano.
0: Jdeme na to. Takže pravá skočila dopředu, levá je vzadu a děti, klidně můžete použít ten výraz, co dělám já. Jakože lyžujete a Piggy, děti, budeme zrychlovat.
1: Já tu zadní
0: tempo.
1: Ručičkou odpíchnu od hůlky.
0: A jdeme. Š. 4, 3, 2, 1. Jsme v cíli, dorazili jsme k hospůdce, ale stejně vás ještě nepustím. Teď to spojíme. 4x udělám panáka a 4x zaližuju. Pozor, panák je s nohama do stran, ruce do úrovně ramen a lyžování je nohou dopředu. Připravte se, stojíme ve snožení a jdeme 4 panáky teď. A od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě, Piggy, lyžujeme. 4, 3, 2, 1. Výborně, já vám tleskám, tleskám i Piggymu.
1: Mě baví to lyžování víc než to skákání.
0: Piggy, ale víš, co mi teď napadá? Po takovýmhle výkonu bychom se mohli s dětmi napít. Děti, utíkejte si někam pro dobrý čaj, limonádu, asi ne, spíš jenom vodu. A já se na vás zase příště těším už teď.
1: Já taky!
2: Zvířátka nemohla tušit, že jejich hlásky někdo zaslechl. V tom se ježek rozkřičel a skákal jako střeštěný.
3: Támhle, podívejte, támhle letí.
4: Zas nějaký vrtulník nebo co?
3: Letí nějak tichounce.
5: Laputě, vždyť jsou to labutě.
2: Trojice bílých ptáků plachtila vzduchem jako pohádkové zjevení. Krtek, ježek i zajíc okouzleně sledovali, jak se k ním ti bílí ptáci blíží.
6: Hej, pojďte se k nám, tady jsme,
2: Labutě je uviděli, zakroužili nad městem a pak přistáli na střeše. Krtek začal vyprávět, jak zahynul jejich les, jak nadarmo bránili svůj pařez.
5: Teď jsou tu jen domy a neteče tady ani potůček. Lidi si všechno postavili jen pro sebe a pro svoje auta.
3: Nedá se tu dýchat.
2: Labutě naslouchali a další vysvětlování už nepotřebovali. Posaďte se, vybídli kamarády, a dobře se držte.

Kamarádi nasedli do hebkého labutího peří a letěli. Letěli vysoko a rychle se vzdalovali zakouřenému městu.

na krajinu, kde nejsou žádné komíny, betonové zdi, žádná auta, kde rostou lesy, svítí jasné slunce a každé ráno padá voňavá rosa. Těšili se na louku a na paseku, kde nebudou potřebovat papír a razítko, a pomalu zapomínali na šedivé špinavé ulice, naplněné rámusivými motory. Těšili se, že znovu uslyší zpěv ptáků, že se budou prohánět trávou společně s pestrými motýly a že si budou celý den hrát.

0: Dnes je 28. září.
1: A svátek slaví Václav a Václava.
0: Václavům se říkalo dřív Venceslav, to znamená více slavný.
2: Václav je staré české jméno a nosila ho spousta panovníků.
0: A jak už si říkal, tak dnes slaví svátek i holčičky, které se jmenují Václavy.
1: A navíc máme státní svátek. Den svatého Václava, to byl náš český panovník. Takže milí Vaškové a milé Václavky, přejeme vám všechno nejlepší.

0: Jezinky. Byl jeden chudý hoch, sirotek, neměl otce ani matky a musil jít sloužit, aby byl živ. Dlouho chodil a nikde nemohl služby najít. Až jednoho dne přišel k jakémusi stavení o samotě pod lesem. Na prahu seděl starý dědoušek. Místo očí měl v hlavě tmavé důlky. Kozy v chlívku hlady mečely a dědoušek řekl: rád bych vás, ubohé kozičky, na pastvu dovedl, ale nemohu, nevidím a nemám nikoho, abych ho s vámi poslal. Dědoušku, pošlete mne, ozval se hoch. Já vám kozičky budu pást a vám taky rád posloužím.
1: A kdo pak jsi? A jak se jmenuješ?
0: A hoch mu všecko pověděl a že mu říkají Janeček.
1: No dobře, Janečku, vezmu tě.
0: A nejdříve mi ty kozy na pastvu vyžeň. Ale tam nahoru, na hůrku v lese, tam jich nevoď. Přišly by na tě jezinky, uspaly by tě a potom by ti vyloupali oči, jako to udělali mně.
1: A nic se, dědoušku, nestarejte, odpověděl Janeček. Mně jezinky oči nevyloupají.
0: Poté Janeček pustil kozy z chlívka a hnal je na pastvu. První a druhý den pásl Janeček kozy pod lesem. Ale třetího dne řekl sám sobě:
1: i což bych se bál jezinek, poženu tam, kde je lepší pastva.
0: Pak si uřízl tři zelené proutky ostružiny, schoval je do klobouka a hnal kozy zrovna do lesa, nahoru na tu hůrku. Tam se kozy rozeběhly po pastvě a Janeček si sedl do chládku na kámen. Dlouho neseděl a nenadále, kde se vzala, tu se vzala, stála před ním krásná panenka, celá bíle oblečená, vlasy po zádech pěkně rozčesané, černé jako havran a oči modré jako trnky.
2: Pozdrav pámu, mladý pasáčku, povídá. Hleď, jaká to jablíčka rostou v naší zahrádce. Tu máš, jedno ti dám, abys taky věděl, jak jsou dobrá.
0: I podávala mu krásné červené jablíčko. Ale Janeček věděl, kdyby to jablíčko vzal a snědl, že by usnul a že by mu potom oči vyloupala jako dědouškovi.
1: I řekl: děkuju pěkně, krásná panenko, ale můj hospodář má v zahradě jabloň, rostou na ní ještě pěknější jablíčka. Dost jsem se jich najedl.
2: No, když nechceš, nebudu tebe nutit, řekla ta panenka a odešla.
0: Za chvíli přišla jiná, ještě krásnější panenka. Měla v ruce červenou růži a řekla:
2: pozdrav pán Bůh, mladý panáčku. Hleď, jakou jsem támhle na mezi krásnou utrhla růžičku. A jak pěkně voní, přivoň si taky.
1: A děkuju pěkně, krásná panenko. Můj hospodář má v zahrádce ještě pěknější růžičky. I navonil jsem se jich dost.
2: No, když nechceš, tak nech, řekla panenka celá rozhněvaná, obrátila se a zase odešla.
0: Po některé chvíli přišla třetí panenka. Nejmladší a ze všech nejkrásnější.
1: Pozdrav pámbů, mladý pasáčku. A děkuju pěkně, krásná panenko.
2: Věru, švarný si hoch, ale byl bys ještě hezčí, kdybys měl vlásky pěkně učesané. Pojď ke mně, já tě učesám.
0: Zvala ho ta krásná panenka. Janeček neříkal nic, ale když panenka k němu pokročila, aby ho učesala, sundal z hlavy klobouk a vytáhl z něho proutek ostružiny.
1: A šup, uhodil panenku po ruce. Panenka dala se do křiku, ach, ach, pomozte, pomozte.
0: Začala plakat a z místa se nemohla hnout. Janeček nedbal nic na její pláč a svázal jí ostružinou ruce.
1: A tu přiběhly ty druhé dvě panenky a vidouce sestru chycenou začali Janečka prosit, aby ji jen rozvázal a pustil.
2: No rozvážte si ji sami, řekl Janeček.
3: O, to my nemůžeme. Máme měkonké ručičky, popíchali bychom se.
0: Ale když viděli, že hoch jinak nechce, šli k sestře a chtěli ostružinu rozvázat.
1: V tom Janeček přiskočil a šup, šup, šup, uhodil je taky proutkem a pak jim oběma svázal ruce.
2: Hleďte, mám vás, vy zlé jezinky, které jste mému hospodáři oči vyloupali.
1: Poté se Janeček rozběhl domů k hospodáři a řekl, dědoušku, pojďte, našel jsem někoho, kdo vám vaše oči zase vrátí.
0: A když spolu přišli na tu hůrku, řekl Janeček k té první jezince.
2: Teď mi pověz, kde jsou dědouškovi oči.
0: Nepovíš-li.
1: Vhodím tě tuhle do vody.
0: Jezinka se vymlouvala, že ona nic, že ona neví. A Janeček jí tedy chtěl vhodit do řeky, co tam pod hůrkou tekla.
3: Nech mě, Janečku, prosím, nech mě, prosila jezinka. Já ti dědouškovi oči dám.
0: A vedla Janečka do jedné jeskyně, kde byla veliká hromada očí. Velikých i malých, černých, červených, modrých, hněných i zelených. A jezinka z té hromady dvě oči Janečkovi vybrala. Ale když Janeček dědouškovi zkusil oči vsadit, začal ten ubohý naříkat.
3: Och, běda, to nejsou, Janečku, moje oči, já vidím samé sovy.
0: Janeček se rozhněval, jezinku popadl a vhodil ji do vody. Potom povídá té druhé jezince.
2: Pověz ty, kde jsou dědouškovi oči?
0: Ta se začala taky vymlouvat, že o nich neví, že ona nic. A když jí hoch pohrozil, že ji taky vhodí do vody, vedla ho zas do té jeskyně a vybrala mu pár jiných očí.
3: Ale dědoušek zase naříkal, to nejsou moje oči, Janečku, já vidím samé vlky.
0: I stalo se druhé jezince to, co té první. Jen se nad ní voda zavřela.
2: Pověz mi ty, kde jsou oči dědouškovi,
0: řekl Janeček k té třetí, nejmladší a nejhezčí jezince. Tu ona ho taky vedla k té hromadě v jeskyni a další pár očí mu vybrala. Ale když byly vsazeny, zase dědoušek bědoval, že to nejsou jeho oči.
3: Prý, vidím samé štiky, Janečku.
0: Janeček vydá, že ho též obelhala, chtěl jí taky utopit. Ale jezinka ho prosila s pláčem,
3: nech mě, Janečku, prosím, nech mě, netop mě, já ti ty pravé dědouškovi oči dám.
0: a vybrala je ze spodu celé té hromady. Byli tam úplně dole. A když je Janeček dědouškovi do důlků vsadil, vykřikl dědoušek radostně: To
3: jsou moje oči, chvála Pánu Bohu, teď už zase vidím Janečku.
0: Potom Janeček a ten dědoušek byli spolu dobře živi. Janeček pásal kozy a dědeček dělal doma sýr a ten pak spolu s Janečkem jedli. A ta krásná Jezinka, ta už se nikdy víc na té hůrce neukázala.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Na trávníku před hospodou seděli tři sestry a pili pivo z velkých korbelů. Byly Velikonoce. Parné Velikonoce to byly. Málo kdo tak parné Velikonoce pamatoval. Lidu bylo v městečku víc než jiná léta, handlovalo se na trhu, už i houby, smrže tam nabízeli báby. Tři sestry vyprodali kraslice už před polednem. Velikonoční žízeň a pěkné počasí ponouklo šenkýře čepovat rovnou ze sudů před hospodou v zahrádce. Jenom kolem krokusků a tulipánku nastavil prázdné basy osodovek, aby žízníci nepošlapali jarní kytičky. Kolik ti to letos hodilo, povídá Tilda, nejmladší sestra. 8 penízů, spočítala Marie na dlani. Mně taky 8 penízů, řekla Bára. Rozevřela Tildě pěst, mrkla do dlaně a řekla, a tam je taky 8 penízů, to je náhoda, hehehe. A když jsme sestry, ne? A tak si dáme ještě jeden pohár. Korbel, opravila ji Marie. Dali sobě 3 další korbele piva. Jak pak ten muž fukuje tu pěnu, dumala Bára. A zkoušela to také dokázat. Sfoukla pěnu Tildě na čelo a pro smích se chvilku žádná z nich nemohla napít. Když se utišili, zajeli nosem do pěny a do samoty vysmolených jeskyní korbelů, zavřeli oči a v tichu a soustředěnosti lokali chlad a pohodu. Marie první obrátila korbel dnem vzhůru a popadla dech. Za ní Bára a pak Tilda. Ani vás ti vaši muži nenaučili pivo pít, řekla zadýchaně Marie. Ten tu je stejně dobrý jako ty naši, co nestojí za moc, pravila Tilda. A nebo naopak, dodala Bára. A když jsou bratři, ne? Tilda vzala od sester korbele a šla přímo k čepu. Ti jejich muži, ti bratři, se jmenovali Hubert, Vilém a Jan, pocházeli z nedokrve a vzali si za ženy 3 sestry, Tildu, Marii a Báru, ze všech mastí. Naštěstí všichni lidé nejsou tak hloupí, aby chtěli být za každou cenu chytří. Lépe řečeno, dělat jak blázen a do úmoru dělat, jenom proto, abych se dopracoval zaslouženého odpočinku v pohodlí. To není chytré, ovšem nechtít mít pohodlí k odpočinku. A nepracovat tudíž vůbec, to rovněž není chytré. A být porád jenom chytrý a chtít všechno vědět a mít všechno, no to je vlastně hloupost. A největší hloupost zase je chtít být hloupý. To je ovšem divná hloupost, protože vědět, co chtít, to je vůbec největší chytrost. Čili ono se stalo umění už jenom být živ po svém. 3 bratři a 3 sestry, 3 manželské páry, byli živi po svém, ani ne moc chytře, ale zdaleka ne hloupě. Za legraci uměl jít i 5 mil pěšky. Tilda se vrátila od čepu. Postavila korbele do trávy, přehodila je šátkem jednak, aby pivo nesteplalo, a pak přece, co je komu do toho, co se to tady pije, ne? Čas plynul lahodně. No, jak by ne, když každá věděla na svého muže něco, co druhým ještě nedala k lepšímu, a když pivo bralo a k čepu bylo tak blízko. Když už nebylo čemu se smát, ukázali si dlaně bez 8 penízů, trošku nemotorně vstali a svět se s nimi zatočil. Jen co si pomohli jedna druhé dát prázdnou nůši na ramena, dali se na cestu domů. Co pak řekneš mužovi, ptá se Tilda. No, bude binec, usoudila Bára. Holky, nyníčko se něco musí stát, prohlásila Marie. Celou zimu mě můj muž pomáhal kraslice zdobit a já mu chtěla koupit tady na trhu čepici a... No, něco se stane, já doufám, musí, já vám říkám, musí se něco stát. No a co by se mělo stát, zázrak? No a proč ne? Rozmáchla se Marie a pak dodala kroce. Já asi chvilku sednu tadyhle do trávy. Sejmula nůši a hups. Dřepla únavou do vysoké trávy u cesty a vyjekla. No co jsem si to sedla? Sáhla pod sebe, drží v ruce špinavou krabičku. Otevře ji a v ní je druhá krabička, čistá. A v té je prsten. prsten s rubínem velkým jako ringle a lemovaným perličkami. Koukali, zkoumali, zkoušeli na prst. Není pochyby, to je pravý zlato, pravý rubín a pravý perličky. Nepochybně nadpřirozené síly nám dávají náhradu za to, co jsme propili. Jak to ale rozdělíme? Zkoumá Bára situaci. Jak? Povídá Tilda. No, já bych to rozdělila na tři díly. No, jak chceš, prosím tě, jeden rubín a sedm perliček dělit na tři díly? Moudře upozornila Marie. A když to budeme ve městě prodávat, tak se budou policajti ptát, odkud to máme. No, tak řekneme, že se stal zázrak, navrhla Tilda. Jo, a policajti na zázraky věřej? Ptá se Bára. No, nevěřej, jsou přece hloupí, uzavřela Tilda. No, protože jim bylo opět do smíchu, napadlo je téměř současně, že prsten by měl připadnout té z nich, která vypeče svého muže nejlepším kouskem. A rozeběhli se domů výskajíce. Marie měla domů nejblíž. Hubert seděl u rádia a sotva kývl hlavou, když vešla. Marie pomalu usedla, ruce do klína a zahleděla se do stropu. Něco novýho? Zeptala se sotva slyšitelným hlasem. No nic. Flandři hrozej vpádem vlámům a vlámové hrozej Flandrům vpádem. Turecký paša se nevozval, jak ho vyzval ten jeho bej, aby se vozval, jinak, že by se vozval on teda. A ten bej, co mysleli, že se utopil, nebo že ho dali utopit, jak jako říkali, že měl zapálit ten minaret, to říkal ten druhej bej, co jak včera vysílali, jak ten turecký paša ho jmenoval, jo, za toho prvního, jo. Tak ten bej se neutopil, ale uhořel. A za to vylovili jinýho beje z Bosporu, utopenýho, ale teďka nevědí, který bej by to mohl být, tedy tenhle ten. No a u nás doma je všecko v pořádku. Marie nic, Hubert by byl poslouchal dál, ale ticho ho mátlo. Něco ti je?
1: Ne, nic mi není.
0: A hned věděl, že něco je. A co je ti? Zvedla oči a podívala se na něj zhluboka. Táhle. Hubert rychle počítal v hlavě, jestli snad něco nevyvedl, nebo něco neskazil, nebo nevyřídil, co měl vyřídit, nebo vyřídil, co neměl vyřídit, ale nic ho nenapadlo.
2: Ty bys jen porád seděl u rádia, začala Marie zvolna. Co se děje ve světě? To je tobě to hlavní.
0: Přezadila na vyšší rychlost.
2: Ale že oko do duše srdce, a totiž okno srdce do duši, tedy tak mě pomoc, teď víš, co chci říct.
0: Hubert to zprvu bral do slova a nabídl, že doběhne k doktorovi pro borovou vodu, když jde o oko. Ale ukázalo se, že Marie nechápe vlastně. Nejen, že nevytuší, ale dokonce ani nevidí, že je nemocná, že sotva domů došla a že musela utratit 8 penízů. Že to všecko musela v městečku utratit za to, že jí potulný mastičkář poradil, jak se neduhu zbaví.
3: No tak hone, Marie, do postele a počít, Hubert měkl.
2: A to právě ne.
3: No jak tedy, co tedy, tedy? Tak tedy, Mařenko, mluv, povídej, Máničko.
2: Neříkej mě, Máničko, sakra.
3: No tak tedy, Mařeno.
2: Abys věděl, neřeknu ti. Ty bys to stejně pro mě nechtěl udělat a já bych to nepřežila.
0: Hubert se dopálil doopravdy.
3: Že ti huba neupadne. Víš dobře, že pro tebe všecko udělám a rád mordie. Tak to vyklop, nebo to z tebe vytřepu.
0: No, že prý mastičkář řekl, že když on, jako tedy její muž, si dá vytrhnout zdravý zub, když ten zub ona rozemele a vypije v mléku, bude zdravá jako ryba. Ani nemukl, obrátil se a vyšel z chalupy. Marie stála a poslouchala. Netrvalo dlouho, v nedaleké kovárně někdo zařval. Podle hlasu Hubert. Chvilinka, Hubert se vrací, v ruce drží kovářovi kleště a v nich zub.
3: Moždíš a rozkluč to, mumlá.
2: A proč jsi tak zbrklý a nepočkáš? Já ti to neřekla do konce. To měl být přední zub, hořejší pravá jednička.
0: Zase ani nemůk. zase za chvilku od kovářů zalehlo zabití, delší a smutnější. Krev z něj crčela, když jí podával hořejší pravou jedničku a pravil, aby věděla, jestli pro tebe nic neudělám. Pět ran do čefice. To je bolest. To je bolest. Poradila mu, aby se svlékl do naha a běhal po chalupě, to, že prý každou bolest od zubů určitě utiší. Když rozloukala v moždíři zub, tak ji napadlo, jestli to tak snad trošku celý nepřehnala. A rozklučenou jedničku potom vysypala do květináče, kde jim kvetlo domácí štěstí. Mezitím Tilda zaběhla do kláštera a tam tak dlouho mluvila do kostelníka, až se jí podařilo z něj vymluvit opatovo parádní roucho i s korunou, berlou a s rukavičkami, načež doma posadila Viléma do necek s horkou vodou a teď, drhnouc mu záda, hbitě hovořila. To by, že si mě musela podplatit. Celých 8 penízů mě to stálo. Ale za to se usnesli, že arcibiskupem budeš ty. No, kdo se usnesli? Preláti, probošti, jáhnové, no.
3: No, to jsi vyhodila peníze, Tildo. Ty přece víš, že já jsem antiklerikál.
0: No, to přece nevadí, blázne. Počkáš, až budeš arcibiskupem a pak vystoupíš z církve. No, to jim zasadíš ránu.
3: No to by byla rána, to by byla, to máš pravdu, ale
0: sakra, ale pozor, vždyť já neumím latinsky, jen tak, že se umím podepsat a se čtením to mám špatný, to sama víš, no to ti přijde samo, oblíkneš se do hábitu, posadíš se v komoře a budeš čekat na Ducha Svatýho, přijde na tebe a budeš číst, psát i mluvit latinsky. Zavři oči, ať ti do nich nepřijde mejdlo.
3: Já nevím, proč zrovna na mě má Duch Svatý sestoupit. Je tolik vládců a panovníků, na který by měl sestoupit už před 100 lety, už bylo pozdě.
0: Na záchranu světa je nejvyšší čas. Tak moc nemluv, oblíkni si roucha, seď v komoře. Ovšem, když nechceš, nikdo tě nemůže nutit.
2: Který pak musí by nechtěl zachránit svět, hlavně když mu na to stačí parádní šaty a špatně umět číst a psát.
0: No a jak najde, povídám, jak mě najde ten duch? No vykřikneš občas o běda, hříchu běda, o, toho upozorní.
2: Dala mu do komory svíčku, starý kalendář a zamkla dveře. Když přišla domů Bára, Jan ještě vláčel na poli. Bára se rychle převlékla do černých šatů, do svátečních, prostřela pro jednu osobu, položila žehlící prkno přes dvě židle, rozžehla svíce a postavila poblíž žehlícího prkna. Jan se zrovna vracel z pole, slyšela, jak bičem prásko, pak něco rozkazoval Prokopovi, to byl ten drzý chlap, co o nich sloužil, a házel po ní nestydatým okem, a slyšela, jak se Jan u pumpy myl, a najednou tu byl. Dveře ho byly plné. Tak jak jsme pochodili, halasil a ještě si mokré vlasy dlaní ulizoval. Přikročil k ní a chtěli obejmout. Ucouvla o krok. Dalo jí práci, aby se na něj neusmála. Co to je? Díval se na ní nechápavě. Tak zavadil okem o dvě svíčky, všiml si žehlícího prkna na dvou židlích a povídal, co se to děje. A co ten jeden talíř na stole? Ty sama nebudeš jíst? A pak si začal prohlížet. Slušelo jí to. Denní světlo couvalo za sluncem za obzor a dělalo místo světlu svíček, které ženským, které jsou při těle, znamenitě slušívá. A Bára při těle byla, i když ne moc. Pletí zhebkla a v očích jí dvě svíčky dělaly divy. Janovi se najednou strašně zalíbila. Jestli budu jíst, proč bych nejedla? Já budu, já. No tak proč prostřela pro jednoho? No, jak bych ti to vysvětlila, jené můj? Večeřet nebudeš ty, já budu. No, to jsem teda zvědavej, proč? No, protože mrtví nevečeří. Co to vypravuješ, Barunko? Ty jsi byla v kině, viď?
0: Jene, co pak si zapomněl?
2: od včerejška, od večera. Už nejsi mezi námi. Včera večer opustil si nás plačící. Umřel si.
3: Umřel. Já jako umřel, jo? Dal se do smíchu. No tak slíkni tu parádu, co máš navrch. A i tu, co máš ve spod, a já ti ukážu, jak jsem umřel. Tak živýho mrtvýho si hned tak neviděla. Nestačila uskočit. Janý držel v náručí sevřenou, sotva mohla vydechnout. Chvilku se nebránila, protože jí kmitlo hlavou, jestli by snad neměla ten kousek, co mu chtěla sehrát, obětovat za ten kousek, který on se chystal sehrát s ní. Jenže ženská si s nás řekne, ono to neuteče, než to umí říct mužský. To si právě řekla Bára a vymkla se mu z náruče. Brr, brr, studíš, hrozně studíš. Šel pomalu za ní. Nepřestala před ním ustupovat. Jene, Jeníku, co tě trápí? Co tě trápí, že nemůžeš klidně spát? Ulehni na lože poslední, Jeníčku můj. Netrap svou vdovu. Vložila do těch slov třaslavý cit i hlas, tak, jak to slyšela v Praze na divadle, když hráli Mahulénu. Jan se podrbal za uchem. Tak dobrá. Dobrá, jsem studenej, nedá se nic dělat. Vnucovat se nebudu, ale mám hlad. Nemáš, mám. Nemůžeš mít. Mrtvý nemůže mít hlad. Ty si jen myslíš, že máš hlad. A jdi na prkno a nezlopěne. Konec pitomostí, tak se podívej. Plácal se do tváří, kotrmelec udělal, postavil se na ruce a hlasitě říhnul. Krucinál, tohle všecko svedu, tak jsem neboštík nebo nejsem. Jdi se zeptat sousedů, když mě nevěříš. Ale opatrně, je neopatrně, abys tě k smrti nevyděsil. A že jdu. Za chvilku byl zpátky. Byl krotčí. Měla spravdu. Šel jsem za bráchou. Seděl v komoře nad knihou a křičel na mě o běda hříchu. Ani jsem nevěděl, že mě má tak rád kluk jeden zlatá. Posadil se na prkno. Bára se začala převlékat. Nepospíchala, odkládala kousek po kousku a skládala do truhlice. Jene, neboštíku, studíš. Volala varovně, kdykoliv Jan něco chtěl začít. Hrnaj s Bárou, bude to lepší. Jdi se převlíknout vedle. Když se převlékla, přinesla z komory tlačenku, posadila se ke stolu a pustila se do ní. Posypala cibulí a zalila octem. Opepřila. Pozorovali ji. Tohle si rád jídával, Jeníku. Až mi to srdce trhá, pravila a zapila desítkou z lahve. Mě to trhá srdce daleko víc, řekl a natáhl se na prkno. A nač jsem umřel? Víš, že nevím? A byl u mě doktor? Nebylo zapotřebí. Prásklo to s tebou. Ještě si chtěl něco říct. Zmodral si a byla jsem vdova. A nevíš, co jsem chtěl říct? Já si nespomínám, o čem jsme mluvili. Jestli si máme koupit televizi nebo ledničku. Jo, už vím, jo. Jo, hele, já jsem ti chtěl zrovna svěřit, že máme tamhle pod jabloní zakopanou kadečku štyráku, víš? A já si myslím, že by se měla honem za něco utratit. Já jsem slyšel, že prej je budou rušit. Ale vykopej to v noci, prosím tě, jo. Jsou pod Záchrskem tam nad Miskrubnou. Ty jsi byl vždycky hodný, Jene. Děkuji ti. Budu mít pro tebe na pomníček. To tě nesmí ani napadnout, pomník. Prodej to tady. A přestěhuj se někam do lázní, do Poděbrad nebo do Mariánek. Tam můžeš udělat ještě partii s nějakým rekreantem. Jeníku, ani pomyšlení. Tebe mi nikdo nenahradí. No, to jsi mě měla říkat dřív. Teď mrtvýho to nevytrhne. No, ale stejně ti děkuju. Chvilku ještě hovořili, pak dohořily svíčky, hlasy utichly. Než usnuli, Jan se zeptal, kolik je funus, abych nezaspal. A to už se tě netýká, Jeníku. Spíš na věky věkův. Amen, dodal. A pak zaslechla, jak si povídá modná holka. Škoda. Mohla s ní být ještě legrace. A vůbec. Nejraději by ho byla na tu legraci pozvala hned, ale projevila nečekanou disciplínu.
0: Však ještě bude, Jeníku, neboj, šeptla pro sebe. Ráno Bára vydrhla valník, zapřáhla dvě strakaté kravičky, naložila Jana obaleného do záclony a vyrazila směrem ke hřbitůvku u kostelíka svatého Karla. Jak se kravičky lopotily do strmého kopce, narůstal kolem vozu pohřební průvod, dětkové, babky a děti. Jarní obleva proměnila cestu od hřbitůvku dolů v koryto bystřiny a cestář dodnes neměl čas dát to do pořádku. A tak se stalo, že po několika zastávkách kravičkám došly síly i dech a vůz místo dopředu začal couvat dozadu. Kdekdo nosil kameny, aby založili kola. Neboštík zprvu sledoval všechno z vozu, pak se posadil a ukazoval lidem, kde jaký kámen leží. Křiku a hemžení si toho ani nevšimli. Když však slezl a sám začal podkládat kola, jedna babka se s ním dala do řeči a najednou si všimla, že vlastně mluví s neboštíkem. Vykřikla a leknutím upadla. Tím upozornila ostatní a v zápětí se průvod rozprskl jako kapka rtuti. Děti hned všecko roznesly po chalupách. A tak Vilém se dozvěděl, že bratr Jan je po smrti, popadl peroutku, namočil do vody a utíkal vykrápět bratra. Nezapomněl volat o běda hříchu, aby Duch svatý věděl, kde zrovna je. Z fary za ním vyběh rozuřený farář, protože nesnášel, když mu někdo fušoval do řemesla. Hubert si doma tišil bolest nahotou, leč když se dozvěděl, co potkalo Jana, zapomněl na bolest, zapomněl na nahotu a uháněl ke hřbitůvku. Musel oklikou, ale protože babky mravně pobouřeného začaly kamenovat a kluci šlehat kopřivami. A sešli se. Jeden neboštík, jeden falešný opat a jeden nahatý. Tři bratři pod kopcem u převrženého vozu. Kousek dál seděly jejich ženy Tilda, Marie a Bára. Celá vesnice se smála. Pak druhá vesnice se smála a třetí a čtvrtá a pátá. Až se zasmál jeden z bratrů a pak jedna ze sester a pak už všichni. Smích burácel a lomcoval jim bránici, smáli se, až je všecko bolelo, až je řehot skrušil a museli si trochu oddychnout. A pak se smáli dál. Tak to vcelku skončilo vesele, jenom však není známo, která z těch tří sester dostala prsten. Ono se nedá říct, která z nich nejvíc zesměšnila svého muže. Já sám bych se to neodvážil rozhodovat. No, zkuste to třeba vy.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Nejradši se pase vepř neboli prase, protože mu všecko chutná, kulatý se v pase. A teď ještě jednou. Nejradši se pase vepř neboli prase, protože mu všecko chutná, kulatí se v pase. Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha důvěra. Moucha důvěra se objevuje tehdy, když někomu věříme natolik, že mu dokážeme svěřit i nepříjemné věci. Spoléháme, že nám pomůže. Také nám dodává jistotu a víru, že věci zvládneme, že všechno dobře dopadne, že nás má někdo rád. Ptačí parta aneb mít se komu svěřit. V Emušákově nastal podzim. Chladný vzduch si pohrával se spadaným listím, které hrálo všemi barvami. Sluníčko už tolik nehřálo a brzy ráno se objevovala mlha. Začínalo se dřív stmívat. Ferda i Kuba už byli větší. Chodili do školy, do stejné třídy, ale neseděli spolu. Paní učitelka je hned první týden rozsadila, protože nedávali pozor a bavili se. Kuba měl teď místo přímo před tabulí a Ferda, protože byl vyšší, seděl skoro vzadu. Většinu spolužáků už znali. Ze školky nebo z hřiště. Ferda seděl v lavici s myškou Maruškou a Kuba s pandou Pájou. Pár plyšáků ve třídě však Ferda s Kubou neznali. Snad jen od vidění. Tito plyšáci vytvořili malou skupinku a s nikým jiným se nebavili. O přestávkách postávali u lavice plyšové straky, která seděla sama. Byla jejich velitelem. Zbytek skupiny ji poslouchal. Ferda si je všechny často prohlížel. Straku, kukaččí dvojčata a vránu. Říkali si ptačí parta. Ptačí parta se pořád něčemu smála, chichotala a šuškala. Vypadalo to, že si užijí spoustu legrace. Ferda by strašně rád do takové party patřil. Jednou o přestávce na Ferdu vrána zamávala křídlem a naznačila, aby přišel k ním. Nejdřív si myslel, že gesto nepatřilo jemu, ale když se rozhlédl, bylo jasné, že patřilo. Nejistě přistoupil blíž.
1: Čau, ty seš Ferda, viď?
0: Zeptala se straka. Ferda přikývl.
1: Jsme si říkali, jestli bys nechtěl do naší party.
0: Ferdovi to lichotilo, moc by chtěl. Zase přikývl.
1: Moc toho nenamluvíš, žabáku. Nevadí. Pokud chceš k nám, nebude to jen tak, to je ti doufám jasný. Musíš zvládnout přijímací rituál,
0: prohlásila straka.
1: Ferda nerozuměl.
0: Jaký rituál?
1: No, Dáme ti jeden úkol a ty ho musíš splnit. Pak tě přijmeme mezi nás. Bude to legrace. Vidíš tamhle čuníka?
0: Straka ukázala na plyšové prasátko, které si zrovna čmáralo něco do sešitu, a pokračovala.
1: Tak tomu nalepíš na záda tenhle papír. Nesmí si toho všimnout.
0: Vykládala Straka a podala Ferdovi lísteček s velkým nápisem Smrdím. Ferdovi se to moc nezdálo. S prasátkem se kamarádil. Do ptačí party ale patřit chtěl. Vzal si od Straky papír a šel k čuníkovi. Chvíli nad ním stál a díval se, jak maluje. Pak mu pochválil obrázek. Poplácal ho přátelsky po zádech. V té chvíli mu na ně nenápadně přilepil i nápis, který dostal od Straky. Prasátko nic netušilo. Usmálo se, poděkovalo Ferdovi za pochvalu a pokračovalo v kreslení. Než Ferda došel zpět k ptačí partě, uslyšel, jak někdo volá.
1: Je, smrdíš!
0: Spolužák si všiml nápisu. Postupně se k němu přidávali i ostatní. Smáli se prasátku. To netušilo proč. Když zjistilo, co mu Ferda provedl, vyčítavě se na něj podívalo. Ferdu zamrazilo. Byla to vážně legrace?
1: Tak, udělal jsem, co jste chtěli. Jsem v partě?
0: Ptal se Ferda.
1: Ještě ne? To bylo jen zahřívací kolo. Teď teprve přijde ten pravý úkol.
0: Ušklíbla se Straka.
1: Musíš schovat sově její nové brejle.
0: Co? Ferda se začal bránit. Řeklo se jeden úkol a ten jsem splnil. Nikomu nic schovávat nebudu, to jsme si nedomluvili. Z toho by byl pěkný malér.
1: Jsem věděla, že se budeš bát.
0: Řekla kukačka a její dvojče se hned přidalo a opakovalo.
1: Jsem věděla, že se budeš bát. Mlčte,
0: zavelela Straka.
1: Jak chceš, budeme si do party hledat někoho jiného.
0: Sotva to Straka dořekla, vzlétla a namířila si to ke Kubovi, který stál na opačné straně třídy. Ferda neslyšel, co mu šeptá. Viděl jen překvapený pohled Kuby. Rychle se rozešel směrem k němu. Když to Straka spozorovala, odhopsala pryč. Co ti chtěla? Ptal se Ferda Kuby.
2: Ale jestli prý nechci k ním do party. Pokud jo, že musím provést něco sově. Ale nedopověděla mi, co by to mělo být, z něčeho nic zmizela.
0: Řekl Kuba a šel si do aktovky pro tenisky. Už zazvonilo a další hodinu měli tělocvik. O další přestávce začal ve třídě humbuk.
3: Kdo mi vzal brýle?
0: Sova chodila po třídě, mávala křidélky a plakala. Narážela do lavic, protože špatně viděla. Ferda hned věděl, která bije. Otočil se k ptačí partě.
1: To jste přehnali. O čem to mluvíš?
0: Ptala se Straka. Ona, Vrána i kukačky dělali jakoby nic.
1: Jestli myslíš ty brejle, Ferdo, tak zkus kváknout. Když nás prozradíš, povezeš se taky. Všechny řekneme, že jsi to byl ty.
0: Vyhrožovala Straka.
1: Jo, řekneme, že jsi to byl ty.
0: Opakovali kukačky. Ferda se vrátil do lavice. Dostal strach. Pozoroval střídavě Straku a plačící sovu. Když to řekne, obrátí se vše proti němu. Prasátko sice nežalovalo, ale kdyby řeklo, co mu udělal, nikdo by mu nevěřil, že brýle nesebral. Paní

poradí. Kolem hlavy mu prolétla moucha důvěra. Bzz, určitě je někdo, kdo ti uvěří. Někdo, kdo tě má rád. Přemýšlej, na koho se můžeš vždycky obrátit. Bzz. Ferdovi to došlo. Maminka! Ta přece vždycky říká, že za ní může Ferda přijít s jakýmikoliv starostmi. Sice mi asi vyhubuje, bude se na mě zlobit, ale určitě to pochopí. Vždycky má nějaké řešení. A má mě ráda, uvažoval Ferda. Bzz, přesně tak. Maminku a tatínka máš právě proto, aby ti v takových chvílích pomohli. Bzz, šeptala moucha důvěra. Celou cestu ze školy se Ferda odhodlával. Nakonec sebral odvahu a se vším se mamince i tatínkovi svěřil. Pověděl jim o ptačí partě, o prasátku, o brýlích i o Kubovi. A říkáš nám celou pravdu, Ferdo? Úplně všechno? Ptala se maminka. Ano, odpověděl Ferda. Opravdu. Věříme ti, je dobře, že se s nám svěřil, řekl tatínek. Oba s maminkou viděli, že ho celá situace mrzí, že si uvědomil nesprávnost svého chování k prasátku i nesprávnost chování ptačí party. Ferdovi se strašně ulevilo. Společně se druhý den vydali do školy. Ferda musel vše říct i paní učitelce. Rodiče Ferdu doprovodili až do kabinetu, ale mluvit musel sám. Paní učitelka si potom celou ptačí partu vzala stranou. Bylo jim jasné, že se něco děje. Straka, kukačky i vrána nervózně posedávali, vrtěli se, potřepávali křídly a čekali, co bude. A bylo. Paní učitelka řekla, že ví, co provedli. Ptačí holky to chvíli zkoušely házet jedna na druhou, ale pak se přiznali. Paní učitelko, my to ale nemysleli zle, že ne, holky, řekla straka. A kukačky i vrána souhlasně přikyvovaly. Mysleli jsme, že bude legrace, sově brýle vrátíme a jí i prasátku se omluvíme, slíbili. Uvědomte si, že až příště budete vymýšlet zase nějakou legraci, měli by se jí smát všichni. Nesmí nikomu ublížit, dodala paní učitelka. Ptačí parta od té doby vymýšlela jen takové kousky, které bavily úplně všechny. Zkrátka už ptačí holky dělaly jen ptačí ptákoviny.

0: Paní učitelka říká, tak děti, teď se mi pěkně představíte.
1: Já jsem Prokop Buben.
0: To je mi líto, říká paní učitelka. Ale jak se jmenuješ?

se mohl jmenovat Já jsem Vašek Šanda. A paní učitelka by si myslela, že říká Vaše Kšanda.

0: Proč slunci přeběhl po čele lítostivý mráček? Letní slunce šlo nebem po svém chodníčku. Šlo z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde a najednou vidí nad loukou létat kosa. To by se mně taky líbilo takhle si poletovat, řeklo slunce a zavolalo, kam pak letíš, kose? Rovnou za nosem, odpověděl kos a rozletěl se tam, kam zrovna mířil jeho nos. Zakývalo slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl lítostivý mráček. Šlape dál po svém chodníčku, rozhlíží a najednou vidí u studánky skákat žábu. To by se mně taky líbilo takhle si poskakovat, pomyslelo si a křiklo, kam pak skáčeš, žábo?
1: Kam? Jednou sem a jednou tam,
0: řekla žába a skočila tam a skočila sem ke studánce s rákosem. Zakývalo letní slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl druhý lítostivý mráček. Šlo dál po své pěšince z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde, kouká a kouká a najednou vidí v trávě běhat brouka.
1: To by se mně taky líbilo takhle si pobíhat v trávě,
0: napadlo slunci a zeptalo se, kam pak běžíš, brouku?
1: Jenom tak, všelijak. Lezu trávou cik a cak. Rozběhnu se podle chuti. Ale kam to neřeknu ti. Ani sám nevím.
0: Zakývalo slunce hlavou a rychle odehnalo třetí lítostivý mráček, co mu přeběhl po zlatém čele. Všichni si lezou, skáčou a letí, jak je napadne a kam se jim zachce. Ale já musím šlapat nebem pořád po stejném chodníčku. Jen a jen tudy, nikudy jinudy. Od lesa k lesu oblohou, jinam mě nohy nést nemohou. Tak už to ale na světě chodí. Jeden lítá, druhý skáče, třetí jezdí lodí. Letní slunce se usmálo a už ho nic netrápilo. Jeho čelo bylo hladké a veselé. Po lítostivém mráčku, co je všude pro neplechu, nebylo víc ani vidu, ani slechu.
2: Deco l'envia cap a la dreta per Xavi. Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi. Immens Messi. Encara Messi.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, je tu s námi ve studiu Hanka Kynichová a budeme cvičit.
2: Budeme cvičit.
0: Minule jsme si kutáleli, co dneska?
2: Já jsem ten míč vzala znova, protože jsem si říkala, že když už si ho jednou děti doma našli, anebo jim ho rodiče koupili, že bych je mohla naučit, anebo aspoň vybavit dalšími věcmi, které se s míčem dají dělat. Ale potřebujeme dvojici.
0: Dvojici? Tak my jsme dva dvojice, vi?
2: Přesně tak. A to samé by si děti měli najít doma nějakého sourozence, kamaráda anebo rodiče. A pojďte na to. Nejdřív se ovšem protáhneme. Vemte si míč do rukou. Stojíme v roznožení. Ukloňte se na jednu stranu. A pojďte se uklonit na druhou stranu. A ještě jednou. A víš, proč si teďka takhle protahujeme?
0: Protože mi křupou záda.
2: To taky, ale protože za chvilku to budeme potřebovat. Stačí, děti, pojďte si sednout na zem, na zadeček.
0: Jako medvěd. Přišlo zívno.
2: Tak si zívni. A teda každý ví, já už zívám taky. Sedneme si na zadeček.
0: Ano?
2: Na zadeček, nohy dáme do roznožení.
0: Ano?
2: Tak, a teď pozor. Budu ti kutálet míč k tvé pravé noze. Ale ty musíš předklonit ke špičce, aby si ten míček vůbec
0: chytil. Takhle daleko,
2: protože já ti teď protahuju nejenom zádové svaly, ale taky zkrácené.
0: Anko, ty jsi zapomněla, co mám vepředu.
2: No a vím, že je tam pupíček, ale že trošinku zatáhneš dovnitř.
0: No, tak to jde.
2: Už ho držíš.
0: Držím.
2: Ano, a přes hlavu hoď míček rovně mě.
0: Dobře, to jde.
2: Drži. A já ti zase kutálím míček druhé špičce.
0: To
2: jsi
0: mi do něj kopnul jenom.
2: Chyť si ho.
0: A zase musím hodit. Jo, já vím, kdybych kopnul, nemůžu hodit.
2: A já ti znova kutálím míček tvé pravé nožce, předklon se ke špičce a drž. A hoď.
0: A šup.
2: Výborně. A znova ještě jednou k té levé špičce a chyť.
0: Je to líp, je to dobrý.
2: Děti, já jenom doufám, že se vám podařilo, držím, že se vám podařilo míček chytit, protože si pojďme připomenout, jak by měl vypadat váš košíček, když vám někdo háže ze zhora míč do rukou.
0: Košíček z ručiček. Já mám košíček z kopítek.
2: Já mám maličky opřené o sebe a mám taky lokty u sebe a tím pádem, když mi někdo hodí míč, tak mi nemůže propadnout mezi rukama. Co?
0: No a to mám tak složitější, ale
2: tak
0: jde mi to.
2: Hážu, Piggy, chytej, teď. No, výborně. A hoď mě. Tak, děti. A teď už jenom vyhodíme míček nad hlavu. Hop. Jednou tleskeme a znova chytíme do košíčku.
0: Hanko, ty jsi ho chytila.
2: Já jsem šikovná.
0: Ukaž, já si to taky.
2: Hážu ti míček, chytej. Šup. Vyhodíme děti míček nad hlavu. Jednou tleskneme a zase chytíme. Samozřejmě musíte ty ruce zase dát dolů. Tak ještě tohle rychle probereme. Piggy, tady máš míč, hop.
0: Mám.
2: Vyhoď si míček nad hlavu, jednou tleskni a honem košiček a drží. Super, tak děti, pojďte poslední trénink, vyhodíme míček nad hlavu, tleskneme a chytíme míček do košičku.
0: Já se plývám.
2: Hop, nahoru, tleskni a chytí.
0: A můžu i dvakrát tlesknout.
2: Zkus, to už je těžší. A chytíš. Dá se samozřejmě tady z toho udělat zábavná hra, anebo i soutěž, kdy a kolikrát se pod míčkem tleskne. Já mám vyzkoušeno, že maximálně 4x a to už musí mít do hlubokého dřepu.
0: Hanko, to je báječná hra pro medvěda Huga. On už nebude lenoch, my budeme trénovat tleskání s míčkem.
2: Výborně, tak jo, tak to jsem ráda, že i pro tohoto lenocha jsme našli typ cvičení. Piggy, já už dneska musím letět. Měj se hezky.
0: Ahoj, Janko, a pozdravuj děti na cvičení.
2: Ahoj.

0: Tak abyste, pane Spejble, neplakal, no, dám vám možnost uhádnout lehkou hádanku. Vaří se to, peče se to, smaží se to, nejí se to. Co je to?
1: No, špejle od jitrnic.
0: Výborně. Je vidět, že jste znalec.
1: No je. Já jich kolikrát o masopustu spořádal, že mi nešel dopnout frak.
0: A co se s tím dělal, pane Spejble?
1: Co by? Šel jsem to vytancovat k muzice. Muzikanti, co děláte? Muzikanti, co děláte? Aj máte husle a nehráte, aj

0: Zde mě až k méku, zahrajte mě všetci spolu, zahrajte mě všetci spolu a vyprovoďte mě až domů, a vyprovoďte mě až domů. Paní Kateřino, smím prosit?
1: Prosím.

0: Kateřino, dejte si pozor, aby to nedopadlo takhle.
1: A jak, Hurvinku?
0: Šláp jsem ti na nožičku, šláp jsem ti na nohu, jestli tě to tu zebolí, dej si na ňu tvarohu.
2: Šlápla do tvarohu, zlámala si nohu, šlápla ještě jednou, zlámala si druhou.

0: jako pes.
1: A dost. Konec hádání.
0: To se vám řekne, pane Spejble. Ale kdo to s tím vaším hurvínkem má vydržet? Až budu velká, vezmu si dudáka.

0: Ne, muzikantům žádný rarášek ani čert nic neudělá.
1: Jak to?
0: Jsou s nimi ve spolku. Muzikanti, vy jste svatý, vy přijdete do nebe, mezi svatý chocholatý mají růžky na čele.
1: Tak víte co? Když mají muzikanti spolky s čertem, tak to já si raději vezmu krem.

0: rád věděl, na co ty potřebuješ krejčího.
1: Tiki kalendář! Dnes je 28. září.
2: A svátek slaví Václav a Václava.
1: Václavům se říkalo dřív Venceslav, to znamená více slavný.
3: Václav je staré české jméno a nosila ho spousta panovníků.
1: A jak už si říkal, tak dnes slaví svátek i holčičky, které se jmenují Václavy.
2: A navíc máme státní svátek. Den svatého Václava, to byl náš český panovník. Takže milí Vaškové a milé Václavky, přejeme vám všechno nejlepší.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Čebestová závodili v Africe s domorodým kouzelníkem. Jednou na podzim si u Machu stěžovala teta Máňa na strýčka Karla, že pořád jenom nadává, jak ho ta penze nebaví, že to s ním není k vydržení a hubovala, až jí pan Mach řekl. To víš, holka, Karel je bývalý pilot, 20 let lítal z Evropy do Afriky a teď mu to pochopitelně chybí. A paní Machová si povzdechla, stáří je hrozná věc, taky nás to čeká, ale s tím se musí každý smířit, Karel by měl na to letání zapomenout. Ale teta Máňa jí skočila do řeči. Prosím tě, co to meleš? Jak by na to mohl zapomenout, když na to myslí, kudy chodí? V noci se mu o tom zdá, utrácí peníze, bude jaké loterie a hádá se se mnou, že jednou vyhrát musí a pak, že si koupí sportovní letadlo. Dědek jeden bláznivá. Ale když o tom Mach vyprávěl Šebestové cestou ze školy, Šebestová řekla. Poslouchej, Machu, mně se vůbec nezdá, že by ten tvůj strýc byl dědek jeden bláznivá. Mně je to naopak hrozně sympatický, že má do toho lítání pořád chuť. Co kdyby jsme mu nějak pomohli? A Mach byl pro, a tak hned za tím starým pánem zašli. Strýček chvíli Šebestové vyprávěl, co se s malým Machem navyváděli, jak učil morzeovku a Mach povídá. Strýčku Karle, tadyhle Šebestová má takový nápad, že když ti to lítání tolik chybí, tak s tebe uděláme rorejse nebo čápa a můžeš lítat od rána do večera. Co říkáš? A vysvětlili strýčkovi, že pro jejich sluchátko to nebude vůbec žádný problém. A strýc Karel z toho byl úplně na větvi. Řekl, že to samo sebou bere, že čápy zrovna odlétají do teplých krajin, takže se s nimi sveze, že si tu dlouhou trasu do Afriky s chutí zopakuje. Teta Máňa neměla námitek, byla ráda, že bude mít Karla pár měsíců z krku a řekla, jen si leď. A taky strýček vysvětlil, že kdyby něco, bude u Viktorína jezera, kam se každý rok slétají čápy z celé Evropy, načež ho Mach s Šebestovou sluchátkem proměnili v krásného velikého čápa s červenýma nohama a dlouhým zobákem a on spokojeně odletěl. Jenomže asi tak za 14 dní přiběhla teta Máňa za Machem a Šebestovou, že los strýce Karla vyhrál v loterii hromadu peněz a že se rozmýšlela, ale nakonec mu šla koupit to sportovní letadlo, což bylo dobře, protože měli poslední, a že teď to letadlo bude stát v kůně a čekat, až se Karel vrátí, což bude Bůh ví kdy. A Mach s Šebestovou uznali, že by to byl holý nesmysl, aby to krásné nové letadélko zbytečně zahálelo, a tak teď je Máně slíbili, že se za strýčkem hned zítra odpoledne vypraví, a co řekli, to taky udělali. U Viktorína jezera byl děsný zmatek. Čápu tam bylo nejmíň 500 000, všichni klapali zobáky, což byl pekelný randál, a Mach kroutil hlavou. Teda Šebestová, jestli by strýc Karel dokázal žít v tomhle blázinci, tak ať vysím. Je to starší člověk a má rád klid. Tady by během 5 minut 100% zešílel. V srdce, že se usadil někde poblíž, kde není taková tlačenice. A Šebestová s tím souhlasila, a protože se k ním blížil černošský kluk s pytlem na zádech, poprosila sluchátko, aby uměla svahilsky, a pak se toho kluka zeptala, jestli je tady v okolí nějaké menší jezírko, kde je větší klid. Kluk byl naštěstí docela ochotný, jmenoval se Tumbo, řekl, že přesně takové jezírko je kousek za vesnicí, že je k němu rád zavede, jen co dá mamince ten pytel z termity, které sbíral celý den pro slepice,
A tak s ním šli, bylo pekelné vedro, kousek od cesty se pásly antilopy a zebry, o něco dál běželo stádo žiraf a Tumbo se vyptával, kde se tady berou a jak to, že jsou bílí. Pochlubil se, že už viděl bílé lidi na obrázku ve škole, ale bál se, že ve vesnici nastane velké pozdvižení, až je tam přivede. Řekl, že staré báby a malé děti určitě začnou příšerně ječet. A když se ho Šebestová ptala, jestli by bylo lepší, kdyby byli černí, Tumbo se zamyslel a řekl, že asi jo. Takže Mach požádal sluchátko, aby z nich udělalo dva černoské školáky, sluchátko dádo vyhovělo, načež se Tumbo té proměny tak strašně polekal, že když přišli do vesnice, běžel rovnou za kouzelníkem a křičel, že ten kluk a ta holka, co s ním přišli, jsou dva mocní čarodějové, kteří mohou být chvilku bílí a chvilku černí, a tím nastali pro Macha Šebestovou nečekané potíže. Kouzelník měl na sobě všelijaké kliky háky, jako by ho pomalovali sprejeři. Byl veliký, tlustý a hrozně nafoukaný. Měl dojem, že je největším kouzelníkem v celé Africe. A když slyšel, že mu nějaké dvě děti lezou do zelí, hned se naštval, dal si je zavolat, vyšel před svou chýši, sedl si na bednu od Coca-Coly, vytáhl z nosu kouzelnou hůlku a řekl: tak, a teď vy dva usmrkanci sledujte, co dovedu. A začal mumlat, mávl hůlkou a v tom začalo z ničeho nic pršet, což bylo v tom horku docela příjemné, jenže kouzelník mávl hůlkou znovu a bylo po dešti a ten tlustý náfuka se zasmal. To koukáte, vidíte, teď jste na řadě vy. Šebestová zamumlala cosi do sluchátka, Mach mávl rukou a v tom začal padat sníh. Vesničané, kteří stáli kolem, začali ječet, protože v životě nic podobného neviděli. Kouzelníkovi bylo jasné, že je to 1-0 pro ty dva veselce. Začal stekle mumlat, mávl hůlkou a proměnil slepici v kozu. A Šebestová taky ho nemumlala. Mach mávl rukou a z té kozy byl najednou lední medvěd. Lidé začali ječet jako pominutí, protože takové zvíře vůbec neznali, načež se ten kouzelník příšerně naštval. Vytrhl Šebestové sluchátko, zamumlal do něj. Zmachal Šebestové byly najednou dva černí kaferští buvoli. Kouzelník je svinským krokem vyhnal z vesnice a když byli pryč, strčil si sluchátko do nosu, hůlku zahodil a Tumbovi řekl: vícekrát mi sem nikoho nevaď, nebo dostaneš pár facek. A Mach s Šebestovou šli po cestě těžkým krokem. Každý vážil nejmín 3 metráky, museli bučet, aby se spolu domluvili, a jak tak mířili k tomu malému jezírku za vesnicí, Šebestová bučela smutným hlasem: Machu, to jsme teda dopadli, teď už zůstaneme v Africe na do smrti jako dva boboli, to je nás konec. Je ti to, doufám, jasné, že teď už nás nikdo nemůže zachránit, ani strýc Karel, protože se s ním nedomluvíme. A Mach bučel: Šebestová, deblbni, co děláš v paniku? Uvidíš, že to nějak dopadne. Koukej, už jsme tady. A opravdu přicházeli k malému jezírku, kde viděli jenom jednoho čápa.
Byl to strýc Karel, co se dalo předpokládat, stál na jedné noze a když k němu došli, Mach najednou začal bučet dvakrát dlouze a jednou krátce, potom třikrát krátce a jednou dlouze a tak dále. Bučel zkrátka morzeovkou a strýc Karel začal klapat zobákem čtyřikrát krátce a dvakrát dlouze. Začali si morzeovkou povídat. Šebestová, která morzeovku neuměla, mohla akorát mlčet, což jí dost štvalo, protože nevěděla, o čem je řeč, a Mach strýčkovi pověděl o tom sportovním letadle i o tom, jak přišli s Šebestovou o sluchátko, načež strýc Karel zaklapal zobákem, aby nikam nechodili, že se za chvilku vrátí, a pak se vznesl a odletěl a Šebestová rozčeleně bučila. To je, co se děje, tam tvůj strýda letí domů a nás tady klidně nechá, nebo co? A Mach zabučil, Šebestová, nežmat tvůj, proč mě čeky, no vidíš. Nače se začal pást, protože měl hlad. A zatímco se Mach pase, strýc Karel letí do té černošské vesnice, snese se přímo před chýší kouzelníka a začne klapat zobákem. Kouzelník vidí dveřmi čápa, říká si, ten pták se chová nějak divně, jako by mi něco chtěl. Vyjde ven, čábne k němu blíž, klape mu zobákem přímo u nosu, dvakrát dlouze, jednou krátce. Kouzelníka vůbec nenapadne, že čápnuví morzeovkou přímo do sluchátka, do kouzelného sluchátka, které rozumí všem lidským jazykům i všem zvířecím jazykům a morzeovce pochopitelně taky. A tak sluchátko naslouchá přání strýce Karla a pak to přání bezodkladně splní. Z kouzelníka je znenadání hrnec s velkým uchem, kterým je provlečeno sluchátko, strýc to sluchátko vezme do zobáku a letí s ním pryč a vesničané, kteří to vidí, začnou ječet tak strašně, jak ještě v životě neječeli.

0: No, pak už to šlo všechno jako po másle. Pak už se nikomu nic zlého nestalo, akorát teta Máňa se příšerně lekla, když česala švestky a najednou se na zahradě objevil strýc Skara s Machem a Šebestovou. Strýc chtěl honem vidět to nové letadelko, teta otevřela kůlnu a starý pán se mohl radosti zbláznit. Letadlo bylo docela malé a celé stříbrné a strýček hned každému nabízel, že ho sveze, ale Mach s Šebestovou slušně poděkovali a řekli, že až jindy, protože pospíchají domů k večeři, a jak tak pospíchali, vzpomněli si na toho nafoukaného kouzelníka, z něho se stal hned s velkým uchem a poprosili sluchátko, aby mu vrátilo na dálku lidskou podobu, a sluchátko řeklo, ale beze všeho. A dokonce je pochválilo, že na toho člověka nezapomněli, i když se k ním moc hezky nechoval.
1: Básnička.
2: Zdá se mi to, nebo nezdá?
3: Po obloze padá hvězda.
2: A hned jinde za ní letí stejně rychle druhá, třetí.
3: A než zmizí její pád.
2: Rychle zkus si něco přát.
4: A teď ještě jednou a pomalu.
2: Zdá se mi to, nebo nezdá?
3: Po obloze padá hvězda.
2: A hned jinde za ní letí stejně rychle druhá, třetí.
3: A než zmizí její pád,
2: rychle zkus si něco přát.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: akci je Hubert. Sláva to sice byla, ale lichožrouti si ji nestačili užít. A vzít nohy na ramena taky nestačili, protože za dveřmi vysokým hlasem ječila Květu Žvoráčková a basem hřměl Bernardín Hubert. To profesora Kadeřábka vzpamatovalo. Celou záchranou akci samozřejmě viděl, ale byl tak fascinovaný tím, co všechno lichožrouti dokážou, že se ani nepohnul. Jen jeho ruka se míhala nad blokem, kam si všechno chvatně kreslil a zapisoval. Teď se ovšem musel pohnout ke dveřím, nebo mu z nich podnájemnice Voráčková nadělá třísky. Na malou skulinu je pootevřel, byli pořád zatarasené tím botníkem a vztekle šeptal: paní Květuš, vraťte se okamžitě do postele, tady se nic neděje. Paní Květuš v noční košili vyděšeně o krok ustoupila, ale Hubert profesora odstrčil a už funěl na prahu jeho pracovny. Do lichožroutů jako když střelí. Každý z nich skokem splynul s něčím, co měl nejblíž. Tohle se museli naučit už jako mrňata. Co? No, že největším nepřítelem lichožroutů je pes. Jak to říkal Hihlíkovi děda? Pamatuj si, chlapče, že nejhorší jsou jezevčíci a teriéři, ale každý čokl bez rozdílu se už jako malé štěně učí trhat lichožrouty a začíná na ponožkách. Žádné chameleonské triky na hafany neplatí. Ať si lichožrout splyne s čím chce, psům je to fuk, protože jdou po pachu. Prostě si lichožrouta vyčenichají. A Bernardín to teď názorně předváděl. Sotva Čango splynul s fíkusem v květináči, Hubert fíkus povalil, když Ramses ze zíku splynul s profesorovou bačkorou, Hubert se do ní zakousl a když ze sebe Pepa Padrát udělal smetáček, tak si s ním Hubert začal pohazovat. Jen k Vasilovi se nedostal. Vasil se totiž odrazil od křesla a mohutným skokem dopadl až na psací stůl a tam splynul s životem lichožroutů. Byla to ta nejlepší skrýš, jakou si mohl vymyslet. Dokonalá finta. Bernardína by tím pravděpodobně obelstil, ale profesora, kde pak? Ten vyrazil jako lvice, když na její mládě zaútočí buvol. Přitiskl se k němu na prsa a bránil ji vlastním tělem. Vasila vytřásl, své životní dílo zachránil, ale jinak všude kolem sebe viděl jen spoušť. Povalené terárium, skácený fíkus, rozbitou vázu a Huberta s vyplazeným jazykem. Bernardín toho měl dost. Všechny lichožrouty z pracovny přece vyhnal. Tak proč tu pořád ještě nějakého vetřelce cítí? Někde docela blízko, kam se mohl schovat? A kdo to je? Položil si hlavu na tlapy, usilovně přemýšlel, mocně slintal a nevěděl. Ale my to víme. Přece když Hubert vrazil do pracovny, každý lichožrout splynul s něčím, co měl nejblíž. A Tulamor junior to měl nejblíž k Hubertovi. Skočil mu na záda, zavrtal se mu do kožichu, ale pak se za žádnou cenu z té jeho nečesané, zašmodrchané srsti nedokázal vyproskit. Dokonale s Bernardínem splynul a teď ho začal zuřivě kousat a škrábat a kopat. Hubert zavil překvapením i bolestí. Ta bolest mu nasadila ostruhy. Vyrazil z bytu a jako splašený kůň pádil noční ulicí. zatímco veselá partička šlapala po schodech k půdě. Záchranná akce se podařila. Tulamora juniora z klece dostali a k tomu ještě to psisko.
1: To nebyl pes, hlaholil Vasil. To byl metrák čistý váhy, vycvičený na lov lichožroutů.
0: A nevěděl, kam dřív skočit, smál se Ramses.
2: Chtěl jsem ho trochu přiškrtit, ale víte, že by ho bylo líto.
0: Vytahoval se Čango škrtič, jen Pepa Padrát neříkal nic. Pořád se ohlížel dozadu ke schodišti.
1: Hele, myslíte, že šel napřed?
3: Kdo jako? Nechápal Vasil.
1: Přece šéfu junior.
0: Vysoukal ze sebe Padrát. A bylo to jako, když nezahřímá a rovnou uhodí blesk.
4: Pracha! Kde zůstal Tulík?
0: Vyděsil se Ramses. Pepa Padrát naprázdno polikal a Čango škrtič dostal škytavku.
3: Třeba na nás nečekal. Nejspíš už je doma, vypráví, jak jsme ho zachránili.
0: Chlácholil je i sebe Vasil.
4: Jenže on doma není, řekl Ramses s mrazivou jistotou. Kdyby tam byl, tak jsou tyhle dveře do kořán a táta by tančil břišní tanec.
0: Až tohle Vasila přesvědčilo. Párkrát to už v minulosti zažil. Když se velkému šéfovi povedlo pořádné ponožkové bingo, takhle to oslavoval. Tančil břišní tanec a tleskal si do rytmu. Za dveřmi půdy však nikdo netleskal ani nedupal.
3: Jen žádnou paniku, hoši.
0: Pokusil se Vasil o úsměv.
3: Zkuste si každý vzpomenout, kdy jste ho viděli naposledy.
0: Ramses si uvědomil, že je to jen ztráta času. Najednou si připadal o pár let starší a rozumnější než ještě před několika dny. A hlavně věděl, co ho čeká, když přijde domů bez bratra.
4: Já se vrátím, řekl. Třeba tam ještě je. Možná se někam schoval. A teď nemůže ven. Já se u profesora vyznám, to přece víte.
0: Vasil popadl jeho ruku do své tlapy.
3: Klobouk dolů, mladej, zachraptěl. Koukám, že bys byl rád velký šif jako tvůj otec.
0: Ramses nejdřív zrudl píchou, ale pak k vlastnímu překvapení odpověděl,
3: no, to snad ani ne.
0: A seběhl ze schodů. Dveře do profesorova bytu zůstaly tak, jak je Hubert při svém úprku rozrazil. Ramses vklouzl dovnitř. Uměl jako všichni lichožrouti chodit docela neslyšně, ale teď tu mohl klidně dupat. Profesor Kadeřábek by ho stejně nevnímal. Stále ještě stál uprostřed pracovny se životem lichožroutů v náručí, zdrcený a zároveň úžaslý ze všeho, co se tu před chvílí událo. Ramses mohl v klidu prohledat všechny skrýše, které tu s bráškou měli. A když se potvrdilo jeho chmurné podezření, že Tulamor junior ani v bytě, ani v domě není, nahoru se už nevracel. Ano, Ramses se odhodlal.
4: Musím bratra najít. Co se stalo, je taky moje vina. Neměli jsme tam chodit. A když profesor bráchu chytil, tak jsem se měl radši taky nechat chytit a ne vzít roha a pak se krčit za trámem a poslouchat, jak táta zuří.
0: Ramses si tohle všechno říkal nahlas. Vlastně to úplně vykřikoval, ale nikdo ho neslyšel. Lidé i lichožrouti v okolních domech spali. Nikde se nesvítilo. Ulice, po které se Ramses při zdi plížil, byla temná a prázdná.

0: Konec velkého šamana. Jednomu mladému muži se zachtělo poznat svět. Byl sám a tak ho nikdo od cesty neodrazoval. Vzal kopí, luk a šípy, zapřáhl psy a opustil rodnou osadu.
1: Budu putovat za sluncem a jednoho dne bych se měl vrátit zase z druhé strany domů,
0: řekl si. Pobídl spřežení a vyrazil. Jel dlouho a po nějaké době uviděl před sebou srub. Schylovalo se k večeru a mladíka napadlo, že by tu mohl přespat. Vešel dovnitř. Uvítal ho bělovlasý starec a nabídl mu přístřeší.
2: Ale nemám, čím bych tě pohostil.
1: Mám dost svého,
0: řekl hoch a připravil večeři i pro starce. Když se ráno loučili, daroval stařec hostu bubínek.
2: Vezmi si ho, může se ti hodit.
0: Hoch poděkoval a vydal se na další cestu. Jel dlouho a když už psi padali únavou, zahlédl nedaleko srub. Patřil starému muži, který byl rád, že zas jednou vidí živého člověka. Uchystal hostovi lůžko, ale omlouval se, že nemá pro něho nic k jídlu. Mladý muž přinesl maso ze svých zásob a oba spolu povečeřeli. Na rozloučenou dal ráno stařík hochovi bič.
2: Nic lepšího nemám, třeba se ti bude hodit.
0: Mládenec práskl bičem a odpočatí psi vyrazili. A zase jeli dlouho. A když už byl čas přenocovat, objevil se najednou na blízku osamělý srub. Žil v něm velmi starý muž. Srdečně uvítal návštěvníka a pozval ho dál.
2: Budu rád, když u mě přenocuješ. Jenom nevím, co ti dám k jídlu.
1: Zbytečné starosti,
0: řekl mladík a uchystal pro oba večeři z toho, co si vezl s sebou. Najedli se do sytosti a ulehli k spánku. Ráno se rozloučili jako dobří přátelé. Stařec vtiskl mládenci do ruky sobí kost.
2: V čase nouze ti přijde vhod.
0: I toho dne putoval mladý muž vytrvale za sluncem a když se mu začalo ztrácet za obzorem, dychtivě vyhlížel nějaký srub, kde by přespal. Tentokrát však marně. Nezbylo tedy, než aby si postavil ze sněhu iglů, které by ho chránilo před mrazem a nepohodou. Když byl hotov, nakrmil psy a usedl sám k jídlu. A tu mu přišla do ruky sobí kost, kterou mu ráno daroval stařec.
1: Co s holou kostí?
0: Pomyslel si.
1: Měl bych ji hodit psům. Kdyby byla obalená masem, to by bylo něco jiného, to bych si dal líbit.
0: Jen ho tato myšlenka napadla, kost se rázem proměnila v sobí kýtu. Mladík na ni zíral jako u vytržení. Okusil a jeho úžas ještě vzrostl. Tak výtečné maso neměl do té doby v ústech. Chutě se do kýty zakousl a najedl se až k prasknutí. Co nespořádal k večeři, snědl pak ráno. A aby se přesvědčil, že kost je opravdu kouzelná, pomyslel si znovu.
1: Kéž by ses obalila masem.
0: A v mžiku měl v rukou celou kýtu. s veselou se vydal na cestu. K večeru ho slunce zavedlo k jakési osadě. Mladý muž si dodal odvahy a vstoupil do prvního stanu. Žil v něm otec s dospívající dcerou.
3: Pro dobrého člověka se u nás vždycky místo najde,
0: řekl muž, když ho mladík poprosil o nocleh.
3: Ale s večeří to bude chudší, zásoby už nám pomalu docházejí.
1: Žádné strachy, já mám masa dostatek.
0: Usmál se hoch a počastoval je svou zázračnou kýtou. Otec i dcera si libovali, že tak dobré maso ještě v životě nejedli. Druhý den se mládenec neměl k odchodu. Mohl na hostitelově dceři oči nechat.
1: Nač se mám trmácet světa krajem, když bych se mohl oženit a usadit se tady?
0: Uvažoval. Nakonec se osmělil a požádal otce o dívčinu ruku.
3: Rád bych ti dal svou dceru za ženu,
0: řekl otec.
3: Ale je tu jeden háček. Náš náčelník je mocný šaman, který si osobuje právo na všecky ženy v osadě. Jakmile se to doví, budeš mu muset svou ženu dát.
0: Ale mladý muž trval na svém a s dívkou se oženil. A stalo se, jak otec předpověděl. Když se to náčelníkovi doneslo, přikázal, aby mu mladý muž svou ženu přivedl.
1: Půjdu k náčelníkovi sám,
0: prohlásil mladý muž.
3: Nechoď,
0: varoval ho tchán.
3: Až k němu přijdeš, vezme bubínek a utancuje tě k smrti.
1: Uvidíme,
0: řekl muž a vzal bubínek, který mu daroval první starec. Náčelník ho uvítal slovy.
4: Jsem velký šaman a všechny ženy v osadě mi patří. Přiveď mi svou ženu a budeme přátelé.
1: Neoženil jsem se proto, abych ti svou ženu dal,
0: řekl mladý muž.
4: Dobrá, jak chceš,
0: řekl náčelník. Vzal bubínek a začal bubnovat. V té chvíli se mladý muž musel dát chtě nechtě do tance, ale vzal přitom svůj bubínek a začal také bubnovat. A tu se i šaman musel dát proti své vůli do tance. A tak oba bubnovali a tančili, až najednou náčelníkovi vypadl bubínek z rukou a začal prosit.
4: Dost, už dost, vyhrál jsi.
0: Muž přestal bubnovat a odešel domů. Na druhý den přikázal náčelník znovu, aby mu přivedl svou ženu.
1: Půjdu sám,
0: řekl muž.
3: Nechoď,
0: domlouval mu tchán.
3: Až k němu přijdeš, vezme bič a ubičuje tě k smrti.
0: Ale mladý muž si nedal říci. Vzal bič, který dostal od

0: upadl a křičel.
1: Dost! Přestaň! Vyhrál si nade mnou.
0: Mladý muž schoval bič. Na odchodu řekl.
2: Zvu tě zítra k sobě na oběd.
0: Když druhý den náčelník přišel, řekl muž ženě, aby přinesla sobí kýtu. Muž ji náčelníkovi podal a vybídl ho k jídlu. Náčelník ochutnal a zamlaskal.
1: Něčeho tak dobrého jsem ještě neokusil.
0: Jedl a jedl, ale kýty neubývalo, neboť mladý muž si předtím pomyslel, aby kost neustále obrůstala masem. Po nějaké době odložil náčelník kýtu a řekl.
1: Už mám dost.
0: Ale neustále po ní žádostivě koukal. A pak ji znovu uchopil a zakousl se do ní. Jedl a břicho se mu nadouvalo.
1: Čertovská kýta, nemohu se od ní odtrhnout.
0: Vzdychl a úporně polikal další sousta, až už byl celý nadmutý. A najednou... prásk! A milému náčelníkovi puklo břicho. Tak skončila šamanova vláda nad osadou. Ženy se vrátily k svým mužům a všichni byli spokojeni. A kdo myslíte, že se asi stal novým náčelníkem?

0: Petře, na pravé straně je lampička, rozsvítí, já se bojím, žadoní Honzík, který se v noci probudil. Petr na to.
1: A jak mám, prosím tě, ve tmě poznat, kde mám pravou stranu?
2: No přece napravo.
3: Jak malovali, až vymalovali. To jednou sluníčko zaspalo a když se potom probudilo a kouklo na svět, no tohle byl celý bílý. Že by napadl sníh? Kde pak? To jenom můj čmeláků malují, žaloval zelený koníček.

0: Za takové malování nikdo Čmeldu ani Brundu nepochválil. I maminka jim tentokrát pohrozila proutkem. A tak, když se nedívala, utekli a schovali se za veliký dub. Pod jednou dubovou větvičkou ležely parohy.
1: Hurá, já našel parohy, Brundo, volal Čmelda. Někdo tady zahodil parohy.
2: A nebo ztratil, uvažoval Brunda.
1: Pane, tyhle parohy už nikdo nepotřebuje a maminka z nich bude mít radost. Pověsí si je nade dveře a přestane se na nás zlobit. Pojď, pomoz mi s nimi.
0: A čmeláci popadli parohy, zatáhli a z dubového úkrytu vytáhli pěkně naštvaného Brouka Roháče.
2: Zbudili jste mě, vy medáci,
0: řval Roháč, až z dubu žaludy padaly.
2: Nikam, tady budete,
0: pokračoval hromově, když vyděšení čmeláčci chtěli utéct.
2: Co chytím, nepustím, to si zapište za tykadla. Zůstanete u mě tak dlouho, dokud mi tady nevymalujete můj dům, aby byl krásně bílý.
0: A kde je tvůj dům? Ptali se čmeláci a hlásky se jim třásly.
2: Můj dům je celý tenhle dub. Ha!
0: Zachechtal se Roháč.
1: Ty máš ale velikánský dům, začal Čmelda opatrně.
2: Však jsem taky velikánský brouk,
0: řekl Roháč a šla z něho hrůza. Ale, pípnul Brunda, na tak velký dům se spotřebuje hodně barvy.
1: A tu my máme doma, pokračoval Čmelda. Když nás teď pustíš, my si zítra přineseme tolik barvy, že budeš mít raz, dva vybíleno.
2: Tak jo, zabručel Roháč. Ale běda, kdybyste mě chtěli ošidit.
0: Neměli jste se zatoulat až k dubu. Teď musíte splnit, co jste slíbili, řekla maminka, když Čmelda s Brundou samou starostí ani dospat nemohli. Jak se takový veliký dub bílí? Budou mít dost barvy a síly? Co když přece jen zůstane někde zelený lísteček? Co pak s nimi Roháč udělá? Ale pak se najednou rozednilo a když se čmeláci podívali z okna, všude bylo bílo. Každá travička, každý lupínek, i ten dub v dálce za loukou bělostí zrovna zářili.
1: Mráz za nás vymaloval, jásali čmeláčci, a máme po starosti.
0: Pak přišel Roháč a povídal.
2: Jsem spokojený, prohlédl jsem celý svůj dům a musím říct, že jste nevynechali ani lísteček. Škoda jen, že mě dnes trochu zebou parohy. Že by se blížila zima?
1: Na zimu je nejlepší peřina,
0: poradili Roháčovi Čmelda s Brundou a byli rádi, že to jejich malování tak dobře dopadlo.

0: Digi cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky, ahoj Piggy.
2: Ahoj Hanko Kynichová a já volám ahoj Hanko, protože dnes je u nás Hanka Kynichová, takže to znamená, že budeme cvičit.
1: Budeme cvičit. Já mám pro Piggyho a pro vás hned otázku, ale myslím si, že Piggy ji bude asi znát tu správnou
2: jenom
1: odpověď.
2: Jenom aby to nebylo moc těžké.
1: Ne, Piggy, prosím tě, víš, co je to metronom?
2: Metronom.
1: Metronom.
2: Vím, co je metronom.
1: Víš, co je metronom? Tak to pojď dětem říct.
2: Víš, proč to vím? Protože slečna, učitelka, sova, Heda Okata mě učila na piano zahrát ovčáky, čtveráky a přitom na tom piáně měla takovou zvláštní dřevěnou skřínku a ta skřínka vypadala jako pyramidka a v té skřínce byla taková dlouhá tyčka a ta tyčka dělala klop, klap, klap,
1: ano,
2: klap.
1: Ano,
2: a
1: ano,
2: minkla ano. S sebou ze strany na stranu a když se otočilo kolečkem na té skřínce, tak ta tyčka začala minklat ještě rychleji. Klap, klap, klap, klap, klap,
1: jde, jde, jde, jde,
2: a nebo
1: jde.
2: Pomalej. Klap, klap.
1: Výborně, takže děti, já si myslím, že jste pochopili, že vám Piggy popisoval přístroj, který se používá k pravidelnému rytmu při hře na klavír a kinklá se ten přístroj doprava a doleva a to samé teď my jdeme dát do praxe, jdeme totiž do akce. Potřebujeme ze svého těla udělat taky takový ukláněcí mechanismus, tedy na chvilku se proměníme na metronom. Není to vůbec nic těžkého.
2: Budu mít nad sebou taky takovou pyramidu?
1: Budeš mít nad sebou pyramidu, totiž tu pyramidu my si uděláme z vlastních nohou. Ale nejdříve potřebuji, abyste si děti, Piggy, maminky, pokud s námi cvičí, lehly na záda, ruce si dali do upažení.
2: Vedle sebe.
1: Že si je položíte vedle sebe, dlaněmi na zem.
2: Dlaněmi na zem.
1: A teď jdeme udělat pyramidku. Zdvihneme svoje nožky. Kopítka.
2: Ako mě to vůbec nejde.
1: Piggy, ty se nesoustředíš. Zdvihni nožky. Teď je natáhni v kolenou. Aha. A z kopítek znova udělej fajfky.
2: Aha.
1: Tak. A teď máme nohy zdvižené, dopnuté kolenou. Pokud by se vám zdálo při uklánění bimbam vpravo a vlevo, že ty nohy máte příliš těžké, tak si je lehce pokrčíte.
2: Hanko, takže ty nohy jsou jako ta tyčka.
1: To je ta tyčka, výborně. A ještě poslední pomůcku, než ze sebe uděláme metronom, je, že špičky chodidel budete uklánět k prstům na svých rukou. Špičky chodidel budete uklánět k prstům na svých rukou.
2: Špičky kopítek taky.
1: Ty máš kopítka, my máme ruce, my máme nohy a špičky, takže v každém případě teď ležíme na zádech. Dlaně máme opřený o zem, zdvižené nohy a jdeme pomalu pouštět nohy k pravé straně, bim. A teď to zabere šikmý břišní sval. A jdeme na druhou stranu, bim. Piggy, ty necvičíš.
2: Mě to hrozně baví.
1: Takže, děti, nevím, dám ještě jednou šanci Piggymu, tak pojď, ukloň svoje kopítka k pravé straně a teď je zdvihni a pojď je uklonit k druhé straně. A já vám teď řeknu, co tímto cvikem, který se jmenuje metronom, posilujete. Jsou to šikmé břišní svaly. Takže, milé děti, já tady musím se vrhnout na Piggyho a trošinku ho opravit. Pevně věřím, že vám to doma jde skvěle. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou.
2: Hanko, možná je to tím, že mám to bříško moc kulaté. Já ho mám jako balónek a vždycky ten balónek se mi překlopí na jednu
1: je
2: stranu.
1: To tak, je
2: a na
1: to tak. A protože nechceš mít bříško jako balónek, proto teď se mnou cvičíš.
2: Tak pojď, tak pojď, tak pojď.
1: Tak, ruce máme na zemi, nohy jsou zdvižené. Pomalinku je pouštím k pravé straně, dotkla jsem se kopítky prstů na rukou a pomalu zdvihám a překláním své nožky na druhou stranu. Děti, doufám, že se vám to povedlo. Mějte se krásně a naschledanou.
2: Ahoj, děti.
3: Jak Rumcajs s Cipískem našli zelený klobouček. Jednou šel Cipísek po hrázi lesního rybníka a našel tam zelený klobouček. Kolem bylo nastříkáno vody a úzká mokrá stezička se odtamtud táhla přes Luka Kýčínu. On to byl vodnický klobouk. Cipísek klobouček zvedl a posadil si ho na hlavu.
4: Hned dej ten klobouk dolů, povídá Rumcajs, nebo se ti rozum otočí po vodnicku.
3: Potom Rumcajs obcházel kolem a hádal, kde je vodník Volšoveček, co ten klobouk nosíval. A proč je tu kolem tolik nastříkáno a udupaná tráva? Nedohádal se a povídá.
4: Půjdeme po té mokré cestičce a ona už nás dovede.
3: V Lukách se cestička skoro tratila, ale po tvrdé císařské silnici vedla dobře až do Jičína. U brány do knížecího zámku jí byl konec. Rumcajs už se ani nerozhlížel. Zahrál si špičkami prstů na čele a povídá Cipískovi.
4: Už do toho vidím jako do skleničky. Někdo Volšovečka popadl a odnesl do zámku. Popadl ho tak zprudka, že Volšovečkovi sletěl klobouk na hráz.
3: Jen Rumcajs dopověděl, otevřelo se nahoře okno. Vykoukl z něho lokaj a vyždímal si mokrý rukáv.
4: Byl to knížecí lokaj a Volšovečkovi je zle, řekl Rumcajs. Protože když vodník ztratí zelený klobouček, to jako by ztratil rozum a nevyzná se.
3: Rumcajs vzal Cipíska za ruku a rychle s ním po schodech do patra a po červeném koberci tiše k pootevřeným dveřím. Oba k ním přistrčili oko a dívají se. Za dveřmi je komnatka, uprostřed se blízká stříbrná vanička, co se v ní koupou knížátka, než trochu povyrostou. Kníže pán s kněžnou sedí u vaničky na zlatých židlích. Olizují bombóny a házejí štipce čokolády do vody. K tomu po francouzsku
5: manže.
3: Jenže Volšoveček schoulený v trošce vody jim o tu dobrotu nestojí. Mrká žabýma očkama a poposedává v loužičce vody na dně vaničky. A jen mrká a jen poposedává. Rumcajs povídá za dveřmi tiše Cipískovi.
5: Dělá jako nerozumný, ale když vodník nemá na hlavě svůj zelený klobouček, má v té hlavě asi tolik rozumu jako škeble.
2: Tak já mu ten klobouček dám,
3: špitl Cipísek a chce hodit zelený klobouček do komnaty. V tom ho někdo popadl za ruku a je to lokaj. A za ním stojí vojáci. Už se na vás dva dívám od chvilky, co jsem si z okna ždímal rukáv, řekl lokaj hlasem jako mejdlíčko. A tuhle jsem na vás přivedl 27 vojáků. V Rumcajsovi se na chvilku utišil dech, ale pak se tajně zasmál do vousů, dal Cipískovi znamení, aby tiše stál a povídá lokajovi.
4: Vždyť je těch vojáků jen 26.
3: Lokaj si začal ukazovat po vojácích prstem.
1: 27.
3: A zas počítal Rumcajs.
4: 26.
3: Tak tam počítali vojáky. Při třetím počítání dal Rumcajs Cipískovi tajné znamení. A počítali dál. Cipísek zatím vběhl do komnaty a posadil zelený klobouček Volšovečkovi na hlavu. Do Volšovečka hned vešel pořádný vodnický rozum. Položil přes sebe prsty třikrát křížem ze tří stran a převrhl stříbrnou vaničku. Z vaničky se vylila vlna jako hora a druhá a třetí. Ta první spláchla kníže pána i s kněžnou do kouta a pobrala jim francouzské bombóny. Druhá odplavila lokaje z vojáky dolů na dvůr a škuckali. Na třetí vlně se nese vodník Volšoveček. Jednu ruku podal Cipískovi a druhou Rumcajsovi. Tak je sebou vzal až k lesnímu rybníku v lese Řáholci.

0: Dnes je 28. září.
1: A svátek slaví Václav a Václava.
0: Václavům se říkalo dřív Venceslav, to znamená více slavný.
2: Václav je staré české jméno a nosila ho spousta panovníků.
0: A jak už si říkal, tak dnes slaví svátek i holčičky, které se jmenují Václavy.
1: A navíc máme státní svátek. Den svatého Václava, to byl náš český panovník.
3: Takže milí Vaškové a milé Václavky, přejeme vám všechno nejlepší.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Iris. Jak se to loni na podzim stalo, zůstane už asi nevysvětleno. Zkrátka lidé věci znalými řekli, že Iris nesmí mít dvakrát do roka štěňata, že prý by dostala souchotiny nebo co. Dobrá, když tedy přišel čas, kdy byla na místě opatrnost, byla Iris podrobena přísnému dohledu, oddělena od všech lákadel dnešního zkaženého světa a všude provázena jako klášterní schovanka. Ani na chvilku nebyla sama. Pořád měla kolem sebe člověka, který ji bavil, který jí házel kamínky, který se s ní honil na trávníku, aby ji rozptýlil. Načež po 8 neděl vážnila a tloustla. A posledního dne zalezla do boudy, kde přivedla na svět 4 štěňata. Jakživ nepochopím, jak se to mohlo stát. Příroda je mocná. Pokud vůbec mohlo být nějaké podezření, padalo by jen na sousedova vlčáka, velikého jako tele, nebo na sousedního stájového pinče, ctihodného starce, který se už nezajímá o nic jiného, než o dobrou kuchyni a své chronické potíže s prostatou. Oba případy jsou krajně pravdě nepodobné. V obou případech budou ovšem štěňata ohavní zmetkové a bastardi, které nechám utopit, najdu-li totiž někoho, kdo by byl schopen to udělat. Nuže, opakuji znovu, příroda je mocná a tajemná. Štěňata zrozená tímto nelegálním způsobem se zvláštní hříčkou přírody vyvedla v tak dokonalé a čistokrevné foxteriéry, že je po nějakém týdnu zvěrolékař odhadl na neslýchanou cenu, za jakou byste dostali jednoleté hříbě nebo ojetý motocykl. Ponechal jsem naživu jen 2 z nich. S ohledu na abecední pořad dostala jména Celda a Citronek. Mám už své zkušenosti se štěňaty. Jsou 2 obecné zákony. Odporují-li si trochu, nemohu za to já, nýbrž štěňata. Za prvé. Všechna štěňata jsou stejná. Všechna se rodí se stejnými zvyky a rostou podle stejných pravidel hry. Všechna vlezou kam nepatří, dělají 77 loužiček za den, trhají lidem punčochy, žerou, co nemají, například židle, provázky, mýdlo, koberce a prsty. Spí v koši s čistým prádlem, každých 5 minut volají o pomoc, učí se štěkat a jsou tiše jen tehdy, dělají-li nějakou nenapravitelnou škodu. To vše je neodvratný přírodní zákon, platný pro všechna štěňata na světě. Za druhé. Naproti tomu každé štěně je od narození jiné, co do masky, schopností a duševního habitu. Jedno štěně se narodí jako tvor uvážlivý a přemítavý. Druhé je od prvního dne rváč, lehkomyslník a dobyvatel. Třetí je kvílivý a věčně uražený sebemilec. Čtvrté je dobrák a kliďas. Jsou mezi štěňaty letory cholerické, melancholické, sangvinické i flegmatické. Charaktery piknické i rozpolcené, hrdiné i rošťácké. Jsou štěňata činu i štěňata sentimentální, nátury achilovské i odiseovské. Temperamenty horké i chladné, osobnosti uzavřené i povahy družné. Všechna štěňata dělají totéž, ale každé jinak. Věčná je stejnost a nekonečná rozmanitost všeho, co žije. Je však i zákon, který řídí osudy pěstitelů štěňat. První stádium, dokud jsou štěňata slepá a přisátá k mamince, se omezuje na roztržitou návštěvu a několik blahovolných slov k zářící rodičce. V druhém stádiu rychle stoupá křivka zájmu. Pěstitel hlaholí, že tahle štěňata jak živ nedá z domu, že tak rozkošná štěňata, jako jsou právě ta štěňata, dosud v dějinách lidstva nebyla a že si je nechá pro sebe a basta. Konečně v třetím stádiu píše nebo telefonuje řečený pěstitel lidem, kterým v prvním stádiu svá štěňata přislíbil, aby si honem, ale honem poslali pro své štěně. Víte, abyste nepřišel o tu radost, ono vám je teď tak strašně roztomilé, ale to si je musíte odnést ještě dnes, abyste toho užil. Skoro vždy jsou štěňata dávána darem s nápadným a skoro horečnatým chvatem a překotným ujišťováním, že je to zázračně hodné a milé zvířátko, které nemyslí na nic, než jak by svému pánovi udělalo radost. Naproti tomu nový majitel řečeného štěněte, oblažen tím, že mu to milé zvířátko olízlo nos a začalo žvíkat ucho, propuká ve výrazy nadšení a trvalé vděčnosti a nápadně rychle se poroučí, aby si to dárce snad ještě nerozmyslil. Dárce pak za ním dojatě zavře dveře a vydechne. Zaplať pán Bůh, už je to pryč. I nový majitel štěněte prodělává určitý vývoj předem napsaný v knize osudu. První dny je prostě nadšen vším, co to skvělé zvířátko dělá. Máme ho všichni strašně rádi, hlásí pěstiteli. Už si na nás zvyklo, nechce spát jinde než v naší posteli. Dal jsem mu své domácí střevíce na hraní a jak vám dovede kousat. A jak mu chutná a jak na těch svých malých nožičkách honí slepice a jakou má svou vůli a jak je živé. My jsme vám tak vděční. Po 14 dnech. Poslyšte, to je vám ohromný rošťák. Člověk, aby se s ním celý den zabýval. Považte si, chce spát jen na posteli. Já ho už chtěl z té postele schodit, ale on mne kousl. Já bych mu někdy nazezal, ale on si to nenechá líbit. Oho, někdy už je čistotný. Já myslím, že si na to zvykne, nemyslíte? Po dalších 14 dnech nový majitel rozpačitě pokašlává, jako by vám se vší šetrností říkal něco nemilého o vašich dětech. My už nevíme, co s ním máme dělat. Je už takhle veliký a dělá si, co chce. Já bych ho rád naučil chodit na zemínku, ale on by se snad uškrtil. Honí děti. Sežral mě kus koberce. Prosím vás, co s ním máme dělat? Toto je dosavadní historie generace C. C1. U mladé paní. Strašně milý, kouše do nosu, sežral hospodyni střevíc, sežral závoj. Roste jako z vody. Má červíčky. Sežral další střevíc a punčochu. Každý jej hlasitě obdivuje. byl přejet autem. Sežral panin klobouk a nemůže jej strávit. Je strašně živý. Byl dán do psí polepšovny. Za 3 neděle se vrátil vychován. Chodí na zemínku, umí panáčkovat a žere míň střevíců. C2. U lékaře. Strašně milý. Celý den se chová na klíně. Sežral pacientovi v čekárně klobouk. Další klobouk. Ještě jeden klobouk. Dán na zahradu, ale vyhrabuje všechny sazenice. Uhájil dente ungibus quae své výhradní a nezadatelné právo na postel. Honí sousedovi slepice. Chytá pacienty za lýtka. Za trest zavřen na plochou střechu domu. Sežral ji, nebo aspoň do ní prokousal díru. Nabídnut na výchovu hajnému. Po krátkém seznámení se dal hajný na ústup. Chabě namítaje, že teď by neměl na pejsánka pokdy, protože prý musí dohlížet na vysazování lesních kultur. Nyní je C2 naprostým pánem domu i zahrady. Přistoupí-li k němu někdo s šetrnými námitkami, vycení zuby a uhájí své stanovisko. Jeho další budoucnost je zatím nepředvidatelná, ale myslím, že se nedá. Je to právě nesmírně čistokrevný pejsek. Pane, to je rasa. Ne, ne, Iris, tentokrát to nejde. Nesmíš jít na krok sama. Víš, my to s tebou myslíme dobře. Nic si z toho nedělej, i my lidé máme svá trápení. Lehni si u mých nohou a buď smutná. Spi, prospi to zatrápené jaro.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou 2 brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
3: A teď ještě jednou.
2: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou 2 brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

Začni už, povídej, už jsem jak pěna. Kdo je ta princezna? Kdo je ten král? V neznámém králi.

0: jak pak to dopadlo? Co by ho dál? Začni už povídej.
1: Zdraví vás, březen.
2: Už jsem jak věna.
1: Už vás asi napadlo, že jsem si vybral jméno podle břízy. A podle mne zase lidé říkají zajíčkům, kteří přicházejí na svět v čase mé vlády, březňáčci. A já vám teď povím, jak se kvůli těm svým zajíčkům březňáčkům pohněvala matka zaječice s Krtkem.

0: Sluníčko svítilo na všechny paprsky a země v tom teple slastně roztávala. I nastalo hned převeliké hemžení. Odevšad vylézali brouci, myši, kuny, lasičky a hledali nejhezčí místo pro svá nejkrásnější mláďata. Jaká jiná by se taky mohla narodit, když jaro tak pěkně začíná? K tomu všemu jim zpívali ptáci. Ti, kteří přezimovali a radovali se, že už je po zimě, i ti, kteří se vrátili z teplých krajů a radovali se, že už jsou zase doma. Na louce pod lesem hledala zaječice místo pro nový pelíšek, aby do něj nefoukalo, nepršelo, ale aby z něho byl dobrý výhled, co kdyby se kůně zachtělo zaječího masíčka. Taky musela zjistit, jaká je na téhle louce pastva a jestli se tady mláďata budou moci pěkně proběhnout. Nakonec si vybrala suchý plácek pod šípkovým keřem na samém konci šťavnaté louky. Byla z toho hledání a vybírání tak uondaná, že si musela na chvilečku zdřímnout. Jenomže když se probudila, svým zaječím očím nevěřila. Louka byla plná krtčích hromádek. Hej, krtku, jak se tu mají mé děti pást? Vždyť se o ty tvé krtiny zašpiní a kdo je bude pořád umývat? Krtek se urazil. Já dělám jen svoji práci a když se ti to nelíbí, najdi se jinou louku. Ale na to už neměla zaječice čas. Hned druhý den se jí narodila 3 krásná zaječátka a zaječí máma se ze samé radosti zapomněla na krtka zlobit. Stala se však jiná věc. Sousední pole začal rozorávat pluh, který měl 3 radlice. 2 pilně orali, 3. se jen tak tvářila. Hej, volal na ní kos, zaber, takhle nebude pole pořádně zorané.
1: Ale, už klíbla se radlice, co bych se namáhala, ty 2 na to stačí sami.
0: A ulejvala se dál. Za pár týdnů vzrostly na poli 2 řádky husté, 3. na 5 kroků stébélko. Hrůza pohledět. Jak to, že nerostete? Ptal se kos.
2: Nemůžeme. Tlačí nás hroudy a kamení, naříkala zrníčka.
3: A za to může ta líná radlice, zlobil se kos. S tím se musí něco udělat.
0: Jenže co? Kos lítal od lesa k lesu a všude se vyptával, jak těm ubohým zrníčkům pomoci, aby vyrostla, ale nikdo mu neporadil.
4: Já bych možná věděla, řekla nakonec zaječice.
0: Tady pomůže krtek.
3: Tak za ním skoč a popros ho,
0: zavolal na ní kos v letu a spěchal krmit mláďata. Ale zaječice nešla.
4: Jak by taky mohla, když se s krtkem nepohodla?
0: Určitě jí to nezapomněl. Celou noc se převalovala v pelíšku. Hned se zlobila na krtka, že ji vyháněl z louky, hned ho zase bránila. Má přece na louku právo, když se o ní stará.
4: A vlastně je ten krtek chudák. Sám na světě, děti nemá, bydlí pod zemí.
0: Třeba i proto je takový mrzout.
3: Možná by docela rád pomohl těm ubohým zrníčkům, která nemohou kvůli hroudám a kamenům růst.
0: Slunce se ještě protahovalo v peřinách, zaječátka tvrdě spala, když zaječice tiše vyklouzla z pelíšku a spěchala za krtkem.
4: Byla v ní malá dušička. Co když na ní krtek bude křičet? A nebo s ní vůbec nebude chtít mluvit?
0: Ale jak tak běžela kolem pole a viděla to neduživé osení, dodala si odvahy. Zaklepala a poprosila krtka o pomoc.
4: Pomůžu rád, zvolal krtek, šťastný, že se na něj zaječice nezlobí. Jenže sám na takovou práci nestačím.
3: Zavolám kamarády.
0: Zaječice mu sotva stačila poděkovat a už ze všech luk a louček vybíhali krtci rovnou na pole. Do večera bylo skypřené, přímo nadýchané. Kos ještě zalétl poprosit mraky o trochu deště a pak už se zrnka dala sama do práce. Vystrčila klíčky a ty se činily a rostly tak, že za pár dní by je nikdo nerozeznal od těch prvních.
4: A zaječice s krtkem?
3: Od té doby z nich byli nejlepší kamarádi. Zajíčí máma vyváděla svá mláďata na okraj pole a vyprávěla jim, jak strýček Krtek pomohl zrníčkům vyrůst. A Krtek nikdy nezapomněl zaječátkům zdůraznit, jak chytrou mají maminku a že není ani tak důležité dokázat všechno sám, jako vědět, na koho se obrátit o pomoc.
5: Logopedická pohádka na L na začátku slov bez R a Ř.
6: Líná Lída a laskavá Lada. Na louce u lesa žijí dvojčata Lída a Lada. Obě jsou stejně líbezné, avšak povahou se liší. Lída, to je takový líný lenoch, kdežto Lada, to je hodné a laskavé děvče. Zatímco líná Lída jen leží, pije limonádu a láduje se laskominami, laskavá Lada lidem pomáhá, kde se dá. Umí se ohánět lopatou i látat ponožky. A jak se lenochům často stává, Lída je najednou nemocná. Lada zve na pomoc souseda, jenž umí léčit. Soused povídá.
7: Lído, nesmíš jen ležet, jíst a pít ledové limonády. Máš nemocné ledviny. Pomohou ti lázně.
6: Lada lamentuje. Lázně nejsou laciné. Nevíte o něčem levnějším? Soused odpoví.
7: Jedna legenda povídá, že v loupežnickém lese je léčivá studánka a její voda léčí všechny nemoci.
6: Laskavá Lada jásá. Já se loupežníků nebojím a léčivou vodu Lídě donesu. Loučí se s Lídou a vydává se na cestu. Jde Lada luční pěšinou, listnatým lesem. Cestou potkává laně, lišky, lasičky. Tu jí do cesty vstoupí dva loupežníci. Lada se lekne, avšak hned jim povídá o Lídě a léčivé vodě. Loupežníkům je Lady líto. Taková líbezná dívka a lopotí se lán světa za léčivou vodou. Loupežníci povídají.
7: Studánka je pod ledem a ten taje, jen když někdo v lese zpívá. Pomůžeme ti.
6: A spustí.
7: Loupežník je lesa pán, dej sem studno vody čbán.
6: Popěvek letí lesem. Liškám to lomcuje ušima, lekají se a honem lezou do svých doupat. Lada zkouší jinou písničku.
8: Studánko beze dna, lámej své ledy, dej Ladě lahvičku léčivé vody.
6: Ladné tóny se linou lesem. Studánka začíná tát a už v ní není led, jen léčivá voda. Lada ji lije do lahve. Díky Ladinu zpěvu se i loupežníci stávají lepšími lidmi. Nabízejí svoji pomoc, vždyť znají cestu lesem lépe než Lada. Spěchají domů za Lídou. Jediný lok léčivé vody a Lídi na nemoc mizí. I lenost je ta tam. Může za to léčivá voda? Kdo ví? Vždyť lékem nad léky je láska. Loupežníci už nikdy loupit nechtějí, jsou z nich poctiví lidé a libují si, jaké mají líbezné nevěsty.

0: vtipk.
1: Soudce kárá obžalovaného.
2: Jak můžete být takový nevděčník? Ta stařenka vám dala koblihu a vy jste jí potom rozbil okno kamenem.
1: To je, prosím, omyl, hájí se obžalovaný. To totiž byla ta kobliha.
0: Tvrdá jako kámen.
3: Byla asi hodně stará.
0: Možná si na ní vylomil zub, tak se vztekal.
4: Tati, my máme problém.
5: No, ano, prosím, my totiž nevíme.
6: Cože, vy že něco nevíte? No. Hurvínek pořád říká, že ví všechno.
4: Všechno vím, jenom nevím, jak se pozná pejsek.
5: No?
6: Ty nevíš, jak se pozná pejsek?
4: Nevím, tati.
6: Tak si vem třeba žerika.
5: To nejde, pane Spejble, když tady teď žerik není.
6: Ale tak jsem to nemyslel, Máničko. Já vám chtěl jenom naznačit, abyste si ho představili. A? No, je to jasné.
5: Ano.
6: Jasné to je. No. A teď mi, Hurvínku, řekni, čím se žerik vyznačuje nejvíc.
4: Nejvíc?
6: No, ano.
4: Žerik se vyznačuje nejvíc tím,
6: no,
4: že by pořád žral.
6: Aha.
4: Tati, ten žeriak sedmihlavá saň.
6: No, dobře, to máš pravdu, ale tak jsem to nemyslel.
5: A jak jste, to, jak jste to myslel?
6: No tak, jak jsem to říkal.
5: No.
6: Čím se žirik vyznačuje nejvíc?
4: Štěkáním.
5: No ano, ano.
6: Prosím tě, štěkáním, proto je to pes, aby štěkal.
5: Aha,
6: žano.
4: To je pravda.
6: Kdyby byl kanár, tak by
4: zpíval.
6: Zpíval, no, no, jenže zpíval, no. Kanár má dvě nohy a žirik čtyři.
4: A? Kráva má taky čtyři nohy a neštěká.
5: A Hurvínek má dvě nohy a ze zpěvu trojku, že?
6: No, no tak, no dobře, to jsem nepliť. A, tak trochu no. Přemýšlejte, pejsek no. Si pozná podle toho...
5: No?
6: No?
5: No?
4: Já už vím, tatí.
5: Jo.
6: No tak to řekni.
4: Že je chlupatý.
6: No třeba, no, no.
5: No, jo, no.
4: Má čtyři nohy, jeden ocásek a plnou hubu zubů. Ve městě se vodí na vodítku, což nesnáší a proto jak může, tak uteče. Proto se mu říká pes domácí.
5: No a když má vzteklinu, tak je velice přítulný. A to je lépe si ho nevšímat.
6: Tak proč se ptáte, jak se pozná pejsek, když to vlastně víte?
5: Ne, jenomže my to víme jen tak, že je to pejsek. Ale my chceme vědět, jaký je to pejsek v tom povídání o pejskovi a kočičce.
6: Určitě moc chytrý, Máničko, když o něm vyšla celá knížka, ne?
5: No,
6: to dá
5: to
6: rozum.
5: Jo, to jo.
4: To já vím taky, že by pan Čapek nepsal o nějakém psím trdlu, ale jaký byl, rozumíš, jaký?
5: Jaký, no?
6: Asi taky moc hodný, když si uměl tak hezky hrát s kočičkou.
5: No, ale...
6: To náš Jiri, když vidí Cihlářovic mindu, tak řádí jak fotbalový fanoušek.
5: No jo, ale...
4: Jenomže my chceme, tati, vědět, jaká to byla rasa.
5: No, rasa, no.

0: Jako psí Schulz, ano. Potom takový, co vypadají ze předu jako trabant pana Huňky, když mu se lhali brzdy. Jo. Potom takový ti huňatí, ovčáčtí.
1: No ty, já znám. Těm se říká džuveč.
2: Džuveč je přece jídlo a ne pes, víš, tatí?
0: No počkej, moc se Máňce nesměj. Ty jsi taky tuhle říkal o jednom pejskovi, že je svetr a on to byl setr.
1: No,
0: a ten pejsek se, Máničko, abys věděla, ano, no, pro pořádek, ten se jmenuje Čuvač.
1: Aha. Já si myslím, pane Spejble, že ten pejsek v tom povídání byl asi tak velký jako žeriček.
2: To by šlo?
1: Že?
2: Toho umím štěkat líp než on sám?
1: Jo.
2: Počkej, hned to zkusím.
0: To je pravda, Máničko. No. Hurvinek jednou tak krásně štěkal, že se žeriček šel podívat do zrcadla, jestli to neštěká on, představ
1: jo,
0: si.
1: No,
0: tak dlouho mu to nešlo do hlavy, no, až si u mě vybral 3 prášky na spaní.
1: No, a nenalejváte mě trošičku, pane Spejble.
0: No, trošičku, ano. On si žeriček vzal ten prášek jenom jeden.
1: Je?

0: Figy cvičení
1: s Hankou. Miau.
0: Ahoj holky a kluci, dnes máme ve studiu Hanku Kynichovou a překvapení.
2: A já vám hned

0: Milé děti, řeknu, co to překvapení je. Kromě Piggyho je ve studiu také Sašenka a...
1: Sofinka.
0: A Sofinka. Jsou to moje holky a ty dneska budou společně s námi i s vámi cvičit. No, my tak ze začátku budeme trošku možná zpívat. Naučíme se text lidové písničky, kterou určitě znáte, a pustíme se do toho hned teď. Piggy, začneš?
2: Já možná začnu někde úplně.
0: Tak jinou tóninu ti zvolím.
2: Víš co?
0: Ne.
2: Možná, že by bylo dobré, kdyby nám Sašenka se Sofinkou dali tu tónínu.
0: Tak holky.
2: Od které se to zpívá.
0: Takže 3, 2, 1, teď.
3: Kolo.

0: jako, co jsou to ty rýnský, víš, ty, to já, jsou asi penízky.
1: To jsou asi penízky, ale já jsem
0: jako
1: Piggy
0: dolary,
1: tolik řekl, ani nepřemýšlela o textu. Já jsem spíš přemýšlela o tom, jaký typ pohybu zvolím a napadl mě pochod. Tak co kdybychom teďka děti jak vojáci šlapali pravá, levá, pravá, levá. No holkám, mým se tady moc nechce, já věřím, že vy děti doma cvičíte. A my tady za toho pochodu si dáme ještě jednou slova.
0: Takže děti uslyší i dupání.
1: A pořádně budeme holky dupat. 3, 2, vy děti doma pořádně zadupejte taky a začínáme teď. Kolo.

0: udělalo bác. A na bác všechny děti lehněte na zem. Holky ve studiu už také
1: jako
0: leží.
1: Jako to rozlámané kolo.
0: Jako to rozlámané kolo. Piggy, šup na zem. Kopítka nahoru. Kopítka.
1: Já se klepu jak brouček. Víš, jak nemůžeš.
0: Klepeme děti nohama, rukama, ležíme na zádech a ještě chvilinku vyskočíme nahoru. Holky, kluci, teď. Piggy, no taky se zdvihni ze země. Je, toto trvá, toto trvá. Už je nahoře, Piggy. A jdeme ještě jednou. Tři, dva.
1: Šlapeme zase.
0: Ruce do pasu. Tři, dva, jedna, teď.
2: Kolo, kolo vlínský, za čtyři vlínský. Kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo, udělalo bác.
0: A ležíme na zádech, kopítka. Děti, já se s vámi musím rozloučit, protože Piggy nemůže vstát a já mu musím jít pomoc. Mějte se krásně, zase příště na viděnou. Už je nahoře. Tak se rozluč s dětmi a dneska už končíme.
1: Ahoj, jdeme mami domů.
0: My už jdeme mami domů.

0: Když budeš hezky poslouchat, povím ti pohádku o tom, jak chytrá liška napálila vránu. Černá vrána Krákalka poletovala nad vesnicí a rozhlížela se, kde by našla něco dobrého k snědku. Když tu uviděla na jedné zahradě stoleček, na stolečku talíř a na talíři veliký kus krásného a voňavého sýra. Krákalka se pozorně rozhlédla a když zjistila, že u stolu ani na zahradě nikdo není, šup! Už měla sýr v zobáku a odnášela si ho na kraj lesa. Tam se pohodlně usadila na větvi a těšila se, jak si na tom dobrém sýru pochutná. Jenže sýr tak krásně voněl, že ho ucítila liška, která byla nedaleko. Čenichala, odkud ta vůně přichází, až přiběhla ke stromu a na něm uviděla vránu Krákalku se sýrem v zobáku. Lišce se začaly zbíhat sliny. Přemýšlela, jak by se k sýru mohla dostat.
1: To musí být výborný sýr, když tak krásně voní. Viď, Krákalko,
0: povídá liška.
1: No však ty si ho zasloužíš. Každý přece ví, že v celém lese není krásnější pták než jsi ty. Máš hezké lesklé černé peří, překrásný silný zobák a ty pěkné štíhlé nohy.
0: Vrána Krákalka se natřásala samou radostí, že jí liška tak chválí její peří, zobák a nohy. Liška se usmála pod fousy a pokračovala.
1: A kamarád medvěd mi dokonce říkal, že prý máš úžasně silný hlas a umíš nádherně zpívat. Ale tomu já vůbec nevěřím, kde pak. Já si myslím, že žádný silný hlas nemáš. Určitě jenom slaboučce pípáš, jako malý vrabeček.
0: To Krákalku dopálilo. Každý přece ví, že umím krákat tak silně, až se to rozléhá široko daleko, pomyslela si. Jak může ta hloupá liška říkat, že já pípám jako vrabeček? A rozhodla se, že svůj silný hlas musí lišce okamžitě ukázat. Zhluboka se nadechla a plná hrdla zakrákala na celý les. Jenže, jak otevřela zobák, sýr jí vypadl na zem a už ho měla mlsná liška v tlamě a spokojeně si ho odnášela do lesa. Teprve naše milá Krákalka pochopila, jak hloupě se nechala od lišky napálit.

0: Dnes je 28. září.
1: A svátek slaví Václav a Václava.
0: Václavům se říkalo dřív Venceslav, to znamená více slavný.
2: Václav je staré české jméno a nosila ho spousta panovníků.
0: A jak už si říkal, tak dnes slaví svátek i holčičky, které se jmenují Václavy.
1: A navíc máme státní svátek. Den svatého Václava, to byl náš český panovník. Takže milí Vaškové a milé Václavky, přejeme vám všechno nejlepší.

0: Ančka a koťata. Ančka nebyla celý den doma. Marcela přišla časně ráno ustrojit panenky. Potom je rozestavila po pokoji. Některé posadila na malé červené židličky kolem stolečku. Nebylo na něm nic k jídlu, kromě krocana, smaženého vajíčka a jablka. Všechno ze sádry a v přirozených barvách. Maličká čajová konvice a talířky byly prázdné, ale Marcela řekla, aby se panenky dobře při jídle bavily, zatímco bude pryč. Malá francouzka byla posazena do malého křesla a strýc Klement u piana. Marcela odnášela Ančku s sebou a mezi dveřmi ještě napomenula panenky. Buďte hezky hodné, dětičky, zatímco bude maminka pryč. Když se dveře zavřely, zamrkal plechový vojáček na Holanďana a podával napodobeninu krocana krejcarovým panenkám. Vezměte si kus dobrého krocana, nabízel. Ne, děkujeme, odpověděli panenky křaplavým hláskem. My už jsme se najedli. Mám ti zahrát nějakou písničku? Zeptal se strýc Klement malé francouzsky. Tomu se všichni zasmáli, protože strýc Klement neuměl vůbec hrát. Ančka byla jediná, která kdy brala hodiny a uměla jednou rukou vyťukat zajíček běží po silnici. Však také měla učením pravou ruku všecku odřenou.
1: Zahraj něco do skoku, řekla francouzka a smála se do dlaní.
0: Strýček Klement tedy celou silou tloukl do osmi kláves dětského piána, až uslyšel na schodech nějaký rámus. V okamžiku seděly panenky zase tak, jak je byla Marcela umístila, protože nechtěli, aby skuteční lidé poznali, že se mohou sami pohybovat. Ale byl to jen Fido. Vstrčil čumáček do dveří a díval se kolem. Panenky u stolu hleděly upřeně na malovaná jídla a strýc Klement se opíral o klávesy a díval se tak nevinně, jako když tam byl posazen. Fido vrtěl ocáskem a vstoupil do pokoje. Šel očichat stůl, doufaje, že Marcela dala panenkám skutečné jídlo a že tam snad ještě něco zbylo.
1: Kde je Ančka, ba?
0: Otázal se, když zjistil, že tam nic k snědku není.
1: Naše velitelka vzala Ančku sebou ven, odpověděli panenky jedním hlasem.
2: Našel jsem něco, co bude Ančku moc zajímat. Bavav,
0: pravil Fido a škrábal se za uchem.
1: Je to tajemství? Ptali se krejcarové panenky.
2: Není to tajemství, odpověděl Fido. Jsou to koťata.
1: Opravdu, vykřikli panenky. Skutečná živá koťata.
2: Ano, skutečná živá koťata, odpověděl Fido. Jsou ve stodole. Jsi taková maličká. Bazav!
1: Tak škoda, že tady není Ančka, vykřikla francouzka. Ta by už věděla, co má dělat.
2: Proto jsem ji chtěl vidět, řekl Fido a ocásek mu sklesl na zem. Já nevěděl, že jsou ve stodole koťata a když jsem tam šel chytat myši, vyrazila kočka na mě, oči jí hrozně zeleně svítily. To víte, jak jsem odtamtud spěchal.
0: Ale jak víš, že tam byla koťata? Zeptal se strýc Klement.
2: Čekal jsem u stodoly a když kočka vyšla a šla domů, vklouzl jsem na mlad, abych se podíval, co tam je, proč kočka proti mě tak vyrazila. My jsme jinak přátelé, víte? Ba, pokračoval Fido. Ale jak jsem byl překvapen, když jsem viděl tři malilinkatá koťátka ve starém košíku zastrčeném v tmavém koutě. Ba?
0: Jdi pro ně, Fido, a tě taky uvidíme, řekl plechový vojáček.
2: Já ne, odpověděl Fido. Kdybych měl šaty z plechu jako ty, šel bych. Ale kočky, víš, umějí hodně škrábat. Chtějí-li.
1: Povíme to Ančce, až přijde, usoudila malá francouzka.
0: A tak Fido odešel si hrát se sousedovic psem. A když se Ančka vrátila, panenky už se nemohly dočkat, až je Marcela svlékne, dá jim noční košilky a odejde.
1: Konečně!
0: Tu Ančce hned pověděli všechno o koťatech. Ančka vyskočila z postýlky a běžela ke košíku, kde spával Fido, ale Fido tam nebyl. Tu Ančka rozhodla, aby všechny panenky vstaly a šly se podívat do stodoly na koťátka. Panenky lehce vyskočily ven, protože okno bylo nízko od země. Našli Fida, který pozoroval díru ve stodole. Mám strach, aby je nic nevyrušilo, vysvětloval jim své počínání, protože už asi před hodinou máma kočka odešla. Panenky v čele s Ančkou protáhly se dírou a běžely ke košíku. Zrovna když se Ančka chystala pochovat si jedno koťátko, strhl se venku rámus, skučení a hafání a Fido vletěl dírou do stodoly a těsně za ním máma kočka. Fido vždycky hrozně štěkal, když se honil s kočkou. Když proběhli spolu stodolu dvakrát nebo třikrát, Fidovi se konečně podařilo najít zase díru a prchnout do dvora. Kočka se vrátila ke košíku, kde našla všecky panenky. Já se ti divím, mámo kočko, řekla Ančka. Fido po celou hodinu, co jsi byla pryč, dával pozor na tvá koťata. Za nic by jim neublížil.
1: Mňau, lituji tedy toho, co jsem provedla, řekla máma kočka.
0: Musíš důvěřovat Fidovi, pravila Ančka. Má tě moc rád a každému, kdo tě má rád, musíš důvěřovat.
1: Mňau, to je tak, odpověděla kočka. Kočky mají také velmi rády myši a já bych si přála, aby nám myši víc důvěřovali. Všechny panenky se zasmály tomu vtipu. Řekla jsi už lidem v domě o svých koťatech? Ptala se Ančka. Mňau, když pak, vysvětlovala máma kočka. Lidi, u kterých jsem bydlela posledně, našli má koťata a jestli pak víte, že mi všechna zmizela, rozhodla jsem se, že o tom nikomu nic nepovím. Mňau.
0: Ale všichni lidé v tomto domě jsou hodní a jistě budou mít moc rádi tvá koťátka, volali panenky.
2: Pojďte, odneseme je rovnou do našeho pokoje, mínila Ančka.
1: A naše paní je tam ráno najde, to je báječné, vykřikly panenky jednohlasně. Dovol, kočičko, Ančka ví, co má dělat. Ona je vycpaná hezkou čistou bílou vatou a je velmi moudrá.
0: Po dlouhém přemlouvání máma kočka konečně svolila. Ančka odnášela domů dvě koťata a kočka třetí. Ančka chtěla dát koťatům svou postel, ale Fido, který chtěl dokázat svou lásku, rozhodl, že máma kočka s koťaty budou spát v jeho měkkém košíku.
2: Panenky rozčilením nemohly ani usnout, tak se už těšili na to, co jejich malá paní řekne, až najde ráno v pokoji ta rozkošná malá koťátka. Ančka nezamhouřila ani oka, protože spala na posteli s Fidem a ten jí stále něco šeptal. Ráno sotva vešla Marcela do pokoje, hned padly její oči na tři malá koťátka. Vykřikla nadšením a běžela je domů ukázat mamičce a tatínkovi. Máma kočka šla s ní, pyšně si vykračujíc. Předla spokojeně a třela se o všechny židle a dveře. Maminka s tatínkem dovolili Marcelce si ponechat koťata v dětském pokoji. Marcelka je odnesla tedy zpátky do Fidova košíku a šla jim hledat jména z pohádkové knížky. Konečně se rozhodla pro tři jména. Princ pro bílé kotě, Popelka pro šedivé a Zlatovláska pro to kotě se žlutými pruhy. A tak se tedy stalo, že tři malá koťátka bydlela v dětském pokoji. Všecko to dopadlo tak, jak Ančka předpověděla, neboť její hlava byla vycpána čistou bílou vatou, takže měla neobyčejně moudré myšlenky. A máma kočka také poznala, jaký byl Fido dobrý přítel. Důvěřovala mu tak pevně, že směl jí dokonce pomáhat
0: mít obličeje koťákům.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Slunce bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídaní. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si hověl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se pěkněji spalo, lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všechny nožičky do povětří a počal se houpat. Houp, houp, houpy, hou. Ale najednou se to jaksi moc rozhoupalo, houpy, houp, a už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Tatínkem to trhlo.
1: Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet?
2: Ale tatínku, když jsem se tak udařil, já jsem spadl z postele.
1: Tak jsi směl dát pozor.
2: Ale když ne, to přece bolí.
0: Maminka zatím už měla snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty, Broučku, už pláčeš, sotva z oči proloupl. Ale když já jsem se tak udeřil a tati nechce, abych nekřičel. Jen pojď, dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umejeme a budeme snídat. Pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla, Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme slože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. A pak už hned Brouček držel svoji dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel. Však oni měli zelnou polivčičku a Brouček, třeba že všechny polivčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece ze všech polivčiček nejraději. Snědl jí plný talíř a maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko, že už je dávno za horama, honem dal mamince hubičku. A teď, Broučku, pěkně poslouchat, ať mě maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím. Ano, tak pojď. A šli. Ba, letěli. A hezky nízko, aby Brouček nespadl a jen tak daleko, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. Chaloupku měli ve stráni pod jalovcem krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky. A když už byl všecek udýchán a křídelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A pak zas letěl přes celý palouk až k dubu ke kmotřičce.
3: Kmotřička, jestli pak už jste vzhůru, budejť bychom nebyli, Broučku.
4: A Beruška také.
5: Budejť bych nebyla, Broučku, co pak nám neseš?
2: Já nic, ale páne, to už umím lítat.
0: A už zás Brouček letěl. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl. Letěl na druhou stranu až ke kaštanům a hned zase zpátky na střížku. Ale dal se mu, jak si nechtělo. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim počíná z komína kouřit. Ha, už seděl na komíně. Maminko, že vám to zafouknu? Ne, ne, já nechci. Necháš toho? Ale Brouček přece foukal a už by byl málem oheň na ohništi zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kouř a Brouček křičí a leze ze střížky dolů. Ach, maminko, maminko, ach, ach, maminko. A co pak zase, Broučku? Maminko, když mě ten kouř vlezl do očí. Vidíš ty škaredy, Broučku? Dobře ti tak, když nechceš poslouchat. Počkej, počkej, já to všecko povím. Ale maminko, když mě ten kouř vlezl do očí a tolik mě štípal. I to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný, Brouček. Ale vždyť jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mě to zhasit a věděl, že to nechci. Vidíš, to ti nesmím prominout, co pak by z tebe bylo. Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi a Berušce. Ale maminko, vždyť já jsem vám to nezhasil a už víckrát vám nebudu oheň zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, já to musím říci. No ale když Brouček moc prosil a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak a už neplač. A dej si na sebe pozor, to by tě neměl nikdo rád. Jsi takový umouněný. Maminko, já se půjdu koupat. Jen jdi, jdi. Maminka věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat, ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a houp do trávy, jak byl dlouhý a široký, a házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas houp do rosy, až to kolem stříkalo. A když už se dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, setřepal se sebe rosu a frrr, rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil.
3: Beruško, to jsem se vykoupal.
4: Jestli pak ty umíš také plavat?
5: I ne, kdy pak bych já uměla plavat?
3: Páne, já umím plavat.
5: I ne, Broučku, já musím jít mamince pomoci.
3: Kde pak je kmotřička?
5: Seká na dvorku chvojí. Pojď se podívat.
0: A Brouček šel. Co pak nám neseš, Broučku? I nic, kmotřičko, já jsem se koupal a v něco máte, kmotřičko. Mám něco dobrého, ale nevím, jestli ti to dám. No, uvidím. Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu nasekaného. Tak pojď a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do rázu. Pak ti něco dám. A Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila. Ale místo, co měl štakličky pěkně do rázu rovnat, Brouček je tam jen tak házel a to Beruška nechtěla.
5: Broučku, to se tak nesmí. Maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo.
3: I nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně?
5: Neděláš. To se musí pěkně rovnat.
3: Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně.
0: A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku začala kmotřička. A co pak, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi jaksi moc silný.
6: I ne, kmotřičko, ale když ona se pořád se mnou vadí.
0: Inu, když ty jsi takový divný Brouček, co pak si už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré? No to si myslím, jako med sladké, jen jdi a honem ještě nos. A Brouček ještě šel a honem nosil. Beruška to bez toho už všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekírku do špálku a řekla dětem, aby šli dovnitř. A děti šly. V síni vpravo od kuchyně stála almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen zatočila a už bylo otevřeno. Ale teď co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku Brouček hned pozoroval. Ale co na něm? Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem. No tak hádej, Broučku, co to je. Ale Beruško, nepověz. O, já vím, kmotřičko, to jsou jahody. Ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ne, Broučku, to je mnohem ještě sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. Ale Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké. No tak je to, kmotřičko, med. A byl to med. To si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě. Kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři, Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí, a Brouček, aby šel už domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat. Ne, já nezapomenu, s Pánem Bohem. A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí od potoka tatínek s kmotříčkem. Tatínku, já jsem byl u kmotřičky a dostal jsem tam med. Ten vám byl sladký. No dobře, Broučku, jestli pak sposlouchal, nebude maminka žalovat. Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví. Zatím už byli doma. Maminka rozdělala honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidélka a Brouček se houpal tatínkovi na koleně. Maminko, vidíte, Brouček vás zlobil. Ale tatínku skoro zlobil, ale když prosila, slibovala, že už to víckrát nebude dělat, tak se mu slíbila, že to na něj nepovím. A potom byl skoro pořád u kmotřičky. No tak dobře, maminko, ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme Berušku. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal, ten byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala? Nic. Ani nemáš co vyřídit? Ne. Ale Broučku ani nás nevzkázala kmotřička pozdravovat? I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravují. Vidíš, Broučku. Ale už jdi, přistav židle ke stolu a budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl a to jim ta polívčička zase chutnala, byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl 2 talíře a Brouček skoro také 2. A pak se jim chtělo spát, Brouček dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim to spalo.

0: Anička. Šedá myš. Má šedá myš, ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa hejsa, hopsa hejsi, a ty v kole taky nejsi.
1: A teď ještě jednou.
0: Šedá myš. Malá šedá myš, ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa hejsa, hopsa hejsi, a ty v kole taky nejsi.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Mládežník Mekký Kudla. Je to už dávno, co se po světě toulala jedna kočovná divadelní společnost. Jezdili v maringotce tažené vyhublým koníkem a říkalo se jim komedianti. Harcovali se od vesnice k vesnici, hráli divadlo a dělali všelijaké kejkle pro obveselení. A jednou takhle v noci po představení hráli zrovna nějakou loupežnickou hru. Tu se principál pohádal s jedním mladým komediantem a vyhnal ho. Ten mladý utekl do lesa, tam přespal někde pod stromem a když se ráno probudil, zjistil, že má na sobě ještě pořád ten loupežnický převlek. Tak, a co teď? V kapse neměl ani vindru a ještě k tomuto loupežnické přestrojení. Pěkná polízenice. A co čert nechtěl, nebo chtěl, zrovna tím lesem někdo šel. Buď to byli dva obchodníci, nebo taky zloději. Kdo ví, dneska se to nepozná. A nesli něco na zádech. Asi se vraceli z města a vzali to zkratkou přes les. Ten komediantský chtěl vlítnout do chrástu a schovat se, ale už bylo pozdě. Panenko skákavá, pánbu s námi a zlé pryč, vyděsili se ti dva. Loupežník, zachraň se, kdo můžeš. Schodili rance na zem a pelášili pryč. Já nejsem žádný loupežník, křikl za nimi ještě ten komediant. Ale kde pak? Kde těm dvěma už byl konec? No, třeba nekřičel zas tak moc nahlas, když viděl na zemi ty dva rance. Hned je zatáhl do křoví a rozvázal. Našel trochu peněz a nějaký ten žvanec tam taky byl. Tak se pěkně nabaštil a hned mu svět zrůžověl. Povídá si, kdybych včera večer hrál nějakého panovníka, tak bych teď byl panovník a měl bych na sobě vyšívaný plášť a na hlavě královskou korunu. A když by mě viděli, tak by ze mě udělali třeba ještě krále. Nebo kdybych se předváděl v bílém hacafraku, tak bych teď byl doktor. Ale protože jsem hrál raubíře, je holt ze mě loupežník. A tak já tím loupežníkem už zůstanu. A protože v té komediantské hře představoval nějakého raubíře Mekký Kudlu, nechal si i to jeho jméno. A tak si loupežník Mekký Kudla založil v lese loupežnickou živnost. Ze začátku přespával jen tak někde v listí a vůbec, kde se zrovna dalo. Později, když se dostal z nejhoršího a začalo se mu dařit, přebýval v jezevčí noze. A ještě o něco později, to už byl docela zámožný raubíř, to se přestěhoval na Havraní skálu do Sluje po medvědovi. Akorát u vchodu do jeskyně sundal ceduly pozor medvěd a místo toho tam pověsil svoji pozor Mekký Kudla loupežnictví. Nedaleko Havraní skály se klikatila cesta a tam se Mekký Kudla zdržoval nejčastěji. Buď vysedával na dubové větvi, která se klenula nad cestou, pozoroval pocestné a od případu k případu zvažoval, jestli se to vůbec vyplatí, aby hupsnul dolů nebo na ně vyskakoval v zátočině z houštiny. Stačilo zacvakat zubama a zamávat zavírákem a už dostal, co chtěl. Budiž k jeho cti a slávě řečeno, že nikdy neobral pocestného o všechno. Pokaždé si vzal jenom trochu. A když skočil na nějakou dámu, vždycky se napřed galantně omluvil. Říkával, zákazník se okrást musí, ale ne moc. Potom přijde znovu a rád. Jo, to byly časy. To byla ještě ta stará, dobrá loupežnická škola. A zákazníci a zákaznice chodili, Mekký Kudla na ně skákal z větve jako blecha a živnost mu jenom kvetla. Jednou večer seděl na dubu, bylo tak nějak podivně pošmourno a zrovna nebylo do čeho píchnout, nikde ani noha. Dneska ten kšeft nějak nejde, povzdechl si. A už se chystal, že sleze se stromu,
když tu se najednou ozvalo podivné vrzání. Na cestě se objevila nějaká postava a strkala před sebou trakař. Meký Kudla zaostřil svůj zkušený zrak, ale stejně toho nic moc neviděl, neboť se mezi tím už pěkně zešeřilo. No nic, povídá si. V kase je dneska prázdno, třeba to teď ještě doženu. Jeden skok bych mohl udělat. A vrhnul se s větve dolů. Jenže si to tak nějak špatně spočítal, spadnul rovnou do toho trakaře a zůstal v něm bezvládně ležet na zádech jako přepitý chrobák, protože si náramně narazil kříž neboli cemra. Potvoro jedna loupežnická, tak ty tady na mě budeš skákat z haluze? Ozval se jekot nějaké báby. A když ho ještě pro jistotu přetáhla klackem, poznal Meký Kudla svůj trpký omyl. Skočil jsem blbě, zavil a omdlel. Když se probral z mrákot, ležel ve své loupežnické jeskyni. Plameny mi ho tavě ozařovaly kamenné stěny. Bába se točila kolem ohniště, klohnila nějaké lektvary a přikládala mu na tělo horké obklady z bylin. Také ho nutila pít ty svoje léčivé odvary, po nichž obávaný loupežník, nyní zvadle ležící jako hadrový panák, upadal znovu do mrákot. Uběhlo několik dnů a Meký Kudla se začal pomalu zdrchávat. Ale sotva vyvrávoral ze svého pelechu a udělal pár nejistých kroků, bába začala hned sekýrovat. A co ty se tady jen tak z Bůh darma mrcasíš, hudrovala. Vždyť zdravím jenom překypuješ. Upaluj na loupežničinu, já tě tu přece nebudu živit zadarmo. Meký Kudla se neodvažoval nic namítat, neboť mu ta ženská naháněla hrůzu a odploužil se loupežničit. Ale od toho nezdařeného skoku to s ním šlo nějak z kopce. Napřed ho dole na cestě seřezali a okradli nějací pocestní. Když se z posledních sil doplazil do jeskyně, seřezala ho bába, že se jen tak poflakuje a nic nepřináší. A tak sláva Meký Kudly hasla jako bludička kránu nad močálem. A nakonec už jen tak živořil od výprasku na cestě k výprasku v jeskyni. Jeho nastřádané a naloupežničené mění se brzy rozkutálilo, protože ta ženská nešetrná, rozhazovačná skoro všechno prošustrovala a nové peníze nepřicházely. Že já jsem jenom nezůstal u divadla, vyčítal si? A nebo že jsem nehrál ten poslední večer nějakého vládce? To bych byl dneska král a ne loupežník. Ale největší rána Meký Kudlu ještě čekala. Jednou hned tak těsně po výprasku, neboť opět nic nepřinesl, a navíc mu ještě ukradli sako, jednou mu bába oznámila, že se bude vdávat. Tak to blahopřejí, zablekotal a v duchu zajásal, neboť když se ta ženská vdává, tak to se bude jistě zahlasem svého srdce stěhovat. A kdo pak je ten šťastný? Zeptal se ještě a stěží zakrýval radost. Ty, zašvitořila baba a usmála se všema dvěma zubama. Ty loupežníčku, ty můj loupežníčku vyvolený, zakvedlala něco v kastrolu na ohništi a docela mírně dodala. Nic se neboj, bude nám spolu dobře, vždyť já si tě už stluču k obrazu svému. To Meký Kudlu dorazil. Třesavka ho zkroutila, rozrazila ho zimnice a v zápětí ho opustili všechny smysly. Když se probudil, bylo už hodně po půlnoci. Vyhasínající ohniště jen tak slabě žhnulo. Meký Kudla chvíli tápal v paměti, kdeže to vlastně je, a když úplně procitl, rázem si uvědomil celou tu pohromu. Nezbývalo mu nic jiného, než prásknout do bot a zachránit si tak aspoň holý život. Potichu se vytratil ven.
U vchodu do jeskyně sundal ceduly Pozor, meký kudla loupežnictví a pověsil tam jinou, na které stálo Pozor, chce se vdávat a zmizel v lese. Netrvalo dlouho a přifařil se k jedné komediantské bandě a zase jezdil od vesnice k vesnici a hrál divadlo. Ale už ho nikdy nikdo nedostal do loupežnického převleku. Za to krále, krále hrával nejraději, protože, jak říkával, člověk nikdy neví.

0: Kloboukov.
1: Kloboukov je malé městečko.
2: A v něm hospoda u Kloboučku.
0: Divadlo pod Kloboukem, biograf v Klobouku.
1: Mají tam dvě hlavní ulice.
0: Velký Klobouk
1: a
2: malý Klobouk.
1: A v nejbližším okolí tři kopce.
2: Nejvyššímu říkají Cylindr,
0: nižšímu Bouřka
1: a nejnižšímu Potápka.
0: Pýchou Kloboukovských je rybník Klobouk.
1: V městském znaku Kloboukova je buřinka.
2: A nejoblíbenější píseň je Pod kloboukem za kloboukem husy se pasou. To se ví, že místní uličníci zpívají Pod klobrcem za klobrcem.
1: Byly takové časy, že kloboukovské občany nic na světě nezajímalo víc než jejich klobouky. Raději nejedli, nepili, ale klobouk na hlavě museli mít. Seděli s kloboukem na hlavě i u oběda a nesundávali ho ani na noc. Jen ti opatrnější v kloboucích nespali a zavěšovali si je nad postele jako nebesa.
0: Kloboukovský řezník, je-li to Antonín, nosil na hlavě klobouk, vysoký jako řeznický špalek, obtočený věncem buřtů a dietních párků, které v noci svítily jako neonová reklama.
1: Jeho žena, paní řezníková Amálie, si dokonce dala ochočit malé prasátko, aby vydrželo sedět bez hnutí na jejím kloboučku a nosilo jí štěstí.
2: Zámečníku Odemykáčovi se div hlava neulomila pod kloboukem ověšeným železnými zámky, paklíči a závorami. Jeho obličej se pod tíhou rozplácel od ucha k uchu a čelo spadlo až na bradu.
1: Místní hospodyně nosili na hlavách čerstvě upečené makové buchty, šňůru s vypraným prádlem, zelenou petrželku,
0: vidličky a nože,
1: vanilku a muškátový květ,
2: kartáč na boty,
1: žehličku,
0: otevírák na pivo,
1: šitíčko,
2: leštěnku na nábytek
1: a jiné potřeby.
2: Jejich klobouky byly tak vysoké, že si k ním kloboučník Vendelín musel přistavovat žebřík, aby na ně dosáhl. Být v Kloboukově kloboučníkem bylo velké utrpení.
1: Jednou přišla do Vendelínova kloboučnického krámku paní správcová a poručila si, aby jí ušil klobouk vysoký jako kostelní věž i se zvonicí ve špici, aby se při každém jejím kroku zvon rozhoupal a zvonil.
2: Tenkrát kloboučníka Vendelína přešla trpělivost. Zapíchl jehlu do malého polštářku na jehli a utekl z města.
0: Rozhněvaná paní správcová si dala ruce v bok a rozkřičela se na celý Kloboukov.
1: Raději chci být muchomůrkou v krásném klobouku, než první dámou v tomhle městě, když tu máme tak líného a nešikovného kloboučníka.
2: Jen to dořekla, změnila se doopravdy v muchomůrku. Stála na prahu Vendelínova krámu a nemohla se ani hnout.
0: I ostatní obyvatelé Kloboukova začali měnit podobu.
1: Z paní učitelové se stála bedla.
0: Řezník se změnil v křemeňáka.
2: Švec v modráka.
1: Ze slečny sekretářky byla houba Liška.
2: Z uctivého holiče Klouzek.
0: Hřib Satan v sobě skryl školního inspektora.
1: Slečna z pošty se změnila v holubinku.
2: A školní děti v kuřátka.
1: Uprostřed ulic, na chodníkách, na schodech, v obchodech a bytech stály místo lidí houby. Město stichlo na mnoho let a zdálo se, že už se k bývalému životu neprobudí.
2: Kloboučník Vendelín prochodil zatím celý svět. Vyráběl klobouky pro krále a pro královny. Všichni jeho práci obdivovali a dostal za ní mnoho peněz.
0: Ale veselo mu nebylo. Stesk po domově začal jeho cestu obracet a jednoho letního rána se objevil na prahu rodného města.
1: Sotva prošel městskou bránou, musel se zastavit, jak ho překvapení k zemi přibylo. Kam se podíval, všude samé houby. Ani v hospodě nebyla živá dušička.
0: Místo hospodského u výčepu našel jenom podborováčka.
2: Na tuhle záhadu se musím nejdřív nasnídat,
1: řekl si Vendelín, vzal z hospodské lavice proutěný koš a těšil se, jakou si udělá smaženici. Ale sotva sebral první houbě klobouček, změnila se houba v místního listonoše Šustélka. Kýchl nejprve listonoš a pak hned začal Vendelína líbat a objímat.
3: Vendelíne, Vendelínku, ty jsi nás zachránil. Člověče, vždyť každá ta houba, co tady stojí, je nějaký občan Kloboukova.
1: Sotva Vendelín uslyšel, že houby jsou vlastně lidi, sbíral jeden klobouk za druhým a házel je do proutěného koše.
0: Na prahu svého krámku našel muchomůrku.
2: A to bude paní správcová,
1: uhodl Vendelín a sundal muchomůrce červený klobouk. Paní správcová se vrhla Vendelínovi kolem krku a prosila ho, aby jí odpustil, že byla na něho před lety zlá.
2: Vendelín se ze samých rozpaků podíval do svého koše a jaké bylo jeho překvapení. Místo kloboučků, hříbků, lišek a křemeňáků byly v koši slamáky, širáky, barety a buřinky. Poznal v nich

konfrontaci s něsuplným křichtíkem. Mně všechno dojde, jen co budu starší, takže nemá cenu nervovat se hned.

0: je to fajn.
1: Piggy vtip.
2: Piggy, pojď sem ke mně, já ti řeknu vtip.
1: Já poslouchám.
2: Poslouchej, vojáci nakládají munici.
1: Co nakládají vojáci, co?
2: Munici.
1: Co to je?
2: No, to je střelivo.
1: Střelivo?
2: No.
1: Jo, to, co vybuchuje.
2: No, právě. Tak nakládají munici a velitel je upozorňuje. Neházejte s tím tak. Minule to odfouklo 8 vojáků do nebes.
1: Jú.
2: To se nám stát nemůže, odpovídá jeden z vojáků. Nás je jen 7.
1: Yeah.

žluťák. Moc jsem litoval, že mi krtek neřekl, kam se ty žížaly chodí pást. A tak nezbylo, než prohlížet louku, pod kterou měl krtek své chodby. Ale ať jsem poslouchal pozorně a díval se pozorně, žádnou žížalu jsem neviděl. Pořád jsem chodil sem a tam, už jsem byl celý urousaný a pořád nic. Najednou ležím na zádech a kdosi mě velice hrubě drží pod krkem. Nade mnou žluté oči na veliké žluté kocouří hlavě. Zkrátka, poznal jsem, že mě přepadl kocour. Začal jsem ho bít zadními tlapkami. Kocour mě pustil, posadil se, vyprskl chlupy, které mi vytrhl a povídá: "Pryš se dobře, já už tě tady pozoruju delší čas, konečně jsem tě dopadl." Viděl jsem, že je to kocour velice silný a že bude nejlépe, když se s ním dohodnu po dobrém, a tak mu povídám: "Ty jsi zdejší?" A žlutý kocour na to: "Samo." "Že jsem tě tu nikdy přes den neviděl, ty sem chodíš jen v noci?" "No samo, a co ty tady děláš? Chytat myši sotva umíš?" No to se mě dotklo. Řekl jsem žluťákovi, že jsem v chaloupce svého člověka zahnal myš, když mu chtěla okusovat jeho jídlo. Tu jsem tenkrát prohnal. Na žluťáka to však neudělalo žádný dojem. "Tak ty jsi na světě proto, aby zhlídal člověku jeho jídlo?" řekl posměšně a dodal: "To já mu zase na jeho jídlo chodím." Taková řeč mě polekala. Ale žluťák řekl, že tohle není jeho loviště, prý tady u mého člověka by chytl leda nějakou do kožichu. Říkal, že v chaloupce za lesem mají slepice, husy a hlavně kuřátka a na ta, že on v noci chodí. "Ty lidem kuřátka bereš?" "No samo," ušklíbil se žluťák. "A oni ti to dovolí?" Žluťák se ke mně otočil zády a řekl: "Sáji si, tady." Nahmatal jsem mu na zadní noze tvrdé hrbolky. Žluťák mi vyprávěl, jak ho jednou při lovu kuřat přistihl člověk, ukázal na něho dutou holí, ze které vyšlehl rom a blesk, a do nohy se žluťákovi zasekla palčivá bolest. "A měl jsem štěstí, že jsem to nedostal naplno. Naši

0: Hned se musí mít před člověkem na pozoru.
1: A člověk je tvůj nepřítel, žluťáku?
0: Samo.
1: A ty jsi nepřítel člověka?
0: Samo.
1: A kdo je tvůj přítel?
0: Nikdo.
1: Ty nemáš nikoho rád? Žluťák vycenil veliké ostré špičáky.
0: Rád mám kuřata, protože jsou dobrá.
1: A co mne, žluťáku? Nemáš rád nebo nerád? Zeptal jsem se.
0: Jsi mi zatím lhostejný, ale kdybys mi chtěl někdy něco překazit, kdyby ses mi pletl v mém lovišti, tak bych ti ukázal, kdo je žluťák. To si mě nepřej.
1: Ty jsi rváč a já si tě nepřeju, řekl jsem zlostně. Žluťák se chystal, že po mně skočí, ale zaskřípaly dveře naší chalupky, ze které vyšel můj člověk. Žluťák se přitiskl k zemi a jako had zmizel ve vysoké trávě. Můj člověk se velice divil, proč mám zježenou srst a proč tak bojovně vrčím.

0: Jogi cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj! Dnes s Hankou Knichovou a s Pigim, který má švihadlo?
2: Výborně,
1: Pigi. Budeme cvičit.
2: Já ti za to moc chválím a taky bych chtěla zkontrolovat, jestli naše děti mají švihadla, jestli si je pořídili. Co říkáte?
1: Švih sem, švih tam.
2: Já vás slyším, jak říkáte, já jsem zapomněl. Já mám, výborně, ať to dopadlo, jak to dopadlo. Naším dalším úkolem bylo zjistit od našich rodičů, babiček nebo dědečků, kdo to byli sokolové a jakým pozdravem se zdravili. Pigi, zjistil jsi něco o tomto?
1: Já jsem zjistil, že byl pán, který se jmenoval Tyrš.
2: Ano.
1: A ten pan Tyrš vymyslel báječné cvičení.
2: Ano.
1: A že byly doby, kdy se v Čechách hodně cvičívalo a skoro každý do toho sokola chodil.
2: Výborně.
1: A cvičil.
2: Řekl jsi správně, do sokola. Pak se na nějakou dobu na sokolovny zapomnělo, zavřeli se a já jsem moc ráda, že jsou teď opět otevřeny a že děti mohou pokračovat a mohou se zdokonalovat v čem? Ve všech pohybových dovednostech. A když takový trénink v sokolovně končil, tak vždycky pan trenér řekl, milé děti, 3x nazdar.
1: A děti odpověděli, zdar, a křičelo se na celou tělocvičnu a fakt se hulákalo a běželo ven.
2: A já si myslím, že i toto vám řekli vaši rodiče, prarodiče a že se na to nezapomnělo. Ale pojďme zpátky k trénování. My jsme si řekli, že si musíme připravit švihadla. Tak ať už je máte nebo nemáte, byla bych tedy radši, kdybyste je měli, protože už bychom dnes měli přes to švihadlo opravdu přeskočit a ne si pořád hrát jenom na něco neviditelného.
1: Hanko, my jsme minule skákali, když jsme stáli na jedné noze, ale já ať trénuju, jak trénuju, tak mi to nejde.
2: Pigi, já jsem to potom taky probírala, že jsem asi možná dala těžkou variantu hned na začátek. Tak já věřím, že jsem vás tím neodradila. A jak Pigi mi napovídá, budeme skákat snožmo.
1: Snožmo znamená na obou nožičkách.
2: Přesně tak, budeme skákat snožmo na obou nožičkách. Připravte si ale teď už opravdové švihadlo. Držíte ho za zády v pravé a v levé ruce.
1: A péruj jako pérák.
2: No, teď ještě nebudeme pérovat, teď stůj pevně. Jenom si to švihadlo vyhoď nad hlavu rukama. Nechej ho spadnout na zem a přeskoč přes něj.
1: Počkej, teď mi spadlo na hlavu.
2: Pigi, to musí být švih.
1: Dobrá.
2: To musí být švih.
1: Padlem se švih. Už máme vpředu.
2: A teď udělej hop přes to švihadlo.
1: Na to, co leží na zemi.
2: Jo. A máš ho zpátky. Kde?
1: Za zády.
2: Tak, ještě jednou tenhle ten nácvik. Takže děti, švihadlem švihneme nad hlavu, pomalinku zám spadne na zem a my ho přeskočíme.
1: Hop.
2: No a teď...
1: To je jako s tím míčkem, veď taky jsme skákali dopředu.
2: To je ono, protože my se musíme naučit, jak ty jsi sám řekl, nejdříve pracovat s oběma nohama a potom s jednou nožkou. A teď už teda opravdu zkusíme s tím výskokem, aby se nám švihadlo nikde nezašmudrchalo, aby jsme přes něj přeskočili, aby jsme se na něm neoběsili. Výskok teď. Držíme pevně švihadlo v pravé a v levé ruce a několikrát poskočíme bez přehození švihadla nad hlavu.
1: Poskakujeme
2: a perujem. A děti, přeskočíme švihadlo a hop! Povedlo se.
1: Ano.
2: Já už jsem léta tady neskákala při švihadlo. Já se přiznám, že mi to nepovedlo a zůstalo mě, prosím vás, na kotnících. I to se může stát, takže já vylezu ze švihadla. Už jsem zase před ním a, promiňte, za ním. Držíme švihadlo. Pigi, ještě jednou pérujeme v kolenou. Děti, pérujte v kolenou. Ela. Hopla.
1: No a teď já ne.
2: Teď zase ty ne. No tak nevadí, máme třetí nácvik. Děti, připravte se. Držíme stažené půlky u sebe. Pérujeme v kolenou. Pigi, soustřed se na výkon. Švihneme švihadlo nad hlavu, přeskočíme.
1: Hopsa.
2: Výborně. Jak se říkalo, když se vyskočilo dvakrát přes švihadlo?
1: Zdar.
2: Ale ne, dvojšvih.
1: Aha, dvojšvih.
2: Dvojšvih, protože se dvakrát švihlo. Ale to je těžká věc, které my se děti časem dopracujeme. Ale teď si ještě rychle složíme švihadlo na jeho délku a chytíme ho do obou rukou a dáme ruce do vzpažení.
1: To znamená, dám si ho na půlku.
2: Ano, slož si švihadlo na půl.
1: Chytím jednou ručičkou jeden konec a druhou ručičkou druhý konec.
2: Zdvihneš ho nahoru.
1: Všechno dávám nahoru, jako kdyby švihadlo byla vlastně tyčka.
2: A já mám úplně ruce dopnuté v předloktí. Jdeme do výponu, to znamená, že se postavíme na špičky.
1: Na špičky, jako když se trají nahoře jablíčka na stromě, ano.
2: A zase se pustíme zpátky na paty, ruce tam necháme. A pojď ještě jednou, Piggy, děti, pojďte do výponu. Trháte jablíčka a pustíte dolů. Já musím Piggy ho dnes velmi pochválit. Nejenom, že mi krásně pomáhá vést toto cvičení a ovládá krásně názvosloví, ale hlavně mu skoro šlo líp to přeskakování přes švihadlo než mě. Děti, vy doma trénujte. A
1: Hanko,
2: já...
1: Hanko, víš, no, co mi jde nejlíp?
2: No.
1: Řekni to na zdar a já řeknu zdar, zdar, zdar.
2: Tak jo, milé děti, dnešní hodině třikrát na zdar.
1: Zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, ahoj.
3: Šli panenky silnicí, silnicí, silnicí, potkali je myslivci, myslivci, no, jo, výměna názorů.
4: Ty jedna zlobivko zlobivá, panenko hubata, co si to zase provedla? Nelži, nelžu, lžeš, nelžu, lžeš. Zase si ve škole dostala pětku.
5: Nedostala.
4: Dostala.
5: Nedostala.
4: Dostala. Lžeš a já ti za to naplácám.
5: Tu máš. Au.
4: Tu máš.
5: Au.
4: Tu máš. Mě už to nebaví. Ach jo, to je nuda nudácká.
6: Co tady pištíš, Mařena?
4: Co?
6: A proč mlátíš tu panenku?
4: A hleme se, koukněme se. Kdo pak se to tady nese? Kdo se to sem šourá? Hlava jako hulátko, na ní žluté housátko. Bodky jako cihličky, to je hurvajs maličký.
6: Hele, hele, nech toho mani. Mě ty tvoje legrácky nebaví.
4: Co s tebou?
6: A nic.
4: Ale je ti něco, nelži, já to na tobě poznám. Já na tobě dobře poznám, když lžeš.
6: A kdy lžu?
4: Vždycky, když otevřeš pusu.
6: No jo, no jo, paní vtipná. Ale ty už to humoru doopravdy nechej, Mařeno.
4: No, no, a neříkej mi pořád Mařeno. Já ti taky neříkám hurvíne, no. To pak já za to můžu, že jsi naštvanej.
6: Ale tak to nemůžeš, no, no ale... No. Na mém místě bys byla taky pěkně otrávená.
4: Fakt?
6: Jo. Přál bych ti vidět ten domácí teror, co jsem teď zažil.
4: A co se stalo? Nechtěl jsi sumít krk, nebo co?
6: Kde pak?
4: Tak se mi svěř. Uleví se ti.
6: Ale no. Pořád je to jedno a to samý. Došlo na moje známky.
4: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
6: nepatrná slova?
5: Určitě.
6: V tom případě neříkal vůbec nic. Já ti řeknu, to je teda život.
5: Ale no tak, tak se musíš trošku snažit, Hrvinku, a učit se.
6: No tobě se to mluví, šprtko.
5: No dovol, já nejsem žádná šprtka.
6: Jseš.
5: Nejsem, já jsem nadaná. Abys věděl, tak jsem ve škole první v počítání, první ve čtení. A první jsem hotová se slohovými úkoly, jo. A co ty?
6: Co já?
5: No.
6: Já jsem zase první ze školy doma. A nechlubím se. A teď už konečně nech té hloupé školy a pojď si raději na něco hrát.
5: Jo, to jo, to jo.
6: Tak jo.
5: A na co?
6: No třeba.
5: No.
6: Na slepou bábu.
5: Platí.
6: Dobrá, já budu slepej a ty budeš bába, jo?
5: To ne.
6: No, tak vymyslí něco lepšího, když jsi tak chytrá.
5: Jo, tak si budeme hrát na orchestr.
6: Platí.
5: Jo. ty budeš trouba a já budu udávat tón.
6: Mařeno!
5: Chrví, ne!
6: Nech toho, nebo tě proženu.
5: Ne. Víš, že ti pan Spejbl říkal, že na mě máš být hodný.
6: Já bych byl rád hodný, ale vždycky mi do toho něco vleze, no. Tak já už raději jdu.
5: Tak jdi, bylo mi radostí vyměnit si s tebou názory.
6: To věřím, přišel jsem s mýma a odcházím s tvýma. Ha, ha.
1: Tiki kalendář. Dnes je 28. září.
7: A svátek slaví Václav a Václava.
1: Václavům se říkalo dřív Venceslav, to znamená více slavný.
7: Václav je staré české jméno a nosila ho spousta panovníků.
1: A jak už jsi říkal, tak dnes slaví svátek i holčičky, které se jmenují Václavy.
7: A navíc máme státní svátek. Den svatého Václava, to byl náš český panovník. Takže milí Vaškové a milé Václavky, přejeme vám všechno nejlepší.
8: O pejskovi, který se stále toulal. Ve společné domácnosti žila kočička s pejskem. Kočička se držela většinou doma, ale pejsek během dne a někdy i v noci byl často mimo domov. Kočička, jak už to bývá u těch, kteří mají někoho rádi, mívala o pejska strach.
9: Co se o mě pořád bojíš? Nejsem malé štěňátko, abych někam spadl, nebo se utopil, či mě něco sežralo.
8: Rozčiloval se pejsek, když viděl, že je kočička celá nervózní, že zase někam odchází.
10: Já nevím, proč se bojím, když se bojím, odpovídala pokaždé kočička. Asi proto, že tě mám ráda a bojím se, aby se ti něco nestalo, když nevím, kde jsi.
9: Jo, jsi docela obyčejná žárlivá kočka. Ty žárlíš, protože nedovedeš tak rychle a daleko běhat, jako to dovedou psi. Nemáš takový orientační smysl jako já. Tebe, kdyby někdo odnesl kus za naši chloupku, tak ani netrefíš domů. Kdežto já, pes, dojdu po čichu třeba 100 kilometrů.
8: Vytahoval se pejsek.
10: Já nežárlím, já se jenom o tebe bojím. Proč mi nikdy neřekneš, kam jdeš, kdy se vrátíš? Kdybych věděla, kde jsi a kdy se vrátíš, byla bych klidnější.
8: Řekla své, dalo by se říct, docela rozumné důvody kočička.
9: Pche, to určitě. Budeš mě ještě ke všemu kontrolovat. Ani nápad. Já ti zakazuju, aby ses o mě bála. Až přijdu, tak přijdu. A nechci už žádné strachování. To mě jako bystrého psa uráží. Mně se nemůže nic stát. Dovedu se vždycky o sebe postarat. Podívej, jaké mám ostré zuby, silné drápy a rychlé nohy. Mlf.
8: Předváděl se pejsek jako na nějaké soutěži krásy. Co měla kočička dělat, když se nechtěla s pejskem hádat? Moudřejší vždycky ustoupí. Jednoho dne sotva pejsek zhltnul snídani, už ho to táhlo ven. Kočička už měla na jazyku otázku, kamže jde a kdy přijde, ale v poslední chvilce se zarazila. Raději se nebudu ptát, to by se pejsek zase zlobil, povídá si v duchu. Pejsek odběhl a kočička začala jako každý den s poklízením, vařením a veškerou prací, která v domácnosti je a musí se udělat. Celý den se doma pejsek neukázal. Už byl večer, pejsek nikde. Přišla noc a pejsek zase nikde. Kočička si stále dokola opakovala to, co jí pejsek nařídil.
10: Nesmím se bát, pejsek je dospělý, nic se mu nemůže stát. Všude se prokouše, má přece ostré zuby. Všude se vydrápe, má silné drápy, rychle každému uteče, znám jeho rychlé nohy. Nebojím se o něho, nebojím se o něho.
8: Povídá si stále dokola, ale nevím, jestli to byla pravda. V koutku dušičky se opejska přece jenom strachovala. V životě totiž mohou přijít situace, že ani ostré zuby, silné drápy či rychlé nohy nám nejsou nic platné. No a co vám mám povídat, taková chvilka pro pejska nastala. Minulou noc totiž v té vesnici jednomu chovateli nějaký toulavý pes zakousl slepici. On se z pochopitelných důvodů rozlobil, pochytal všechny psy z blízkého i nedalekého okolí, zavřel je do chlívku a čekal, až je budou jejich majitelé, známí či příbuzní hledat. A pod přísahou potvrdí, že dnes ráno, kdy k té ošklivé události došlo, byli doma nebo dosvědčí, kde se v tu dobu nalézali. Pro každého pejska si někdo přišel. Jenom pejsek, o kterém vám vyprávím už od začátku, byl v chlívku zavřený 3 dny, 3 noci bez vody a chleba. Tak dlouho to kočička vydržela doma, jak jí pejsek nařídil. Potom už ho šla hledat a bylo jí jedno, jestli se na ní bude zlobit nebo ne. Samozřejmě se na kočičku nezlobil, když si pro něho přišla a dosvědčila u přísného chovatele slepic pejskovu nevinu. Od té doby, kdykoliv šel pejsek ven, řekl kočičce, kam jde a kdy se vrátí. No a to také vždycky dodržel. A když se náhodou trošinku zdržel, to se u pejsku stává, tak se nikdy nezlobil na kočičku, že měla o něho strach, protože už věděl, že když má někdo někoho doopravdy rád, musí se o něho i tak trochu bát.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, se večer procházel měsíc. Šel pomalu, pomaloučku a dával pozor, jestli borovice dost voní, smrky rostou rovně a jestli všechny malé sojky spí. A tu se najednou z houštiny pod třemi smrky ozvalo tiché žalování. Docela tichoučké, ale měsíc ten slyší všechno. A tak hned uslyšel i ten pláč.
1: No, no, no, no. Ve svém lese znám přece každý pařez, každé kukaččí zavolání, ale ať mě tma spolkne, jestli jsem tu něco takového někdy slyšel. A co pak mi to tady sedí pod kapradím? Kabátek zelený, oči jako dva povidlové vdulky. Kdo pak jsi?
2: Já jsem, prosím, drak.
1: Oh, drak?
2: Vlastně spíš dráček.
1: A jak se jmenuješ?
2: Melichárek.
1: Ať mě tma spolkne. To si musím napřed srovnat ve své stříbrné hlavě. Drak a v mém lese. Kde pak ses tu tak najednou vzal?
2: Já jsem, prosím, utekl.
1: Utekl? A odkud?
2: Z pohádky.
1: Ale co pak to se smí? Pořádný drak z pohádky nemá co utíkat. Jenže ty asi budeš nějaký pěkný dračí panáček. Tak se mi zdá, že si na tebe budu muset posvítit.
2: Ale pane měsíc, jaký já jsem drak? Hlavu mám jen jednu a ještě malou a dokonce trochu šišatou. O, jen se prosím koukněte. Když se narovnám, nejsem větší než smrkový pařízek. A to ještě stojím na špičkách. Já jsem opravdu jenom takový docela obyčejný dráček. Dokonce nejím ani princezny. Už se do pohádky nemůžu vrátit, to snad uznáte.
1: Sakulente. Ať mě tma spolkne, jestli vím, co budeme dělat.
2: Tak to je pěkné nadělení. Tma na krku a já nemám kam jít.
1: Hlavně nebreč. Já to nemám rád. A pláčem se nikdy nic nespraví. To si, Melichárku, pamatuj. A potom v mém lese musí být pořádek. Každý tady má domov. A jenom ty mi tu sedíš pod kapradím a nevíš, kam jít.
2: Právě. A teď už si pro samou tmu nevidím ani na špičku nosu.
1: Sakulente, ty jedno dračisko. Nebreben ti pořád, rozeženeš mi všechen rozum. Tak ty nemáš kam jít.
2: Ne.
1: Co kdybys zůstal u mne a dohlížel mi na pořádek?
2: A to se mám, pane měsíc, stěhovat na oblohu? Už jste někdy viděl draka, aby se kutálel po obloze jako pomeranč? Co kdybych uklouzl a byl bych na to tata dole? Když spadne drak, to je, prosím, hrozná rána. A v tu ránu vám vyplaším celý les?
1: No to bych věru nerad. Tak to musíš bydlet v lese. Vím o jednom starém dubu u Mechové paseky. Bydlela v něm veverka Terka. Měla tam pokojíček jako klícku, ale přestěhovala se o dva stromy dál. Prý pro lepší výhled. Ale jestli tě do toho prázdného dubu pustí, to nevím. No, zkusit to můžeš.
2: Takže mám jít bydlet na strom? Joj! To se mi náhodou líbí. To se mi náhodou líbí.
1: Sakulente, Melichárku, co mi tu najednou poskakuješ jako splašený vrabec? Ještě mi pošlapeš stříbrné střevíce. A měsíci musí přece střevíce svítit na celé kolo.
2: Nezlobte se, pane měsíc, to já ze samé radosti.
1: Z jaké radosti? Děláš, jako kdybys už měl vyhráno. A co když tě do toho dubu Terka nepustí? Co potom?
2: Je minánku, pane měsíc, snad by nebyla taková.
1: Taková nebo maková, to se ještě uvidí. Ráno se jí pěkně zeptej, ale to ti povídám. Až ráno, teď s ní nebude žádná řeč, je to takový spáč, sedmi spáč.
3: Vlezeš si potichoučku do dubu a dneska se tam vyspíš. Však se projednou nic nestane.
0: Měsíc vzal dráčka za ruku a vedl ho na mechovou paseku. Stříbrně svítil na cestu a les voněl, až to zpívalo, a měsíc zpíval s ním.
3: Tiše, tiše, les už spí, ať ho nikdo nevzbudí. Dříme smrk i malá liška, spí i zlatá pampeliška. Teď už mohou chodit ven jenom hvězdy.

0: Ráno se první probudilo sluníčko. Uklonilo se zemi, nebi i vodě a pak se otočilo na podpatku tak prudce, že celý svět rázem proloupl očka. Jen Melichárek ve starém dubu spal a spal, ať mu sluníčko nahlíželo do okýnka sebe víc, ať ho budilo sluníčkovým hlasem, jak chtělo, nic nepomáhalo. Na víčkách mu seděl sen jako přilepený. Ale najednou ten sen vyplašil nářek. Jajajaj, to je nadělení, to je ale nadělení, jajajajaj. Sen uskočil, Melichárek konečně otevřel oči.
1: Joj, copak, slyšel jsem nějaké naříkání, že by loupežníci ukradli červenou karkulku anebo vílu? Kam se jenom schovali? Dočista nikoho nevidím. A přece, Neverku. A mračí se, zástěrku má umouněnou a ty tlapky. Veverko, Veverko, kde jsou loupežníci?
2: Loupežníci.
1: Loupežníci ukradli karkulku anebo vílu.
2: Karkulku a vílu taky? Ale já ty loupežníky neviděla. A poslechni, co tu děláš ty? Taková podezřelá osoba.
1: No dovol, já nejsem žádná osoba, já jsem prosím drak.
2: Co to povídáš? Draci jsou přece jenom v pohádkách.
1: Však já také z jedné pohádky přišel.
2: To jsou mi noviny. Tak ty jsi přišel z pohádky. A jak se jmenuješ?
1: Prosím, Melichárek.
2: A co děláš na tom dubu?
1: Prosím, já jsem tady spal.
2: No tohle. Ty... Draku, jak si to představuješ? To je můj dub.
1: Když já neměl kde spát, tak jsem si myslel,
2: Myslel, nemyslel. To je mi pěkný pořádek, vloudit se do cizího bytu.
1: Já jsem se prosím nevloudil, já se chtěl dovolit.
2: Chtěl, ale nedovolil. To jsou mi divné způsoby.
1: Měsíc mi poradil, abych se zeptal ráno.
2: Zeptat se ráno, jestli tu můžeš spát, když už ses vyspal. A ještě si bude dělat legraci. A strašit mě loupežníky.
1: Jeminánku, co pak si to o mě myslíš? Já jsem přece slušný drak. Měsíc mi řekl, že tu smím zůstat. A já se tě na to chtěl dnes ráno zeptat. Myslel jsem, že by to šlo, když ses přestěhovala o dva stromy dál.
2: Ale tenhle dub je taky můj. Dostala jsem ho od prababičky.
1: Poslechni, Terko, nejsi ty lakomá. Co pak může někdo bydlet ve dvou bytech najednou?
2: No tak... Když se ti ten dub tolik líbí, no, tak si ho nech. Alespoň budu mít souseda.
1: Líbí se mi. A moc. Spalo se mi tu jako v pohádce. Celou noc jsem nevěděl o světě. Až teď mě probudilo nějaké naříkání. Povídám si, Melichárku, někoho ukradli loupežníci.
2: Kde pak loupežníci? To jsem naříkala já.
1: Ty?
2: Mám veliké soužení. Zadělala jsem si na buchty. A těsto už nakynulo. Roste. A já ho čím dál víc. Ale já pořád ne a ne zatopit.
1: Je. Tak to přece stačí říct. V kamnech ti zatopím raz, dva.
2: Ty bys to uměl.
1: Když mi pomůžeš, seber honem pár smrkových šišek.
2: Je, těch je tady zrovna na seto.

0: Terko, šišek máme celou hromadu. A jsou pěkné, voňavé. Z těch bude plamínek jako malovaný. Dýchnu dračím dechem. A je to. Jumelichárku, v komíně to udělal. Co tam v komíně? Hlavně, že ti v kamnech hoří. Tak, no a abych zase šel, taky musím vařit. Poledne se blíží, ale pro pánička, já si v pohádce zapomněl kuchařskou knihu.
1: A protože dračí vaření bez kuchařské knihy není žádné vaření, zavřel Melichárek svůj nový byt na dubovou petlici a hurá, koupit novou kuchařku. Když se vracel domů, slunce pálilo a prstem si na něj ukazovalo. Vidíš, vidíš, to máš z toho dlouhého vyspávání. Teď máš bříško plné hladu. Dej si pozor, Melichárku, nebo se schneš na placičku. A sluníčko mělo pravdu. Jak se drak nenají, svrkává se, svrkává, až je z něj, co? Pidi drak.
0: Už jsem takhle dost maličký. Honem, honem, abych už byl doma u starého dubu. Tak se mi zdá, že doma na mě někdo čeká. A podívejme, Terka. A jakou má čistou zástěrku.
2: Něco jsem ti, Melichárku, přinesla. Jestli pak uhodneš, co je to?
0: Jak bych to mohl vědět? Je mináčku. Plný talíř buchet.
2: Jsou smákem.
0: Makové buchty, ty já moc rád.
1: A tak si Terka s Melichárkem sedli pod starý dub a jedli, až to všechno snědli. Nezbyl ani drobeček. A než si slunce s měsícem vyměnilo stráž, měl Melichárek kamarádku i nový domov.

0: Taky básnička.
1: O trpaslíčkovi.
0: Byl jednou jeden trpaslíček.
1: A ten měl dlouhou zlatou niť.
0: A na té niti zlatý klíček.
1: Uměl s ním všecko otevřít.
0: Malinké zámky na ovoci.
1: Otvíral na zahrádkách v noci.
0: Zatímco sadař tvrdě spal.
1: Napil se šťávy a šel dál.
2: A teď ještě jednou.
0: Byl jednou jeden trpaslíček.
1: A ten měl dlouhou zlatou niť.
0: A na té niti zlatý klíček.
1: Uměl s ním všecko otevřít.
0: Malinké zámky na ovoci.
1: Otvíral na zahrádkách v noci.
0: Zatímco sadař tvrdě spal.
1: Napil se šťávy a šel dál.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Pája už proskoumal skoro celý pavoučí les od východu sluníčka až k západu slunce. Mezi potokem a druhým lesem byla louka plná květů. Tam se dnes vypravil, protože svět je tu barevný a měkoučký. Upletl si pavučinku mezi modrým zvonkem a bílou kopretinou a pozoroval motýly. Najednou uslyšel strašlivý dupot. Po louce běželi dva pánové, jeden tlustý, druhý hubený. Oba měli síťky zavěšené na dlouhé tyči a mávali s nimi nad hlavou. Kradou nám mouchy. Jsou to lovci much, napadlo páju. Když proběhli docela blízko, uviděl, že je to trochu jinak. Mušky a komáři lovili ty dva pány. Rojili se kolem nich jako můry kolem světla. Jenže ti dva lovci si ku podivu nevšímali mušek ani komáru, i když je divoce štípali do krku a do paží, ale snažili se uhnat a ulovit motýla, který jim vůbec nic nedělal. Motýl kličkoval a uhýbal oběma síťkám a najednou nabral směr přímo na kopretinu. Jezusko, te kamaráde, schovej mě, pištěl. Pája vyskočil a rychle přes motýla hodil svou pavučinu. Lovci se zarazili. Motýl jim zmizel přímo před očima.
1: Kam zmizel? No přece se nevypařil, zlobil se tlusťoch.
0: To nemá cenu, brumlel hubeňour.
1: Že nemá cenu, babočka admirál. Babočka admirála pro něho nemá cenu, vrtěl hlavou tlusťoch a vydal se pátrat o kus dál.
0: Už jsou pryč, zatřepetal se motýl v pavučině. Odešli, řekl pája, ale proč tě vůbec honili? Motýl se vysoukal na světlo. Proč? Ty máš ale otázky. Ty jsi asi nikdy neviděl sbírku motýlu?
1: Pája přiznal, že sbírku motýlu nikdy neviděl, i když v pavoučím lese už zná kde co a kde koho.
0: V pavoučím lese ohrnul tykadla motýl. Já jsem vzácný exemplář. Na mě se chodí dívat celé školní výpravy.
1: No tak proč se schováváš, když se na tebe ti dva pánové přišli jenom podívat, chtěl vědět pája.
0: Ha, podívat, odfrkl si motýl. Přišli mě lapit do sítě, probodnout špendlíkem a strčit za sklo v nějakém muzeu.
1: Pája nechápavě kroutil hlavou a přemýšlel o lidech.
0: A na pavouky se taky chodí dívat školní výpravy, zeptal se po chvíli.
1: Motýl se rozkychotal.
0: To se povedlo, ty jsi ale vtipálek, řičel. Kdo by se chodil dívat na pavouky? Co je na tobě zajímavého? Vždyť jsi samá noha. Podívej na mě. Vidíš tu nádhernou kresbu křídel? Ty krásné barvy, ten třpit a pel. Vidíš, jak vířím ve slunci?
1: Motýl v úžasu a okouzlení nad vlastní krásou úplně zapomněl na svět okolo. A to neměl dělat. Ten tlustý pán se totiž právě otočil a hnal se zpátky.
0: Tamhle je, volal, máme ho, babočku.
1: Babočka admirál se v letu prudce zastavil, zůstal trčet ve vzduchu jako veliký otazník.
0: Jezus, kote, co teď? Kam se mám schovat?
1: Leď k potoku, tam je vysoké kapradí, křičel pája. Motýl poslechl a nabral směr k potoku. Oba lovci se hnali za ním. Bylo tam opravdu vysoké a husté kapradí. Tady mohl najít skrýž, jenže si ve zmatku špatně vyměřil místo přistání. Zatřepetal se nad hladinou, srazil se s vodní vážkou a šplouch. Spadl do potoka.
0: Taková škoda. Babočka admirál, zahořekoval tlusťoch. A pak oba lovci odešli.
1: Pája doběhl na místo právě včas, aby spatřil, jak slabounký prout unáší motýla k zátočince.
0: Pomoc, pomoc, já se topím,
1: Neumím plavat, cípal motýl a polikal anděličky. Páju napadlo, že by měl umět plavat, když je admirál, ale moc o tom nepřemýšlel. Vyběhl k zátočince, stál tam smrček a z jeho nejnižší větve visela opuštěná pavoučí síť. Pája ji rychle strhl a hodil do vody.
0: Sem, sem, volal, vidíš tu síť? Chyť se a já tě vytáhnu.
1: Babočka admirál se došplouchal k pavučině a pája zabral. Hej, rup!
0: Síť rupla, přetrhla se, ale motýl byl šťastně na břehu.
1: Sotva popadl dech, začal se kroutit a omlouvat. Díky, příteli, zachránil si mi život. A promiň, že jsem se ti vysmíval. Náhodou vypadáš velmi zajímavě. Tolik nožiček najednou, to se jen tak nevidí. Moc ti to sluší.
0: Za to ty vypadáš nějak divně, odpověděl pája. Teď už tě do sbírky nikdo chtít nebude.
1: Jezus, kote, proč myslíš? Co se mi stalo?
0: Ale nic, to nestojí za řeč, řekl pája. Tak ahoj, já už musím domů. A rozběhl se podle potůčku ke svému rodnému smrku.
1: Počkej, no co se mi stalo? Jak vypadám? Volal za ním zoufale babočka admirál.
0: Ale pája už ho neslyšel, nebo nechtěl slyšet. Ono totiž není nic příjemného sdělovat bývalému krásnému motýlovi, že mu všechny barvy vzala voda, že chudák teď vypadá jako nějaká obyčejná splihlá můra.
2: Zlobivé pohádky. Posměváček. Honzík začal nedávno chodit do první třídy. Učil se ze všech nejlíp, ale přesto se do školy netěšil. Bylo to proto, že měl ve třídě spolužáka Vláďu, který se mu především posmíval kvůli silným brýlím. Honzíka to trápilo a někdy si kvůli tomu v noci i poplakal. Honzík ovšem nebyl sám, komu se Vláďa posmíval. Janičku škádlil, že je tlustá jako bečka. Posmíval se Kájovi, že nemá žádné svaly a především mu říkával Karlíček, slabý jako čajíček. Dělal si legraci z Tomáše, který měl od malička nemocné nohy a nemohl proto cvičit v tělocviku. Posmíval se mu Tomi, chromí. Vláďa se zkrátka posmíval kdekomu. Důvod si vždycky našel. A když ne, tak si ho vymyslel. Jednou, když zase Honzík večer plakal do polštáře, stala se podivná věc. Přisedl si k němu maličký skřítek a pošeptal mu.
3: Nepláč, my o tom zlém posměváčkovi moc dobře víme. A taky ho potrestáme.
2: Po těch slovech skřítek zmizel. Honzíkovi se najednou ulevilo. Přestal plakat a v mžiku spokojeně usnul. Ve stejnou chvíli se v jiném domě a v jiné posteli chystal ke spánku i Vláďa. Natřepal si polštář a s úsměvem přemýšlel, z koho si bude zítra ve škole utahovat. Přemýšlení ho natolik zmohlo, že usnul. Najednou byl v nějaké veliké zahradě se spoustou krtinců. Vláďa chtěl udělat krok, ale nemohl. Nohy měl jako přilepené k zemi. V tu ránu se z krtinců vynořili skřítci a začali se mu hlasitě posmívat. Tak hlasitě, že si musel zacpat uši. Když po chvíli skřítci zmizeli, Vláďa se opět rozešel. Rychle se rozhlédl, aby našel východ ze zahrady a rozběhl se tím směrem. Po pár krocích ovšem upadl do jámy plné bláta. Okolo ní se zase objevili skřítci a začali se mu jednohlasně posmívat.
3: Bláteníček, vládíček!
2: Vláďovi bylo do pláče. Nemohl se pořádně ani zvednout, jak mu to klouzalo. Se slzami v očích si zakrýval uši. Když skřídci zmizeli, s vypětím všech sil se vyškrábal z jámy ven. Honem pospíchal k bráně, která už byla na dosah. Najednou před ním ale vyrostlo trnité křoví a on se ošklivě popíchal. Už mu ani tak nevadilo, že má ruce i nohy poškrábané a popíchané od trní. Vadilo mu, že se mu ti skřídci zase posmívají.
3: Píchá to, píchá, do ruky i břicha, ha, ha, ha.
2: Vláďa byl zoufalý. Zkoušel skřídky zahnat, ale oni se nedali a posmívali se mu ještě víc. Bezmocně se schoulil do klubíčka, zavřel oči a plakal a plakal. Když oči opět otevřel, skřídkové i strním byly pryč. Chtěl z té podivné zahrady co nejdříve zmizet. Vzal zakliku a otevřel branku. Za ní už ho čekal skřítek, který seděl předtím u Honzíka na polštáři.
3: Tak co? Ještě se budeš někomu posmívat?
2: Zeptal se přísně.
4: Ne, nebudu, přísahám,
2: sliboval kvapem Vláďa. Pak se probudil. Byl právě tak akorát čas vstát a jít do školy. V lavici seděl způsobněji než obvykle, nikomu se neposmíval a nikoho neškádlil. Nikdo ze spolužáků nevěděl, jak se s Vláďou stala taková proměna. Úplně nejlepší ale bylo, že už to tak zůstalo na pořád. Vláďa už se nikdy nikomu neposmíval. Na vlastní kůži si totiž zkusil, jak moc je to nepříjemné.

0: šupky.
1: Na ulici pláče malá holčička.
2: Proč pláčeš? Ptá se kolem jdoucí pán.
0: Když my dnes máme k obědu štrůdl.
2: Pánovi se uleví, že se nic hrozného nestalo a říká, no to přece nemusíš plakat, to je přece moc dobré.
1: A holčička na to,
0: ale já nevím, kde bydlím.
3: To určitě ten pán tu holčičku odvede k policistovi a pan policista zavede holčičku domů, aby ten štrůdl stihla, viď?
4: No, protože jinak je to smutný, když se někdo ztratí.
3: No, to bych nechtěl být ztracený. Ale já bych třeba ti zavolal a ty bys pro mě došel.
4: No určitě.
5: Pohádka o chlapečkovi, který přijídlem mlaskal. Byl jednou jeden chlapeček, který přijídlem mlaskal tak, že ho bylo slyšet v celém domě. Jeho starostliví rodiče z toho byli celý nešťastní. Navštívili mnoho lékařů, radili se s mnoha mudrci, vyzkoušeli různé léky, avšak nic nepomáhalo. Chlapeček přídlem mlaskal dál a utrpení rodičů zvyšovali i sousedé, kteří dávali najevo svou nespokojenost hlasitým boucháním na stěnu jejich bytu. Nejhorší to bylo v neděli,

0: aby přišel a jejich syna vyléčil. I stalo se, že jednoho dne doktor Kostižer přišel. Byl to menší, vážný muž v bílém plášti s nosem, ze kterého mu trčely dlouhé černé chlupy. Měl obrovskou tašku plnou neznámých přístrojů a léčebných pomůcek. Nechal si chlapečka postavit na stoličku a důkladně ho prohlížel. Baterkou mu svítil do úst, nosu i do uší, potom mu tam vkládal různá lesklá kovová kladívka a zrcadélka a nakonec mu tam strčil svoje krátké silné prsty a neustále si přitom cosi mrmlal. Maminka s tatínkem stáli opodál a se znepokojením pozorovali jeho počínání. Potom doktor přikázal, aby chlapečkovi dali jíst. Tatínek připravil chléb s máslem a marmeládou a chlapec se do něj s chutí pustil. Vesele mlaskal a doktor ho přitom upřeně pozoroval a pokyvoval hlavou. Pak se obrátil k rodičům.
1: Musím vám říct, že s tak vážným případem jsem se ještě nesetkal.
0: Rodiče vylekaně vyvalili oči.
1: Léčebný postup bude proto mimořádně náročný a dá si říct, že netradiční.
0: Pokračoval doktor. Uděláme vše, co bude potřeba, řekli jednohlasně rodiče, protože ucítili naději, že jejich syn konečně přestane mlaskat.
1: Jediný spolehlivý způsob, který můžeme použít, je zašít vašem dítěti ústa,
0: řekl doktor Kostižer tiše, aby to chlapec neslyšel. Rodiče zbledli, ale nakonec přikývli. Chtěli mít od sousedů konečně pokoj a ze syna slušně vychovaného člověka. Co když mu to mlaskání zůstane na celý život a potom, až budou staří, jim bude vyčítat, že nic proti tomu neudělali? Nic netušícího chlapečka pevně chytili, doktor vytáhl jehlu a nit a v mžiku mu zašil ústa. Nechal jen malý otvor na zastrčení slámky, aby chlapeček mohl přijímat tekutou stravu.
2: Tak a je pomlaskání,
0: zvolal vítězoslavně doktor. Potom se pustil do počítání a když skončil, řekl sumu, kterou měl za léčení dostat. Otec o něm měl, ale nakonec zaplatil. Doktor odešel a rodiče si sedli do kuchyně a pozorovali svého syna. Ten vyjeveně koulel očima a vydával bučivé zvuky. Při večeři vládlo nezvyklé ticho. Chlapeček strkal slámku do brambor, ale ani jednou nezamlaskal. Rodiče byli šťastní. Celý dům stuhl překvapením. Někteří sousedé zabouchali ze zvyku na stěnu, ale odpovědi se nedočkali. Všichni si ulehčeně vydechli a měli pocit, jako by jim z rádia oznámili zprávu o konci války. Jenomže druhý den chlapeček zjistil, že se slámkou dá sakat. Vyzkoušel všechny způsoby sakání, ten nejhlučnější si zapamatoval a používal ho od rána do večera. No ale to už je úplně jiná pohádka, milé děti.

Tak pozor. Lítka, rozjeďte lítka, ať se klepou lítka. Pozor, jeden. A na stará kolena připravit? Výborně, stará kolena tancují o 106. Výborně, výborně, výborně. A teď stehna. Roztancujte stehna. Jo, jste dobrý, jedeme!

0: bude tepleji. Jo, umyju se, vejš, nad kolena to trošku studí, no tak to je. Buďte otužilí jako bomberďák.
1: Digi cvičení
2: s Hankou.
1: Děti, je tady Hanka Kynchová a jsem u ní, Piggy. A
3: ahoj,
1: dnes
3: děti.
1: Si, Hanko, prý budeme povídat.
3: Dnes si budeme povídat, já jsem dnes zvolila odlehčený den, protože už jsme trénovali v předchozích dílech mnohokrát.
1: Jo, hlavně, Hanko, trénuju sám.
3: To je moc dobře.
1: Víš, u toho nejsi.
3: Víš, co já řeknu? Že klidně stačí 2 dny cvičit a 1 den odpočívat.
1: Je.
3: 2 dny cvičit, 1 den odpočívat, 2 dny cvičit, 1 den nešlo jít na
1: to
3: procházku.
1: Opačně?
3: To by tedy nešlo, protože pak by naše svalstvo bylo unavené a povolené.
1: Dobře.
3: Piggy, já jsem totiž dnes si řekla, že se budeme bavit trošinku o jídle.
1: Jo, Hanko, to je, myslím, moje oblíbené téma.
3: Ale my se budeme bavit o zdravém jídle. Protože víš, co se děje v našem těle, když ošklivě jíme?
1: Jak ošklivě, já jim vždycky docela hezky.
3: Tak pojďme si napřed říct, jaké potraviny patří mezi ty ošklivé. Napadá tě něco?
1: Já vím, Vrka Laskunka, to je naše odbornice na kuchaření, víš?
3: No.
1: Tak ta říká, že nejhorší je bílý cukr.
3: Přesně tak, bílý cukr, ale on ani ten hnědý cukr není úplně to pravé ořechové. Myslím si, že když to nahradíme třeba stevií, a to si děti určitě s maminkami doma najdou, co to je.
1: Stevie.
3: Nebo jiným
1: cukrem. O stevii jsme si vyprávěli
3: ano.
1: Už. Stevie, to je taková kytička,
3: přesně,
1: kterou se dá nahradit sladidlo.
3: A proč? Protože má sladké listy, které udělají tu příjemnou chuť, na kterou jsou naše chuťové buňky zvyklé. A úplně to stačí. Ale také si myslím, že spousta dětí hodně bílé mouky.
1: Hodně bílé? Já nejím mouku. Já mouku, to by mě...
3: Ale no tak,
1: Piggy,
3: já si nedovedu představit, že by si samozřejmě svým ňuflíčkem hrabal v pytlíku bílé mouky.
1: Já jsem si udělal báječná maska z mouky na obličeji, ale to
3: kolik sní za den třeba rohlíku?
1: Rohlíku,
3: knedlíku, vomáček. Tak to je další věc, která našemu tělíčku vůbec neprospívá, no tabene tomu dětskému tělíčku. Je to dobrůdka, ale ta se dá nahradit třeba bezlepkovým pečivem, protože to naše střeva nezalepí.
1: Víš, Laskonka mi nejradši dělá celozrný chlebíček místo rohlíčku.
3: Celozrný chlebíček je taky dobrá volba, anebo taky rýžový nebo kukuřičný chlebíček a to je úplně ta nejlepší varianta, protože ten se brzy spálí a v našem těle, co nezůstává, tak okamžité spotřebě.
1: Já mám v těle pálidlo?
3: Ty máš v těle zdravé cukry, to znamená, že když sníš rýžový chlebíček, tak ten tam v tom těle vypálíš za necelých 15-20 minut. Stačí,
1: myslíš,
3: když
1: jako,
3: jenom pohopsneš.
1: Ty myslíš, že potřebuju to, co jsem sněd na
3: přesně
1: výrobu
3: tak.
1: energie.
3: Přesně tak.
1: Já jsem baterie Piggy,
3: A Piggy, a víš, co tě ještě zpomaluje, abys nebyl taková baterie? Třeba když jíš hodně jogurtu.
1: Když jim hodně, tak to je dobře nebo špatně hodně
3: jogurtu? To je úplně
1: jogurtu.
3: Špatně, protože když jíš hodně jogurtu, tak je tam takový hlen z toho kravského mléka, který našemu tělu opět neprospívá, protože s ním má strašně moc práce, než ho rozmělní, rozpustí,
1: vypudí z těla ven. Ale Laskunka říkala, že jogurty jsou vždycky lepší než čerstvé mléko.
3: Já se asi s Laskonkou budu muset potkat a na toto téma si budeme muset pohovořit. V každém případě si myslím, že když už někdo chce jíst mléčné výrobky, tak aspoň ať jsou zakysané, aby v nich bylo co? Živá kultura. Takže pak, děti, se stane to, že když nebudete jíst bílou mouku, cukr, budete pít málo mléka anebo jenom zakysané věci, tak budete mít spoustu energie a budete, jak před chvilkou Piggy říkal, bude jako baterka plný energie.
1: Hanko, a třeba tvaroh.
3: Tvaroh, co tě napadá, když říkáš
1: jestli
3: tvaroh?
1: Jestli tvaroh je lepší, třeba sladký nebo slaný, protože Laskonka dělá pomazánky tvarohové slané a říká, že nejsou úplně dobré sladké tvarohové věci.
3: Víš co, já bych tady na tohleto odpověděla tím způsobem, že když si dáš sladký tvaroh, anebo slaný tvaroh, jednou za 14 dní, tak pak je to věc, o které se vůbec nemusíme bavit. Ale já mám pocit, že naše děti snídají jogurt, svačí mléko, na oběd si dají, nevím co, třeba, nevím, teď mi nic nenapadá.
1: Já myslím,
3: a tak dále, třeba buchtičky ze šodo. A pak prostě, takže to bylo jenom, jsem chtěla upozornit naše maminky a naše děti, aby si trošinku dávali pozor, co do svého tělíčka dají, protože pak jim toto tělíčko vrátí právě v podobě energie, kdy budou živé a zdravé.
1: Já už vím, Hanko, ty jsi chtěla říct, že podle toho, co člověk sní, tak se taky cítí. Přesně a taky tak. Jeho tělo zdravé a odolné, viď?
3: Je to tak. Já ti děkuji za to, že jsi to krásně chronologicky seřadil. Dneska už se s tou musím rozloučit, protože pospíchám na trénink. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj, Janko, děkuju.
2: Rodinná pouta. Ramses se probudil celý rozlámaný, ale padre si připadal čilý jako za mlada. Udělal pár dřepů, vzpažil, rozpažil, srovnal si dech.
4: Vstávej, ochu, dovedeš mě k ním,
2: řekl rozhodně. Ramses si nedokázal vzpomenout, kdy naposledy jeho otec půdu opustil. A vůbec, proč se tak najednou změnil?
4: Rodinná pouta, zvolal padre. Jednou to, chlapče, pochopíš.
2: Vzal batoh a naplnil ho podřadnějšími ponožkami. Ramses si hodil batoh na záda. Ze schodů mu musel ještě pomáhat, ale jakmile vyšli na ulici, Tulamor senior navzdory své tloušťce nabral docela svižné tempo. Byla neděle ráno, většina lidí odjela už včera na chalupy a kdo ve městě zůstal, tak ještě pospával. Ani se nemuseli schovávat. Přesto trvalo nejméně hodinu, než došli k řece. Ta cesta se protáhla i proto, že otec už město pomalu nepoznával. Všechno mu připadalo cizí. Kdyby s ním nešel Ramík, snad by ani na nábřeží netrefil. Když se blížili k mostnímu oblouku, vzal Ramses otce za paži.
1: Vypadají dost divně. Nesmíš se jich leknout.
4: Co? Já? A lekat se? Hochu, ty snad o mě nic nevíš.
1: To je pravda, pomyslel si Ramses.
4: Tak kde jsou?
2: Vztekal se otec už zase jako velký šéf.
1: Pánové, halo, nespíte? Dobrý den,
2: zavolal Ramses. Věděl, že tahle parta, co žije svobodně u vody, má svou hrdost. Musí se na ně zdvořile. Schodil ze zad batoh s ponožkami.
1: Něco jsme vám přinesli. Můžete si udělat piknik.
2: Pomalu se sem začali trousit ze všech škvír pod mostem.
4: To je dost,
2: zavrčel padre. Ta cesta ho pořádně sebrala. Schoval se do stínu a utíral si pot z čela. Slunce začalo pálit.
5: Nazdárek, mládenče,
2: pokynul Ramsesovi ten stařec se žlutým plnovousem.
5: Pořád tu někoho hledáš?
1: Bratra, řekl Ramses, ten, co jste ho vytáhli z vody a pak se ztratil, byl určitě Tulamor junior.
2: Stařec si ho prohlížel.
5: Nejspíš jo, připustil. Podoba by tu byla.
4: Tak to vyklopte, co víte.
2: Padre vystoupil ze stínu a rozkročil se, aby vynikla jeho bachratá majestátnost.
1: To je velký šéf.
2: Proběhl jako tichá pošta hloučkem tuláků.
4: Osobně,
2: zavrčel a ujal se výslechu.
4: Tak po pořádku. Kdo z vás ho vytáhnul z vody?
5: Z nás nikdo. Rybář ho chytil a vyhodil na břeh.
2: Odpověděl stařec popravdě.
4: A kdo ho viděl první?
1: Carlos.
2: Ozvalo se pár hlasů z hloučku.
1: Ten se o něj postaral.
4: Carlos.
2: Tulamor senior se zarazil. Zase musel popadnout dech.
4: A kde je? Je tady někde. Přivedte mi ho.
5: Žádný příkazy. Tady ne. Tohle je naše svobodný území.
2: Ozval se odněkud hlas. Postarší hubený dlouhán s hlavou plnou plstěných copánků se skočil z betonové zítky a ledabile přicházel.
4: Carlosi!
5: Tu l'amore!
2: Ušklíbl se dlouhán.
5: Pořádně si přibral, amigo. To dělá ta tučná strava. Senior si dopřává pouze vlněný podkolenky. Ale ať je to licháček z té nejlepší ovčí srsti, pane vrchní, že jo? Jako bych tě slyšel.
4: Přestaň, řekl Tulamor senior.
2: Řekl to docela mírně.
1: Takhle si nikdo nedovolil s mým otcem mluvit. Jak je to možné?
2: Pomyslel si Ramses. Bylo to moc divné. Určitě se dobře znají.
6: Tiki kalendář! Dnes je 28. září.
7: A svátek slaví Václav a Václava.
6: Václavům se říkalo dřív Venceslav, to znamená více slavný.
7: Václav je staré české jméno a nosila ho spousta panovníků.
6: A jak už si říkal, tak dnes slaví svátek i holčičky, které se jmenují Václavy.
7: A navíc máme státní svátek. Den svatého Václava, to byl náš český panovník. Takže milí Vaškové a milé Václavky, přejeme vám všechno nejlepší.
8: Ahoj, taťuldo.
9: No a to je dost, že už jsi doma. Tak co? Nalokal ses na procházce čerstvého vzduchu? Ano?
8: Nalokal, taťuldo. Až jsem skoro úplně ulokán.
9: No to je dobře. Počkej, pojď sem.
8: Co je?
9: Pojď sem trochu víc na světlo.
8: Proč?
9: No ne, hurvajs, jak to vypadáš?
8: Jak bych vypadal? Nesu prostě na sobě známky odpoledního skotačení.
9: Známky skotačení? Co pak takhle si chodí domů pod rodnou střechu? Takhle špinavej.
8: Taťuldo, dopoledne přece pršelo. A po dešti přeci vždycky bývá poněkud rozměklý terén.
9: Poněkud rozměklý terén. Vždyť máš na botách úplné kilogramy bahna.
8: Pro slávu se musí obětovat, taťuldo. Za to jsem soupeřům z Ostrovní ulice vsítil dva ukázkové góly.
9: Góly. Tak takhle to bylo. No, to jsem si mohl myslet, že zas někde čutáš do toho půlmíče. Počkej, co...
8: To co děláš?
9: Co ta boule na čele?
8: A to nic.
9: Co nic? Kde se tady vzala?
8: To jsem se střetl s obráncem v souboji hlavou.
9: No vida, člověk si myslí, že se někde klidně prochází.
8: No klidně jsem procházel.
9: No to vidím.
8: Vážně, klidně jsem procházel ze začátku jejich obranou, ale pak na mě postavili tvrdého stopera.
9: Ten ti udělal tu modřinu na noze?
8: Ano, ale můj výkon tím nepolevil. Kdepak, hra Ostrovní ulice nám jako lepším technikům plně vyhovovala.
9: A mě by zase vyhovovalo, kdybys jako lepší technik rychle zmizel na chodbu a tu Ostrovní ulici si seškrábal z bot.
8: Provedu, taťulo. Jo, ale kdybys viděl náš drtivý tah na branku v tak těžkém terénu...
9: V přecíni, pak ten terén pořádně zameď smetákem, ať se to nerošlape.
8: Ano, taťulo, ale představ si, že střed hřiště byl úplně v naší moci a odtamtud jsme rozvíjeli jeden útok za druhým.
9: Tak rozvinej se konečně na tu chodbu. Bude to?
8: Ovšem oče, jak by nebylo...

0: No, prosím, dnešní mládež kopá listí. Centrovaný drtivý boule, boty jako lovec, to jsou pořádky.
1: Tak, požadovanou očistu jsem provedl, taťuldo.
0: Cože? Už jsi s tím hotov?
1: Jsím, ano.
0: A jestli pak si zametl před síň?
1: Ani to nebylo potřeba, to se tam ztratí.
0: Jak to? Co se tam ztratí?
1: To bláto. Paní Švitorková stejně říká, že za nějakou dobu budeme tu před síň místo zametání vorat.
0: To, že říká?
1: Jsím, ano.
0: Jen ať si svý připomínky nechá pro sebe, paní Švitorková. Zametá si před svým práhem. Co ještě říkala?
1: Ptala se, jestli bychom si tam nechtěli nasázet žampiony, když už tam máme kompost.
0: Podívej se na ní. Ale s ní se vůbec nebudu bavit. Ne, s ní se bavit nebudu. Ta má u mě rozlitý ocet už dávno.
1: Fakt, taťuldo, zapomeň na paní Švitorkovou a věnuj mi laskavě chvilku pozornosti.
0: Chvilku pozornosti?
1: Jsím, ano.
0: A na co jí, prosím tě, ode mě potřebuješ?
1: Chtěl jsem se tě otázat, jaká žeť je v současné době naše finanční situace.
0: Proč tě najednou zajímají takové smutné věci?
1: Protože budu nucen, jak bych ti to... Patrně se nevyhnu tomu, abych nemusel podniknout malou investici, čili jinými slovy, jestli dobře rozumíš.
0: Jinými slovy, potřebuješ peníze.
1: Simano.
0: Tohle znám.
1: Já to vždycky říkal, taťuldo.
0: Co?
1: Že ty jsi úžasně chápavý člověk.
0: No počkej.
1: Taťuldo.
0: No, nech mě. Na co potřebuješ peníze?
1: No na co?
0: Vždyť jsem ti dal tuhle 2 koruny.
1: Kdy tuhle?
0: No ani měsíc to není. To už jsi je utratil?
1: Uznáš zajistě, že z takového minikapesného nemohu existovat, tím méně investovat.
0: A ty zajistě uznáš, že jen stěží držím v rovnováze náš rodinný rozpočet a pořád si ještě kejklá. To je pořád stravování a šacování, šacení. Kde to má jeden pořád brát?
1: Uznávám tvé nesnáze, otče, ale snad bychom to mohli jaksi vyřešit jinak.
0: Jak jinak?
1: Například takhle. Zajisté víš, že budu mít v brzké době narozeniny.
0: V brzké době?
1: Simano.
0: Už zase?
1: Simano.
0: Teď jsi je měl nedávno, ještě to není ani rok.
1: Přesně tak, taťuldo. Tato událost se u mě pravidelně opakuje rok co rok.
0: No, ať se opakuje, proti tomu nic nemám, ale co má být?
1: Zajisté správně usuzuji, že budeš mít značné starosti s tím, co mi k narozeninám koupíš.
0: Starosti, myslíš?
1: No, určitě.
0: No, něco dostaneš, neměj strach.
1: Předpokládám, že to budou zase nové dřeváky, jako každý rok.
0: No a co? Nejsou snad dřeváky důstojným darem k narozeninám? Alespoň u nás všechno klape.
1: Jistě, taťuldo, ale ty staré jsou ještě docela dobré.
0: Jo,
1: taťuldo, já letos nové nechci.
0: Ne?
1: Ne, vážně, taťuldo.
0: Vážně ne?
1: Ne.
0: Ochud, to jsi mi udělal radost.
1: Vážně, viď?
0: No, aspoň ušetříme.
1: No počkej, taťuldo. Nové dřeváky sice nechci, ale místo nich bys mi mohl dát těch 50 korun v hotovosti a dopředu.
0: Aha, a koukejme, a v hotovosti.
1: A dopředu.
0: Počkej. Pořád jsi mi ještě neřekl, nač ty peníze vlastně potřebuješ.
1: Já ti to neřek?
0: Ne.
1: Ale ne, to jsem ale hlava zapomnětlivá, to bude asi o těch starostí ve škole.
0: No počkej, moc se nevymlouvej a ven s tím.
1: Totiž, jak jsme hráli tu kopanou s ostrovní ulicí, víš?
0: Jo.
1: Museli jsme na chvilku přestat?
0: Jo.
1: Protože zrovna jel autobus.
0: Cože? Vy jste hráli na ulici?
1: No a kde jinde? Já jsem v zápalu boje autobus neviděl.
0: Šmankote.
1: A kopl jsem jíč rovnou pod něj.
0: No tohle, ještě že se nestalo nic jiného.
1: Jo, nestalo.
0: Co se stalo?
1: Autobus ho přijel na placku, míč vypustil duši a já ho teď musím dát spravit.
0: To ještě dopadlo moc dobře, Hurvajs. A abys věděl, ty peníze ti nedám. Tak nedám.
1: Ale taťuldo, proč bys mi je nedal? Kde bych je jinak vzal jako nevýdělečný dorosteneček?
0: Počkej, nech mě domluvit. Peníze ti nedám, ale koupím ti k narozeninám nový míč.
1: Taťuldo, to myslíš vážně?
0: Ano, to myslím vážně.
1: Sláva, hurá! ty jsi ohromný taťulda, já to vždycky říkám.
0: Počkej.
1: Co pak?
0: Koupím ti nový míč.
1: Ano.
0: Ale jen pod jednou podmínkou.
1: Pod jakou?
0: Že už nikdy nebudete hrát kopanou na ulici, kde jezdí auta a autobusy, abych já a ostatní taťuldové nemuseli mít strach, že přijdete k úrazu. Slibuješ, Hurvajs?
1: Slovo chlapa, taťuldo. Taková nová mída za to rozhodně stojí.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

Jak voják čerty vyplatil. Byl jednou starý voják. Hezkou řadu let už sloužil na vojně, válek prodělal dost a zlých časů a přece se mu nechtělo z vojny. Až jednou přišel zrovna z hlídky, utrmácený byl, hladový, ale ničeho k jídlu nedostal. Šel o hladu a rozmrzelý spat a tu se mu zdálo, že k němu přišel šedivý stařeček a povídá: Zanech vojančiny a jdi do světa, dobře se ti povede. Když se voják ráno probudil, přemítá on o tom snu a nevěděl, co má dělat. Ale přišla druhá noc a zas takový sen. Voják rozvažoval, mám, nemám. Tu však i třetí noc zas ten stařeček ve snu k němu přišel a radil mu. Zanech vojančiny a jdi do světa, dobře se ti povede. Jak bylo ráno, už byl voják rozhodnut. Šel se hlásit, že půjde z vojny. Povolili mu. Dali mu z kasy pár zlatých výslužného. Voják sebral brašnu, dal tam láhev s kořalkou a dýmku, rozloučil se s kamarády a šel s veselou z vojny. Na svobodě se mu jak náleží líbilo, vykračoval si po silnici, šel statečně až do večera. Když se sluníčko ubíralo ke spaní, přišel voják k hospodě u silnice a tam chtěl zůstat na noc. Ve světnici byla veselá společnost pohromadě a pozvali hned vojáka mezi sebe. On jim povídal o vojně, jaké kousky hrdinské tam prováděl a kde se mu pravdy nedostávalo, také trochu přilhal, ale hosté ho poslouchali rádi. Přitom pili všichni, až se hory zelenaly, hostinský nestačil džbánečky nosit. A tomu vojákovi se tak v té hospodě zalíbilo, že tam zůstal 3 dny a 3 noci. Pil a jedl, až všechno propil a projedl. Zbyly mu jen 3 groše. Ty schovám, povídá, potřebuji na cestu. Jeden bude na tabák, jeden na kořálku, jeden na chléb. S veselou myslí a lehkou kapsou dal se voják na cestu. Silnice od hospody táhla se dlouhým, hustým lesem. Když byl voják asi v polovici, vidí žebráka sedět u cesty. Ten volal pro lásku boží, almužnu žádal a nastavoval klobouk. Vytáhl voják groš z kapsy a povídá: Ech co, bez tabáku také vydržím. Hodil grož žebrákovi a šel dál. Netrvalo dlouho, zas vidí žebráka mrzáka u cesty. Vojákovi bylo žebráka líto. Vzal druhý grož a povídá: Ech co, i bez kořálky to půjde. A hodil grož žebrákovi. Šel dál. A když docházel na konci lesa, vidí tam žebráka stařečka schrbeného. Ten měl vlasy a vousy jako sníh. Ruce se mu třásly stářím a spínal je k vojákovi, pro boží milosrdenství prosil o almužnu. Voják se slitoval nad tím ubožákem, poslední groš vytáhl z kapsy a povídá: Jeden groš nebo nic, už i chleba oželím. Podal poslední groš žebrákovi a chtěl jít svou cestou dál. Ale tu ten stařeček mu povídá:
Nechci, aby slitoval, že z poslední grož dal chudému. Almužna nese úroky. Vyvol si tři věci a ty se ti splní. Ale dobře přemysli, čeho ti třeba. Voják se usmál, zamyslil se a za chvíli už věděl. Rád bych, aby v mé lahvici kořálky nikdy neubývalo. Budiš, ještě dvě věci smíš volit, ale s rozumem. Voják hnedle věděl, kdybych tak nemusel nikdy mou dřevěnku tabákem nadspávat a předspořád kouřila. Stařiček i tu svolil, povídá vojákovi, ještě poslední přání, ale rozpomeň se dobře, čeho ti třeba. Ale voják bez dlouhého rozmýšlení uhodil na brašnu a zvolal. Rád bych, když řeknu šup do brašny, aby tam hned bylo, co chci. Stařiček potřásl hlavou a povídá, budiš i to. Ale zapomněl svojáku na nebe, aby z toho jednou nelitoval. Potom zmizel. Ale milý voják si myslel, že ještě dost času na nebe vzpomínat. Chtěl zkusit, zda se mu přání vyplnila. Vytáhla lahvici, notný doušek udělal a hle, lahvice zasplná. Potom dřevěnku vzal do úst, zatáhl a dým valil se jako z komína. To je dobré, myslí si voják. Teď jen jak s tou brašnou. Běžel kolem zajíc. Voják ho zhlédl a skřikne, šup do brašny. A už se tam zajíc házel. Vyšel voják s veselou z lesa a vidí před sebou v údolí červené střechy města. Bylo rozsáhlé a nad ním nad vršku stál pěkný zámek. Voják dal se cestou k městu a přišel k večeru do jeho brány. Tu si myslí, špatná večeře, špatný nocleh, když v kapse ani groše. Jde po náměstí kolem domu a tam v okně žid peníze počítá, co za den na lidech našidil. Byla tam hezká hromádka stříbrných grošů. Vojákovi přišel nápad. Šup do brašny, zvolal a už grošáky v brašně cinkali. Potom vyhledal hospodu a poručil si tam jíst a pít. Hospodský se díval s nedůvěrou na starého vojáka v ošumělém šatě, ale ten hrábl do brašny, vytáhl hrst stříbrných a povídá, žádné strachy, tu jsou. Hospodský byl jako vyměněný. Hned mu jídlo a pití snesl, přál mu dobré chuti a sám k němu zasedl na zábavu. Voják se najedl a napil a potom se ptá hospodského, co mají nového v městě. Nic zvláštního, odpověděl hospodský, leda, že ze zámku kníže pán se musel vystěhovat, straší tam. A jaká jsou to strašidla? Nikdo neví. Ve velkém sále strhne se vždycky k půlnoci takový hřmot, až se okna otřásají. Když dali do sálu stráž na noc, ráno ji našli bez života. A tu ten voják povídá, a já bych přece na strašidlo vyzrál. Kdyby mi kníže pán dal dva vojáky, aby se mi nestýskalo, k tomu dobrou večeři a notný džbán vína, hned bych se odhodlal a šel bych do zámku na noc.
Hospodský, jak to slyšel, hned běžel ke knížeti pánu a povídá mu, co ten voják říkal. Kníže pán rád přivolil a poručil, aby se dva muži vydali s vojákem do zámku. Ti dva byli tuze neradi. Přišli tam, uhostili se v sále, rozsvítili svíce a dali se do večeře, kterou sebou přinesli. Když se najedli a napili, vytáhl voják z kapsy usmolené karty. Do brašny hrábl pro hrst grošů, rozdělil je a pobídl vojáky ke hře. Tak jim čas ubíhal, až tu z věže ozve se 12. V tom se dveře rozletěly a do sálu vletěl čert. Vojáci strachy upustili karty, ale ten starý poručil, jen hrajte dál. Čert se rozlobil, že si ho nikdo nevšímá, přistoupil ke stolu a povídá hromovým hlasem, jak jste se mohli sem opovážit, červíci pozemští? A už chtěl jednoho vojáka za krk uchvátit, ale v tom starý voják vzkřikne, šup do brašny. A čert v tu chvíli mrskal sebou v brašně pod stolem. Netrvalo ani, co by pět napočítal. Už tu byl druhý čert, skákal po sále, řičal a dupal, ale vojáci jako by nic, hráli dál. Tu ten čert postaví se ke stolu. Starý voják ho odstrčil a povídá, jdi dál ode mě, páchneš tu ze čertovinou. Čert se rozlítil. Chtěl se na vojáka vrhnout, ale ten jen vzkřikne šup do brašny a už tam byl čert. Ale v tu chvíli vzřítil se do sálu třetí, lítal vztekle kolem, jen frčel, až světlo na stole zhasínalo. Starý voják se obrátil od karet a vzkřikne na čerta, jaký to způsob takhle vyvádět, my tu ani do karet nevidíme, hned se kliď odtud. Čert zařval hromovým hlasem, čeho se opovažuješ, bídný červe. Ale voják jen rukou mávl a zavolal, šup do brašny. A milý čert byl tam třetí ve spolku. Potom bylo v zámku ticho, nic se nehnulo. Když odbyla hodina s půlnocí, povídá ten starý voják. Je čas ku spaní, pojďme, už nás nic nevyruší. A spali v skutku dobře. Ráno čekali lidé u zámku, brzoli vojáci přijdou, ale ti nešli. A tu všichni mysleli nejinak, že tam ti vojáci zahynuli. Šli tedy do zámku, vejdou do sálu a hle, vojáci tam v postelích pohodlně natažení, chrápali, jako když pilou řeže, a pod stolem v brašně, co si sebou házalo. Vojáci se probudili a ten starý hned poručil, aby šli pro kováře a ti, aby kovadlinu přinesli a veliká kladiva. Tak se stalo. Kováři postavili se ke kovadlině a starý voják pootevřel brašnu. Jeden z čertů vystrčil hlavu, ale voják ho chytil za krk a rohy mu na kovadlinu položil. A teď tlučte, až mu rohy utlučete. Kováři se báli, ale voják pohrozil, že je strčí k čertům do brašny. To pomohlo a kováři čertovi rohy utloukli. Na to povídá voják, budeš-li ještě v zámku strašit? Nikdy, skřikl čert, vyklouzl z brašny a ztratil se oknem do povětří.
Tak to udělal voják s druhým a třetím čertem. Potom se sebral a šel ke knížeti pánu. Ten měl velkou radost. Dal vojákovi truhlu peněz. Voják byl spokojeně živ ještě dlouhá léta. Po celé dny v okně byl vyložený, z dřevěnky dýmal. Když pak už cítil, že je čas se světem se rozloučit, poručil, aby mu, až umře, dali do rakve brašnu, lahvici i dřevěnku. Vyplnil jeho přání a voják, když se dostal na onen svět, zaměřil rovnou k nebeské bráně. Tloukl na bránu, svatý Petr otevřel a povídá: ty sem nepatříš, měl jsi na vybranou, ale na nebe si nevzpomněl. Co měl voják dělat? Sebral se a šel do pekla. Kluče na vrata, ta se pootevrou a vystrčí hlavu bezdrohý čert. Schlédne vojáka a křičí: toho sem nepouštějte, to ten, co nám rohy utloukl. Vrata bouchla vojákovi před nosem a jemu nezbylo, než obrátit se a jít zas, odkud přišel. Rozvažoval cestou, co dělat, až náhle mu napadla dobrá. Šel k nebeské bráně, zatloukl znova a když svatý Petr pootevřel, vzkřikl: šup do brašny. V té chvíli byl Petr v brašně a nemohl ven. A voják vklouzl do nebe, bránu zavřel a potom teprv Petra pustil na svobodu. Svatý běžel žalovat k pánu Ježíši: pane, ten voják nám tu nebude dobrotu dělat. Jen mlč, povídá pán Ježíš a usmál se, ať nejsi zase v brašně. A tak zůstal voják v nebi u brány a sedí tam dodnes.

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzlá. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč. Šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme. Louskáme jazykové oříšky.
2: No, jistě, proto jsme tady. Bez mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Piggym.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní... Co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bot.
1: Justýno, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... stékáním vody vytváří se v zimě a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No, Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justýno, já jsem opravdu říkal prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám a říkám prampouch. Prampouch.
2: Prampouch?
1: No.
2: Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bot.
1: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justýna neví, co to je. Co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé snudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justýno, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zítka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo. He.
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Biggie má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy, to se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampoucho. Co říkáte? Ať je to pozorné, tudíž názorné.
1: Dobře, Justino.

Zlatovousé slunce. Řecká pohádka. Jen pojď, pojď dál, pohádko. Jedna hodná babka měla slepici. Slípka žila už pěkných pár roků a pracovitá byla jako ta stařenka. Každý den snesla vajíčko. Jenomže hned vedle bydlel soused, ničemník a nenechavec. Ten, sotva co babka vytáhla paty z domu, hned se přikradl a vajíčko jí vzal. Stařena ho chtěla nachytat. Ale když zloděje nechytí za rukáv, nemůže ho ani obvinit. A tak se pro radu vypravila k zlatovousému slunci, které nikdy nezapadá.

0: Tři sestry, tři staré pany se jí hned pověsily na krk.
1: Tetičko, zlatíčko,
0: prosili.
2: Přeptej se, proč nemůžeme najít ženicha?
1: Tolik se chceme vdávat.
3: Dobrá, zeptám se,
0: slíbila babka.
3: Snad mě zlatovousé slunce v dobré vůli vyslechne.
0: Šla a šla a potkala ženu, která se třásla zimou. A přitom byla navlečená do několika kožichů. Když se dozvěděla, za kým babka jde, začala jí prosit a umlouvat.
4: Tetičko, zlatíčko, zeptej se taky na mne. Proč je mi pořád zima? Proč se nezahřeju, i když mám na sobě tři kožichy?
3: Dobrá, zeptám se,
0: řekla babka.
3: Snad ti zlatovousé slunce poradí.
0: A šla, až došla k řece. Voda byla samý vír a kalná a temná jako krev. Vřela a hučela tak, že se babka strachy rozklepala. Když to řeka spatřila, zahučela ještě víc a chtěla vědět, kam má babka namířeno. A když se to dozvěděla, hned spustila nářek.
5: Tetičko, zlatíčko, zeptej se zlatovousého slunce, proč na mě padlo takové neštěstí? Proč nesmím plynout a vesele šplouchat jako ostatní řeky?
3: Dobrá, řeko, zeptám se,
0: řekla babka, ale strach ji neopustil. Rozběhla se a běžela až k veliké skále. Ta skála se skláněla a padala, ale spadnout nemohla a strmět do výšky nedokázala. Když jí babka řekla, kam jde, prosila skála o radu.
6: Jsem už tak slabá. Co mám udělat, abych konečně spadla? Měla bych klid, já i pocestní, kteří se bojí kolem mě projít.
3: Dobrá,
0: řekla babka.
3: Zeptání mě nic nestojí a ráda ti to pak povím.
0: Stařenka se moc zapovídala a teď musela natáhnout nohy. Už bylo pozdě a přitom ji čekala ještě pěšina vzhůru na vysokou horu. Tam na hřebeni spatřila slunce, jak si pročesává zlaté vousy zlatým hřebenem. Slunce vlídně pokynulo a pozvalo návštěvu dál. A pak se zeptalo, co má na srdci. Babka mu pověděla o své slepici a o zloději, který jí bere vajíčka.
3: Padám k tvým nohám, moudré slunce,
0: řekla.
3: A prosím tě, pověz, kdo je ten ničemník? Podívej, tady jsem ti přinesla plný šátek hrušek z mé zahrádky a košíček koláčů, které jsem upekla zvlášť pro tebe.
0: Zlatovousé slunce přikývlo a řeklo.
7: Ten, kdo ti krade vejce, bydlí hned za plotem. Je to tvůj soused. Vrať se a nic mu neříkej. Bůh se už postará, aby dostal, co si zaslouží.
3: Cestou jsem potkala tři sestry, tři staré pany,
0: vzpomněla si babka.
3: Tolik mě prosili, zeptej se zlatovousého slunce, proč nemůžeme najít ženichy?
7: Znám je,
0: odpovědělo zlatovousé slunce.
7: A vůbec se nedivím, že si je nikdo nechce vzít. Matku nepoznali a nikdo je nenaučil, jak udržovat dům v čistotě. Představ si, že zametají zaprášenou podlahu a nepokropí ji předtím vodou.

0: všechen prach a smetí mi koštětem vmetou vždycky do očí, nepořádnice. Nemůžu je vystát, ale radu ti dám. Řekni jim, že musí vstávat, než se rozední. Pak pokropit podlahu a teprve potom zametat. Nebude dlouho trvat a ženiši u nich zaklepají na vrátka.
1: A pak jsem potkala ženu,
2: řekla babka.
1: Zeptej se zlatovou svého slunce, prosila, proč se nemůžu zahřát, i když mám na sobě 3 kožichy.
0: Vím, o koho jde,
2: řeklo slunce.
0: Pověs jí, ať 2 kožichy daruje chudým a potřebným. To jí zahřeje srdce a zima přestane.
1: Také jsem došla k řece,
2: řekla babka.
1: Ta řeka hlučela a vřela jako krev. Co má udělat, aby byla jako jiné řeky? Pokojná a klidná.
0: Ta řeka musí utopit člověka, teprve potom bude mít klid. Ale pověs jí to, až budeš na druhém břehu, jinak by vyskočila a stáhla by tě do vody jako svou kořist.
2: Babka poděkovala za radu a řekla.
1: Nakonec jsem došla ke skále, která padá a padá, ale spadnout nemůže.
0: Znám tu skálu,
2: řeklo zlatovou se slunce.
0: Ta také nebude mít pokoj, dokud nezabije člověka, který kolem ní prochází. Proto jí dej mou radu, až budeš od ní daleko.
2: Babka vstala, políbila zlatovou sému slunci ruku a vydala se dolů z hřebenu hory. Když došla ke skále, která padala, ale spadnout nemohla, přidala do kroku, třeba že na ní skála netrpělivě volala. Až když byla dost daleko, zakřičela, co zlatovou se slunce skále vzkazuje.
3: Kdybys mi to řekla dřív, spadla bych na tebe.
2: Zlobila se skála, ale stařenka se jen zasmála.
1: To je mi pěkná vděčnost,
2: řekla a šla dál. Došla k řece, která hučela a skučela a hned chtěla vědět, co jí zlatovou se slunce poradilo. Ale babka nepromluvila, dokud nebyla na druhém břehu. Když ji řeka vyslechla, rozzuřila se a rozběsnila ještě víc.
4: Proč jsem to nevěděla dřív? Hned bych tě stáhla do vody a měla bych klid. Takovou starou bábu by nikdo nepostrádal.
2: Stařenka se ani neotočila. Pomyslela si něco o zlobě a o nevděku a pospíchala domů. Ve vesnici uviděla kouř nad střechami a ucítila vůni jídla, které se vařilo v sednicích. Před jedním domkem stála žena a klepala se zimou, i když měla na sobě 3 kožichy. Babka jí řekla, co se dozvěděla, a žena jí s radostí pohostila postní rybou a dobrou kaší. A pak babka navštívila 3 sestry, 3 staré pany. Čekali na ní u silnice, zrovínka tam, kde je opustila. Doma jim ani plamínek v kamenech neposkočil a podlaha byla plná prachu. 3 sestry nedělali nic, jen čekali, s jakou radou k ním stařenka přijde. A tak jim všechno pověděla. Jak se na ně zlatovou se slunce zlobí a co mají dělat, aby si neodrazovali ženichy. 3 sestry, 3 staré pany si to vzali k srdci. Vstávali ještě za tmy, podlahu kropili a v kamnech topili a brzy se přihlásil první ženich, pak druhý i třetí, jeden zblízka a 2 zdaleka. Tři staré pany se šťastně vdali. Také žena, co se nikdy nemohla zahřát, darovala své dva kožichy a najednou jí bylo teplo u srdce i po těle. Řeka i skála našli svou oběť a měli klid. Všechno, co zlatovou se slunce řeklo, se do písmene vyplnilo. Když babka přišla domů, dozvěděla se, že její soused umírá, že smrt mu už stojí před vrátky. Sotva prý stařenka odešla za zlatovou svým sluncem, stala se hrozná věc. Celá tvář mu obrostla slepičím peřím. A to je všechno. Vajíčka se už z kurníku nestrácela. A hodná babka a její hodná slepice žili svorně a spokojeně až do smrti. A když stařenka umřela, odebrala se i její pipka do slepičího nebe.

0: vtip.
1: Pan Novák odjíždí z dovolené a vidí, jak jeho manželka strká do kufru láhev s mořskou vodou.
2: Co to děláš, ptá se jí.
1: Vidíš, vezu dědečkovi mořskou vodu.
2: No ale nedávej tu láhev tak plnou.
1: Proč, prosím tě?
2: Přijde příliv a vytlačí ti zátku.
3: Já tomu nerozumím.
0: No, jako kdyby mohla být v láhvi veliká vlna, jako příboj mořský.

0: jsme tři a jsme z jedné rodiny. A ve vesnici Borovici máme dům.
1: Ale spíš jen domek.
2: A za ním dvůr.
1: Ale spíš jen dvorek.
0: A že jsme z jedné rodiny, zdědili jsme po dědečkovi jedny kukačkové hodiny.
1: A po babičce jsme zdědili její zvířátka. Babička jim říkávala zvířátka rodina, ale dědeček se jí smál, že nedávala ve škole pozor, protože na dvoře nežijí zvířátka rodina, ale zvířátka domácí. Ale babičce to bylo fuk a vždycky jen tak mávla rukou a řekla: dědo, ať už jsou rodina nebo domácí, koukej vyskočit z otomanu a běž jim dát najíst.
2: A pak se vyklonila z okna a zavolala: večeře. A když všechna její zvířátka způsobně seděla a stála u svých misek a korýtek a plecháčků, zvedla prst s pouťovým prstínkem a řekla: a nezapomeňte dědečkovi za večeři poděkovat.
0: A zvířátka nezapomněla. A jen dovečeřela, ozvalo se štěkání a mňoukání a hýkání a kokodákání. A zvířátka opravdu děkovala.
1: A protože jsou od babičky dobře vychovaná, děkují i nám. A představte si, že my dokonce víme, co nám říkají.
0: My totiž rozumíme řeči zvířat.
1: Nevěříte? Ale věřte.
2: Umíme to přesně od toho pátku, kdy jsme si šli koupit do koloniálu na návsi vurty neboli burty.
1: Nakoupili jsme a vyšli ven a venku stála zlatovlasá stařenka. S kolem bicyklem a s taškou síťovkou a ze všech sil se snažila otevřít lahev s bublinkovou dobrou vodou.
2: My vám pomůžeme, řekli jsme sborem. A já podržel bicykl.
1: A já síťovku.
0: A já napnul všechny síly a otočil jsem červeným víčkem a některé bublinky odletěly směrem ke splavu, jiné k zámečku na kopci a sedm bublinek letělo přímo nad silnicí rovnou cestou k městu Jičín.
1: Zlatovlasá stařenka poděkovala a napila se a zase poděkovala a když nasedla na bicykl, povídá: vy jste mi otevřeli dobrou vodu a já vám za to otevřu uši.
2: A třikrát cinkla bicyklovým zvonkem. A my uslyšeli vrabce, který seděl na okapu.
3: Čimčara, to je paráda. Jsou tři a buštu mají pro čtyři a chleba pro pět. To zas bude na zahradě drobku. Čimčara, to si mlsný vrabčák dá.
1: Stařenka nám otevřela uši, abychom rozuměli ptákům a zvířatům, vykřikla jsem. A měla jsem pravdu.
2: A tak od toho pátku víme, co si povídají naše rodinná domácí zvířátka.
0: A taky víme, že si večer co večer, hodinku po večerníčku, vyprávějí pohádky.
1: A ty jejich nejpěknější vám teď budeme vyprávět my.
0: Tu první o muzikantech z Brém jsme slyšeli od našeho psa Azora.
4: Mám pro vás novou Piggy básničku.
5: Tati, kup mi pejska. Nejlepší je štěně. Budu ho brát na procházku třeba 100krát denně.
4: Naučím ho štěkat. Pro mě to nic není. On mi bude na oplátku radit při učení.
5: A teď ještě jednou a pomalu. Tati, kup mi pejska. Nejlepší je štěně. Budu ho brát na procházku třeba 100krát denně.
4: Naučím ho štěkat. Pro mě to nic není. On mi bude na oplátku radit při učení.
6: Jestli se vám ta básnička líbila,
7: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O řepě. Zasadil dědek řepu. Vyrostla, byla veliká, převeliká. I chtěl dědek řepu ze země vytáhnout. Táhne, potahuje, ale vytáhnout nemůže. Pozval si dědek babku na pomoc. Babka táhne dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Babka zavolala vnučku. Vnučka táhne babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Vnučka zavolala psíčka. Psíček táhne vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Psíček zavolal kočičku. Kočička táhne psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. A tak zavolala kočička myšku. Myška táhne kočičku, kočička psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují. A konečně řepu vytáhli.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Na želízkách na dřevě kloužeme se vesele, až povolí let,

Janíček s Voničkou. Bylo jedno království, v tom království královal starý král a ten měl hezkou dceru. Když už měl panování až po krk, pozval sousední prince, aby se přišli na dceru podívat. Dozvěděl se o tom jeden ovčák a řekl si, že bude také. Vzal si na cestu 4 bochníky chleba a šel. Cestou potkal žebráka, ten ho poprosil, aby mu dal chleba. Ovčák měl dobré srdce a dal žebrákovi celý bochník. Zbyli mu 3. Šel dál, potkal druhého žebráka a ten ho také poprosil o skývu. Ovčák mu dal celý bochník. Zůstali mu 2. Šel dál a potkal třetího žebráka a ten ho rovněž poprosil o krajíček. Dal mu tedy 3. bochník. Teď už měl než 1. Šel dál, potkal 4. žebráka, i ten ho prosil o něco k snědku a ovčák mu dal poslední bochník. Žebrák se ovčákovi odměnil a daroval mu karabáč, pastýřskou hůl, píšťalku a mošnu. Když tím karaváčem někoho uhodíš, pravil žebrák, padne mrtvý na zem. Když tu hůl zarazíš do země, budou se ovce kolem ní sami pást. Když na tu píšťalku zapískáš, ovce se dají do tance. A když dáš do té mošny sýr, můžeš z něho jíst, kolik se ti zachce, nikdy ho neubude. Ovčák poděkoval a šel rovnou na zámek, kde bydlel starý král s pěknou princeznou. Ovčák požádal na zámku o práci a vzali ho za pasáka. Říkali mu Jan. Ovčák vyháněl ovce na pastvu, jedl sýr, ze kterého neubývalo, a poslouchal, jak ptáčci pěkně zpívají. Když ho jednou ptačí zpěv omrzel, zarazil hůl do země, ovce se kolem ní pásly sami a ovčák se šel toulat do lesa. Uviděl v lese veliký dům a v tom domě stál u kamen obr a vařil si oběd. Sotva obr zahledl ovčáka, popadl železný sochor a chtěl ovčáka zabít. Ovčák nečekal, švihl obra karaváčem, který dostal od žebráka a obr padl rázem mrtvý na zem. Brum. Potom se ovčák vrátil k ovečkám. Druhého dne zarazil znovu hůl do země a šel do lesa.